0: No a pochopitelně nemohou chybět také dobové kostýmy, dobové účesy, které zde návštěvníkům zdarma děláme, dobová reklama nebo třeba dobové noviny. Dnes nám tady také hrála swingová kapela, byly tady lekce swingového tance pro návštěvníky zdarma, nebo třeba návštěvníky čekala i módní přehlídka v podání Aristokrat Vintage, tedy dobových kostýmů. Zkrátka opravdu ta atmosféra 30. let tady dýchá snad na všechny.
1: Oslavy si nenechal ujít ani pražský primátor Bohuslav Svoboda, pro kterého to byly zároveň oslavy poslední, protože ve funkci končí.
2: My jsme zahradu velmi podporovali, dokonce se nám podařilo prosadit na zastupitelstvo, že ta podpora byla odhlasovaná, takže jsme skutečně mohli i do zahrady investovat a investujeme do ní a doufám, že to bude pokračovat i nadále, protože je to přeci jenom vidět, ta zahrada se rozvíjí.
1: A to samé se týká i náměstkyně primátora Jany Komrskové, pod jejíž gesci ZOO Praha spadá.
3: Pro mě to byla samozřejmě radost celé 4 roky tady fungovat a mám na to vlastně ve finále jenom dobré zážitky a já ji přeju kromě toho, aby ji dál podporoval zřizovatel hlavní město Praha, což samozřejmě všichni s radostí dělat budou, si myslím, ale aby měla i samozřejmě, jak je důležité, příjemné pracovní prostředí a bezpečné pracovní prostředí.
1: ZOO Praha u příležitosti oslav svých půlkulatin přichystala pro návštěvníky bohatý program, kde nechybělo ani oblíbené komentované krmení.
0: Právě u těch zvířat, která nějakým způsobem stála na počátku pražské zoologické zahrady. To znamená, že ta setkání proběhla třeba u lvů, slonů, ve velké voliéře dravců, kdy připomněli zásadní odchov kondora andského, tehdy jeden z prvních na světě. No a připomněli jsme si také vůbec první obyvatelku zoologické zahrady, což byla vlčice Lota.
1: Pražská ZOO současně slaví 15 let od prvního transportu koní převalského do Mongolska.
0: Což je zase zásadní milník pro tu moderní éru zoologické zahrady, kdy už se snažíme ta zvířata v nejlepším případě třeba vracet zpátky do jejich přirozeného prostředí. A právě v souvislosti s tím byla také zahájena výstava 95 let ZOO Praha, která připomíná ty zásadní milníky, včetně právě transportu koní převalského do střední Asie.
1: Začátky pražské ZOO byly skromné, to už teď ale dávno neplatí, kdy zahradu ročně navštíví přes 1,4 milionu lidí a jde tak o jedno ze tří nejnavštěvovanějších míst v Česku. Za 5 let bude ZOO Praha slavit 100. A to pak jistě budou oslavy, o kterých se bude ještě hodně dlouho mluvit. Ondřej Švec, Televize Praha.
4: Sportovat může opravdu každý. Důkazem toho je mezinárodní turnaj v Boče, kterého se účastnili výpravy mnoha zemí.
5: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
6: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozici od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
5: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
7: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
5: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
8: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivcích jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
5: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
6: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
5: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
9: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslíme, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
5: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
4: I když se mnozí Brňanům posmívají kvůli jejich specifickému nářečí, teď bude takzvaný hantec oficiálním kulturním dědictvím. Zařadí se tak na prestižní seznam UNESCO po bok třeba jamajského reggae nebo českého vorařství.
10: Hantec není jen sbírka náhodných slov. Je to součást brněnské identity a jeho kořeny sahají hluboko do minulosti.
11: Hantec je životní filozofie, postoj a stav duše, prostě je to životní styl. Současný hantec. Vznikla splotný, která tady byla v Brně na začátku století, protože 60% občanů z Brna mluvilo německy, spíš já tomu říkám rakousky, protože Vídeň je blíž. A taky hodně z té staré plotny i vlastně v hantecu je převzatý z vídeňského podsvětí.
10: I když se zdálo, že hantec postupně mizí, našli se výrazní jedinci, kteří ho znovu přivedli k životu.
11: Na popelu plotny ho vzkřísil Franta Kocourek a lidi kolem něho, ale i třeba muzikanti ze Synkop 61. A prostě ty lidi kolem, sportovci brněnská bohéma, proto taky v současné době říkáme, že hantec není slang ani argot, ale že to je sociolog brněnské bohémy. A to jsem nevymyslel tu definici já, to vymysleli dámy z Akademie věd Ústav pro jazyk český.
10: Před hantecem teď stojí další výzva. Usiluje totiž o zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
12: Ten impuls nepřišel z muzea, ale přišel právě od veřejnosti v Brně spolek přátel hantecu, kteří toto s městem Brnem iniciovali a muzeum bylo pověřeno jako ta instituce, která má projít tím administrativním kolečkem a zápis zajistit. Není to jednoduché a to už vůbec ne v tom velkém světovém měřítku.
10: Cesta k zápisu ale nekončí u samotného návrhu. Je potřeba také odborně doložit, v čem je hantec výjimečný a proč si zaslouží ochranu.
12: My jsme začali tady v Brně, respektive v Jihomoravském kraji, a i pro ten Jihomoravský kraj už bylo potřeba zpracovat lingvistické studie, porovnání, zdůvodnění, proč hantec je unikátní. Takže není to jenom o tom formuláři, ale je to hodně o zdůvodňování a o té odborné práci, aby jsme byli schopni popsat, v čem je hantec unikátní a proč si zaslouží ten zápis a tu ochranu.
10: K zápisu nestačí doložit jeho historii. Důležité je také prokázat, že hantec zůstává živou součástí Brna.
12: Jedna z důležitých věcí právě pro zápis je, aby památka v tomto případě nehmotná byla živá a aby to byl ten jazyk, který se stále užívá, stále žije. Takže nejenom spolek přátel hantecu, který vydává knihy nebo na rádiích představují různé slovíčka a udržují ten hantec živý, tak i my jako muzeum, které bude nositelem té památky, se snažíme s hantecem pracovat a jedna z těch věcí, jako představovat veřejnosti, je prohlídka v hantecu. Tu máme přeloženou, přepsanou do té naší brněnštiny a máme to zveřejněno i na internetu.
10: O tom, jestli se jednou dostane až na seznam UNESCO, rozhodnou další kroky. Hantec ale z ulic Brna rozhodně nezmizel.
13: Jak by řekl správný Brňák, s hantecovým fenstrem vám ze štatlu hážu mávačku. A neboli pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
4: V České republice vznikla za poslední rok spousta zajímavých filmů. Chcete pár tipů, které skutečně stojí za návštěvu kina? Odpověď může nabídnout šéfka filmového festivalu Finále.
14: Krásný den, milí diváci. Začíná další interview, ve kterém bude mým hostem ředitelka festivalu Finále, paní Eva Veruňková Košařová. Dobrý den, paní ředitelko. Vítejte po čase zase u nás v interview. Festival Finále už je doslova za dveřmi. Kdy začíná? Na začátek povězte.
15: Začíná 25. v pátek a končí 30. září.
14: A stejně jako v minulých letech, tak i letos nabídne stovky filmů, desítky premiér. Tak na co se letos můžeme těšit? Kdybyste měla vy osobně něco vypíchnout?
15: No, to je vždycky strašně těžký, ale přesně je to tak. Máme opět okolo 110 filmů, těch premiér filmových i televizních je několik desítek. A kdybych já osobně, to je jak Sofína volba, ale zrovna jsme se o tom bavili i před natáčením, takže pro mě tak srdcovej letos je film Číka Čeka, takže na to bych určitě všechny pozvala, jestli přemýšlím, už není vyprodaný. Ale my jsme přidávali projekci, takže sledujte naše stránky a můžu říct, že vlastně tady do delegace k Číka Čeka, tak se po letech, kdy byl v roli moderátora, k nám vrátí Honza Cina.
14: Tak to je určitě velké lákadlo. Číka Číka určitě velmi zajímavý film, za sebe taky doporučuju. Co se týče nějakých osobností, protože těch je vždycky na festivalu spousta, tak jestli můžete některé prozradit už teď?
15: Určitě. Je to tak, samozřejmě naši návštěvníci, diváci ví, že téměř každý ten film tak je vlastně provázen tvůrčí delegací jednak před filmem a jednak, že s ním mají potom diváci šanci diskutovat přímo po filmu. Tak já možná zmíním hned ten zahajovací film, což je premiéra filmu Divočina. Tam ho přijede uvést kromě režisérky Evženie Brabcové dalších členů delegace, tak mimo jiné Klára Isová, Juraj Loj, kterého si možná diváci pamatují v roli zbormistra z minulého roku, Jan Vlasák. Pak když skočím na zakončení, tak tam uvedeme premiéru filmu Virbl, který myslím, že je velmi zajímavý v tom, že se částečně natáčel i tady v Plzeňském kraji a Plzeňský kraj v něm hraje celkem významnou roli. Tak ten mimo jiné přijede uvést David Švehlík. Možná tady bych se zastavila i u toho, že vlastně i na zahajovací film, tak i na zakončovací film jsme dali do prodeje normálně lístky, takže není to už jenom uzavřená akce pro pozvané, ale skutečně kort u toho zakončení, tak se můžou přímo toho slavnostního večera zúčastnit i diváci z řad veřejnosti. Další z těch osobností k dokumentu Bára Baziková, tak ho přijede uvést přímo Bára Baziková s Helenou Třeštíkovou. Pět švestek. To je možná další takovej film, trošku můj srdcovej, který bych vypíchla z toho programu. I možná proto, že na začátku, jak jsme asi všichni četli a zaregistrovali, tak ho kritici velmi strhali. Ovšem, když se teď kouknete na CSFD, tak už je zpátky v červených číslech. A musím říct, že mně se ten film tedy velmi líbil. A tam přijede delegace ve složení Jan Svěrák, měl by přijet Oldřich Kaiser, Dana Sislová, Petr Kostka. Číka Čeka, tam už jsem zmínila Honzu Cinu, ale mimo jiné přijede i jeho filmová maminka Pavla Tomicová, přijede Jitka Schneiderová, k premiéře seriálu Hec Jana Plotková s Milenou Štajmaslovou, Aňa Geislerová, nemůžu zapomenout, přijede uvést film Pramen a druhak film Dvě deci tuše, což je vlastně film, který produkovala, to je možná pro ní trošičku zatím neobvyklá role, a který režírovala její sestra Ester, která také samozřejmě na finále dorazí. No a je jich samozřejmě mnoho a mnoho dalších, ale to bychom tu byli ještě hodně dlouho.
14: Bude to opět nabitý ročník, jak vás tak poslouchám, což je určitě skvělé a skvělá reklama pro Plzeň samozřejmě. Nicméně, ještě pojďme dál v tom programu, protože velkým lákadlem bývají také televizní premiéry. Tak na co se v tomhle případě mohou těšit návštěvníci?
15: Já jsem strašně moc ráda, že se na to ptáte, protože to je něco, na co se ptá hodně lidí, proč vlastně ty televizní premiéry na finále jsou. A je to zkrátka z toho důvodu, že my jsme před několika lety už naznali, že vlastně často se ty rozdíly kvalitativní mezi tou televizní tvorbou a tou filmovou tvorbou stírají. A finále je jedinečné v tom, že tyhle věci může člověk vidět na velkém filmovém plátně. Takže to je unikátní příležitost. A když budu tedy konkrétní, tak jak už jsem zmiňovala, seriál Hec z produkce České televize. To je takový krimi seriál, ale hodně zvláštní. Je točený jiným způsobem, má velmi specifickou atmosféru. Hlavní roli hraje Petra Hřebíčková, pojednává vlastně o požáru kostela z 16. století, dřevěného kostela. A Petra Hřebíčková právě se vrací do své rodné vesnice a začíná vyšetřovat, kdo to udělal, ale zároveň samozřejmě bojuje i s nějakou svojí minulostí a osobním životem a tak dále, nebudu prozrazovat. Další určitě bych pozvala na projekty z Pera nebo projekty z televize OnePlay, tak tam určitě sériový Manžel v hlavní roli s Kubou Prachařem, což je opět seriál, který je podle skutečných událostí nebo inspirován skutečnými událostmi. Kuba Prachař tam hraje právě roli sňatkového podvodníka. Muži v letu, to je velmi hvězdný výrazně obsazený seriál, kde hraje hlavní roli Bolek Polívka, Mirek Donutil, Pavel Zedníček. Potom bych možná z pera nebo z dílny televize Prima upozornila na seriál Táta s Davidem Novotným v hlavní roli, což je seriál, který vlastně pojednává o vraždě syna právě Davida Novotného, nebo toho táty, kterého hraje David Novotný, a o tom, jak tedy tady ten otec zoufalý tím, jak tady české soudy rozhodujou, tak převezme zodpovědnost do svých rukou. Opět je to něco, co je inspirované skutečnými událostmi. No a možná ještě, pardon, jednu věc, abych nezapomněla, a ta je velmi očekávaná, a to je Record Woman, taktéž od OnePlay, kde uvidíte Petra Uhlíka, kterého jste viděli v Metodě Markovič jako vraha, tak tady ho uvidíte v hlavní roli atletky. Tehdy v první republice ještě atletky, která později se nechala vlastně předělat na muže. Takže možná takové na první republiku neobvyklé, ale velmi zajímavé téma, opět na základě skutečných událostí.
16: Já na vás jenom koukám s vyvalenýma očima, protože je to skvělý, opravdu. Já jsem zvyklá na to, že festival finále je vždycky nabitý neskutečným způsobem, ale tohle to mě úplně opravdu fascinuje, že i letos to bude takhle úplně narvané k prasknutí během několika málo dní v podstatě, když se to tak vezme. Ale pojďme dál, protože festival letos zavedl novinku, a to je cena diváků.
15: Ano.
16: Proč jste se rozhodli tím směrem?
15: Oni i diváci a i filmoví tvůrci nám o tom už dlouhou dobu říkali, že by vlastně rádi a že i pro ty filmaře je to dobrá zpětná vazba, přece jenom jiná než zpětná vazba od porod. Takže my jsme letos se rozhodli, že konečně jim vyjdeme vstříc. Takže ano, je to tak, a bude to možná jiné i v tom, že se nebude hlasovat jenom o soutěžních filmech, o těch, které právě posuzují poroty, ale budou to v podstatě všechny filmy z programu. Takže jsme rádi, těšíme se, jak se ty verdikty vlastně budou lišit, a to hlasování bude probíhat takovým tím klasickým způsobem, že diváci před nebo po filmu dostanou papírek, zatrhnou známky, no a tím vyjádří svou podporu tomu danému filmu.
16: A myslí festival letos také na děti nějakým způsobem?
15: Určitě, určitě, tak ono plný tým je jakoby i rodičů, takže my to děláme trochu i kvůli sobě. Takže samozřejmě máme několik nových animovaných filmů a možná bych chtěla vypíchnout film Máma a táta jsou boží, což bude premiéra na finále. A Mámu a tátu, které jsou boží, tam hrajou Petr Lněnička, právě také známý z Metody Markovič, a Vica Kerekeš. Takže to si myslím, že bude letos velké lákadlo.
16: A velké lákadlo bude možná také nová tvář, která letos bude moderovat festival, ano, a to je herec Marek Adamčík. Jak
15: tak
16: vznikla tahle spolupráce?
15: Marek je poměrně pravidelný, častý host festivalu, a letos to tak vyplynulo, že jsme hledali další do party známou tvář na moderování, a říkali jsme si potom s Markem, když jsme se o tom bavili, proč nás to nenapadlo už dřív, takže on byl nadšen tou nabídkou a já jsem ráda a těšíme se.
16: Skvělé. Paní ředitelko, děkuji moc za váš čas, že jste si našla v tom nabitém programu, protože věřím tomu, že pár dní před festivalem to je nabité. Takže děkuji moc, vážím si toho, že jste byla hostem. Přeju festivalu, ať se letos ten 39. ročník vydaří, a budu se těšit na ten jubilejní 40. Nebudu se ptát, co chystáte, je mi jasné, že to nebudete chtít prozrazovat, ale držím palce. Děkuji moc, že jste byla hostem.
15: Děkuji za pozvání.
16: A s vámi, milí diváci, se budu těšit u příštího interview. Na viděnou.
4: Díky, že jste se dívali, a snad jsme vám v babím létě alespoň trochu zlepšili náladu. Těšíme se zase za týden.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty. Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Volby na radnice a do senátu už jsou za dveřmi. A tak už brzo bude ve všech městech a obcích bezpečněji, bez problémů. Zaparkujeme, vyrostou spousty nových bytů a vůbec všechno bude super. No takhle, minimálně brzo zmizí billboardy a další reklamy, kde nám to kandidáti slibují. Další dobré zprávy nabízíme právě teď od našich regionálních televizí. Pražská zoologická zahrada oslavila 95. narozeniny a určitě se ve své historii má čím pochlubit.
1: Naší odměnou bude uznání budoucnosti. To jsou slova zakladatele pražské zoo, ředitele Jiřího Jandy z roku 1933. A to se určitě povedlo. Zoo Praha byla otevřena 28. září 1931 a na den přesně uspořádala zahrada i svou oslavnou akci u příležitosti 95. sezóny, která se konala v retrostylu v duchu 30. let minulého století.

0: No a pochopitelně nemohou chybět také dobové kostýmy, dobové účesy, které zde návštěvníkům zdarma děláme, dobová reklama nebo třeba dobové noviny. Dnes nám tady také hrála swingová kapela, byly tady lekce swingového tance pro návštěvníky zdarma, nebo třeba návštěvníky čekala i módní přehlídka v podání Aristokrat Vintage, tedy dobových kostýmů. Zkrátka opravdu ta atmosféra 30. let tady dýchá snad na všechny.
1: Oslavy si nenechal ujít ani pražský primátor Bohuslav Svoboda, pro kterého to byly zároveň oslavy poslední, protože ve funkci končí.
2: My jsme zahradu velmi podporovali, dokonce se nám podařilo prosadit na zastupitelstvo, že ta podpora byla odhlasovaná, takže jsme skutečně mohli i do zahrady investovat a investujeme do ní a doufám, že to bude pokračovat i nadále, protože je to přeci jenom vidět, ta zahrada se rozvíjí.
1: A to samé se týká i náměstkyně primátora Jany Komrskové, pod jejíž gesci ZOO Praha spadá.
3: Pro mě to byla samozřejmě radost celé 4 roky tady fungovat a mám na to vlastně ve finále jenom dobré zážitky a já ji přeju kromě toho, aby ji dál podporoval zřizovatel hlavní město Praha, což samozřejmě všichni s radostí dělat budou, si myslím, ale aby měla i samozřejmě, jak je důležité, příjemné pracovní prostředí a bezpečné pracovní prostředí.
1: ZOO Praha u příležitosti oslav svých půlkulatin přichystala pro návštěvníky bohatý program, kde nechybělo ani oblíbené komentované krmení.
0: Právě u těch zvířat, která nějakým způsobem stála na počátku pražské zoologické zahrady. To znamená, že ta setkání proběhla třeba u lvů, slonů, ve velké voliéře dravců, kdy připomněli zásadní odchov kondora andského, tehdy jeden z prvních na světě. No a připomněli jsme si také vůbec první obyvatelku zoologické zahrady, což byla vlčice Lota.
1: Pražská ZOO současně slaví 15 let od prvního transportu koní převalského do Mongolska.
0: Což je zase zásadní milník pro tu moderní éru zoologické zahrady, kdy už se snažíme ta zvířata v nejlepším případě třeba vracet zpátky do jejich přirozeného prostředí. A právě v souvislosti s tím byla také zahájena výstava 95 let ZOO Praha, která připomíná ty zásadní milníky, včetně právě transportu koní převalského do střední Asie.
1: Začátky pražské ZOO byly skromné, to už teď ale dávno neplatí, kdy zahradu ročně navštíví přes 1,4 milionu lidí a jde tak o jedno ze tří nejnavštěvovanějších míst v Česku. Za 5 let bude ZOO Praha slavit 100. A to pak jistě budou oslavy, o kterých se bude ještě hodně dlouho mluvit. Ondřej Švec, Televize Praha.
4: Sportovat může opravdu každý. Důkazem toho je mezinárodní turnaj v Boče, kterého se účastnili výpravy mnoha zemí.
5: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
6: World Boccia Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
5: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
7: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
5: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
8: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
5: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
6: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
5: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
9: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Piškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslíme, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
5: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
4: I když se mnozí Brňanům posmívají kvůli jejich specifickému nářečí, teď bude takzvaný hantec oficiálním kulturním dědictvím. Zařadí se tak na prestižní seznam UNESCO po bok třeba jamajského reggae nebo českého vorařství.
10: Hantec není jen sbírka náhodných slov. Je to součást brněnské identity a jeho kořeny sahají hluboko do minulosti.
11: Hantec je životní filozofie, postoj a stav duše, prostě je to životní styl. Současný hantec. Vznikla splotný, která tady byla v Brně na začátku století, protože 60% občanů z Brna mluvilo německy, spíš já tomu říkám rakousky, protože Vídeň je blíž. A taky hodně z té staré plotny i vlastně v hantecu je převzatý z vídeňského podsvětí.
10: I když se zdálo, že hantec postupně mizí, našli se výrazní jedinci, kteří ho znovu přivedli k životu.
11: Na popelu plotny ho vzkřísil Franta Kocourek a lidi kolem něho, ale i třeba muzikanti ze Synkop 61. A prostě ty lidi kolem, sportovci brněnská bohéma, proto taky v současné době říkáme, že hantec není slang ani argot, ale že to je sociolek brněnské bohémy. A to jsem nevymyslel tu definici já, to vymysleli dámy z Akademie věd Ústav pro jazyk český.
10: Před hantecem teď stojí další výzva. Usiluje totiž o zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
12: Ten impuls nepřišel z muzea, ale přišel právě od veřejnosti. V Brně spolek přátel hantecu, kteří toto s městem Brnem iniciovali a muzeum bylo pověřeno jako ta instituce, která má projít tím administrativním kolečkem a zápis zajistit. Není to jednoduché a to už vůbec ne v tom velkém světovém měřítku.
10: Cesta k zápisu ale nekončí u samotného návrhu. Je potřeba také odborně doložit, v čem je hantec výjimečný a proč si zaslouží ochranu.
12: My jsme začali tady v Brně, respektive v Jihomoravském kraji a i pro ten Jihomoravský kraj už bylo potřeba zpracovat lingvistické studie, porovnání, zdůvodnění, proč hantec je unikátní. Takže není to jenom o tom formuláři, ale je to hodně o zdůvodňování a o té odborné práci, aby jsme byli schopni popsat, v čem je hantec unikátní a proč si zaslouží ten zápis a tu ochranu.
10: K zápisu nestačí doložit jeho historii. Důležité je také prokázat, že hantec zůstává živou součástí Brna.
12: Jedna z důležitých věcí právě pro zápis je, aby památka v tomto případě nehmotná byla živá a aby to byl ten jazyk, který se stále užívá, stále žije. Takže nejenom spolek přátel hantecu, který vydává knihy nebo na rádiích představují různé slovíčka a udržují ten hantec živý, tak i my jako muzeum, které bude nositelem té památky, se snažíme s hantecem pracovat a jedna z těch věcí, jako představovat veřejnosti, je prohlídka v hantecu. Tu máme přeloženou, přepsanou do té naší brněnštiny a máme zveřejněno i na internetu.
10: O tom, jestli se jednou dostane až na seznam UNESCO, rozhodnou další kroky. Hantec ale z ulic Brna rozhodně nezmizel.
13: Jak by řekl správný Brňák, s hantecovým fenstrem vám ze štatlu hážu mávačku. A neboli pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
4: V České republice vznikla za poslední rok spousta zajímavých filmů. Chcete pár tipů, které skutečně stojí za návštěvu kina? Odpověď může nabídnout šéfka filmového festivalu Finále.
14: Krásný den, milí diváci. Začíná další interview, ve kterém bude mým hostem ředitelka festivalu Finále, paní Eva Veruňková-Košařová. Dobrý den, paní ředitelko.
15: Dobrý den.
14: Vítejte po čase zase u nás v interview.
15: Děkuju moc.
14: Festival Finále už je doslova za dveřmi. Kdy začíná? Na začátek povězte.
15: Začíná 25. v pátek a končí 30. září.
14: A stejně jako v minulých letech, tak i letos nabídne stovky filmů, desítky premiér. Tak na co se letos můžeme těšit? Kdybyste měla vy osobně něco vypíchnout?
15: No, to je vždycky strašně těžký, ale přesně je to tak. Máme opět okolo 110 filmů, těch premiér filmových i televizních je několik desítek. A kdybych já osobně, to je jak Sofína volba, ale zrovna jsme se o tom bavili i před natáčením, takže pro mě tak srdcovej letos je film Čika Čeka, takže na to bych určitě všechny pozvala, jestli přemýšlím, už není vyprodaný, ale my jsme přidávali projekci, takže sledujte naše stránky a můžu říct, že vlastně tady do delegace k Čika Čeka, tak se po letech, kdy byl v roli moderátora, k nám vrátí Honza Cina.
14: Tak to je určitě velké lákadlo. Čika Čika určitě velmi zajímavý film, za sebe taky doporučuju. Co se týče nějakých osobností, protože těch je vždycky na festivalu spousta, tak jestli můžete některé prozradit už teď?
15: Určitě. Je to tak, samozřejmě naši návštěvníci, diváci ví, že téměř každý ten film tak je vlastně provázen tvůrčí delegací jednak před filmem a jednak, že s ním mají potom diváci šanci diskutovat přímo po filmu. Tak já možná zmíním hned ten zahajovací film, což je premiéra filmu Divočina. Tam ho přijede uvést kromě režisérky Evženie Brabcové dalších členů delegace, tak mimo jiné Klára Isová, Juraj Loj, kterého si možná diváci pamatují v roli zbormistra z minulého roku, Jan Vlasák. Pak když skočím na zakončení, tak tam uvedeme premiéru filmu Virbl, který myslím, že je velmi zajímavý v tom, že se částečně natáčel i tady v Plzeňském kraji a Plzeňský kraj v něm hraje celkem významnou roli. Tak ten mimo jiné přijede uvést David Švehlík. Možná tady bych se zastavila i u toho, že vlastně i na zahajovací film, tak i na zakončovací film jsme dali do prodeje normálně lístky, takže není to už jenom uzavřená akce pro pozvané, ale skutečně kort u toho zakončení, tak se můžou přímo toho slavnostního večera zúčastnit i diváci z řad veřejnosti. Další z těch osobností k dokumentu Bára Baziková, tak ho přijede uvést přímo Bára Baziková s Helenou Třeštíkovou. Pět švestek. To je možná další takový film, trošku můj srdcovej, který bych vypíchla z toho programu. I možná proto, že na začátku, jak jsme asi všichni četli a zaregistrovali, tak ho kritici velmi strhali. Ovšem, když se teď kouknete na CSFD, tak už je zpátky v červených číslech. A musím říct, že mně se ten film tedy velmi líbil. A tam přijede delegace ve složení Jan Svěrák, měl by přijet Oldřich Kaiser, Dana Sislová, Petr Kostka. Čika Čeka, tam už jsem zmínila Honzu Cinu, ale mimo jiné přijede i jeho filmová maminka Pavla Tomicová, přijede Jitka Schneiderová k premiéře seriálu Hec, Jana Plotková s Milenou Štajmaslovou, Anja Geislerová, nemůžu zapomenout, přijede uvést film Pramen a druhak film Dvě deci tuše, což je vlastně film, který produkovala, to je možná pro ní trošičku zatím neobvyklá role, a který režírovala její sestra Ester, která také samozřejmě na finále dorazí. No a je jich samozřejmě mnoho a mnoho dalších, ale to bychom tu byli ještě hodně dlouho.
14: Bude to opět nabitý ročník, jak vás tak poslouchám, což je určitě skvělé a skvělá reklama pro Plzeň samozřejmě. Nicméně, ještě pojďme dál v tom programu, protože velkým lákadlem bývají také televizní premiéry. Tak na co se v tomhle případě mohou těšit návštěvníci?
15: Já jsem strašně moc ráda, že se na to ptáte, protože to je něco, na co se ptá hodně lidí, proč vlastně ty televizní premiéry na finále jsou. A je to zkrátka z toho důvodu, že my jsme před několika lety už naznali, že vlastně často se ty rozdíly kvalitativní mezi tou televizní tvorbou a tou filmovou tvorbou stírají. A finále je jedinečné v tom, že tyhle věci může člověk vidět na velkém filmovém plátně. Takže to je unikátní příležitost. A když budu tedy konkrétní, tak jak už jsem zmiňovala, seriál Hec z produkce České televize, to je takový krimi seriál, ale hodně zvláštní, je točený jiným způsobem, má velmi specifickou atmosféru, hlavní roli hraje Petra Hřebíčková, pojednává vlastně o požáru kostela z 16. století, dřevěného kostela, a Petra Hřebíčková právě se vrací do své rodné vesnice a začíná vyšetřovat, kdo to udělal, ale zároveň samozřejmě bojuje i s nějakou svojí minulostí a osobním životem. a tak dále, nebudu prozrazovat. Další určitě bych pozvala na projekty z Pera nebo projekty z televize OnePlay, tak tam určitě sériový manžel v hlavní roli s Kubou Prachařem, což je opět seriál, který je podle skutečných událostí nebo inspirován skutečnými událostmi. Kuba Prachař tam hraje právě roli sňatkového podvodníka. Muži v letu, to je velmi hvězdně obsazený seriál, kde hraje hlavní roli Bolek Polívka, Mirek Donutil, Pavel Zedníček. Potom bych možná z Pera nebo z dílny televize Prima upozornila na seriál Táta s Davidem Novotným v hlavní roli, což je seriál, který vlastně pojednává o vraždě syna právě Davida Novotného nebo toho táty, kterého hraje David Novotný, a o tom, jak tedy tady ten otec zoufalý tím, jak tady české soudy rozhodujou, tak převezme zodpovědnost do svých rukou. Opět je to něco, co je inspirované skutečnými událostmi. No a možná ještě, pardon, jednu věc, abych nezapomněla, a ta je velmi očekávaná, a to je Record Woman, taktéž od OnePlay, kde uvidíte Petra Uhlíka, kterého jste viděli v Metodě Markovič jako vraha, tak tady ho uvidíte v hlavní roli atletky. Tehdy v první republice ještě atletky, která později se nechala vlastně předělat na muže. Takže možná takové na první republiku neobvyklé, ale velmi zajímavé téma, opět na základě skutečných událostí.
16: Já na vás jenom koukám s vyvalenýma očima, protože je to skvělý, opravdu. Já jsem zvyklá na to, že festival finále je vždycky nabitý neskutečným způsobem, ale tohle to mě úplně opravdu fascinuje, že i letos to bude takhle úplně narvané k prasknutí během několika málo dní, když se to tak vezme. Ale pojďme dál, protože festival letos zavedl novinku, a to je cena diváků.
15: Ano.
16: Proč jste se rozhodli tímhle směrem?
15: Oni i diváci a i filmoví tvůrci nám o tom už dlouhou dobu říkali, že by vlastně rádi a že i pro ty filmaře je to dobrá zpětná vazba, přece jenom jiná než zpětná vazba od porod. Takže my jsme letos se rozhodli, že konečně jim vyjdeme vstříc. Takže ano, je to tak a bude to možná jiné i v tom, že se nebude hlasovat jenom o soutěžních filmech, o těch, které právě posuzují poroty, ale budou to v podstatě všechny filmy z programu. Takže jsme rádi, těšíme se, jak se ty verdikty vlastně budou lišit a to hlasování bude probíhat takovým tím klasickým způsobem, že diváci před nebo vstanou papírek, zatrhnou známky, no a tím vyjádří svou podporu tomu danému filmu.
16: A myslí festival letos také na děti nějakým způsobem?
15: Určitě, určitě, tak ono plný tým je jakoby i rodičů, takže my to děláme trochu i kvůli sobě. Takže samozřejmě máme několik nových animovaných filmů a možná bych chtěla vypíchnout film Máma a táta jsou boží, což bude premiéra na finále. A Mámu a tátu, které jsou boží, tam hrajou Petr Lněnička, právě také známý z Metody Markovič a Vica Kerekeš. Takže to si myslím, že bude letos velké lákadlo.
16: A velké lákadlo bude možná také nová tvář, která letos bude moderovat festival, a to je herec Marek Adamčík. Jak vznikla tahle spolupráce?
15: Marek je poměrně pravidelný, častý host festivalu a letos to tak vyplynulo, že jsme hledali další do party známou tvář na moderování a říkali jsme si potom s Markem, když jsme se o tom bavili, proč nás to nenapadlo už dřív, takže on byl nadšen tou nabídkou a já jsem ráda a těšíme se.
16: Skvělé. Paní ředitelko, děkuji moc za váš čas, že jste si našla v tom nabitém programu, protože věřím tomu, že pár dní před festivalem to je nabité. Takže děkuji moc, vážím si toho, že jste byla hostem. Přeju festivalu, ať se letos ten 39. ročník děkuji. Vydaří a budu se těšit na ten jubilejní 40. Nebudu se ptát, co chystáte, je mi jasné, že to nebudete chtít prozrazovat, ale držím palce. Děkuji moc, že jste byla hostem.
15: Děkuji za pozvání.
16: A s vámi, milí diváci, se budu těšit u příštího interview. Na viděnou.
4: Díky, že jste se dívali a snad jsme vám v babím létě alespoň trochu zlepšili náladu. Těšíme se zase za týden.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Volby na radnice a do senátu už jsou za dveřmi. A tak už brzo bude ve všech městech a obcích bezpečněji, bez problémů. Zaparkujeme, vyrostou spousty nových bytů a vůbec všechno bude super. No takhle, minimálně brzo zmizí billboardy a další reklamy, kde nám to kandidáti slibují. Další dobré zprávy nabízíme právě teď od našich regionálních televizí. Pražská zoologická zahrada oslavila 95. narozeniny a určitě se ve své historii má čím pochlubit.
1: Naší odměnou bude uznání budoucnosti. To jsou slova zakladatele pražské zoo, ředitele Jiřího Jandy z roku 1933. A to se určitě povedlo. Zoo Praha byla otevřena 28. září 1933.

0: tedy dobových kostýmů. Zkrátka opravdu ta atmosféra 30. let tady dýchá snad na všechny.
1: Oslavy si nenechal ujít ani pražský primátor Bohuslav Svoboda, pro kterého to byly zároveň oslavy poslední, protože ve funkci končí.
2: My jsme zahradu velmi podporovali, dokonce se nám podařilo prosadit na zastupitelstvo, že ta podpora byla odhlasovaná, takže jsme skutečně mohli i do zahrady investovat a investujeme do ní a doufám, že to bude pokračovat i nadále, protože je to přeci jenom vidět, ta zahrada se rozvíjí.
1: A to samé se týká i náměstkyně primátora Jany Komrskové, pod jejíž gesci ZOO Praha spadá.
3: Pro mě to byla samozřejmě radost celé 4 roky tady fungovat a mám na to vlastně ve finále jenom dobré zážitky a já ji přeju kromě toho, aby ji dál podporoval zřizovatel hlavní město Praha, což samozřejmě všichni s radostí dělat budou, si myslím, ale aby měla i samozřejmě, jak je důležité, příjemné pracovní prostředí a bezpečné pracovní prostředí.
1: ZOO Praha u příležitosti oslav svých půlkulatin přichystala pro návštěvníky bohatý protidované krmení.
0: Právě u těch zvířat, která nějakým způsobem stála na počátku pražské zoologické zahrady. To znamená, že ta setkání proběhla třeba u lvů, slonů, ve velké voliéře dravců, kdy připomněli zásadní odchov kondora andského, tehdy jeden z prvních na světě. No a připomněli jsme si také vůbec první obyvatelku zoologické zahrady, což byla vlčice Lota.
1: Pražská ZOO současně slaví 15 let od prvního transportu koní převalského do Mongolska.
0: Což je zase zásadní milník pro tu moderní éru zoologické zahrady, kdy už se snažíme ta zvířata v nejlepším případě třeba vracet zpátky do jejich přirozeného prostředí. A právě v souvislosti s tím byla také zahájena výstava 95 let ZOO Praha, která připomíná ty zásadní milníky, včetně právě transportu koní převalského do střední Asie.
1: Začátky pražské ZOO byly skromné, to už teď ale dávno neplatí, kdy zahradu ročně navštíví přes 1,4 milionu lidí a jde tak o jedno ze 3 nejnavštěvovanějších míst v Česku. Za 5 let bude ZOO Praha slavit 100. A to pak jistě budou oslavy, o kterých se bude ještě hodně dlouho mluvit. Ondřej Švec, Televize Praha.
4: Sportovat může opravdu každý. Důkazem toho je mezinárodní turnaj v Boče, kterého se účastnili výpravy mnoha zemí.
5: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
6: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
5: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
7: Bylo to skvělý. Měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
5: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
8: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivcích jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
5: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
6: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
5: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
9: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslíme, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
5: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Když se mnozí Brňanům posmívají kvůli jejich specifickému nářečí, teď bude takzvaný Hantec oficiálním kulturním dědictvím. Zařadí se tak na prestižní seznam UNESCO po bok třeba jamajského reggae nebo českého vorařství.
1: Hantec není jen sbírka náhodných slov. Je to součást brněnské identity a jeho kořeny sahají hluboko do minulosti.
2: Hantec je životní filozofie, postoj a stav duše, prostě je to životní styl současný Hantec. Vznikla z Plotny, která tady byla v Brně na začátku století, protože 60% občanů z Brna mluvilo německy, spíš já tomu říkám rakousky, protože Vídeň je blíž. A taky hodně z té staré Plotny i vlastně v Hantecu je převzatý z vídeňského podsvětí.
1: I když se zdálo, že Hantec postupně mizí, našli se výrazní jedinci, kteří ho znovu přivedli k životu.
2: Na popelu Plotny ho vzkřísil Franta Kocourek a lidi kolem něho, ale i třeba muzikanti ze Synkop 61. A prostě ty lidi kolem, sportovci brněnská bohéma, proto taky v současné době říkáme, že Hantec není slang ani argot, ale že to je sociolek brněnské bohémy. A to jsem nevymyslel tu definici já, to vymysleli dámy z Akademie věd Ústav pro jazyk český.
1: Před Hantecem teď stojí další výzva. Usiluje totiž o zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
3: Ten impuls nepřišel z muzea, ale přišel právě od veřejnosti v Brně spolek přátel Hantecu, kteří toto s městem a muzeum bylo pověřeno jako ta instituce, která má projít tím administrativním kolečkem a zápis zajistit. Není to jednoduché a to už vůbec ne v tom velkém světovém měřítku.
1: Cesta k zápisu ale nekončí u samotného návrhu. Je potřeba také odborně doložit, v čem je Hantec výjimečný a proč si zaslouží ochranu.
3: My jsme začali tady v Brně, respektive v Jihomoravském kraji, a i pro ten Jihomoravský kraj už bylo potřeba zpracovat lingvistické studie, porovnání, zdůvodnění, proč Hantec je unikátní. Takže není to jenom o tom formuláři, ale je to hodně o zdůvodňování a o té odborné práci, aby jsme byli schopni popsat, v čem je Hantec unikátní a proč si zaslouží ten zápis a tu ochranu.
1: K zápisu nestačí doložit jeho historii. Důležité je také prokázat, že Hantec zůstává živou součástí Brna.
3: Jedna z důležitých věcí právě pro zápis je, aby památka v tomto případě nehmotná byla živá, a aby to byl ten jazyk, který se stále užívá, stále žije. Takže nejenom spolek přátel Hantecu, který vydává knihy nebo na rádiích představují různé slovíčka a udržují ten Hantec živý, tak i my jako muzeum, které bude nositelem té památky, se snažíme s Hantecem pracovat. A jedna z těch věcí, jako představovat veřejnosti, je prohlídka v Hantecu. Tu máme přeloženou, přepsanou do té naší brněnštiny a máme to zveřejněno i na internetu.
1: O tom, jestli se jednou dostane až na seznam UNESCO, rozhodnou další kroky. Hantec ale z ulic Brna rozhodně nezmizel.
4: Jak by řekl správný Brňák, s Hantecovým fenstrem vám ze štatlu hážu mávačku. A neboli pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
0: V České republice vznikla za poslední rok spousta zajímavých filmů. Chcete pár tipů, které skutečně stojí za návštěvu kina? Odpověď může nabídnout šéfka filmového festivalu Finále.
5: Krásný den, milí diváci. Začíná další interview, ve kterém bude mým hostem ředitelka festivalu Finále, paní Eva Veruňková-Košařová. Dobrý den, paní ředitelko.
6: Dobrý den.
5: Vítejte počase zase u nás v interview.
6: Děkuju.
5: Festival Finále už je doslova za dveřmi. Kdy začíná? Na začátek povězte.
6: Začíná 25. v pátek a končí 30. září.
5: A stejně jako v minulých letech, tak i letos nabídne stovky filmů, desítky premiér. Tak na co se letos můžeme těšit? Kdybyste měla vy osobně něco vypíchnout?
6: No, to je vždycky strašně těžký, ale přesně je to tak. Máme opět okolo 110 filmů, těch premiér filmových i televizních je několik desítek. A kdybych já osobně, to je jak Sofína volba, ale zrovna jsme se o tom bavili i před natáčením, takže pro mě tak srdcovej letos je film Čika čeka, takže na to bych určitě všechny pozvala. Jestli přemýšlím, už není vyprodaný, ale my jsme přidávali projekci, takže sledujte naše stránky a můžu říct, že vlastně tady do delegace k Čika čeka, tak se po letech, kdy byl v roli moderátora, k nám vrátí Honza Cina.
5: Tak to je určitě velké lákadlo. Číka Číka určitě velmi zajímavý film, za sebe taky doporučuju. Co se týče nějakých osobností, protože těch je vždycky na festivalu spousta, tak jestli můžete některé prozradit už teď?
6: Určitě. Je to tak, samozřejmě naši návštěvníci, diváci ví, že téměř každý ten film tak je vlastně provázen tvůrčí delegací jedna před filmem a jednak, že s ním mají potom diváci šanci diskutovat přímo po filmu. Tak já možná zmíním hned ten zahajovací film, což je premiéra filmu Divočina. Tam ho přijede uvést kromě režisérky Evženie Brabcové dalších členů delegace Juraj Loj, kterého si možná diváci pamatují v roli zbormistra z minulého roku, Jan Vlasák. Pak když skočím na zakončení, tak tam uvedeme premiéru filmu Virbl, který myslím, že je velmi zajímavý v tom, že se částečně natáčel i tady v Plzeňském kraji a Plzeňský kraj v něm hraje celkem významnou roli. Tak ten mimo jiné David Švehlík, možná tady bych se zastavila i u toho, že vlastně i na zahajovací film, tak i na zakončovací film jsme dali do prodeje normálně lístky, takže není to už jenom uzavřená akce pro pozvané, ale skutečně kort u toho zakončení, tak se můžou přímo toho slavnostního večera zúčastnit i diváci z řad veřejnosti. Další z těch osobností k dokumentu Bára Baziková. Bára Baziková s Helenou Třeštíkovou, Pět švestek. To je možná další takový film, trošku můj srdcovej, který bych vypíchla. I možná proto, že na začátku, jak jsme asi všichni četli a zaregistrovali, tak ho kritici velmi strhali. Ovšem, když se teď kouknete na CSFD, tak už je zpátky v červených číslech. A musím říct, že mně se ten film tedy velmi líbil. A tam přijede delegace ve složení Jan Svěrák, měl by přijet Oldřich Kaiser, Dana Sislová, Petr Kostka. Číka Číka, tam už jsem zmínila Honzu Cinu, ale my mimo jiné přijede i jeho filmová maminka Pavla Tomicová, přijede Jitka Schneiderová, k premiéře seriálu Hec Jana Plotková s Milenou Štajmaslovou, Anja Geislerová, nemůžu zapomenout, přijede uvést film Pramen a druhak film Dvě deci tuše, což je vlastně film, který produkovala, to je možná pro ní trošičku zatím neobvyklá role, a který režírovala její sestra Ester, která také samozřejmě na finále dorazí. No a jejich samozřejmě mnoho dalších, ale to bychom tu byli ještě hodně dlouho.
5: Bude to opět nabitý ročník, jak vás tak poslouchám, což je určitě skvělé a skvělá reklama pro Plzeň samozřejmě. Nicméně, ještě pojďme dál v tom programu, protože velkým lákadlem bývají také televizní premiéry. Tak na co se v tomhle případě mohou těšit návštěvníci?
6: Já jsem strašně moc ráda, že se na to ptáte, protože to je něco, na co se ptá hodně lidí, proč vlastně ty televizní premiéry na finále jsou. A je to zkrátka z toho důvodu, že my jsme před několika lety už naznali, že vlastně často se ty rozdíly kvalitativní mezi tou televizní tvorbou a tou filmovou tvorbou stírají. A finále je jedinečné v tom, že tyhle věci může člověk vidět na velkém filmovém plátně. Takže to je unikátní příležitost. A když budu tedy konkrétní, tak jak už jsem zmiňovala, seriál Hec z produkce České televize, to je takový krimi seriál, ale hodně zvláštní. Je točený jiným způsobem, má velmi specifickou atmosféru. Hlavní roli hraje Petra Hřebíčková, pojednává vlastně o požáru kostela z 16. století, dřevěného kostela. A Petra Hřebíčková právě se vrací do své rodné vesnice a začíná vyšetřovat, kdo to udělal, ale zároveň samozřejmě bojuje i s nějakou svojí minulostí a osobním životem a tak dále. Nebudu prozrazovat. Další určitě bych pozvala na projekty z Pera nebo projekty z televize OnePlay, tak tam určitě sériový Manžel v hlavní roli s Kubou Prachařem, což je opět seriál, který je podle skutečných událostí nebo inspirován skutečnými událostmi. Kuba Prachař tam hraje právě roli sňatkového podvodníka. Muži v letu, to je velmi hvězdně obsazený seriál, který, kde hraje hlavní roli Bolek Polívka, Mirek Donutil, Pavel Zedníček. Potom bych možná z Pera nebo z dílny televize Prima upozornila na seriál Táta s Davidem Novotným v hlavní roli, což je seriál, který vlastně pojednává o vraždě syna právě Davida Novotného nebo toho táty, kterého hraje David Novotný, a o tom, jak tedy tady ten otec zoufal zoufalí tím, jak tady české soudy rozhodujou, tak převezme zodpovědnost do svých rukou. Opět je to něco, co je inspirované skutečnými událostmi. No a možná ještě, pardon, jednu věc, abych nezapomněla, a ta je velmi očekávaná, a to je Record Woman, taktéž od

0: OnePlay, kde uvidíte Petra Uhlíka, kterého jste viděli v Metodě Markovič jako vraha, tak tady ho uvidíte v hlavní roli atletky. Tehdy v první republice ještě atletky, která později se nechala vlastně předělat na muže. Takže možná takové na první republiku neobvyklé, ale velmi zajímavé téma, opět na základě skutečných událostí.
1: Já na vás jenom koukám s vyvalenýma očima, protože je to skvělý. Opravdu, já jsem zvyklá na to, že festival finále je vždycky nabitý neskutečným způsobem, ale tohle to mě úplně opravdu fascinuje, že i letos to bude takhle úplně narvané k prasknutí během několika málo dní v podstatě, když se to tak vezme. Ale pojďme dál, protože festival letos zavedl novinku, a to je cena diváků.
0: Ano.
1: Proč jste se rozhodli tímhle směrem?
0: Oni i diváci a i filmoví tvůrci nám o tom už dlouhou dobu říkali, že by vlastně rádi a že i pro ty filmaře je to dobrá zpětná vazba, přece jenom jiná než zpětná vazba od porod. Takže my jsme letos se rozhodli, že konečně jim vyjdeme vstříc. Takže ano, je to tak a bude to možná jiné i v tom, že se nebude hlasovat jenom o soutěžních filmech, o těch, které právě posuzují poroty, ale budou to v podstatě všechny filmy z programu. Takže jsme rádi, těšíme se, jak se ty verdikty vlastně budou lišit a to hlasování bude probíhat takovým tím klasickým způsobem, že diváci před nebo po filmu dostanou papírek, zatrhnou známky, no a tím vyjádří svou podporu tomu danému filmu.
1: A myslí festival letos také na děti nějakým způsobem?
0: Určitě, určitě, tak ono plný tým je jakoby i rodičů, takže my to děláme trochu i kvůli sobě, takže samozřejmě máme několik nových animovaných filmů a možná bych chtěla vypíchnout film Máma a táta jsou boží, což bude premiéra na finále a Mámu a tátu, které jsou boží, tam hrajou Petr Lněnička, právě také známý z Metody Markovič a Vica Kerekeš, takže to si myslím, že bude letos velké lákadlo.
1: A velké lákadlo bude možná také nová tvář, která letos bude moderovat festival, ano, a to je herec Marek Adamčík. Jak
0: tak
1: vznikla tahle spolupráce?
0: Marek je poměrně pravidelný, častý host festivalu a letos to tak vyplynulo, že jsme hledali další do party známou tvář na moderování a říkali jsme si potom s Markem, když jsme se o tom bavili, proč nás to nenapadlo už dřív, takže on byl nadšen tou nabídkou a já jsem ráda a těšíme se.
1: Skvělé. Paní ředitelko, děkuji moc za váš čas, že jste si našla v tom nabitém programu, protože věřím tomu, že pár dní před festivalem to je nabité.
2: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
3: Na Růžovém vrchu v Karlových Varech mají nové sportoviště. Areál u základní školy Krušnohorská prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově slouží nejen školákům, ale i sportovním klubům a veřejnosti.
4: Město pravidelně investuje na školách do školních hřišť, protože sport je pro nás velmi důležitý a spousta dětí nemá možnosti chodit například na Matony arénu, na AC Start a podobně, takže ta školní hřiště jsou pro nás velmi důležitá.
5: Bylo nám postaveno nebo rekonstruováno sportovní hřiště, které obsahuje atletický ovál 250 metrů dlouhý, dvě fotbalová hřiště s umělou trávou, dva streetballová kurty, jedno hřiště na petánk, nízká lana a workoutový koutek.
3: Dopoledne areál využívají žáci školy, odpoledne se otevírá sportovním klubům i veřejnosti.
5: Dopoledne je provoz určen pro žáky naší školy, který tělocvikáři hodně využívají a po roce odmlky jsou strašně rádi za to, že můžou tohle hřiště využívat. V odpoledních hodinách od 4 do 8 primárně je pro veřejnost otevřeno, kdy kromě umělých trav, které jsou většinou smluvně zajištěny, protože ten provoz něco stojí, tak na ostatní sportoviště může veřejnost zdarma si kdykoliv zacvičit.
4: Takže jsou přesně dány časy, kdy si může veřejnost přijít zakopat.
3: Každý, kdo chce sportoviště využít, se musí nejdřív zapsat na vrátnici areálu. Škola tak chce mít přehled o tom, kdo hřiště využívá a předcházet případnému poškození vybavení. Rekonstrukce sportoviště vyšla na bezmála 20 milionů korun. Město chce do sportovišť u škol investovat i v dalších letech. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
6: A chtěl bych se kolem této malicí zhromažďovat připomínat odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
3: Burning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
7: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
3: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
8: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
9: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
3: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
10: Je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to ten super.
11: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
3: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
12: Škoda Sportpark na plzeňských Slovanech má další novinku. Sportovní areál nově zdobí 10 metrů vysoká lezecká věž, která nahradila původní konstrukci z roku 2004.
13: Bylo to samozřejmě nutnost, protože byla to velká investice, ale ta původní stěna už tady byla více než 20 let, uteklo to. Takže bylo to kvůli bezpečnosti lesců. Byli jsme nuceni vyměnit tu věž. Slavnostní otevření proběhlo hlavně za účasti paní ředitelky mateřské školy, která taky leze, takže nám tam vylezla na věž a úplně nahoru pověsila vlaječku Slovan.
12: Lezecká věž dlouhodobě patřila mezi velmi oblíbené prvky Škoda Sportparku.
14: Původní věž z roku 2004 již dosloužila. Zájem o lezení nám stoupá. Je to prostě sport, který můžete dělat sám s parťáky, místíte se a odreagujete se. Horolezecká stěna je 10 metrů vysoká, má 4 různé profily a přes 220 metrů čtvereční lezecké plochy, jak pro začátečníky, tak pro horolezecké vytrvalce.
12: Věž nabízí výstupy různých obtížností, které jsou rozlišeny podle barvy použitých chytů. Obtížnost každé cesty je uvedena ve dvou klasifikačních systémech. Platí přitom, že čím nižší číslo, tím lehčí cesta.
15: Zatímco jsem zkoušel, tak jsou tady spíš trošku těžší cesty, takže ještě tu stěnu zkusíme, ale spíš je to středně a těžší cesty, bych to viděl. Vyloženě trojky, čtyřky pro nějaké děti a to není asi.
12: Druhý plzeňský obvod modernizuje areál postupně, ale to z něm přibylo hned několik novinek. Vzniklo zde nové multifunkční hřiště a také zázemí, které mohou využívat sportovci i návštěvníci areálu.
13: Když to začínalo, tak tady byly dvě rezavé překážky na skate. A za celou tu dobu se sem investovalo už přes 70 milionů.
12: Škoda Sportpark patří mezi nejvyužívanější sportovní areály. Každoročně se míří tisíce návštěvníků za sportem, odpočinkem i rodinnou zábavou.
14: Já chci na Slovanech sport dostupný pro všechny a tím se nám nabízí Škoda Sportpark. Škoda Sportpark je přístupný veřejnosti, je tady všechno zdarma a každý si tu může vyzkoušet to své a v rámci volného času jsem ráda, že děti nesedí doma a že přijdou sportovat. Je pravda, že letos jsme sem investovali hodně peněz, ale mám z toho velkou radost.
12: Kompletní lezecký sektor bude hotový na jaře příštího roku, kdy v areálu přibydou dvě boulderingové stěny. Ty nabídnou další možnosti tréninku bez nutnosti jištění a budou vhodné i pro méně zkušené lezce. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.

0: Habermanův park se na 2 dny proměnil v místo plné dobrého jídla, vína i muziky. Od 18. září zde probíhala jedna z nejnavštěvovanějších akcí plzeňské čtyřky – Doubravecké slavnosti vína.
1: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít u 9. ročníku, vlastně už tradičních vín tady u nás na Doubravce. Vždycky přivezeme kousek Moravy přímo sem do Habermanova parku a já mám velkou radost, že se tady schází velké množství lidí. A jsou to takové naše sousedské slavnosti, vidíte, za námi svítí světelka. Myslím si, že ten park noci bude krásný a všichni se tady užíváme cymbálovku, víno a dobré jídlo.
2: Dnes tady máme krásnou atmosféru, přijelo k nám 14 tuzemských vinařů, kteří přivezli svá vína, které zde mohou lidé ochutnat. Máme tady také chutné občerstvení.

0: a také muziku, která k vínu patří, cymbálovku a zítra swing.
1: Stánky s vínem byly v obležení od začátku až do konce. Vinaři do Plzně přivezli jak klasická tichá vína, tak i vína perlivá či burčáky.
2: Já jsem přijel z Čejkovic, jezdím sem už léta, vlastně dá se říct už od těch prvních ročníků. No a mám tady celou šalu vín, od suchých po sladký, červený, takže každý si myslím vybere. Zatím, co tak mám vypozorovaný, tak jsou to spíš ty sladší vína, ale fakt, že hodně už přechází do těch suších, že asi už mají napito a propili se do těch suších vín.
3: My jsme z rodiny vinařství Sedlák a z Velkých Bílovic a přivezli jsme vám bílé víno, červené a růžové. Máme tady kompletní nabídku 12 druhů. A jsme tady po druhé, loni jsme byli poprvé a nejoblíbenější samozřejmě Hibernal, oblíbené jsou bublinky, takže prodáváme Frizante, ale máme takovou zajímavost, přivezli jsme letní víno, což je kive, a samozřejmě takovou už odrůdu neuburské, která bohužel má ustupující tendenci, ale my se jí stále věnujeme.
1: Program vyvrcholil v sobotu, a to koncertem kapely Electric Therapy. Z Doubravky pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: V budově radnice 4. plzeňského obvodu se uskutečnilo veřejné představení studie nazvané Park svatého Jiří. Historicky i kulturně cenné území zůstane i nadále přírodním unikátem. Krajinářští architekti jej plánují rozdělit do několika zón podle navržené péče, intenzity a způsobu využití.
5: My určitě nechceme měnit celé místo u svatého Jiří. My bychom chtěli to místo zpřístupnit lidem a ukázat jim možná kousíčky, které neznají, ukázat jim nějaký vstup do řeky, ukázat možnost, kde byl třeba starý brod v tom místě. Chtěli bychom tam udělat novou výsadbu a byli bychom rádi, aby to místo bylo navštěvované tak, jak je místními a aby jim zůstalo zachováno.
4: Koncepce vznikla na základě zjištění architektů a výsledků pocitové mapy, do které se zapojili obyvatelé širokého okolí. Jedná se o poměrně velké území, které zasahuje i mimo obvod Čtyřky. Počítá se například s propojením s lokalitou, kde stávalo pozdně středověké tvrziště Pecihrádek.
6: Samozřejmě to není jenom záležitost Čtyřky, je to výsledek spolupráce obvodu 4 a obvodu 1 plzeňských obvodů. A je to zajímavé v tom, že to řeší skutečně rozsáhlé území, které je hodně navštěvované lidmi. A to území má dnes ten potenciál daleko větší, než v daném okamžiku nabízí.
4: Jedním z cílů je zpřístupnit některá místa, která jsou v současnosti neprostupná nebo špatně přístupná. Místa ponechána přirozenému vývoji budou přístupnější, ale bez laviček. Využívat se bude čistě přírodních prvků, jako jsou kameny nebo kmeny stromů. Naproti tomu v místech, která jsou využívána nebo mají reprezentativní charakter, se počítá s častější údržbou vegetace a vhodným mobiliářem.
7: Tady tento prostor Parku svatého Jiří by mohl být vlastně jedním z takových prvních komplexních řešení ploch, které jsou, bych řekla, takovou jako ukázkou, jak zacházet s přírodou, jak tu plochu ponechat maximálně v tom stavu přírodě blízkém, ale současně lidem, obyvatelům nabídnout tak důležitý komfort té přírody, ochlazování prostoru, zejména v letním období, přítomnost vody, přítomnost přírody, biodiverzity a tak dále.
4: Koncepce je zveřejněna na webových stránkách obvodu a své připomínky mohou občané zasílat až do konce října na e-mail parksvjiri@plzen.eu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroči, ne? No, to pak cukr a to špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opést Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom Lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila světovou špičku v boči. Do města se sjeli sportovci z řady zemí, aby poměřili své síly v tomto atraktivním paralympijském sportu. Mezinárodní turnaj ukázal nejen špičkové výkony, ale také odhodlání a bojovnost závodníků.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: World Boccia Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boccia může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Buřty v lese, hry, dobrodružství a spousta zábavy pro celou rodinu. Oblíbená akce se po čase vrátila na svatý Linhard v Karlových Varech a přilákala děti i dospělé. Ti si užili den plný aktivit uprostřed přírody.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroží, ne?
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opést buřty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče? Byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, navštívila Prahu. V pražském kině přítomnost osobně uvedla českou premiéru dokumentárního filmu o jejím životě.
9: Světově uznávaná pedagožka, autorka a výrazná osobnost spojená se Silicon Valley Ester Vojčicky navštívila Českou republiku. V pražském kině Přítomnost 16. září osobně uvedla českou premiéru dokumentu o jejím životě s názvem Kmotra Silicon Valley. Kromě projekce filmu byla součástí pražského programu také živá diskuze, networking a exkluzivní VIP meet and greet.
10: I really enjoy this evening because I like talking to people.
11: Tento večer si opravdu užívám. Protože ráda mluvím s lidmi a ráda odpovídám na jejich dotazy. Lidé se někdy bojí položit dotaz před větší skupinou lidí. Může je to uvádět do rozpaků, proto jsem ráda, že jsem tady měla příležitost popovídat si s každým zvlášť jen mezi dvěma očima. A bylo to prostě skvělé.
9: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, vedla po 10letý program v Palo Alto. Její životní příběh se protíná s významnými osobnostmi technologického světa. Je spojena s příběhem Steva Jobse i z počátky Google, který vznikal v garáži její dcery Susan Vojčicky.
12: Kmotra Silicon Valley je dokument o Estere Vojčicky, která je legendární pedagožkou a autorkou. Podílela se na rozvoji mladých lidí, pomohla jim stát se technologickými lídry ve Spojených státech. Mnoho z nich se také stalo extrémně úspěšnými podnikateli. Ku příkladu její dcera, pozdější výkonná ředitelka společnosti YouTube.
9: Akci v kině Přítomnost uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, investory a technologické lídry v Česku i ve světě. Jejím zakladatelem je Patrik Juránek, který během večera předal Ester cenu za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, inovací a leadershipů.
13: Dnešní akce je opravdu výjimečná, protože se nám podařilo po 6 letech vlastně našich aktivit ve Startup Disruptu pozvat sem Ester Vojčickou. Spousta osobností s tolika oceněními a úspěchy by mluvila jenom sama o sobě, ale přitom Ester hlavně mluví o těch žácích a nejenom o těch úspěšných, ale i o tom, co teďka zažívá, co jí třeba trápí. Velmi ráda to sdílí a můžu potvrdit, že opravdu za ty 2 dny, co jí tady máme a už jsme s ní taky něco zažili, tak se snaží hlavně pomáhat, aby je užitečná.
9: Události se zúčastnila řada studentek, pro které je Ester velkou inspirací, ale také pedagožek a podnikatelek.

0: letelek.
1: Naše společnost se zabývá tím, že vlastně kupujeme nemovitosti, budujeme je do hotelů, které jsou v centru vždycky měst a v centru, dejme tomu, jakoby evropských metropolí a pak i ty hotely následně i operujeme. V současné době máme otevřený hotel The Julius v Praze, který je vlastně první takový flagship hotel tady té sítě a do budoucna v dalších 2-3 letech budeme odevírat hotely v Berlíně, v Bukurešti a v Budapešti.
2: Pro mě byl ten film a celý večer hrozně inspirativní. A jak jsem se bavila s ostatníma lidma tady, tak myslím, že dneska nám to tak brnklo každému na nějakou naší strunu a každý si z toho vzal něco svýho.
3: Je nesmírně inspirativní vidět Ester, která je 85 nebo 86, jestli se nepletu, která do dneška jsme ji viděli zvedat kettlebelly, viděli jsme ji na lyžích, že prostě, když chci, tak to jde bez ohledu na věk. To je jako skvělý.
0: Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
4: Přes 2000 účastníků přilákal do ostravského Gongu festival umělé inteligence Černá AI. Odborníci představovali její využití ve firmách zdravotnictví i tvůrčích profesích. Návštěvníci si mohli technologie také sami vyzkoušet.
5: 7 scén, 20 praktických workshopů a setkání s lidmi, kteří umělou inteligenci vyvíjejí i denně používají. Ostravský Gong nabídl prostor pro otázky, zkušenosti i vlastní zkoušení.
6: Moravskoslezský kraj dokazuje i to, že AI komunita se tady nejenom může potkávat, ale může se tady propojit s veřejností i s biznisem. A budu velice rád, pokud tady vzniknou nějaké zajímavé nápady, které pomůžou Moravskoslezskému kraji.
7: My jsme byli v situaci, kdy odvozujeme od té černé kostky mnoho našich aktivit a Černá AI nám přišla jako kdyby zajímavý název pro AI platformu, tak proto Černá.
8: Co jsme měli na papíře, tak dnešním dnem se stalo skutečností a ten zájem je enormní. Krom toho, kolik je tady účastníků dneska fyzicky přítomno, tak dalších zhruba 700 čeká doma, na které se nedostalo.
5: Za platformou Černá AI stojí také Dalibor Mráz. Věnuje se vývoji systému, které firmám pomáhají zpracovávat a využívat data. Podílel se například na řešení pro vyhledávání a propojování informací z vědeckých studií. Na festivalu tak mohl nabídnout zkušenosti přímo z vývoje i zavádění umělé inteligence do praxe.
9: My na lidi hodně apelujeme, aby byli AI, jakoby, jak to říct, trošku obezřetní, protože hodně lidí jakoby věří tomu, co dostává zpátky. On to není takzvaný jako deterministický systém, to znamená, když se zeptáte 10x většinou na to stejné, tak vám může přijít 10x trošku jiná odpověď. Znamená, v tom je to lehce nebezpečné, to znamená, je velice důležité tu technologii trošku pochopit a potom vlastně se s ní velice dobře dá pracovat. Ono opravdu mi jako opravdu hodně pomoct, dokáže vás zrychlit, dokáže vyřešit i určité jako problémy.
5: Festival spojil technologie také s kreativní tvorbou. Pro Černou kostku je právě propojení vzdělávání, kultury a nových technologií součástí jejího zaměření. Budoucí krajská knihovna má nabídnout zázemí také pro vlastní tvorbu a experimentování.
7: My teď v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom opravdu byli moderní knihovna, takzvaná knihovna budoucnosti, abychom tomu návštěvníkovi nabídli obrovské množství témat, které nějakým způsobem mu pomohou se zorientovat dnešní moderní světě technologií a informací. Jak my si představujeme, pardon, tu novou moderní knihovnu něco podobného, jak teď v tuto chvíli tuto konferenci. To znamená místo, kde se potkají technologie s lidmi a lidi navzájem a posuneme se dál.
5: Přes 2000 účastníků ukázali, jak velký zájem téma vyvolává. Další krok přijde v každodenní práci.
8: Příležitostně si vyhledávám nějaké informace, které jsou na jednom místě, třeba o historii, o cestování, ale i pracovní záležitosti.
7: Většinou ve dvou věcech. Jedna je taková ta monotonní, když se jedná o třeba přípravu nějaké prezentace nebo analýzy nějakého textu, který vyžaduje příliš času a já ten čas nemám, takže to je jako velmi dobrý nástroj. A druhá věc je takový partner v brainstormingu.
5: Umělá inteligence může ušetřit čas i usnadnit práci. Jak ji ale využijeme a co jí svěříme, zůstává na nás. Ostravský festival k tomu nabídl inspiraci i praktické zkušenosti.
4: Zahrada Panského domu se proměnila na veřejný prostor přímo v centru města. Obyvatelé Uherského Brodu a jeho návštěvníci tam najdou nejen klid k odpočinku, ale také reprezentativní místo na pořádání kulturních a společenských akcí. Její slavnostní otevření bylo první z nich a vrátilo zahradu do dob posledního šlechtického uživatele Václava Hraběte z Kounic.
10: Málo které centrum města se dnes může pochlubit tak příjemným místem pro odpočinek, na jaké se během necelého roku proměnila zahrada Panského domu v Uherském Brodě. Její revitalizace je ukázkovým příkladem toho, jak se dají smysluplně využít evropské dotace a spojit tak příjemné s užitečným.
11: Je to nejstarší historická světská památka ve městě. Má dneska více než 500 let, takže jsme opravili vnitřní části prostor budov. Ať to byly nízkoprahové denní centrum, byla to knihovna a další prostory, tak dnes otevíráme tu třešničku na dortu a to je Panská zahrada, místo, které bude sloužit k relaxaci, ke kulturním programům a vůbec, ať se tady lidi cítí dobře, ať se tady schází, protože bude to otevřené a dělalo se to vlastně pro lidi.
10: Celkové náklady na revitalizaci prostoru dosáhly přibližně 27 milionů korun. Z toho 17,5 milionu korun pokryla dotace Evropské unie z integrovaného regionálního operačního programu.
12: Ten prostor byl dlouhodobě zanedbaný, to znamená, došlo k rozsáhlým terénním úpravám, odvezlo se snad 200 nákladních aut zeminy pryč a spodní stavba spočívala v nových rozvodech vody, protože jí máme srážkové vody ze střech, dále kompletně nová elektroinstalace a osvětlení a odpadní potrubí.
10: Zahrada s novými architektonickými prvky, altánem nebo dvouramenným pískovcovým schodištěm se proměnila na zelené místo, které už není jen průchozí částí centra. Jejím návštěvníkům nabídne možnost na chvíli zpomalit a zůstat tam déle.
13: Je to radost pohledět a je opravdu krásné vidět, že se tady něco děje a že to roste.
14: Já mám radost, že je tady spoustu dětí, že tady přišli lidi, protože přesně to jsme chtěli, aby naše zahrádka právě sloužila i všem.
4: Areálu Univerzity Palackého v Olomouci letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Roste na pokusných plochách, které v areálu provozuje Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu. Botanici jeho výskyt zdokumentovali a část rostlin míří také do herbářových sbírek.
15: Kriticky ohrožený ibišek trojdílný vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, které sídlí v holickém areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Na poli, kde dříve centrum pěstovalo soju, jej náhodně objevila Kateřina Smékalová z výzkumného týmu genetického zdroje zelenin a speciálních plodin.
16: Tady zrovna stojíme v takovém epicentru výskytu těch rostlin, kdy tady kolem dokola, když budu počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 rostlin určitě tady je.
17: V té tobolce je tak 20 semen.
15: Je to vůbec poprvé, co se takto rozsáhle ibišek na Moravě rozšířil. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
18: Je to rostlina, která patří do čeledi slézovité, což je čeleď, ze které vy znáte určitě takové ty běžně pěstované ibišky, třeba ibišek syrský a tak dále. A u nás tenhle ten ibišek trojdílný je velmi vzácná, kriticky ohrožená rostlina, která se vyskytuje hlavně na jižní Moravě. No a trochu to překvapení je, že tady v Olomouci jsme vlastně na víceméně severní hranici areálu jejího rozšíření u nás na Moravě a proto je to takováhle jako zvláštnost.
15: Na rozdíl od běžných ibišků je tento druh jednoletý. Zajímavostí je i samotný květ, který vydrží otevřený jen několik hodin. I proto má v angličtině přezdívku One Hour Flower, tedy květ jedné hodiny. Jak se rostlina na výzkumné pole dostala, není zatím zcela jasné.
18: Buď se sem teda dostal nějakým způsobem přirozeně, protože ta nejbližší známá lokalita leží u Olšan, to je několik málo kilometrů odsud, směrem na jih. A druhá možnost je, že jsem zavlečený jako byl dlouhodobě, byl plížený, jenom letní podmínky mohly tady k masivnímu výskytu.
15: Na zemědělských plochách je jeho výskyt ale problematický. Ibišek totiž může sloužit jako mezihostitel viru mozaikovitosti okurek.
16: My na jednu stranu jsme pracoviště, které se zaměřuje na ochranu, podporu biodiverzity, protože jsme jedním z pracovišť, které dodává semena do genové banky. My tady

0: Konkrétně v Olomouci máme na starosti kolekce genetických zdrojů zelenin a léčivých aromatických a kořeninových rostlin. A z toho titulu máme za úkol různé genetické zdroje těchto plodin zhromažďovat, množit, popisovat, hodnotit. A na jednu stranu podpora diverzity, to znamená i tady těchto dnes už vzácných plevelů, je důležitá a máme to dělat. Na druhou stranu konkrétně tento druh napadá tenhle virus i právě naše genetické zdroje okurek a dýní. A tak, jak vidíme, dýně tady pěstujeme, hned za mnou je velké pole, tak my si nemůžeme dovolit tady mít rostliny, které jsou potenciálně nebezpečné.
1: Odborníci proto už museli část ibišků odklidit. Některé rostliny putují do herbářových sbírek, kde zůstanou jako doklad letošního výskytu a poslouží i budoucímu výzkumu. Díky jejich velkému množství se o část vzorků podělí také další vědecké instituce. Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Každý výlet začíná nápadem. Někdy stačí zahlédnout zajímavé místo, zaslechnout příběh nebo jen zjistit, co je za kopcem, kolem kterého každý den projíždíme. I dnes jsme pro vás takových míst vybrali hned několik. Vypravíme se za historií, tradicemi, krásnou přírodou i akcemi, které stojí za to vidět na vlastní oči. Tak si udělejte pohodlí a vydejte se s námi na další putování v regionech. Zoo Praha letos slaví už 95 let od svého otevření a tradiční výroční slavnost připadá na 28. září, na Den české státnosti. Návštěvníky tu čeká celodenní program napříč celým areálem a příležitost připomenout si, jak se pražská zoo během 9 desetiletí proměnila, od prvních jednoduchých kotců až po moderní prostorné expozice. Pokud tedy chcete oslavit významné výročí společně se zvířaty, 28. září máte v zoo Praha o program postaráno. V další reportáži z našeho putování po Horním Rakousku se vydáme do Bad Goisern, malebného městečka v srdci oblasti Salzkammergut. Obklopují ho majestátní hory, jezera a krásná alpská krajina. A právě tady můžeme poznat také tradiční život a kulturu tohoto regionu. Bad Goisern je navíc skvělým výchozím bodem pro objevování okolních přírodních krás. Pojďme se tedy podívat, co všechno toto místo nabízí a proč stojí za to se tu zastavit.

0: Moravský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáváme do 6 regionů Solné komory. Dnes společně objevíme kouzlo a tradice městečka Bad Gäusern. Díky mimořádnému přírodnímu a kulturnímu bohatství se Solná komora v sousedním Horním Rakousku může pyšnit zápisem do seznamu světového dědictví UNESCO. Společně s městečky Gossau, Hallstatt a Obertraun patří do jádra tohoto regionu také půvabný Bad Gäusern. Oblíbené klimatické lázně lákají nejen k odpočinku a ke zlepšení kondice na čerstvém vzduchu, ale dokonce i k velkým sportovním výkonům. Na své si tu přijdou také milovníci místních tradic, kultury a původních řemesel předávaných z generace na generaci. Takzvaná vnitřní solná komora, jak se regionu odjakživa říká, se rozkládá kolem známého města Hallstatt a Dachsteinu, což je nejvyšší vrchol Horního Rakouska. Unikátní krasové oblasti s rozsáhlými jeskyněmi najdeme i tajemnou skálu zvanou Věčná stěna, čili Ewige Wand. Z Bad Gäusern k ní vede příjemná cesta smíšeným lesem, který poskytuje chladivý stín, případně poslouží jako deštník. Typickými růžovými květy zdobí krajinu brambořík horský, najdeme tu i horské kapradí nebo vraní oko čtyřlisté. Pak se terén otevře a před námi se vyne dobrodružná cesta po hraně skální stěny. Toto místo zpravidla turisté vyhledávají pro úchvatné výhledy. Nám počasí tolik nepřálo, i přesto jsme tu načerpali spoustu inspirujících zážitků. Terezo, představte nám toto místo a jaký příběh se k němu váže.
1: Hallo, wir sind heute in der Welterbe-Region Dachstein-Salzkammergut.
2: Vítáme vás v hornorakouském regionu Salzkammergut nad městem Bad Gäusern a nacházíme se v místě nazvaném Věčná stěna, ke které se váže krásná legenda. Vypráví o tom, jak král Gäusern vyrušil draka a probudil ho ze spánku, za což se drak pomstil tím, že vytvořil tuto skalní stěnu s jeskyněmi a prohlubněmi. Tak vznikl tento unikátní přírodní útvar.
0: Jedna z nejzajímavějších stezek v této oblasti je skvěle značená a doplněná zastaveními, která zaujmou i děti. Je dostatečně široká a velmi dobře zajištěná, takže je bezpečná jak pro pěší, tak pro cyklisty.
1: Der Weg wurde 1950 erbaut.
2: Cesta ve stěně byla proražena roku 1950. Je velmi atraktivní dokonce i pro špičkové závodníky, kteří zde trénují i soutěží. Každý rok se tu koná legendární maraton horských kol Salzkammergut Trophy. Odtud z vyhlídky můžeme spatřit údolí Dachsteinu, jádro solné komory, jejímž nejznámějším artiklem je samozřejmě sůl. Toto bílé zlato, pocházející ze solné hory Hallstatt, přitahovalo lidi do této alpské krajiny již před tisíci lety. V regionu se stále naplno využívají jak léčebné účinky soli, tak její zpracování v gastronomii.
0: Vyhlášeným centrem lokálního kulinářství je právě Bad Gäusern, poklidné město s malebným historickým centrem, kde několik domů zdobí popínavé hrušky, má více než 7 tisíc obyvatel a skýtá mnoho příležitostí k relaxu, který podporují zdejší klimatické lázně a jodovo-sirné prameny.
1: Bad Gäusern ist eine Marktgemeinde.
2: Gäusern byla obec s právem trhu a od 30. let minulého století se začala prosazovat coby výletní místo působící jako klimatické lázně. Od roku 1955 je tedy slovo Bad součástí názvu města, které se soustředí především na zachování a předávání tradic, kultury a udržování místních hodnot.
0: Bad Gäusern leží na řece Traun u severního břehu Hallstattského jezera, 7 kilometrů jižně od známější nejstaršího lázeňského města Bad Ischl, které se v roce 2024 stane evropským hlavním městem kultury. Bude to velká událost pro celou Solnou komoru. Tento prestižní titul totiž Evropská unie uděluje s cílem podpořit rozvoj kultury a zdůraznit bohatství a rozmanitost různých zemí. A právě o to se snaží i zdejší dům řemesel.
2: V důsledku vývoje, který byl na přelomu tisíciletí pozorovatelný v celém Rakousku, přišla potřeba čelit globalizaci, sdružovat se ve spolcích, aby tradiční řemesla mohla v regionu přežít. Náš dům řemesel vznikl v květnu roku 2009 jako projekt vzešlý z tehdejší zemské výstavy. Cílem je představovat tradiční řemesla typická pro náš region, ukazovat jejich pestrost a význam nejen z historického hlediska, ale tak i jejich přínos pro kvalitu současného života.
0: Tvůrci zde tradičním způsobem vyrábějí a zároveň prezentují typické regionální výrobky, třeba speciální brýle z paroží, klobouky z ovčí vlny i zaječí srsti, šperky z átrze nebo ženské kroje, takzvané dirndly. Řemeslům se v současnosti věnují hlavně ženy, které si v expozici přijdou na své, neboť je v ní bohatě zastoupené vše, co se týká oblékání a

ani ukázky činností, které souvisejí s hospodařením nebo stavitelstvím. Typické jsou pro tuto zemi lédrhóze, kožené kalhoty, které vyžadovaly kvalitní zpracování, aby vydržely pokud možno po celý život. Muži je používali na práci a často se kalhoty dědily z generace na generaci. Známým pojmem jsou rovněž tzv. Geusserschuhe, čili speciální místní boty.

0: papíru. A své zkušenosti a zážitky umělci předají také místním školákům a lidem z tohoto alpského regionu. Součástí celého projektu bude i speciální výstava, která začne 25. května příštího roku. Představí díla umělců, jejich ručně zhotovené výrobky a objekty.
1: Řemesel ukazuje, že na kulturní dědictví je třeba pohlížet jako na součást vlastní přítomnosti a budoucnosti a také jako na velký potenciál směřující k rozvoji místní ekonomiky. Také v příštím dílu vás pozveme do míst, která vás donutí zpomalit a užívat si zasloužené dovolené. Ukážeme vám smaragdově modrou hladinu jezera Wolfgangse, obklopenou vysokými horskými masivy. Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do oblasti Solné komory vydávají. Tak na viděnou zase za týden.
2: České Budějovice budou od 28. září do 3. října patřit milovníkům kávy. Už po čtvrté se tu uskuteční Budějovický kávový týden, který nabídne workshopy, přednášky, ochutnávky výběrové kávy i program přímo v místních kavárnách. Workshopy a přednášky jsou zdarma, je ale potřeba se předem registrovat. Vyvrcholením bude Budějecký Coffee Fest 2.0, který se uskuteční 2. a 3. října na výstavišti České Budějovice. V další reportáži se vydáme do Kotulovy dřevěnky v Havířově, jedné z nejstarších dochovaných lidových staveb v této části Slezska. Roubené stavení přibližuje, jak se na vesnici žilo před více než 100 lety, od tradičního bydlení až po způsob hospodaření a každodenní práci. Součástí areálu jsou také hospodářské stavby a ukázky dobového vybavení. Pojďme se tedy podívat, jak vypadal běžný život našich předků v tradiční slezské chalupě.
3: Kotulova dřevěnka byla postavena ke konci 18. století a patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku.
4: Byla vystavena v roce 1781 a je dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Jejím majitelem byl Michal Folvarčný, jehož příjmení je dodnes vyryto na trámu vedle vstupních dveří. Po něm obývala dřevěnku rodina Kotulova, která zde setrvala až do roku 1975. Po ní je také dřevěnka pojmenována. Do areálu patří také zděná stodola s chlévem, větrný mlýnek nazývaný Vjatrák, sloužící ke šrotování obilí a bylinková zahrádka. Kotulova dřevěnka je otevřena sezóně. Sezonu zahajujeme 1. května velikou akcí, tradiční akcí nazvanou Den řemesel, na které se představuje množství řemeslníků, ať už je to kovář, krajkářka, perníkářka, výrobce šindelů, provazu. Návštěvníci mají možnost si spoustu těchto řemesel v tento den také vyzkoušet. V průběhu celé sezóny pořádáme množství akcí. Sezonu ukončujeme 1. září.
3: Expozice Bydlení v Kotulově dřevěnce prezentuje vybavení domácího interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska.
5: V takové chalupě Těšínska někdy žilo i 30 lidí a ne vždycky to byly spřízněné osoby. Ano, byly to třeba už dvě různé rodiny, které žily právě v tomto domě. Co se týká chalupy, tak typický dům Těšínska, ano, prezentuje vlastně tato chalupa, jak se kdysi na tom Těšínsku žilo. Takže když se podíváme na chalupu zhora, na půdorys, tak uvidíme obdélníkovou stavbu vždycky. Chalupy bývají velice často podezděny a aby ušetřili nějaké peníze, tak do té podezdívky hodně často používali kámen. Cihly tehdy totiž byly velmi drahé a ty se šetřily hlavně na komín. Ty hrubě opracované trámy, ty jsou utěsněny mechem, ano, takže toto měli za úkol děti sbírat a všechny spáry se pořádně utěsnily. Teďka se nacházíme ve sváteční izbě, ano, tady se chodilo, když se šlo spát, anebo když přišla velmi vzácná návštěva. Pokud přišli sousedé nebo nejbližší rodina, tak se většinou sedávalo tady vedle v kuchyni a tam se všechno řešilo. Tady opravdu zvali jenom ty vážené osoby. Jinak taková izba nebývala nějak bohatě vybavená. Opravdu jsou tady základní věci, které tak používali středně zámožní zemědělci. Kde teďka chodili spát, když žilo

0: takové chalupě hodně lidí. Tady tato postel, to je nejlepší místo v celé té chalupě, takže tady samozřejmě spal majitel. Takže na posteli bychom mohli vidět hospodáře, hospodyní, ale u nohou ještě mívali často jedno nebo dvě malé děti. Spávalo se také na lavicích, tady za tou naší hospodyní je taková lavice, která je vylepšená. Opíradlo lavice se dá překlopit směrem k tomu stolu, udělá tím pádem takovou zábranu a ty menší děti tam spávaly. Samozřejmě v protější izbě se také spávalo a všichni ostatní, kteří už se tady nevešli, ti přespávali nahoře na půdě. Jinak na věšáku můžeme vidět potom takový krásný kabátek, kterému se v tom nářečí říká jakle. Šněrovacím botám koženým se říká brinelky, zouvák spousta lidí zná, pomocí toho se ty vysoké kožené boty vyzouvaly. No a nesmí tak na hospodářství chybět i nůžky. Jsou tam nůžky, kterýma se stříhaly ovečky, takže ty jsou na vlnu. Teď se nacházíme v kuchyni. V kuchyni pro návštěvníky možná nejzajímavější ta keramika. Je to totiž místní bludovická keramika. Tady v Dolních Bludovicích a Dolní Datyni se vyráběla a Bludovičtí se časem trošku odlišili tím, že začali v pozdější době používat tu bílou glazuru a na tom ty květinové vzory. Takže to je opravdu vzácné, protože samozřejmě keramika je křehká a nedochovalo se tolik kousku, takže to je možná nejzajímavější celé té kuchyni. No a samozřejmě v kuchyni je běžné takové nádobí, co se i dodnes používá. Spíš upozorňuji jenom na takové zajímavosti. Tady třeba ten první předmět na té lavici, zajímavý, taková plechová koule v takovém stojanu, to je vlastně taková malá pražírna, ano. Kdysi se dělalo jakoby kafičko, taková ta náhražka kávy z cikorky, z žita, ano. Takže museli to vždycky upražit.
1: Tehdejší obyvatelé pěstovali obilí, brambory, zeleninu, chovali krávu, prase, králíky, slepice a často i včely.
2: Na Budči u Zákolan se 28. září uskuteční tradiční svatováclavské slavnosti. Na návštěvníky tu čeká pestrý program pro celou rodinu. Průvod svatého Václava, historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, divadlo, hudba, řemeslné dílny, kovářské sympózium i aktivity pro děti. Součástí budou také komentované prohlídky rotundy svatého Petra a Pavla a samozřejmě stánky s občerstvením. Zřícení na hradu Zvířetice nedaleko Bakova nad Jizerou připomíná dobu, kdy se na skalnatém ostrohu tyčil mohutný hrad. Původně gotické sídlo prošlo později přestavbou na renesanční zámek, jehož osud ale spečetil požár na začátku 18. století. Dnes z něj zůstaly působivé ruiny, které lákají nejen milovníky historie, ale také návštěvníky, kteří si chtějí užít krásné výhledy do okolní krajiny.
3: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu asi 2 km jihozápadně od města Bakov nad Jizerou v nadmořské výšce 250 metrů. Hrad se nacházel na obchodní stezce. Jeho cílem tak bylo vybírat mýtné.
4: Probíhala tady vlastně obchodní stezka z Prahy do severních Čech, takže vůbec proto asi Zvířetice vznikly tady na té obchodní stezce, která se vynula vlastně tady přes obec Chudoplesy nedaleko přes vlastně brod, pozdější mosty a přívozy přes řeku Jizeru a probíhala tady kolem toho hradu Zvířetice, takže zřejmě to byl komerční hrad, vybíralo se tady mýto.
3: Nejvýznamnějším majitelem zámku byla hrabinka Marie Eleonora, která převzala správu nad tímto panstvím po smrti svého muže ve svých 27 letech. Z dochovaných záznamů vyplývá, že se o zámek starala velmi dobře. Historické zmínky však vykreslují i v jiném světle.
4: Takže třeba v účetní knize ze 17. století stojí, že u bakovského řezníka Krejbicha koupila husičky, které nechala pobíhat na zvířetickém nádvoří a v radosté kratochvíli se svým synem Arnoštem je honití ráčela a jimi hlavičky se mačetami sekati ráčela. Takže takto se bavilo panstvo v 17. století.
3: Důležitým milníkem pro renesanční zámek byl rok 1720, kdy byl zachvácen požárem. Poté už nebyl opraven a nevyužitý postupně chátral.
4: Slavíme tedy 300 let od požáru zámku z Výřidice. Údajně to bylo 15. září, kdy do zámecké věže uhodil blesk a z Výřidice podlehli zničujícímu požáru. To nebyl úplně jakoby devastující požár, ale byla to asi taková symbolická tečka, že vlastně už nestálo za to hrabatům z Valdštejna, majitelům tehdejšího panství, se o to víceméně jakoby starat.
3: Zřícenina je dobře viditelná od vlakového nádraží Bakov nad Jizerou, odkud vede cesta dlouhá necelý kilometr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po modré turistické značce. Vstup na tuto chráněnou kulturní památku je zdarma. Taver Vilček, Televize Praha.
2: Ať už vás dnes zaujal některý z našich výletů, historická památka, tradice nebo třeba podzimní akce, jedno je jisté, zajímavá místa máme často mnohem blíž, než si myslíme. Stačí si jen vybrat směr a vyrazit. Děkuji, že jste dnešní putování v regionech absolvovali se mnou a přeji vám spoustu krásných cest a nových objevů. Těším se na vás zase příště. Na viděnou.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy. Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna, o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marii Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Na Růžovém vrchu v Karlových Varech mají nové sportoviště. Areál u základní školy Krušnohorská prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově slouží nejen školákům, ale i sportovním klubům a veřejnosti.
2: Město pravidelně investuje na školách do školních hřišť, protože sport je pro nás velmi důležitý a spousta dětí nemá možnosti chodit například na Matony arénu, na AC Start a podobně, takže ta školní hřiště jsou pro nás velmi důležitá.
3: Bylo nám postaveno nebo rekonstruováno sportovní hřiště, které obsahuje atletický ovál 250 metrů dlouhý, dvě fotbalová hřiště s umělou trávou, dva streetballová kurty, jedno hřiště na petánk, nízká lana a workoutový koutek.
1: Dopoledne areál využívají žáci školy, odpoledne se otevírá sportovním klubům i veřejnosti.
3: Dopoledne je provoz určen pro žáky naší školy, který tělocvikáři hodně využívají a po roce odmlky jsou strašně rádi za to, že můžou tohle hřiště využívat. V odpoledních hodinách od 4 do 8 primárně je pro veřejnost otevřeno, kdy kromě umělých trav, které jsou většinou smluvně zajištěny, protože ten provoz něco stojí, tak na ostatní sportoviště může veřejnost zdarma si kdykoliv zacvičit.
2: Takže jsou přesně dány časy, kdy si může veřejnost přijít zakopat.
1: Každý, kdo chce sportoviště využít, se musí nejdřív zapsat na vrátnici areálu. Škola tak chce mít přehled o tom, kdo hřiště využívá a předcházet případnému poškození vybavení. Rekonstrukce sportoviště vyšla na bezmála 20 milionů korun. Město chce do sportovišť u škol investovat i v dalších letech. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A chtěl bych se kolem této vlajky, kdo se zhromažďuje, připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ní.
1: Werning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
5: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
1: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
6: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
7: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
1: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
8: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to tady super.
9: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho robí taková píšťalka.
1: Werning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
10: Škoda Sportpark na plzeňských Slovanech má další novinku. Sportovní areál nově zdobí 10 metrů vysoká lezecká věž, která nahradila původní konstrukci z roku 2004.
11: Bylo to samozřejmě nutnost, protože byla to velká investice, ale ta původní stěna už tady byla více než 20 let, uteklo to. Takže bylo to kvůli bezpečnosti lesců. Byli jsme nuceni vyměnit tu věž. Slavnostní otevření proběhlo hlavně za účasti paní ředitelky mateřské školy, která taky leze, takže nám tam vylezla na věž a úplně nahoru pověsila vlaječku Slovan.
10: Lezecká věž dlouhodobě patřila mezi velmi oblíbené prvky Škoda Sportparku.
12: Původní věž z roku 2004 již dosloužila. Zájem o lezení nám stoupá. Je to prostě sport, který můžete dělat sám s parťáky, místíte se a odreagujete se. Horolezecká stěna je 10 metrů vysoká, má 4 různé profily a přes 220 metrů čtvereční lezecké plochy, jak pro začátečníky, tak pro horolezecké vytrvalce.
10: Věž nabízí výstupy různých obtížností, které jsou rozlišeny podle barvy použitých chytů. Obtížnost každé cesty je uvedena ve dvou klasifikačních systémech. Platí přitom, že čím nižší číslo, tím lehčí cesta.
13: Zatím, co jsem zkoušel, tak jsou tady spíš trošku těžší cesty, takže ještě tohle tu stěnu zkusíme, ale spíš je to středně a těžší cesty, bych to viděl. Vyloženě trojky, čtyřky pro nějaký děti a to není asi.
10: Druhý plzeňský obvod modernizuje areál postupně, ale to z něm přibylo hned několik novinek. Vzniklo zde nové multifunkční hřiště a také zázemí, které mohou využívat sportovci i návštěvníci areálu.
11: Když to začínalo, tak to byly dvě rezavé překážky na skate a za celou tu dobu se sem investovalo už přes 70 milionů.
10: Škoda Sport Park patří mezi nejvyužívanější sportovní areály. Každoročně se míří tisíce návštěvníků za sportem, odpočinkem i rodinnou zábavou.
12: Já chci na Slovanech sport dostupný pro všechny a tím se nám nabízí Škoda Sport Park. Škoda Sport Park je přístupný veřejnosti, je tady všechno zdarma a každý si tu může vyzkoušet to své a v rámci volného času jsem ráda, že děti nesedí doma a že přijdou k nám sportovat. Je pravda, že letos jsme sem investovali hodně peněz, ale mám z toho velkou radost.
10: Kompletní lezecký sektor bude hotový na jaře příštího roku, kdy v areálu přibydou dvě boulderingové stěny. Ty nabídnou další možnosti tréninku bez nutnosti jištění a budou vhodné i pro méně zkušené lezce. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.

0: Habermanův park se na dva dny proměnil v místo plné dobrého jídla, vína i muziky. Od 18. září zde probíhala jedna z nejnavštěvovanějších akcí plzeňské čtyřky – Doubravecké slavnosti vína.
1: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít u 9. ročníku, vlastně už tradičních vín tady u nás na Doubravce. Vždycky přivezeme kousek Moravy přímo sem do Habermanova parku a já mám velkou radost, že se tady schází velké množství lidí a jsou to takové naše sousedské slavnosti. Vidíte, za námi svítí světelka. Myslím si, že ten park noci bude krásný a všichni si tady užíváme cymbálovku, víno a dobré jídlo.
2: Dnes tady máme krásnou atmosféru, přijelo k nám 14 tuzemských vinařů, kteří přivezli svá vína, které zde mohou lidé ochutnat. Máme tady také chutné občerstvení a také muziku, která k vínu patří, cymbálovku a zítra swing.
0: Stánky s vínem byly v obležení od začátku až do konce. Vinaři do Plzně přivezli jak klasická tichá vína, tak i vína perlivá či burčáky.
3: Já jsem přijel z Čejkovic, jezdím sem už léta, vlastně dá se říct už od těch prvních ročníků. No a mám tady celou škálu vín, od suchých po sladký, červený, takže každý si myslím vybere. Zatím, co tak mám vypozorovaný, tak jsou to spíš ty sladší vína, ale je fakt, že hodně už přechází do těch suších, že asi už mají napito a propili se do těch suších vín.
4: My jsme z rodiny Vinařství Sedlák a z Velkých Bílovic a přivezli jsme vám bílé víno, červené a růžové. Máme tady kompletní nabídku 12 odrůd. Jsme tady podruhé, loni jsme byli poprvé a nejoblíbenější samozřejmě Hibernal, oblíbené jsou bublinky, takže prodáváme Frizante, ale máme takovou zajímavost, přivezli jsme letní víno, což je kive, a samozřejmě takovou už odrůdu Neuburské, která bohužel má ustupující tendenci, ale my se jí stále věnujeme.
0: Program vyvrcholil v sobotu, a to koncertem kapely Electric Therapy. Z Doubravky pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: V budově radnice 4. plzeňského obvodu se uskutečnilo veřejné představení studie nazvané Park svatého Jiří. Historicky i kulturně cenné území zůstane i nadále přírodním unikátem. Krajinářští architekti jej plánují rozdělit do několika zón podle navržené péče, intenzity a způsobu využití.
1: My určitě nechceme měnit celé místo u svatého Jiří. My bychom chtěli to místo zpřístupnit lidem a ukázat jim možná kousíčky, které neznají, ukázat jim nějaký vstup do řeky, ukázat možnost, kde byl třeba starý brod v tom místě. Chtěli bychom tam udělat novou výsadbu a byli bychom rádi, aby to místo bylo navštěvované tak, jak je místními a aby jim zůstalo zachováno.
5: Koncepce vznikla na základě zjištění architektů a výsledků pocitové mapy, do které se zapojili obyvatelé širokého okolí. Jedná se o poměrně velké území, které zasahuje i mimo obvod čtyřky. Počítá se například s propojením s lokalitou, kde stávalo pozdně středověké tvrziště Pecihrádek.
6: Samozřejmě to není jenom záležitost čtyřky, je to výsledek spolupráce obvodu 4 a obvodu 1 plzeňských obvodů. A je to zajímavé v tom, že to řeší skutečně rozsáhlé území, které je hodně navštěvované lidmi a to území má dnes ten potenciál daleko větší, než v daném okamžiku nabízí.
5: Jedním z cílů je zpřístupnit některá místa, která jsou v současnosti neprostupná nebo špatně přístupná. Místa ponechána přirozenému vývoji budou přístupnější, ale bez laviček. Využívat se bude čistě přírodních prvků, jako jsou kameny nebo kmeny stromů. Naproti tomu v místech, která jsou využívána nebo mají reprezentativní charakter, se počítá s častější údržbou vegetace a vhodným mobiliářem.
7: Tady tento prostor Parku svatého Jiří by mohl být vlastně jedním z takových prvních komplexních řešení ploch, které jsou, bych řekla, takovou jako ukázkou, jak zacházet s přírodou, jak tu plochu ponechat maximálně v tom stavu přírodě blízkém, ale současně lidem, obyvatelům nabídnout tak důležitý komfort té přírody, ochlazování prostoru, zejména v letním období, přítomnost vody, přítomnost přírody, biodiverzity a tak dále.
5: Koncepce je zveřejněna na webových stránkách obvodu a své připomínky mohou občané zasílat až do konce října na e-mail parksvjiri@plzen.eu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba a dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroži, ne? Jo, to pár cukre a to špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct buřty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím

0: Všechno.
1: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
2: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce, a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
1: Čtvrté bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
3: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila světovou špičku v boči. Do města se sjeli sportovci z řady zemí, aby poměřili své síly v tomto atraktivním paralympijském sportu. Mezinárodní turnaj ukázal nejen špičkové výkony, ale také odhodlání a bojovnost závodníků.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: World Boccia Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslíme, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
0: Buřty v lese, hry, dobrodružství a spousta zábavy pro celou rodinu. Oblíbená akce se po čase vrátila na svatý Linhard v Karlových Varech a přilákala děti i dospělé. Ti si užili den plný aktivit uprostřed přírody.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohly vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady služky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroží, ne? No, to pak cukre a se špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, navštívila Prahu. V pražském kině Přítomnost osobně uvedla českou premiéru dokumentárního filmu o jejím životě.
9: Světově uznávaná pedagožka, autorka a výrazná osobnost spojená se Silicon Valley Ester Vojčicky navštívila Českou republiku. V pražském kině Přítomnost 16. září osobně uvedla českou premiéru dokumentu o jejím životě s názvem Kmotra Silicon Valley. Kromě projekce filmu byla součástí pražského programu také živá diskuze, networking a exkluzivní VIP meet and greet.
10: I really enjoy this evening because I like talking to people.
11: Tento večer si opravdu užívám, protože ráda mluvím s lidmi a ráda odpovídám na jejich dotazy. Lidé se někdy bojí položit dotaz před větší skupinou lidí. Může je to uvádět do rozpaku, proto jsem ráda, že jsem tady měla příležitost popovídat si s každým zvlášť jen mezi dvěma očima. A bylo to prostě skvělé.
10: Then that makes me feel good about it.
9: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, vedla po desetiletí legendární žurnalistický program v Palo Alto. Její životní příběh se protíná s významnými osobnostmi technologického světa. Je spojena s příběhem Steva Jobse i s počátky Google, který vznikal v garáži její dcery Susan Vojčicky.
12: Kmotra Silicon Valley je dokument o Ester Vojčicky, která je legendární pedagožkou a autorkou. Podílela se na rozvoji mladých lidí, pomohla jim stát se technologickými lídry ve Spojených státech. Mnoho z nich se také stalo extrémně úspěšnými podnikateli. Ku příkladu její dcera, pozdější výkonná ředitelka společnosti YouTube.
9: Akci v kině Přítomnost uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, investory a technologické lídry v Česku i ve světě. Jejím zakladatelem je Patrik Juránek, který během večera předal Ester cenu za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, inovací a leadershipů.
13: Dnešní akce je opravdu výjimečná, protože se nám podařilo po 6 letech vlastně našich aktivit ve Startup Disruptu pozvat sem Ester Vojčickou. Spousta osobností s tolika oceněními a úspěchy by mluvila jenom sama o sobě, ale přitom Ester hlavně mluví o těch žácích a nejenom o těch úspěšných, ale i o tom, co teďka zažívá, co jí třeba trápí. Velmi ráda to sdílí a můžu potvrdit, že opravdu za ty 2 dny, co jí tady máme a už jsme s ní taky něco zažili, tak se snaží hlavně pomáhat, aby je užitečná.
9: Události se zúčastnila řada studentek, pro které je Ester velkou inspirací, ale také pedagožek a podnikatelek.
14: Naše naše společnost se zabývá tím, že vlastně kupujeme nemovitosti, budujeme je do hotelů, které jsou v centru vždycky měst a v centru, dejme tomu, jakoby evropských metropolí a pak i ty hotely následně i operujeme. V současné době máme otevřený hotel The Julius v Praze, který je vlastně první takový flagship hotel tady té sítě a do budoucna v dalších 2-3 letech budeme odevírat hotely v Berlíně, v Bukurešti a v Budapešti.
15: Pro mě byl ten film a celý večer hrozně inspirativní. A jak jsem se bavila s ostatníma lidma tady, tak myslím, že dneska nám to tak brnklo každému na nějakou naší strunu a každý si z toho vzal něco svýho.
16: Je nesmírně inspirativní vidět Ester, která je 85 nebo 86, jestli se nepletu, která do dneška jsme ji viděli zvedat kettlebelly, viděli jsme ji na lyžích, že prostě, když chci, tak to jde bez ohledu na věk. To je jako skvělý.
9: Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
8: Přes 2000 účastníků přilákal do ostravského Gongu festival umělé inteligence Černá AI. Odborníci představovali její využití ve firmách zdravotnictví i tvůrčích profesích. Návštěvníci si mohli technologie také sami vyzkoušet.
17: 7 scén, 20 praktických workshopů a setkání s lidmi, kteří umělou inteligenci vyvíjejí i denně používají. Ostravský Gong nabídl prostor pro otázky, zkušenosti i vlastní zkoušení.
18: Moravskoslezský kraj dokazuje i to, že AI komunita se tady nejenom může potkávat, ale může se tady propojit s veřejností i s biznisem. A budu velice rád, pokud tady vzniknou nějaké zajímavé nápady, které pomůžou Moravskoslezskému kraji.
19: My jsme byli v situaci, kdy odvozujeme otečené kostky mnoho našich aktivit a Černá AI nám přišla jako kdyby zajímavý název pro AI platformu, tak proto Černá.
20: Co jsme měli na papíře, tak dnešním dnem se stalo skutečností a ten zájem je enormní. Krom toho, kolik je tady účastníků dneska fyzicky přítomno, tak dalších zhruba 700 čeká doma, na které se nedostalo.
17: Za platformou Černá AI stojí také Dalibor Mráz. Věnuje se vývoji systému, které firmám pomáhají zpracovávat a využívat data. Podílel se například na řešení pro vyhledávání a propojování informací z vědeckých studií. Na festivalu tak mohl nabídnout zkušenosti přímo z vývoje i zavádění umělé inteligence do praxe.
21: My na lidi hodně apelujeme, aby byli KIA, jak to říct, trošku obezřetní, protože hodně lidí věří tomu, co dostává zpátky. On to není takzvaný jako deterministický systém, to znamená, když se zeptáte 10x většinou na to stejné, tak vám může přijít 10x trošku jiná odpověď. Znamená, v tom je to lehce nebezpečné, to znamená, je velice důležité tu technologii trošku pochopit a potom vlastně se s ní velice dobře dá pracovat. Ono opravdu mi jako opravdu hodně pomoct, dokáže vás zrychlit, dokáže vyřešit i určité jako problémy.
17: Festival spojil technologie také s kreativní tvorbou. Pro Černou kostku je právě propojení vzdělávání, kultury a nových technologií součástí jejího zaměření. Budoucí krajská knihovna má nabídnout zázemí také pro vlastní tvorbu a experimentování.
19: My teď v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom opravdu byli moderní knihovna, takzvaná knihovna budoucnosti, abychom tomu návštěvníkovi nabídli obrovské množství témat, které nějakým způsobem mu pomohou se zorientovat v dnešním moderním světě technologií a informací. Jak my si představujeme, tu novou moderní knihovnu, něco podobného, jak teď v tuto chvíli tuto konferenci. To znamená místo, kde se potkají technologie s lidmi a lidi navzájem a posuneme se dále.
17: Přes 2000 účastníků ukázali, jak velký zájem téma vyvolává. Další krok přijde v každodenní práci.
20: Příležitostně si vyhledávám nějaké informace, které jsou na jednom místě, třeba o historii, o cestování, ale i pracovní záležitosti.
19: Většinou ve dvou věcech. Jedna je taková ta monotonní, když se jedná o třeba přípravu nějaké prezentace nebo analýzy nějakého textu, který vyžaduje příliš času a já ten čas nemám, takže to je jako velmi dobrý nástroj. A druhá věc je takový partner v brainstormingu.
17: Umělá inteligence může ušetřit čas i usnadnit práci. Jak ji ale využijeme a co jí svěříme, zůstává na nás. Ostravský festival k tomu nabídl inspiraci i praktické zkušenosti.
8: Zahrada panského domu se proměnila na veřejný prostor přímo v centru města. Obyvatelé Uherského Brodu a jeho návštěvníci tam najdou nejen klid k odpočinku, ale také reprezentativní místo na pořádání kulturních a společenských akcí. Její slavnostní otevření bylo první z nich a vrátilo zahradu do dob posledního šlechtického uživatele Václava Hraběte z Kounic.
2: Málo které centrum města se dnes může pochlubit tak příjemným místem pro odpočinek, na jaké se během necelého roku proměnila zahrada panského domu v Uherském Brodě. Její revitalizace je ukázkovým příkladem toho, jak se dají smysluplně využít evropské dotace a spojit tak příjemné s užitečným.
3: Je to nejstarší historická světská památka ve městě. Má dneska více než 500 let, takže jsme opravili vnitřní části prostor budov. Ať to byly nízkoprahové denní centrum, byla to knihovna a další prostory, tak dnes otevíráme tu třešničku na dortu a to je panská zahrada, místo, které bude sloužit k relaxaci, ke kulturním programům a vůbec, ať se tady lidi cítí dobře, ať se tady schází, protože bude to otevřené a dělalo se to vlastně pro lidi.
2: Celkové náklady na revitalizaci prostoru dosáhly přibližně 27 milionů korun. Z toho 17,5 milionů korun pokryla dotace Evropské unie z integrovaného regionálního operačního programu.
22: Ten prostor byl dlouhodobě zanedbaný, to znamená, došlo k rozsáhlým terénním úpravám, odvezlo se snad 200 nákladních aut zeminy pryč a spodní stavba spočívala v nových rozvodech vody, protože jí máme srážkové vody ze střech, dále kompletně nová elektroinstalace a osvětlení a odpadní potrubí.
2: Zahrada s novými architektonickými prvky, altánem nebo dvouramenným pískovcovým schodištěm se proměnila na zelené místo, které už není jen průchozí částí centra. Jejím návštěvníkům nabídne možnost na chvíli zpomalit a zůstat tam déle.
23: Je to radost pohledět a je opravdu krásné vidět, že se tady něco děje a že to roste.
24: Já mám radost, že je tady spoustu dětí, že tady přišli lidi, protože přesně to jsme chtěli, aby naše zahrádka právě sloužila i všem.
8: V areálu Univerzity Palackého v Olomouci letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Roste na pokusných plochách, které v areálu provozuje Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu. Botanici jeho výskyt zdokumentovali a část rostlin míří také do herbářových sbírek.
25: Kriticky ohrožený ibišek trojdílný vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, které sídlí v holickém areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Na poli, kde dříve centrum pěstovalo soju, jej náhodně objevila Kateřina Smékalová z výzkumného týmu genetického zdroje zelenin a speciálních plodin.
26: Tady zrovna stojíme v takovém epicentru výskytu těch rostlin, kdy tady kolem dokola, když budu počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 rostlin určitě tady je.
27: V této bolce je tak 20 semen.
25: Je to vůbec poprvé, co se takto rozsáhle ibišek na Moravě rozšířil. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
28: Je to rostlina, která patří do čeledi slézovité, což je čeleď, ze které vy znáte určitě takové ty běžně pěstované ibišky, třeba ibišek syrský a tak dále. A u nás tenhle ten ibišek trojdílný je velmi vzácná, kriticky ohrožená rostlina, která se vyskytuje hlavně na jižní Moravě. No a trochu to překvapení je, že tady v Olomouci jsme vlastně na víceméně severní hranici areálu jejího rozšíření u nás na Moravě a proto je to takováhle jako zvláštnost.
25: Na rozdíl od běžných ibišků je tento druh jednoletý. Zajímavostí je i samotný květ, který vydrží otevřený jen několik hodin. I proto má v angličtině přezdívku One Hour Flower, tedy květ jedné hodiny. Jak se rostlina na výzkumné pole dostala, není zatím zcela jasné.
28: Buď se sem teda dostal nějakým způsobem přirozeně, protože ta nejbližší známá lokalita leží u Olšan, to je několik málo kilometrů odsud, směrem na jih. Druhá možnost je, že jsem byl zavlečený s nějakým osivem jako příměs. A třetí, že tady byl dlouhodobě, byl přehlížený a jenom ty letošní podmínky mu teda pomohly tady k tomuto masivnímu výskytu.
25: Na zemědělských plochách je jeho výskyt ale problematický. Ibišek totiž může sloužit jako mezihostitel viru mozaikovitosti okurek.
26: My na jednu stranu jsme pracoviště, které se zaměřuje na ochranu, podporu biodiverzity, protože jsme jedním z pracovišť, které dodává semena do genové banky. My tady konkrétně v Olomouci máme na starosti kolekce genetických zdrojů zelenin a léčivých aromatických a kořeninových rostlin a z toho titulu máme za úkol různé genetické zdroje těchto plodin zhromažďovat, množit, popisovat, hodnotit. A na jednu stranu podpora diverzity, to znamená i tady těchto dnes už vzácných plevelů je důležitá a máme to dělat. Na druhou stranu konkrétně tento druh napadá tenhle virus i právě naše genetické zdroje okurek a dýní. A tak, jak vidíme, dýně tady pěstujeme, hned za mnou je velké pole, tak my si nemůžeme dovolit tady mít rostliny, které jsou potenciálně nebezpečné.
25: Odborníci proto už museli část ibišků odklidit. Některé rostliny putují do herbářových sbírek, kde zůstanou jako doklad letošního výskytu a poslouží i budoucímu výzkumu. Díky jejich velkému množství se o část vzorků podělí také další vědecké instituce. Aneta Lindovská, Televize Morava.
8: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Každý výlet začíná nápadem. Někdy stačí zahlédnout zajímavé místo, zaslechnout příběh nebo jen zjistit, co je za kopcem, kolem kterého každý den projíždíme. I dnes jsme pro vás takových míst vybrali hned několik. Vypravíme se za historií, tradicemi, krásnou přírodou i akcemi, které stojí za to vidět na vlastní oči. Tak si udělejte pohodlí a vydejte se s námi na další putování v regionech. Zoo Praha letos slaví už 95 let od svého otevření a tradiční výroční slavnost připadá na 28. září, na Den české státnosti. Návštěvníky tu čeká celodenní program napříč celým areálem a příležitost připomenout si, jak se pražská zoo během 9 desetiletí proměnila, od prvních jednoduchých kotců až po moderní prostorné expozice. Pokud tedy chcete oslavit významné výročí společně se zvířaty, 28. září máte v Zoo Praha o program postaráno. V další reportáži z našeho putování po Horním Rakousku se vydáme do Bad Goisern, malebného městečka v srdci oblasti Salzkammergut. Obklopují ho majestátní hory, jezera a krásná alpská krajina. A právě tady můžeme poznat také tradiční život a kulturu tohoto regionu. Bad Goisern je navíc skvělým výchozím bodem pro objevování okolních přírodních krás. Pojďme se tedy podívat, co všechno toto místo nabízí a proč stojí za to se tu zastavit.

0: Moravský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáváme do 6 regionů Solné komory. Dnes společně objevíme kouzlo a tradice městečka Bad Gäusern. Mimořádnému přírodnímu a kulturnímu bohatství se Solná komora v sousedním Horním Rakousku může pyšnit zápisem do seznamu světového dědictví UNESCO. Společně s městečky Gossau, Hallstatt a Obertraun patří do jádra tohoto regionu také půvabný Bad Gäusern. Oblíbené klimatické lázně lákají nejen k odpočinku a ke zlepšení kondice na čerstvém vzduchu, ale dokonce i k velkým sportovním výkonům. Na své si tu přijdou také milovníci místních tradic, kultury a původních řemesel předávaných z generace na generaci. Takzvaná vnitřní Solná komora, jak se regionu odjakživa říká, se rozkládá kolem známého města Hallstatt a Dachsteinu, což je nejvyšší vrchol Horního Rakouska. V unikátní krasové oblasti s rozsáhlými jeskyněmi najdeme i tajemnou skálu zvanou Věčná stěna, čili Ewige Wand. Z Bad Gäusern k ní vede příjemná cesta smíšeným lesem, který poskytuje chladivý stín, případně poslouží jako deštník. Typickými růžovými květy zdobí krajinu brambořík horský, najdeme tu i horské katradí nebo vraní oko čtyřlisté. Pak se terén otevře a před námi se vine dobrodružná cesta po hraně skální stěny. Místo zpravidla turisté vyhledávají pro úchvatné výhledy. Nám počasí tolik nepřálo, i přesto jsme tu načerpali spoustu inspirujících zážitků. Terezo, představte nám toto místo a jaký příběh se k němu váže.
1: Hallo, wir sind heute in der Welterbe-Region Dachstein-Salzkammergut.
2: Vítáme vás v hornorakouském regionu Salzkammergut nad městem Bad Gäusern a nacházíme se v místě nazvaném Věčná stěna, ke které se váže krásná legenda. Vypráví o tom, jak král Gäusern vyrušil draka a probudil ho ze spánku, za což se drak pomstil tím, že vytvořil tuto skalní stěnu s jeskyněmi a prohlubněmi. Tak vznikl tento unikátní přírodní útvar.
0: Jedna z nejzajímavějších stezek v této oblasti je skvěle značená a doplněná zastaveními, která zaujmou i děti. Je dostatečně široká a velmi dobře zajištěná, takže je bezpečná jak pro pěší, tak pro cyklisty.
2: Cesta ve stěně byla proražena roku 1950. Je velmi atraktivní dokonce i pro špičkové závodníky, kteří zde trénují i soutěží. Každý rok se tu koná legendární maraton horských kol Salzkammergut Trophy. Odtud z vyhlídky můžeme spatřit údolí Dachsteinu, jádro Solné komory, jejímž nejznámějším artiklem je samozřejmě sůl. Toto bílé zlato, pocházející ze Solné hory Hallstatt, přitahovalo lidi do této alpské krajiny již před tisíci lety. V regionu se stále naplno využívají jak léčebné účinky soli, tak její zpracování v gastronomii.
0: Vyhlášeným centrem lokálního kulinářství je právě Bad Gäusern, poklidné město s malebným historickým centrem, kde několik domů zdobí popínavé hrušky, má více než 7 000 obyvatel a skýtá mnoho příležitostí k relaxu, který podporují zdejší klimatické lázně a jodovo-sirné prameny.
1: Bad Gäusern ist eine Marktgemeinde.
2: Gäusern byla obec s právem trhu a od 30. let minulého století se začala prosazovat co by výletní místo působící jako klimatické lázně. Od roku 1955 je tedy slovo Bad součástí názvu města, které se soustředí především na zachování a předávání tradic, kultury a udržování místních hodnot.
0: Bad Gäusern leží na řece Traun u severního břehu Hallstattského jezera, 7 kilometrů jižně od známějšího nynějšího lázeňského města Bad Ischl, které se v roce 2024 stane evropským hlavním městem kultury. Bude to velká událost pro celou Solnou komoru. Tento prestižní titul totiž Evropská unie uděluje s cílem podpořit rozvoj kultury a zdůraznit bohatství a rozmanitost různých zemí. A právě o to se snaží i zdejší dům řemesel.
2: V důsledku vývoje, který byl na přelomu tisíciletí pozorovatelný v celém Rakousku, přišla potřeba čelit globalizaci, sdružovat se ve spolcích, aby tradiční řemesla mohla v regionu přežít. Náš dům řemesel vznikl v květnu roku 2009 jako projekt vzešlý z tehdejší zemské výstavy. Cílem je představovat tradiční řemesla typická pro náš region, ukazovat jejich pestrost a význam nejen z historického hlediska, ale tak i jejich přínos pro kvalitu současného života.
0: Tvůrci zde tradičním způsobem vyrábějí a zároveň prezentují typické regionální výrobky, třeba speciální brýle z paroží, klobouky z ovčí vlny i zaječí srsti, šperky z átrze nebo ženské kroje, takzvané dirndly. Řemeslům se v současnosti věnují hlavně ženy, které si v expozici přijdou na své, neboť je v ní bohatě zastoupené vše, co se týká oblékání a

0: ani ukázky činností, které souvisejí s hospodařením nebo stavitelstvím. Typické jsou pro tuto zemi lédrhóze, kožené kalhoty, které vyžadovaly kvalitní zpracování, aby vydržely pokud možno po celý život. Muži je používali na práci a často se kalhoty dědily z generace na generaci. Známým pojmem jsou rovněž tzv. Geusernschuhe, čili speciální místní boty. Zdobené regionální kroje doplňují ukázky každodenního oblečení i vysoké krejčoviny.
1: U příležitosti slavností, které se budou konat v rámci Evropského hlavního města kultury, chystá dům řemesel Handwerkhaus v příštím roce velký projekt nazvaný Skala. Městečko Bad Goisern přivítá nejen rakouské umělce, ale přijedou k nám řemeslníci z celého světa. Budeme společně tvořit výrobky z textilu, kůže, kovu, dřeva i papíru a své zkušenosti a zážitky umělci předají také místním školákům a lidem z tohoto alpského regionu.

0: Wolfgangse, obklopenou vysokými horskými masivy. Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do oblasti Solné komory vydávají. Tak na viděnou zase za týden.
1: České Budějovice budou od 28. září do 3. října patřit milovníkům kávy. Už po čtvrté se tu uskuteční Budějovický kávový týden, který nabídne workshopy, přednášky, ochutnávky výběrové kávy i program přímo v místních kavárnách. Workshopy a přednášky jsou zdarma, je ale potřeba se předem registrovat. Vyvrcholením bude Budějecký Coffee Fest 2.0, který se uskuteční 2. a 3. října na výstavišti České Budějovice. V další reportáži se vydáme do Kotulovy dřevěnky v Havířově, jedné z nejstarších dochovaných lidových staveb v této části Slezska. Roubené stavení přibližuje, jak se na vesnici žilo před více než 100 lety, od tradičního bydlení až po způsob hospodaření a každodenní práci. Součástí areálu jsou také hospodářské stavby a ukázky dobového vybavení. Pojďme se tedy podívat, jak vypadal běžný život našich předků v tradiční slezské chalupě.
2: Kotulova dřevěnka byla postavena ke konci 18. století a patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku.
3: Byla vystavena v roce 1781 a je dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Jejím majitelem byl Michal Folvarčný, jehož příjmení je dodnes vyryto na trámu vedle vstupních dveří. Po něm obývala dřevěnku rodina Kotulova, která zde setrvala až do roku 1975. Po nich je také dřevinka pojmenována. Do areálu patří také zděná stodola s chlévem, větrný mlýnek nazývaný Vjatrák, sloužící ke šrotování obilí a bylinková zahrádka. Kotulova dřevinka je otevřena sezóně. Sezonu zahajujeme 1. května velikou akcí, tradiční akcí nazvanou Den řemesel, na které se představuje množství řemeslníků, ať už je to kovář, krajkářka, perníkářka, výrobce šindelů, provazu. Návštěvníci mají možnost si spoustu těchto řemesel v tento den také vyzkoušet. V průběhu celé sezóny pořádáme množství akcí. Sezonu ukončujeme 1. září.
2: Expozice bydlení v Kotulově dřevěnce prezentuje vybavení domácího interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska.
4: V takové chalupě Těšínska někdy žilo i 30 lidí a ne vždycky to byly spřízněné osoby. Ano, byly to třeba už dvě různé rodiny, které žily právě v tomto domě. Co se týká chalupy, tak typický dům Těšínska, ano, prezentuje vlastně tato chalupa, jak se kdysi na tom Těšínsku žilo. Takže když se podíváme na chalupu z hora, na půdorys, tak uvidíme obdélníkovou stavbu vždycky. Chalupy bývají velice často podezděny a aby ušetřili nějaké peníze, tak do té podezdívky hodně často používali kámen. Cihly tehdy totiž byly velmi drahé a ty se šetřily hlavně na komín. Ty hrubě opracované trámy, ty jsou utěsněny mechem, ano, takže toto měli za úkol děti sbírat a všechny spáry se pořádně utěsnily. Teďka se nacházíme ve sváteční izbě, ano, tady se chodilo, když se šlo spát, anebo když přišla velmi vzácná návštěva. Pokud přišli sousedé nebo nejbližší rodina, tak se většinou sedávalo tady vedle v kuchyni a tam se všechno řešilo. Tady opravdu zvali jenom ty vážené osoby. Jinak taková izba nebývala nějak bohatě vybavená. Opravdu jsou tady základní věci, které tak používali středně zámožní zemědělci. Kde teďka chodili spát, když žilo v takové chalupě hodně lidí? Tady tato postel. To je nejlepší místo v celé té chalupě, takže tady samozřejmě spál majitel. Takže na posteli bychom mohli vidět hospodáře, hospodyní, ale u nohou ještě mívali často jedno nebo dvě malé děti. Spávalo se také na lavicích, tady za tou naší hospodyní je taková lavice, která je vylepšená. Opíradlo lavice se dá překlopit směrem k tomu stolu, udělá tím pádem takovou zábranu a ty menší děti tam spávaly. Samozřejmě v protější izbě se také spávalo a všichni ostatní, kteří už se tady nevešli, ti přespávali nahoře na půdě. Jinak na věšáku můžeme vidět potom takový krásný kabátek, kterému se v tom nářečí říká. říká jakle. Šněrovacím botám koženým se říká brinelky. Zouvák spousta lidí zná, pomocí toho se ty vysoké kožené boty vyzouvaly.

0: No a nesmí tak na hospodářství chybět i nůžky. Jsou tam nůžky, kterými se stříhaly ovečky, takže ty jsou na vlnu. Teď se nacházíme v kuchyni. V kuchyni pro návštěvníky možná nejzajímavější ta keramika. Je to totiž místní bludovická keramika. Tady v Dolních Bludovicích a Dolní Datyni se vyráběla a Bludovičtí se časem trošku odlišili tím, že začali v pozdější době používat tu bílou glazuru a na tom ty květinové vzory. Takže to je opravdu vzácné, protože samozřejmě keramika je křehká a nedochovalo se tolik kousku, takže to je možná nejzajímavější celé té kuchyni. No a samozřejmě v kuchyni je běžné takové nádobí, co se i dodnes používá. Spíš upozorňuji jenom na takové zajímavosti. Tady třeba ten první předmět na té lavici, zajímavý, taková plechová koule v takovém stojanu, to je vlastně taková malá pražírna, ano. Kdysi se dělalo jakoby kafíčko, taková ta náhražka kávy z cikorky, z žita, ano. Takže museli to vždycky upražit.
1: Tehdejší obyvatelé pěstovali obilí, brambory, zeleninu, chovali krávu, prase, králíky, slepice a často i včely.
2: Na Budči u Zákolan se 28. září uskuteční tradiční svatováclavské slavnosti. Na návštěvníky tu čeká pestrý program pro celou rodinu. Průvod svatého Václava, historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, divadlo, hudba, řemeslné dílny, kovářské sympózium i aktivity pro děti. Součástí budou také komentované prohlídky rotundy svatého Petra a Pavla a samozřejmě stánky s občerstvením. Zřícení na hradu Zvířetice nedaleko Bakova nad Jizerou připomíná dobu, kdy se na skalnatém ostrohu tyčil mohutný hrad. Původně gotické sídlo prošlo později přestavbou na renesanční zámek, jehož osud ale spečetil požár na začátku 18. století. Dnes z něj zůstaly působivé ruiny, které lákají nejen milovníky historie, ale také návštěvníky, kteří si chtějí užít krásné výhledy do okolní krajiny.
3: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu asi 2 kilometry jihozápadně od města Bakov nad Jizerou v nadmořské výšce 250 metrů. Hrad se nacházel na obchodní stezce. Jeho cílem tak bylo vybírat mýtné.
4: Probíhaly tady vlastně obchodní stezka z Prahy do severních Čech, takže vůbec proto asi zvířetice vznikly tady na té obchodní stezce, která se vynula vlastně tady přes obec Chudoplesy nedaleko přes vlastně brod, pozdější mosty a přívozy přes řeku Jizeru a probíhala tady kolem toho hradu Zvířetice, takže zřejmě to byl komerční hrad, vybíralo se tady mýto.
3: Nejvýznamnějším majitelem zámku byla hrabinka Marie Eleonora, která převzala správu nad tímto panstvím po smrti svého muže ve svých 27 letech. Z dochovaných záznamů vyplývá, že se o zámek starala velmi dobře. Historické zmínky však vykreslují i v jiném světle.
4: Takže třeba v účetní knize ze 17. století stojí, že u bakovského řezníka Krejbicha koupila husičky, které nechala pobíhat na zvířetickém nádvoří a v radosté kratochvíli se svým synem Arnoštem je honití ráčila a jimi hlavičky se mačetami sekati ráčila. Takže takto se bavilo panstvo v 17. století.
3: Důležitým milníkem pro renesanční zámek byl rok 1720, kdy byl zachvácen požárem. Poté už nebyl opraven a nevyužitý postupně chátral.
4: Slavíme tedy 300 let od požáru zámku Zvířetice. Údajně to bylo 15. září, kdy do zámecké věže uhodil blesk a Zvířetice podlehly zničujícímu požáru. To nebylo úplně jakoby devastující požár, ale byla to asi taková symbolická tečka, že vlastně už nestálo za to hrabatům z Valdštejna, majitelům tehdejšího panství, se o to víceméně jakoby starat.
3: Zřícenina je dobře viditelná od vlakového nádraží Bakov nad Jizerou, odkud vede cesta dlouhá necelý kilometr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po modré turistické značce. Vstup na tuto chráněnou kulturní památku je zdarma. David Vilček, Televize Praha.
2: Ať už vás dnes zaujal některý z našich výletů, historická památka, tradice nebo třeba podzimní akce, jedno je jisté, zajímavá místa máme často mnohem blíž, než si myslíme. Stačí si jen vybrat směr a vyrazit. Děkuji, že jste dnešní putování v regionech absolvovali se mnou a přeji vám spoustu krásných cest a nových objevů. Těším se na vás zase příště. Na viděnou.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně v Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna, o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Na Růžovém vrchu v Karlových Varech mají nové sportoviště. Areál u základní školy Krušnohorská prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově slouží nejen školákům, ale i sportovním klubům a veřejnosti.
2: Město pravidelně investuje na školách do školních hřišť, protože sport je pro nás velmi důležitý a spousta dětí nemá možnosti chodit například na Matony arénu, na AC Start a podobně, takže ta školní hřiště jsou pro nás velmi důležitá.
3: Bylo nám postaveno nebo rekonstruováno sportovní hřiště, které obsahuje atletický ovál 250 metrů dlouhý, dvě fotbalová hřiště s umělou trávou, dva streetbalová kurty, jedno hřiště na petánk, nízká lana a workoutový koutek.
1: Dopoledne areál využívají žáci školy, odpoledne se otevírá sportovním klubům i veřejnosti.
3: Dopoledne je provoz určen pro žáky naší školy, který tělocvikáři hodně využívají a po roce odmlky jsou strašně rádi za to, že můžou tohle hřiště využívat. V odpoledních hodinách od 4 do 8 primárně je pro veřejnost otevřeno, kdy kromě umělých trav, které jsou většinou smluvně zajištěny, protože ten provoz něco stojí, tak na ostatní sportoviště může veřejnost zdarma si kdykoliv zacvičit.
2: Takže jsou přesně dány časy, kdy si může veřejnost přijít zakopat.
1: Každý, kdo chce sportoviště využít, se musí nejdřív zapsat na vrátnici areálu. Škola tak chce mít přehled o tom, kdo hřiště využívá a předcházet případnému poškození vybavení. Rekonstrukce sportoviště vyšla na bezmála 20 milionů korun. Město chce do sportovišť u škol investovat i v dalších letech. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A chtěli to se kolem této vlajky, kterou se zhromažďuje, připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
1: Perning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
5: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
1: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
6: Jasně, že to člověka potěší. Teď jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
7: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
1: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
8: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to ten super.
9: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
10: Škoda Sportpark na plzeňských Slovanech má další novinku. Sportovní areál nově zdobí 10 metrů vysoká lezecká věž, která nahradila původní konstrukci z roku 2004.
11: Bylo to samozřejmě nutnost, protože byla to velká investice, ale ta původní stěna už tady byla více než 20 let, uteklo to. Takže bylo to kvůli bezpečnosti lesců. Byli jsme nuceni vyměnit tu věž. Slavnostní otevření proběhlo hlavně za účasti paní ředitelky mateřské školy, která taky leze, takže nám tam vylezla na věž a úplně nahoru pověsila vlaječku Slovan.
10: Lezecká věž dlouhodobě patřila mezi velmi oblíbené prvky Škoda Sportparku.
12: Původní věž z roku 2004 již dosloužila. Zájem o lezení nám stoupá. Je to prostě sport, který můžete dělat sám s parťáky, místíte se a odreagujete se. Horolezecká stěna je 10 metrů vysoká, má 4 různé profily a přes 220 metrů čtvereční lezecké plochy, jak pro začátečníky, tak pro horolezecké vytrvalce.
10: Věž nabízí výstupy různých obtížností, které jsou rozlišeny podle barvy použitých chytů. Obtížnost každé cesty je uvedena ve dvou klasifikačních systémech. Platí přitom, že čím nižší číslo, tím lehčí cesta.
13: Zatím, co jsem zkoušel, tak jsou tady spíš trošku těžší cesty, takže ještě tu stěnu zkusíme, ale spíš je to středně a těžší cesty, bych to viděl. Vyloženě trojky, čtyřky pro nějaké děti a to není asi.
10: Druhý plzeňský obvod modernizuje areál postupně, ale to z něm přibylo hned několik novinek. Vzniklo zde nové multifunkční hřiště a také zázemí, které mohou využívat sportovci i návštěvníci areálu.
11: Když to začínalo, tak tady byly dvě rezavé překážky na skate a za celou tu dobu se sem investovalo už přes 70 milionů.
10: Škoda Sportpark patří mezi nejvyužívanější sportovní areály. Každoročně se míří tisíce návštěvníků za sportem, odpočinkem i rodinnou zábavou.
12: Já chci na Slovanech sport dostupný pro všechny a tím se nám nabízí Škoda Sportpark. Škoda Sportpark je přístupný veřejnosti, je tady všechno zdarma a každý si tu může vyzkoušet to své a v rámci volného času jsem ráda, že děti nesedí doma a že přijdou k nám sportovat. Je pravda, že letos jsme sem investovali hodně peněz, ale mám z toho velkou radost.
10: Kompletní lezecký sektor bude hotový na jaře příštího roku, kdy v areálu přibydou dvě boulderingové stěny. Ty nabídnou další možnosti tréninku bez nutnosti jištění a budou vhodné i pro méně zkušené lezce. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Habermanův park se na 2 dny proměnil v místo plné dobrého jídla, vína i muziky. Od 18. září zde probíhala jedna z nejnavštěvovanějších akcí Plzeňské čtyřky – Doubravecké slavnosti vína.
1: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít u 9. ročníku, vlastně už tradičních vín tady u nás na Doubravce. Vždycky přivezeme kousek Moravy přímo sem do Habermanova parku a já mám velkou radost, že se tady schází velké množství lidí a jsou to takové naše sousedské slavnosti. Vidíte, za námi svítí světelka. Myslím si, že ten park noci bude krásný a všichni se tady užíváme cymbálovku, víno a dobré jídlo.
2: Dnes tady máme krásnou atmosféru, přijelo k nám 14 tuzemských vinařů, kteří přivezli svá vína, které zde mohou lidé ochutnat. Máme tady také chutné občerstvení a také muziku, která k vínu patří, cymbálovku a zítra swing.
0: Stánky s vínem byly v obležení od začátku až do konce. Vinaři do Plzně přivezli jak klasická tichá vína, tak i vína perlivá či burčáky.
3: Já jsem přijel z Čejkovic, jezdím sem už léta, vlastně dá se říct už od těch prvních ročníků. No a mám tady celou škálu vín, od suchých po sladký, červený, takže každý si myslím vybere. Zatím, co tak mám vypozorovaný, tak jsou to spíš ty sladší vína, ale je fakt, že hodně už přechází do těch suších, že asi už mají napito a propili se do těch suších vín.
4: My jsme z rodiny Vinařství Sedlák a z Velkých Bílovic a přivezli jsme vám bílé víno, červené a růžové. Máme tady kompletní nabídku 12 odrůd. Jsme tady po druhé, loni jsme byli poprvé a nejoblíbenější samozřejmě Hibernal, oblíbené jsou bublinky, takže prodáváme Frizante, ale máme takovou zajímavost, přivezli jsme letní víno, což je kive, a samozřejmě takovou už odrůdu Neuburské, která bohužel má ustupující tendenci, ale my se jí stále věnujeme.
0: Program vyvrcholil v sobotu, a to koncertem kapely Electric Therapy. Z Doubravky pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: V budově radnice 4. plzeňského obvodu se uskutečnilo veřejné představení studie nazvané Park svatého Jiří. Historicky i kulturně cenné území zůstane i nadále přírodním unikátem. Krajinářští architekti

0: jej plánují rozdělit do několika zón podle navržené péče, intenzity a způsobu využití.
1: My určitě nechceme měnit celé místo u svatého Jiří. My bychom chtěli to místo zpřístupnit lidem a ukázat jim možná kousíčky, které neznají, ukázat jim nějaký vstup do řeky, ukázat možnost, kde byl třeba starý brod v tom místě. Chtěli bychom tam udělat novou výsadbu a byli bychom rádi, aby to místo bylo navštěvované tak, jak je místními a aby jim zůstalo zachováno.
0: Koncepce vznikla na základě zjištění architektů a výsledků pocitové mapy, do které se zapojili obyvatelé širokého okolí. Jedná se o poměrně velké území, které zasahuje i mimo obvod čtyřky. Počítá se například s propojením s lokalitou, kde stávalo pozdně středověké tvrziště Pecihrádek.
2: Samozřejmě to není jenom záležitost čtyřky, je to výsledek spolupráce obvodu 4 a obvodu 1 plzeňských obvodů. A je to zajímavé v tom, že to řeší skutečně rozsáhlé území, které je hodně navštěvované lidmi a to území má dnes ten potenciál daleko větší, než v daném okamžiku nabízí.
0: Jedním z cílů je zpřístupnit některá místa, která jsou v současnosti neprostupná nebo špatně přístupná. Místa ponechána přirozenému vývoji budou přístupnější, ale bez laviček. Využívat se bude čistě přírodních prvků, jako jsou kameny nebo kmeny stromů. Naproti tomu v místech, která jsou využívána nebo mají reprezentativní charakter, se počítá s častější údržbou vegetace a vhodným mobiliářem.
3: Tady tento prostor parku svatého Jiří by mohl být vlastně jedním z takových prvních komplexních řešení ploch, které jsou, bych řekla, takovou jako ukázkou, jak zacházet s přírodou, jak tu plochu ponechat maximálně v tom stavu přírodě blízkém, ale současně lidem, obyvatelům nabídnout tak důležitý komfort té přírody, ochlazování prostoru, zejména v letním období, přítomnost vody, přítomnost přírody, biodiverzity a tak dále.
0: Koncepce je zveřejněna na webových stránkách obvodu a své připomínky mohou občané zasílat až do konce října na e-mail parksvjiri@plzen.eu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Buřty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Buřty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohly vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroži, ne? Jo, to cukre.
0: Hasičník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika, kolník, skivábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opět z Buřty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Buřty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila světovou špičku v boči. Do města se sjeli sportovci z řady zemí, aby poměřili své síly v tomto atraktivním paralympijském sportu. Mezinárodní turnaj ukázal nejen špičkové výkony, ale také odhodlání a bojovnost závodníků.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přelákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli si tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslíme, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Buřty v lese, hry, dobrodružství a spousta zábavy pro celou rodinu. Oblíbená akce se po čase vrátila na svatý Linhard v Karlových Varech a přilákala děti i dospělé. Ti si užili den plný aktivit uprostřed přírody.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Buřty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Buřty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroči, ne? No, to pak cukre a ještě špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct buřty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče? Byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Buřty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: Ester Vojčický, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, navštívila Prahu. V pražském kině přítomnost osobně uvedla českou premiéru dokumentárního filmu o jejím životě.
9: Světově uznávaná pedagožka, autorka a výrazná osobnost spojená se Silicon Valley Ester Vojčický navštívila Českou republiku. V pražském kině Přítomnost 16. září osobně uvedla českou premiéru dokumentu o jejím životě s názvem Kmotra Silicon Valley. Kromě projekce filmu byla součástí pražského programu také živá diskuze, networking a exkluzivní VIP meet and greet.
10: I really enjoy this evening because I like talking to people.
11: Tento večer si opravdu užívám. Protože ráda mluvím s lidmi a ráda odpovídám na jejich dotazy. Lidé se někdy bojí položit dotaz před větší skupinou lidí. Může je to uvádět do rozpaku, proto jsem ráda, že jsem tady měla příležitost popovídat si s každým zvlášť jen mezi dvěma očima. A bylo to prostě skvělé.
10: Then that makes me feel good about it.
9: Ester Vojčický, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, vedla po desetiletí legendární žurnalistický program v Palo Alto. Její životní příběh se protíná s významnými osobnostmi technologického světa. Je spojena s příběhem Steva Jobse i z počátky Google, který vznikal v garáži její dcery Susan Vojčický.
12: Kmotra Silicon Valley je dokument o Ester Vojčický, která je legendární pedagožkou a autorkou. Podílela se na rozvoji mladých lidí, pomohla jim stát se technologickými lídry ve Spojených státech. Mnoho z nich se také stalo extrémně úspěšnými podnikateli. Ku příkladu její dcera, pozdější výkonná ředitelka společnosti YouTube.
9: Akci v kině Přítomnost uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, investory a technologické lídry v Česku i ve světě. Jejím zakladatelem je Patrik Juránek, který během večera předal Ester cenu za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, inovací a leadershipů.
13: Dnešní akce je opravdu výjimečná, protože se nám podařilo po 6 letech vlastně našich aktivit ve Startup Disruptu pozvat sem Ester Vojčickou. Spousta osobností s tolika oceněními a úspěchy by mluvila jenom sama o sobě, ale přitom Ester hlavně mluví o těch žácích a nejenom o těch úspěšných, ale i o tom, co teďka zažívá, co jí třeba trápí. Velmi ráda to sdílí a můžu potvrdit, že opravdu za ty 2 dny, co jí tady máme a už jsme s ní taky něco zažili, tak se snaží hlavně pomáhat, aby je užitečná.
9: Události se zúčastnila řada studentek, pro které je Ester velkou inspirací, ale také pedagožek a podnikatelek.
14: Naše společnost se zabývala tím, že vlastně kupujeme nemovitosti, budujeme je do hotelů, které jsou v centru vždycky měst a v centru, dejme tomu, jakoby evropských metropolí a pak i ty hotely následně i operujeme. V současné době máme otevřený hotel The Julius v Praze, který je vlastně první takový flagship hotel tady té sítě a do budoucna v dalších 2-3 letech budeme odevírat hotely v Berlíně, v Bukurešti a v Budapešti.
15: Pro mě byl ten film a celý večer hrozně inspirativní. A jak jsem se bavila s ostatníma lidma tady, tak myslím, že dneska nám to tak brnklo každému na nějakou naší strunu a každý si z toho vzal něco svýho.
16: Je nesmírně inspirativní vidět Ester, která je 85 nebo 86, jestli se nepletu, která do dneška jsme ji viděli zvedat kettlebelly, viděli jsme ji na lyžích, že prostě když chci, tak to jde bez ohledu na věk. To je jako skvělý.
9: Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
8: Přes 2000 účastníků přilákal do ostravského Gongu festival umělé inteligence Černá AI. Odborníci představovali její využití ve firmách zdravotnictví i tvůrčích profesích. Návštěvníci si mohli technologie také sami vyzkoušet.
17: 7 scén, 20 praktických workshopů a setkání s lidmi, kteří umělou inteligenci vyvíjejí i denně používají. Ostravský Gong nabídl prostor pro otázky, zkušenosti i vlastní zkoušení.
18: Moravskoslezský kraj dokazuje i to, že AI komunita se tady nejenom může potkávat, ale může se tady propojit s veřejností i s biznisem. A budu velice rád, pokud tady vzniknou nějaké zajímavé nápady, které pomůžou Moravskoslezskému kraji.
19: My jsme byli v situaci, kdy odvozujeme otečené kostky mnoho našich aktivit a Černá AI nám přišla jako kdyby zajímavý název pro AI platformu, tak proto Černá.
20: Co jsme měli na papíře, tak dnešním dnem se stalo skutečností a ten zájem je enormní. Krom toho, kolik je tady účastníků dneska fyzicky přítomno, tak dalších zhruba 700 čeká doma, na které se nedostalo.
17: Za platformou Černá AI stojí také Dalibor Mráz. Věnuje se vývoji systému, které firmám pomáhají zpracovávat a využívat data. Podílel se například na řešení pro vyhledávání a propojování informací z vědeckých studií. Na festivalu tak mohl nabídnout zkušenosti přímo z vývoje i zavádění umělé inteligence do praxe.
21: My na lidi hodně apelujeme, aby byli k AI, jakoby, jak to říct, trošku obezřetní, protože hodně lidí jakoby věří tomu, co dostává zpátky. On to není takzvaný jako deterministický systém, to znamená, když se zeptáte 10x většinou na to stejné, tak vám může přijít 10x trošku jiná odpověď. Znamená, v tom je to lehce nebezpečné, to znamená, je velice důležité tu technologii trošku pochopit a potom vlastně se s ní velice dobře dá pracovat. Ono opravdu mi jako opravdu hodně pomoct, dokáže vás zrychlit, dokáže vyřešit i určité jako problémy.
17: Festival spojil technologie také s kreativní tvorbou. Pro Černou kostku je právě propojení vzdělávání, kultury a nových technologií součástí jejího zaměření. Budoucí krajská knihovna má nabídnout zázemí také pro vlastní tvorbu a experimentování.
19: My teď v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom opravdu byli moderní knihovna, takzvaná knihovna budoucnosti, abychom tomu návštěvníkovi nabídli obrovské množství témat, které nějakým způsobem mu pomohou se zorientovat dnešní moderní světě technologií a informací. Jak my si představujeme, pardon, tu novou moderní knihovnu něco podobného, jak teď v tuto chvíli tuto konferenci. To znamená místo, kde se potkají technologie s lidmi a lidi navzájem a posuneme se dál.
17: Přes 2000 účastníků ukázali, jak velký zájem téma vyvolává. Další krok přijde v každodenní práci.
20: Příležitostně si vyhledávám nějaké informace, které jsou na jednom místě, třeba o historii, o cestování, ale i pracovní záležitosti.
19: Většinou ve dvou věcech. Jedna je taková ta monotonní, když se jedná o třeba přípravu nějaké prezentace nebo analýzy nějakého textu, který vyžaduje příliš času a ten čas nemám, takže to je jako velmi dobrý nástroj. A druhá věc je takový partner v brainstormingu.
17: Umělá inteligence může ušetřit čas i usnadnit práci. Jak ji ale využijeme a co jí svěříme, zůstává na nás. Ostravský festival k tomu nabídl inspiraci i praktické zkušenosti.
8: Zahrada Panského domu se proměnila na veřejný prostor přímo v centru města. Obyvatelé Uherského Brodu a jeho návštěvníci tam najdou nejen klid k odpočinku, ale také reprezentativní místo na pořádání kulturních a společenských akcí. Její slavnostní otevření bylo první z nich a vrátilo zahradu do dob posledního šlechtického uživatele Václava Hraběte z Kounic.
2: Málo které centrum města se dnes může pochlubit tak příjemným místem pro odpočinek, na jaké se během necelého roku proměnila zahrada Panského domu v Uherském Brodě. Její revitalizace je ukázkovým příkladem toho, jak se dají smysluplně využít evropské dotace a spojit tak příjemné s užitečným.
3: Je to nejstarší historická světská památka ve městě. Má dneska více než 500 let, takže jsme opravili vnitřní části prostor budov. Ať to byly nízkoprahové denní centrum, byla to knihovna a další prostory, tak dnes otevíráme tu třešničku na dortu a to je Panská zahrada, místo, které bude sloužit k relaxaci, ke kulturním programům a vůbec, ať se tady lidi cítí dobře, ať se tady schází, protože bude to otevřené a dělalo se to vlastně pro lidi.
2: Celkové náklady na revitalizaci prostoru dosáhly přibližně 27 milionů korun. Z toho 17,5 milionů korun pokryla dotace Evropské unie z integrovaného regionálního operačního programu.
22: Ten prostor byl dlouhodobě zanedbaný, to znamená, došlo k rozsáhlým terénním úpravám, odvezlo se snad 200 nákladních aut zeminy pryč a spodní stavba spočívala v nových rozvodech vody, protože jí máme srážkové vody ze střech, dále kompletně nová elektroinstalace a osvětlení a odpadní potrubí.
2: Zahrada s novými architektonickými prvky, altánem nebo dvouramenným pískovcovým schodištěm se proměnila na zelené místo, které už není jen průchozí částí centra. Jejím návštěvníkům nabídne možnost na chvíli zpomalit a zůstat tam déle.
23: Je to radost pohledět a je opravdu krásné vidět, že se tady něco děje a že to roste.
24: Já mám radost, že je tady spoustu dětí, že tady přišli lidi, protože přesně to jsme chtěli, aby naše zahrádka právě sloužila i všem.
8: V areálu Univerzity Palackého v Olomouci letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Roste na pokusných plochách, které v areálu provozuje Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu. Botanici jeho výskyt zdokumentovali a část rostlin míří také do herbářových sbírek.
25: Kriticky ohrožený ibišek trojdílný vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, které sídlí v holickém areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Na poli, kde dříve centrum pěstovalo soju, jej náhodně objevila Kateřina Smékalová z výzkumného týmu genetického zdroje zelenin a speciálních plodin.
26: Tady zrovna stojíme v takovém epicentru výskytu těch rostlin, kdy tady kolem dokola, když budu počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 rostlin určitě tady je.
27: V této bolce je tak 20 semen.
25: Je to vůbec poprvé, co se takto rozsáhle ibišek na Moravě rozšířil. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
28: Je to rostlina, která patří do čeledi slézovité, což je čeleď, ze které vy znáte určitě takové ty běžně pěstované ibišky, třeba ibišek syrský a tak dále. A u nás tenhle ten ibišek trojdílný je velmi vzácná, kriticky ohrožená rostlina, která se vyskytuje hlavně na jižní Moravě. No a trochu to překvapení je, že tady v Olomouci jsme vlastně na víceméně severní hranici areálu jejího rozšíření u nás na Moravě a proto je to takováhle jako zvláštnost.
25: Na rozdíl od běžných ibišků je tento druh jednoletý. Zajímavostí je i samotný květ, který vydrží otevřený jen několik hodin. I proto má v angličtině přezdívku One Hour Flower, tedy květ jedné hodiny. Jak se rostlina na výzkumné pole dostala, není zatím zcela jasné.
28: Buď se sem teda dostal nějakým způsobem přirozeně, protože ta nejbližší známá lokalita leží u Olšan, to je několik málo kilometrů odsud, směrem na jih. Druhá možnost je, že jsem byl zavlečený s nějakým osivem jako příměs. A třetí, že tady byl dlouhodobě, byl přehlížený a jenom ty letošní podmínky mu teda pomohly tady k tomuto masivnímu výskytu.
25: Na zemědělských plochách je jeho výskyt ale problematický. Ibišek totiž může sloužit jako mezihostitel viru mozaikovitosti okurek.
26: My na jednu stranu jsme pracoviště, které se zaměřuje na ochranu, podporu biodiverzity, protože jsme jedním z pracovišť, které dodává semena do genové banky. My tady konkrétně v Olomouci máme na starosti kolekce genetických zdrojů zelenin a léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. A z toho titulu máme za úkol různé genetické zdroje těchto plodin zhromažďovat, množit, popisovat, hodnotit. A na jednu stranu podpora diverzity, to znamená, i tady těchto dnes už vzácných plevelů je důležitá a máme to dělat. Na druhou stranu konkrétně tento druh napadá tenhle virus i právě naše genetické zdroje okurek a dýní. A tak, jak vidíme, dýně tady pěstujeme, hned za mnou je velké pole, tak my si nemůžeme dovolit tady mít rostliny, které jsou potenciálně nebezpečné.
25: Odborníci proto už museli část ibišků odklidit. Některé rostliny putují do herbářových sbírek, kde zůstanou jako doklad letošního výskytu a poslouží i budoucímu výzkumu. Díky jejich velkému množství se o část vzorků podělí také další vědecké instituce. Aneta Lindovská, Televize Morava.
8: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Každý výlet začíná nápadem. Někdy stačí zahlédnout zajímavé místo, zaslechnout příběh nebo jen zjistit, co je za tím, kolem kterého každý den projíždíme. I dnes jsme pro vás takových míst vybrali hned několik. Vypravíme se za historií, tradicemi, krásnou přírodou i akcemi, které stojí za to vidět na vlastní oči. Tak si udělejte pohodlí a vydejte se s námi na další putování v regionech. Zoo Praha letos slaví už 95 let od svého otevření a tradiční výroční slavnost připadá na 28. září, na Den české státnosti. Návštěvníky tu čeká celodenní program napříč celým areálem a příležitost připomenout si, jak se pražská zoo během 9 desetiletí proměnila, od prvních jednoduchých kotců až po moderní prostorné expozice. Pokud tedy chcete oslavit významné výročí společně se zvířaty, 28. září máte v zoo Praha o program postaráno. V další reportáži z našeho putování po Horním Rakousku se vydáme do Bad Goisern, malebného městečka v srdci oblasti Salzkammergut. Obklopují ho majestátní hory, jezera a krásná alpská krajina. A právě tady můžeme poznat také tradiční život a kulturu tohoto regionu. Bad Goisern je navíc skvělým výchozím bodem pro objevování okolních přírodních krás. Pojďme se tedy podívat, co všechno toto místo nabízí a proč stojí za to se tu zastavit.

0: Moravský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáváme do 6 regionů Solné komory. Dnes společně objevíme kouzlo a tradice městečka Bad Gäusern. Díky mimořádnému přírodnímu a kulturnímu bohatství se Solná komora v sousedním Horním Rakousku může pyšnit zápisem do seznamu světového dědictví UNESCO. Společně s městečky Gossau, Hallstatt a Obertraun patří do jádra tohoto regionu také půvabný Bad Gäusern. Oblíbené klimatické lázně lákají nejen k odpočinku a ke zlepšení kondice na čerstvém vzduchu, ale dokonce i k velkým sportovním výkonům. Na své si tu přijdou také milovníci místních tradic, kultury a původních řemesel předávaných z generace na generaci. Takzvaná vnitřní Solná komora, jak se regionu odjakživa říká, se rozkládá kolem známého města Hallstatt a Dachsteinu, což je nejvyšší vrchol Horního Rakouska. Unikátní krasové oblasti s rozsáhlými jeskyněmi najdeme i tajemnou skálu zvanou Věčná stěna, čili Ewige Wand. Z Bad Gäusern k ní vede příjemná cesta smíšeným lesem, který poskytuje chladivý stín, případně poslouží jako deštník. Typickými růžovými květy zdobí krajinu brambořík horský, najdeme tu i horské kapradí nebo vraní oko čtyřlisté. Pak se terén otevře a před námi se vine dobrodružná cesta po hraně skální stěny. Toto místo zpravidla turisté vyhledávají pro úchvatné výhledy. Nám počasí tolik nepřálo, i přesto jsme tu načerpali spoustu inspirujících zážitků. Terezo, představte nám toto místo a jaký příběh se k němu váže.
1: Hallo, wir sind heute in der Welterbe-Region Dachstein-Salzkammergut.
2: Vítáme vás v hornorakouském regionu Salzkammergut nad městem Bad Gäusern a nacházíme se v místě nazvaném Věčná stěna, ke které se váže krásná legenda. Vypráví o tom, jak král Gäusern vyrušil draka a probudil ho ze spánku, za což se drak pomstil tím, že vytvořil tuto skalní stěnu s jeskyněmi a prohlubněmi. Tak vznikl tento unikátní přírodní útvar.
0: Jedna z nejzajímavějších stezek v této oblasti je skvěle značená a doplněná zastaveními, která zaujmou i děti. Je dostatečně široká a velmi dobře zajištěná, takže je bezpečná jak pro pěší, tak pro cyklisty.
2: Cesta ve stěně byla proražena roku 1950. Je velmi atraktivní dokonce i pro špičkové závodníky, kteří zde trénují i soutěží. Každý rok se tu koná legendární maraton horských kol Salzkammergut Trophy. Odtud z vyhlídky můžeme spatřit údolí Dachsteinu, jádro Solné komory, jejímž nejznámějším artiklem je samozřejmě sůl. Toto bílé zlato, pocházející ze Solné hory Hallstatt, přitahovalo lidi do této alpské krajiny již před tisíci lety. V regionu se stále naplno využívají jak léčebné účinky soli, tak její zpracování v gastronomii.
0: Vyhlášeným centrem lokálního kulinářství je právě Bad Gäusern, poklidné město s malebným historickým centrem, kde několik domů zdobí popínavé hrušky, má více než 7 000 obyvatel a skýtá mnoho příležitostí k relaxu, který podporují zdejší klimatické lázně a jodovo-sirné prameny.
1: Bad Gäusern ist eine Marktgemeinde.
2: Gäusern byla obec s právem trhu a od 30. let minulého století se začala prosazovat coby výletní místo působící jako klimatické lázně. Od roku 1955 je tedy slovo Bad součástí názvu města, které se soustředí především na zachování a předávání tradic, kultury a udržování místních hodnot.
0: Bad Gäusern leží na řece Traun u severního břehu Hallstattského jezera, 7 kilometrů jižně od známější dalšího lázeňského města Bad Ischl, které se v roce 2024 stane evropským hlavním městem kultury. Bude to velká událost pro celou Solnou komoru. Tento prestižní titul totiž Evropská unie uděluje s cílem podpořit rozvoj kultury a zdůraznit bohatství a rozmanitost různých zemí. A právě o to se snaží i zdejší dům řemesel.
2: V důsledku vývoje, který byl na přelomu tisíciletí pozorovatelný v celém Rakousku, přišla potřeba čelit globalizaci, sdružovat se ve spolcích, aby tradiční řemesla mohla v regionu přežít. Náš dům řemesel vznikl v květnu roku 2009 jako projekt vzešlý z tehdejší zemské výstavy. Cílem je představovat tradiční řemesla typická pro náš region, ukazovat jejich pestrost a význam nejen z historického hlediska, ale tak jejich přínos pro kvalitu současného života.
0: Tvůrci zde tradičním způsobem vyrábějí a zároveň prezentují typické regionální výrobky, třeba speciální brýle z paroží, klobouky z ovčí vlny i zaječí srsti, šperky z átrze nebo ženské kroje, takzvané dirndly. Řemeslům se v současnosti věnují hlavně ženy, které si v expozici přijdou na své, neboť je v ní bohatě zastoupené vše, co se týká oblékání a

0: ani ukázky činností, které souvisejí s hospodařením nebo stavitelstvím. Typické jsou pro tuto zemi lédrhóze, kožené kalhoty, které vyžadovaly kvalitní zpracování, aby vydržely pokud možno po celý život. Muži je používali na práci a často se kalhoty dědily z generace na generaci. Známým pojmem jsou rovněž tzv. Gojsernschuhe, čili speciální místní boty. Zdobené regionální kroje doplňují ukázky každodenního oblečení i vysoké krejčoviny.
1: U příležitosti slavností, které se budou konat v rámci Evropského hlavního města kultury, chystá dům řemesel Handwerkhaus v příštím roce velký projekt nazvaný Skala. Městečko Bad Goisern přivítá nejen rakouské umělce, ale přijedou k nám řemeslníci z celého světa. Budeme společně tvořit výrobky z textilu, kůže, kovu, dřeva i papíru a své zkušenosti a zážitky umělci předají také místním školákům a lidem z tohoto alpského regionu. Součástí celého projektu bude i speciální výstava, která začne 25. května příštího roku. Představí díla umělců, jejich ručně zhotovené výrobky a objekty.
0: Ukazuje, že na kulturní dědictví je třeba pohlížet jako na součást vlastní přítomnosti a budoucnosti a také jako na velký potenciál směřující k rozvoji místní ekonomiky. V příštím dílu vás pozveme do míst, která vás donutí zpomalit a užívat si zasloužené dovolené. Ukážeme jezera Wolfgangsee.

0: Fest 2.0, který se uskuteční 2. a 3. října na výstavišti České Budějovice. V další reportáži se vydáme do Kotulovy dřevěnky v Havířově, jedné z nejstarších dochovaných lidových staveb v této části Slezska. Roubené stavení přibližuje, jak se na vesnici žilo před více než 100 lety, od tradičního bydlení až po způsob hospodaření a každodenní práci. Součástí areálu jsou také hospodářské stavby a ukázky dobového vybavení. Pojďme se tedy podívat, jak vypadal běžný život našich předků v tradiční slezské chalupě.
1: Kotulova dřevěnka byla postavena ke konci 18. století a patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku.
2: Byla vystavena v roce 1781 a je dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Jejím majitelem byl Michal Folvarčný, jehož příjmení je dodnes vyryto na trámu vedle vstupních dveří. Po něm obývala dřevěnku rodina Kotulova, která zde setrvala až do roku 1975. Po nich je také dřevěnka pojmenována. Do areálu patří také zděná stodola s chlévem, větrný mlýnek nazývaný Vjatrák, sloužící ke šrotování obilí a bylinková zahrádka. Kotulova dřevěnka je otevřena sezóně. Sezónu zahajujeme 1. května velikou akcí, tradiční akcí nazvanou Den řemesel, na které se představuje množství řemeslníků, ať už je to kovář, krajkářka, perníkářka, výrobce šindelů, provazu. Návštěvníci mají možnost si spoustu těchto řemesel v tento den také vyzkoušet. V průběhu celé sezóny pořádáme množství akcí. Sezónu ukončujeme 1. září.
1: Expozice bydlení v Kotulově dřevěnce prezentuje vybavení domácího interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska.
3: V takové chalupě Těšínska někdy žilo i 30 lidí a ne vždycky to byly spřízněné osoby. Ano, byly to třeba už dvě různé rodiny, které žily právě v tomto domě. Co se týká chalupy, tak typický dům Těšínska, ano, prezentuje vlastně tato chalupa, jak se kdysi na tom Těšínsku žilo. Takže když se podíváme na chalupu zhora, na půdorys, tak uvidíme obdélníkovou stavbu vždycky. Chalupy bývají velice často podezděny a aby ušetřili nějaké peníze, tak do té podezdívky hodně často používali kámen. Cihly tehdy totiž byly velmi drahé a ty se šetřily hlavně na komín. Ty hrubě opracované trámy, ty jsou utěsněny mechem, ano, takže toto měli za úkol děti sbírat a všechny spáry se pořádně utěsnily. Teďka se nacházíme ve sváteční izbě, ano, tady se chodilo, když se šlo spát, anebo když přišla velmi vzácná návštěva. Pokud přišli sousedé nebo nejbližší rodina, tak se většinou sedávalo tady vedle v kuchyni a tam se všechno řešilo. Tady opravdu zvali jenom ty vážené osoby. Jinak taková izba nebývala nějak bohatě vybavená. Opravdu jsou tady základní věci, které tak používali středně zámožní zemědělci. Kde teďka chodili spát, když žilo v takové chalupě hodně lidí? Tady tato postel. To je nejlepší místo v celé té chalupě, takže tady samozřejmě spál majitel. Takže na posteli bychom mohli vidět hospodáře, hospodyni, ale u nohou ještě mívali často jedno nebo dvě malé děti. Spávalo se také na lavicích, tady za tou naší hospodyní je taková lavice, která je vylepšená. Opíradlo lavice se dá překlopit směrem k tomu stolu, udělá tím pádem takovou zábranu a ty menší děti tam spávaly. Samozřejmě v protější izbě se také spávalo a všichni ostatní, kteří už se tady nevešli, ti přespávali nahoře na půdě. Jinak na věšáku můžeme vidět potom takový krásný kabátek, kterému se v tom nářečí říká jakle. Šněrovacím botám koženým se říká brinelky, zouvák spousta lidí zná, pomocí toho se ty vysoké kožené boty vyzouvaly. No a nesmí tak na hospodářství chybět i nůžky. Jsou tam nůžky, kterýma se stříhaly ovečky, takže ty jsou na vlnu. Teď se nacházíme v kuchyni. V kuchyni pro návštěvníky možná nejzajímavější ta keramika. Je to totiž místní bludovická keramika. tady v Dolních Bludovicích a Dolní Datyni se vyráběla a Bludovičtí se časem trošku odlišili tím, že začali v pozdější době používat tu bílou glazuru a na tom ty květinové vzory. Takže to je opravdu vzácné, protože samozřejmě keramika je křehká a nedochovalo se tolik kousku, takže to je možná nejzajímavější celé té kuchyni. No a samozřejmě v kuchyni je běžné takové nádobí, co se i dodnes používá. Spíš upozorňuji jenom na takové zajímavosti.

0: tady třeba ten první předmět na té lavici, zajímavý, taková plechová koule v takovém stojanu, to je vlastně taková malá pražírna, ano. Kdysi se dělalo jakoby kafíčko, taková ta náhražka kávy z cikorky, z žita, ano. Takže museli to vždycky upražit.
1: Tehdejší obyvatelé pěstovali obilí, brambory, zeleninu, chovali krávu, prase, králíky, slepice a často i včely.
2: Na Budči u Zákolan se 28. září uskuteční tradiční svatováclavské slavnosti. Na návštěvníky tu čeká pestrý program pro celou rodinu. Průvod svatého Václava, historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, divadlo, hudba, řemeslné dílny, kovářské sympózium i aktivity pro děti. Součástí budou také komentované prohlídky rotundy svatého Petra a Pavla a samozřejmě stánky s občerstvením. Zřícení na hradu Zvířetice nedaleko Bakova nad Jizerou připomíná dobu, kdy se na skalnatém ostrohu tyčil mohutný hrad. Původně gotické sídlo prošlo později přestavbou na renesanční zámek, jehož osud ale spečetil požár na začátku 18. století. Dnes z něj zůstaly působivé ruiny, které lákají nejen milovníky historie, ale také návštěvníky, kteří si chtějí užít krásné výhledy do okolní krajiny.
3: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu asi 2 km jihozápadně od města Bakov nad Jizerou v nadmořské výšce 250 metrů. Hrad se nacházel na obchodní stezce. Jeho cílem tak bylo vybírat mýtné.
4: Probíhaly tady vlastně obchodní stezka z Prahy do severních Čech, takže vůbec proto asi Zvířetice vznikly tady na té obchodní stezce, která se vynula vlastně tady přes obec Chudoplesy nedaleko přes vlastně brod, pozdější mosty a přívozy přes řeku Jizeru a probíhala tady kolem toho hradu Zvířetice, takže zřejmě to byl komerční hrad, vybíralo se tady mýto.
3: Nejvýznamnějším majitelem zámku byla hrabinka Marie Eleonora, která převzala správu nad tímto panstvím po smrti svého muže ve svých 27 letech. Z dochovaných záznamů vyplývá, že se o zámek starala velmi dobře. Historické zmínky však vykreslují i v jiném světle.
4: Takže třeba v účetní knize ze 17. století stojí, že u bakovského řezníka Krejbicha koupila husičky, které nechala pobíhat na zvířetickém nádvoří a v radosté kratochvíli se svým synem Arnoštem je honití ráčila a jimi hlavičky se mačetami sekati ráčila. Takže takto se bavilo panstvo v 17. století.
3: Důležitým milníkem pro renesanční zámek byl rok 1720, kdy byl zachvácen požárem. Poté už nebyl opraven a nevyužitý postupně chátral.
4: Slavíme tedy 300 let od požáru zámku Zvířetice. Údajně to bylo 15. září, kdy do zámecké věže uhodil blesk a Zvířetice podlehly zničujícímu požáru. To nebylo úplně jakoby devastující požár, ale byla to asi taková symbolická tečka, že vlastně už nestálo za to hrabatům z Valdštejna, majitelům tehdejšího panství, se o to víceméně jakoby starat.
3: Zřícenina je dobře viditelná od vlakového nádraží Bakov nad Jizerou, odkud vede cesta dlouhá necelý kilometr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po modré turistické značce. Vstup na tuto chráněnou kulturní památku je zdarma. David Vilček, Televize Praha.
2: Ať už vás dnes zaujal některý z našich výletů, historická památka, tradice nebo třeba podzimní akce, jedno je jisté, zajímavá místa máme často mnohem blíž, než si myslíme. Stačí si jen vybrat směr a vyrazit. Děkuji, že jste dnešní putování v regionech absolvovali se mnou a přeji vám spoustu krásných cest a nových objevů. Těším se na vás zase příště. Na viděnou.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marii Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Na Růžovém vrchu v Karlových Varech mají nové sportoviště. Areál u základní školy Krušnohorská prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově slouží nejen školákům, ale i sportovním klubům a veřejnosti.
2: Město pravidelně investuje na školách do školních hřišť, protože sport je pro nás velmi důležitý a spousta dětí nemá možnosti chodit například na Matony arénu, na AC Start a podobně, takže ta školní hřiště jsou pro nás velmi důležitá.
3: Bylo nám postaveno nebo rekonstruováno sportovní hřiště, které obsahuje atletický ovál 250 metrů dlouhý, dvě fotbalová hřiště s umělou trávou, dva streetballová kurty, jedno hřiště na petánk, nízká lana a workoutový koutek.
1: Dopoledne areál využívají žáci školy, odpoledne se otevírá sportovním klubům i veřejnosti.
3: Dopoledne je provoz určen pro žáky naší školy, kteří tělocvikáři hodně využívají a po roce odmlky jsou strašně rádi za to, že můžou tohle hřiště využívat. V odpoledních hodinách od 4 do 8 primárně je pro veřejnost otevřeno, kdy kromě umělých trav, které jsou většinou směně zajištěny, protože ten provoz něco stojí, tak na ostatní sportoviště může veřejnost zdarma si kdykoliv zacvičit.
2: Takže jsou přesně dány časy, kdy si může veřejnost přijít zakopat.
1: Každý, kdo chce sportoviště využít, se musí nejdřív zapsat na vrátnici areálu. Škola tak chce mít přehled o tom, kdo hřiště využívá a předcházet případnému poškození vybavení. Rekonstrukce sportoviště vyšla na bezmála 20 milionů korun. Město chce do sportovišť u škol investovat i v dalších letech. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A chtěli do sekolem této majské budoucí zhromažďovna připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
1: Perning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
5: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
1: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání, především osobní význam.
6: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
7: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
1: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
8: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to tady super.
9: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
10: Škoda Sportpark na plzeňských Slovanech má další novinku. Sportovní areál nově zdobí 10 metrů vysoká lezecká věž, která nahradila původní konstrukci z roku 2004.
11: Bylo to samozřejmě nutnost, protože byla to velká investice, ale ta původní stěna už tady byla více než 20 let, uteklo to. Takže bylo to kvůli bezpečnosti lesců. Byli jsme nuceni vyměnit tu věž. Slavnostní otevření proběhlo hlavně za účasti paní ředitelky mateřské školy, která taky leze, takže nám tam vylezla na věž a úplně nahoru pověsila vlaječku Slovan.
10: Lezecká věž dlouhodobě patřila mezi velmi oblíbené prvky Škoda Sportparku.
12: Původní věž z roku 2004 již dosloužila. Zájem o lezení nám stoupá. Je to prostě sport, který můžete dělat

0: sám Spartiáky, místíte se a odreagujete se. Horolezecká stěna je 10 metrů vysoká, má 4 různé profily a přes 220 metrů čtvereční lezecké plochy, jak pro začátečníky, tak pro horolezecké vytrvalce.
1: Věž nabízí výstupy různých obtížností, které jsou rozlišeny podle barvy použitých chytů. Obtížnost každé cesty je uvedena ve dvou klasifikačních systémech. Platí přitom, že čím nižší číslo, tím lehčí cesta.
2: Zatím, co jsem zkoušel, tak jsou tady spíš trošku těžší cesty, takže ještě tu stěnu zkusíme, ale spíš je to středně a těžší cesty, bych to viděl. Vyloženě trojky, čtyřky pro nějaký děti a to není asi.
1: Druhý plzeňský obvod modernizuje areál postupně, ale to z něm přibylo hned několik novinek. Vzniklo zde nové multifunkční hřiště a také zázemí, které mohou využívat sportovci i návštěvníci areálu.
3: Když to začínalo, tak tady byly dvě rezavé překážky na skate a za celou tu dobu se sem investovalo už přes 70 milionů.
1: Škoda Sport Park patří mezi nejvyužívanější sportovní areály. Každoročně se míří tisíce návštěvníků za sportem, odpočinkem i rodinnou zábavou.
0: Já chci na Slovanech sport dostupný pro všechny a tím se nám nabízí Škoda Sport Park. Škoda Sport Park je přístupný veřejnosti, je tady všechno zdarma a každý si tu může vyzkoušet to své a v rámci volného času jsem ráda, že děti nesedí doma a že přijdou k nám sportovat. Je pravda, že letos jsme sem investovali hodně peněz, ale mám z toho velkou radost.
1: Kompletní lezecký sektor bude hotový na jaře příštího roku, kdy v areálu přibydou dvě boulderingové stěny. Ty nabídnou další možnosti tréninku bez nutnosti jištění a budou vhodné i pro méně zkušené lezce. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Habermanův park se na 2 dny proměnil v místo plné dobrého jídla, vína i muziky. Od 18. září zde probíhala jedna z nejnavštěvovanějších akcí Plzeňské čtyřky – Doubravecké slavnosti vína.
1: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít u 9. ročníku, vlastně už tradičních vín tady u nás na Doubravce. Vždycky přivezeme kousek Moravy přímo sem do Habermanova parku a já mám velkou radost, že se tady schází velké množství lidí a jsou to takové naše sousedské slavnosti. Vidíte, za námi svítí světelka. Myslím si, že ten park noci bude krásný a všichni si tady užíváme cymbálovku, víno a dobré jídlo.
2: Dnes tady máme krásnou atmosféru, přijelo k nám 14 tuzemských vinařů, kteří přivezli svá vína, které zde mohou lidé ochutnat. Máme tady také chutné občerstvení a také muziku, která k vínu patří, cymbálovku a zítra swing.
0: Stánky s vínem byly v obležení od začátku až do konce. Vinaři do Plzně přivezli jak klasická tichá vína, tak i vína perlivá či burčáky.
3: Já jsem přijel z Čejkovic, jezdím sem už léta, vlastně dá se říct už od těch prvních ročníků. No a mám tady celou škálu vín, od suchých po sladký, červený, takže každý si myslím vybere. Zatím, co tak mám vypozorovaný, tak jsou to spíš ty sladší vína, ale je fakt, že hodně už přechází do těch suších, že asi už mají napito a propili se do těch suších vín.
4: My jsme z rodiny Vinařství Sedlák a z Velkých Bílovic a přivezli jsme vám bílé víno, červené a růžové. Máme tady kompletní nabídku 12 odrůd. Jsme tady podruhé, loni jsme byli poprvé a nejoblíbenější samozřejmě Hibernal, oblíbené jsou bublinky, takže prodáváme Frizante, ale máme takovou zajímavost, přivezli jsme letní víno, což je kivé, a samozřejmě takovou už odrůdu Neuburské, která bohužel má ustupující tendenci, ale my se jí stále věnujeme.
0: Program vyvrcholil v sobotu, a to koncertem kapely Electric Therapy. Z Doubravky pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: V budově radnice 4. plzeňského obvodu se uskutečnilo veřejné představení studie nazvané Park svatého Jiří. Historicky i kulturně cenné území zůstane i nadále přírodním unikátem. Krajinářští architekti jej plánují rozdělit do několika zón podle navržené péče, intenzity a způsobu využití.
1: My určitě nechceme měnit celé místo u svatého Jiří. My bychom chtěli to místo zpřístupnit lidem a ukázat jim možná kousíčky, které neznají, ukázat jim nějaký vstup do řeky, ukázat možnost, kde byl třeba starý brod v tom místě. Chtěli bychom tam udělat novou výsadbu a byli bychom rádi, aby to místo bylo navštěvované tak, jak je místními a aby jim zůstalo zachováno.
5: Koncepce vznikla na základě zjištění architektů a výsledků pocitové mapy, do které se zapojili obyvatelé širokého okolí. Jedná se o poměrně velké území, které zasahuje i mimo obvod čtyřky. Počítá se například s propojením s lokalitou, kde stávalo pozdně středověké tvrziště Pecihrádek.
6: Samozřejmě to není jenom záležitost čtyřky, je to výsledek spolupráce obvodu 4 a obvodu 1 plzeňských obvodů. A je to zajímavé v tom, že to řeší skutečně rozsáhlé území, které je hodně navštěvované lidmi. A to území má dnes ten potenciál daleko větší, než v daném okamžiku nabízí.
5: Jedním z cílů je zpřístupnit některá místa, která jsou v současnosti neprostupná nebo špatně přístupná. Místa ponechána přirozenému vývoji budou přístupnější, ale bez laviček. Využívat se bude čistě přírodních prvků, jako jsou kameny nebo kmeny stromů. Naproti tomu v místech, která jsou využívána nebo mají reprezentativní charakter, se počítá s častější údržbou vegetace a vhodným mobiliářem.
7: Tady tento prostor Parku svatého Jiří by mohl být vlastně jedním z takových prvních komplexních řešení ploch, které jsou, bych řekla, takovou jako ukázkou, jak zacházet s přírodou, jak tu plochu ponechat maximálně v tom stavu přírodě blízkém, ale současně lidem, obyvatelům nabídnout tak důležitý komfort té přírody, ochlazování prostoru, zejména v letním období, přítomnost vody, přítomnost přírody, biodiverzity a tak dále.
5: Koncepce je zveřejněna na webových stránkách obvodu a své připomínky mohou občané zasílat až do konce října na e-mail parksvjiri@plzen.eu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohly vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroži, ne? No, to pak cukre a se špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila světovou špičku v boči. Do města se sjeli sportovci z řady zemí, aby poměřili své síly v tomto atraktivním paralympijském sportu. Mezinárodní turnaj ukázal nejen špičkové výkony, ale také odhodlání a bojovnost závodníků.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přelákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslíme, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
0: Buřty v lese, hry, dobrodružství a spousta zábavy pro celou rodinu. Oblíbená akce se po čase vrátila na svatý Linhart v Karlových Varech a přilákala děti i dospělé. Ti si užili den plný aktivit uprostřed přírody.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí, a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroži, ne? No, pak cukre a se špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opést Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče? Byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, navštívila Prahu. V pražském kině přítomnost osobně uvedla českou premiéru dokumentárního filmu o jejím životě.
9: Světově uznávaná pedagožka, autorka a výrazná osobnost spojená se Silicon Valley Ester Vojčicky navštívila Českou republiku. V pražském kině Přítomnost 16. září osobně uvedla českou premiéru dokumentu o jejím životě s názvem Kmotra Silicon Valley. Kromě projekce filmu byla součástí pražského programu také živá diskuze, networking a exkluzivní VIP meet and greet.
10: I really enjoy this evening because I like talking to people.
11: Tento večer si opravdu užívám, protože ráda mluvím s lidmi a ráda odpovídám na jejich dotazy. Lidé se někdy bojí položit dotaz před větší skupinou lidí. Může je to uvádět do rozpaků, proto jsem ráda, že jsem tady měla příležitost popovídat si s každým zvlášť jen mezi dvěma očima. A bylo to prostě skvělé.
10: Then that makes me feel good about it.
9: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, vedla po desetiletí legendární žurnalistický program v Palo Alto. Její životní příběh se protíná s významnými osobnostmi technologického světa. Je spojena s příběhem Steva Jobse i s počátky Google, který vznikal v garáži její dcery Susan Vojčicky.
12: Kmotra Silicon Valley je dokument o Ester Vojčicky, která je legendární pedagožkou a autorkou. Podílela se na rozvoji mladých lidí, pomohla jim stát se technologickými lídry ve Spojených státech. Mnoho z nich se také stalo extrémně úspěšnými podnikateli. Ku příkladu její dcera, pozdější výkonná ředitelka společnosti YouTube.
9: Akci v kině Přítomnost uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, investory a technologické lídry v Česku i ve světě. Jejím zakladatelem je Patrik Juránek, který během večera předal Ester cenu za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, inovací a leadershipů.
13: Dnešní akce je opravdu výjimečná, protože se nám podařilo po 6 letech vlastně našich aktivit ve Startup Disruptu pozvat sem Ester Vojčickou. Spousta osobností s tolika oceněními a úspěchy by mluvila jenom sama o sobě, ale přitom Ester hlavně mluví o těch žácích a nejenom o těch úspěšných, ale i o tom, co teďka zažívá, co jí třeba trápí. Velmi ráda to sdílí a můžu potvrdit, že opravdu za ty dva dny, co jí tady máme a už jsme s ní taky něco zažili, tak se snaží hlavně pomáhat, aby je užitečná.
9: Události se zúčastnila řada studentek, pro které je Ester velkou inspirací, ale také pedagožek a podnikatelek.
14: Naše společnost se zabývala tím, že vlastně kupujeme nemovitosti, budujeme je do hotelů, které jsou v centru vždycky měst a v centru, dejme tomu, jakoby evropských metropolí a pak i ty hotely následně i operujeme. V současné době máme otevřený hotel The Julius v Praze, který je vlastně první takový flagship hotel tady té sítě a do budoucna v dalších 2-3 letech budeme odevírat hotely v Berlíně, v Bukurešti a v Budapešti.
15: Pro mě byl ten film a celý večer hrozně inspirativní. A jak jsem se bavila s ostatníma lidma tady, tak myslím, že dneska nám to tak brnklo každému na nějakou naší strunu a každý si z toho vzal něco svýho.
16: Je nesmírně inspirativní vidět Ester, která je 85 nebo 86, jestli se nepletu, která do dneška jsme ji viděli zvedat kettlebelly, viděli jsme ji na lyžích, že prostě když chci, tak to jde bez ohledu na věk. To je jako skvělý.
9: Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
8: Přes 2000 účastníků přilákal do ostravského Gongu festival umělé inteligence Černá AI. Odborníci představovali její využití ve firmách, zdravotnictví i tvůrčích profesích. Návštěvníci si mohli technologie také sami vyzkoušet.
17: 7 scén, 20 praktických workshopů a setkání s lidmi, kteří umělou inteligenci vyvíjejí i denně používají. Ostravský Gong nabídl prostor pro otázky, zkušenosti i vlastní zkoušení.
18: Moravskoslezský kraj dokazuje i to, že AI komunita se tady nejenom může potkávat, ale může se tady propojit s veřejností i s biznisem. A budu velice rád, pokud tady vzniknou nějaké zajímavé nápady, které pomůžou Moravskoslezskému kraji.
19: My jsme byli v situaci, kdy odvozujeme od té černé kostky mnoho našich aktivit a Černá AI nám přišla jako kdyby zajímavý název pro AI platformu, tak proto Černá.
20: Co jsme měli na papíře, tak dnešním dnem se stalo skutečností a ten zájem je enormní. Krom toho, kolik je tady účastníků dneska fyzicky přítomno, tak dalších zhruba 700 čeká doma, na které se nedostalo.
17: Za platformou Černá AI stojí také Dalibor Mráz. Věnuje se vývoji systému, které firmám pomáhají zpracovávat a využívat data. Podílel se například na řešení pro vyhledávání a propojování informací z vědeckých studií. Na festivalu tak mohl nabídnout zkušenosti přímo z vývoje i zavádění umělé inteligence do praxe.
21: My na lidi hodně apelujeme, aby byli k AI, jakoby, jak to říct, trošku obezřetní, protože hodně lidí jakoby věří tomu, co dostává zpátky. On to není takzvaný jako deterministický systém, to znamená, když se zeptáte 10x většinou na to stejné, tak vám může přijít 10x trošku jiná odpověď. Znamená, v tom je to lehce nebezpečné, to znamená, je velice důležité tu technologii trošku pochopit a potom vlastně se s ní velice dobře dá pracovat. No, opravdu mi jako opravdu hodně pomoct, dokáže vás zrychlit, dokáže vyřešit i určité jako problémy.
17: Festival spojil technologie také s kreativní tvorbou. Pro Černou kostku je právě propojení vzdělávání, kultury a nových technologií součástí jejího zaměření. Budoucí krajská knihovna má nabídnout zázemí také pro vlastní tvorbu a experimentování.
19: My teď v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom opravdu byli moderní knihovna, takzvaná knihovna budoucnosti, abychom tomu návštěvníkovi nabídli obrovské množství témat, které nějakým způsobem mu pomohou se zorientovat dnešní moderní světě technologií a informací. Jak my si představujeme, pardon, tu novou moderní knihovnu, něco podobného, jak teď v tuto chvíli tuto konferenci. To znamená místo, kde se potkají technologie s lidmi a lidi navzájem a posuneme se dále.
17: Přes 2000 účastníků ukázali, jak velký zájem téma vyvolává. Další krok přijde v každodenní práci.
20: Příležitostně si vyhledávám nějaké informace, které jsou na jednom místě, třeba o historii, o cestování, ale i pracovní záležitosti.
19: Většinou ve dvou věcech. Jedna je taková ta monotonní, když se jedná o třeba přípravu nějaké prezentace nebo analýzy nějakého textu, který vyžaduje příliš času a ten čas nemám, takže to je jako velmi dobrý nástroj. A druhá věc je takový partner v brainstormingu.
17: Umělá inteligence může ušetřit čas i usnadnit práci. Jak ji ale využijeme a co jí svěříme, zůstává na nás. Ostravský festival k tomu nabídl inspiraci i praktické zkušenosti.
8: Zahrada Panského domu se proměnila na veřejný prostor přímo v centru města. Obyvatelé Uherského Brodu a jeho návštěvníci tam najdou nejen klid k odpočinku, ale také reprezentativní místo na pořádání kulturních a společenských akcí. Její slavnostní otevření bylo první z nich a vrátilo zahradu do dob posledního šlechtického uživatele Václava Hraběte z Kounic.
2: Málo které centrum města se dnes může pochlubit tak příjemným místem pro odpočinek, na jaké se během necelého roku proměnila zahrada Panského domu v Uherském Brodě. Její revitalizace je ukázkovým příkladem toho, jak se dají smysluplně využít evropské dotace a spojit tak příjemné s užitečným.
3: Je to nejstarší historická světská památka ve městě. Má dneska více než 500 let, takže jsme opravili vnitřní části prostor budov. Ať to byly nízkoprahové denní centrum, byla to knihovna a další prostory. Tak dnes otevíráme tu třešničku na dortu a to je Panská zahrada, místo, které bude sloužit k relaxaci, ke kulturním programům a vůbec, ať se tady lidi cítí dobře, ať se tady schází, protože bude to otevřené a dělalo se to vlastně pro lidi.
2: Celkové náklady na revitalizaci prostoru dosáhly přibližně 27 milionů korun. Z toho 17,5 milionů korun pokryla dotace Evropské unie z integrovaného regionálního operačního programu.
22: Ten prostor byl dlouhodobě zanedbaný, to znamená, došlo k rozsáhlým terénním úpravám, odvezlo se snad 200 nákladních aut zeminy pryč a spodní stavba spočívala v nových rozvodech vody, protože jí máme srážkové vody ze střech, ale kompletně nová elektroinstalace a osvětlení a odpadní potrubí.
2: Zahrada s novými architektonickými prvky, altánem nebo dvouramenným pískovcovým schodištěm se proměnila na zelené místo, které už není jen průchozí částí centra. Jejím návštěvníkům nabídne možnost na chvíli zpomalit a zůstat tam déle.
23: Je to radost pohledět a je opravdu krásné vidět, že se tady něco děje a že to roste.
24: Já mám radost, že je tady spoustu dětí, že tady přišli lidi, protože přesně to jsme chtěli, aby naše zahrádka právě sloužila i všem.
8: V areálu Univerzity Palackého v Olomouci letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Roste na pokračování.

0: kusných plochách, které v areálu provozuje Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu. Botanici jeho výskyt zdokumentovali a část rostlin míří také do herbářových sbírek.
1: Kriticky ohrožený ibišek trojdílný vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, které sídlí v holickém areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Na poli, kde dříve centrum pěstovalo soju, jej náhodně objevila Kateřina Smékalová z výzkumného týmu genetického zdroje zelenin a speciálních plodin.
2: Tady zrovna stojíme v takovém epicentru výskytu těch rostlin, kdy tady kolem dokola, když budu počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 rostlin určitě tady je.
3: V této bolce je tak 20 semen.
1: Je to vůbec poprvé, co se takto rozsáhle ibišek na Moravě rozšířil. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
4: Je to rostlina, která patří do čeledi slézovité, což je čeleď, ze které vy znáte určitě takové ty běžně pěstované ibišky, třeba ibišek syrský a tak dále. A u nás tenhle ten ibišek trojdílný je velmi vzácná, kriticky ohrožená rostlina, která se vyskytuje hlavně na Jižní Moravě. No a trochu to překvapení je, že tady v Olomouci jsme vlastně na víceméně severní hranici areálu jejího rozšíření u nás na Moravě a proto je to takováhle jako zvláštnost.
1: Na rozdíl od běžných ibišků je tento druh jednoletý. Zajímavostí je i samotný květ, který vydrží otevřený jen několik hodin. I proto má v angličtině přezdívku One Hour Flower, tedy květ jedné hodiny. Jak se rostlina na výzkumné pole dostala, není zatím zcela jasné.
4: Buď se sem teda dostal nějakým způsobem přirozeně, protože ta nejbližší známá lokalita leží u Olšan, to je několik málo kilometrů odsud, směrem na jih. Druhá možnost je, že jsem byl zavlečený s nějakým osivem jako příměs. A třetí, že tady byl dlouhodobě, byl přehlížený a jenom ty letošní podmínky mu teda pomohly tady k tomuto masivnímu výskytu.
1: Na zemědělských plochách je jeho výskyt ale problematický. Ibišek totiž může sloužit jako mezihostitel viru mozaikovitosti okurek.
2: My na jednu stranu jsme pracoviště, které se zaměřuje na ochranu, podporu biodiverzity, protože jsme jedním z pracovišť, které dodává semena do genové banky. My tady konkrétně v Olomouci máme na starosti kolekce genetických zdrojů zelenin a léčivých aromatických a kořeninových rostlin a z toho titulu máme za úkol různé genetické zdroje těchto plodin zhromažďovat, množit, popisovat, hodnotit. A na jednu stranu podpora diverzity, to znamená i tady těchto dnes už vzácných plevelů je důležitá a máme to dělat. Na druhou stranu konkrétně tento druh napadá tenhle virus i právě naše genetické zdroje okurek a dýní. A tak, jak vidíme, dýně tady pěstujeme, hned za mnou je velké pole, tak my si nemůžeme dovolit tady mít rostliny, které jsou potenciálně nebezpečné.
1: Odborníci proto už museli část ibišků odklidit. Některé rostliny putují do herbářových sbírek, kde zůstanou jako doklad letošního výskytu a poslouží i budoucímu výzkumu. Díky jejich velkému množství se o část vzorků podělí také další vědecké instituce. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Každý výlet začíná nápadem. Někdy stačí zahlédnout zajímavé místo, zaslechnout příběh nebo jen zjistit, co je za kopcem, kolem kterého každý den projíždíme. I dnes jsme pro vás takových míst vybrali hned několik. Vypravíme se za historií, tradicemi, krásnou přírodou i akcemi, které stojí za to vidět na vlastní oči. Tak si udělejte pohodlí a vydejte se s námi na další putování v regionech. Zoo Praha letos slaví už 95 let od svého otevření a tradiční výroční slavnost připadá na 28. září, na Den české státnosti. Návštěvníky tu čeká celodenní program napříč celým areálem a příležitost připomenout si, jak se pražská zoo během 9 desetiletí proměnila, od prvních jednoduchých kotců až po moderní prostorné expozice. Pokud tedy chcete oslavit významné výročí společně se zvířaty, 28. září máte v zoo Praha o program postaráno. V další reportáži z našeho putování po Horním Rakousku se vydáme do Bad Goisern, malebného městečka v srdci oblasti Salzkammergut. Obklopují ho majestátní hory, jezera a krásná alpská krajina. A právě tady můžeme poznat také tradiční život a kulturu tohoto regionu. Bad Goisern je navíc skvělým výchozím bodem pro objevování okolních přírodních krás. Pojďme se tedy podívat, co všechno toto místo nabízí a proč stojí za to se tu zastavit.

0: Moravský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáváme do 6 regionů Solné komory. Dnes společně objevíme kouzlo a tradice městečka Bad Gäusern. Mimořádnému přírodnímu a kulturnímu bohatství se Solná komora v sousedním Horním Rakousku může pyšnit zápisem do seznamu světového dědictví UNESCO. Společně s městečky Gossau, Hallstatt a Obertraun patří do jádra tohoto regionu také půvabný Bad Gäusern. Oblíbené klimatické lázně lákají nejen k odpočinku a ke zlepšení kondice na čerstvém vzduchu, ale dokonce i k velkým sportovním výkonům. Na své si tu přijdou také milovníci místních tradic, kultury a původních řemesel předávaných z generace na generaci. Takzvaná vnitřní Solná komora, jak se regionu odjakživa říká, se rozkládá kolem známého města Hallstatt a Dachsteinu, což je nejvyšší vrchol Horního Rakouska. V unikátní krasové oblasti s rozsáhlými jeskyněmi najdeme i tajemnou skálu zvanou Věčná stěna, čili Ewige Wand. Z Bad Gäusern k ní vede příjemná cesta smíšeným lesem, který poskytuje chladivý stín, případně poslouží jako deštník. Typickými růžovými květy zdobí krajinu brambořík horský, najdeme tu i horské kapradí nebo vraní oko čtyřlisté. Pak se terén otevře a před námi se vyne dobrodružná cesta po hraně skální stěny. Místo zpravidla turisté vyhledávají pro úchvatné výhledy. Nám počasí tolik nepřálo, i přesto jsme tu načerpali spoustu inspirujících zážitků. Terezo, představte nám toto místo a jaký příběh se k němu váže.
1: Hallo, wir sind heute in der Welterbe-Region Dachstein-Salzkammergut.
2: Vítáme vás v hornorakouském regionu Salzkammergut nad městem Bad Gäusern a nacházíme se v místě nazvaném Věčná stěna, ke které se váže krásná legenda. Vypráví o tom, jak král Gäusern vyrušil draka a probudil ho ze spánku, za což se drak pomstil tím, že vytvořil tuto skalní stěnu s jeskyněmi a prohlubněmi. Tak vznikl tento unikátní přírodní útvar.
0: Jedna z nejzajímavějších stezek v této oblasti je skvěle značená a doplněná zastaveními, která zaujmou i děti. Je dostatečně široká a velmi dobře zajištěná, takže je bezpečná jak pro pěší, tak pro cyklisty.
1: Der Weg wurde 1950 erbaut.
2: Cesta ve stěně byla proražena roku 1950. Je velmi atraktivní dokonce i pro špičkové závodníky, kteří zde trénují i soutěží. Každý rok se tu koná legendární maraton horských kol Salzkammergut Trophy. Odtud z vyhlídky můžeme spatřit údolí Dachsteinu, jádro Solné komory, jejímž nejznámějším artiklem je samozřejmě sůl. Toto bílé zlato, pocházející ze Solné hory Hallstatt, přitahovalo lidi do této alpské krajiny již před 1000 lety. V regionu se stále naplno využívají jak léčebné účinky soli, tak její zpracování v gastronomii.
0: Vyhlášeným centrem lokálního kulinářství je právě Bad Gäusern, poklidné město s malebným historickým centrem, kde několik domů zdobí popínavé hrušky, má více než 7000 obyvatel a skýtá mnoho příležitostí k relaxu, který podporují zdejší klimatické lázně a jodovo-sirné prameny.
1: Bad Gäusern ist eine Marktgemeinde.
2: Gäusern byla obec s právem trhu a od 30. let minulého století se začala prosazovat coby výletní místo působící jako klimatické lázně. Od roku 1955 je tedy slovo Bad součástí názvu města, které se soustředí především na zachování a předávání tradic, kultury a udržování místních hodnot.
0: Bad Gäusern leží na řece Traun u severního břehu Hallstattského jezera, 7 kilometrů jižně od známější nynějšího lázeňského města Bad Ischl, které se v roce 2024 stane evropským hlavním městem kultury. Bude to velká událost pro celou Solnou komoru. Tento prestižní titul totiž Evropská unie uděluje s cílem podpořit rozvoj kultury a zdůraznit bohatství a rozmanitost různých zemí. A právě o to se snaží i zdejší dům řemesel.
2: V důsledku vývoje, který byl na přelomu tisíciletí pozorovatelný v celém Rakousku, přišla potřeba čelit globalizaci, sdružovat se ve spolcích, aby tradiční řemesla mohla v regionu přežít. Náš dům řemesel vznikl v květnu roku 2009 jako projekt vzešlý z tehdejší zemské výstavy. Cílem je představovat tradiční řemesla typická pro náš region, ukazovat jejich pestrost a význam nejen z historického hlediska, ale taky jejich přínos pro kvalitu současného života.
0: Tvůrci zde tradičním způsobem vyrábějí a zároveň prezentují typické regionální výrobky, třeba speciální brýle z paroží, klobouky z ovčí vlny i zaječí srsti, šperky z átrze nebo ženské kroje, takzvané dirndly. Řemeslům se v současnosti věnují hlavně ženy, které si v expozici přijdou na své, neboť je v ní bohatě zastoupené vše, co se týká oblékání a stavu.

0: Nechybí tu ani ukázky činností, které souvisejí s hospodařením nebo stavitelstvím. Typické jsou pro tuto zemi lédrhóze, kožené kalhoty, které vyžadovaly kvalitní zpracování, aby vydržely pokud možno po celý život. Muži je používali na práci a často se kalhoty dědily z generace na generaci. Známým pojmem jsou rovněž tzv. Gojsernschuhe, čili speciální místní boty. Zdobené regionální kroje doplňují ukázky každodenního oblečení i vysoké krejčoviny.
1: U příležitosti slavností, které se budou konat v rámci Evropského hlavního města kultury, chystá dům řemesel Handwerkhaus v příštím roce velký projekt nazvaný Skala. Městečko Bad Goisern přivítá nejen rakouské umělce, ale přijedou k nám řemeslníci z celého světa. Budeme společně tvořit výrobky z textilu, kůže, kovu, dřeva i papíru a své zkušenosti a zážitky umělci předají také místním školákům a lidem z tohoto alpského regionu. Součástí celého projektu bude i speciální výstava, která začne 25. května příštího roku. Představí díla umělců, jejich ručně zhotovené výrobky a objekty.
0: Dům řemesel ukazuje, že na kulturní dědictví je třeba pohlížet jako na součást vlastní přítomnosti a budoucnosti a také jako na velký potenciál směřující k rozvoji místní ekonomiky. V příštím dílu vás pozveme do míst, která vás donutí zpomalit a užívat si zasloužené dovolené. Ukážeme vám smaragdově modrou hladinu jezera Wolfgangsee, obklopenou vysokými horskými masivy. Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do oblasti Solné komory vydávají. Tak na viděnou zase za týden.
2: České Budějovice budou od 28. září do 3. října patřit milovníkům kávy. Už po čtvrté se tu uskuteční Budějovický kávový týden, který nabídne workshopy, přednášky, ochutnávky výběrové kávy i program přímo v místních kavárnách. Workshopy a přednášky jsou zdarma, je ale potřeba se předem registrovat. Vyvrcholením bude Budějecký Coffee Fest 2.0, který se uskuteční 2. a 3. října na výstavišti České Budějovice. We'll be right back.

0: Stavená v roce 1781 a je dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Jejím majitelem byl Michal Folvarčný, jehož příjmení je dodnes vyryto na trámu vedle vstupních dveří. Po něm obývala dřevinku rodina Kotulova, která zde setrvala až do roku 1975. Po ní je také dřevinka pojmenována. Do areálu patří také zděná stodola s chlévem, větrný mlýnek nazývaný Vjatrák, sloužící ke šrotování obilí a bylinková zahrádka. Kotulova dřevinka je otevřena sezóně. Sezónu zahajujeme 1. května velikou akcí, tradiční akcí nazvanou Den řemesel, na které se představuje množství řemeslníků, ať už je to kovář, krajkářka, perníkářka, výrobce šindelů, provazu. Návštěvníci mají možnost si spoustu těchto řemesel v tento den také vyzkoušet. V průběhu celé sezóny pořádáme množství akcí. Sezónu ukončujeme 1. září.
1: Expozice Bydlení v Kotulově dřevěnce prezentuje vybavení domácího interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska.
2: V takové chalupě Těšínska někdy žilo i 30 lidí a ne vždycky to byly spřízněné osoby. Ano, byly to třeba už dvě různé rodiny, které žily právě v tomto domě. Co se týká chalupy, tak typický dům Těšínska, ano, prezentuje vlastně tato chalupa, jak se kdysi na tom Těšínsku žilo. Takže když se podíváme na chalupu z hora, na půdorys, tak uvidíme obdélníkovou stavbu vždycky. Chalupy bývají velice často podezděny a aby ušetřili nějaké peníze, tak do té podezdívky hodně často používali kámen. Cihly tehdy totiž byly velmi drahé a ty se šetřily hlavně na komín. Ty hrubě opracované trámy, ty jsou utěsněny mechem, ano, takže toto měli za úkol děti sbírat a všechny spáry se pořádně utěsnily. Teďka se nacházíme ve sváteční izbě, ano, tady se chodilo, když se šlo spát, anebo když přišla velmi vzácná návštěva. Pokud přišli sousedé nebo nejbližší rodina, tak se většinou sedávalo tady vedle v kuchyni a tam se všechno řešilo. Tady opravdu zvali jenom ty vážené osoby. Jinak taková izba nebývala nějak bohatě vybavená. Opravdu jsou tady základní věci, které tak používali středně zámožní zemědělci. Kde teďka chodili spát, když žilo v takové chalupě hodně lidí? Tady tato postel. To je nejlepší místo v celé té chalupě, takže tady samozřejmě spal majitel. Takže na posteli bychom mohli vidět hospodáře, hospodyní, ale u nohou ještě mívali často jedno nebo dvě malé děti. Spávalo se také na lavicích, tady za tou naší hospodyní je taková lavice, která je vylepšená. Opíradlo lavice se dá překlopit směrem k tomu stolu, udělá tím pádem takovou zábranu a ty menší děti tam spávaly. Samozřejmě v protější izbě se také spávalo a všichni ostatní, kteří už se tady nevešli, ti přespávali nahoře na půdě. Jinak na věšáku můžeme vidět potom takový krásný kabátek, kterému se v tom nářečí říká jakle. Šněrovacím botám koženým se říká brinelky, zouvák spousta lidí zná, pomocí toho se ty vysoké kožené boty vyzouvaly. No a nesmí tak na hospodářství chybět i nůžky. Jsou tam nůžky, kterýma se stříhaly ovečky, takže ty jsou na vlnu. Teď se nacházíme v kuchyni. V kuchyni pro návštěvníky možná nejzajímavější ta keramika. Je to totiž místní bludovická keramika. Tady v Dolních Bludovicích a Dolní Datyni se vyráběla a Bludovičtí se časem trošku odlišili tím, že začali v pozdější době používat tu bílou glazuru a na tom ty květinové vzory. Takže to je opravdu vzácné, protože samozřejmě keramika je křehká a nedochovalo se tolik kousku, takže to je možná nejzajímavější celé té kuchyni. No a samozřejmě v kuchyni je běžné takové nádobí, co se i dodnes používá. Spíš upozorňuji jenom na takové zajímavosti. Tady třeba ten první předmět na té lavici, zajímavý, taková plechová koule v takovém stojanu, to je vlastně taková malá pražírna, ano. Kdysi se dělalo jakoby kafičko, taková ta náhražka kávy z cikorky, z žita, ano. Takže museli to vždycky upražit.
1: Tehdejší obyvatelé pěstovali obilí, brambory, zeleninu, chovali krávu, prase, králíky, slepice a často i včely.
3: Na Budči u Zákolan se 28. září uskuteční tradiční svatováclavské slavnosti. Na návštěvníky tu čeká pestrý program pro celou rodinu. průvod svatého Václava.

0: historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, divadlo, hudba, řemeslné dílny, kovářské sympózium i aktivity pro děti. Součástí budou také komentované prohlídky rotundy svatého Petra a Pavla a samozřejmě stánky s občerstvením. Zřícenina hradu Zvířetice nedaleko Bakova nad Jizerou připomíná dobu, kdy se na skalnatém ostrohu tyčil mohutný hrad. Původně gotické sídlo prošlo později přestavbou na renesanční zámek, jehož osud ale spečetil požár na začátku 18. století. Dnes z něj zůstaly působivé ruiny, které lákají nejen milovníky historie, ale také návštěvníky, kteří si chtějí užít krásné výhledy do okolní krajiny.
1: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu asi 2 kilometry jihozápadně od města Bakov nad Jizerou v nadmořské výšce 250 metrů. Hrad se nacházel na obchodní stezce. Jeho cílem tak bylo vybírat mýtné.
2: Probíhala tady vlastně obchodní stezka z Prahy do severních Čech, takže vůbec proto asi zvířetice vznikly tady na té obchodní stezce, která se vinula vlastně tady přes obec Chudoplesy nedaleko přes vlastně brod, pozdější mosty a přívozy přes řeku Jizeru a probíhala tady kolem toho hradu Zvířetice, takže zřejmě to byl komerční hrad, vybíralo se tady mýto.
1: Nejvýznamnějším majitelem zámku byla hrabinka Marie Eleonora, která převzala správu nad tímto panstvím po smrti svého muže ve svých 27 letech. Z dochovaných záznamů vyplývá, že se o zámek starala velmi dobře. Historické zmínky však vykreslují i v jiném světle.
2: Takže třeba v účetní knize ze 17. století stojí, že u bakovského řezníka Krejbicha koupila husičky, které nechala pobíhat na zvířetickém nádvoří a v radosté kratochvíli se svým synem Arnoštem je honití ráčila a jimi hlavičky se mačetami sekati ráčila. Takže takto se bavilo panstvo v 17. století.
1: Důležitým milníkem pro renesanční zámek byl rok 1720, kdy byl zachvácen požárem. Poté už nebyl opraven a nevyužitý postupně chátral.
2: Slavíme tedy 300 let od požáru zámku Zvířetice. Údajně to bylo 15. září, kdy do zámecké věže uhodil blesk a Zvířetice podlehly zničujícímu požáru. To nebylo úplně jakoby devastující požár, ale byla to asi taková symbolická tečka, že vlastně už nestálo za to hrabatům z Valštejna, majitelům tehdejšího panství, se o to víceméně jakoby starat.
1: Zřícenina je dobře viditelná od vlakového nádraží Bakov nad Jizerou, odkud vede cesta dlouhá necelý kilometr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po modré turistické značce. Vstup na tuto chráněnou kulturní památku je zdarma. David Vilček, Televize Praha.
0: Ať už vás dnes zaujal některý z našich výletů, historická památka, tradice nebo třeba podzimní akce, jedno je jisté, zajímavá místa máme často mnohem blíž, než si myslíme. Stačí si jen vybrat směr a vyrazit. Děkuji, že jste dnešní putování v regionech absolvovali se mnou a přeji vám spoustu krásných cest a nových objevů. Těším se na vás zase příště. Na viděnou.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Na Růžovém vrchu v Karlových Varech mají nové sportoviště. Areál u základní školy Krušnohorská prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově slouží nejen školákům, ale i sportovním klubům a veřejnosti.
2: Město pravidelně investuje na školách do školních hřišť, protože sport je pro nás velmi důležitý a spousta dětí nemá možnosti chodit například na Matony arénu, na AC Start a podobně, takže ta školní hřiště jsou pro nás velmi důležitá.
3: Bylo nám postaveno nebo rekonstruováno sportovní hřiště, které obsahuje atletický ovál 250 metrů dlouhý, dvě fotbalová hřiště s umělou trávou, dva streetballová kurty, jedno hřiště na petánk, nízká lana a workoutový koutek.
1: Dopoledne areál využívají žáci školy, odpoledne se otevírá sportovním klubům i veřejnosti.
3: Dopoledne je provoz určen pro žáky naší školy, který tělocvikáři hodně využívají a po roce odmlky jsou strašně rádi za to, že můžou tohle hřiště využívat. V odpoledních hodinách od 4 do 8 primárně je pro veřejnost otevřeno, kdy kromě umělých trav, které jsou většinou smluvně zajištěny, protože ten provoz něco stojí, tak na ostatní sportoviště může veřejnost zdarma si kdykoliv zacvičit.
2: Takže jsou přesně dány časy, kdy si může veřejnost přijít zakopat.
1: Každý, kdo chce sportoviště využít, se musí nejdřív zapsat na vrátnici areálu. Škola tak chce mít přehled o tom, kdo hřiště využívá a předcházet případnému poškození vybavení. Rekonstrukce sportoviště vyšla na bezmála 20 milionů korun. Město chce do sportovišť u škol investovat i v dalších letech. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A chtěli do sekolenu této vlajky budou zhromažďovat připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
1: Verning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
5: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
1: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
6: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
7: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
1: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
8: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to tady super.
9: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
10: Škoda Sportpark na plzeňských Slovanech má další novinku. Sportovní areál nově zdobí 10 metrů vysoká lezecká věž, která nahradila původní konstrukci z roku 2004.
11: Bylo to samozřejmě nutnost, protože byla to velká investice, ale ta původní stěna už tady byla více než 20 let, uteklo to. Takže bylo to kvůli bezpečnosti lesců. Byli jsme nuceni vyměnit tu věž. Slavnostní otevření proběhlo hlavně za účasti paní ředitelky mateřské školy, která taky leze, takže nám tam vylezla na věž a úplně nahoru pověsila vlaječku Slovan.
10: Lezecká věž dlouhodobě patřila mezi velmi oblíbené prvky Škoda Sportparku.
12: Původní věž z roku 2004 již dosloužila. Zájem o lezení nám stoupá. Je to prostě sport, který můžete dělat sám s parťáky, místíte se a odreagujete se. Horolezecká stěna je 10 metrů vysoká, má 4 různé profily a přes 220 metrů čtvereční lezecké plochy, jak pro začátečníky, tak pro horolezecké vytrvalce.
10: Věž nabízí výstupy různých obtížností, které jsou rozlišeny podle barvy použitých chytů. Obtížnost každé cesty je uvedena ve dvou klasifikačních systémech. Platí přitom, že čím nižší číslo, tím lehčí cesta.
13: Zatím, co jsem zkoušel, tak jsou tady spíš trošku těžší cesty, takže ještě tu stěnu zkusíme, ale spíš je to středně a těžší cesty, bych to viděl. Vyloženě trojky, čtyřky pro nějaké děti a to není asi.
10: Druhý plzeňský obvod modernizuje areál postupně, ale to z něm přibylo hned několik novinek. Vzniklo zde nové multifunkční hřiště a také zázemí, které mohou využívat sportovci i návštěvníci areálu.
11: Když to začínalo, tak tady byly dvě rezavé překážky na skate a za celou tu dobu se sem investovalo už přes 70 milionů.
10: Škoda Sportpark patří mezi nejvyužívanější sportovní areály. Každoročně se míří tisíce návštěvníků za sportem, odpočinkem i rodinnou zábavou.
12: Já chci na Slovanech sport dostupný pro všechny a tím se nám nabízí Škoda Sportpark. Škoda Sportpark je přístupný veřejnosti, je tady všechno zdarma a každý si tu může vyzkoušet to své a v rámci volného času jsem ráda, že děti nesedí doma a že přijdou k nám sportovat. Je pravda, že letos jsme sem investovali hodně peněz, ale mám z toho velkou radost.
10: Kompletní lezecký sektor bude hotový na jaře příštího roku, kdy v areálu přibydou dvě boulderingové stěny. Ty nabídnou další možnosti tréninku bez nutnosti jištění a budou vhodné i pro méně zkušené lezce. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Habermanův park se na 2 dny proměnil v místo plné dobrého jídla, vína i muziky. Od 18. září zde probíhala jedna z nejnavštěvovanějších akcí Plzeňské čtyřky – Doubravecké slavnosti vína.
1: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít u 9. ročníku, vlastně už tradičních vín tady u nás na Doubravce. Vždycky přivezeme kousek Moravy přímo sem do Habermanova parku a já mám velkou radost, že se tady schází velké množství lidí a jsou to takové naše sousedské slavnosti. Vidíte, za námi svítí světelka. Myslím si, že ten park noci bude krásný a všichni se tady užíváme cymbálovku, víno a dobré jídlo.
2: Dnes tady máme krásnou atmosféru, přijelo k nám 14 tuzemských vinařů, kteří přivezli svá vína, které zde mohou lidé ochutnat. Máme tady také chutné občerstvení a také muziku, která k vínu patří, cymbálovku a zítra swing.
0: Stánky s vínem byly v obležení od začátku až do konce. Vinaři do Plzně přivezli jak klasická tichá vína, tak i vína perlivá či burčáky.
3: Já jsem přijel z Čejkovic, jezdím sem už léta, vlastně dá se říct už od těch prvních ročníků. No a mám tady celou škálu vín, od suchých po sladký, červený, takže každý si myslím vybere. Zatím, co tak mám vypozorovaný, tak jsou to spíš ty sladší vína, ale je fakt, že hodně už přechází do těch suších, že asi už mají napito a propili se do těch suších vín.
4: My jsme z rodiny vinařství Sedlák a z Velkých Bílovic a přivezli jsme vám bílé víno, červené a růžové. Máme tady kompletní nabídku 12 odrůd. A jsme tady po druhé, loni jsme byli poprvé a nejoblíbenější samozřejmě Hibernal, oblíbené jsou bublinky, takže prodáváme Frizante, ale máme takovou zajímavost, přivezli jsme letní víno, což je kive, a samozřejmě takovou už odrůdu Neuburské, která bohužel má ustupující tendenci, ale my se jí stále věnujeme.
0: Program vyvrcholil v sobotu, a to koncertem kapely Electric Therapy. Z Doubravky pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: V budově radnice 4. plzeňského obvodu se uskutečnilo veřejné představení studie nazvané Park svatého Jiří. Historicky i kulturně cenné území zůstane i nadále přírodním unikátem. Krajinářští architekti jej plánují rozdělit do několika zón podle navržené péče, intenzity a způsobu využití.
1: My určitě nechceme měnit celé místo u svatého Jiří. My bychom chtěli to místo zpřístupnit lidem a ukázat jim možná kousíčky, které neznají, ukázat jim nějaký vstup do řeky, ukázat možnost, kde byl třeba starý brod v tom místě. Chtěli bychom tam udělat novou výsadbu a byli bychom rádi, aby to místo bylo navštěvované tak, jak je místními a aby jim zůstalo zachováno.
5: Koncepce vznikla na základě zjištění architektů a výsledků pocitové mapy, do které se zapojili obyvatelé širokého okolí. Jedná se o poměrně velké území, které zasahuje i mimo obvod čtyřky. Počítá se například s propojením s lokalitou, kde stávalo pozdně středověké tvrziště Pecihrádek.
6: Samozřejmě to není jenom záležitost čtyřky, je to výsledek spolupráce obvodu 4 a obvodu 1 plzeňských obvodů. A je to zajímavé v tom, že to řeší skutečně rozsáhlé území, které je hodně navštěvované lidmi a to území má dnes ten potenciál daleko větší, než v daném okamžiku nabízí.
5: Jedním z cílů je zpřístupnit některá místa, která jsou v současnosti neprostupná nebo špatně přístupná. Místa ponechána přirozenému vývoji budou přístupnější, ale bez laviček. Využívat se bude čistě přírodních prvků, jako jsou kameny nebo kmeny stromů. Naproti tomu v místech, která jsou využívána nebo mají reprezentativní charakter, se počítá s častější údržbou vegetace a vhodným mobiliářem.
7: Tady tento prostor Parku svatého Jiří by mohl být vlastně jedním z takových prvních komplexních řešení ploch, které jsou, bych řekla, takovou jako ukázkou, jak zacházet s přírodou, jak tu plochu ponechat maximálně v tom stavu přírodě blízkém, ale současně lidem, obyvatelům nabídnout tak důležitý komfort té přírody, ochlazování prostoru, zejména v letním období, přítomnost vody, přítomnost přírody, biodiverzity a tak dále.
5: Koncepce je zveřejněna na webových stránkách obvodu a své připomínky mohou občané zasílat až do konce října na e-mail parksvjiri@plzen.eu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohly vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroži, ne? No, to pak cukre a to špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila světovou špičku v boči. Do města se sjeli sportovci z řady zemí, aby poměřili své síly v tomto atraktivním paralympijském sportu. Mezinárodní turnaj ukázal nejen špičkové výkony, ale také odhodlání a bojovnost závodníků.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to

0: je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivcích jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise, a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
3: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli si tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslíme, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
4: Buřty v lese, hry, dobrodružství a spousta zábavy pro celou rodinu. Oblíbená akce se po čase vrátila na svatý Linhard v Karlových Varech a přilákala děti i dospělé. Ti si užili den plný aktivit uprostřed přírody.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady služky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba a dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroží, ne? No, to pak cukré a to špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, navštívila Prahu. V pražském kině přítomnost osobně uvedla českou premiéru dokumentárního filmu o jejím životě.
9: Světově uznávaná pedagožka, autorka a výrazná osobnost spojená se Silicon Valley Ester Vojčicky navštívila Českou republiku. V pražském kině Přítomnost 16. září osobně uvedla českou premiéru dokumentu o jejím životě s názvem Kmotra Silicon Valley. Kromě projekce filmu byla součástí pražského programu také živá diskuze, networking a exkluzivní VIP meet and greet.
10: I really enjoy this evening because I like talking to people.
11: Tento večer si opravdu užívám, protože ráda mluvím s lidmi a ráda odpovídám na jejich dotazy. Lidé se někdy bojí položit dotaz před větší skupinou lidí. Může je to uvádět do rozpaků, proto jsem ráda, že jsem tady měla příležitost popovídat si s každým zvlášť jen mezi dvěma očima. A bylo to prostě skvělé.
9: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, vedla po desetiletí legendární žurnalistický program v Palo Alto. Její životní příběh se protíná s významnými osobnostmi technologického světa. Je spojena s příběhem Steva Jobse i z počátky Google, který vznikal v garáži její dcery Susan Vojčicky.
12: Kmotra Silicon Valley je dokument o Ester Vojčicky, která je legendární pedagožkou a autorkou. Podílela se na rozvoji mladých lidí, pomohla jim stát se technologickými lídry ve Spojených státech. Mnoho z nich se také stalo extrémně úspěšnými podnikateli. Ku příkladu její dcera, pozdější výkonná ředitelka společnosti YouTube.
9: Akci v kině Přítomnost uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, investory a technologické lídry v Česku i ve světě. Jejím zakladatelem je Patrik Juránek, který během večera předal Ester cenu za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, inovací a leadershipů.
13: Dnešní akce je opravdu výjimečná, protože se nám podařilo po 6 letech vlastně našich aktivit ve Startup Disruptu pozvat sem Ester Vojčickou. Spousta osobností s tolika oceněními a úspěchy by mluvila jenom sama o sobě, ale přitom Ester hlavně mluví o těch žácích a nejenom o těch úspěšných, ale i o tom, co teďka zažívá, co jí třeba trápí, velmi ráda to sdílí a můžu potvrdit, že opravdu za ty dva dny, co jí tady máme a už jsme s ní taky něco zažili, tak se snaží hlavně pomáhat, aby je užitečná.
9: Události se zúčastnila řada studentek, pro které je Ester velkou inspirací, ale také pedagožek a podnikatelek.
14: Naše společnost se zabývá tím, že vlastně kupujeme nemovitosti, budujeme je do hotelů, které jsou v centru vždycky měst a v centru, dejme tomu, jakoby evropských metropolí a pak i ty hotely následně i operujeme. V současné době máme otevřený hotel The Julius v Praze, který je vlastně první takový flagship hotel tady té sítě a do budoucna v dalších 2-3 letech budeme odevírat hotely v Berlíně, v Bukurešti a v Budapešti.
15: Pro mě byl ten film a celý večer hrozně inspirativní. A jak jsem se bavila s ostatníma lidma tady, tak myslím, že dneska nám to tak brnklo každému na nějakou naší strunu a každý si z toho vzal něco svýho.
16: Je nesmírně inspirativní vidět Ester, která je 85 nebo 86, jestli se nepletu, která do dneška jsme ji viděli zvedat kettlebelly, viděli jsme ji na lyžích, že prostě když chci, tak to jde bez ohledu na věk. To je jako skvělý.
9: Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
8: Přes 2000 účastníků přilákal do ostravského Gongu festival umělé inteligence Černá AI. Odborníci představovali její využití ve firmách, zdravotnictví i tvůrčích profesích. Návštěvníci si mohli technologie také sami vyzkoušet.
17: 7 scén, 20 praktických workshopů a setkání s lidmi, kteří umělou inteligenci vyvíjejí i denně používají. Ostravský Gong nabídl prostor pro otázky, zkušenosti i vlastní zkoušení.
18: Moravskoslezský kraj dokazuje i to, že AI komunita se tady nejenom může potkávat, ale může se tady propojit s veřejností i s biznisem. A budu velice rád, pokud tady vzniknou nějaké zajímavé nápady, které pomůžou Moravskoslezskému kraji.
19: My jsme byli v situaci, kdy odvozujeme od té černé kostky mnoho našich aktivit a Černá AI nám přišla jako kdyby zajímavý název pro AI platformu, tak proto Černá.
20: Co jsme měli na papíře, tak dnešním dnem se stalo skutečností a ten zájem je enormní. Krom toho, kolik je tady účastníků dneska fyzicky přítomno, tak dalších zhruba 700 čeká doma, na které se nedostalo.
17: Za platformou Černá AI stojí také Dalibor Mráz. Věnuje se vývoji systému, které firmám pomáhají zpracovávat a využívat data. Podílel se například na řešení pro vyhledávání a propojování informací z vědeckých studií. Na festivalu tak mohl nabídnout zkušenosti přímo z vývoje i zavádění umělé inteligence do praxe.
21: My na lidi hodně apelujeme, aby byli AI, jakoby, jak to říct, trošku obezřetní, protože hodně lidí jakoby věří tomu, co dostává zpátky. On to není takzvaný jako deterministický systém, to znamená, když se zeptáte 10x většinou na to stejné, tak vám může přijít 10x trošku jiná odpověď. Znamená, v tom je to lehce nebezpečné, to znamená, je velice důležité tu technologii trošku pochopit a potom vlastně se s ní velice dobře dá pracovat. No, opravdu mi jako opravdu hodně pomoct, dokáže vás zrychlit, dokáže vyřešit i určité jako problémy.
17: Festival spojil technologie také s kreativní tvorbou. Pro Černou kostku je právě propojení vzdělávání, kultury a nových technologií součástí jejího zaměření. Budoucí krajská knihovna má nabídnout zázemí také pro vlastní tvorbu a experimentování.
19: My teď v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom opravdu byli moderní knihovna, takzvaná knihovna budoucnosti, abychom tomu návštěvníkovi nabídli obrovské množství témat, které nějakým způsobem mu pomohou se zorientovat dnešní moderní světě technologií a informací. Jak my si představujeme, pardon, tu novou moderní knihovnu něco podobného, jak teď tuto chvíli tuto konferenci. To znamená místo, kde se potkají technologie s lidmi a lidi navzájem a posuneme se dále.
17: Přes 2000 účastníků ukázali, jak velký zájem téma vyvolává. Další krok přijde v každodenní práci.
20: Příležitostně si vyhledávám nějaké informace, které jsou na jednom místě, třeba o historii, o cestování, ale i pracovní záležitosti.
19: Většinou ve dvou věcech. Jedna je taková ta monotonní, když se jedná o třeba přípravu nějaké prezentace nebo analýzy nějakého textu, který vyžaduje příliš času a ten čas nemám, takže to je jako velmi dobrý nástroj. A druhá věc je takový partner v brainstormingu.
17: Umělá inteligence může ušetřit čas i usnadnit práci. Jak ji ale využijeme a co jí svěříme, zůstává na nás. Ostravský festival k tomu nabídl inspiraci i praktické zkušenosti.
8: Zahrada Panského domu se proměnila na veřejný prostor přímo v centru města. Obyvatelé Uherského Brodu a jeho návštěvníci tam najdou nejen klid k odpočinku, ale také reprezentativní místo na pořádání kulturních a společenských akcí. Její slavnostní otevření bylo první z nich a vrátilo zahradu do dob posledního šlechtického uživatele Václava Hraběte z Kounic.
2: Málo které centrum města se dnes může pochlubit tak příjemným místem pro odpočinek, na jaké se během necelého roku proměnila zahrada Panského domu v Uherském Brodě. Její revitalizace je ukázkovým příkladem toho, jak se dají smysluplně využít evropské dotace a spojit tak příjemné s užitečným.
3: Je to nejstarší historická světská památka ve městě. Má dneska více než 500 let, takže jsme opravili vnitřní části prostor budov. Ať to byly nízkoprahové denní centrum, byla to knihovna a další prostory, tak dnes otevíráme tu třešničku na dortu a to je panská zahrada, místo, které bude sloužit k relaxaci, ke kulturním programům a vůbec, ať se tady lidi cítí dobře, ať se tady schází, protože bude to otevřené a dělalo se to vlastně pro lidi.
2: Celkové náklady na revitalizaci prostoru dosáhly přibližně 27 milionů korun. Z toho 17,5 milionu korun pokryla dotace Evropské unie z integrovaného regionálního operačního programu.
22: Ten prostor byl dlouhodobě zanedbaný, to znamená, došlo k rozsáhlým terénním úpravám, odvezlo se snad 200 nákladních aut zeminy pryč a spodní stavba spočívala v nových rozvodech vody, protože jí máme srážkové vody ze střech, ale kompletně nová elektroinstalace a osvětlení a odpadní potrubí.
2: Zahrada s novými architektonickými prvky, altánem nebo dvouramenným pískovcovým schodištěm se proměnila na zelené místo, které už není jen průchozí částí centra. Jejím návštěvníkům nabídne možnost na chvíli zpomalit a zůstat tam déle.
23: Je to radost pohledět a je opravdu krásné vidět, že se tady něco děje a že to roste.
24: Já mám radost, že je tady spoustu dětí, že tady přišli lidi, protože přesně to jsme chtěli, aby naše zahrádka právě sloužila i všem.
8: V areálu Univerzity Palackého v Olomouci letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Roste na pokusných plochách, které v areálu provozuje Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu. Botanici jeho výskyt zdokumentovali a část rostlin míří také do herbářových sbírek.
25: Kriticky ohrožený ibišek trojdílný vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, které sídlí v holickém areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Na poli, kde dříve centrum pěstovalo soju, jej náhodně objevila Kateřina Smékalová z výzkumného týmu genetického zdroje zelenin a speciálních plodin.
26: Tady zrovna stojíme v takovém epicentru výskytu těch rostlin, kdy tady kolem dokola, když budu počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 rostlin určitě tady je.
27: V této bolce je tak 20 semen.
25: Je to vůbec poprvé, co se takto rozsáhle ibišek na Moravě rozšířil. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
28: Je to rostlina, která patří do čeledi slézovité, což je čeleď, ze které vy znáte určitě takové ty běžně pěstované ibišky, třeba ibišek syrský a tak dále. A u nás tenhle ten ibišek trojdílný je velmi vzácná, kriticky ohrožená rostlina, která se vyskytuje hlavně na jižní Moravě. No a trochu to překvapení je, že tady v Olomouci jsme vlastně na víceméně severní hranici areálu jejího rozšíření u nás na Moravě a proto je to takováhle jako zvláštnost.
25: Na rozdíl od běžných ibišků je tento druh jednoletý. Zajímavostí je i samotný květ, který vydrží otevřený jen několik hodin. I proto má v angličtině přezdívku One Hour Flower, tedy květ jedné hodiny. Jak se rostlina na výzkumné pole dostala, není zatím zcela jasné.
28: Buď se sem teda dostal nějakým způsobem přirozeně, protože ta nejbližší známá lokalita leží u Olšan, to je několik málo kilometrů odsud, směrem na jih. Druhá možnost je, že jsem byl zavlečený s nějakým osivem jako příměs a třetí, že tady byl dlouhodobě, byl přehlížený a jenom ty letošní podmínky mu teda pomohly tady k tomuto masivnímu výskytu.
25: Na zemědělských plochách je jeho výskyt ale problematický. Ibišek totiž může sloužit jako mezihostitel viru mozaikovitosti okurek.
26: My na jednu stranu jsme pracoviště, které se zaměřuje na ochranu, podporu biodiverzity, protože jsme jedním z pracovišť, které dodává semena do genové banky. My tady konkrétně v Olomouci máme na starosti kolekce genetických zdrojů zelenin a léčivých aromatických a kořeninových rostlin a z toho titulu máme za úkol různé genetické zdroje těchto plodin zhromažďovat, množit, popisovat, hodnotit. A na jednu stranu podpora diverzity, to znamená i tady těchto dnes už vzácných plevelů je důležitá a máme to dělat. Na druhou stranu konkrétně tento druh napadá tenhle virus i právě naše genetické zdroje okurek a dýní. A tak, jak vidíme, dýně tady pěstujeme, hned za mnou je velké pole, tak my si nemůžeme dovolit tady mít rostliny, které jsou potenciálně nebezpečné.
25: Odborníci proto už museli část ibišků odklidit. Některé rostliny putují do herbářových sbírek, kde zůstanou jako doklad letošního výskytu a poslouží i budoucímu výzkumu. Díky jejich velkému množství se o část vzorků podělí také další vědecké instituce. Aneta Lindovská, Televize Morava.
8: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Každý výlet začíná nápadem. Někdy stačí zahlédnout zajímavé místo, zaslechnout příběh nebo jen zjistit, co je za kopcem, kolem kterého každý den projíždíme. I dnes jsme pro vás takových míst vybrali hned několik. Vypravíme se za historií, tradicemi, krásnou přírodou i akcemi, které stojí za to vidět na vlastní oči. Tak si udělejte pohodlí a vydejte se s námi na další putování v regionech. Zoo Praha letos slaví už 95 let od svého otevření a tradiční výroční slavnost připadá na 28. září, na Den české státnosti. Návštěvníky tu čeká celodenní program napříč celým areálem a příležitost připomenout si, jak se pražská zoo během 9 desetiletí proměnila, od prvních jednoduchých kotců až po moderní prostorné expozice. Pokud tedy chcete oslavit významné výročí společně se zvířaty, 28. září máte v Zoo Praha o program postaráno. V další reportáži z našeho putování po Horním Rakousku se vydáme do Bad Goisern, malebného městečka v srdci oblasti Salzkammergut. Obklopují ho majestátní hory, jezera a krásná alpská krajina. A právě tady můžeme poznat také tradiční život a kulturu tohoto regionu. Bad Goisern je navíc skvělým výchozím bodem pro objevování okolních přírodních krás. Pojďme se tedy podívat, co všechno toto místo nabízí a proč stojí za to se tu zastavit.

0: Moravský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáváme do 6 regionů Solné komory. Dnes společně objevíme kouzlo a tradice městečka Bad Gäusern. Mimořádnému přírodnímu a kulturnímu bohatství se Solná komora v sousedním Horním Rakousku může pyšnit zápisem do seznamu světového dědictví UNESCO. Společně s městečky Gossau, Hallstatt a Obertraun patří do jádra tohoto regionu také půvabný Bad Gäusern. Oblíbené klimatické lázně lákají nejen k odpočinku a ke zlepšení kondice na čerstvém vzduchu, ale dokonce i k velkým sportovním výkonům. Na své si tu přijdou také milovníci místních tradic, kultury a původních řemesel předávaných z generace na generaci. Takzvaná vnitřní Solná komora, jak se regionu odjakživa říká, se rozkládá kolem známého města Hallstatt a Dachsteinu, což je nejvyšší vrchol Horního Rakouska. V unikátní krasové oblasti s rozsáhlými jeskyněmi najdeme i tajemnou skálu zvanou Věčná stěna, čili Ewige Wand. Z Bad Gäusern k ní vede příjemná cesta smíšeným lesem, který poskytuje chladivý stín, případně poslouží jako deštník. Typickými růžovými květy zdobí krajinu brambořík horský, najdeme tu i horské kapradí nebo vraní oko čtyřlisté. Pak se terén otevře a před námi se vyne dobrodružná cesta po hraně skální stěny. Místo zpravidla turisté vyhledávají pro úchvatné výhledy. Nám počasí tolik nepřálo, i přesto jsme tu načerpali spoustu inspirujících zážitků. Terezo, představte nám toto místo a jaký příběh se k němu váže.
1: Hallo, wir sind heute in der Welterbe-Region Dachstein Salzkammergut.
2: Vítáme vás v hornorakouském regionu Salzkammergut nad městem Bad Gäusern a nacházíme se v místě nazvaném Věčná stěna, ke které se váže krásná legenda. Vypráví o tom, jak král Gäusern vyrušil draka a probudil ho ze spánku, za což se drak pomstil tím, že vytvořil tuto skalní stěnu s jeskyněmi a prohlubněmi. Tak vznikl tento unikátní přírodní útvar.
0: Jedna z nejzajímavých v této oblasti je skvěle značená a doplněná zastaveními, která zaujmou i děti. Je dostatečně široká a velmi dobře zajištěná, takže je bezpečná jak pro pěší, tak pro cyklisty.
2: Cesta ve stěně byla proražena roku 1950. Je velmi atraktivní dokonce i pro špičkové závodníky, kteří zde trénují i soutěží. Každý rok se tu koná legendární maraton horských kol Salzkammergut Trophy. Odtud z vyhlídky můžeme spatřit údolí Dachsteinu, jádro Solné komory, jejímž nejznámějším artiklem je samozřejmě sůl. Toto bílé zlato pocházející ze Solné hory Hallstatt přitahovalo lidi do této alpské krajiny již před tisíci lety. V regionu se stále naplno využívají jak léčebné účinky soli, tak její zpracování v gastronomii.
0: Vyhlášeným centrem lokálního kulinářství je právě Bad Gäusern, poklidné město s malebným historickým centrem, kde několik domů zdobí popínavé hrušky, má více než 7 tisíc obyvatel a skýtá mnoho příležitostí k relaxu, který podporují zdejší klimatické lázně a jodovo-sirné prameny.
1: Bad Gäusern ist eine Marktgemeinde.
2: Gäusern byla obec s právem trhu a od 30. let minulého století se začala prosazovat coby výletní místo působící jako klimatické lázně. Od roku 1955 je tedy slovo Bad součástí názvu města, které se soustředí především na zachování a předávání tradic, kultury a udržování místních hodnot.
0: Bad Gäusern leží na řece Traun u severního břehu Hallstattského jezera, 7 kilometrů jižně od známější lázeňského města Bad Ischl, které se v roce 2024 stane evropským hlavním městem kultury. Bude to velká událost pro celou Solnou komoru. Tento prestižní titul totiž Evropská unie uděluje s cílem podpořit rozvoj kultury a zdůraznit bohatství a rozmanitost různých zemí. A právě o to se snaží i zdejší dům řemesel.
2: V důsledku vývoje, který byl na přelomu tisíciletí pozorovatelný v celém Rakousku, přišla potřeba čelit globalizaci, sdružovat se ve spolcích, aby tradiční řemesla mohla v regionu přežít. Náš dům řemesel vznikl v květnu roku 2009 jako projekt vzešlý z tehdejší zemské výstavy. Cílem je představovat tradiční řemesla typická pro náš region, ukazovat jejich pestrost a význam nejen z historického hlediska, ale taky jejich přínos pro kvalitu současného života.
0: Tvůrci zde tradičním způsobem vyrábějí a zároveň prezentují typické regionální výrobky, třeba speciální brýle z paroží, klobouky z ovčí vlny i zaječí srsti, šperky z átrze nebo ženské kroje, takzvané dirndly. Řemeslům se v současnosti věnují hlavně ženy, které si v expozici přijdou na své, neboť je v ní bohatě zastoupené vše, co se týká oblékání a

0: ani ukázky činností, které souvisejí s hospodařením nebo stavitelstvím. Typické jsou pro tuto zemi lédrhóze, kožené kalhoty, které vyžadovaly kvalitní zpracování, aby vydržely pokud možno po celý život. Muži je používali na práci a často se kalhoty dědily z generace na generaci. Známým pojmem jsou rovněž tzv. Geusernschuhe, čili speciální místní boty. Zdobené regionální kroje doplňují ukázky každodenního oblečení i vysoké krejčoviny.
1: U příležitosti slavností, které se budou konat v rámci Evropského hlavního města kultury, chystá dům řemesel Handwerkhaus v příštím roce velký projekt nazvaný Skala. Městečko Bad Geusern přivítá nejen rakouské umělce, ale přijedou k nám řemeslníci z celého světa. Budeme společně tvořit výrobky z textilu, kůže, kovu, dřeva i papíru a své zkušenosti a zážitky umělci předají také místním školákům a lidem z tohoto alpského regionu. Součástí celého projektu bude i speciální výstava, která začne 25. května příštího roku. Představí díla umělců, jejich ručně zhotovené výrobky a objekty.
0: Dům řemesel ukazuje, že na kulturní dědictví je třeba pohlížet jako na součást vlastní přítomnosti a budoucnosti a také jako na velký potenciál směřující k rozvoji místní ekonomiky. V příštím dílu vás pozveme do míst, která vás donutí zpomalit a užívat si zasloužené dovolené. Ukážeme vám smaragdově modrou hladinu jezera Wolfgangse, obklopenou vysokými horskými masivy. Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do oblasti Solné komory vydávají. Tak na viděnou zase za týden.
2: České Budějovice budou od 28. září do 3. října patřit milovníkům kávy. Už po čtvrté se tu uskuteční Budějovický kávový týden, který nabídne workshopy, přednášky, ochutnávky výběrové kávy i program přímo v místních kavárnách. Workshopy a přednášky jsou zdarma, je ale potřeba se předem registrovat. Vyvrcholením bude Budějecký Coffee Fest 2.0, který se uskuteční 2. a 3. října na výstavišti České Budějovice. V další reportáži se vydáme do Kotulovy dřevěnky v Havířově, jedné z nejstarších dochovaných lidových staveb v této části Slezska. Roubené stavení přibližuje, jak se na vesnici žilo před více než 100 lety, od tradičního bydlení až po způsob hospodaření a každodenní práci. Součástí areálu jsou také hospodářské stavby a ukázky dobového vybavení. Pojďme se tedy podívat, jak vypadal běžný život našich předků v tradiční slezské chalupě.
3: Kotulova dřevěnka byla postavena ke konci 18. století a patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku.
4: Byla vystavena v roce 1781 a je dokladem původní zástavby na území dnešní

0: na které se představuje množství řemeslníků, ať už je to kovář, krajkářka, perníkářka, výrobce šindelů, provazu. Návštěvníci mají možnost si spoustu těchto řemesel v tento den také vyzkoušet. V průběhu celé sezóny pořádáme množství akcí. Sezonu ukončujeme 1. září.
1: Expozice Bydlení v Kotulově dřevěnce prezentuje vybavení domácího interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska.
2: V takové chalupě Těšínska někdy žilo i 30 lidí a ne vždycky to byly spřízněné osoby. Ano, byly to třeba už dvě různé rodiny, které žily právě v tomto domě. Co se týká chalupy, tak typický dům Těšínska, ano, prezentuje vlastně tato chalupa, jak se kdysi na tom Těšínsku žilo. Takže když se podíváme na chalupu zhora, na půdorys, tak uvidíme obdélníkovou stavbu vždycky. Chalupy bývají velice často podezděny a aby ušetřili nějaké peníze, tak do té podezdívky hodně často používali kámen. Cihly tehdy totiž byly velmi drahé a ty se šetřily hlavně na komín. Ty hrubě opracované trámy, ty jsou utěsněny mechem, ano, takže toto měli za úkol děti sbírat a všechny spáry se pořádně utěsnily. Teďka se nacházíme ve sváteční izbě, ano, tady se chodilo, když se šlo spát, anebo když přišla velmi vzácná návštěva. Pokud přišli sousedé nebo nejbližší rodina, tak se většinou sedávalo tady vedle v kuchyni a tam se všechno řešilo. Tady opravdu zvali jenom ty vážené osoby. Jinak taková izba nebývala nějak bohatě vybavená. Opravdu jsou tady základní věci, které tak používali středně zámožní zemědělci. Kde teďka chodili spát, když žilo v takové chalupě hodně lidí? Tady tato postel. To je nejlepší místo v celé té chalupě, takže tady samozřejmě spal majitel. Takže na posteli bychom mohli vidět hospodáře, hospodyni, ale u nohou ještě mívali často jedno nebo dvě malé děti. Spávalo se také na lavicích, tady za tou naší hospodyní je taková lavice, která je vylepšená. Opíradlo lavice se dá překlopit směrem k tomu stolu, udělá tím pádem takovou zábranu a ty menší děti tam spávaly. Samozřejmě v protější izbě se také spávalo a všichni ostatní, kteří už se tady nevešli, ti přespávali nahoře na půdě. Jinak na věšáku můžeme vidět potom takový krásný kabátek, kterému se v tom nářečí říká jakle. Šněrovacím botám koženým se říká brinelky, zouvák spousta lidí zná, pomocí toho se ty vysoké kožené boty vyzouvaly. No a nesmí tak na hospodářství chybět i nůžky. Jsou tam nůžky, kterýma se stříhaly ovečky, takže ty jsou na vlnu. Teď se nacházíme v kuchyni. V kuchyni pro návštěvníky možná nejzajímavější ta keramika. Je to totiž místní bludovická keramika. Tady v Dolních Bludovicích a Dolní Datyni se vyráběla a Bludovičtí se časem trošku odlišili tím, že začali v pozdější době používat tu bílou glazuru a na tom ty květinové vzory. Takže to je opravdu vzácné, protože samozřejmě keramika je křehká a nedochovalo se tolik kousku, takže to je možná nejzajímavější celé té kuchyni. No a samozřejmě v kuchyni je běžné takové nádobí, co se i dodnes používá. Spíš upozorňuji jenom na takové zajímavosti. Tady třeba ten první předmět na té lavici, zajímavý, taková plechová koule v takovém stojanu, to je vlastně taková malá pražírna, ano. Kdysi se dělalo jakoby kafíčko, taková ta náhražka kávy z cikorky, z žita, ano. Takže museli to vždycky upražit.
1: Tehdejší obyvatelé pěstovali obilí, brambory, zeleninu, chovali krávu, prase, králíky, slepice a často i včely.
3: Na Budči u Zákolan se 28. září uskuteční tradiční svatováclavské slavnosti. Na návštěvníky tu čeká pestrý program pro celou rodinu. Průvod svatého Václava, historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, divadlo, hudba, řemeslné dílny, kovářské sympózium i aktivity pro děti. Součástí budou také komentované prohlídky rotundy svatého Petra a Pavla a samozřejmě stánky s občerstvením. Zřícení na hradu Zvířetice nedaleko Bakova nad Jizerou připomíná dobu, kdy se na skalnatém ostrohu tyčil mohutný hrad. Původně gotické sídlo prošlo později přestavbou na renesanční zámek, jehož osud ale spečetil požár na začátku 18. století. Dnes z něj zůstaly působivé ruiny, které lákají nejen milovníky historie, ale také návštěvníky, kteří si chtějí užít krásné výhledy do okolní krajiny.

0: Iny.
1: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu asi 2 kilometry jihozápadně od města Bakov nad Jizerou v nadmořské výšce 250 metrů. Hrad se nacházel na obchodní stezce. Jeho cílem tak bylo vybírat mýtné.
2: Probíhala tady vlastně obchodní stezka z Prahy do severních Čech, takže vůbec proto asi zvířetice vznikly tady na té obchodní stezce, která se vynula vlastně tady přes obec Chudoplesy nedaleko přes vlastně Brod, pozdější mosty a přívozy přes řeku Jizeru a probíhala tady kolem toho hradu Zvířetice, takže zřejmě to byl komerční hrad, vybíralo se tady mýto.
1: Nejvýznamnějším majitelem zámku byla hrabinka Marie Eleonora, která převzala správu nad tímto panstvím po smrti svého muže ve svých 27 letech. Z dochovaných záznamů vyplývá, že se o zámek starala velmi dobře. Historické zmínky však vykreslují i v jiném světle.
2: Takže třeba v účetní knize ze 17. století stojí, že u bakovského řezníka Krejbicha koupila husičky, které nechala pobíhat na zvířetickém nádvoří a v radosté kratochvíli se svým synem Arnoštem je honití ráčela a jimi hlavičky se mačetami sekati ráčela. Takže takto se bavilo panstvo v 17. století.
1: Důležitým milníkem pro renesanční zámek byl rok 1720, kdy byl zachvácen požárem. Poté už nebyl opraven a nevyužitý postupně chátral.
2: Slavíme tedy 300 let od požáru zámku Zvířetice. Údajně to bylo 15. září, kdy do zámecké věže uhodil blesk a Zvířetice podlehly zničujícímu požáru. To nebylo úplně jakoby devastující požár, ale byla to asi taková symbolická tečka, že vlastně už nestálo za to hrabatům z Valdštejna, majitelům tehdejšího panství, se o to víceméně jakoby starat.
1: Zřícenina je dobře viditelná od vlakového nádraží Bakov nad Jizerou, odkud vede cesta dlouhá necelý kilometr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po modré turistické značce. Vstup na tuto chráněnou kulturní památku je zdarma. David Vilček, Televize Praha.
0: Ať už vás dnes zaujal některý z našich výletů, historická památka, tradice nebo třeba podzimní akce, jedno je jisté, zajímavá místa máme často mnohem blíž, než si myslíme. Stačí si jen vybrat směr a vyrazit. Děkuji, že jste dnešní putování v regionech absolvovali se mnou a přeji vám spoustu krásných cest a nových objevů. Těším se na vás zase příště. Na viděnou.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně v Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Na Růžovém vrchu v Karlových Varech mají nové sportoviště. Areál u základní školy Krušnohorská prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově slouží nejen školákům, ale i sportovním klubům a veřejnosti.
2: Město pravidelně investuje na školách do školních hřišť, protože sport je pro nás velmi důležitý a spousta dětí nemá možnosti chodit například na Matony arénu, na AC Start a podobně, takže ta školní hřiště jsou pro nás velmi důležitá.
3: Bylo nám postaveno nebo rekonstruováno sportovní hřiště, které obsahuje atletický ovál 250 metrů dlouhý, dvě fotbalová hřiště s umělou trávou, dva streetballová kurty, jedno hřiště na petánk, nízká lana a workoutový koutek.
1: Dopoledne areál využívají žáci školy, odpoledne se otevírá sportovním klubům i veřejnosti.
3: Dopoledne je provoz určen pro žáky naší školy, který tělocvikáři hodně využívají a po roce odmlky jsou strašně rádi za to, že můžou tohle hřiště využívat. V odpoledních hodinách od 4 do 8 primárně je pro veřejnost otevřeno, kdy kromě umělých trav, které jsou většinou směně zajištěny, protože ten provoz něco stojí, tak na ostatní sportoviště může veřejnost zdarma si kdykoliv zacvičit.
2: Takže jsou přesně dány časy, kdy si může veřejnost přijít zakopat.
1: Každý, kdo chce sportoviště využít, se musí nejdřív zapsat na vrátnici areálu. Škola tak chce mít přehled o tom, kdo hřiště využívá a předcházet případnému poškození vybavení. Rekonstrukce sportoviště vyšla na bezmála 20 milionů korun. Město chce do sportovišť u škol investovat i v dalších letech. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A těm, kdo se kolem této vlajky zhromažďuje, připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
1: Werning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
5: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
1: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
6: Jasně, že to člověka potěší. Teď jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
7: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
1: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
8: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to ten super.
9: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho robí taková píšťalka.
1: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
10: Škoda Sportpark na plzeňských Slovanech má další novinku. Sportovní areál nově zdobí 10 metrů vysoká lezecká věž, která nahradila původní konstrukci z roku 2004.
11: Bylo to samozřejmě nutnost, protože byla to velká investice, ale ta původní stěna už tady byla více než 20 let, uteklo to. Takže bylo to kvůli bezpečnosti lesců. Byli jsme nuceni vyměnit tu věž. Slavnostní otevření proběhlo hlavně za účasti paní ředitelky mateřské školy, která taky leze, takže nám tam vylezla na věž a úplně nahoru pověsila vlaječku Slovan.
10: Lezecká věž dlouhodobě patřila mezi velmi oblíbené prvky Škoda Sportparku.
12: Původní věž z roku 2004 již dosloužila. Zájem o lezení nám stoupá. Je to prostě sport, který můžete dělat sám s parťáky, místíte se a odreagujete se. Horolezecká stěna je 10 metrů vysoká, má 4 různé profily a přes 220 metrů čtvereční lezecké plochy, jak pro začátečníky, tak pro horolezecké vytrvalce.
10: Věž nabízí výstupy různých obtížností, které jsou rozlišeny podle barvy použitých chytů. Obtížnost každé cesty je uvedena ve dvou klasifikačních systémech. Platí přitom, že čím nižší číslo, tím lehčí cesta.
13: Zatím, co jsem zkoušel, tak jsou tady spíš trošku těžší cesty, takže ještě tu stěnu zkusíme, ale spíš je to středně a těžší cesty, bych to viděl. Vyloženě trojky, čtyřky pro nějaké děti a to není asi.
10: Druhý plzeňský obvod modernizuje areál postupně, ale to z něm přibylo hned několik novinek. Vzniklo zde nové multifunkční hřiště a také zázemí, které mohou využívat sportovci i návštěvníci areálu.
11: Když to začínalo, tak tady byly dvě rezavé překážky na skate a za celou tu dobu se sem investovalo už přes 70 milionů.
10: Škoda Sport Park patří mezi nejvyužívanější sportovní areály. Každoročně se míří tisíce návštěvníků za sportem, odpočinkem i rodinnou zábavou.
12: Já chci na Slovanech sport dostupný pro všechny a tím se nám nabízí Škoda Sport Park. Škoda Sport Park je přístupný veřejnosti, je tady všechno zdarma a každý si tu může vyzkoušet to své a v rámci volného času jsem ráda, že děti nesedí doma a že přijdou k nám sportovat. Je pravda, že letos jsme sem investovali hodně peněz, ale mám z toho velkou radost.
10: Kompletní lezecký sektor bude hotový na jaře příštího roku, kdy v areálu přibydou dvě boulderingové stěny. Ty nabídnou další možnosti tréninku bez nutnosti jištění a budou vhodné i pro méně zkušené lezce. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Habermanův park se na 2 dny proměnil v místo plné dobrého jídla, vína i muziky. Od 18. září zde probíhala jedna z nejnavštěvovanějších akcí plzeňské čtyřky – Doubravecké slavnosti vína.
1: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít u 9. ročníku, vlastně už tradičních vín tady u nás na Doubravce. Vždycky přivezeme kousek Moravy přímo sem do Habermanova parku a já mám velkou radost, že se tady schází velké množství lidí. A jsou to takové naše sousedské slavnosti, vidíte za námi svítí světelka, myslím si, že ten park noci bude krásný a všichni se tady užíváme cymbálovku, víno a dobré jídlo.
2: Dnes tady máme krásnou atmosféru, přijelo k nám 14 tuzemských vinařů, kteří přivezli svá vína, které zde mohou lidé ochutnat. Máme tady také chutné občerstvení a také muziku, která k vínu patří, cymbálovku a zítra swing.
0: Stánky s vínem byly v obležení od začátku až do konce. Vinaři do Plzně přivezli jak klasická tichá vína, tak i vína perlivá či burčáky.
3: Já jsem přijel z Čejkovic, jezdím sem už léta, vlastně dá se říct už od těch prvních ročníků. No a mám tady celou škálu vín, od suchých po sladký, červený, takže každý si myslím vybere. Zatím, co tak mám vypozorovaný, tak jsou to spíš ty sladší vína, ale je fakt, že hodně už přechází do těch suších, že asi už mají napito a propili se do těch suších vín.
4: My jsme z rodiny Vinařství Sedlák a z Velkých Bílovic a přivezli jsme vám bílé víno, červené a růžové. Máme tady kompletní nabídku 12 odrůd. Jsme tady podruhé, loni jsme byli poprvé a nejoblíbenější samozřejmě Hibernal, oblíbené jsou bublinky, takže prodáváme Frizante, ale máme takovou zajímavost, přivezli jsme letní víno, což je kivé, a samozřejmě takovou už odrůdu Neuburské, která bohužel má ustupující tendenci, ale my se jí stále věnujeme.
0: Program vyvrcholil v sobotu, a to koncertem kapely Electric Therapy. Z Doubravky pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: V budově radnice 4. plzeňského obvodu se uskutečnilo veřejné představení studie nazvané Park svatého Jiří. Historicky i kulturně cenné území zůstane i nadále přírodním unikátem. Krajinářští architekti jej plánují rozdělit do několika zón podle navržené péče, intenzity a způsobu využití.
1: My určitě nechceme měnit celé místo u svatého Jiří. My bychom chtěli to místo zpřístupnit lidem a ukázat jim možná kousíčky, které neznají, ukázat jim nějaký vstup do řeky, ukázat možnost, kde byl třeba starý brod v tom místě. Chtěli bychom tam udělat novou výsadbu a byli bychom rádi, aby to místo bylo navštěvované tak, jak je místními a aby jim zůstalo zachováno.
5: Koncepce vznikla na základě zjištění architektů a výsledků pocitové mapy, do které se zapojili obyvatelé širokého okolí. Jedná se o poměrně velké území, které zasahuje i mimo obvod čtyřky. Počítá se například s propojením s lokalitou, kde stávalo pozdně středověké tvrziště Pecihrádek.
6: Samozřejmě to není jenom záležitost čtyřky, je to výsledek spolupráce obvodu 4 a obvodu 1 plzeňských obvodů. A je to zajímavé v tom, že to řeší skutečně rozsáhlé území, které je hodně navštěvované lidmi a to území má dnes ten potenciál daleko větší, než v daném okamžiku nabízí.
5: Jedním z cílů je zpřístupnit některá místa, která jsou v současnosti neprostupná nebo špatně přístupná. Místa ponechána přirozenému vývoji budou přístupnější, ale bez laviček. Využívat se bude čistě přírodních prvků, jako jsou kameny nebo kmeny stromů. Naproti tomu v místech, která jsou využívána nebo mají reprezentativní charakter, se počítá s častější údržbou vegetace a vhodným mobiliářem.
7: Tady tento prostor Parku svatého Jiří by mohl být vlastně jedním z takových prvních komplexních řešení ploch, které jsou, bych řekla, takovou jako ukázkou, jak zacházet s přírodou, jak tu plochu ponechat maximálně v tom stavu přírodě blízkém, ale současně lidem, obyvatelům nabídnout tak důležitý komfort té přírody, ochlazování prostoru, zejména v letním období, přítomnost vody, přítomnost přírody, biodiverzity a tak dále.
5: Koncepce je zveřejněna na webových stránkách obvodu a své připomínky mohou občané zasílat až do konce října na e-mail parksvjiri@plzen.eu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba a dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroči, ne? Jo, to pak cukre a ještě špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila světovou špičku v boči. Do města se sjeli sportovci z řady zemí, aby poměřili své síly v tomto atraktivním paralympijském sportu. Mezinárodní turnaj ukázal nejen špičkové výkony, ale také odhodlání a bojovnost závodníků.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli si tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslíme, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
0: Buřty v lese, hry, dobrodružství a spousta zábavy pro celou rodinu. Oblíbená akce se po čase vrátila na svatý Linhard v Karlových Varech a přilákala děti i dospělé. Ti si užili den plný aktivit uprostřed přírody.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady služky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba a dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Zaparoží, ne? Jo, to pak cukré a ještě špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opět z Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: Ester Vojčický, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, navštívila Prahu. V pražském kině přítomnost osobně uvedla českou premiéru dokumentárního filmu o jejím životě.
9: Světově uznávaná pedagožka, autorka a výrazná osobnost spojená se Silicon Valley Ester Vojčický navštívila Českou republiku. V pražském kině Přítomnost 16. září osobně uvedla českou premiéru dokumentu o jejím životě s názvem Kmotra Silicon Valley. Kromě projekce filmu byla součástí pražského programu také živá diskuze, networking a exkluzivní VIP meet and greet.
10: I really enjoy this evening because I like talking to people.
11: Tento večer si opravdu užívám. Protože ráda mluvím s lidmi a ráda odpovídám na jejich dotazy. Lidé se někdy bojí položit dotaz před větší skupinou lidí. Může je to uvádět do rozpaků, proto jsem ráda, že jsem tady měla příležitost popovídat si s každým zvlášť jen mezi dvěma očima. A bylo to prostě skvělé.
9: Ester Vojčický, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, vedla po desetiletí legendární žurnalistický program v Palo Alto. Její životní příběh se protíná s významnými osobnostmi technologického světa. Je spojena s příběhem Steva Jobse i s počátky Google, který vznikal v garáži její dcery Susan Vojčický.
12: Kmotra Silicon Valley je dokument o Ester Vojčický, která je legendární pedagožkou a autorkou. Podílela se na rozvoji mladých lidí, pomohla jim stát se technologickými lídry ve Spojených státech. Mnoho z nich se také stalo extrémně úspěšnými podnikateli. Ku příkladu její dcera, pozdější výkonná ředitelka společnosti YouTube.
9: Akci v kině Přítomnost uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, investory a technologické lídry v Česku i ve světě. Jejím zakladatelem je Patrik Juránek, který během večera předal Ester cenu za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, inovací a leadershipů.
13: Dnešní akce je opravdu výjimečná, protože se nám podařilo po 6 letech vlastně našich aktivit ve Startup Disruptu pozvat sem Ester Vojčickou. Spousta osobností s tolika oceněními a úspěchy by mluvila jenom sama o sobě, ale přitom Ester hlavně mluví o těch žácích a nejenom o těch úspěšných, ale i o tom, co teďka zažívá, co jí třeba trápí. Velmi ráda to sdílí a můžu potvrdit, že opravdu za ty dva dny, co jí tady máme a už jsme s ní taky něco zažili, tak se snaží hlavně pomáhat, aby je užitečná.
9: Události se zúčastnila řada studentek, pro které je Ester velkou inspirací, ale také pedagožek a podnikatelek.
14: Naše společnost se zabývala tím, že vlastně kupujeme nemovitosti, budujeme je do hotelů, které jsou v centru vždycky měst a v centru, dejme tomu, jakoby evropských metropolí a pak i ty hotely následně i operujeme. V současné době máme otevřený hotel The Julius v Praze, který je vlastně první takový flagship hotel tady té sítě a do budoucna v dalších 2-3 letech budeme odevírat hotely v Berlíně, v Bukurešti a v Budapešti.
15: Pro mě byl ten film a celý večer hrozně inspirativní. A jak jsem se bavila s ostatníma lidma tady, tak myslím, že dneska nám to tak brnklo každému na nějakou naší strunu a každý si z toho vzal něco svýho.
16: Je nesmírně inspirativní vidět Ester, která je 85 nebo 86, jestli se nepletu, která do dneška jsme ji viděli zvedat kettlebelly, viděli jsme ji na lyžích, že prostě když chci, tak to jde bez ohledu na věk. To je jako skvělý.
9: Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
8: Přes 2000 účastníků přilákal do ostravského Gongu festival umělé inteligence Černá AI. Odborníci představovali její využití ve firmách zdravotnictví i tvůrčích profesích. Návštěvníci si mohli technologie také sami vyzkoušet.
17: 7 scén, 20 praktických workshopů a setkání s lidmi, kteří umělou inteligenci vyvíjejí i denně používají. Ostravský Gong nabídl prostor pro otázky, zkušenosti i vlastní zkoušení.
18: Moravskoslezský kraj dokazuje i to, že AI komunita se tady nejenom může potkávat, ale může se tady propojit s veřejností i s biznisem. A budu velice rád, pokud tady vzniknou nějaké zajímavé nápady, které pomůžou Moravskoslezskému kraji.
19: My jsme byli v situaci, kdy odvozujeme od té černé kostky mnoho našich aktivit a Černá AI nám přišla jako kdyby zajímavý název pro AI platformu, tak proto Černá.
20: Co jsme měli na papíře, tak dnešním dnem se stalo skutečností a ten zájem je enormní. Krom toho, kolik je tady účastníků dneska fyzicky přítomno, tak dalších zhruba 700 čeká doma, na které se nedostalo.
17: Za platformou Černá AI stojí také Dalibor Mráz. Věnuje se vývoji systému, které firmám pomáhají zpracovávat a využívat data. Podílel se například na řešení pro vyhledávání a propojování informací z vědeckých studií. Na festivalu tak mohl nabídnout zkušenosti přímo z vývoje i zavádění umělé inteligence do praxe.
21: My na lidi hodně apelujeme, aby byli k AI, jakoby, jak to říct, trošku obezřetní, protože hodně lidí jakoby věří tomu, co dostává zpátky. On to není takzvaný jako deterministický systém, to znamená, když se zeptáte 10x většinou na to stejné, tak vám může přijít 10x trošku jiná odpověď. Znamená, v tom je to lehce nebezpečné, to znamená, je velice důležité tu technologii trošku pochopit a potom vlastně se s ní velice dobře dá pracovat. No, opravdu mi jako opravdu hodně pomoct, dokáže vás zrychlit, dokáže vyřešit i určité jako problémy.
17: Festival spojil technologie také s kreativní tvorbou. Pro Černou kostku je právě propojení vzdělávání, kultury a nových technologií součástí jejího zaměření. Budoucí krajská knihovna má nabídnout zázemí také pro vlastní tvorbu a experimentování.
19: My teď v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom opravdu byli moderní knihovna, takzvaná knihovna budoucnosti, abychom tomu návštěvníkovi nabídli obrovské množství témat, které nějakým způsobem mu pomohou se zorientovat dnešní moderní světě technologií a informací. Jak my si představujeme, tu novou moderní knihovnu, něco podobného, jak teď v tuto chvíli tuto konferenci, to znamená místo, kde se potkají technologie s lidmi a lidi navzájem a posuneme se dále.
17: Přes 2000 účastníků ukázali, jak velký zájem téma vyvolává. Další krok přijde v každodenní práci.
20: Příležitostně si vyhledávám nějaké informace, které jsou na jednom místě, třeba o historii, o cestování, ale i pracovní záležitosti.
19: Většinou ve dvou věcech. Jedna je taková ta monotónní, když se jedná o třeba přípravu nějaké prezentace nebo analýzy nějakého textu, který vyžaduje příliš času a já ten čas nemám, takže to je jako velmi dobrý nástroj. A druhá věc je takový partner v brainstormingu.
17: Umělá inteligence může ušetřit čas i usnadnit práci. Jak ji ale využijeme a co jí svěříme, zůstává na nás. Ostravský festival k tomu nabídl inspiraci i praktické zkušenosti.
8: Zahrada Panského domu se proměnila na veřejný prostor přímo v centru města. Obyvatelé Uherského Brodu a jeho návštěvníci tam najdou nejen klid k odpočinku, ale také reprezentativní místo na pořádání kulturních a společenských akcí. Její slavnostní otevření bylo první z nich a vrátilo zahradu do dob posledního šlechtického uživatele Václava Hraběte z Kounic.
2: Málo které centrum města se dnes může pochlubit tak příjemným místem pro odpočinek, na jaké se během necelého roku proměnila zahrada Panského domu v Uherském Brodě. Její revitalizace je ukázkovým příkladem toho, jak se dají smysluplně využít evropské dotace a spojit tak příjemné s užitečným.
3: Je to nejstarší historická světská památka ve městě. Má dneska více než 500 let, takže jsme opravili vnitřní části prostor budov. Ať to byly nízkoprahové denní centrum, byla to knihovna a další prostory, tak dnes otevíráme tu třešničku na dortu a to je Panská zahrada, místo, které bude sloužit k relaxaci, ke kulturním programům a vůbec, ať se tady lidi cítí dobře, ať se tady schází, protože bude to otevřené a dělalo se to vlastně pro lidi.
2: Celkové náklady na revitalizaci prostoru dosáhly přibližně 27 milionů korun. Z toho 17,5 milionu korun pokryla dotace Evropské unie z integrovaného regionálního operačního programu.
22: Ten prostor byl dlouhodobě zanedbaný, to znamená, došlo k rozsáhlým terénním úpravám, odvezlo se snad 200 nákladních aut zeminy pryč a spodní stavba spočívala v nových rozvodech vody, protože jí máme srážkové vody ze střech, ale kompletně nová elektroinstalace a osvětlení a odpadní potrubí.
2: Zahrada s novými architektonickými prvky, altánem nebo dvouramenným pískovcovým schodištěm se proměnila na zelené místo, které už není jen průchozí částí centra. Jejím návštěvníkům nabídne možnost na chvíli zpomalit a zůstat tam déle.
23: Je to radost pohledět a je opravdu krásné vidět, že se tady něco děje a že to roste.
24: Já mám radost, že je tady spoustu dětí, že tady přišli lidi, protože přesně to jsme chtěli, aby naše zahrádka právě sloužila i všem.
8: V areálu Univerzity Palackého v Olomouci letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Roste na pokusných plochách, které v areálu provozuje Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu. Botanici jeho výskyt zdokumentovali a část rostlin míří také do herbářových sbírek.
25: Kriticky ohrožený ibišek trojdílný vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, které sídlí v holickém areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Na poli, kde dříve centrum pěstovalo soju, jej náhodně objevila Kateřina Smékalová z výzkumného týmu genetického zdroje zelenin a speciálních plodin.
26: Tady zrovna stojíme v takovém epicentru výskytu těch rostlin, kdy tady kolem dokola, když budu počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 rostlin určitě tady je.
27: V této bolce je tak 20 semen.
25: Je to vůbec poprvé, co se takto rozsáhle ibišek na Moravě rozšířil. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
28: Je to rostlina, která patří do čeledi slézovité, což je čeleď, ze které vy znáte určitě takové ty běžně pěstované ibišky, třeba ibišek syrský a tak dále. A u nás tenhle ten ibišek trojdílný je velmi vzácná, kriticky ohrožená rostlina, která se vyskytuje hlavně na jižní Moravě. My jsme vlastně na víceméně severní hranici areálu jejího rozšíření u nás na Moravě, a proto je to

0: takováhle jako vzláštnost.
1: Na rozdíl od běžných ibišků je tento druh jednoletý. Zajímavostí je i samotný květ, který vydrží otevřený jen několik hodin. I proto má v angličtině přezdívku One Hour Flower, tedy květ jedné hodiny. Jak se rostlina na výzkumné pole dostala, není zatím zcela jasné.
0: Buď se sem teda dostal nějakým způsobem přirozeně, protože ta nejbližší známá lokalita leží u Olšan, to je několik málo kilometrů odsud, směrem na jih. Druhá možnost je, že jsem byl zavlečený s nějakým osivem, jako příměs. A třetí, že tady byl dlouhodobě, byl přehlížený a jenom ty letošní podmínky mu teda pomohly tady k tomuto masivnímu výskytu.
1: Na zemědělských plochách je jeho výskyt ale problematický. Ibišek totiž může sloužit jako mezihostitel viru mozaikovitosti okurek.
2: My na jednu stranu jsme pracoviště, které se zaměřuje na ochranu, podporu biodiverzity, protože jsme jedním z pracovišť, které dodává semena do genové banky. My tady konkrétně v Olomouci máme na starosti kolekce genetických zdrojů zelenin a léčivých aromatických a kořeninových rostlin a z toho titulu máme za úkol různé genetické zdroje těchto plodin zhromažďovat, množit, popisovat, hodnotit. A na jednu stranu podpora diverzity, to znamená i tady těchto dnes už vzácných plevelů je důležitá a máme to dělat. Na druhou stranu konkrétně tento druh napadá tenhle virus i právě naše genetické zdroje okurek a dýní. A tak, jak vidíme, dýně tady pěstujeme, hned za mnou je velké pole, tak my si nemůžeme dovolit tady mít rostliny, které jsou potenciálně nebezpečné.
1: Odborníci proto už museli část ibišků odklidit. Některé rostliny putují do herbářových sbírek, kde zůstanou jako doklad letošního výskytu a poslouží i budoucímu výzkumu. Díky jejich velkému množství se o část vzorků podělí také další vědecké instituce. Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Každý výlet začíná nápadem. Někdy stačí zahlédnout zajímavé místo, zaslechnout příběh nebo jen zjistit, co je za kopcem, kolem kterého každý den projíždíme. I dnes jsme pro vás takových míst vybrali hned několik. Vypravíme se za historií, tradicemi, krásnou přírodou i akcemi, které stojí za to vidět na vlastní oči. Tak si udělejte pohodlí a vydejte se s námi na další putování v regionech. Zoo Praha letos slaví už 95 let od svého otevření a tradiční výroční slavnost připadá na 28. září, na Den české státnosti. Návštěvníky tu čeká celodenní program napříč celým areálem a příležitost připomenout si, jak se pražská zoo během 9 desetiletí proměnila, od prvních jednoduchých kotců až po moderní prostorné expozice. Pokud tedy chcete oslavit významné výročí společně se zvířaty, 28. září máte v zoo Praha o program postaráno. V další reportáži z našeho putování po Horním Rakousku se vydáme do Bad Goisern, malebného městečka v srdci oblasti Salzkammergut. Obklopují ho majestátní hory, jezera a krásná alpská krajina. A právě tady můžeme poznat také tradiční život a kulturu tohoto regionu. Bad Goisern je navíc skvělým výchozím bodem pro objevování okolních přírodních krás. Pojďme se tedy podívat, co všechno toto místo nabízí a proč stojí za to se tu zastavit.

0: Moravský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáváme do 6 regionů Solné komory. Dnes společně objevíme kouzlo a tradice městečka Bad Gäusern. Mimořádnému přírodnímu a kulturnímu bohatství se Solná komora v sousedním Horním Rakousku může pyšnit zápisem do seznamu světového dědictví UNESCO. Společně s městečky Gossau, Hallstatt a Obertraun patří do jádra tohoto regionu také půvabný Bad Gäusern. Oblíbené klimatické lázně lákají nejen k odpočinku a ke zlepšení kondice na čerstvém vzduchu, ale dokonce i k velkým sportovním výkonům. Na své si tu přijdou také milovníci místních tradic, kultury a původních řemesel předávaných z generace na generaci. Takzvaná vnitřní Solná komora, jak se regionu odjakživa říká, se rozkládá kolem známého města Hallstatt a Dachsteinu, což je nejvyšší vrchol Horního Rakouska. V unikátní krasové oblasti s rozsáhlými jeskyněmi najdeme i tajemnou skálu zvanou Věčná stěna, čili Ewige Wand. Z Bad Gäusern k ní vede příjemná cesta smíšeným lesem, který poskytuje chladivý stín, případně poslouží jako deštník. Typickými růžovými květy zdobí krajinu brambořík horský, najdeme tu i horské kapradí nebo vraní oko čtyřlisté. Pak se terén otevře a před námi se vyne dobrodružná cesta po hraně skální stěny. Místo zpravidla turisté vyhledávají pro úchvatné výhledy. Nám počasí tolik nepřálo, i přesto jsme tu načerpali spoustu inspirujících zážitků. Terezo, představte nám toto místo a jaký příběh se k němu váže.
1: Hallo, wir sind heute in der Welterbe-Region Dachstein-Salzkammergut.
2: Vítáme vás v hornorakouském regionu Salzkammergut nad městem Bad Gäusern a nacházíme se v místě nazvaném Věčná stěna, ke které se váže krásná legenda. Vypráví o tom, jak král Gäusern vyrušil draka a probudil ho ze spánku, za což se drak pomstil tím, že vytvořil tuto skalní stěnu s jeskyněmi a prohlubněmi. Tak vznikl tento unikátní přírodní útvar.
0: Jedna z nejzajímavějších stezek v této oblasti je skvěle značená a doplněná zastaveními, která zaujmou i děti. Je dostatečně široká a velmi dobře zajištěná, takže je bezpečná jak pro pěší, tak pro cyklisty.
1: Der Weg wurde 1950 erbaut.
2: Cesta ve stěně byla proražena roku 1950. Je velmi atraktivní dokonce i pro špičkové závodníky, kteří zde trénují i soutěží. Každý rok se tu koná legendární maraton horských kol Salzkammergut Trophy. Odtud z vyhlídky můžeme spatřit údolí Dachsteinu, jádro Solné komory, jejímž nejznámějším artiklem je samozřejmě sůl. Toto bílé zlato, pocházející ze Solné hory Hallstatt, přitahovalo lidi do této alpské krajiny již před 1000 lety. V regionu se stále naplno využívají jak léčebné účinky soli, tak její zpracování v gastronomii.
0: Vyhlášeným centrem lokálního kulinářství je právě Bad Gäusern, poklidné město s malebným historickým centrem, kde několik domů zdobí popínavé hrušky, má více než 7000 obyvatel a skýtá mnoho příležitostí k relaxu, který podporují zdejší klimatické lázně a jodovo-sirné prameny.
1: Bad Gäusern ist eine Marktgemeinde.
2: Gäusern byla obec s právem trhu a od 30. let minulého století se začala prosazovat coby výletní místo působící jako klimatické lázně. Od roku 1955 je tedy slovo Bad součástí názvu města, které se soustředí především na zachování a předávání tradic, kultury a udržování místních hodnot.
0: Bad Gäusern leží na řece Traun u severního břehu Hallstattského jezera, 7 kilometrů jižně od známější nynějšího lázeňského města Bad Ischl, které se v roce 2024 stane evropským hlavním městem kultury. Bude to velká událost pro celou Solnou komoru. Tento prestižní titul totiž Evropská unie uděluje s cílem podpořit rozvoj kultury a zdůraznit bohatství a rozmanitost různých zemí. A právě o to se snaží i zdejší dům řemesel.
2: V důsledku vývoje, který byl na přelomu tisíciletí pozorovatelný v celém Rakousku, přišla potřeba čelit globalizaci, združovat se ve spolcích, aby tradiční řemesla mohla v regionu přežít. Náš dům řemesel vznikl v květnu roku 2009 jako projekt vzešlý z tehdejší zemské výstavy. Cílem je představovat tradiční řemesla typická pro náš region, ukazovat jejich pestrost a význam nejen z historického hlediska, ale taky jejich přínos pro kvalitu současného života.
0: Tvůrci zde tradičním způsobem a zároveň prezentují typické regionální výrobky, třeba speciální brýle z paroží, klobouky z ovčí vlny i zaječí srsti, šperky z átrze nebo ženské kroje, takzvané dirndly. Řemeslům se v současnosti věnují hlavně ženy, které si v expozici přijdou na své, neboť je v ní bohatě zastoupené vše, co se týká oblékání a

0: tu ani ukázky činností, které souvisejí s hospodařením nebo stavitelstvím. Typické jsou pro tuto zemi lédrhóze, kožené kalhoty, které vyžadovaly kvalitní zpracování, aby vydržely pokud možno po celý život. Muži je používali na práci a často se kalhoty dědily z generace na generaci. Známým pojmem jsou rovněž tzv. Gojsernschuhe, čili speciální místní boty. Zdobené regionální kroje doplňují ukázky každodenního oblečení i vysoké krejčoviny.
1: U příležitosti slavností, které se budou konat v rámci Evropského hlavního města kultury, chystá dům řemesel Handwerkhaus v příštím roce velký projekt nazvaný Skala. Městečko Bad Goisern přivítá nejen rakouské umělce, ale přijedou k nám řemeslníci z celého světa. Budeme společně tvořit výrobky z textilu, kůže, kovu, dřeva i papíru a své zkušenosti a zážitky umělci předají také místním školákům a lidem z tohoto alpského regionu. Součástí celého projektu bude i speciální výstava, která začne 25. května příštího roku. Představí díla umělců, jejich ručně zhotovené výrobky a objekty.
0: Dům řemesel ukazuje, že na kulturní dědictví je třeba pohlížet jako na součást vlastní přítomnosti a budoucnosti a také jako na velký potenciál směřující k rozvoji místní ekonomiky. V příštím dílu vás pozveme do míst, která vás donutí zpomalit a užívat si zasloužené dovolené. Ukážeme vám smaragdově modrou hladinu jezera Wolfgangsee, obklopenou vysokými horskými masivy. Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do oblasti Solné komory vydávají. Tak na viděnou zase za týden.
2: České Budějovice budou od 28. září do 3. října patřit milovníkům kávy. Už po čtvrté se tu uskuteční Budějovický kávový týden, který nabídne workshopy, přednášky, ochutnávky výběrové kávy i program přímo v místních kavárnách. Workshopy a přednášky jsou zdarma, je ale potřeba se předem registrovat. Vyvrcholením bude Budějecký Coffee Fest 2.0, který se uskuteční 2. a 3. října na výstavišti České Budějovice. V další reportáži se vydáme do Kotulovy dřevěnky v Havířově, jedné z nejstarších dochovaných lidových staveb v této části Slezska. Roubené stavení přibližuje, jak se na vesnici žilo před více než 100 lety, od tradičního bydlení až po způsob hospodaření a každodenní práci. Součástí areálu jsou také hospodářské stavby a ukázky dobového vybavení. Pojďme se tedy podívat, jak vypadal běžný život našich předků v tradiční slezské chalupě.
3: Kotulova dřevěnka byla postavena ke konci 18. století a patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku.
4: Byla vystavena v roce 1781 a je dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Jejím majitelem byl Michal Folvarčný, jehož příjmení je dodnes vyryto na trámu vedle vstupních dveří. Po něm obývala dřevěnku rodina Kotulova, která zde setrvala až do roku 1975. Po nich je také dřevinka pojmenována. Do areálu patří také zděná stodola s chlévem, větrný mlýnek nazývaný Vjatrák, sloužící ke šrotování obilí a bylinková zahrádka. Kotulova dřevinka je otevřena sezóně. Sezonu zahajujeme 1. května velikou akcí, tradiční akcí nazvanou Den řemesel, na které

0: Rybářský dům Těšínska, ano, prezentuje vlastně tato chalupa, jak se kdysi na tom Těšínsku žilo. Takže když se podíváme na chalupu z hora, na půdorys, tak uvidíme obdélníkovou stavbu vždycky. Chalupy bývají velice často podezděny a aby ušetřili nějaké peníze, tak do té podezdívky hodně často používali kámen. Cihly tehdy totiž byly velmi drahé a ty se šetřily hlavně na komín. Ty hrubě opracované trámy, ty jsou utěsněny mechem, ano, takže toto měli za úkol děti sbírat a všechny spáry se pořádně utěsnily. Teďka se nacházíme ve sváteční izbě, ano, tady se chodilo, když se šlo spát, anebo když přišla velmi vzácná návštěva. Pokud přišli sousedé nebo nebyli rodina, tak se většinou sedávalo tady vedle v kuchyni a tam se všechno řešilo. Tady opravdu zvali jenom ty vážené osoby. Jinak taková izba nebývala nějak bohatě vybavená. Opravdu jsou tady základní věci, které tak používali středně zámožní dělci. Kdy teďka chodili spát, když žilo v takové chalupě hodně lidí? Tady tato postel. To je nejlepší místo v celé té chalupě, takže tady samozřejmě spál majitel. Takže na posteli bychom mohli vidět hospodáře, hospodyni, ale u nohou ještě mívali často jedno nebo dvě malé děti. Spávalo se také na lavicích, tady za tou naší hospodyní je taková lavice, která je vylepšená. Opíradlo lavice se dá překlopit směrem k tomu stolu, udělá tím pádem takovou zábranu a ty menší děti tam spávaly. Samozřejmě v protější izbě se také spávalo a všichni ostatní, kteří už se tady nevešli, ti přespávali nahoře na půdě. Jinak na věšáku můžeme vidět potom takový krásný kabátek, kterému se v tom nářečí říká jakle. Šněrovacím botám koženým se říká brinelky, zouvák spousta lidí zná, pomocí toho se ty vysoké kožené boty vyzouvaly. No a nesmí tak na hospodářství chybět i nůžky. Jsou tam nůžky, kterýma se stříhaly ovečky, takže ty jsou na vlnu. Teď se nacházíme v kuchyni. V kuchyni pro návštěvníky možná nejzajímavější ta keramika. Je to totiž místní bludovická keramika. Tady v Dolních Bludovicích a Dolní Datyni se vyráběla a bludovičtí se časem trošku odlišili tím, že začali v pozdější době používat tu bílou glazuru a na tom ty květinové vzory. Takže to je opravdu vzácné, protože samozřejmě keramika je křehká a nedochovalo se tolik kousku, takže to je možná nejzajímavější celé té kuchyni. No a samozřejmě v kuchyni je běžné takové nádobí, co se i dodnes používá. Spíš upozorňuji jenom na takové zajímavosti. Tady třeba ten první předmět na té lavici, zajímavý, taková plechová koule v takovém stojanu, to je vlastně taková malá pražírna, ano. Kdysi se dělalo jakoby kafíčko, taková ta náhražka kávy z cikorky, z žita, ano. Takže museli to vždycky upražit.
1: Tehdejší obyvatelé pěstovali obilí, brambory, zeleninu, chovali krávu, prase, králíky, slepice a často i včely.
2: Na Budči u Zákolan se 28. září uskuteční tradiční svatováclavské slavnosti. Na návštěvníky tu čeká pestrý program pro celou rodinu. Průvod svatého Václava, historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, divadlo, hudba, řemeslné dílny, kovářské sympózium i aktivity pro děti. Součástí budou také komentované prohlídky rotundy svatého Petra a Pavla a samozřejmě stánky s občerstvením. Zřícení na hradu Zvířetice nedaleko Bakova nad Jizerou připomíná dobu, kdy se na skalnatém ostrohu tyčil mohutný hrad. Původně gotické sídlo prošlo později přestavbou na renesanční zámek, jehož osud ale spečetil požár na začátku 18. století. Dnes z něj zůstaly působivé ruiny, které lákají nejen milovníky historie, ale také návštěvníky, kteří si chtějí užít krásné výhledy do okolní krajiny.
3: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu asi 2 km jihozápadně od města Bakov nad Jizerou v nadmořské výšce 250 metrů. Hrad se nacházel na obchodní stezce. Jeho cílem tak bylo vybírat mýtné.
4: Probíhaly tady vlastně obchodní stezka z Prahy do severních Čech, takže vůbec proto asi zvířetice vznikly tady na té obchodní stezce, která se vynula vlastně tady přes obec Chudoplesy nedaleko přes vlastně brod, pozdější mosty a přívozy přes řeku Jizeru a probíhala tady kolem toho hradu Zvířetice, takže zřejmě to byl komerční hrad, vybíralo se tady mýto.
3: Nejvýznamnějším majitelem zámku byla hrabinka Marie Eleonora, která

0: Která převzala správu nad tímto panstvím po smrti svého muže ve svých 27 letech. Z dochovaných záznamů vyplývá, že se o zámek starala velmi dobře. Historické zmínky však vykreslují i v jiném světle.
1: Takže třeba v účetní knize ze 17. století stojí, že u bakovského řezníka Krejbicha koupila husičky, které nechala pobíhat na zvíředickém nádvoří a v radosté kratochvíli se svým synem Arnoštem je honití ráčela a jimi hlavičky se mačetami sekati ráčila. Takže takto se bavilo panstvo v 17. století.
0: Důležitým milníkem pro renesanční zámek byl rok 1720, kdy byl zachvácen požárem. Poté už nebyl opraven a nevyužitý postupně chátral.
1: Slavíme tedy 300 let od požáru zámku Zvířidice. Údajně to bylo 15. září, kdy do zámecké věže uhodil blesk a Zvířidice podlehly zničujícímu požáru. To nebylo úplně jakoby devastující požár, ale byla to asi taková symbolická tečka, že vlastně už nestálo za to hrabatům z Valdštejna, majitelům tehdejšího panství, se o to víceméně jakoby starat.
0: Zřícenina je dobře viditelná od vlakového nádraží Bakov nad Jizerou, odkud vede cesta dlouhá necelý kilometr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po modré turistické značce. Vstup na tuto chráněnou kulturní památku je zdarma. David Vilček, Televize Praha.
2: Ať už vás dnes zaujal některý z našich výletů, historická památka, tradice nebo třeba podzimní akce, jedno je jisté, zajímavá místa máme často mnohem blíž, než si myslíme. Stačí si jen vybrat směr a vyrazit. Děkuji, že jste dnešní putování v regionech absolvovali se mnou a přeji vám spoustu krásných cest a nových objevů. Těším se na vás zase příště. Na viděnou.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy. Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marii Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Na Růžovém vrchu v Karlových Varech mají nové sportoviště. Areál u základní školy Krušnohorská prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově slouží nejen školákům, ale i sportovním klubům a veřejnosti.
2: Město pravidelně investuje na školách do školních hřišť, protože sport je pro nás velmi důležitý a spousta dětí nemá možnosti chodit například na Matony arénu, na AC Start a podobně, takže ta školní hřiště jsou pro nás velmi důležitá.
3: Bylo nám postaveno nebo rekonstruováno sportovní hřiště, které obsahuje atletický ovál 250 metrů dlouhý, dvě fotbalová hřiště s umělou trávou, dva streetballová kurty, jedno hřiště na petánk, nízká lana a workoutový koutek.
1: Dopoledne areál využívají žáci školy, odpoledne se otevírá sportovním klubům i veřejnosti.
3: Dopoledne je provoz určen pro žáky naší školy, kteří tělocvikáři hodně využívají a po roce odmlky jsou strašně rádi za to, že můžou tohle hřiště využívat. V odpoledních hodinách od 4 do 8 primárně je pro veřejnost otevřeno, kdy kromě umělých trav, které jsou většinou smluvně zajištěny, protože ten provoz něco stojí, tak na ostatní sportoviště může veřejnost zdarma si jít kdykoliv zacvičit.
2: Takže jsou přesně dány časy, kdy si může veřejnost přijít zakopat.
1: Každý, kdo chce sportoviště využít, se musí nejdřív zapsat na vrátnici areálu. Škola tak chce mít přehled o tom, kdo hřiště využívá a předcházet případnému poškození vybavení. Rekonstrukce sportoviště vyšla na bezmála 20 milionů korun. Město chce do sportovišť u škol investovat i v dalších letech. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A těm, kdo se kolem této majší budoucí zhromažďuje, připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před nimi.
1: Perning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
5: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
1: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání, především osobní význam.
6: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
7: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
1: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
8: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to tady super.
9: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
10: Škoda Sportpark na plzeňských Slovanech má další novinku. Sportovní areál nově zdobí 10 metrů vysoká lezecká věž, která nahradila původní konstrukci z roku 2004.
11: Byla to samozřejmě nutnost, protože byla to velká investice, ale ta původní stěna už tady byla více než 20 let, uteklo to. Takže bylo to kvůli bezpečnosti lesců. Byli jsme nuceni vyměnit tu věž. Slavnostní otevření proběhlo hlavně za účasti paní ředitelky mateřské školy, která taky leze, takže nám tam vylezla na věž a úplně nahoru pověsila vlaječku Slovan.
10: Lezecká věž dlouhodobě patřila mezi velmi oblíbené prvky Škoda Sportparku.
12: Původní věž z roku 2004 již dosloužila. Zájem o lezení nám stoupá. Je to prostě sport, který můžete dělat sám s parťáky, místíte se a odreagujete se. Horolezecká stěna je 10 metrů vysoká, má 4 různé profily a přes 220 metrů čtvereční lezecké plochy, jak pro začátečníky, tak pro horolezecké vytrvalce.
10: Věž nabízí výstupy různých obtížností, které jsou rozlišeny podle barvy použitých chytů. Obtížnost každé cesty je uvedena ve dvou klasifikačních systémech. Platí přitom, že čím nižší číslo, tím lehčí cesta.
13: Zatímco jsem zkoušel, tak jsou tady spíš trošku těžší cesty, takže ještě tohle tu stěnu zkusíme, ale spíš je to středně a těžší cesty, bych to viděl. Vyloženě trojky, čtyřky pro nějaký děti a to není asi.
10: Druhý plzeňský obvod modernizuje areál postupně, ale to z něm přibylo hned několik novinek. Vzniklo zde nové multifunkční hřiště a také zázemí, které mohou využívat sportovci i návštěvníci areálu.
11: Když to začínalo, tak tady byly dvě rezavé překážky na skate a za celou tu dobu se sem investovalo už přes 70 milionů.
10: Škoda Sport Park patří mezi nejvyužívanější sportovní areály. Každoročně se míří tisíce návštěvníků za sportem, odpočinkem i rodinnou zábavou.
12: Já chci na Slovanech sport dostupný pro všechny a tím se nám nabízí Škoda Sport Park. Škoda Sport Park je přístupný veřejnosti, je tady všechno zdarma a každý si tu může vyzkoušet to své a v rámci volného času jsem ráda, že děti nesedí doma a že přijdou k nám sportovat. Je pravda, že letos jsme sem investovali hodně peněz, ale mám z toho velkou radost.
10: Kompletní lezecký sektor bude hotový na jaře příštího roku, kdy v areálu přibydou dvě boulderingové stěny. Ty nabídnou další možnosti tréninku bez nutnosti jištění a budou vhodné i pro méně zkušené lezce. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Habermanův park se na 2 dny proměnil v místo plné dobrého jídla, vína i muziky. Od 18. září zde probíhala jedna z nejnavštěvovanějších akcí plzeňské čtyřky – Doubravecké slavnosti vína.
1: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít u 9. ročníku, vlastně už tradičních vín tady u nás na Doubravce. Vždycky přivezeme kousek Moravy přímo sem do Habermanova parku a já mám velkou radost, že se tady schází velké množství lidí. A jsou to takové naše sousedské slavnosti, vidíte, za námi svítí světelka. Myslím si, že ten park v noci bude krásný a všichni si tady užíváme cymbálovku, víno a dobré jídlo.
2: Dnes tady máme krásnou atmosféru, přijelo k nám 14 tuzemských vinařů, kteří přivezli svá vína, které zde mohou lidé ochutnat. Máme tady také chutné občerstvení a také muziku, která k vínu patří, cymbálovku a zítra swing.
0: Stánky s vínem byly v obležení od začátku až do konce. Vinaři do Plzně přivezli jak klasická tichá vína, tak i vína perlivá či burčáky.
3: Já jsem přijel z Čejkovic, jezdím sem už léta, vlastně dá se říct už od těch prvních ročníků. No a mám tady celou škálu vín, od suchých po sladký, červený, takže každý si myslím vybere. Zatím, co tak mám vypozorovaný, tak jsou to spíš ty sladší vína, ale fakt, že hodně už přechází do těch suších, že asi už mají napito a propili se do těch suších vín.
4: My jsme z rodiny vinařství Sedlák a z Velkých Bílovic a přivezli jsme vám bílé víno, červené a růžové. Máme tady kompletní nabídku 12 odrůd. Jsme tady po druhé, loni jsme byli poprvé a nejoblíbenější samozřejmě Hibernal, oblíbené jsou bublinky, takže prodáváme Frizante, ale máme takovou zajímavost, přivezli jsme letní víno, což je kive, a samozřejmě takovou už odrůdu Neuburské, která bohužel má ustupující tendenci, ale my se jí stále věnujeme.
0: Program vyvrcholil v sobotu, a to koncertem kapely Electric Therapy. Z Doubravky pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: V budově radnice 4. plzeňského obvodu se uskutečnilo veřejné představení studie nazvané Park svatého Jiří. Historicky i kulturně cenné území zůstane i nadále přírodním unikátem. Krajinářští architekti jej plánují rozdělit do několika zón podle navržené péče, intenzity a způsobu využití.
1: My určitě nechceme měnit celé místo u svatého Jiří. My bychom chtěli to místo zpřístupnit lidem a ukázat jim možná kousíčky, které neznají, ukázat jim nějaký vstup do řeky, ukázat možnost, kde byl třeba starý brod v tom místě. Chtěli bychom tam udělat novou výsadbu a byli bychom rádi, aby to místo bylo navštěvované tak, jak je místními a aby jim zůstalo zachováno.
5: Koncepce vznikla na základě zjištění architektů a výsledků pocitové mapy, do které se zapojili obyvatelé širokého okolí. Jedná se o poměrně velké území, které zasahuje i mimo obvod čtyřky. Počítá se například s propojením s lokalitou, kde stávalo pozdně středověké tvrziště Pecihrádek.
6: Samozřejmě to není jenom záležitost čtyřky, je to výsledek spolupráce obvodu 4 a obvodu 1 plzeňských obvodů. A je to zajímavé v tom, že to řeší skutečně rozsáhlé území, které je hodně navštěvované lidmi a to území má dnes ten potenciál daleko větší, než v daném okamžiku nabízí.
5: Jedním z cílů je zpřístupnit některá místa, která jsou v současnosti neprostupná nebo špatně přístupná. Místa ponechána přirozenému vývoji budou přístupnější, ale bez laviček. Využívat se bude čistě přírodních prvků, jako jsou kameny nebo kmeny stromů. Naproti tomu v místech, která jsou využívána nebo mají reprezentativní charakter, se počítá s častější údržbou vegetace a vhodným mobiliářem.
7: Tady tento prostor Parku svatého Jiří by mohl být vlastně jedním z takových prvních komplexních řešení ploch, které jsou, bych řekla, takovou jako ukázkou, jak zacházet s přírodou, jak tu plochu ponechat maximálně v tom stavu přírodě blízkém, ale současně lidem, obyvatelům nabídnout tak důležitý komfort té přírody, ochlazování prostoru, zejména v letním období, přítomnost vody, přítomnost přírody, biodiverzity a tak dále.
5: Koncepce je zveřejněna na webových stránkách obvodu a své připomínky mohou občané zasílat až do konce října na e-mail parksvjiri@plzen.eu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady služky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroži, ne? Jo, to právě cukre a se špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opět z Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila světovou špičku v boči. Do města se sjeli sportovci z řady zemí, aby poměřili své síly v tomto atraktivním paralympijském sportu. Mezinárodní turnaj ukázal nejen špičkové výkony, ale také odhodlání a bojovnost závodníků.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: World Boccia Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli si tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Buřty v lese, hry, dobrodružství a spousta zábavy pro celou rodinu. Oblíbená akce se po čase vrátila na svatý Linhard v Karlových Varech a přilákala děti i dospělé. Ti si užili den plný aktivit uprostřed přírody.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře. Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
4: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
5: Atmosféra je nádherná.
6: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
7: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, navštívila Prahu. V pražském kině přítomnost osobně uvedla českou premiéru dokumentárního filmu o jejím životě.
8: Světově uznávaná pedagožka, autorka a výrazná osobnost spojená se Silicon Valley Ester Vojčicky navštívila Českou republiku. V pražském kině Přítomnost 16. září osobně uvedla českou premiéru dokumentu o jejím životě s názvem Kmotra Silicon Valley. Kromě projekce filmu byla součástí pražského programu také živá diskuze, networking a exkluzivní VIP meet and greet.
9: I really enjoy this evening because I like talking to people.
10: Tento večer si opravdu užívám. Protože ráda mluvím s lidmi a ráda odpovídám na jejich dotazy. Lidé se někdy bojí položit dotaz před větší skupinou lidí, může je to uvádět do rozpaku, proto jsem ráda, že jsem tady měla příležitost popovídat si s každým zvlášť jen mezi dvěma očima a bylo to prostě skvělé.
9: Then that makes me feel good about it.
8: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, vedla po desetiletí legendární žurnalistický program v Palo Alto. Její životní příběh se protíná s významnými osobnostmi technologického světa. Je spojena s příběhem Steva Jobse i z počátky Google, který vznikal v garáži její dcery Susan Vojčicky.
11: Kmotra Silicon Valley je dokument o Ester Vojčicky, která je legendární pedagožkou a autorkou. Podílela se na rozvoji mladých lidí, pomohla jim stát se technologickými lídry ve Spojených státech. Mnoho z nich se také stalo extrémně úspěšnými podnikateli. Ku příkladu její dcera, pozdější výkonná ředitelka společnosti YouTube.
8: Akci v kině Přítomnost uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, investory a technologické lídry v Česku i ve světě. Jejím zakladatelem je Patrik Juránek, který během večera předal Ester cenu za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, inovací a leadershipů.
12: Dnešní akce je opravdu výjimečná, protože se nám podařilo po 6 letech vlastně našich aktivit ve Startup Disruptu pozvat sem Ester Vojčickou. Spousta osobností s tolika oceněními a úspěchy by mluvila jenom sama o sobě, ale přitom Ester hlavně mluví o těch žácích a nejenom o těch úspěšných, ale i o tom, co teďka zažívá, co jí třeba trápí, velmi ráda to sdílí a můžu potvrdit, že opravdu za ty dva dny, co jí tady máme a už jsme s ní taky něco zažili, tak se snaží hlavně pomáhat, aby je užitečná.
8: Události se zúčastnila řada studentek, pro které je Ester velkou inspirací, ale také pedagožek a podnikatelek.
13: Naše společnost se zabývala tím, že vlastně kupujeme nemovitosti, budujeme je do hotelů, které jsou v centru vždycky měst a v centru, dejme tomu, jakoby evropských metropolí a pak i ty hotely následně i operujeme. V současné době máme otevřený hotel The Julius v Praze, který je vlastně první takový flagship hotel tady té sítě a do budoucna v dalších 2-3 letech budeme odevírat hotely v Berlíně, v Bukurešti a v Budapešti.
14: Pro mě byl ten film a celý večer hrozně inspirativní. A jak jsem se bavila s ostatníma lidma tady, tak myslím, že dneska nám to tak brnklo každému na nějakou naší strunu a každý si z toho vzal něco svýho.
15: Je nesmírně inspirativní vidět Ester, která je 85 nebo 86, jestli se nepletu, která do dneška jsme ji viděli zvedat kettlebelly, viděli jsme ji na lyžích, že prostě když chci, tak to jde bez ohledu na věk. To je jako skvělý.
8: Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
7: Přes 2000 účastníků přilákal do ostravského Gongu festival umělé inteligence Černá AI. Odborníci představovali její využití ve firmách zdravotnictví i tvůrčích profesích. Návštěvníci si mohli technologie také sami vyzkoušet.
16: 7 scén, 20 praktických workshopů a setkání s lidmi, kteří umělou inteligenci vyvíjejí i denně používají. Ostravský Gong nabídl prostor pro otázky, zkušenosti i vlastní zkoušení.
17: Moravskoslezský kraj dokazuje i to, že AI komunita se tady nejenom může potkávat, ale může se tady propojit s veřejností i s biznisem. A budu velice rád, pokud tady vzniknou nějaké zajímavé nápady, které pomůžou Moravskoslezskému kraji.
18: My jsme byli v situaci, kdy odvozujeme otečené kostky mnoho našich aktivit a Černá AI nám přišla jako kdyby zajímavý název pro AI platformu, tak proto Černá.
19: Co jsme měli na papíře, tak dnešním dnem se stalo skutečností a ten zájem je enormní. Krom toho, kolik je tady účastníků dneska fyzicky přítomno, tak dalších zhruba 700 čeká doma, na které se nedostalo.
16: Za platformou Černá AI stojí také Dalibor Mráz. Věnuje se vývoji systému, které firmám pomáhají zpracovávat a využívat data. Podílel se například na řešení pro vyhledávání a propojování informací z vědeckých studií. Na festivalu tak mohl nabídnout zkušenosti přímo z vývoje i zavádění umělé inteligence do praxe.
20: My na lidi hodně apelujeme, aby byli AI, jakoby, jak to říct, trošku obezřetní, protože hodně lidí jakoby věří tomu, co dostává zpátky. On to není takzvaný jako deterministický systém, to znamená, když se zeptáte 10x většinou na to stejné, tak vám může přijít 10x trošku jiná odpověď. Znamená, v tom je to lehce nebezpečné, to znamená, je velice důležité tu technologii trošku pochopit a potom vlastně se s ní velice dobře dá pracovat. Ono opravdu mi jako opravdu hodně pomoct, dokáže vás zrychlit, dokáže vyřešit i určité jako problémy.
16: Festival spojil technologie také s kreativní tvorbou. Pro Černou kostku je právě propojení vzdělávání, kultury a nových technologií součástí jejího zaměření. Budoucí krajská knihovna má nabídnout zázemí také pro vlastní tvorbu a experimentování.
18: My teď v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom opravdu byli moderní knihovna, takzvaná knihovna budoucnosti, abychom tomu návštěvníkovi nabídli obrovské množství témat, které nějakým způsobem mu pomohou se zorientovat dnešní moderní světě technologií a informací. Jak my si představujeme, pardon, tu novou moderní knihovnu něco podobného, jak teď v tuto chvíli tuto konferenci. To znamená místo, kde se potkají technologie s lidmi a lidi navzájem a posuneme se dále.
16: Přes 2000 účastníků ukázali, jak velký zájem téma vyvolává. Další krok přijde v každodenní práci.
19: Příležitostně si vyhledávám nějaké informace, které jsou na jednom místě, třeba o historii, o cestování, ale i pracovní záležitosti.
18: Většinou ve dvou věcech. Jedna je taková ta monotonní, když se jedná o třeba přípravu nějaké prezentace nebo analýzy nějakého textu, který vyžaduje příliš času a ten čas nemám, takže to je jako velmi dobrý nástroj. A druhá věc je takový partner v brainstormingu.
16: Umělá inteligence může ušetřit čas i usnadnit práci. Jak ji ale využijeme a co jí svěříme, zůstává na nás. Ostravský festival k tomu nabídl inspiraci i praktické zkušenosti.
7: Zahrada Panského domu se proměnila na veřejný prostor přímo v centru města. Obyvatelé Uherského Brodu a jeho návštěvníci tam najdou nejen klid k odpočinku, ale také reprezentativní místo na pořádání kulturních a společenských akcí. Její slavnostní otevření bylo první z nich a vrátilo zahradu do dob posledního šlechtického uživatele Václava Hraběte z Kounic.
2: Málo které centrum města se dnes může pochlubit tak příjemným místem pro odpočinek, na jaké se během necelého roku proměnila zahrada Panského domu v Uherském Brodě. Její revitalizace je ukázkovým příkladem toho, jak se dají smysluplně využít evropské dotace a spojit tak příjemné s užitečným.
21: Je to nejstarší historická světská památka ve městě. Má dneska více než 500 let, takže jsme opravili vnitřní části prostor budov. Ať to byly nízkoprahové denní centrum, byla to knihovna a další prostory, tak dnes otevíráme tu třešničku na dortu a to je Panská zahrada, místo, které bude sloužit k relaxaci, ke kulturním programům a vůbec, ať se tady lidi cítí dobře, ať se tady schází, protože bude to otevřené a dělalo se to vlastně pro lidi.
2: Celkové náklady na revitalizaci prostoru dosáhly přibližně 27 milionů korun. Z toho 17,5 milionu korun pokryla dotace Evropské unie z integrovaného regionálního operačního programu.
22: Ten prostor byl dlouhodobě zanedbaný, to znamená, došlo k rozsáhlým terénním úpravám, odvezlo se snad 200 nákladních aut zeminy pryč a spodní stavba spočívala v nových rozvodech vody, protože jí máme srážkové vody ze střech, dále kompletně nová elektroinstalace a osvětlení a odpadní potrubí.
2: Zahrada s novými architektonickými prvky, altánem nebo dvouramenným pískovcovým schodištěm se proměnila na zelené místo, které už není jen průchozí částí centra. Jejím návštěvníkům nabídne možnost na chvíli zpomalit a zůstat tam déle.
23: Je to radost pohledět a je opravdu krásné vidět, že se tady něco děje a že to roste.
24: Já mám radost, že je tady spoustu dětí, že tady přišli lidi, protože přesně to jsme chtěli, aby naše zahrádka právě sloužila i všem.
7: V areálu Univerzity Palackého v Olomouci letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Roste na pokusných plochách, které v areálu provozuje Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu. Botanici jeho výskyt zdokumentovali a část rostlin míří také do herbářových sbírek.
25: Kriticky ohrožený ibišek trojdílný vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, které sídlí v holickém areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Na poli, kde dříve centrum pěstovalo soju, jej náhodně objevila Kateřina Smékalová z výzkumného týmu genetického zdroje zelenin a speciálních plodin.
26: Tady zrovna stojíme v takovém epicentru výskytu těch rostlin, kdy tady kolem dokola, když budu počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 rostlin určitě tady je.
27: V té tobolce je tak 20 semen.
25: Je to vůbec poprvé, co se takto rozsáhle ibišek na Moravě rozšířil. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
28: Je to rostlina, která patří do čeledi slézovité, což je čeleď, ze které vy znáte určitě takové ty běžně pěstované ibišky, třeba ibišek syrský a tak dále. A u nás tenhle ten ibišek trojdílný je velmi vzácná, kriticky ohrožená rostlina, která se vyskytuje hlavně na jižní Moravě. No a trochu to překvapení je, že tady v Olomouci jsme vlastně na víceméně severní hranici areálu jejího rozšíření u nás na Moravě a proto je to takováhle jako zvláštnost.
25: Na rozdíl od běžných ibišků je tento druh jednoletý. Zajímavostí je i samotný květ, který vydrží otevřený jen několik hodin. I proto má v angličtině přezdívku One Hour Flower, tedy květ jedné hodiny. Jak se rostlina na výzkumné pole dostala, není zatím zcela jasné.
28: Buď se sem teda dostal nějakým způsobem přirozeně, protože ta nejbližší známá lokalita leží u Olšan, to je několik málo kilometrů odsud, směrem na jih. Druhá možnost je, že jsem byl zavlečený s nějakým osivem jako příměs. A třetí, že tady byl dlouhodobě, byl přehlížený a jenom ty letošní podmínky mu teda pomohly tady k tomuto masivnímu výskytu.
25: Na zemědělských plochách je jeho výskyt ale problematický. Ibišek totiž může sloužit jako mezihostitel viru mozaikovitosti okurek.
26: My na jednu stranu jsme pracoviště, které se zaměřuje na ochranu, podporu biodiverzity, protože jsme jedním z pracovišť, které dodává semena do genové banky. My tady konkrétně v Olomouci máme na starosti kolekce genetických zdrojů zelenin a léčivých aromatických a kořeninových rostlin a z toho titulu máme za úkol různé genetické zdroje těchto plodin zhromažďovat, množit, popisovat, hodnotit. A na jednu stranu podpora diverzity, to znamená i tady těchto dnes už vzácných plevelů je důležitá a máme to dělat. Na druhou stranu konkrétně tento druh napadá tenhle virus i právě naše genetické zdroje okurek a dýní. A tak, jak vidíme, dýně tady pěstujeme, hned za mnou je velké pole, tak my si nemůžeme dovolit tady mít rostliny, které jsou potenciálně nebezpečné.
25: Odborníci proto už museli část ibišků odklidit. Některé rostliny putují do herbářových sbírek, kde zůstanou jako doklad letošního výskytu a poslouží i budoucímu výzkumu. Díky jejich velkému množství se o část vzorků podělí také další vědecké instituce. Aneta Lindovská, Televize Morava.
7: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Každý výlet začíná nápadem. Někdy stačí zahlédnout zajímavé místo, zaslechnout příběh nebo jen zjistit, co je za kopcem, kolem kterého každý den projíždíme. I dnes jsme pro vás takových míst vybrali hned několik. Vypravíme se za historií, tradicemi, krásnou přírodou i akcemi, které stojí za to vidět na vlastní oči. Tak si udělejte pohodlí a vydejte se s námi na další putování v regionech. Zoo Praha letos slaví už 95 let od svého otevření a tradiční výroční slavnost připadá na 28. září, na Den české státnosti. Návštěvníky tu čeká celodenní program napříč celým areálem a příležitost připomenout si, jak se pražská zoo během 9 desetiletí proměnila, od prvních jednoduchých kotců až po moderní prostorné expozice. Pokud tedy chcete oslavit významné výročí společně se zvířaty, 28. září máte v zoo Praha o program postaráno. V další reportáži z našeho putování po Horním Rakousku se vydáme do Bad Goisern, malebného městečka v srdci oblasti Salzkammergut. Obklopují ho majestátní hory, jezera a krásná alpská krajina. A právě tady můžeme poznat také tradiční život a kulturu tohoto regionu. Bad Goisern je navíc skvělým výchozím bodem pro objevování okolních přírodních krás. Pojďme se tedy podívat, co všechno toto místo nabízí a proč stojí za to se tu zastavit.

0: Moravský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáváme do 6 regionů Solné komory. Dnes společně objevíme kouzlo a tradice městečka Bad Gäusern. Mimořádnému přírodnímu a kulturnímu bohatství se Solná komora v sousedním Horním Rakousku může pyšnit zápisem do seznamu světového dědictví UNESCO. Společně s městečky Gossau, Hallstatt a Obertraun patří do jádra tohoto regionu také půvabný Bad Gäusern. Oblíbené klimatické lázně lákají nejen k odpočinku a ke zlepšení kondice na čerstvém vzduchu, ale dokonce i k velkým sportovním výkonům. Na své si tu přijdou také milovníci místních tradic, kultury a původních řemesel předávaných z generace na generaci. Takzvaná vnitřní Solná komora, jak se regionu odjakživa říká, se rozkládá kolem známého města Hallstatt a Dachsteinu, což je nejvyšší vrchol Horního Rakouska. V unikátní krasové oblasti s rozsáhlými jeskyněmi najdeme i tajemnou skálu zvanou Věčná stěna, čili Ewige Wand. Z Bad Gäusern k ní vede příjemná cesta smíšeným lesem, který poskytuje chladivý stín, případně poslouží jako deštník. Typickými růžovými květy zdobí krajinu brambořík horský, najdeme tu i horské kapradí nebo vraní oko čtyřlisté. Pak se terén otevře a před námi se vyne dobrodružná cesta po hraně skální stěny. Místo zpravidla turisté vyhledávají pro úchvatné výhledy. Nám počasí tolik nepřálo, i přesto jsme tu načerpali spoustu inspirujících zážitků. Terezo, představte nám toto místo a jaký příběh se k němu váže.
1: Hallo, wir sind heute in der Welterbe-Region Dachstein-Salzkammergut.
2: Vítáme vás v hornorakouském regionu Salzkammergut nad městem Bad Gäusern a nacházíme se v místě nazvaném Věčná stěna, ke které se váže krásná legenda. Vypráví o tom, jak král Gäusern vyrušil draka a probudil ho ze spánku, za což se drak pomstil tím, že vytvořil tuto skalní stěnu s jeskyněmi a prohlubněmi. Tak vznikl tento unikátní přírodní útvar.
0: Jedna z nejzajímavějších stezek v této oblasti je skvěle značená a doplněná zastaveními, která zaujmou i děti. Je dostatečně široká a velmi dobře zajištěná, takže je bezpečná jak pro pěší, tak pro cyklisty.
1: Der Weg wurde 1950 erbaut.
2: Cesta ve stěně byla proražena roku 1950. Je velmi atraktivní dokonce i pro špičkové závodníky, kteří zde trénují i soutěží. Každý rok se tu koná legendární maraton horských kol Salzkammergut Trophy. Odtud z vyhlídky můžeme spatřit údolí Dachsteinu, jádro Solné komory, jejímž nejznámějším artiklem je samozřejmě sůl. Toto bílé zlato, pocházející ze Solné hory Hallstatt, přitahovalo lidi do této alpské krajiny již před 1000 lety. V regionu se stále naplno využívají jak léčebné účinky soli, tak její zpracování v gastronomii.
0: Vyhlášeným centrem lokálního kulinářství je právě Bad Gäusern, poklidné město s malebným historickým centrem, kde několik domů zdobí popínavé hrušky, má více než 7000 obyvatel a skýtá mnoho příležitostí k relaxu, který podporují zdejší klimatické lázně a jodovo-sirné prameny.
1: Bad Gäusern ist eine Marktgemeinde.
2: Gäusern byla obec s právem trhu a od 30. let minulého století se začala prosazovat coby výletní místo působící jako klimatické lázně. Od roku 1955 je tedy slovo Bad součástí názvu města, které se soustředí především na zachování a předávání tradic, kultury a udržování místních hodnot.
0: Bad Gäusern leží na řece Traun u severního břehu Hallstattského jezera, 7 kilometrů jižně od známější nynějšího lázeňského města Bad Ischl, které se v roce 2024 stane evropským hlavním městem kultury. Bude to velká událost pro celou Solnou komoru. Tento prestižní titul totiž Evropská unie uděluje s cílem podpořit rozvoj kultury a zdůraznit bohatství a rozmanitost různých zemí. A právě o to se snaží i zdejší dům řemesel.
2: V důsledku vývoje, který byl na přelomu tisíciletí pozorovatelný v celém Rakousku, přišla potřeba čelit globalizaci, sdružovat se ve spolcích, aby tradiční řemesla mohla v regionu přežít. Náš dům řemesel vznikl v květnu roku 2009 jako projekt vzešlý z tehdejší zemské výstavy. Cílem je představovat tradiční řemesla typická pro náš region, ukazovat jejich pestrost a význam nejen z historického hlediska, ale taky jejich přínos pro kvalitu současného života.
0: Tvůrci zde tradičním způsobem vyrábějí a zároveň prezentují typické regionální výrobky, třeba speciální brýle z paroží, klobouky z ovčí vlny i zaječí srsti, šperky z átrze nebo ženské kroje, takzvané dirndly. Řemeslům se v současnosti věnují hlavně ženy, které si v expozici přijdou na své, neboť je v ní bohatě zastoupené vše, co se týká oblékání a strany.

0: ani ukázky činností, které souvisejí s hospodařením nebo stavitelstvím. Typické jsou pro tuto zemi lédrhóze, kožené kalhoty, které vyžadovaly kvalitní zpracování, aby vydržely pokud možno po celý život. Muži je používali na práci a často se kalhoty dědily z generace na generaci. Známým pojmem jsou rovněž tzv. Geusernschuhe, čili speciální místní boty. Zdobené regionální kroje doplňují ukázky každodenního oblečení i vysoké krejčoviny.
1: U příležitosti slavností, které se budou konat v rámci Evropského hlavního města kultury, chystá dům řemesel Handwerkhaus v příštím roce velký projekt nazvaný Skala. Městečko Bad Goisern přivítá nejen rakouské umělce, ale přijedou k nám řemeslníci z celého světa. Budeme společně tvořit výrobky z textilu, kůže, kovu, dřeva i papíru a své zkušenosti a zážitky umělci předají také místním školákům a lidem z tohoto alpského regionu. Součástí celého projektu bude i speciální výstava, která začne 25. května příštího roku. Představí díla umělců, jejich ručně zhotovené výrobky a objekty.
0: Dům řemesel ukazuje, že na kulturní dědictví je třeba pohlížet jako na součást vlastní přítomnosti a budoucnosti a také jako na velký potenciál směřující k rozvoji místní ekonomiky. V příštím dílu vás pozveme do míst, která vás donutí zpomalit a užívat si zasloužené dovolené. Ukážeme vám smaragdově modrou hladinu jezera Wolfgangsee, obklopenou vysokými horskými masivy. Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do oblasti Solné komory vydávají. Tak na viděnou zase za týden.
2: České Budějovice budou od 28. září do 3. října patřit milovníkům kávy. Už po čtvrté se tu uskuteční Budějovický kávový týden, který nabídne workshopy, přednášky, ochutnávky výběrové kávy i program přímo v místních kavárnách. Workshopy a přednášky jsou zdarma, je ale potřeba se předem registrovat. Vyvrcholením bude Budějecký Coffee Fest 2.0, který se uskuteční 2. a 3. října na výstavišti České Budějovice. V další reportáži se vydáme do Kotulovy dřevěnky v Havířově, jedné z nejstarších dochovaných lidových staveb v této části Slezska. Roubené stavení přibližuje, jak se na vesnici žilo před více než 100 lety, od tradičního bydlení až po způsob hospodaření a každodenní práci. Součástí areálu jsou také hospodářské stavby a ukázky dobového vybavení. Pojďme se tedy podívat, jak vypadal běžný život našich předků v tradiční slezské chalupě.
3: Kotulova dřevěnka byla postavena ke konci 18. století a patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku.
4: Byla vystavena v roce 1781 a je dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Jejím majitelem byl Michal Folvarčný, jehož příjmení je dodnes vyryto na trámu vedle vstupních dveří. Po něm obývala dřevěnku rodina Kotulova, která zde setrvala až do roku 1975. Po ní je také dřevinka pojmenována. Do areálu patří také zděná stodola s chlévem, větrný mlýnek nazývaný Vjatrák, sloužící ke šrotování obilí a bylinková zahrádka. Kotulova dřevinka je otevřena sezóně. Sezónu zahajujeme 1. května velikou akcí, tradiční akcí nazvanou Den řemesel, na které se představuje množství řemeslníků, ať už je to kovář, krajkářka, perníkářka, výrobce šindelů, provazu. Návštěvníci mají možnost si spoustu těchto řemesel v tento den také vyzkoušet. V průběhu celé sezóny pořádáme množství akcí. Sezónu ukončujeme 1. září.
3: Expozice bydlení v Kotulově dřevěnce prezentuje vybavení domácího interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska.
5: V takové chalupě Těšínska někdy žilo i 30 lidí a ne vždycky to byly spřízněné osoby. Ano, byly to třeba už dvě různé rodiny, které žily právě v tomto domě. Co se týká chalupy, tak typický dům Těšínska, ano, prezentuje vlastně tato chalupa, jak se kdysi na tom Těšínsku žilo. Takže když se podíváme na chalupu zhora, na

0: Tam se všechno řešilo. Tady opravdu zvali jenom ty vážené osoby. Jinak taková izba nebývala nějak bohatě vybavená. Opravdu jsou tady základní věci, které tak používali středně zámožní zemědělci. Kdy teďka chodili spát, když žilo v takové chalupě hodně lidí? Tady tato postel, to je nejlepší místo v celé té chalupě. Takže tady samozřejmě spal majitel. Takže na posteli bychom mohli vidět hospodáře, hospodyni, ale u nohou ještě mývali často jedno nebo dvě malé děti. Spávalo se také na lavicích, tady za tou naší hospodyní je taková lavice, která je vylepšená. Opíradlo lavice se dá překlopit směrem k tomu stolu, udělá tím pádem takovou zábranu a ty menší děti tam spávaly. Samozřejmě v protější izbě se také spávalo a všichni ostatní, kteří už se tady nevešli, ti přespávali nahoře na půdě. Jinak na věšáku můžeme vidět potom takový krásný kabátek, kterému se v tom nářečí říká jakle. Šněrovacím botám koženým se říká brinelky, zouvák, spousta lidí zná, pomocí toho se ty vysoké kožené boty vyzouvaly. No a nesmí tak na hospodářství chybět i nůžky. Jsou tam nůžky, kterýma se stříhaly ovečky, takže ty jsou na vlnu. Teď se nacházíme v kuchyni. V kuchyni pro návštěvníky možná nejzajímavější ta keramika. Je to totiž místní bludovická keramika. Tady v Dolních Bludovicích a Dolní Datyni se vyráběla a Bludovičtí se časem trošku odlišili tím, že začali v pozdější době používat tu bílou glazuru a na tom ty květinové vzory. Takže to je opravdu vzácné, protože samozřejmě keramika je křehká a nedochovalo se tolik kousku, takže to je možná nejzajímavější celé té kuchyni. No a samozřejmě v kuchyni je běžné takové nádobí, co se i dodnes používá. Spíš upozorňuji jenom na takové zajímavosti. Tady třeba ten první předmět na té lavici, zajímavý, taková plechová koule v takovém stojanu, to je vlastně taková malá pražírna, ano. Kdysi se dělalo jakoby kafičko, taková ta náhražka kávy z cikorky, ze žita, ano. Takže museli to vždycky upražit.
1: Tehdejší obyvatelé pěstovali obilí, brambory, zeleninu, chovali krávu, prase, králíky, slepice a často i včely.
2: Na Budči u Zákolan se 28. září uskuteční tradiční svatováclavské slavnosti. Na návštěvníky tu čeká pestrý program pro celou rodinu. Průvod svatého Václava, historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, divadlo, hudba, řemeslné dílny, kovářské sympózium i aktivity pro děti. Součástí budou také komentované prohlídky rotundy svatého Petra a Pavla a samozřejmě stánky s občerstvením. Zřícenina hradu Zvířetice nedaleko Bakova nad Jizerou připomíná dobu, kdy se na skalnatém ostrohu tyčil mohutný hrad. Původně gotické sídlo prošlo později přestavbou na renesanční zámek, jehož osud ale spečetil požár na začátku 18. století. Dnes z něj zůstaly působivé ruiny, které lákají nejen milovníky historie, ale také návštěvníky, kteří si chtějí užít krásné výhledy do okolní krajiny.
3: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu asi 2 kilometry jihozápadně od města Bakov nad Jizerou v nadmořské výšce 250 metrů. Hrad se nacházel na obchodní stezce. Jeho cílem tak bylo vybírat mýtné.
4: Probíhala tady vlastně obchodní stezka z Prahy do severních Čech, takže vůbec proto asi zvířetice vznikly tady na té obchodní stezce, která se vinula vlastně tady přes obec Chudoplesy nedaleko přes vlastně brod, pozdější mosty a přívozy přes řeku Jizeru a probíhala tady kolem toho hradu Zvířetice, takže zřejmě to byl komerční hrad, vybíralo se tady mýto.
3: Nejvýznamnějším majitelem zámku byla hrabinka Marie Eleonora, která převzala správu nad tímto panstvím po smrti svého muže ve svých 27 letech. Z dochovaných záznamů vyplývá, že se o zámek starala velmi dobře. Historické zmínky však vykreslují i v jiném světle.
4: Takže třeba v účetní knize ze 17. století stojí, že u bakovského řezníka Krejbicha koupila husičky, které nechala pobíhat na zvířetickém nádvoří a v radosté kratochvíli se svým synem Arnoštem je honití ráčila a jimi hlavičky se mačetami sekati ráčila. Takže takto se bavilo panstvo v 17. století.
3: Důležitým milníkem pro renesanční zámek byl rok 1720, kdy byl zachvácen požárem. Poté už nebyl opraven a nevyužitý.

0: IT postupně chátral.
1: Slavíme tady 300 let od požáru zámku z Výřidice. Údajně to bylo 15. září, kdy do zámecké věže uhodil blesk a z Výřidice podlehli zničujícímu požáru. To nebylo úplně jakoby devastující požár, ale byla to asi taková symbolická tečka, že vlastně už nestálo za to hrabatům z Valštejna, majitelům tehdejšího panství, se o to víceméně jakoby starat.
0: Zřícenina je dobře viditelná od vlakového nádraží Bakov nad Jizerou, odkud vede cesta dlouhá necelý kilometr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po modré turistické značce. Vstup na tuto chráněnou kulturní památku je zdarma. David Vilček, Televize Praha.
2: Ať už vás dnes zaujal některý z našich výletů, historická památka, tradice nebo třeba podzimní akce, jedno je jisté, zajímavá místa máme často mnohem blíž, než si myslíme. Stačí si jen vybrat směr a vyrazit. Děkuji, že jste dnešní putování v regionech absolvovali se mnou a přeji vám spoustu krásných cest a nových objevů. Těším se na vás zase příště. Na viděnou.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně Bohnicí, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy. Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marii Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Na Růžovém vrchu v Karlových Varech mají nové sportoviště. Areál u základní školy Krušnohorská prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově slouží nejen školákům, ale i sportovním klubům a veřejnosti.
2: Město pravidelně investuje na školách do školních hřišť, protože sport je pro nás velmi důležitý a spousta dětí nemá možnosti chodit například na Matony arénu, na AC Start a podobně, takže ta školní hřiště jsou pro nás velmi důležitá.
3: Bylo nám postaveno nebo rekonstruováno sportovní hřiště, které obsahuje atletický ovál 250 metrů dlouhý, dvě fotbalová hřiště s umělou trávou, dva streetballová kurty, jedno hřiště na petánk, nízká lana a workoutový koutek.
1: Dopoledne areál využívají žáci školy, odpoledne se otevírá sportovním klubům i veřejnosti.
3: Dopoledne je provoz určen pro žáky naší školy, který tělocvikáři hodně využívají a po roce odmlky jsou strašně rádi za to, že můžou tohle hřiště využívat. V odpoledních hodinách od 4 do 8 primárně je pro veřejnost otevřeno, kdy kromě umělých trav, které jsou většinou směně zajištěny, protože ten provoz něco stojí, tak na ostatní sportoviště může veřejnost zdarma si jít kdykoliv zacvičit.
2: Takže jsou přesně dány časy, kdy si může veřejnost přijít zakopat.
1: Každý, kdo chce sportoviště využít, se musí nejdřív zapsat na vrátnici areálu. Škola tak chce mít přehled o tom, kdo hřiště využívá a předcházet případnému poškození vybavení. Rekonstrukce sportoviště vyšla na bezmála 20 milionů korun. Město chce do sportovišť u škol investovat i v dalších letech. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A těm, kdo se kolem této majitý životy zhromažďuje, připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před nimi.
1: Perning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
5: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
1: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
6: Jasně, že to člověka potěší. Teď jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
7: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
1: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
8: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to tady super.
9: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho robí taková píšťalka.
1: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
10: Škoda Sportpark na plzeňských Slovanech má další novinku. Sportovní areál nově zdobí 10 metrů vysoká lezecká věž, která nahradila původní konstrukci z roku 2004.
11: Bylo to samozřejmě nutnost, protože byla to velká investice, ale ta původní stěna už tady byla více než 20 let, uteklo to. Takže bylo to kvůli bezpečnosti lesců. Byli jsme nuceni vyměnit tu věž. Slavnostní otevření proběhlo hlavně za účasti paní ředitelky mateřské školy, která taky leze, takže nám tam vylezla na věž a úplně nahoru pověsila vlaječku Slovan.
10: Lezecká věž dlouhodobě patřila mezi velmi oblíbené prvky Škoda Sportparku.
12: Původní věž z roku 2004 již dosloužila. Zájem o lezení nám stoupá. Je to prostě sport, který můžete dělat sám s parťáky, místíte se a odreagujete se. Horolezecká stěna je 10 metrů vysoká, má 4 různé profily a přes 220 metrů čtvereční lezecké plochy, jak pro začátečníky, tak pro horolezecké vytrvalce.
10: Věž nabízí výstupy různých obtížností, které jsou rozlišeny podle barvy použitých chytů. Obtížnost každé cesty je uvedena ve dvou klasifikačních systémech. Platí přitom, že čím nižší číslo, tím lehčí cesta.
13: Zatím, co jsem zkoušel, tak jsou tady spíš trošku těžší cesty, takže ještě tohle tu stěnu zkusíme, ale spíš je to středně a těžší cesty, bych to viděl. Vyloženě trojky, čtyřky pro nějaký děti a to není asi.
10: Druhý plzeňský obvod modernizuje areál postupně, ale to z něm přibylo hned několik novinek. Vzniklo zde nové multifunkční hřiště a také zázemí, které mohou využívat sportovci i návštěvníci areálu.
11: Když to začínalo, tak tady byly dvě rezavé překážky na skate a za celou tu dobu se sem investovalo už přes 70 milionů.
10: Škoda Sport Park patří mezi nejvyužívanější sportovní areály. Každoročně se míří tisíce návštěvníků za sportem, odpočinkem i rodinnou zábavou.
12: Já chci na Slovanech sport dostupný pro všechny a tím se nám nabízí Škoda Sport Park. Škoda Sport Park je přístupný veřejnosti, je tady všechno zdarma a každý si tu může vyzkoušet to své a v rámci volného času jsem ráda, že děti nesedí doma a že přijdou k nám sportovat. Je pravda, že letos jsme sem investovali hodně peněz, ale mám z toho velkou radost.
10: Kompletní lezecký sektor bude hotový na jaře příštího roku, kdy v areálu přibydou dvě boulderingové stěny. Ty nabídnou další možnosti tréninku bez nutnosti jištění a budou vhodné i pro méně zkušené lezce. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Habermanův park se na 2 dny proměnil v místo plné dobrého jídla, vína i muziky. Od 18. září zde probíhala jedna z nejnavštěvovanějších akcí Plzeňské čtyřky – Doubravecké slavnosti vína.
1: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít u 9. ročníku, vlastně už tradičních vín tady u nás na Doubravce. Vždycky přivezeme kousek Moravy přímo sem do Habermanova parku a já mám velkou radost, že se tady schází velké množství lidí. A jsou to takové naše sousedské slavnosti, vidíte za námi svítí světelka, myslím si, že ten park noci bude krásný a všichni se tady užíváme cymbálovku, víno a dobré jídlo.
2: Dnes tady máme krásnou atmosféru, přijelo k nám 14 tuzemských vinařů, kteří přivezli svá vína, které zde mohou lidé ochutnat. Máme tady také chutné občerstvení a také muziku, která k vínu patří, cymbálovku a zítra swing.
0: Stánky s vínem byly v obležení od začátku až do konce. Vinaři do Plzně přivezli jak klasická tichá vína, tak i vína perlivá či burčáky.
3: Já jsem přijel z Čejkovic, jezdím sem už léta, vlastně dá se říct už od těch prvních ročníků. No a mám tady celou škálu vín, od suchých po sladký, červený, takže každý si myslím vybere. Zatím, co tak mám vypozorovaný, tak jsou to spíš ty sladší vína, ale je fakt, že hodně už přechází do těch suších, že asi už mají napito a propili se do těch suších vín.
4: My jsme z rodiny Vinařství Sedlák a z Velkých Bílovic a přivezli jsme vám bílé víno, červené a růžové. Máme tady kompletní nabídku 12 druhů. Jsme tady podruhé, loni jsme byli poprvé a nejoblíbenější samozřejmě Hibernal, oblíbené jsou bublinky, takže prodáváme Frizante, ale máme takovou zajímavost, přivezli jsme letní víno, což je kivé, a samozřejmě takovou už odrůdu Neuburské, která bohužel má ustupující tendenci, ale my se jí stále věnujeme.
0: Program vyvrcholil v sobotu, a to koncertem kapely Electric Therapy. Z Doubravky pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: V budově radnice 4. plzeňského obvodu se uskutečnilo veřejné představení studie nazvané Park svatého Jiří. Historicky i kulturně cenné území zůstane i nadále přírodním unikátem. Krajinářští architekti jej plánují rozdělit do několika zón podle navržené péče, intenzity a způsobu využití.
1: My určitě nechceme měnit celé místo u svatého Jiří. My bychom chtěli to místo zpřístupnit lidem a ukázat jim možná kousíčky, které neznají, ukázat jim nějaký vstup do řeky, ukázat možnost, kde byl třeba starý brod v tom místě. Chtěli bychom tam udělat novou výsadbu a byli bychom rádi, aby to místo bylo navštěvované tak, jak je místními a aby jim zůstalo zachováno.
5: Koncepce vznikla na základě zjištění architektů a výsledků pocitové mapy, do které se zapojili obyvatelé širokého okolí. Jedná se o poměrně velké území, které zasahuje i mimo obvod čtyřky. Počítá se například s propojením s lokalitou, kde stávalo pozdně středověké tvrziště Pecihrádek.
6: Samozřejmě to není jenom záležitost čtyřky, je to výsledek spolupráce obvodu 4 a obvodu 1 plzeňských obvodů. A je to zajímavé v tom, že to řeší skutečně rozsáhlé území, které je hodně navštěvované lidmi a to území má dnes ten potenciál daleko větší, než v daném okamžiku nabízí.
5: Jedním z cílů je zpřístupnit některá místa, která jsou v současnosti neprostupná nebo špatně přístupná. Místa ponechána přirozenému vývoji budou přístupnější, ale bez laviček. Využívat se bude čistě přírodních prvků, jako jsou kameny nebo kmeny stromů. Naproti tomu v místech, která jsou využívána nebo mají reprezentativní charakter, se počítá s častější údržbou vegetace a vhodným mobiliářem.
7: Tady tento prostor Parku svatého Jiří by mohl být vlastně jedním z takových prvních komplexních řešení ploch, které jsou, bych řekla, takovou jako ukázkou, jak zacházet s přírodou, jak tu plochu ponechat maximálně v tom stavu přírodě blízkém, ale současně lidem, obyvatelům nabídnout tak důležitý komfort té přírody, ochlazování prostoru, zejména v letním období, přítomnost vody, přítomnost přírody, biodiverzity a tak dále.
5: Koncepce je zveřejněna na webových stránkách obvodu a své připomínky mohou občané zasílat až do konce října na e-mail parksvjiri@plzen.eu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohly vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroži, ne? No, to pak cukre a to špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila světovou špičku v boči. Do města se sjeli sportovci z řady zemí, aby poměřili své síly v tomto atraktivním paralympijském sportu. Mezinárodní turnaj ukázal nejen špičkové výkony, ale také odhodlání a bojovnost závodníků.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: World Boccia Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli si tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslíme, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
0: Buřty v lese, hry, dobrodružství a spousta zábavy pro celou rodinu. Oblíbená akce se po čase vrátila na svatý Linhard v Karlových Varech a přilákala děti i dospělé. Ti si užili den plný aktivit uprostřed přírody.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí, a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohly vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady služky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroži, ne? No, to pak cukre a to špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, navštívila Prahu. V pražském kině Přítomnost osobně uvedla českou premiéru dokumentárního filmu o jejím životě.
9: Světově uznávaná pedagožka, autorka a výrazná osobnost spojená se Silicon Valley Ester Vojčicky navštívila Českou republiku. V pražském kině Přítomnost 16. září osobně uvedla českou premiéru dokumentu o jejím životě s názvem Kmotra Silicon Valley. Kromě projekce filmu byla součástí pražského programu také živá diskuze, networking a exkluzivní VIP meet and greet.
10: I really enjoy this evening because I like talking to people.
11: Tento večer si opravdu užívám, protože ráda mluvím s lidmi a ráda odpovídám na jejich dotazy. Lidé se někdy bojí položit dotaz před větší skupinou lidí. Může je to uvádět do rozpaku, proto jsem ráda, že jsem tady měla příležitost popovídat si s každým zvlášť jen mezi dvěma očima. A bylo to prostě skvělé.
10: Then that makes me feel good about it.
9: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, vedla po desetiletí legendární žurnalistický program v Palo Alto. Její životní příběh se protíná s významnými osobnostmi technologického světa. Je spojena s příběhem Steva Jobse i s počátky Google, který vznikal v garáži její dcery Susan Vojčicky.
12: Kmotra Silicon Valley je dokument o Ester Vojčicky, která je legendární pedagožkou a autorkou. Podílela se na rozvoji mladých lidí, pomohla jim stát se technologickými lídry ve Spojených státech. Mnoho z nich se také stalo extrémně úspěšnými podnikateli. Ku příkladu její dcera, pozdější výkonná ředitelka společnosti YouTube.
9: Akci v kině Přítomnost uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, investory a technologické lídry v Česku i ve světě. Jejím zakladatelem je Patrik Juránek, který během večera předal Ester cenu za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, inovací a leadershipů.
13: Dnešní akce je opravdu výjimečná, protože se nám podařilo po 6 letech vlastně našich aktivit ve Startup Disruptu pozvat sem Ester Vojčickou. Spousta osobností s tolika oceněními a úspěchy by mluvila jenom sama o sobě, ale přitom Ester hlavně mluví o těch žácích a nejenom o těch úspěšných, ale i o tom, co teďka zažívá, co jí třeba trápí. Velmi ráda to sdílí a můžu potvrdit, že opravdu za ty 2 dny, co jí tady máme a už jsme s ní taky něco zažili, tak se snaží hlavně pomáhat, aby je užitečná.
9: Události se zúčastnila řada studentek, pro které je Ester velkou inspirací, ale také pedagožek a podnikatelek.
14: Naše společnost se zabývá tím, že vlastně kupujeme nemovitosti, budujeme je do hotelů, které jsou v centru vždycky měst a v centru, dejme tomu, jakoby evropských metropolí a pak i ty hotely následně i operujeme. V současné době máme otevřený hotel The Julius v Praze, který je vlastně první tak

0: takový flagship hotel tady té sítě a do budoucna v dalších 2-3 letech budeme odevírat hotely v Berlíně, v Bukurešti a v Budapešti.
1: Pro mě byl ten film a celý večer hrozně inspirativní. A jak jsem se bavila s ostatníma lidma tady, tak myslím, že dneska nám to tak brnklo každému na nějakou naší strunu a každý si z toho vzal něco svýho.
2: Je nesmírně inspirativní vidět Ester, která je 85 nebo 86, jestli se nepletu, která do dneška jsme ji viděli zvedat kettlebelly, viděli jsme ji na lyžích, že prostě když chci, tak to jde bez ohledu na věk. To je jako skvělý.
3: Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
4: Přes 2000 účastníků přilákal do ostravského Gongu festival umělé inteligence Černá AI. Odborníci představovali její využití ve firmách, zdravotnictví i tvůrčích profesích. Návštěvníci si mohli technologie také sami vyzkoušet.
5: 7 scén, 20 praktických workshopů a setkání s lidmi, kteří umělou inteligenci vyvíjejí i denně používají. Ostravský Gong nabídl prostor pro otázky, zkušenosti i vlastní zkoušení.
6: Moravskoslezský kraj dokazuje i to, že AI komunita se tady nejenom může potkávat, ale může se tady propojit s veřejností i s biznisem. A budu velice rád, pokud tady vzniknou nějaké zajímavé nápady, které pomůžou Moravskoslezskému kraji.
7: My jsme byli v situaci, kdy odvozujeme od té černé kostky mnoho našich aktivit a Černá AI nám přišla jako kdyby zajímavý název pro AI platformu, tak proto Černá.
8: Co jsme měli na papíře, tak dnešním dnem se stalo skutečností a ten zájem je enormní. Krom toho, kolik je tady účastníků dneska fyzicky přítomno, tak dalších zhruba 700 čeká doma, na které se nedostalo.
5: Za platformou Černá AI stojí také Dalibor Mráz. Věnuje se vývoji systému, které firmám pomáhají zpracovávat a využívat data. Podílel se například na řešení pro vyhledávání a propojování informací z vědeckých studií. Na festivalu tak mohl nabídnout zkušenosti přímo z vývoje i zavádění umělé inteligence do praxe.
9: My na lidi hodně apelujeme, aby byli k AI, jakoby, jak to říct, trošku obezřetní, protože hodně lidí jakoby věří tomu, co dostává zpátky. On to není takzvaný jako deterministický systém, to znamená, když se zeptáte 10x většinou na to stejné, tak vám může přijít 10x trošku jiná odpověď. Znamená, v tom je to lehce nebezpečné, to znamená, je velice důležité tu technologii trošku pochopit a potom vlastně se s ní velice dobře dá pracovat. Ono opravdu mi jako opravdu hodně pomoct, dokáže vás zrychlit, dokáže vyřešit i určité jako problémy.
5: Festival spojil technologie také s kreativní tvorbou. Pro Černou kostku je právě propojení vzdělávání, kultury a nových technologií součástí jejího zaměření. Budoucí krajská knihovna má nabídnout zázemí také pro vlastní tvorbu a experimentování.
7: My teď v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom opravdu byli moderní knihovna, takzvaná knihovna budoucnosti, abychom tomu návštěvníkovi nabídli obrovské množství témat, které nějakým způsobem mu pomohou se zorientovat dnešní moderní světě technologií a informací. Jak my si představujeme, pardon, tu novou moderní knihovnu, něco podobného, jak teď v tuto chvíli tuto konferenci. To znamená místo, kde se potkají technologie s lidmi a lidi navzájem a posuneme se dál.
5: Přes 2000 účastníků ukázali, jak velký zájem téma vyvolává. Další krok přijde v každodenní práci.
8: Příležitostně si vyhledávám nějaké informace, které jsou na jednom místě, třeba o historii, o cestování, ale i pracovní záležitosti.
7: Většinou ve dvou věcech. Jedna je taková ta monotonní, když se jedná o třeba přípravu nějaké prezentace nebo analýzy nějakého textu, který vyžaduje příliš času a já ten čas nemám, takže to je jako velmi dobrý nástroj. A druhá věc je takový partner v brainstormingu.
5: Umělá inteligence může ušetřit čas i usnadnit práci. Jak ji ale využijeme a co jí svěříme, zůstává na nás. Ostravský festival k tomu nabídl inspiraci i praktické zkušenosti.
4: Zahrada Panského domu se proměnila na veřejný prostor přímo v centru města. Obyvatelé Uherského Brodu a jeho návštěvníci tam najdou nejen klid k odpočinku, ale také reprezentativní místo na pořádání kulturních a společenských akcí. Její slavnostní otevření bylo první z nich a vrátilo zahradu do dob posledního šlechtického uživatele Václava Hraběte z Kounic.
10: Málo které centrum města se dnes může pochlubit tak příjemným místem pro odpočinek, na jaké se během necelého roku proměnila zahrada Panského domu v Uherském Brodě. Její revitalizace je ukázkovým příkladem toho, jak se dají smysluplně využít evropské dotace a spojit tak příjemné s užitečným.
11: Je to nejstarší historická světská památka ve městě. Má dneska více než 500 let, takže jsme opravili vnitřní části prostor budov. Ať to byly nízkoprahové denní centrum, byla to knihovna a další prostory, tak dnes otevíráme tu třešničku na dortu a to je panská zahrada, místo, které bude sloužit k relaxaci, ke kulturním programům a vůbec, ať se tady lidi cítí dobře, ať se tady schází, protože bude to otevřené a dělalo se to vlastně pro lidi.
10: Celkové náklady na revitalizaci prostoru dosáhly přibližně 27 milionů korun. Z toho 17,5 milionů korun pokryla dotace Evropské unie z integrovaného regionálního operačního programu.
12: Ten prostor byl dlouhodobě zanedbaný, to znamená, došlo k rozsáhlým terénním úpravám, odvezlo se snad 200 nákladních aut zeminy pryč a spodní stavba spočívala v nových rozvodech vody, protože jí máme srážkové vody ze střech, dále kompletně nová elektroinstalace a osvětlení a odpadní potrubí.
10: Zahrada s novými architektonickými prvky, altánem nebo dvouramenným pískovcovým schodištěm se proměnila na zelené místo, které už není jen průchozí částí centra. Jejím návštěvníkům nabídne možnost na chvíli zpomalit a zůstat tam déle.
13: Je to radost pohledět a je opravdu krásné vidět, že se tady něco děje a že to roste.
14: Já mám radost, že je tady spoustu dětí, že tady přišli lidi, protože přesně to jsme chtěli, aby naše zahrádka právě sloužila i všem.
4: V areálu Univerzity Palackého v Olomouci letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Roste na pokusných plochách, které v areálu provozuje Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu. Botanici jeho výskyt zdokumentovali a část rostlin míří také do herbářových sbírek.
15: Kriticky ohrožený ibišek trojdílný vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, které sídlí v holickém areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Na poli, kde dříve centrum pěstovalo soju, jej náhodně objevila Kateřina Smékalová z výzkumného týmu genetického zdroje zelenin a speciálních plodin.
16: Tady zrovna stojíme v takovém epicentru výskytu těch rostlin, kdy tady kolem dokola, když budu počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 rostlin určitě tady je.
17: V této bolce je tak 20 semen.
15: Je to vůbec poprvé, co se takto rozsáhle ibišek na Moravě rozšířil. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
18: Je to rostlina, která patří do čeledi slézovité, což je čeleď, ze které vy znáte určitě takové ty běžně pěstované ibišky, třeba ibišek syrský a tak dále. A u nás tenhle ten ibišek trojdílný je velmi vzácná, kriticky ohrožená rostlina, která se vyskytuje hlavně na jižní Moravě. No a trochu to překvapení je, že tady v Olomouci jsme vlastně na víceméně severní hranici areálu jejího rozšíření u nás na Moravě a proto je to takováhle jako zvláštnost.
15: Na rozdíl od běžných ibišků je tento druh jednoletý. Zajímavostí je i samotný květ, který vydrží otevřený jen několik hodin. I proto má v angličtině přezdívku One Hour Flower, tedy květ jedné hodiny. Jak se rostlina na výzkumné pole dostala, není zatím zcela jasné.
18: Buď se sem teda dostal nějakým způsobem přirozeně, protože ta nejbližší známá lokalita leží u Olšan, to je několik málo kilometrů odsud, směrem na jih. Druhá možnost je, že jsem byl zavlečený s nějakým osivem jako příměs. A třetí, že tady byl dlouhodobě, byl přehlížený a jenom ty letošní podmínky mu teda pomohly tady k tomuto masivnímu výskytu.
15: Na zemědělských plochách je jeho výskyt ale problematický. Ibišek totiž může sloužit jako mezihostitel viru mozaikovitosti okurek.
16: My na jednu stranu jsme pracoviště, které se zaměřuje na ochranu, podporu biodiverzity, protože jsme jedním z pracovišť, která dává semena do genové banky. Na konci máme na starosti kolekce genetických zdrojů zelenin a léčivých aromatických a kořeninových rostlin. A z toho titulu máme za úkol různé genetické zdroje těchto plodin zhromažďovat, množit, popisovat, hodnotit. A na jednu stranu podpora diverzity, to znamená i tady těchto dnes už vzácných plevelů je důležitá a máme to dělat. Na druhou stranu konkrétně tento druh napadá tenhle virus i právě naše

0: genetické zdroje okurek a dýní. A tak, jak vidíme, dýně tady pěstujeme, hned za mnou je velké pole, tak my si nemůžeme dovolit tady mít rostliny, které jsou potenciálně nebezpečné.
1: Odborníci proto už museli část ibišků odklidit. Některé rostliny putují do herbářových sbírek, kde zůstanou jako doklad letošního výskytu a poslouží i budoucímu výzkumu. Díky jejich velkému množství se o část vzorků podělí také další vědecké instituce. Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: V Nebionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Každý výlet začíná nápadem. Někdy stačí zahlédnout zajímavé místo, zaslechnout příběh nebo jen zjistit, co je za kopcem, kolem kterého každý den projíždíme. I dnes jsme pro vás takových míst vybrali hned několik. Vypravíme se za historií, tradicemi, krásnou přírodou i akcemi, které stojí za to vidět na vlastní oči. Tak si udělejte pohodlí a vydejte se s námi na další putování v regionech. Zoo Praha letos slaví už 95 let od svého otevření a tradiční výroční slavnost připadá na 28. září, na Den české státnosti. Návštěvníky tu čeká celodenní program napříč celým areálem a příležitost připomenout si, jak se pražská zoo během 9 desetiletí proměnila, od prvních jednoduchých kotců až po moderní prostorné expozice. Pokud tedy chcete oslavit významné výročí společně se zvířaty, 28. září máte v Zoo Praha o program postaráno. V další reportáži z našeho putování po Horním Rakousku se vydáme do Bad Goisern, malebného městečka v srdci oblasti Salzkammergut. Obklopují ho majestátní hory, jezera a krásná alpská krajina. A právě tady můžeme poznat také tradiční život a kulturu tohoto regionu. Bad Goisern je navíc skvělým výchozím bodem pro objevování okolních přírodních krás. Pojďme se tedy podívat, co všechno toto místo nabízí a proč stojí za to se tu zastavit.

0: Moravský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáváme do 6 regionů Solné komory. Dnes společně objevíme kouzlo a tradice městečka Bad Gäusern. Díky mimořádnému přírodnímu a kulturnímu bohatství se Solná komora v sousedním Horním Rakousku může pyšnit zápisem do seznamu světového dědictví UNESCO. Společně s městečky Gossau, Hallstatt a Obertraun patří do jádra tohoto regionu také půvabný Bad Gäusern. Oblíbené klimatické lázně lákají nejen k odpočinku a ke zlepšení kondice na čerstvém vzduchu, ale dokonce i k velkým sportovním výkonům. Na své si tu přijdou také milovníci místních tradic, kultury a původních řemesel předávaných z generace na generaci. Takzvaná vnitřní Solná komora, jak se regionu odjakživa říká, se rozkládá kolem známého města Hallstatt a Dachsteinu, což je nejvyšší vrchol Horního Rakouska. Unikátní krasové oblasti s rozsáhlými jeskyněmi najdeme i tajemnou skálu zvanou Věčná stěna, čili Ewige Wand. Z Bad Gäusern k ní vede příjemná cesta smíšeným lesem, který poskytuje chladivý stín, případně poslouží jako deštník. Typickými růžovými květy zdobí krajinu brambořík horský, najdeme tu i horské kapradí nebo vraní oko čtyřlisté. Pak se terén otevře a před námi se vine dobrodružná cesta po hraně skální stěny. Toto místo zpravidla turisté vyhledávají pro úchvatné výhledy. Nám počasí tolik nepřálo, i přesto jsme tu načerpali spoustu inspirujících zážitků. Terezo, představte nám toto místo a jaký příběh se k němu váže.
1: Hallo, wir sind heute in der Welterbe-Region.

0: Und Dachstein, Salzkammergut.
1: Vítáme vás v hornorakouském regionu Salzkammergut nad městem Bad Kaysern a nacházíme se v místě nazvaném Věčná stěna, ke které se váže krásná legenda. Vypráví o tom, jak král Kayseram vyrušil draka a probudil ho ze spánku, za což se drak pomstil tím, že vytvořil tuto skalní stěnu s jeskyněmi a prohlubněmi. Tak vznikl tento unikátní přírodní útvar.
2: Jedna z nejzajímavějších stezek v této oblasti je skvěle značená a doplněná zastaveními, která zaujmou i děti. Je dostatečně široká a velmi dobře zajištěná, takže je bezpečná jak pro pěší, tak pro cyklisty.
1: Cesta ve stěně byla proražena roku 1950. Je velmi atraktivní dokonce i pro špičkové závodníky, kteří zde trénují i soutěží. Každý rok se tu koná legendární maraton horských kol Salzkammergut Trophy. Odtud z vyhlídky můžeme spatřit údolí Dachsteinu, jádro solné komory, jejímž nejznámějším artiklem je samozřejmě sůl. Toto bílé zlato pocházející ze solné hory Hallstatt přitahovalo lidi do této alpské krajiny již před tisíci lety. V regionu se stále naplno využívají jak léčebné účinky soli, tak její zpracování v gastronomii.
2: Vyhlášeným centrem lokálního kulinářství je právě Bad Kaysern, poklidné město s malebným historickým centrem, kde několik domů zdobí popínavé hrušky, má více než 7 tisíc obyvatel a skýtá mnoho příležitostí k relaxu, který podporují zdejší klimatické lázně a jodovo-sirné prameny.
0: Bad Kaysern ist eine Marktgemeinde.
1: Kaysern byla obec s právem trhu a od 30. let minulého století se začala prosazovat co by výletní místo působící jako klimatické lázně. Od roku 1955 je tedy slovo Bad součástí názvu města, které se soustředí především na zachování a předávání tradic, kultury a udržování místních hodnot.
2: Bad Kaysern leží na řece Traun u severního břehu Hallstattského jezera, 7 kilometrů jižně od známější lázeňského města Bad Ischl, které se v roce 2024 stane evropským hlavním městem kultury. Bude to velká událost pro celou solnou komoru. Tento prestižní titul totiž Evropská unie uděluje s cílem podpořit rozvoj kultury a zdůraznit bohatství a rozmanitost různých zemí. A právě o to se snaží i zdejší dům řemesel.
1: V důsledku vývoje, který byl na přelomu tisíciletí pozorovatelný v celém Rakousku, přišla potřeba čelit globalizaci, sdružovat se ve spolcích, aby tradiční řemesla mohla v regionu přežít. Náš dům řemesel vznikl v květnu roku 2009 jako projekt vzešlý z tehdejší zemské výstavy. Cílem je představovat tradiční řemesla typická pro náš region, ukazovat jejich pestrost a význam nejen z historického hlediska, ale taky jejich přínos pro kvalitu současného života.
2: Tvůrci zde tradičním způsobem vyrábějí a zároveň prezentují typické regionální výrobky, třeba speciální brýle z paroží, klobouky z ovčí vlny i zaječí srsti, šperky z átrze nebo ženské kroje, takzvané dirndly. Řemeslům se v současnosti věnují hlavně ženy, které si v expozici přijdou na své, neboť je v ní bohatě zastoupené vše, co se týká oblékání a

0: Nechybí tu ani ukázky činností, které souvisejí s hospodařením nebo stavitelstvím. Typické jsou pro tuto zemi lédrhóze, kožené kalhoty, které vyžadovaly kvalitní zpracování, aby vydržely pokud možno po celý život. Muži je používali na práci a často se kalhoty dědily z generace na generaci. Známým pojmem jsou rovněž tzv. Gojsernschuhe, čili speciální místní boty. Zdobené regionální kroje doplňují ukázky každodenního oblečení i vysoké krejčoviny.
1: U příležitosti slavností, které se budou konat v rámci Evropského hlavního města kultury.

0: kultury chystá dům řemesel Handwerkhaus v příštím roce velký projekt nazvaný Skala. Městečko Bad Goisern přivítá nejen rakouské umělce, ale přijedou k nám řemeslníci z celého světa. Budeme společně tvořit výrobky z textilu, kůže, kovu, dřeva i papíru a své zkušenosti a zážitky umělci předají také místním školákům a lidem z tohoto alpského regionu. Součástí celého projektu bude i speciální výstava, která začne 25. května příštího roku. Představí díla umělců, jejich ručně zhotovené výrobky a objekty.
1: Dům řemesel ukazuje, že na kulturní dědictví je třeba pohlížet jako na součást vlastní přítomnosti a budoucnosti a také jako na velký potenciál směřující k rozvoji místní ekonomiky. V příštím dílu vás pozveme do míst, která vás donutí zpomalit a užívat si zasloužené dovolené. Ukážeme vám smaragdově modrou hladinu jezera Wolfgangse, obklopenou vysokými horskými masivy. Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do oblasti Solné komory vydávají. Tak na viděnou zase za týden.
2: České Budějovice budou od 28. září do 3. října patřit milovníkům kávy. Už po čtvrté se tu uskuteční Budějovický kávový týden, který nabídne workshopy, přednášky, ochutnávky výběrové kávy i program přímo v místních kavárnách. Workshopy a přednášky jsou zdarma, je ale potřeba se předem registrovat. Vyvrcholením bude Budějecký Coffee Fest 2.0, který se uskuteční 2. a 3. října na výstavišti České Budějovice. V další reportáži se vydáme do Kotulovy dřevěnky v Havířově, jedné z nejstarších dochovaných lidových staveb v této části Slezska. Roubené stavení přibližuje, jak se na vesnici žilo před více než 100 lety, od tradičního bydlení až po způsob hospodaření a každodenní práci. Součástí areálu jsou také hospodářské stavby a ukázky dobového vybavení. Pojďme se tedy podívat, jak vypadal běžný život našich předků v tradiční slezské chalupě.
3: Kotulova dřevěnka byla postavena ke konci 18. století a patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku.
4: Byla vystavena v roce 1781 a je dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Jejím majitelem byl Michal Folvarčný, jehož příjmení je dodnes vyryto na trámu vedle vstupních dveří. Po něm obývala dřevěnku rodina Kotulova, která zde setrvala až do roku 1975. Po ní je také dřevěnka pojmenována. Do areálu patří také zděná stodola s chlévem, větrný mlýnek nazývaný Vjatrák, sloužící ke šrotování obilí a bylinková zahrádka. Kotulova dřevěnka je otevřena sezóně. Sezónu zahajujeme 1. května velikou akcí, tradiční akcí nazvanou Den řemesel, na které se představuje množství řemeslníků, ať už je to kovář, krajkářka, perníkářka, výrobce šindelů, provazu. Návštěvníci mají možnost si spoustu těchto řemesel v tento den také vyzkoušet. V průběhu celé sezóny pořádáme množství akcí. Sezónu ukončujeme 1. září.
3: Expozice bydlení v Kotulově dřevěnce prezentuje vybavení domácího interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska.
5: V takové chalupě Těšínska někdy žilo i 30 lidí a ne vždycky to byly spřízněné osoby. Ano, byly to třeba už dvě různé rodiny, které žily právě v tomto domě. Co se týká chalupy, tak typický dům Těšínska, ano, prezentuje vlastně tato chalupa, jak se kdysi na tom Těšínsku žilo. Takže když se podíváme na chalupu zhora, na půdorys, tak uvidíme obdélníkovou stavbu vždycky. Chalupy bývají velice často podezděny a aby ušetřili nějaké peníze, tak do té podezdívky hodně často používali kámen. Cihly tehdy totiž byly velmi drahé a ty se šetřily hlavně na komín. Ty hrubě opracované trámy, ty jsou utěsněny mechem, ano, takže toto měli za úkol děti sbírat a všechny spáry se pořádně utěsnily. Teďka se nacházíme ve sváteční izbě, ano, tady se chodilo, když se šlo spát, anebo když přišla velmi vzácná návštěva. Pokud přišli sousedé nebo nejbližší rodina, tak se většinou sedávalo tady vedle v kuchyni a tam se všechno řešilo. Tady opravdu zvali jenom ty vážené osoby. Jinak taková jizba nebývala nějak bohatá.

0: V protější izbě se také spávalo a všichni ostatní, kteří už se tady nevešli, ti přespávali nahoře na půdě. Jinak na věšáku můžeme vidět potom takový krásný kabátek, kterému se v tom nářečí říká jakle. Šněrovacím botám koženým se říká brinelky. Zouvák spousta lidí zná, pomocí toho se ty vysoké kožené boty vyzouvaly. No a nesmí tak na hospodářství chybět i nůžky. Jsou tam nůžky, kterýma se stříhaly ovečky, takže ty jsou na vlnu. Teď se nacházíme v kuchyni. V kuchyni pro návštěvníky možná nejzajímavější ta keramika. Je to totiž místní bludovická keramika. Tady v Dolních Bludovicích a Dolní Datyni se vyráběla a Bludovičtí se časem trošku odlišili tím, že začali v pozdější době používat tu bílou glazuru a na tom ty květinové vzory. Takže to je opravdu vzácné, protože samozřejmě keramika je křehká a nedochovalo se tolik kousku, takže to je možná nejzajímavější celé té kuchyni. No a samozřejmě v kuchyni je běžné takové nádobí, co se i dodnes používá. Spíš upozorňuji jenom na takové zajímavosti. Tady třeba ten první předmět na té lavici, zajímavý, taková plechová koule v takovém stojanu, to je vlastně taková malá pražírna, ano. Kdysi se dělalo jakoby kafíčko, taková ta náhražka kávy z cikorky, z žita, ano. Takže museli to vždycky upražit.
1: Tehdejší obyvatelé pěstovali obilí, brambory, zeleninu, chovali krávu, prase, králíky, slepice a často i včely.
2: Na Budči u Zákolan se 28. září uskuteční tradiční svatováclavské slavnosti. Na návštěvníky tu čeká pestrý program pro celou rodinu. Průvod svatého Václava, historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, divadlo, hudba, řemeslné dílny, kovářské sympózium i aktivity pro děti. Součástí budou také komentované prohlídky rotundy svatého Petra a Pavla a samozřejmě stánky s občerstvením. Zřícení na hradu Zvířetice nedaleko Bakova nad Jizerou připomíná dobu, kdy se na skalnatém ostrohu tyčil mohutný hrad. Původně gotické sídlo prošlo později přestavbou na renesanční zámek, jehož osud ale spečetil požár na začátku 18. století. Dnes z něj zůstaly působivé ruiny, které lákají nejen milovníky historie, ale také návštěvníky, kteří si chtějí užít krásné výhledy do okolní krajiny.
3: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu asi 2 km jihozápadně od města Bakov nad Jizerou v nadmořské výšce 250 metrů. Hrad se nacházel na obchodní stezce. Jeho cílem tak bylo vybírat mýtné.
4: Probíhaly tady vlastně obchodní stezka z Prahy do severních Čech, takže vůbec proto asi zvířetice vznikly tady na té obchodní stezce, která se vynula vlastně tady přes obec Chudoplesy nedaleko přes vlastně brod, pozdější mosty a přívozy přes řeku Jizeru a probíhala tady kolem toho hradu Zvířetice, takže zřejmě to byl komerční hrad, vybíralo se tady mýto.
3: Nejvýznamnějším majitelem zámku byla hrabinka Marie Eleonora, která převzala správu nad tímto panstvím po smrti svého muže ve svých 27 letech. Z dochovaných záznamů vyplývá, že se o zámek starala velmi dobře. Historické zmínky však vykreslují i v jiném světle.
4: Takže třeba v účetní knize ze 17. století stojí, že u bakovského řezníka Krejbicha koupila husičky, které nechala pobíhat na zvířetickém nádvoří a v radosté kratochvíli se svým synem Arnoštem je honití ráčila a jimi hlavičky se bačetami sekati ráčila. Takže takto se bavilo panstvo v 17. století.
3: Důležitým milníkem pro renesanční zámek byl rok 1720, kdy byl zachvácen požárem. Poté už nebyl opraven a nevyužitý postupně chátral.
4: Slavíme tedy 300 let od požáru zámku Zvířetice. Údajně to bylo 15. září, kdy do zámecké věže uhodil blesk a Zvířetice podlehly zničujícímu požáru. To nebylo úplně jakoby devastující požár, ale byla to asi taková symbolická tečka, že vlastně už nestálo za to hrabatům z Valdštejna, majitelům tehdejšího panství, se o to víceméně jakoby starat.
3: Zřícenina je dobře viditelná od vlakového nádraží Bakov nad Jizerou, odkud vede cesta dlouhá necelý kilometr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po modré turistické značce. Vstup na tuto chráněnou kulturní památku je zdarma. David Vilček, Televize Praha.
2: Ať už vás dnes zaujal některý z našich výletů,

historická památka, tradice nebo třeba podzimní akce. Jedno je jisté, zajímavá místa máme často mnohem blíž, než si myslíme. Stačí si jen vybrat směr a vyrazit. Děkuji, že jste dnešní putování v regionech absolvovali se mnou a přeji vám spoustu krásných cest a nových objevů. Těším se na vás zase příště. Na viděnou.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně Bohnicí, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna, o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marii Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Na Růžovém vrchu v Karlových Varech mají nové sportoviště. Areál u základní školy Krušnohorská prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově slouží nejen školákům, ale i sportovním klubům a veřejnosti.
2: Město pravidelně investuje na školách do školních hřišť, protože sport je pro nás velmi důležitý a spousta dětí nemá možnosti chodit například na Matony arénu, na AC Start a podobně, takže ta školní hřiště jsou pro nás velmi důležitá.
3: Bylo nám postaveno nebo rekonstruováno sportovní hřiště, které obsahuje atletický ovál 250 metrů dlouhý, dvě fotbalová hřiště s umělou trávou, dva streetballová kurty, jedno hřiště na petánk, nízká lana a workoutový koutek.
1: Dopoledne areál využívají žáci školy, odpoledne se otevírá sportovním klubům i veřejnosti.
3: Dopoledne je provoz určen pro žáky naší školy, který tělocvikáři hodně využívají a po roce odmlky jsou strašně rádi za to, že můžou tohle hřiště využívat. V odpoledních hodinách od 4 do 8 primárně je pro veřejnost otevřeno, kdy kromě umělých trav, které jsou většinou směně zajištěny, protože ten provoz něco stojí, tak na ostatní sportoviště může veřejnost zdarma si kdykoliv zacvičit.
2: Takže jsou přesně dány časy, kdy si může veřejnost přijít zakopat.
1: Každý, kdo chce sportoviště využít, se musí nejdřív zapsat na vrátnici areálu. Škola tak chce mít přehled o tom, kdo hřiště využívá a předcházet případnému poškození vybavení. Rekonstrukce sportoviště vyšla na bezmála 20 milionů korun. Město chce do sportovišť u škol investovat i v dalších letech. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A vtělujme se kolem této majitý zůstu shromažďu a připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ní.
1: Perning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
5: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
1: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
6: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
7: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
1: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
8: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to tady super.
9: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho robí taková píšťalka.
1: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
10: Škoda Sportpark na plzeňských Slovanech má další novinku. Sportovní areál nově zdobí 10 metrů vysoká lezecká věž, která nahradila původní konstrukci z roku 2004.
11: Bylo to samozřejmě nutnost, protože byla to velká investice, ale ta původní stěna už tady byla více než 20 let, uteklo to. Takže bylo to kvůli bezpečnosti lesců. Byli jsme nuceni vyměnit tu věž. Slavnostní otevření proběhlo hlavně za účasti paní ředitelky mateřské školy, která taky leze, takže nám tam vylezla na věž a úplně nahoru pověsila vlaječku Slovan.
10: Lezecká věž dlouhodobě patřila mezi velmi oblíbené prvky Škoda Sportparku.
12: Původní věž z roku 2004 již dosloužila. Zájem o lezení nám stoupá. Je to prostě sport, který můžete dělat sám s parťáky, místíte se a odreagujete se. Horolezecká stěna je 10 metrů vysoká, má 4 různé profily a přes 220 metrů čtvereční lezecké plochy, jak pro začátečníky, tak pro horolezecké vytrvalce.
10: Věž nabízí výstupy různých obtížností, které jsou rozlišeny podle barvy použitých chytů. Obtížnost každé cesty je uvedena ve dvou klasifikačních systémech. Platí přitom, že čím nižší číslo, tím lehčí cesta.
13: Zatím, co jsem zkoušel, tak jsou tady spíš trošku těžší cesty, takže ještě tu stěnu zkusíme, ale spíše to středně a těžší cesty bych to viděl. Vyloženě trojky, čtyřky pro nějaký děti a to není asi.
10: Druhý plzeňský obvod modernizuje areál postupně, ale to z něm přibylo hned několik novinek. Vzniklo zde nové multifunkční hřiště a také zázemí, které mohou využívat sportovci i návštěvníci areálu.
11: Když to začínalo, tak tady byly dvě rezavé překážky na skate a za celou tu dobu se sem investovalo už přes 70 milionů.
10: Škoda Sport Park patří mezi nejvyužívanější sportovní areály. Každoročně se míří tisíce návštěvníků za sportem, odpočinkem i rodinnou zábavou.
12: Já chci na Slovanech sport dostupný pro všechny a tím se nám nabízí Škoda Sport Park. Škoda Sport Park je přístupný veřejnosti, je tady všechno zdarma a každý si tu může vyzkoušet to své a v rámci volného času jsem ráda, že děti nesedí doma a že přijdou k nám sportovat. Je pravda, že letos jsme sem investovali hodně peněz, ale mám z toho velkou radost.
10: Kompletní lezecký sektor bude hotový na jaře příštího roku, kdy v areálu přibydou dvě boulderingové stěny. Ty nabídnou další možnosti tréninku bez nutnosti jištění a budou vhodné i pro méně zkušené lezce. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Habermanův park se na dva dny proměnil v místo plné dobrého jídla, vína i muziky. Od 18. září zde probíhala jedna z nejnavštěvovanějších akcí plzeňské čtyřky – Doubravecké slavnosti vína.
1: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít u 9. ročníku, vlastně už tradičních vín tady u nás na Doubravce. Vždycky přivezeme kousek Moravy přímo sem do Habermanova parku a já mám velkou radost, že se tady schází velké množství lidí. A jsou to takové naše sousedské slavnosti, vidí za námi svítí světelka, myslím si, že ten park noci bude krásný a všichni si tady užíváme cymbálovku, víno a dobré jídlo.
2: Dnes tady máme krásnou atmosféru, přijelo k nám 14 tuzemských vinařů, kteří přivezli svá vína, které zde mohou lidé ochutnat. Máme tady také chutné občerstvení a také muziku, která k vínu patří, cymbálovku a zítra swing.
0: Stánky s vínem byly v obležení od začátku až do konce. Vinaři do Plzně přivezli jak klasická tichá vína, tak i vína perlivá či burčáky.
3: Já jsem přijel z Čejkovic, jezdím sem už léta, vlastně dá se říct už od těch prvních ročníků. No a mám tady celou škálu vín, od suchých po sladký, červený, takže každý si myslím vybere. Zatím, co tak mám vypozorovaný, tak jsou to spíš ty sladší vína, ale je fakt, že hodně už přechází do těch suších, že asi už mají napito a propili se do těch suších vín.
4: My jsme z rodiny Vinařství Sedlák a z Velkých Bílovic a přivezli jsme vám bílé víno, červené a růžové. Máme tady kompletní nabídku 12 druhů. Jsme tady podruhé, loni jsme byli poprvé a nejoblíbenější samozřejmě Hibernal, oblíbené jsou bublinky, takže prodáváme Frizante, ale máme takovou zajímavost, přivezli jsme letní víno, což je kivé, a samozřejmě takovou už odrůdu Neuburské, která bohužel má ustupující tendenci, ale my se jí stále věnujeme.
0: Program vyvrcholil v sobotu, a to koncertem kapely Electric Therapy. Z Doubravky pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: V budově radnice 4. plzeňského obvodu se uskutečnilo veřejné představení studie nazvané Park svatého Jiří. Historicky i kulturně cenné území zůstane i nadále přírodním unikátem. Krajinářští architekti jej plánují rozdělit do několika zón podle navržené péče, intenzity a způsobu využití.
1: My určitě nechceme měnit celé místo u svatého Jiří. My bychom chtěli to místo zpřístupnit lidem a ukázat jim možná kousíčky, které neznají, ukázat jim nějaký vstup do řeky, ukázat možnost, kde byl třeba starý brod v tom místě. Chtěli bychom tam udělat novou výsadbu a byli bychom rádi, aby to místo bylo navštěvované tak, jak je místními a aby jim zůstalo zachováno.
5: Koncepce vznikla na základě zjištění architektů a výsledků pocitové mapy, do které se zapojili obyvatelé širokého okolí. Jedná se o poměrně velké území, které zasahuje i mimo obvod čtyřky. Počítá se například s propojením s lokalitou, kde stávalo pozdně středověké tvrziště Pecihrádek.
6: Samozřejmě to není jenom záležitost čtyřky, je to výsledek spolupráce obvodu 4 a obvodu 1 plzeňských obvodů. A je to zajímavé v tom, že to řeší skutečně rozsáhlé území, které je hodně navštěvované lidmi a to území má dnes ten potenciál daleko větší, než v daném okamžiku nabízí.
5: Jedním z cílů je zpřístupnit některá místa, která jsou v současnosti neprostupná nebo špatně přístupná. Místa ponechána přirozenému vývoji budou přístupnější, ale bez laviček. Využívat se bude čistě přírodních prvků, jako jsou kameny nebo kmeny stromů. Naproti tomu v místech, která jsou využívána nebo mají reprezentativní charakter, se počítá s častější údržbou vegetace a vhodným mobiliářem.
7: Tady tento prostor Parku svatého Jiří by mohl být vlastně jedním z takových prvních komplexních řešení ploch, které jsou, bych řekla, takovou jako ukázkou, jak zacházet s přírodou, jak tu plochu ponechat maximálně v tom stavu přírodě blízkém, ale současně lidem, obyvatelům nabídnout tak důležitý komfort té přírody, ochlazování prostoru, zejména v letním období, přítomnost vody, přítomnost přírody, biodiverzity a tak dále.
5: Koncepce je zveřejněna na webových stránkách obvodu a své připomínky mohou občané zasílat až do konce října na e-mail parksvjiri@plzen.eu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady služky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Zaparoží, ne? Jo, to právě pak cukr a to špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opět z Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila světovou špičku v boči. Do města se sjeli sportovci z řady zemí, aby poměřili své síly v tomto atraktivním paralympijském sportu. Mezinárodní turnaj ukázal nejen špičkové výkony, ale také odhodlání a bojovnost závodníků.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, beseru se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslíme, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
0: Buřty v lese, hry, dobrodružství a spousta zábavy pro celou rodinu. Oblíbená akce se po čase vrátila na svatý Linhard v Karlových Varech a přilákala děti i dospělé. Ti si užili den plný aktivit uprostřed přírody.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady služky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroži, ne? Jo, to pár cukre a ještě špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče? Byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: Ester Vojčický, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, navštívila Prahu. V pražském kině přítomnost osobně uvedla českou premiéru dokumentárního filmu o jejím životě.
9: Světově uznávaná pedagožka, autorka a výrazná osobnost spojená se Silicon Valley Ester Vojčický navštívila Českou republiku. V pražském kině Přítomnost 16. září osobně uvedla českou premiéru dokumentu o jejím životě s názvem Kmotra Silicon Valley. Kromě projekce filmu byla součástí pražského programu také živá diskuze, networking a exkluzivní VIP meet and greet.
10: I really enjoy this evening because I like talking to people.
11: Tento večer si opravdu užívám, protože ráda mluvím s lidmi a ráda odpovídám na jejich dotazy. Lidé se někdy bojí položit dotaz před větší skupinou lidí, může je to uvádět do rozpaku, proto jsem ráda, že jsem tady měla příležitost popovídat si s každým zvlášť jen mezi dvěma očima a bylo to prostě skvělé.
10: Then that makes me feel good about it.
9: Ester Vojčický, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, vedla po desetiletí legendární žurnalistický program v Palo Alto. Její životní příběh se protíná s významnými osobnostmi technologického světa. Je spojena s příběhem Steva Jobse i z počátky Google, který vznikal v garáži její dcery Susan Vojčický.
12: Kmotra Silicon Valley je dokument o Ester Vojčický, která je legendární pedagožkou a autorkou. Podílela se na rozvoji mladých lidí, pomohla jim stát se technologickými lídry ve Spojených státech. Mnoho z nich se také stalo extrémně úspěšnými podnikateli. Ku příkladu její dcera, pozdější výkonná ředitelka společnosti YouTube.
9: Akci v kině Přítomnost uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, investory a technologické lídry v Česku i ve světě. Jejím zakladatelem je Patrik Juránek, který během večera předal Ester cenu za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, inovací a leadershipů.
13: Dnešní akce je opravdu výjimečná, protože se nám podařilo po 6 letech vlastně našich aktivit ve Startup Disruptu pozvat sem Ester Vojčickou. Spousta osobností s tolika oceněními a úspěchy by mluvila jenom sama o sobě, ale přitom Ester hlavně mluví o těch žácích a nejenom o těch úspěšných, ale i o tom, co teďka zažívá, co jí třeba trápí. Velmi ráda to sdílí a můžu potvrdit, že opravdu za ty 2 dny, co jí tady máme a už jsme s ní taky něco zažili, tak se snaží hlavně pomáhat, aby je užitečná.
9: Události se zúčastnila řada studentek, pro které je Ester velkou inspirací, ale také pedagožek a podnikatelek.
14: Naše naše společnost se zabývá tím, že vlastně kupujeme nemovitosti, budujeme je do hotelů, které jsou v centru vždycky měst a v centru, dejme tomu, jakoby evropských metropolí a pak i ty hotely následně i operujeme. V současné době máme otevřený hotel The Julius v Praze, který je vlastně první takový flagship hotel tady té sítě a do budoucna v dalších 2-3 letech budeme odevírat hotely v Berlíně, v Bukurešti a v Budapešti.
15: Pro mě byl ten film a celý večer hrozně inspirativní. A jak jsem se bavila s ostatníma lidma tady, tak myslím, že dneska nám to tak brnklo každému na nějakou naší strunu a každý si z toho vzal něco svýho.
16: Je nesmírně inspirativní vidět Ester, která je 85 nebo 86, jestli se nepletu, která do dneška jsme ji viděli zvedat kettlebelly, viděli jsme ji na lyžích, že prostě, když chci, tak to jde bez ohledu na věk. To je jako skvělý.
9: Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
8: Přes 2000 účastníků přilákal do ostravského Gongu festival umělé inteligence Černá AI. Odborníci představovali její využití ve firmách zdravotnictví i tvůrčích profesích. Návštěvníci si mohli technologie také sami vyzkoušet.
17: 7 scén, 20 praktických workshopů a setkání s lidmi, kteří umělou inteligenci vyvíjejí i denně používají. Ostravský Gong nabídl prostor pro otázky, zkušenosti i vlastní zkoušení.
18: Moravskoslezský kraj dokazuje i to, že AI komunita se tady nejenom může potkávat, ale může se tady propojit s veřejností i s biznisem. A budu velice rád, pokud tady vzniknou nějaké zajímavé nápady, které pomůžou Moravskoslezskému kraji.
19: My jsme byli v situaci, kdy odvozujeme od té černé kostky mnoho našich aktivit a Černá AI nám přišla jako kdyby zajímavý název pro AI platformu, tak proto Černá.
20: Co jsme měli na papíře, tak dnešním dnem se stalo skutečností a ten zájem je enormní. Krom toho, kolik je tady účastníků dneska fyzicky přítomno, tak dalších zhruba 700 čeká doma, na které se nedostalo.
17: Za platformou Černá AI stojí také Dalibor Mráz. Věnuje se vývoji systému, které firmám pomáhají zpracovávat a využívat data. Podílel se například na řešení pro vyhledávání a propojování informací z vědeckých studií. Na festivalu tak mohl nabídnout zkušenosti přímo z vývoje i zavádění umělé inteligence do praxe.
21: My na lidi hodně apelujeme, aby byli KIA, jak to říct, trošku obezřetní, protože hodně lidí věří tomu, co dostává zpátky. On to není takzvaný jako deterministický systém, to znamená, když se zeptáte 10x většinou na to stejné, tak vám může přijít 10x trošku jiná odpověď. Znamená, v tom je to lehce nebezpečné, to znamená, je velice důležité tu technologii trošku pochopit a potom vlastně se s ní velice dobře dá pracovat. Ono opravdu mi jako opravdu hodně pomoct, dokáže vás zrychlit, dokáže vyřešit i určité jako problémy.
17: Festival spojil technologie také s kreativní tvorbou. Pro Černou kostku je právě propojení vzdělávání, kultury a nových technologií součástí jejího zaměření. Budoucí krajská knihovna má nabídnout zázemí také pro vlastní tvorbu a experimentování.
19: My teď v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom opravdu byli moderní knihovna, takzvaná knihovna budoucnosti, abychom tomu návštěvníkovi nabídli obrovské množství témat, které nějakým způsobem mu pomohou se zorientovat dnešní moderní světě technologií a informací. Jak my si představujeme, tu novou moderní knihovnu něco podobného, jak teď v tuto chvíli tuto konferenci. To znamená místo, kde se potkají technologie s lidmi a lidi navzájem a posuneme se dál.
17: Přes 2000 účastníků ukázali, jak velký zájem téma vyvolává. Další krok přijde v každodenní práci.
20: Příležitostně si vyhledávám nějaké informace, které jsou na jednom místě, třeba o historii, o cestování, ale i pracovní záležitosti.
19: Většinou ve dvou věcech. Jedna je taková tam monotonní, když se jedná o třeba přípravu nějaké prezentace nebo analýzy nějakého textu, který vyžaduje příliš času a já ten čas nemám, takže to je jako velmi dobrý nástroj. A druhá věc je takový partner v brainstormingu.
17: Umělá inteligence může ušetřit čas i usnadnit práci. Jak ji ale využijeme a co jí svěříme, zůstává na nás. Ostravský festival k tomu nabídl inspiraci i praktické zkušenosti.
8: Zahrada panského domu se proměnila na veřejný prostor přímo v centru města. Obyvatelé Uherského Brodu a jeho návštěvníci tam najdou nejen klid k odpočinku, ale také reprezentativní místo na pořádání kulturních a společenských akcí. Její slavnostní otevření bylo první z nich a vrátilo zahradu do dob posledního šlechtického uživatele Václava Hraběte z Kounic.
2: Málo které centrum města se dnes může pochlubit tak příjemným místem pro odpočinek, na jaké se během necelého roku proměnila zahrada panského domu v Uherském Brodě. Její revitalizace je ukázkovým příkladem toho, jak se dají smysluplně využít evropské dotace a spojit tak příjemné s užitečným.
3: Je to nejstarší historická světská památka ve městě. Má dneska více než 500 let, takže jsme opravili vnitřní části prostor budov. Ať to byly nízkoprahové denní centrum, byla to knihovna a další prostory, tak dnes otevíráme tu třešničku na dortu a to je panská zahrada, místo, které bude sloužit k relaxaci, ke kulturním programům a vůbec, ať se tady lidi cítí dobře, ať se tady schází, protože bude to otevřené a dělalo se to vlastně pro lidi.
2: Celkové náklady na revitalizaci prostoru dosáhly přibližně 27 milionů korun. Z toho 17,5 milionů korun pokryla dotace Evropské unie z integrovaného regionálního operačního programu.
22: Ten prostor byl dlouhodobě zanedbaný, to znamená, došlo k rozsáhlým terénním úpravám, odvezlo se snad 200 nákladních aut zeminy pryč a spodní stavba spočívala v nových rozvodech vody, protože jí máme srážkové vody ze střech, dále kompletně nová elektroinstalace a osvětlení a odpadní potrubí.
2: Zahrada s novými architektonickými prvky, altánem nebo dvouramenným pískovcovým schodištěm se proměnila na zelené místo, které už není jen průchozí částí centra. Jejím návštěvníkům nabídne možnost na chvíli zpomalit a zůstat tam déle.
23: Je to radost pohledět a je opravdu krásné vidět, že se tady něco děje a že to roste.
24: Já mám radost, že je tady spoustu dětí, že tady přišli lidi, protože přesně to jsme chtěli, aby naše zahrádka právě sloužila i všem.
8: V areálu Univerzity Palackého v Olomouci letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Roste na pokusných plochách, které v areálu provozuje Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu. Botanici jeho výskyt zdokumentovali a část rostlin míří také do herbářových sbírek.
25: Kriticky ohrožený ibišek trojdílný vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, které sídlí v holickém areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Na poli, kde dříve centrum pěstovalo soju, jej náhodně objevila Kateřina Smékalová z výzkumného týmu genetického zdroje zelenin a speciálních plodin.
26: Tady zrovna stojíme v takovém epicentru výskytu těch rostlin, kdy tady kolem dokola, když budu počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 rostlin určitě tady je.
27: V této bolce je tak 20 semen.
25: Je to vůbec poprvé, co se takto rozsáhle ibišek na Moravě rozšířil. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
28: Je to rostlina, která patří do čeledi slézovité, což je čeleď, ze které vy znáte určitě takové ty běžně pěstované ibišky, třeba ibišek syrský a tak dále. A u nás tenhle ten ibišek trojdílný je velmi vzácná, kriticky ohrožená rostlina, která se vyskytuje hlavně na jižní Moravě. No a trochu to překvapení je, že tady v Olomouci jsme vlastně na víceméně severní hranici areálu jejího rozšíření u nás na Moravě a proto je to takováhle jako zvláštnost.
25: Na rozdíl od běžných ibišků je tento druh jednoletý. Zajímavostí je i samotný květ, který vydrží otevřený jen několik hodin. I proto má v angličtině přezdívku One Hour Flower, tedy květ jedné hodiny. Jak se rostlina na výzkumné pole dostala, není zatím zcela jasné.
28: Buď se sem teda dostal nějakým způsobem přirozeně, protože ta nejbližší známá lokalita leží u Olšan, to je několik málo kilometrů odsud, směrem na jih. Druhá možnost je, že jsem byl zavlečený s nějakým osivem, jako příměs. A třetí, že tady byl dlouhodobě, byl přehlížený a jenom ty letošní podmínky mu teda pomohly tady k tomuto masivnímu výskytu.
25: Na zemědělských plochách je jeho výskyt ale problematický. Ibišek totiž může sloužit jako mezihostitel viru mozaikovitosti okurek.
26: My na jednu stranu jsme pracoviště, které se zaměřuje na ochranu, podporu biodiverzity, protože jsme jedním z pracovišť, které dodává semena do genové banky. My tady konkrétně v Olomouci máme na starosti kolekce genetických zdrojů zelenin a léčivých aromatických a kořeninových rostlin a z toho titulu máme za úkol různé genetické zdroje těchto plodin zhromažďovat, množit, popisovat, hodnotit. A na jednu stranu podpora diverzity, to znamená i tady těchto dnes už vzácných plevelů je důležitá a máme to dělat. Na druhou stranu konkrétně tento druh napadá tenhle virus i právě naše genetické zdroje okurek a dýní. A tak, jak vidíme, dýně tady pěstujeme, hned za mnou je velké pole, tak my si nemůžeme dovolit tady mít rostliny, které jsou potenciálně nebezpečné.
25: Odborníci proto už museli část ibišků odklidit. Některé rostliny putují do herbářových sbírek, kde zůstanou jako doklad letošního výskytu a poslouží i budoucímu výzkumu. Díky jejich velkému množství se o část vzorků podělí také další vědecké instituce. Aneta Lindovská, Televize Morava.
8: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Každý výlet začíná nápadem. Někdy stačí zahlédnout zajímavé místo, zaslechnout příběh nebo jen zjistit, co je za kopcem, kolem kterého každý den projíždíme. I dnes jsme pro vás takových míst vybrali hned několik. Vypravíme se za historií, tradicemi, krásnou přírodou i akcemi, které stojí za to vidět na vlastní oči. Tak si udělejte pohodlí a vydejte se s námi na další putování v regionech. Zoo Praha letos slaví už 95 let od svého otevření a tradiční výroční slavnost připadá na 28. září, na Den české státnosti. Návštěvníky tu čeká celodenní program napříč celým areálem a příležitost připomenout si, jak se pražská zoo během 9 desetiletí proměnila, od prvních jednoduchých kotců až po moderní prostorné expozice. Pokud tedy chcete oslavit významné výročí společně se zvířaty, 28. září máte v zoo Praha o program postaráno. V další reportáži z našeho putování po Horním Rakousku se vydáme do Bad Gäusern, malebného městečka v srdci oblasti Salzkammergut. Obklopují ho majestátní hory, jezera a krásná alpská krajina. A právě tady můžeme poznat také tradiční život a kulturu tohoto regionu. Bad Gäusern je navíc skvělým výchozím bodem pro objevování okolních přírodních krás. Pojďme se tedy podívat, co všechno toto místo nabízí a proč stojí za to se tu zastavit.

0: moravský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáváme do 6 regionů Solné komory. Dnes společně objevíme kouzlo a tradice městečka Bad Gäusern. Díky mimořádnému přírodnímu a kulturnímu bohatství se Solná komora v sousedním Horním Rakousku může pyšnit zápisem do seznamu světového dědictví UNESCO. Společně s městečky Gossau, Hallstatt a Obertraun patří do jádra tohoto regionu také půvabný Bad Gäusern. Oblíbené klimatické lázně lákají nejen k odpočinku a ke zlepšení kondice na čerstvém vzduchu, ale dokonce i k velkým sportovním výkonům. Na své si tu přijdou také milovníci místních tradic, kultury a původních řemesel předávaných z generace na generaci. Takzvaná vnitřní solná komora, jak se regionu odjakživa říká, se rozkládá kolem známého města Hallstatt a Dachsteinu, což je nejvyšší vrchol Horního Rakouska. Unikátní krasové oblasti s rozsáhlými jeskyněmi najdeme i tajemnou skálu zvanou Věčná stěna, čili Ewige Wand. Z Bad Gäusern k ní vede příjemná cesta smíšeným lesem, který poskytuje chladivý stín, případně poslouží jako deštník. Typickými růžovými květy zdobí krajinu brambořík horský, najdeme tu i horské kapradí nebo vraní oko čtyřlisté. Pak se terén otevře a před námi se vyne dobrodružná cesta po hraně skální stěny. Toto místo zpravidla turisté vyhledávají pro úchvatné výhledy. Nám počasí tolik nepřálo, i přesto jsme tu načerpali spoustu inspirujících zážitků. Terezo, představte nám toto místo a jaký příběh se k němu váže.
1: Hallo, wir sind heute in der Welterbe-Region Dachstein-Salzkammergut.
2: Vítáme vás v hornorakouském regionu Salzkammergut nad městem Bad Gäusern a nacházíme se v místě nazvaném Věčná stěna, ke které se váže krásná legenda. Vypráví o tom, jak král Gäusern vyrušil draka a probudil ho ze spánku, za což se drak pomstil tím, že vytvořil tuto skalní stěnu s jeskyněmi a prohlubněmi. Tak vznikl tento unikátní přírodní útvar.
0: Jedna z nejzajímavějších stezek v této oblasti je skvěle značená a doplněná zastaveními, která zaujmou i děti. Je dostatečně široká a velmi dobře zajištěná, takže je bezpečná jak pro pěší, tak pro cyklisty.
1: Der Weg wurde 1950 erbaut.
2: Cesta ve stěně byla proražena roku 1950. Je velmi atraktivní dokonce i pro špičkové závodníky, kteří zde trénují i soutěží. Každý rok se tu koná legendární maraton horských kol Salzkammergut Trophy. Odtud z vyhlídky můžeme spatřit údolí Dachsteinu, jádro solné komory, jejímž nejznámějším artiklem je samozřejmě sůl. Toto bílé zlato pocházející ze solné hory Hallstatt přitahovalo lidi do této alpské krajiny již před tisíci lety. V regionu se stále naplno využívají jak léčebné účinky soli, tak její zpracování v gastronomii.
0: Vyhlášeným centrem lokálního kulinářství je právě Bad Gäusern, poklidné město s malebným historickým centrem, kde několik domů zdobí popínavé hrušky, má více než 7 000 obyvatel a skýtá mnoho příležitostí k relaxu, který podporují zdejší klimatické lázně a jodovo-sirné prameny.
1: Bad Gäusern ist eine Marktgemeinde.
2: Gäusern byla obec s právem trhu a od 30. let minulého století se začala prosazovat coby výletní místo působící jako klimatické lázně. Od roku 1955 je tedy slovo Bad součástí názvu města, které se soustředí především na zachování a předávání tradic, kultury a udržování místních hodnot.
0: Bad Gäusern leží na řece Traun u severního břehu Hallstattského jezera, 7 kilometrů jižně od známější lázeňského města Bad Ischl, které se v roce 2024 stane evropským hlavním městem kultury. Bude to velká událost pro celou Solnou komoru. Tento prestižní titul totiž Evropská unie uděluje s cílem podpořit rozvoj kultury a zdůraznit bohatství a rozmanitost různých zemí. A právě o to se snaží i zdejší Dům řemesel.
2: V důsledku vývoje, který byl na přelomu tisíciletí pozorovatelný v celém Rakousku, přišla potřeba čelit globalizaci, sdružovat se ve spolcích, aby tradiční řemesla mohla v regionu přežít. Náš Dům řemesel vznikl v květnu roku 2009 jako projekt vzešlý z tehdejší zemské výstavy. Cílem je představovat tradiční řemesla typická pro náš region, ukazovat jejich pestrost a význam nejen z historického hlediska, ale tak i jejich přínos pro kvalitu současného života.
0: Tvůrci zde tradičním způsobem vyrábějí a zároveň prezentují typické regionální výrobky, třeba speciální brýle z paroží, klobouky z ovčí vlny i zaječí srsti, šperky z átrze nebo ženské kroje, takzvané dirndly. Řemeslům se v současnosti věnují hlavně ženy, které si v expozici přijdou na své, neboť je v ní bohatě zastoupené vše, co se týká oblékání a strany.

0: Nechybí tu ani ukázky činností, které souvisejí s hospodařením nebo stavitelstvím. Typické jsou pro tuto zemi lédr hóze, kožené kalhoty, které vyžadovaly kvalitní zpracování, aby vydržely pokud možno po celý život. Muži je používali na práci a často se kalhoty dědily z generace na generaci. Známým pojmem jsou rovněž tzv. Geusernschuhe, čili speciální místní boty. Zdobené regionální kroje doplňují ukázky každodenního oblečení i vysoké krejčoviny.
1: U příležitosti slavností, které se budou konat v rámci Evropského hlavního města kultury, chystá dům řemesel Handwerkhaus v příštím roce velký projekt nazvaný Skala. Městečko Bad Geusern přivítá nejen rakouské umělce, ale přijedou k nám řemeslníci z celého světa. Budeme společně tvořit výrobky z textilu, kůže, kovu, dřeva i papíru a své zkušenosti a zážitky umělci předají také místním školákům a lidem z tohoto alpského regionu. Součástí celého projektu bude i speciální výstava, která začne 25. května příštího roku. Představí díla umělců, jejich ručně zhotovené výrobky a objekty.
0: Dům řemesel ukazuje, že na kulturní dědictví je třeba pohlížet jako na součást vlastní přítomnosti a budoucnosti a také jako na velký potenciál směřující k rozvoji místní ekonomiky. V příštím dílu vás pozveme do míst, která vás donutí zpomalit a užívat si zasloužené dovolené. Ukážeme vám smaragdově modrou hladinu jezera Wolfgangsee, obklopenou vysokými horskými masivy. Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do oblasti Solné komory vydávají. Tak na viděnou zase za týden.
2: České Budějovice budou od 28. září do 3. října patřit milovníkům kávy. Už po čtvrté se tu uskuteční Budějovický kávový týden, který nabídne workshopy, přednášky, ochutnávky výběrové kávy i program přímo v místních kavárnách. Workshopy a přednášky jsou zdarma, je ale potřeba se předem registrovat. Vyvrcholením bude Budějecký Coffee Fest 2.0, který se uskuteční 2. a 3. října na výstavišti České Budějovice. V další reportáži se vydáme do Kotulovy dřevěnky v Havířově, jedné z nejstarších dochovaných lidových staveb v této části Slezska. Roubené stavení přibližuje, jak se na vesnici žilo před více než 100 lety, od tradičního bydlení až po způsob hospodaření a každodenní práci. Součástí areálu jsou také hospodářské stavby a ukázky dobového vybavení. Pojďme se tedy podívat, jak vypadal běžný život našich předků v tradiční slezské chalupě.
3: Kotulova dřevěnka byla postavena ke konci 18. století a patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku.
4: Byla vystavena v roce 1781 a je dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Jejím majitelem byl Michal Folvarčný, jehož příjmení je dodnes vyryto na trámu vedle vstupních dveří. Po něm obývala dřevěnku rodina Kotulova, která zde setrvala až do roku 1975. Po ní je také dřevěnka pojmenována. Do areálu patří také zděná stodola s chlévem, větrný mlýnek nazývaný Vjatrák, sloužící ke šrotování obilí a bylinková zahrádka. Kotulova dřevěnka je otevřena sezóně. Sezónu zahajujeme 1. května velikou akcí, tradiční akcí nazvanou Den řemesel, na které se představuje množství řemeslníků, ať už je to kovář, krajkářka, perníkářka, výrobce šindelů, provazu. Návštěvníci mají možnost si spoustu těchto řemesel v tento den také vyzkoušet. V průběhu celé sezóny pořádáme množství akcí. Sezónu ukončujeme 1. září.
3: Expozice bydlení v Kotulově dřevěnce prezentuje vybavení domácího interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska.
5: V takové chalupě Těšínska někdy žilo i 30 lidí a ne vždycky to byly spřízněné osoby. Ano, byly to třeba už dvě různé rodiny, které žily právě v tomto domě. Co se týká chalupy, tak typický dům Těšínska, ano, prezentuje vlastně tato chalupa, jak se kdysi na tom Těšínsku žilo. Takže když se podíváme na chalupu z hora, na půdorys, tak uvidíme obdélníkovou stavbu vždycky. Chalupy bývají velice často podezděny a aby ušetřili nějaké peníze, tak do té podezdívky hodně často používali kámen. Cihly tehdy totiž byly velmi drahé a ty se šetřily hlavně na komín. Ty hrubě opracované trámy, ty jsou utěsněny mechem, ano, takže toto měli za úkol děti sbírat a všechny spáry se pořádně utěsnily. Teďka se nacházíme ve sváteční izbě, ano, tady se chodilo, když se šlo spát, anebo když přišla velmi vzácná návštěva. Pokud přišli sousedé nebo nejbližší rodina, tak se většinou sedávalo tady vedle v kuchyni a tam se všechno řešilo. Tady opravdu zvali jenom ty vážené osoby. Jinak taková izba nebývala nějak bohatě vybavená. Opravdu jsou tady základní věci, které tak používali středně zámožní zemědělci. Kde teďka chodili spát, když žilo v takové chalupě hodně lidí? Tady tato postel. To je nejlepší místo v celé té chalupě, takže tady samozřejmě spál majitel. Takže na posteli bychom mohli vidět hospodáře, hospodyni, ale u nohou ještě mívali často jedno nebo dvě malé děti. Spávalo se také na lavicích, tady za tou naší hospodyní je taková lavice, která je vylepšená. Opíradlo lavice se dá překlopit směrem k tomu stolu, udělá tím pádem takovou zábranu a ty menší děti tam spávaly. Samozřejmě v protější izbě se také spávalo a všichni ostatní, kteří už se tady nevešli, ti přespávali nahoře na půdě. Jinak na věšáku

0: V nejbližší době používat tu bílou glazuru a na tom ty květinové vzory. Takže to je opravdu vzácné, protože samozřejmě keramika je křehká a nedochovalo se tolik kousku, takže to je možná nejzajímavější celé té kuchyni. No a samozřejmě v kuchyni je běžné takové nádobí, co se i dodnes používá. Spíš upozorňuji jenom na takové zajímavosti. Tady třeba ten první předmět na té lavici, zajímavý, taková plechová koule v takovém stojanu, to je vlastně taková malá pražírna, ano. Kdysi se dělalo jakoby kafíčko, taková ta náhražka kávy z cikorky, ze žita, ano. Takže museli to vždycky upražit.
1: Tehdejší obyvatelé pěstovali obilí, brambory, zeleninu, chovali krávu, prase, králíky, slepice a často i včely.
2: Na Budči u Zákolan se 28. září uskuteční tradiční svatováclavské slavnosti. Na návštěvníky tu čeká pestrý program pro celou rodinu. Průvod svatého Václava, historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, divadlo, hudba, řemeslné dílny, kovářské sympózium i aktivity pro děti. Součástí budou také komentované prohlídky rotundy svatého Petra a Pavla a samozřejmě stánky s občerstvením. Zřícení na hradu Zvířetice nedaleko Bakova nad Jizerou připomíná dobu, kdy se na skalnatém ostrohu tyčil mohutný hrad. Původně gotické sídlo prošlo později přestavbou na renesanční zámek, jehož osud ale spečetil požár na začátku 18. století. Dnes z něj zůstaly působivé ruiny, které lákají nejen milovníky historie, ale také návštěvníky, kteří si chtějí užít krásné výhledy do okolní krajiny.
3: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu asi 2 km jihozápadně od města Bakov nad Jizerou v nadmořské výšce 250 metrů. Hrad se nacházel na obchodní stezce. Jeho cílem tak bylo vybírat mýtné.
4: Probíhala tady vlastně obchodní stezka z Prahy do severních Čech, takže vůbec proto asi Zvířetice vznikly tady na té obchodní stezce, která se vynula vlastně tady přes obec Chudoplesy nedaleko přes vlastně brod, pozdější mosty a přívozy přes řeku Jizeru a probíhala tady kolem toho hradu Zvířetice, takže zřejmě to byl komerční hrad, vybíralo se tady mýto.
3: Nejvýznamnějším majitelem zámku byla hrabinka Marie Eleonora, která převzala správu nad tímto panstvím po smrti svého muže ve svých 27 letech. Z dochovaných záznamů vyplývá, že se o zámek starala velmi dobře. Historické zmínky však vykreslují i v jiném světle.
4: Takže třeba v účetní knize ze 17. století stojí, že u bakovského řezníka Krejbicha koupila husičky, které nechala pobíhat na zvířetickém nádvoří a v radosté kratochvíli se svým synem Arnoštem je honití ráčela a jimi hlavičky se mačetami sekati ráčela. Takže takto se bavilo panstvo v 17. století.
3: Důležitým milníkem pro renesanční zámek byl rok 1720, kdy byl zachvácen požárem. Poté už nebyl opraven a nevyužitý postupně chátral.
4: Slavíme tedy 300 let od požáru zámku Zvířetice. Údajně to bylo 15. září, kdy do zámecké věže uhodil blesk a Zvířetice podlehly zničujícímu požáru. To nebylo úplně jakoby devastující požár, ale byla to asi taková symbolická tečka, že vlastně už nestálo za to hrabatům z Valdštejna, majitelům tehdejšího panství, se o to víceméně jakoby starat.
3: Zřícenina je dobře viditelná od vlakového nádraží Bakov nad Jizerou, odkud vede cesta dlouhá necelý kilometr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po modré turistické značce. Vstup na tuto chráněnou kulturní památku je zdarma. David Vilček, Televize Praha.
2: Ať už vás nezaujal některý z našich výletů, historická památka, tradice nebo třeba podzimní akce, jedno je jisté, zajímavá místa máme často mnohem blíž, než si myslíme. Stačí si jen vybrat směr a vyrazit. Děkuji, že jste dnešní putování v regionech absolvovali se mnou a přeji vám spoustu krásných cest a nových objevů. Těším se na vás zase příště. Na viděnou.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostel.

Kostelík provizorní, vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně v Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi Libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena Libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl Libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu Libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla Libeňská sokolovna, o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marii Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Na Růžovém vrchu v Karlových Varech mají nové sportoviště. Areál u základní školy Krušnohorská prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově slouží nejen školákům, ale i sportovním klubům a veřejnosti.
2: Město pravidelně investuje na školách do školních hřišť, protože sport je pro nás velmi důležitý a spousta dětí nemá možnosti chodit například na Matony arénu, na AC Start a podobně, takže ta školní hřiště jsou pro nás velmi důležitá.
3: Bylo nám postaveno nebo rekonstruováno sportovní hřiště, které obsahuje atletický ovál 250 metrů dlouhý, dvě fotbalová hřiště s umělou trávou, dva streetbalová kurty, jedno hřiště na petánk, nízká lana a workoutový koutek.
1: Dopoledne areál využívají žáci školy, odpoledne se otevírá sportovním klubům i veřejnosti.
3: Dopoledne je provoz určen pro žáky naší školy, kteří tělocvikáři hodně využívají a po roce odmlky jsou strašně rádi za to, že můžou tohle hřiště využívat. V odpoledních hodinách od 4 do 8 primárně je pro veřejnost otevřeno, kdy kromě umělých trav, které jsou většinou směně zajištěny, protože ten provoz něco stojí, tak na ostatní sportoviště může veřejnost zdarma si kdykoliv zacvičit.
2: Takže jsou přesně dány časy, kdy si může veřejnost přijít zakopat.
1: Každý, kdo chce sportoviště využít, se musí nejdřív zapsat na vrátnici areálu. Škola tak chce mít přehled o tom, kdo hřiště využívá a předcházet případnému poškození vybavení. Rekonstrukce sportoviště vyšla na bezmála 20 milionů korun. Město chce do sportovišť u škol investovat i v dalších letech. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A těm, kdo se kolem této vlajské důvodce zhromažďuje, připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
1: Verning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
5: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
1: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
6: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
7: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
1: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
8: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to tady super.
9: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
10: Škoda Sportpark na plzeňských Slovanech má další novinku. Sportovní areál nově zdobí 10 metrů vysoká lezecká věž, která nahradila původní konstrukci z roku 2004.
11: Bylo to samozřejmě nutnost, protože byla to velká investice, ale ta původní stěna už tady byla více než 20 let, uteklo to. Takže bylo to kvůli bezpečnosti lesců. Byli jsme nuceni vyměnit tu věž. Slavnostní otevření proběhlo hlavně za účasti paní ředitelky mateřské školy, která taky leze, takže nám tam vylezla na věž a úplně nahoru pověsila vlaječku Slovan.
10: Lezecká věž dlouhodobě patřila mezi velmi oblíbené prvky Škoda Sportparku.
12: Původní věž z roku 2004 již dosloužila. Zájem o lezení nám stoupá. Je to prostě sport, který můžete dělat sám s parťáky, místíte se a odreagujete se. Horolezecká stěna je 10 metrů vysoká, má 4 různé profily a přes 220 metrů čtvereční lezecké plochy, jak pro začátečníky, tak pro horolezecké vytrvalce.
10: Věž nabízí výstupy různých obtížností, které jsou rozlišeny podle barvy použitých chytů. Obtížnost každé cesty je uvedena ve dvou klasifikačních systémech. Platí přitom, že čím nižší číslo, tím lehčí cesta.
13: Zatím, co jsem zkoušel, tak jsou tady spíš trošku těžší cesty, takže ještě tu stěnu zkusíme, ale spíš je to středně a těžší cesty, bych to viděl. Vyloženě trojky, čtyřky pro nějaké děti a to není asi.
10: Druhý plzeňský obvod modernizuje areál postupně, ale to z něm přibylo hned několik novinek. Vzniklo zde nové multifunkční hřiště a také zázemí, které mohou využívat sportovci i návštěvníci areálu.
11: Když to začínalo, tak tady byly dvě rezavé překážky na skate a za celou tu dobu se sem investovalo už přes 70 milionů.
10: Škoda Sportpark patří mezi nejvyužívanější sportovní areály. Každoročně se míří tisíce návštěvníků za sportem, odpočinkem i rodinnou zábavou.
12: Já chci na Slovanech sport dostupný pro všechny a tím se nám nabízí Škoda Sportpark. Škoda Sportpark je přístupný veřejnosti, je tady všechno zdarma a každý si tu může vyzkoušet to své a v rámci volného času jsem ráda, že děti nesedí doma a že přijdou k nám sportovat. Je pravda, že letos jsme sem investovali hodně peněz, ale mám z toho velkou radost.
10: Kompletní lezecký sektor bude hotový na jaře příštího roku, kdy v areálu přibydou dvě boulderingové stěny. Ty nabídnou další možnosti tréninku bez nutnosti jištění a budou vhodné i pro méně zkušené lezce. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Habermanův park se na dva dny proměnil v místo plné dobrého jídla, vína i muziky. Od 18. září zde probíhala jedna z nejnavštěvovanějších akcí Plzeňské čtyřky – Doubravecké slavnosti vína.
1: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít u 9. ročníku, vlastně už tradičních vín tady u nás na Doubravce. Vždycky přivezeme kousek Moravy přímo sem do Habermanova parku a já mám velkou radost, že se tady schází velké množství lidí. A jsou to takové naše sousedské slavnosti, vidíte, za námi svítí světelka. Myslím si, že ten park noci bude krásný a všichni se tady užíváme cymbálovku, víno a dobré jídlo.
2: Dnes tady máme krásnou atmosféru, přijelo k nám 14 tuzemských vinařů, kteří přivezli svá vína, které zde mohou lidé ochutnat. Máme tady také chutné občerstvení a také muziku, která k vínu patří, cymbálovku a zítra swing.
0: Stánky s vínem byly v obležení od začátku až do konce. Vinaři do Plzně přivezli jak klasická tichá vína, tak i vína perlivá či burčáky.
3: Já jsem přijel z Čejkovic, jezdím sem už léta, vlastně dá se říct už od těch prvních ročníků. No a mám tady celou škálu vín, od suchých po sladký, červený, takže každý si myslím vybere. Zatím, co tak mám vypozorovaný, tak jsou to spíš ty sladší vína, ale je fakt, že hodně už přechází do těch suších, že asi už mají napito a propili se do těch suších vín.
4: My jsme z rodiny vinařství Sedlák a z Velkých Bílovic a přivezli jsme vám bílé víno, červené a růžové. Máme tady kompletní nabídku 12 druhů. A jsme tady po druhé, loni jsme byli poprvé a nejoblíbenější samozřejmě Hibernal, oblíbené jsou bublinky, takže prodáváme Frizante, ale máme takovou zajímavost, přivezli jsme letní víno, což je kivé, a samozřejmě takovou už odrůdu Neuburské, která bohužel má ustupující tendenci, ale my se jí stále věnujeme.
0: Program vyvrcholil v sobotu, a to koncertem kapely Electric Therapy. Z Doubravky pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: V budově radnice 4. plzeňského obvodu se uskutečnilo veřejné představení studie nazvané Park svatého Jiří. Historicky i kulturně cenné území zůstane i nadále přírodním unikátem. Krajinářští architekti jej plánují rozdělit do několika zón podle navržené péče, intenzity a způsobu využití.
1: My určitě nechceme měnit celé místo u svatého Jiří. My bychom chtěli to místo zpřístupnit lidem a ukázat jim možná kousíčky, které neznají, ukázat jim nějaký vstup do řeky, ukázat možnost, kde byl třeba starý brod v tom místě. Chtěli bychom tam udělat novou výsadbu a byli bychom rádi, aby to místo bylo navštěvované tak.

0: jak je místními a aby jim zůstalo zachováno.
1: Koncepce vznikla na základě zjištění architektů a výsledků pocitové mapy, do které se zapojili obyvatelé širokého okolí. Jedná se o poměrně velké území, které zasahuje i mimo obvod čtyřky. Počítá se například s propojením s lokalitou, kde stávalo pozdně středověké tvrziště Pecihrádek.
2: Samozřejmě to není jenom záležitost čtyřky, je to výsledek spolupráce obvodu 4 a obvodu 1 plzeňských obvodů. A je to zajímavé v tom, že to řeší skutečně rozsáhlé území, které je hodně navštěvované lidmi, a to území má dnes ten potenciál daleko větší, než v daném okamžiku nabízí.
1: Jedním z cílů je zpřístupnit některá místa, která jsou v současnosti neprostupná nebo špatně přístupná. Místa ponechána přirozenému vývoji budou přístupnější, ale bez laviček. Využívat se bude čistě přírodních prvků, jako jsou kameny nebo kmeny stromů. Naproti tomu v místech, která jsou využívána nebo mají reprezentativní charakter, se počítá s častější údržbou vegetace a vhodným mobiliářem.
3: Tady tento prostor Parku svatého Jiří by mohl být vlastně jedním z takových prvních komplexních řešení ploch, které jsou, bych řekla, takovou jako ukázkou, jak zacházet s přírodou, jak tu plochu ponechat maximálně v tom stavu přírodě blízkém, ale současně lidem, obyvatelům nabídnout tak důležitý komfort té přírody, ochlazování prostoru, zejména v letním období, přítomnost vody, přítomnost přírody, biodiverzity a tak dále.
1: Koncepce je zveřejněna na webových stránkách obvodu a své připomínky mohou občané zasílat až do konce října na e-mail parksvjiri@plzen.eu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady služky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroži, ne? No, to právě cukré a se špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opět z Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila světovou špičku v boči. Do města se sjeli sportovci z řady zemí, aby poměřili své síly v tomto atraktivním paralympijském sportu. Mezinárodní turnaj ukázal nejen špičkové výkony, ale také odhodlání a bojovnost závodníků.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: World Boccia Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslíme, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
0: Buřty v lese, hry, dobrodružství a spousta zábavy pro celou rodinu. Oblíbená akce se po čase vrátila na svatý Linhard v Karlových Varech a přilákala děti i dospělé. Ti si užili den plný aktivit uprostřed přírody.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohly vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroži, ne? No, to pak cukre a to špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, navštívila Prahu. V pražském kině Přítomnost osobně uvedla českou premiéru dokumentárního filmu o jejím životě.
9: Světově uznávaná pedagožka, autorka a výrazná osobnost spojená se Silicon Valley Ester Vojčicky navštívila Českou republiku. V pražském kině Přítomnost 16. září osobně uvedla českou premiéru dokumentu o jejím životě s názvem Kmotra Silicon Valley. Kromě projekce filmu byla součástí pražského programu také živá diskuze, networking a exkluzivní VIP meet and greet.
10: I really enjoy this evening because I like talking to people.
11: Tento večer si opravdu užívám, protože ráda mluvím s lidmi a ráda odpovídám na jejich dotazy. Lidé se někdy bojí položit dotaz před větší skupinou lidí. Může je to uvádět do rozpaku, proto jsem ráda, že jsem tady měla příležitost popovídat si s každým zvlášť jen mezi dvěma očima. A bylo to prostě skvělé.
10: Then that makes me feel good about it.
9: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, vedla po desetiletí legendární žurnalistický program v Palo Alto. Její životní příběh se protíná s významnými osobnostmi technologického světa. Je spojena s příběhem Steva Jobse i s počátky Google, který vznikal v garáži její dcery Susan Vojčicky.
12: Kmotra Silicon Valley je dokument o Ester Vojčicky, která je legendární pedagožkou a autorkou. Podílela se na rozvoji mladých lidí, pomohla jim stát se technologickými lídry ve Spojených státech. Mnoho z nich se také stalo extrémně úspěšnými podnikateli. Ku příkladu její dcera, pozdější výkonná ředitelka společnosti YouTube.
9: Akci v kině Přítomnost uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, investory a technologické lídry v Česku i ve světě. Jejím zakladatelem je Patrik Juránek, který během večera předal Ester cenu za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, inovací a leadershipů.
13: Dnešní akce je opravdu výjimečná, protože se nám podařilo po 6 letech vlastně našich aktivit ve Startup Disruptu pozvat sem Ester Vojčickou. Spousta osobností s tolika oceněními a úspěchy by mluvila jenom sama o sobě, ale přitom Ester hlavně mluví o těch žácích a nejenom o těch úspěšných, ale i o tom, co teďka zažívá, co jí třeba trápí. Velmi ráda to sdílí a můžu potvrdit, že opravdu za ty 2 dny, co jí tady máme a už jsme s ní taky něco zažili, tak se snaží hlavně pomáhat, aby je užitečná.
9: Události se zúčastnila řada studentek, pro které je Ester velkou inspirací, ale také pedagožek a podnikatelek.
14: Naše naše společnost se zabývá tím, že vlastně kupujeme nemovitosti, budujeme je do hotelů, které jsou v centru vždycky měst a v centru, dejme tomu, jakoby evropských metropolí a pak i ty hotely následně i operujeme. V současné době máme otevřený hotel The Julius v Praze, který je vlastně první takový flagship hotel tady té sítě a do budoucna v dalších 2-3 letech budeme odevírat hotely v Berlíně, v Bukurešti a v Budapešti.
15: Pro mě byl ten film a celý večer hrozně inspirativní. A jak jsem se bavila s ostatníma lidma tady, tak myslím, že dneska nám to tak brnklo každému na nějakou naší strunu a každý si z toho vzal něco svýho.
16: Je nesmírně inspirativní vidět Ester, která je 85 nebo 86, jestli se nepletu, která do dneška jsme ji viděli zvedat kettlebelly, viděli jsme ji na lyžích, že prostě, když chci, tak to jde bez ohledu na věk. To je jako skvělý.
9: Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
8: Přes 2000 účastníků přilákal do ostravského Gongu festival umělé inteligence Černá AI. Odborníci představovali její využití ve firmách zdravotnictví i tvůrčích profesích. Návštěvníci si mohli technologie také sami vyzkoušet.
17: 7 scén, 20 praktických workshopů a setkání s lidmi, kteří umělou inteligenci vyvíjejí i denně používají. Ostravský Gong nabídl prostor pro otázky, zkušenosti i vlastní zkoušení.
18: Moravskoslezský kraj dokazuje i to, že AI komunita se tady nejenom může potkávat, ale může se tady propojit s veřejností i s biznisem. A budu velice rád, pokud tady vzniknou nějaké zajímavé nápady, které pomůžou Moravskoslezskému kraji.
19: My jsme byli v situaci, kdy odvozujeme otečené kostky mnoho našich aktivit a Černá AI nám přišla jako kdyby zajímavý název pro AI platformu, tak proto Černá.
20: Co jsme měli na papíře, tak dnešním dnem se stalo skutečností a ten zájem je enormní. Krom toho, kolik je tady účastníků dneska fyzicky přítomno, tak dalších zhruba 700 čeká doma, na které se nedostalo.
17: Za platformou Černá AI stojí také Dalibor Mráz. Věnuje se vývoji systému, které firmám pomáhají zpracovávat a využívat data. Podílel se například na řešení pro vyhledávání a propojování informací z vědeckých studií. Na festivalu tak mohl nabídnout zkušenosti přímo z vývoje i zavádění umělé inteligence do praxe.
21: My na lidi hodně apelujeme, aby byli trošku obezřetní, protože hodně lidí jakoby věří tomu, co dostává zpátky. On to není takzvaný jako deterministický systém, to znamená, když se zeptáte 10x většinou na to stejné, tak vám může přijít 10x trošku jiná odpověď. Znamená, v tom je to lehce nebezpečné, to znamená, je velice důležité tu technologii trošku pochopit a potom vlastně se s ní velice dobře dá pracovat. Ono opravdu mi jako opravdu hodně pomoct, dokáže vás zrychlit, dokáže vyřešit i určité jako problémy.
17: Festival spojil technologie také s kreativní tvorbou. Pro Černou kostku je právě propojení vzdělávání, kultury a nových technologií součástí jejího zaměření. Budoucí krajská knihovna má nabídnout zázemí také pro vlastní tvorbu a experimentování.
19: My teď v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom opravdu byli moderní knihovna, takzvaná knihovna budoucnosti, abychom tomu návštěvníkovi nabídli obrovské množství témat, které nějakým způsobem mu pomohou se zorientovat v dnešním moderním světě technologií a informací. Jak my si představujeme, tu novou moderní knihovnu něco podobného, jak teď v tuto chvíli tuto konferenci. To znamená místo, kde se potkají technologie s lidmi a lidi navzájem a posuneme se dále.
17: Přes 2000 účastníků ukázali, jak velký zájem téma vyvolává. Další krok přijde v každodenní práci.
20: Příležitostně si vyhledávám nějaké informace, které jsou na jednom místě, třeba o historii, o cestování, ale i pracovní záležitosti.
19: Většinou ve dvou věcech. Jedna je taková ta monotonní, když se jedná o třeba přípravu nějaké prezentace nebo analýzy nějakého textu, který vyžaduje příliš času a já ten čas nemám, takže to je jako velmi dobrý nástroj. A druhá věc je takový partner v brainstormingu.
17: Umělá inteligence může ušetřit čas i usnadnit práci. Jak ji ale využijeme a co jí svěříme, zůstává na nás. Ostravský festival k tomu nabídl inspiraci i praktické zkušenosti.
8: Zahrada panského domu se proměnila na veřejný prostor přímo v centru města. Obyvatelé Uherského Brodu a jeho návštěvníci tam najdou nejen klid k odpočinku, ale také reprezentativní místo na pořádání kulturních a společenských akcí. Její slavnostní otevření bylo první z nich a vrátilo zahradu do dob posledního šlechtického uživatele Václava Hraběte z Kounic.
2: Málo které centrum města se dnes může pochlubit tak příjemným místem pro odpočinek, na jaké se během necelého roku proměnila zahrada panského domu v Uherském Brodě. Její revitalizace je ukázkovým příkladem toho, jak se dají smysluplně využít evropské dotace a spojit tak příjemné s užitečným.
3: Je to nejstarší historická světská památka ve městě. Má dneska více než 500 let, takže jsme opravili vnitřní části prostor budov. Ať to byly nízkoprahové denní centrum, byla to knihovna a další prostory, tak dnes otevíráme tu třešničku na dortu a to je panská zahrada, místo, které bude sloužit k relaxaci, ke kulturním programům a vůbec, ať se tady lidi cítí dobře, ať se tady schází, protože bude to otevřené a dělalo se to vlastně pro lidi.
2: Celkové náklady na revitalizaci prostoru dosáhly přibližně 27 milionů korun. Z toho 17,5 milionů korun pokryla dotace Evropské unie z integrovaného regionálního operačního programu.
22: Ten prostor byl dlouhodobě zanedbaný, to znamená, došlo k rozsáhlým terénním úpravám, odvezlo se snad 200 nákladních aut zeminy pryč a spodní stavba spočívala v nových rozvodech vody, protože jímáme srážkové vody ze střech, dále kompletně nová elektroinstalace a osvětlení a odpadní potrubí.
2: Zahrada s novými architektonickými prvky, altánem nebo dvouramenným pískovcovým schodištěm se proměnila na zelené místo, které už není jen průchozí částí centra. Jejím návštěvníkům nabídne možnost na chvíli zpomalit a zůstat tam déle.
23: Je to radost pohledět a je opravdu krásné vidět, že se tady něco děje a že to roste.
24: Já mám radost, že je tady spoustu dětí, že tady přišli lidi, protože přesně to jsme chtěli, aby naše zahrádka právě sloužila i všem.
8: V areálu Univerzity Palackého v Olomouci letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Roste na pokusných plochách, které v areálu provozuje Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu. Botanici jeho výskyt zdokumentovali a část rostlin míří také do herbářových sbírek.
25: Kriticky ohrožený ibišek trojdílný vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, které sídlí v holickém areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Na poli, kde dříve centrum pěstovalo soju, jej náhodně objevila Kateřina Smékalová z výzkumného týmu genetického zdroje zelenin a speciálních plodin.
26: Tady zrovna stojíme v takovém epicentru výskytu těch rostlin, kdy tady kolem dokola, když budu počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 rostlin určitě tady je.
27: V této bolce je tak 20 semen.
25: Je to vůbec poprvé, co se takto rozsáhle ibišek na Moravě rozšířil. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
28: Je to rostlina, která patří do čeledi slézovité, což je čeleď, ze které vy znáte určitě takové ty běžně pěstované ibišky, třeba ibišek syrský a tak dále. A u nás tenhle ten ibišek trojdílný je velmi vzácná, kriticky ohrožená rostlina, která se vyskytuje hlavně na jižní Moravě. No a trochu to překvapení je, že tady v Olomouci jsme vlastně na víceméně severní hranici areálu jejího rozšíření u nás na Moravě a proto je to takováhle jako zvláštnost.
25: Na rozdíl od běžných ibišků je tento druh jednoletý. Zajímavostí je i samotný květ, který vydrží otevřený jen několik hodin. I proto má v angličtině přezdívku One Hour Flower, tedy květ jedné hodiny. Jak se rostlina na výzkumné pole dostala, není zatím zcela jasné.
28: Buď se sem teda dostal nějakým způsobem přirozeně, protože ta nejbližší známá lokalita leží u Olšan, to je několik málo kilometrů odsud, směrem na jih. Druhá možnost je, že jsem byl zavlečený s nějakým osivem jako příměs. A třetí, že tady byl dlouhodobě, byl přehlížený a jenom ty letošní podmínky mu teda pomohly tady k tomuto masivnímu výskytu.
25: Na zemědělských plochách je jeho výskyt ale problematický. Ibišek totiž může sloužit jako mezihostitel viru mozaikovitosti okurek.
26: My na jednu stranu jsme pracoviště, které se zaměřuje na ochranu, podporu biodiverzity, protože jsme jedním z pracovišť, které dodává semena do genové banky. My tady konkrétně v Olomouci máme na starosti kolekce genetických zdrojů zelenin a léčivých aromatických a kořeninových rostlin a z toho titulu máme za úkol různé genetické zdroje těchto plodin zhromažďovat, množit, popisovat, hodnotit. A na jednu stranu podpora diverzity, to znamená i tady těchto dnes už vzácných plevelů je důležitá a máme to dělat. Na druhou stranu konkrétně tento druh napadá tenhle virus i právě naše genetické zdroje okurek a dýní. A tak, jak vidíme, dýně tady pěstujeme, hned za mnou je velké pole, tak my si nemůžeme dovolit tady mít rostliny, které jsou potenciálně nebezpečné.
25: Odborníci proto už museli část ibišků odklidit. Některé rostliny putují do herbářových sbírek, kde zůstanou jako doklad letošního výskytu a poslouží i budoucímu výzkumu. Díky jejich velkému množství se o část vzorků podělí také další vědecké instituce. Aneta Lindovská, Televize Morava.
8: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Každý výlet začíná nápadem. Někdy stačí zahlédnout zajímavé místo, zaslechnout příběh nebo jen zjistit, co je za kopcem, kolem kterého každý den projíždíme. I dnes jsme pro vás takových míst vybrali hned několik. Vypravíme se za historií, tradicemi, krásnou přírodou i akcemi, které stojí za to vidět na vlastní oči. Tak si udělejte pohodlí a vydejte se s námi na další putování v regionech. Zoo Praha letos slaví už 95 let od svého otevření a tradiční výroční slavnost připadá na 28. září, na Den české státnosti. Návštěvníky tu čeká celodenní program napříč celým areálem a příležitost připomenout si, jak se pražská zoo během 9 desetiletí proměnila, od prvních jednoduchých kotců až po moderní prostorné expozice. Pokud tedy chcete oslavit významné výročí společně se zvířaty, 28. září máte v Zoo Praha o program postaráno. V další reportáži z našeho putování po Horním Rakousku se vydáme do Bad Goisern, malebného městečka v srdci oblasti Salzkammergut. Obklopují ho majestátní hory, jezera a krásná alpská krajina. A právě tady můžeme poznat také tradiční život a kulturu tohoto regionu. Bad Goisern je navíc skvělým výchozím bodem pro objevování okolních přírodních krás. Pojďme se tedy podívat, co všechno toto místo nabízí a proč stojí za to se tu zastavit.

0: Moravský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáváme do 6 regionů Solné komory. Dnes společně objevíme kouzlo a tradice městečka Bad Gäusern. Mimořádnému přírodnímu a kulturnímu bohatství se Solná komora v sousedním Horním Rakousku může pyšnit zápisem do seznamu světového dědictví UNESCO. Společně s městečky Gossau, Hallstatt a Obertraun patří do jádra tohoto regionu také půvabný Bad Gäusern. Oblíbené klimatické lázně lákají nejen k odpočinku a ke zlepšení kondice na čerstvém vzduchu, ale dokonce i k velkým sportovním výkonům. Na své si tu přijdou také milovníci místních tradic, kultury a původních řemesel předávaných z generace na generaci. Takzvaná vnitřní Solná komora, jak se regionu odjakživa říká, se rozkládá kolem známého města Hallstatt a Dachsteinu, což je nejvyšší vrchol Horního Rakouska. V unikátní krasové oblasti s rozsáhlými jeskyněmi najdeme i tajemnou skálu zvanou Věčná stěna, čili Ewige Wand. Z Bad Gäusern k ní vede příjemná cesta smíšeným lesem, který poskytuje chladivý stín, případně poslouží jako deštník. Typickými růžovými květy zdobí krajinu brambořík horský, najdeme tu i horské katradí nebo vraní oko čtyřlisté. Pak se terén otevře a před námi se vine dobrodružná cesta po hraně skální stěny. Místo zpravidla turisté vyhledávají pro úchvatné výhledy. Nám počasí tolik nepřálo, i přesto jsme tu načerpali spoustu inspirujících zážitků. Terezo, představte nám toto místo a jaký příběh se k němu váže.
1: Hallo, wir sind heute in der Welterbe-Region Dachstein-Salzkammergut.
2: Vítáme vás v hornorakouském regionu Salzkammergut nad městem Bad Gäusern a nacházíme se v místě nazvaném Věčná stěna, ke které se váže krásná legenda. Vypráví o tom, jak král Gäusern vyrušil draka a probudil ho ze spánku, za což se drak pomstil tím, že vytvořil tuto skalní stěnu s jeskyněmi a prohlubněmi. Tak vznikl tento unikátní přírodní útvar.
0: Jedna z nejzajímavějších stezek v této oblasti je skvěle značená a doplněná zastaveními, která zaujmou i děti. Je dostatečně široká a velmi dobře zajištěná, takže je bezpečná jak pro pěší, tak pro cyklisty.
2: Cesta ve stěně byla proražena roku 1950. Je velmi atraktivní dokonce i pro špičkové závodníky, kteří zde trénují i soutěží. Každý rok se tu koná legendární maraton horských kol Salzkammergut Trophy. Odtud z vyhlídky můžeme spatřit údolí Dachsteinu, jádro Solné komory, jejímž nejznámějším artiklem je samozřejmě sůl. Toto bílé zlato, pocházející ze Solné hory Hallstatt, přitahovalo lidi do této alpské krajiny již před tisíci lety. V regionu se stále naplno využívají jak léčebné účinky soli, tak její zpracování v gastronomii.
0: Vyhlášeným centrem lokálního kulinářství je právě Bad Gäusern, poklidné město s malebným historickým centrem, kde několik domů zdobí popínavé hrušky, má více než 7 tisíc obyvatel a skýtá mnoho příležitostí k relaxu, který podporují zdejší klimatické lázně a jodovo-sirné prameny.
1: Bad Gäusern ist eine Marktgemeinde.
2: Gäusern byla obec s právem trhu a od 30. let minulého století se začala prosazovat coby výletní místo působící jako klimatické lázně. Od roku 1955 je tedy slovo Bad součástí názvu města, které se soustředí především na zachování a předávání tradic, kultury a udržování místních hodnot.
0: Bad Gäusern leží na řece Traun u severního břehu Hallstattského jezera, 7 kilometrů jižně od známější nynějšího lázeňského města Bad Ischl, které se v roce 2024 stane evropským hlavním městem kultury. Bude to velká událost pro celou Solnou komoru. Tento prestižní titul totiž Evropská unie uděluje s cílem podpořit rozvoj kultury a zdůraznit bohatství a rozmanitost různých zemí. A právě o to se snaží i zdejší dům řemesel.
2: V důsledku vývoje, který byl na přelomu tisíciletí pozorovatelný v celém Rakousku, přišla potřeba čelit globalizaci, sdružovat se ve spolcích, aby tradiční řemesla mohla v regionu přežít. Náš dům řemesel vznikl v květnu roku 2009 jako projekt vzešlý z tehdejší zemské výstavy. Cílem je představovat tradiční řemesla typická pro náš region, ukazovat jejich pestrost a význam nejen z historického hlediska, ale taky jejich přínos pro kvalitu současného života.
0: Tvůrci zde tradičním způsobem vyrábějí a zároveň prezentují typické regionální výrobky, třeba speciální brýle z paroží, klobouky z ovčí vlny i zaječí srsti, šperky z átrze nebo ženské kroje, takzvané dirndly. Řemeslům se v současnosti věnují hlavně ženy, které si v expozici přijdou na své, neboť je v ní bohatě zastoupené vše, co se týká oblékání a

0: ani ukázky činností, které souvisejí s hospodařením nebo stavitelstvím. Typické jsou pro tuto zemi lédrhóze, kožené kalhoty, které vyžadovaly kvalitní zpracování, aby vydržely pokud možno po celý život. Muži je používali na práci a často se kalhoty dědily z generace na generaci. Známým pojmem jsou rovněž tzv. Gojsernschuhe, čili speciální místní boty. Zdobené regionální kroje doplňují ukázky každodenního oblečení i vysoké krejčoviny.
1: U příležitosti slavností, které se budou konat v rámci Evropského hlavního města kultury, chystá dům řemesel Handwerkhaus v příštím roce velký projekt nazvaný Skala. Městečko Bad Goisern přivítá nejen rakouské umělce, ale přijedou k nám řemeslníci z celého světa. Budeme společně tvořit výrobky z textilu, kůže, kovu, dřeva i papíru a své zkušenosti a zážitky umělci předají také místním školákům a lidem z tohoto alpského regionu. Součástí celého projektu bude i speciální výstava, která začne 25. května příštího roku. Představí díla umělců, jejich ručně zhotovené výrobky a objekty.
0: Dům řemesel ukazuje, že na kulturní dědictví je třeba pohlížet jako na součást vlastní přítomnosti a budoucnosti a také jako na velký potenciál směřující k rozvoji místní ekonomiky. V příštím dílu vás pozveme do míst, která vás donutí zpomalit a užívat si zasloužené dovolené. Ukážeme vám smaragdově modrou hladinu jezera Wolfgangsee, obklopenou vysokými horskými masivy. Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do oblasti Solné komory vydávají. Tak na viděnou zase za týden.
2: České Budějovice budou od 28. září do 3. října patřit milovníkům kávy. Už po čtvrté se tu uskuteční Budějovický kávový týden, který nabídne workshopy, přednášky, ochutnávky výběrové kávy i program přímo v místních kavárnách. Workshopy a přednášky jsou zdarma, je ale potřeba se předem registrovat. Vyvrcholením bude Budějecký Coffee Fest 2.0, který se uskuteční 2. a 3. října na výstavišti České Budějovice. V další reportáži se vydáme do Kotulovy dřevěnky v Havířově, jedné z nejstarších dochovaných lidových staveb v této části Slezska. Roubené stavení přibližuje, jak se na vesnici žilo před více než 100 lety, od tradičního bydlení až po způsob hospodaření a každodenní práci. Součástí areálu jsou také hospodářské stavby a ukázky dobového vybavení. Pojďme se tedy podívat, jak vypadal běžný život našich předků v tradiční slezské chalupě.
3: Kotulova dřevěnka byla postavena ke konci 18. století a patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku.
4: Byla vystavena v roce 1781 a je dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Jejím majitelem byl Michal Folvarčný, jehož příjmení je dodnes vyryto na trámu vedle vstupních dveří. Po něm obývala dřevěnku rodina Kotulova, která zde setrvala až do roku 1975. Po ní je také dřevinka pojmenována. Do areálu patří také zděná stodola s chlévem, větrný mlýnek nazývaný Vjatrák, sloužící ke šrotování obilí a bylinková zahrádka. Kotulova dřevinka je otevřena sezóně. Sezónu zahajujeme 1. května velikou akcí, tradiční akcí nazvanou Den řemesel, na které se představuje množství řemeslníků, ať už je to kovář, krajkářka, perníkářka, výrobce šindelů, provazu. Návštěvníci mají možnost si spoustu těchto řemesel v tento den také vyzkoušet. V průběhu celé sezóny pořádáme množství akcí. Sezónu ukončujeme 1. září.
3: Expozice bydlení v Kotulově dřevěnce prezentuje vybavení domácího interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska.
5: V takové chalupě Těšínska někdy žilo i 30 lidí a ne vždycky to byly spřízněné osoby. Ano, byly to třeba už dvě různé rodiny, které žily právě v tomto domě. Co se týká chalupy, tak typický dům Těšínska, ano, prezentuje vlastně tato chalupa, jak se kdysi na tom Těšínsku žilo. Takže když se podíváme na chalupu zhora, na půdorys, tak uvidíme obdélníkovou stavbu vždycky. Chalupy bývají velice často podezděny a aby ušetřili nějaké peníze, tak do té podezdívky hodně často používali kámen. Cihly tehdy totiž byly velmi drahé a ty se šetřily hlavně na komín. Ty hrubě opracované trámy, ty jsou utěsněny mechem, ano, takže toto měli za úkol děti sbírat a všechny spáry se pořádně utěsnily. Teďka se nacházíme ve sváteční izbě. Ano, tady se chodilo, když se šlo spát, anebo když přišla velmi vzácná návštěva. Pokud přišli sousedé nebo nejbližší rodina, tak se většinou sedávalo tady vedle v kuchyni a tam se všechno řešilo. Tady opravdu zvali jenom ty vážené osoby. Jinak taková izba nebývala nějak bohatě vybavená. Opravdu jsou tady základní věci, které tak používali středně zámožní zemědělci. Kdy teďka chodili spát, když žilo v takové chalupě hodně lidí? Tady tato postel, to je nejlepší místo v celé té chalupě, takže tady samozřejmě spál majitel. Takže na posteli bychom mohli vidět hospodáře, hospodyní, ale u nohou ještě mívali často jedno nebo dvě malé děti. Spávalo se také na lavicích, tady za tou naší hospodyní je taková lavice, která je vylepšená. Opíradlo lavice se dá překlopit směrem k tomu stolu, udělá tím pádem takovou zábranu a ty menší děti tam spávaly. Samozřejmě v protější izbě se také spávalo a všichni ostatní, kteří už se tady nevešli, ti přespávali nahoře na půdě. Jinak na věšáku můžeme vidět potom takový krásný kabátek, kterému se v tom nářečí říká jakle. Šněrovacím botám koženým se říká brinelky, zouvák spousta lidí zná, pomocí toho se ty vysoké kožené boty vyzouvaly. No a nesmí tak na hospodářství chybět i nůžky. Jsou tam nůžky, kterýma se stříhaly ovečky, takže ty jsou na vlnu. Teď se nacházíme v kuchyni. V kuchyni pro návštěvníky možná nejzajímavější ta keramika. Je to totiž místní bludovická keramika. Tady v Dolních Bludovicích a Dolní Datyni se vyráběla a Bludovičtí se časem trošku odlišili tím, že začali v pozdější době používat

0: Na Budči u Zákolan se 28. září uskuteční tradiční svatováclavské slavnosti. Na návštěvníky tu čeká pestrý program pro celou rodinu. Průvod svatého Václava, historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, divadlo, hudba, řemeslné dílny, kovářské sympózium i aktivity pro děti. Součástí budou také komentované prohlídky rotundy svatého Petra a Pavla a samozřejmě stánky s občerstvením. Zřícení na hradu Zvířetice nedaleko Bakova nad Jizerou připomíná dobu, kdy se na skalnatém ostrohu tyčil mohutný hrad. Původně gotické sídlo prošlo později přestavbou na renesanční zámek, jehož osud ale spečetil požár na začátku 18. století. Dnes z něj zůstaly působivé ruiny, které lákají nejen milovníky historie, ale také návštěvníky, kteří si chtějí užít krásné výhledy do okolní krajiny.
1: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu asi 2 kilometry jihozápadně od města Bakov nad Jizerou v nadmořské výšce 250 metrů. Hrad se nacházel na obchodní stezce. Jeho cílem tak bylo vybírat mýtné.
2: Probíhala tady vlastně obchodní stezka z Prahy do severních Čech, takže vůbec proto asi zvířetice vznikly tady na té obchodní stezce, která se vynula vlastně tady přes obec Chudoplesy nedaleko přes vlastně brod, pozdější mosty a přívozy přes řeku Jizeru a probíhala tady kolem toho hradu Zvířetice, takže zřejmě to byl komerční hrad, vybíralo se tady mýto.
1: Nejvýznamnějším majitelem zámku byla hrabinka Marie Eleonora, která převzala správu nad tímto panstvím po smrti svého muže ve svých 27 letech. Z dochovaných záznamů vyplývá, že se o zámek starala velmi dobře. Historické zmínky však vykreslují i v jiném světle.
2: Takže třeba v účetní knize ze 17. století stojí, že u bakovského řezníka Krejbicha koupila husičky, které nechala pobíhat na zvířetickém nádvoří a v radosté kratochvíli se svým synem Arnoštem je honití ráčela a jimi hlavičky se mačetami sekati ráčela. Takže takto se bavilo panstvo v 17. století.
1: Důležitým milníkem pro renesanční zámek byl rok 1720, kdy byl zachvácen požárem. Poté už nebyl opraven a nevyužitý postupně chátral.
2: Slavíme tedy 300 let od požáru zámku Zvířetice. Údajně to bylo 15. září, kdy do zámecké věže uhodil blesk a Zvířetice podlehly zničujícímu požáru. To nebylo úplně jakoby devastující požár, ale byla to asi taková symbolická tečka, že vlastně už nestálo za to hrabatům z Valdštejna, majitelům tehdejšího panství, se o to víceméně jakoby starat.
1: Zřícenina je dobře viditelná od vlakového nádraží Bakov nad Jizerou, odkud vede cesta dlouhá necelý kilometr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po modré turistické značce. Vstup na tuto chráněnou kulturní památku je zdarma. David Vilček, Televize Praha.
0: Ať už vás dnes zaujal některý z našich výletů, historická památka, tradice nebo třeba podzimní akce, jedno je jisté, zajímavá místa máme často mnohem blíž, než si myslíme. Stačí si jen vybrat směr a vyrazit. Děkuji, že jste dnešní putování v regionech absolvovali se mnou a přeji vám spoustu krásných cest a nových objevů. Těším se na vás zase příště. Na viděnou.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je

tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně v Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi Libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena Libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl Libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu Libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla Libeňská sokolovna, o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Na Růžovém vrchu v Karlových Varech mají nové sportoviště. Areál u základní školy Krušnohorská prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově slouží nejen školákům, ale i sportovním klubům a veřejnosti.
2: Město pravidelně investuje na školách do školních hřišť, protože sport je pro nás velmi důležitý a spousta dětí nemá možnosti chodit například na Matony arénu, na AC Start a podobně, takže ta školní hřiště jsou pro nás velmi důležitá.
3: Bylo nám postaveno nebo rekonstruováno sportovní hřiště, které obsahuje atletický ovál 250 metrů dlouhý, dvě fotbalová hřiště s umělou trávou, dva streetballová kurty, jedno hřiště na petánk, nízká lana a workoutový koutek.
1: Dopoledne areál využívají žáci školy, odpoledne se otevírá sportovním klubům i veřejnosti.
3: Dopoledne je provoz určen pro žáky naší školy, který tělocvikáři hodně využívají a po roce odmlky jsou strašně rádi za to, že můžou tohle hřiště využívat. V odpoledních hodinách od 4 do 8 primárně je pro veřejnost otevřeno, kdy kromě umělých trav, které jsou většinou smluvně zajištěny, protože ten provoz něco stojí, tak na ostatní sportoviště může veřejnost zdarma si kdykoliv zacvičit.
2: Takže jsou přesně dány časy, kdy si může veřejnost přijít zakopat.
1: Každý, kdo chce sportoviště využít, se musí nejdřív zapsat na vrátnici areálu. Škola tak chce mít přehled o tom, kdo hřiště využívá a předcházet případnému poškození vybavení. Rekonstrukce sportoviště vyšla na bezmála 20 milionů korun. Město chce do sportovišť u škol investovat i v dalších letech. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A chtěl bych se kolem této vlajky zhromažďovat připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
1: Perning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
5: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
1: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
6: Jasně, že to člověka potěší. Teď jsem tady u hasičů 52 let, takže to už je kus věku.
7: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
1: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
8: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to tady super.
9: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho robí taková píšťalka.
1: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
10: Škoda Sportpark na plzeňských Slovanech má další novinku. Sportovní areál nově zdobí 10 metrů vysoká lezecká věž, která nahradila původní konstrukci z roku 2004.
11: Bylo to samozřejmě nutnost, protože byla to velká investice, ale ta původní stěna už tady byla více než 20 let, uteklo to. Takže bylo to kvůli bezpečnosti lesců. Byli jsme nuceni vyměnit tu věž. Slavnostní otevření proběhlo hlavně za účasti paní ředitelky mateřské školy, která taky leze, takže nám tam vylezla na věž a úplně nahoru pověsila vlaječku Slovan.
10: Lezecká věž dlouhodobě patřila mezi velmi oblíbené prvky Škoda Sportparku.
12: Původní věž z roku 2004 již dosloužila. Zájem o lezení nám stoupá. Je to prostě sport, který můžete dělat sám s parťáky, místíte se a odreagujete se. Horolezecká stěna je 10 metrů vysoká, má 4 různé profily a přes 220 metrů čtvereční lezecké plochy, jak pro začátečníky, tak pro horolezecké vytrvalce.
10: Věž nabízí výstupy různých obtížností, které jsou rozlišeny podle barvy použitých chytů. Obtížnost každé cesty je uvedena ve dvou klasifikačních systémech. Platí přitom, že čím nižší číslo, tím lehčí cesta.
13: Zatím, co jsem zkoušel, tak jsou tady spíš trošku těžší cesty, takže ještě tohle tu stěnu zkusíme, ale spíše to středně a těžší cesty bych to viděl. Vyloženě trojky, čtyřky pro nějaký děti a to není asi.
10: Druhý plzeňský obvod modernizuje areál postupně, ale to z něm přibylo hned několik novinek. Vzniklo zde nové multifunkční hřiště a také zázemí, které mohou využívat sportovci i návštěvníci areálu.
11: Když to začínalo, tak tady byly dvě rezavé překážky na skate a za celou tu dobu se sem investovalo už přes 70 milionů.
10: Škoda Sportpark patří mezi nejvyužívanější sportovní areály. Každoročně se míří tisíce návštěvníků za sportem, odpočinkem i rodinnou zábavou.
12: Já chci na Slovanech sport dostupný pro všechny a tím se nám nabízí Škoda Sportpark. Škoda Sportpark je přístupný veřejnosti, je tady všechno zdarma a každý si tu může vyzkoušet to své a v rámci volného času jsem ráda, že děti nesedí doma a že přijdou k nám sportovat. Je pravda, že letos jsme sem investovali hodně peněz, ale mám z toho velkou radost.
10: Kompletní lezecký sektor bude hotový na jaře příštího roku, kdy v areálu přibydou dvě boulderingové stěny. Ty nabídnou další možnosti tréninku bez nutnosti jištění a budou vhodné i pro méně zkušené lezce. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.

0: Habermanův park se na dva dny proměnil v místo plné dobrého jídla, vína i muziky. Od 18. září zde probíhala jedna z nejnavštěvovanějších akcí plzeňské čtyřky – Doubravecké slavnosti vína.
1: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít u 9. ročníku, vlastně už tradičních vín tady u nás na Doubravce. Vždycky přivezeme kousek Moravy přímo sem do Habermanova parku a já mám velkou radost, že se tady schází velké množství lidí a jsou to takové naše sousedské slavnosti. Vidíte, za námi svítí světelka. Myslím si, že ten park noci bude krásný a všichni si tady užíváme cymbálovku, víno a dobré jídlo.
2: Dnes tady máme krásnou atmosféru, přijelo k nám 14 tuzemských vinařů, kteří přivezli svá vína, které zde mohou lidé ochutnat. Máme tady také chutné občerstvení a také muziku, která k vínu patří, cymbálovku a zítra swing.
0: Stánky s vínem byly v obležení od začátku až do konce. Vinaři do Plzně přivezli jak klasická tichá vína, tak i vína perlivá či burčáky.
3: Já jsem přijel z Čejkovic, jezdím sem už léta, vlastně dá se říct už od těch prvních ročníků. No a mám tady celou škálu vín, od suchých po sladký, červený, takže každý si myslím vybere. Zatím, co tak mám vypozorovaný, tak jsou to spíš ty sladší vína, ale je fakt, že hodně už přechází do těch suších, že asi už mají napito a propili se do těch suších vín.
4: My jsme z rodiny Vinařství Sedlák a z Velkých Bílovic a přivezli jsme vám bílé víno, červené a růžové. Máme tady kompletní nabídku 12 odrůd. Jsme tady podruhé, loni jsme byli poprvé a nejoblíbenější samozřejmě Hibernal, oblíbené jsou bublinky, takže prodáváme Frizante, ale máme takovou zajímavost, přivezli jsme letní víno, což je kive, a samozřejmě takovou už odrůdu Neuburské, která bohužel má ustupující tendenci, ale my se jí stále věnujeme.
0: Program vyvrcholil v sobotu, a to koncertem kapely Electric Therapy. Z Doubravky pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: V budově radnice 4. plzeňského obvodu se uskutečnilo veřejné představení studie nazvané Park svatého Jiří. Historicky i kulturně cenné území zůstane i nadále přírodním unikátem. Krajinářští architekti jej plánují rozdělit do několika zón podle navržené péče, intenzity a způsobu využití.
1: My určitě nechceme měnit celé místo u svatého Jiří. My bychom chtěli to místo zpřístupnit lidem a ukázat jim možná kousíčky, které neznají, ukázat jim nějaký vstup do řeky, ukázat možnost, kde byl třeba starý brod v tom místě. Chtěli bychom tam udělat novou výsadbu a byli bychom rádi, aby to místo bylo navštěvované tak, jak je místními a aby jim zůstalo zachováno.
5: Koncepce vznikla na základě zjištění architektů a výsledků pocitové mapy, do které se zapojili obyvatelé širokého okolí. Jedná se o poměrně velké území, které zasahuje i mimo obvod čtyřky. Počítá se například s propojením s lokalitou, kde stávalo pozdně středověké tvrziště Pecihrádek.
6: Samozřejmě to není jenom záležitost čtyřky, je to výsledek spolupráce obvodu 4 a obvodu 1 plzeňských obvodů. A je to zajímavé v tom, že to řeší skutečně rozsáhlé území, které je hodně navštěvované lidmi a to území má dnes ten potenciál daleko větší, než v daném okamžiku nabízí.
5: Jedním z cílů je zpřístupnit některá místa, která jsou v současnosti neprostupná nebo špatně přístupná. Místa ponechána přirozenému vývoji budou přístupnější, ale bez laviček. Využívat se bude čistě přírodních prvků, jako jsou kameny nebo kmeny stromů. Naproti tomu v místech, která jsou využívána nebo mají reprezentativní charakter, se počítá s častější údržbou vegetace a vhodným mobiliářem.
7: Tady tento prostor Parku svatého Jiří by mohl být vlastně jedním z takových prvních komplexních řešení ploch, které jsou, bych řekla, takovou jako ukázkou, jak zacházet s přírodou, jak tu plochu ponechat maximálně v tom stavu přírodě blízkém, ale současně lidem, obyvatelům nabídnout tak důležitý komfort té přírody, ochlazování prostoru, zejména v letním období, přítomnost vody, přítomnost přírody, biodiverzity a tak dále.
5: Koncepce je zveřejněna na webových stránkách obvodu a své připomínky mohou občané zasílat až do konce října na e-mail parksvjiri@plzen.eu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba a dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroči, ne? Jo, to pak cukre a ještě špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct buřty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila světovou špičku v boči. Do města se sjeli sportovci z řady zemí, aby poměřili své síly v tomto atraktivním paralympijském sportu. Mezinárodní turnaj ukázal nejen špičkové výkony, ale také odhodlání a bojovnost závodníků.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivcích jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
0: Buřty v lese, hry, dobrodružství a spousta zábavy pro celou rodinu. Oblíbená akce se po čase vrátila na svatý Linhard v Karlových Varech a přilákala děti i dospělé. Ti si užili den plný aktivit uprostřed přírody.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba a dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroži, ne? No, pak cukre a ještě špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct buřty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče? Byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: Ester Vojčický, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, navštívila Prahu. V pražském kině přítomnost osobně uvedla českou premiéru dokumentárního filmu o jejím životě.
9: Světově uznávaná pedagožka, autorka a výrazná osobnost spojená se Silicon Valley Ester Vojčický navštívila Českou republiku. V pražském kině Přítomnost 16. září osobně uvedla českou premiéru dokumentu o jejím životě s názvem Kmotra Silicon Valley. Kromě projekce filmu byla součástí pražského programu také živá diskuse, networking a exkluzivní VIP meet and greet.
10: I really enjoy this evening because I like talking to people.
11: Tento večer si opravdu užívám, protože ráda mluvím s lidmi a ráda odpovídám na jejich dotazy. Lidé se někdy bojí položit dotaz před větší skupinou lidí, může je to uvádět do rozpaku, proto jsem ráda, že jsem tady měla příležitost popovídat si s každým zvlášť jen mezi dvěma očima. A bylo to prostě skvělé.
10: Then that makes me feel good about it.
9: Ester Vojčický, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, vedla po desetiletí legendární žurnalistický program v Palo Alto. Její životní příběh se protíná s významnými osobnostmi technologického světa. Je spojena s příběhem Steva Jobse i z počátky Google, který vznikal v garáži její dcery Susan Vojčický.
12: Kmotra Silicon Valley je dokument o Ester Vojčický, která je legendární pedagožkou a autorkou. Podílela se na rozvoji mladých lidí, pomohla jim stát se technologickými lídry ve Spojených státech. Mnoho z nich se také stalo extrémně úspěšnými podnikateli. Ku příkladu její dcera, pozdější výkonná ředitelka společnosti YouTube.
9: Akci v kině Přítomnost uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, investory a technologické lídry v Česku i ve světě. Jejím zakladatelem je Patrik Juránek, který během večera předal Ester cenu za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, inovací a leadershipů.
13: Dnešní akce je opravdu výjimečná, protože se nám podařilo po 6 letech vlastně našich aktivit ve Startup Disruptu pozvat sem Ester Vojčickou. Spousta osobností s tolika oceněními a úspěchy by mluvila jenom sama o sobě, ale přitom Ester hlavně mluví o těch žácích a nejenom o těch úspěšných, ale i o tom, co teďka zažívá, co jí třeba trápí, velmi ráda to sdílí a můžu potvrdit, že opravdu za ty 2 dny, co jí tady máme a už jsme s ní taky něco zažili, tak se snaží hlavně pomáhat, aby je užitečná.
9: Události se zúčastnila řada studentek, pro které je Ester velkou inspirací, ale také pedagožek a podnikatelek.
14: Naše naše společnost se zabývá tím, že vlastně kupujeme nemovitosti, budujeme je do hotelů, které jsou v centru vždycky měst a v centru, dejme tomu, jakoby evropských metropolí a pak i ty hotely následně i operujeme. V současné době máme otevřený hotel The Julius v Praze, který je vlastně první takový flagship hotel tady té sítě a do budoucna v dalších 2-3 letech budeme odevírat hotely v Berlíně, v Bukurešti a v Budapešti.
15: Pro mě byl ten film a celý večer hrozně inspirativní. A jak jsem se bavila s ostatníma lidma tady, tak myslím, že dneska nám to tak brnklo každému na nějakou naší strunu a každý si z toho vzal něco svýho.
16: Je nesmírně inspirativní vidět Ester, která je 85 nebo 86, jestli se nepletu, která do dneška jsme ji viděli zvedat kettlebelly, viděli jsme ji na lyžích, že prostě, když chci, tak to jde bez ohledu na věk. To je jako skvělý.
9: Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
8: Přes 2000 účastníků přilákal do ostravského Gongu festival umělé inteligence Černá AI. Odborníci představovali její využití ve firmách zdravotnictví i tvůrčích profesích. Návštěvníci si mohli technologie také sami vyzkoušet.
17: 7 scén, 20 praktických workshopů a setkání s lidmi, kteří umělou inteligenci vyvíjejí i denně používají. Ostravský Gong nabídl prostor pro otázky, zkušenosti i vlastní zkoušení.
18: Moravskoslezský kraj dokazuje i to, že AI komunita se tady nejenom může potkávat, ale může se tady propojit s veřejností i s biznisem. A budu velice rád, pokud tady vzniknou nějaké zajímavé nápady, které pomůžou Moravskoslezskému kraji.
19: My jsme byli v situaci, kdy odvozujeme otečené kostky mnoho našich aktivit a Černá AI nám přišla jako kdyby zajímavý název pro AI platformu, tak proto Černá.
20: Co jsme měli na papíře, tak dnešním dnem se stalo skutečností a ten zájem je enormní. Krom toho, kolik je tady účastníků dneska fyzicky přítomno, tak dalších zhruba 700 čeká doma, na které se nedostalo.
17: Za platformou Černá AI stojí také Dalibor Mráz. Věnuje se vývoji systému, které firmám pomáhají zpracovávat a využívat data. Podílel se například na řešení pro vyhledávání a propojování informací z vědeckých studií. Na festivalu tak mohl nabídnout zkušenosti přímo z vývoje i zavádění umělé inteligence do praxe.
21: My na lidi hodně apelujeme, aby byli k AI, jakoby, jak to říct, trošku obezřetní, protože hodně lidí jakoby věří tomu, co dostává zpátky. On to není takzvaný jako deterministický systém, to znamená, když se zeptáte 10x většinou na to stejné, tak vám může přijít 10x trošku jiná odpověď. Znamená, v tom je to lehce nebezpečné, to znamená, je velice důležité tu technologii trošku pochopit a potom vlastně se s ní velice dobře dá pracovat. Ono opravdu mi jako opravdu hodně pomoct, dokáže vás zrychlit, dokáže vyřešit i určité jako problémy.
17: Festival spojil technologie také s kreativní tvorbou. Pro Černou kostku je právě propojení vzdělávání, kultury a nových technologií součástí jejího zaměření. Budoucí krajská knihovna má nabídnout zázemí také pro vlastní tvorbu a experimentování.
19: My teď v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom opravdu byli moderní knihovna, takzvaná knihovna budoucnosti, abychom tomu návštěvníkovi nabídli obrovské množství témat, které nějakým způsobem mu pomohou se zorientovat dnešní moderní světě technologií a informací. Jak my si představujeme, tu novou moderní knihovnu, něco podobného, jak teď v tuto chvíli tuto konferenci. To znamená místo, kde se potkají technologie s lidmi a lidi navzájem a posuneme se dál.
17: Přes 2000 účastníků ukázali, jak velký zájem téma vyvolává. Další krok přijde v každodenní práci.
20: Příležitostně si vyhledávám nějaké informace, které jsou na jednom místě, třeba o historii, o cestování, ale i pracovní záležitosti.
19: Většinou ve dvou věcech. Jedna je taková ta monotonní, když se jedná o třeba přípravu nějaké prezentace nebo analýzy nějakého textu, který vyžaduje příliš času a já ten čas nemám, takže to je jako velmi dobrý nástroj. A druhá věc je takový partner v brainstormingu.
17: Umělá inteligence může ušetřit čas i usnadnit práci. Jak ji ale využijeme a co jí svěříme, zůstává na nás. Ostravský festival k tomu nabídl inspiraci i praktické zkušenosti.
8: Zahrada Panského domu se proměnila na veřejný prostor přímo v centru města. Obyvatelé Uherského Brodu a jeho návštěvníci tam najdou nejen klid k odpočinku, ale také reprezentativní místo na pořádání kulturních a společenských akcí. Její slavnostní otevření bylo první z nich a vrátilo zahradu do dob posledního šlechtického uživatele Václava Hraběte z Kounic.
2: Málo které centrum města se dnes může pochlubit tak příjemným místem pro odpočinek, na jaké se během necelého roku proměnila zahrada Panského domu v Uherském Brodě. Její revitalizace je ukázkovým příkladem toho, jak se dají smysluplně využít evropské dotace a spojit tak příjemné s užitečným.
3: Je to nejstarší historická světská památka ve městě. Má dneska více než 500 let, takže jsme opravili vnitřní části prostor budov. Ať to byly nízkoprahové denní centrum, byla to knihovna a další prostory, tak dnes otevíráme tu třešničku na dortu a to je Panská zahrada, místo, které bude sloužit k relaxaci, ke kulturním programům a vůbec, ať se tady lidi cítí dobře, ať se tady schází, protože bude to otevřené a dělalo se to vlastně pro lidi.
2: Celkové náklady na revitalizaci prostoru dosáhly přibližně 27 milionů korun. Z toho 17,5 milionů korun pokryla dotace Evropské unie z integrovaného regionálního operačního programu.
22: Ten prostor byl dlouhodobě zanedbaný, to znamená, došlo k rozsáhlým terénním úpravám, odvezlo se snad 200 nákladních aut zeminy pryč a spodní stavba spočívala v nových rozvodech vody, protože jí máme srážkové vody ze střech, dále kompletně nová elektroinstalace a osvětlení a odpadní potrubí.
2: Zahrada s novými architektonickými prvky, altánem nebo dvouramenným pískovcovým schodištěm se proměnila na zelené místo, které už není jen průchozí částí centra. Jejím návštěvníkům nabídne možnost na chvíli zpomalit a zůstat tam déle.
23: Je to radost pohledět a je opravdu krásné vidět, že se tady něco děje a že to roste.
24: Já mám radost, že je tady spoustu dětí, že tady přišli lidi, protože přesně to jsme chtěli, aby naše zahrádka právě sloužila i všem.
8: V areálu Univerzity Palackého v Olomouci letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Roste na pokusných plochách, které v areálu provozuje Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu. Botanici jeho výskyt zdokumentovali a část rostlin míří také do herbářových sbírek.
25: Kriticky ohrožený ibišek trojdílný vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, které sídlí v holickém areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Na poli, kde dříve centrum pěstovalo soju, jej náhodně objevila Kateřina Smékalová z výzkumného týmu genetického zdroje zelenin a speciálních plodin.
26: Tady zrovna stojíme v takovém epicentru výskytu těch rostlin, kdy tady kolem dokola, když budu počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 rostlin určitě tady je.
27: V této bolce je tak 20 semen.
25: Je to vůbec poprvé, co se takto rozsáhle ibišek na Moravě rozšířil. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
28: Je to rostlina, která patří do čeledi slézovité, což je čeleď, ze které vy znáte určitě takové ty běžně pěstované ibišky, třeba ibišek syrský a tak dále. A u nás tenhle ten ibišek trojdílný je velmi vzácná, kriticky ohrožená rostlina, která se vyskytuje hlavně na jižní Moravě. No a trochu to překvapení je, že tady v Olomouci jsme vlastně na víceméně severní hranici areálu jejího rozšíření u nás na Moravě a proto je to takováhle jako zvláštnost.
25: Na rozdíl od běžných ibišků je tento druh jednoletý. Zajímavostí je i samotný květ, který vydrží otevřený jen několik hodin. I proto má v angličtině přezdívku One Hour Flower, tedy květ jedné hodiny. Jak se rostlina na výzkumné pole dostala, není zatím zcela jasné.
28: Buď se sem teda dostal nějakým způsobem přirozeně, protože ta nejbližší známá lokalita leží u Olšan, to je několik málo kilometrů odsud, směrem na jih. Druhá možnost je, že jsem byl zavlečený s nějakým osivem, jako příměs. A třetí, že tady byl dlouhodobě, byl přehlížený a jenom ty letošní podmínky mu teda pomohly tady k tomuto masivnímu výskytu.
25: Na zemědělských plochách je jeho výskyt ale problematický. Ibišek totiž může sloužit jako mezihostitel viru mozaikovitosti okurek.
26: My na jednu stranu jsme pracoviště, které se zaměřuje na ochranu, podporu biodiverzity, protože jsme jedním z pracovišť, které dodává semena do genové banky. My tady konkrétně v Olomouci máme na starosti kolekce genetických zdrojů zelenin a léčivých aromatických a kořeninových rostlin a z toho titulu máme za úkol různé genetické zdroje těchto plodin zhromažďovat, množit, popisovat, hodnotit. A na jednu stranu podpora diverzity, to znamená i tady těchto dnes už vzácných plevelů je důležitá a máme to dělat. Na druhou stranu konkrétně tento druh napadá tenhle virus i právě naše genetické zdroje okurek a dýní. A tak, jak vidíme, dýně tady pěstujeme, hned za mnou je velké pole, tak my si nemůžeme dovolit tady mít rostliny, které jsou potenciálně nebezpečné.
25: Odborníci proto už museli část ibišků odklidit. Některé rostliny putují do herbářových sbírek, kde zůstanou jako doklad letošního výskytu a poslouží i budoucímu výzkumu. Díky jejich velkému množství se o část vzorků podělí také další vědecké instituce. Aneta Lindovská, Televize Morava.
8: Z dnešního Týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Každý výlet začíná nápadem. Někdy stačí zahlédnout zajímavé místo, zaslechnout příběh nebo jen zjistit, co je za kopcem, kolem kterého každý den projíždíme. I dnes jsme pro vás takových míst vybrali hned několik. Vypravíme se za historií, tradicemi, krásnou přírodou i akcemi, které stojí za to vidět na vlastní oči. Tak si udělejte pohodlí a vydejte se s námi na další putování v regionech. Zoo Praha letos slaví už 95 let od svého otevření a tradiční výroční slavnost připadá na 28. září, na Den české státnosti. Návštěvníky tu čeká celodenní program napříč celým areálem a příležitost připomenout si, jak se pražská zoo během 9 desetiletí proměnila, od prvních jednoduchých kotců až po moderní prostorné expozice. Pokud tedy chcete oslavit významné výročí společně se zvířaty, 28. září máte v Zoo Praha o program postaráno. V další reportáži z našeho putování po Horním Rakousku se vydáme do Bad Goisern, malebného městečka v srdci oblasti Salzkammergut. Obklopují ho majestátní hory, jezera a krásná alpská krajina. A právě tady můžeme poznat také tradiční život a kulturu tohoto

regionu. Bad Gäusern je navíc skvělým výchozím bodem pro objevování okolních přírodních krás. Pojďme se tedy podívat, co všechno toto místo nabízí a proč stojí za to se tu zastavit.

0: Moravský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáváme do 6 regionů Solné komory. Dnes společně objevíme kouzlo a tradice městečka Bad Gäusern. Díky mimořádnému přírodnímu a kulturnímu bohatství se Solná komora v sousedním Horním Rakousku může pyšnit zápisem do seznamu světového dědictví UNESCO. Společně s městečky Gossau, Hallstatt a Obertraun patří do jádra tohoto regionu také půvabný Bad Gäusern. Oblíbené klimatické lázně lákají nejen k odpočinku a ke zlepšení kondice na čerstvém vzduchu, ale dokonce i k velkým sportovním výkonům. Na své si tu přijdou také milovníci místních tradic, kultury a původních řemesel předávaných z generace na generaci. Takzvaná vnitřní Solná komora, jak se regionu odjakživa říká, se rozkládá kolem známého města Hallstatt a Dachsteinu, což je nejvyšší vrchol Horního Rakouska. Unikátní krasové oblasti s rozsáhlými jeskyněmi najdeme i tajemnou skálu zvanou Věčná stěna, čili Ewige Wand. Z Bad Gäusern k ní vede příjemná cesta smíšeným lesem, který poskytuje chladivý stín, případně poslouží jako deštník. Typickými růžovými květy zdobí krajinu brambořík horský, najdeme tu i horské kapradí nebo vraní oko čtyřlisté. Pak se terén otevře a před námi se vyne dobrodružná cesta po hraně skální stěny. Toto místo zpravidla turisté vyhledávají pro úchvatné výhledy. Nám počasí tolik nepřálo, i přesto jsme tu načerpali spoustu inspirujících zážitků. Terezo, představte nám toto místo a jaký příběh se k němu váže.
1: Hallo, wir sind heute in der Welterbe-Region Dachstein Salzkammergut.
2: Vítáme vás v hornorakouském regionu Salzkammergut nad městem Bad Gäusern a nacházíme se v místě nazvaném Věčná stěna, ke které se váže krásná legenda. Vypráví o tom, jak král Gäusern vyrušil draka a probudil ho ze spánku, za což se drak pomstil tím, že vytvořil tuto skalní stěnu s jeskyněmi a prohlubněmi. Tak vznikl tento unikátní přírodní útvar.
0: Jedna z nejzajímavějších stezek v této oblasti je skvěle značená a doplněná zastaveními, která zaujmou i děti. Je dostatečně široká a velmi dobře zajištěná, takže je bezpečná jak pro pěší, tak pro cyklisty.
1: Der Weg wurde 1950 erbaut.
2: Cesta ve stěně byla proražena roku 1950. Je velmi atraktivní dokonce i pro špičkové závodníky, kteří zde trénují i soutěží. Každý rok se tu koná legendární maraton horských kol Salzkammergut Trophy. Odtud z vyhlídky můžeme spatřit údolí Dachsteinu, jádro Solné komory, jejímž nejznámějším artiklem je samozřejmě sůl. Toto bílé zlato pocházející ze Solné hory Hallstatt přitahovalo lidi do této alpské krajiny již před tisíci lety. V regionu se stále naplno využívají jak léčebné účinky soli, tak její zpracování v gastronomii.
0: Vyhlášeným centrem lokálního kulinářství je právě Bad Gäusern, poklidné město s malebným historickým centrem, kde několik domů zdobí popínavé hrušky, má více než 7 tisíc obyvatel a skýtá mnoho příležitostí k relaxu, který podporují zdejší klimatické lázně a jodovo-sirné prameny.
1: Bad Gäusern ist eine Marktgemeinde.
2: Gäusern byla obec s právem trhu a od 30. let minulého století se začala prosazovat coby výletní místo působící jako klimatické lázně. Od roku 1955 je tedy slovo Bad součástí názvu města, které se soustředí především na zachování a předávání tradic, kultury a udržování místních hodnot.
0: Bad Gäusern leží na řece Traun u severního břehu Hallstattského jezera, 7 kilometrů jižně od známější lázeňského města Bad Ischl, které se v roce 2024 stane evropským hlavním městem kultury. Bude to velká událost pro celou Solnou komoru. Tento prestižní titul totiž Evropská unie uděluje s cílem podpořit rozvoj kultury a zdůraznit bohatství a rozmanitost různých zemí. A právě o to se snaží i zdejší dům řemesel.
2: V důsledku vývoje, který byl na přelomu tisíciletí pozorovatelný v celém Rakousku, přišla potřeba čelit globalizaci, sdružovat se ve spolcích, aby tradiční řemesla mohla v regionu přežít. Náš dům řemesel vznikl v květnu roku 2009 jako projekt vzešlý z tehdejší zemské výstavy. Cílem je představovat tradiční řemesla typická pro náš region, ukazovat jejich pestrost a význam nejen z historického hlediska, ale taky jejich přínos pro kvalitu současného života.
0: Tvůrci zde tradičním způsobem vyrábějí a zároveň prezentují typické regionální výrobky, třeba speciální brýle z paroží, klobouky z ovčí vlny i zaječí srsti, šperky z átrze nebo ženské kroje, takzvané dirndly. Řemeslům se v současnosti věnují hlavně ženy, které si v expozici přijdou na své, neboť je v ní bohatě zastoupené vše, co se týká oblékání a stylu.

0: tu ani ukázky činností, které souvisejí s hospodařením nebo stavitelstvím. Typické jsou pro tuto zemi lédrhóze, kožené kalhoty, které vyžadovaly kvalitní zpracování, aby vydržely pokud možno po celý život. Muži je používali na práci a často se kalhoty dědily z generace na generaci. Známým pojmem jsou rovněž takzvané Geusernschuhe, čili speciální místní boty. Zdobené regionální kroje doplňují ukázky každodenního oblečení i vysoké krejčoviny.
1: U příležitosti slavností, které se budou konat v rámci Evropského hlavního města kultury, chystá dům řemesel Handwerkhaus v příštím roce velký projekt nazvaný Skala. Městečko Bad Geusern přivítá nejen rakouské umělce, ale přijedou k nám řemeslníci z celého světa. Budeme společně tvořit výrobky z textilu, kůže, kovu, dřeva i papíru a své zkušenosti a zážitky umělci předají také místním školákům a lidem z tohoto alpského regionu. Součástí celého projektu bude i speciální výstava, která začne 25. května příštího roku. Představí díla umělců, jejich ručně zhotovené výrobky a objekty.
0: Dům řemesel ukazuje, že na kulturní dědictví je třeba pohlížet jako na součást vlastní přítomnosti a budoucnosti a také jako na velký potenciál směřující k rozvoji místní ekonomiky. V příštím dílu vás pozveme do míst, která vás donutí zpomalit a užívat si zasloužené dovolené. Ukážeme vám smaragdově modrou hladinu jezera Wolfgangsee, obklopenou vysokými horskými masivy. Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do oblasti Solné komory vydávají. Tak na viděnou zase za týden.
2: České Budějovice budou od 28. září do 3. října patřit milovníkům kávy. Už po čtvrté se tu uskuteční Budějovický kávový týden, který nabídne workshopy, přednášky, ochutnávky výběrové kávy i program přímo v místních kavárnách. Workshopy a přednášky jsou zdarma, je ale potřeba se předem registrovat. Vyvrcholením bude Budějecký Coffee Fest 2.0, který se uskuteční 2. a 3. října na výstavišti České Budějovice. V další reportáži se vydáme do Kotulovy dřevěnky v Havířově, jedné z nejstarších dochovaných lidových staveb v této části Slezska. Roubené stavení přibližuje, jak se na vesnici žilo před více než 100 lety, od tradičního bydlení až po způsob hospodaření a každodenní práci. Součástí areálu jsou také hospodářské stavby a ukázky dobového vybavení. Pojďme se tedy podívat, jak vypadal běžný život našich předků v tradiční slezské chalupě.
3: Kotulova dřevěnka byla postavena ke konci 18. století a patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku.
4: Byla vystavena v roce 1781 a je dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Jejím majitelem byl Michal Folvarčný, jehož příjmení je dodnes vyryto na trámu vedle vstupních dveří. Po něm obývala dřevěnku rodina Kotulova, která zde setrvala až do roku 1975. Po ní je také dřevinka pojmenována. Do areálu patří také zděná stodola s chlévem, větrný mlýnek nazývaný vjatrák, sloužící ke šrotování obilí a bylinková zahrádka. Kotulova dřevinka je otevřena sezóně. Sezonu zahajujeme 1. května velikou akcí, tradiční akcí nazvanou Den řemesel, na které se představuje množství řemeslníků, ať už je to kovář, krajkářka, perníkářka, výrobce šindelů, provazu. Návštěvníci mají možnost si spoustu těchto řemesel v tento den také vyzkoušet. V průběhu celé sezóny pořádáme množství akcí. Sezonu ukončujeme 1. září.
3: Expozice bydlení v Kotulově dřevěnce prezentuje vybavení domácího interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska.
5: V takové chalupě Těšínska někdy žilo i 30 lidí a ne vždycky to byly spřízněné osoby. Ano, byly to třeba už dvě různé rodiny, které žily právě v tomto domě. Co se týká chalupy, tak typický dům Těšínska, ano, prezentuje vlastně tato chalupa, jak se kdysi na tom Těšínsku žilo. Takže když se podíváme na chalupu z hora, na půdorys, tak uvidíme obdélníkovou stavbu vždycky. Chalupy bývají velice často porezděny a aby ušetřili nějaké peníze, tak do té porezdívky hodně často používali kámen. Cihly tehdy totiž byly velmi drahé a ty se šetřily hlavně na komín. Ty hrubě opracované trámy, ty jsou utěsněny mechem, ano, takže toto měli za úkol děti sbírat a všechny spáry se pořádně utěsnily. Teďka se nacházíme ve sváteční izbě, ano, tady se chodilo, když se šlo spát, anebo když přišla velmi vzácná návštěva. Pokud přišli sousedé nebo nejbližší rodina, tak se většinou sedávalo tady vedle v kuchyni a tam se všechno řešilo. Tady opravdu zvali jenom ty vážené osoby. Jinak taková izba nebývala nějak bohatě vybavená. Opravdu jsou tady základní věci, které tak používali středně zámožní zemědělci. Kdy teďka chodili spát, když žilo v takové chalupě hodně lidí? Tady tato postel. To je nejlepší místo v celé té chalupě, takže tady samozřejmě spál majitel. Takže na posteli bychom mohli vidět hospodáře, hospodyni, ale u nohou ještě mívali často jedno nebo dvě malé děti. Spávalo se také na lavicích, tady za tou naší hospodyní je taková lavice, která je vylepšená. Opíradlo lavice se dá překlopit směrem k tomu stolu, udělá tím pádem takovou zábranu a ty menší děti tam spávaly. Samozřejmě v protější izbě se také spávalo a všichni ostatní, kteří už se tady nevešli, ti přespávali nahoře na půdě. Jinak na věšáku můžeme vidět potom takový krásný kabátek, kterému se v tom nářečí říká jakle. Šněrovacím botám koženým se říká brinelky, zouvák spousta lidí zná, pomocí toho se ty vysoké kožené boty vyzouvaly. No a nesmí tak na hospodářství chybět i nůžky. Jsou tam nůžky, kterýma se stříhaly ovečky, takže ty jsou na vlnu. Teď se nacházíme v kuchyni. V kuchyni pro návštěvníky možná nejzajímavější ta keramika. Je to totiž místní bludovická keramika. Tady v Dolních Bludovicích a Dolní Datyni se vyráběla a Bludovičtí se časem trošku odlišili tím, že začali v pozdější době používat tu bílou glazuru a na tom ty květinové vzory. Takže to je opravdu vzácné, protože samozřejmě keramika je křehká a nedochovalo se tolik kousku, takže to je možná nejzajímavější celé té kuchyni. No a samozřejmě v kuchyni je běžné takové nádobí, co se i dodnes používá. Spíš upozorňuji jenom na takové zajímavosti. Tady třeba ten první předmět na té lavici, zajímavý, taková plechová koule v takovém stojanu, to je vlastně taková malá pražírna, ano. Kdysi se dělalo jakoby kafíčko, taková ta náhražka kávy z cikorky, z žita, ano. Takže museli to vždycky upražit.
3: Tehdejší obyvatelé pěstovali obilí, brambory, zeleninu, chovali krávu, prase, králíky, slepice a často i včely.

0: Původně gotické sídlo prošlo později přestavbou na renesanční zámek, jehož osud ale spečetil požár na začátku 18. století. Dnes z něj zůstaly působivé ruiny, které lákají nejen milovníky historie, ale také návštěvníky, kteří si chtějí užít krásné výhledy do okolní krajiny.
1: Zvířetice jsou zříceni na renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu asi 2 kilometry jihozápadně od města Bakov nad Jizerou v nadmořské výšce 250 metrů. Hrad se nacházel na obchodní stezce. Jeho cílem tak bylo vybírat mýtné.
2: Probíhala tady vlastně obchodní stezka z Prahy do severních Čech, takže vůbec proto asi zvířetice vznikly tady na té obchodní stezce, která se vinula vlastně tady přes obec Chudoplesy nedaleko přes vlastně brod, pozdější mosty a přívozy přes řeku Jizeru a probíhala tady kolem toho hradu zvířetice, takže zřejmě to byl komerční hrad, vybíralo se tady mýto.
1: Nejvýznamnějším majitelem zámku byla hrabinka Marie Eleonora, která převzala správu nad tímto panstvím po smrti svého muže ve svých 27 letech. Z dochovaných záznamů vyplývá, že se o zámek starala velmi dobře. Historické zmínky však vykreslují i v jiném světle.
2: Takže třeba v účetní knize ze 17. století stojí, že u bakovského řezníka Krejbicha koupila husičky, které nechala pobíhat na zvířetickém nádvoří a v radosté kratochvíli se svým synem Arnoštem je honití ráčila a jimi hlavičky se mačetami sekati ráčila. Takže takto se bavilo panstvo v 17. století.
1: Důležitým milníkem pro renesanční zámek byl rok 1720, kdy byl zachvácen požárem. Poté už nebyl opraven a nevyužitý postupně chátral.
2: Slavíme tedy 300 let od požáru zámku Zvířetice. Údajně to bylo 15. září, kdy do zámecké věže uhodil blesk a Zvířetice podlehly zničujícímu požáru. To nebylo úplně jakoby devastující požár, ale byla to asi taková symbolická tečka, že vlastně už nestálo za to hrabatům z Valdštejna, majitelům tehdejšího panství, se o to víceméně jakoby starat.
1: Zřícenina je dobře viditelná od vlakového nádraží Bakov nad Jizerou, odkud vede cesta dlouhá necelý kilometr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po modré turistické značce. Vstup na tuto chráněnou kulturní památku je zdarma. David Vilček, Televize Praha.
0: Ať už vás dnes zaujal některý z našich výletů, historická památka, tradice nebo třeba podzimní akce, jedno je jisté, zajímavá místa máme často mnohem blíž, než si myslíme. Stačí si jen vybrat směr a vyrazit. Děkuji, že jste dnešní putování v regionech absolvovali se mnou a přeji vám spoustu krásných cest a nových objevů. Těším se na vás zase příště. Na viděnou.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně v Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi

Libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena Libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl Libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu Libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla Libeňská sokolovna, o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě, a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Na Růžovém vrchu v Karlových Varech mají nové sportoviště. Areál u základní školy Krušnohorská prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově slouží nejen školákům, ale i sportovním klubům a veřejnosti.
2: Město pravidelně investuje na školách do školních hřišť, protože sport je pro nás velmi důležitý a spousta dětí nemá možnosti chodit například na Matony arénu, na AC Start a podobně, takže ta školní hřiště jsou pro nás velmi důležitá.
3: Bylo nám postaveno nebo rekonstruováno sportovní hřiště, které obsahuje atletický ovál 250 metrů dlouhý, dvě fotbalová hřiště s umělou trávou, dva streetballová kurty, jedno hřiště na petánk, nízká lana a workoutový koutek.
1: Dopoledne areál využívají žáci školy, odpoledne se otevírá sportovním klubům i veřejnosti.
3: Dopoledne je provoz určen pro žáky naší školy, kteří tělocvikáři hodně využívají a po roce odmlky jsou strašně rádi za to, že můžou tohle hřiště využívat. V odpoledních hodinách od 4 do 8 primárně je pro veřejnost otevřeno, kdy kromě umělých trav, které jsou většinou směně zajištěny, protože ten provoz něco stojí, tak na ostatní sportoviště může veřejnost zdarma si jít kdykoliv zacvičit.
2: Takže jsou přesně dány časy, kdy si může veřejnost přijít zakopat.
1: Každý, kdo chce sportoviště využít, se musí nejdřív zapsat na vrátnici areálu. Škola tak chce mít přehled o tom, kdo hřiště využívá a předcházet případnému poškození vybavení. Rekonstrukce sportoviště vyšla na bezmála 20 milionů korun. Město chce do sportovišť u škol investovat i v dalších letech. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A těm, kdo se kolem této majitý zůstu zhromažďuje, připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před nimi.
1: Perning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
5: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
1: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
6: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
7: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
1: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
8: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to tam super.
9: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho robí taková píšťalka.
1: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
10: Škoda Sportpark na plzeňských Slovanech má další novinku. Sportovní areál nově zdobí 10 metrů vysoká lezecká věž, která nahradila původní konstrukci z roku 2004.
11: Bylo to samozřejmě nutnost, protože byla to velká investice, ale ta původní stěna už tady byla více než 20 let, uteklo to. Takže bylo to kvůli bezpečnosti lesců. Byli jsme nuceni vyměnit tu věž. Slavnostní otevření proběhlo hlavně za účasti paní ředitelky mateřské školy, která taky leze, takže nám tam vylezla na věž a úplně nahoru pověsila vlaječku Slovan.
10: Lezecká věž dlouhodobě patřila mezi velmi oblíbené prvky Škoda Sportparku.
12: Původní věž z roku 2004 již dosloužila. Zájem o lezení nám stoupá. Je to prostě sport, který můžete dělat sám s parťáky, místíte se a odreagujete se. Horolezecká stěna je 10 metrů vysoká, má 4 různé profily a přes 220 metrů čtvereční lezecké plochy, jak pro začátečníky, tak pro horolezecké vytrvalce.
10: Věž nabízí výstupy různých obtížností, které jsou rozlišeny podle barvy použitých chytů. Obtížnost každé cesty je uvedena ve dvou klasifikačních systémech. Platí přitom, že čím nižší číslo, tím lehčí cesta.
13: Zatím, co jsem zkoušel, tak jsou tady spíš trošku těžší cesty, takže ještě tu stěnu zkusíme, ale spíš je to středně a těžší cesty, bych to viděl. Vyloženě trojky, čtyřky pro nějaké děti a to není asi.
10: Druhý plzeňský obvod modernizuje areál postupně, ale to z něm přibylo hned několik novinek. Vzniklo zde nové multifunkční hřiště a také zázemí, které mohou využívat sportovci i návštěvníci areálu.
11: Když to začínalo, tak tady byly dvě rezavé překážky na skate a za celou tu dobu se sem investovalo už přes 70 milionů.
10: Škoda Sport Park patří mezi nejvyužívanější sportovní areály. Každoročně se míří tisíce návštěvníků za sportem, odpočinkem i rodinnou zábavou.
12: Já chci na Slovanech sport dostupný pro všechny a tím se nám nabízí Škoda Sport Park. Škoda Sport Park je přístupný veřejnosti, je tady všechno zdarma a každý si tu může vyzkoušet to své a v rámci volného času jsem ráda, že děti nesedí doma a že přijdou k nám sportovat. Je pravda, že letos jsme sem investovali hodně peněz, ale mám z toho velkou radost.
10: Kompletní lezecký sektor bude hotový na jaře příštího roku, kdy v areálu přibydou dvě boulderingové stěny. Ty nabídnou další možnosti tréninku bez nutnosti jištění a budou vhodné i pro méně zkušené lezce. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Habermanův park se na 2 dny proměnil v místo plné dobrého jídla, vína i muziky. Od 18. září zde probíhala jedna z nejnavštěvovanějších akcí Plzeňské čtyřky – Doubravecké slavnosti vína.
1: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít u 9. ročníku, vlastně už tradičních vín tady u nás na Doubravce. Vždycky přivezeme kousek Moravy přímo sem do Habermanova parku a já mám velkou radost, že se tady schází velké množství lidí a jsou to takové naše sousedské slavnosti. Vidíte, za námi svítí světelka. Myslím si, že ten park v noci bude krásný a všichni se tady užíváme cymbálovku, víno a dobré jídlo.
2: Dnes tady máme krásnou atmosféru, přijelo k nám 14 tuzemských vinařů, kteří přivezli svá vína, které zde mohou lidé ochutnat. Máme tady také chutné občerstvení a také muziku, která k vínu patří, cymbálovku a zítra swing.
0: Stánky s vínem byly v obležení od začátku až do konce. Vinaři do Plzně přivezli jak klasická tichá vína, tak i vína perlivá či burčáky.
3: Já jsem přijel z Čejkovic, jezdím sem už léta, vlastně dá se říct už od těch prvních ročníků. No a mám tady celou škálu vín, od suchých po sladký, červený, takže každý si myslím vybere. Zatím, co tak mám vypozorovaný, tak jsou to spíš ty sladší vína, ale je fakt, že hodně už přechází do těch suších, že asi už mají napito a propili se do těch suších vín.
4: My jsme z rodiny vinařství Sedlák a z Velkých Bílovic a přivezli jsme vám bílé víno, červené a růžové. Máme tady kompletní nabídku 12 odrůd. A jsme tady po druhé, loni jsme byli poprvé a nejoblíbenější samozřejmě Hibernal, oblíbené jsou bublinky, takže prodáváme Frizante, ale máme takovou zajímavost, přivezli jsme letní víno, což je kive, a samozřejmě takovou už odrůdu Neuburské, která bohužel má ustupující tendenci, ale my se jí stále věnujeme.
0: Program vyvrcholil v sobotu, a to koncertem kapely Electric Therapy. Z Doubravky pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: V budově radnice 4. plzeňského obvodu se uskutečnilo veřejné představení studie nazvané Park svatého Jiří. Historicky i kulturně cenné území zůstane i nadále přírodním unikátem. Krajinářští architekti jej plánují rozdělit do několika zón podle navržené péče, intenzity a způsobu využití.
1: My určitě nechceme měnit celé místo u svatého Jiří. My bychom chtěli to místo zpřístupnit lidem a ukázat jim možná kousíčky, které neznají, ukázat jim nějaký vstup do řeky, ukázat možnost, kde byl třeba starý brod v tom místě. Chtěli bychom tam udělat novou výsadbu a byli bychom rádi, aby to místo bylo navštěvované tak, jak je místními a aby jim zůstalo zachováno.
5: Koncepce vznikla na základě zjištění architektů a výsledků pocitové mapy, do které se zapojili obyvatelé širokého okolí. Jedná se o poměrně velké území, které zasahuje i mimo obvod čtyřky. Počítá se například s propojením s lokalitou, kde stávalo pozdně středověké tvrziště Pecihrádek.
6: Samozřejmě to není jenom záležitost čtyřky, je to výsledek spolupráce obvodu 4 a obvodu 1 plzeňských obvodů. A je to zajímavé v tom, že to řeší skutečně rozsáhlé území, které je hodně navštěvované lidmi a to území má dnes ten potenciál daleko větší, než v daném okamžiku nabízí.
5: Jedním z cílů je zpřístupnit některá místa, která jsou v současnosti neprostupná nebo špatně přístupná. Místa ponechána přirozenému vývoji budou přístupnější, ale bez laviček. Využívat se bude čistě přírodních prvků, jako jsou kameny nebo kmeny stromů. Naproti tomu v místech, která jsou využívána nebo mají reprezentativní charakter, se počítá s častější údržbou vegetace a vhodným mobiliářem.
7: Tady tento prostor parku svatého Jiří by mohl být vlastně jedním z takových prvních komplexních řešení ploch, které jsou, bych řekla, takovou jako ukázkou, jak zacházet s přírodou, jak tu plochu ponechat maximálně v tom stavu přírodě blízkém, ale současně lidem, obyvatelům nabídnout tak důležitý komfort té přírody, ochlazování prostoru, zejména v letním období, přítomnost vody, přítomnost přírody, biodiverzity a tak dále.
5: Koncepce je zveřejněna na webových stránkách obvodu a své připomínky mohou občané zasílat až do konce října na e-mail parksvjiri@plzen.eu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohly vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroži, ne? No, to pak cukre a se špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila světovou špičku v boči. Do města se sjeli sportovci z řady zemí, aby poměřili své síly v tomto atraktivním paralympijském sportu. Mezinárodní turnaj ukázal nejen špičkové výkony, ale také odhodlání a bojovnost závodníků.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivcích jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli si tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhle tu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Buřty v lese, hry, dobrodružství a spousta zábavy pro celou rodinu. Oblíbená akce se po čase vrátila na svatý Linhard v Karlových Varech a přilákala děti i dospělé. Ti si užili den plný aktivit uprostřed přírody.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroši, ne? No, to pár cukre a ještě špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opést buřty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, navštívila Prahu. V pražském kině přítomnost osobně uvedla českou premiéru dokumentárního filmu o jejím životě.
9: Světově uznávaná pedagožka, autorka a výrazná osobnost spojená se Silicon Valley Ester Vojčicky navštívila Českou republiku. V pražském kině Přítomnost 16. září osobně uvedla českou premiéru dokumentu o jejím životě s názvem Kmotra Silicon Valley. Kromě projekce filmu byla součástí pražského programu také živá diskuze, networking a exkluzivní VIP meet and greet.
10: I really enjoy this evening because I like talking to people.
11: Tento večer si opravdu užívám, protože ráda mluvím s lidmi a ráda odpovídám na jejich dotazy. Lidé se někdy bojí položit dotaz před větší skupinou lidí. Může je to uvádět do rozpaku, proto jsem ráda, že jsem tady měla příležitost popovídat si s každým zvlášť jen mezi dvěma očima. A bylo to prostě skvělé.
10: Then that makes me feel good about it.
9: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, vedla po desetiletí legendární žurnalistický program v Palo Alto. Její životní příběh se protíná s významnými osobnostmi technologického světa. Je spojena s příběhem Steva Jobse i z počátky Google, který vznikal v garáži její dcery Susan Vojčicky.
12: Kmotra Silicon Valley je dokument o Ester Vojčicky, která je legendární pedagožkou a autorkou. Podílela se na rozvoji mladých lidí, pomohla jim stát se technologickými lídry ve Spojených státech. Mnoho z nich se také stalo extrémně úspěšnými podnikateli. Ku příkladu její dcera, pozdější výkonná ředitelka společnosti YouTube.
9: Akci v kině Přítomnost uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, investory a technologické lídry v Česku i ve světě. Jejím zakladatelem je Patrik Juránek, který během večera předal Ester cenu za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, inovací a leadershipů.
13: Dnešní akce je opravdu výjimečná, protože se nám podařilo po 6 letech vlastně našich aktivit ve Startup Disruptu pozvat sem Ester Vojčickou. Spousta osobností s tolika oceněními a úspěchy by mluvila jenom sama o sobě, ale přitom Ester hlavně mluví o těch žácích a nejenom o těch úspěšných, ale i o tom, co teďka zažívá, co jí třeba trápí, velmi ráda to sdílí a můžu potvrdit, že opravdu za ty 2 dny, co jí tady máme a už jsme s ní taky něco zažili, tak se snaží hlavně pomáhat, aby je užitečná.
9: Události se zúčastnila řada studentek, pro které je Ester velkou inspirací, ale také pedagožek a podnikatelek.
14: Naše naše společnost se zabývá tím, že vlastně kupujeme nemovitosti, budujeme je do hotelů, které jsou v centru vždycky měst a v centru, dejme tomu, jakoby evropských metropolí a pak i ty hotely následně i operujeme. V současné době máme otevřený hotel The Julius v Praze, který je vlastně první takový flagship hotel tady té sítě a do budoucna v dalších 2-3 letech budeme odevírat hotely v Berlíně, v Bukurešti a v Budapešti.
15: Pro mě byl ten film a celý večer hrozně inspirativní. A jak jsem se bavila s ostatníma lidma tady, tak myslím, že dneska nám to tak brnklo každému na nějakou naší strunu a každý si z toho vzal něco svýho.
16: Je nesmírně inspirativní vidět Ester, která je 85 nebo 86, jestli se nepletu, která do dneška jsme ji viděli zvedat kettlebelly, viděli jsme ji na lyžích, že prostě, když chci, tak to jde bez ohledu na věk. To je jako skvělý.
9: Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
8: Přes 2000 účastníků přilákal do ostravského Gongu festival umělé inteligence Černá AI. Odborníci představovali její využití ve firmách zdravotnictví i tvůrčích profesích. Návštěvníci si mohli technologie také sami vyzkoušet.
17: 7 scén, 20 praktických workshopů a setkání s lidmi, kteří umělou inteligenci vyvíjejí i denně používají. Ostravský Gong nabídl prostor pro otázky, zkušenosti i vlastní zkoušení.
18: Moravskoslezský kraj dokazuje i to, že AI komunita se tady nejenom může potkávat, ale může se tady propojit s veřejností i s biznisem. A budu velice rád, pokud tady vzniknou nějaké zajímavé nápady, které pomůžou Moravskoslezskému kraji.
19: My jsme byli v situaci, kdy odvozujeme od té černé kostky mnoho našich aktivit a Černá AI nám přišla jako kdyby zajímavý název pro AI platformu, tak proto Černá.
20: Co jsme měli na papíře, tak dnešním dnem se stalo skutečností a ten zájem je enormní. Krom toho, kolik je tady účastníků dneska fyzicky přítomno, tak dalších zhruba 700 čeká doma, na které se nedostalo.
17: Za platformou Černá AI stojí také Dalibor Mráz. Věnuje se vývoji systému, které firmám pomáhají zpracovávat a využívat data. Podílel se například na řešení pro vyhledávání a propojování informací z vědeckých studií. Na festivalu tak mohl nabídnout zkušenosti přímo z vývoje i zavádění umělé inteligence do praxe.
21: My na lidi hodně apelujeme, aby byli trošku obezřetní, protože hodně lidí jakoby věří tomu, co dostává zpátky. On to není takzvaný jako deterministický systém, to znamená, když se zeptáte 10x většinou na to stejné, tak vám může přijít 10x trošku jiná odpověď. Znamená, v tom je to lehce nebezpečné, to znamená, je velice důležité tu technologii trošku pochopit a potom vlastně se s ní velice dobře dá pracovat. Ono opravdu mi jako opravdu hodně pomoct, dokáže vás zrychlit, dokáže vyřešit i určité jako problémy.
17: Festival spojil technologie také s kreativní tvorbou. Pro Černou kostku je právě propojení vzdělávání, kultury a nových technologií součástí jejího zaměření. Budoucí krajská knihovna má nabídnout zázemí také pro vlastní tvorbu a experimentování.
19: My teď v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom opravdu byli moderní knihovna, takzvaná knihovna budoucnosti, abychom tomu návštěvníkovi nabídli obrovské množství témat, které nějakým způsobem mu pomohou se zorientovat dnešní moderní světě technologií a informací. Jak my si představujeme, tu novou moderní knihovnu něco podobného, jak teď v tuto chvíli tuto konferenci. To znamená místo, kde se potkají technologie s lidmi a lidi navzájem a posuneme se dál.
17: Přes 2000 účastníků ukázali, jak velký zájem téma vyvolává. Další krok přijde v každodenní práci.
20: Příležitostně si vyhledávám nějaké informace, které jsou na jednom místě, třeba o historii, o cestování, ale i pracovní záležitosti.
19: Většinou ve dvou věcech. Jedna je taková ta monotonní, když se jedná o třeba přípravu nějaké prezentace nebo analýzy nějakého textu, který vyžaduje příliš času a já ten čas nemám, takže to je jako velmi dobrý nástroj. A druhá věc je takový partner v brainstormingu.
17: Umělá inteligence může ušetřit čas i usnadnit práci. Jak ji ale využijeme a co jí svěříme, zůstává na nás. Ostravský festival k tomu nabídl inspiraci i praktické zkušenosti.
8: Zahrada panského domu se proměnila na veřejný prostor přímo v centru města. Obyvatelé Uherského Brodu a jeho návštěvníci tam najdou nejen klid k odpočinku, ale také reprezentativní místo na pořádání kulturních a společenských akcí. Její slavnostní otevření bylo první z nich a vrátilo zahradu do dob posledního šlechtického uživatele Václava Hraběte z Kounic.
2: Málo které centrum města se dnes může pochlubit tak příjemným místem pro odpočinek, na jaké se během necelého roku proměnila zahrada panského domu v Uherském Brodě. Její revitalizace je ukázkovým příkladem toho, jak se dají smysluplně využít evropské dotace a spojit tak příjemné s užitečným.
3: Je to nejstarší historická světská památka ve městě. Má dneska více než 500 let, takže jsme opravili vnitřní části prostor budov. Ať to byly nízkoprahové denní centrum, byla to knihovna a další prostory, tak dnes otevíráme tu třešničku na dortu a to je panská zahrada, místo, které bude sloužit k relaxaci, ke kulturním programům a vůbec, ať se tady lidi cítí dobře, ať se tady schází, protože bude to otevřené a dělalo se to vlastně pro lidi.
2: Celkové náklady na revitalizaci prostoru dosáhly přibližně 27 milionů korun. Z toho 17,5 milionů korun pokryla dotace Evropské unie z integrovaného regionálního operačního programu.
22: Ten prostor byl dlouhodobě zanedbaný, to znamená, došlo k rozsáhlým terénním úpravám, odvezlo se snad 200 nákladních aut zeminy pryč a spodní stavba spočívala v nových rozvodech vody, protože jí máme srážkové vody ze střech, ale kompletně nová elektroinstalace a osvětlení a odpadní potrubí.
2: Zahrada s novými architektonickými prvky, altánem nebo dvouramenným pískovcovým schodištěm se proměnila na zelené místo, které už není jen průchozí částí centra. Jejím návštěvníkům nabídne možnost na chvíli zpomalit a zůstat tam déle.
23: Je to radost pohledět a je opravdu krásné vidět, že se tady něco děje a že to roste.
24: Já mám radost, že je tady spoustu dětí, že tady přišli lidi, protože přesně to jsme chtěli, aby naše zahrádka právě sloužila i všem.
8: V areálu Univerzity Palackého v Olomouci letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Roste na pokusných plochách, které v areálu provozuje Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu. Botanici jeho výskyt zdokumentovali a část rostlin míří také do herbářových sbírek.
25: Kriticky ohrožený ibišek trojdílný vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, které sídlí v holickém areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Na poli, kde dříve centrum pěstovalo soju, jej náhodně objevila Kateřina Smékalová z výzkumného týmu genetického zdroje zelenin a speciálních plodin.
26: Tady zrovna stojíme v takovém epicentru výskytu těch rostlin, kdy tady kolem dokola, když budu počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 rostlin určitě tady je.
27: V této bolce je tak 20 semen.
25: Je to vůbec poprvé, co se takto rozsáhle ibišek na Moravě rozšířil. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
28: Je to rostlina, která patří do čeledi slézovité, což je čeleď, ze které vy znáte určitě takové ty běžně pěstované ibišky, třeba ibišek syrský a tak dále. A u nás tenhle ten ibišek trojdílný je velmi vzácná, kriticky ohrožená rostlina, která se vyskytuje hlavně na jižní Moravě. No a trochu to překvapení je, že tady v Olomouci jsme vlastně na víceméně severní hranici areálu jejího rozšíření u nás na Moravě a proto je to takováhle jako zvláštnost.
25: Na rozdíl od běžných ibišků je tento druh jednoletý. Zajímavostí je i samotný květ, který vydrží otevřený jen několik hodin. I proto má v angličtině přezdívku One Hour Flower, tedy květ jedné hodiny. Jak se rostlina na výzkumné pole dostala, není zatím zcela jasné.
28: Buď se sem teda dostal nějakým způsobem přirozeně, protože ta nejbližší známá lokalita leží u Olšan, to je několik málo kilometrů odsud, směrem na jih. Druhá možnost je, že jsem byl zavlečený s nějakým osivem, jako příměs. A třetí, že tady byl dlouhodobě, byl přehlížený a jenom ty letošní podmínky mu teda pomohly tady k tomuto masivnímu výskytu.
25: Na zemědělských plochách je jeho výskyt ale problematický. Ibišek totiž může sloužit jako mezihostitel viru mozaikovitosti okurek.
26: My na jednu stranu jsme pracoviště, které se zaměřuje na ochranu, podporu biodiverzity, protože jsme jedním z pracovišť, které dodává semena do genové banky. My tady konkrétně v Olomouci máme na starosti kolekce genetických zdrojů zelenin a léčivých aromatických a kořeninových rostlin a z toho titulu máme za úkol různé genetické zdroje těchto plodin zhromažďovat, množit, popisovat, hodnotit. A na jednu stranu podpora diverzity, to znamená i tady těchto dnes už vzácných plevelů je důležitá a máme to dělat. Na druhou stranu konkrétně tento druh napadá tenhle virus i právě naše genetické zdroje okurek a dýní. A tak, jak vidíme, dýně tady pěstujeme, hned za mnou je velké pole, tak my si nemůžeme dovolit tady mít rostliny, které jsou potenciálně nebezpečné.
25: Odborníci proto už museli část ibišků odklidit. Některé rostliny putují do herbářových sbírek, kde zůstanou jako doklad letošního výskytu a poslouží i budoucímu výzkumu. Díky jejich velkému množství se o část vzorků podělí také další vědecké instituce. Aneta Lindovská, Televize Morava.
8: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Každý výlet začíná nápadem. Někdy stačí zahlédnout zajímavé místo, zaslechnout příběh nebo jen zjistit, co je za kopcem, kolem kterého každý den projíždíme. I dnes jsme pro vás takových míst vybrali hned několik. Vypravíme se za historií, tradicemi, krásnou přírodou i akcemi, které stojí za to vidět na vlastní oči. Tak si udělejte pohodlí a vydejte se s námi na další putování v regionech. Zoo Praha letos slaví už 95 let od svého otevření a tradiční výroční slavnost připadá na 28. září, na Den české státnosti. Návštěvníky tu čeká celodenní program napříč celým areálem a příležitost připomenout si, jak se pražská zoo během 9 desetiletí proměnila, od prvních jednoduchých kotců až po moderní prostorné expozice. Pokud tedy chcete oslavit významné výročí společně se zvířaty, 28. září máte v zoo Praha o program postaráno. V další reportáži z našeho putování po Horním Rakousku se vydáme do Bad Goisern, malebného městečka v srdci oblasti Salzkammergut. Obklopují ho majestátní hory, jezera a krásná alpská krajina. A právě tady můžeme poznat také tradiční život a kulturu tohoto regionu. Bad Goisern je navíc skvělým výchozím bodem pro objevování okolních přírodních krás. Pojďme se tedy podívat, co všechno toto místo nabízí a proč stojí za to se tu zastavit.

0: Moravský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáváme do 6 regionů Solné komory. Dnes společně objevíme kouzlo a tradice městečka Bad Gäusern. Mimořádnému přírodnímu a kulturnímu bohatství se Solná komora v sousedním Horním Rakousku může pyšnit zápisem do seznamu světového dědictví UNESCO. Společně s městečky Gossau, Hallstatt a Obertraun patří do jádra tohoto regionu také půvabný Bad Gäusern. Oblíbené klimatické lázně lákají nejen k odpočinku a ke zlepšení kondice na čerstvém vzduchu, ale dokonce i k velkým sportovním výkonům. Na své si tu přijdou také milovníci místních tradic, kultury a původních řemesel předávaných z generace na generaci. Takzvaná vnitřní Solná komora, jak se regionu odjakživa říká, se rozkládá kolem známého města Hallstatt a Dachsteinu, což je nejvyšší vrchol Horního Rakouska. V unikátní krasové oblasti s rozsáhlými jeskyněmi najdeme i tajemnou skálu zvanou Věčná stěna, čili Ewige Wand. Z Bad Gäusern k ní vede příjemná cesta smíšeným lesem, který poskytuje chladivý stín, případně poslouží jako deštník. Typickými růžovými květy zdobí krajinu brambořík horský, najdeme tu i horské kapradí nebo vraní oko čtyřlisté. Pak se terén otevře a před námi se vyne dobrodružná cesta po hraně skální stěny. Místo zpravidla turisté vyhledávají pro úchvatné výhledy. Nám počasí tolik nepřálo, i přesto jsme tu načerpali spoustu inspirujících zážitků. Terezo, představte nám toto místo a jaký příběh se k němu váže.
1: Hallo, wir sind heute in der Welterbe-Region Dachstein Salzkammergut.
2: Vítáme vás v hornorakouském regionu Salzkammergut nad městem Bad Gäusern a nacházíme se v místě nazvaném Věčná stěna, ke které se váže krásná legenda. Vypráví o tom, jak král Gäusern vyrušil draka a probudil ho ze spánku, za což se drak pomstil tím, že vytvořil tuto skalní stěnu s jeskyněmi a prohlubněmi. Tak vznikl tento unikátní přírodní útvar.
0: Jedna z nejzajímavějších stezek v této oblasti je skvěle značená a doplněná zastaveními, která zaujmou i děti. Je dostatečně široká a velmi dobře zajištěná, takže je bezpečná jak pro pěší, tak pro cyklisty.
1: Der Weg wurde 1950 erbaut.
2: Cesta ve stěně byla proražena roku 1950. Je velmi atraktivní dokonce i pro špičkové závodníky, kteří zde trénují i soutěží. Každý rok se tu koná legendární maraton horských kol Salzkammergut Trophy. Odtud z vyhlídky můžeme spatřit údolí Dachsteinu, jádro Solné komory, jejímž nejznámějším artiklem je samozřejmě sůl. Toto bílé zlato, pocházející ze Solné hory Hallstatt, přitahovalo lidi do této alpské krajiny již před 1000 lety. V regionu se stále naplno využívají jak léčebné účinky soli, tak její zpracování v gastronomii.
0: Vyhlášeným centrem lokálního kulinářství je právě Bad Gäusern, poklidné město s malebným historickým centrem, kde několik domů zdobí popínavé hrušky, má více než 7000 obyvatel a skýtá mnoho příležitostí k relaxu, který podporují zdejší klimatické lázně a jodovo-sirné prameny.
1: Bad Gäusern ist eine Marktgemeinde.
2: Gäusern byla obec s právem trhu a od 30. let minulého století se začala prosazovat coby výletní místo působící jako klimatické lázně. Od roku 1955 je tedy slovo Bad součástí názvu města, které se soustředí především na zachování a předávání tradic, kultury a udržování místních hodnot.
0: Bad Gäusern leží na řece Traun u severního břehu Hallstattského jezera, 7 kilometrů jižně od známější nynějšího lázeňského města Bad Ischl, které se v roce 2024 stane evropským hlavním městem kultury. Bude to velká událost pro celou Solnou komoru. Tento prestižní titul totiž Evropská unie uděluje s cílem podpořit rozvoj kultury a zdůraznit bohatství a rozmanitost různých zemí. A právě o to se snaží i zdejší dům řemesel.
2: V důsledku vývoje, který byl na přelomu tisíciletí pozorovatelný v celém Rakousku, přišla potřeba čelit globalizaci, združovat se ve spolcích, aby tradiční řemesla mohla v regionu přežít. Náš dům řemesel vznikl v květnu roku 2009 jako projekt vzešlý z tehdejší zemské výstavy. Cílem je představovat tradiční řemesla typická pro náš region, ukazovat jejich pestrost a význam nejen z historického hlediska, ale taky jejich přínos pro kvalitu současného života.
0: Tvůrci zde tradičním způsobem vyrábějí a zároveň prezentují typické regionální výrobky, třeba speciální brýle z paroží, klobouky z ovčí vlny i zaječí srsti, šperky z átrze nebo ženské kroje, takzvané dirndly. Řemeslům se v současnosti věnují hlavně ženy, které si v expozici přijdou na své, neboť je v ní bohatě zastoupené vše, co se týká oblékání a

0: nejsou ani ukázky činností, které souvisejí s hospodařením nebo stavitelstvím. Typické jsou pro tuto zemi lédrhóze, kožené kalhoty, které vyžadovaly kvalitní zpracování, aby vydržely pokud možno po celý život. Muži je používali na práci a často se kalhoty dědily z generace na generaci. Známým pojmem jsou rovněž tzv. Geusernschuhe, čili speciální místní boty. Zdobené regionální kroje doplňují ukázky každodenního oblečení i vysoké krejčoviny.
1: U příležitosti slavností, které se budou konat v rámci Evropského hlavního města kultury, chystá Dům řemesel Handwerkhaus v příštím roce velký projekt nazvaný Skala. Městečko Bad Geusern přivítá nejen rakouské umělce, ale přijedou k nám řemeslníci z celého světa. Budeme společně tvořit výrobky z textilu, kůže, kovu, dřeva i papíru a své zkušenosti a zážitky umělci předají také místním školákům a lidem z tohoto alpského regionu. Součástí celého projektu bude i speciální výstava, která začne 25. května příštího roku. Představí díla umělců, jejich ručně zhotovené výrobky a objekty.
0: Dům řemesel ukazuje, že na kulturní dědictví je třeba pohlížet jako na součást vlastní přítomnosti a budoucnosti a také jako na velký potenciál směřující k rozvoji místní ekonomiky. V příštím dílu vás pozveme do míst, která vás donutí zpomalit a užívat si zasloužené dovolené. Ukážeme vám smaragdově modrou hladinu jezera Wolfgangsee, obklopenou vysokými horskými masivy. Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do oblasti Solné komory vydávají. Tak na viděnou zase za týden.
2: České Budějovice budou od 28. září do 3. října patřit milovníkům kávy. Už po čtvrté se tu uskuteční Budějovický kávový týden, který nabídne workshopy, přednášky, ochutnávky výběrové kávy i program přímo v místních kavárnách. Workshopy a přednášky jsou zdarma, je ale potřeba se předem registrovat. Vyvrcholením bude Budějecký Coffee Fest 2.0, který se uskuteční 2. a 3. října na výstavišti České Budějovice. V další reportáži se vydáme do Kotulovy dřevěnky v Havířově, jedné z nejstarších dochovaných lidových staveb v této části Slezska. Roubené stavení přibližuje, jak se na vesnici žilo před více než 100 lety, od tradičního bydlení až po způsob hospodaření a každodenní práci. Součástí areálu jsou také hospodářské stavby a ukázky dobového vybavení. Pojďme se tedy podívat, jak vypadal běžný život našich předků v tradiční slezské chalupě.
3: Kotulova dřevěnka byla postavena ke konci 18. století a patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku.
4: Byla vystavena v roce 1781 a je dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Jejím majitelem byl Michal Folvarčný, jehož příjmení je dodnes vyryto na trámu vedle vstupních dveří. Po něm obývala dřevěnku rodina Kotulova, která zde se trvala až do roku 1975. Po ní je také dřevinka pojmenována. Do areálu patří také zděná stodola s chlévem, větrný mlýnek nazývaný Vjatrák, sloužící ke šrotování obilí a bylinková zahrádka. Kotulova dřevinka je otevřena sezóně. Sezonu zahajujeme 1. května velikou akcí, tradiční akcí nazvanou Den řemesel, na které se představuje množství řemeslníků, ať už je to kovář, krajkářka, perníkářka, výrobce šindelů, provazu. Návštěvníci mají možnost si spoustu těchto řemesel v tento den také vyzkoušet. V průběhu celé sezóny pořádáme množství akcí. Sezonu ukončujeme 1. září.
3: Expozice bydlení v Kotulově dřevěnce prezentuje vybavení domácího interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska.
5: V takové chalupě Těšínska někdy žilo i 30 lidí a ne vždycky to byly spřízněné osoby. Ano, byly to třeba už dvě různé rodiny, které žily právě v tomto domě. Co se týká chalupy, tak ty typický dům Těšínska, ano, prezentuje vlastně tato chalupa, jak se kdysi na tom Těšínsku žilo. Takže když se podíváme na chalupu z hora, na půdorys, tak uvidíme obdélníkovou stavbu vždycky. Chalupy bývají velice často podezděny a aby ušetřili nějaké peníze, tak do té podezdívky hodně často používali kámen. Cihly tehdy totiž byly velmi drahé a ty se šetřily hlavně na komín. Ty hrubě opracované trámy, ty jsou utěsněny mechem, ano, takže toto měli za úkol děti sbírat a všechny spáry se pořádně utěsnily. Teďka se nacházíme ve sváteční izbě, ano, tady se chodilo, když se šlo spát, anebo když přišla velmi vzácná návštěva. Pokud přišli sousedé nebo nejbližší rodina, tak se většinou sedávalo tady vedle v kuchyni a tam se všechno řešilo. Tady opravdu zvali jenom ty vážené osoby. Jinak taková izba nebývala nějak bohatě vybavená. Opravdu jsou tady základní věci, které tak používali středně zámožní zemědělci. Kdy teďka chodili spát, když žilo v takové chalupě hodně lidí? Tady tato postel. To je nejlepší místo v celé té chalupě, takže tady samozřejmě spal majitel. Takže na posteli bychom mohli vidět hospodáře, hospodyni, ale u nohou ještě mývali často jedno nebo dvě malé děti. Spávalo se také na lavicích, tady za tou naší hospodyní je taková lavice, která je vylepšená. Opíradlo lavice se dá překlopit směrem k tomu stolu, udělá tím pádem takovou zábranu a ty menší děti tam spávaly. Samozřejmě v protější izbě se také spávalo a všichni ostatní, kteří už se tady nevešli, ti přespávali nahoře na půdě. Jinak na věšáku můžeme vidět potom takový krásný kabátek, kterému se v tom nářečí říká jakle. Šněrovacím botám koženým se říká brinelky, zouvák spousta lidí zná, pomocí toho se ty vysoké kožené boty vyzouvaly. No a nesmí tak na hospodářství chybět i nůžky. Jsou tam nůžky, kterýma se stříhaly ovečky, takže ty jsou na vlnu. Teď se nacházíme v kuchyni. V kuchyni pro návštěvníky možná nejzajímavější ta keramika. Je to totiž místní bludovická keramika. Tady v Dolních Bludovicích a Dolní Datyni se vyráběla a Bludovičtí se časem trošku odlišili tím, že začali v pozdější době používat tu bílou glazuru a na tom ty květinové vzory. Takže to je opravdu vzácné, protože samozřejmě keramika je křehká a nedochovalo se tolik kousku, takže to je možná nejzajímavější celé té kuchyni. No a samozřejmě v kuchyni je běžné takové nádobí, co se i dodnes používá. Spíš upozorňuji jenom na takové zajímavosti. Tady třeba ten první předmět na té lavici, zajímavý, taková plechová koule v takovém stojanu, to je vlastně taková malá pražírna, ano. Kdysi se dělalo jakoby kafičko, taková ta náhražka kávy z cikorky, z žita, ano. Takže museli to vždycky upražit.
3: Tehdejší obyvatelé pěstovali obilí, brambory, zeleninu, chovali krávu, prase, králíky, slepice a často i včely.
2: Na Budči u Zákolan se 28. září uskuteční tradiční svatováclavské slavnosti. Na návštěvníky tu čeká pestrý program pro celou rodinu. Průvod svatého Václava, historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, divadlo, hudba, řemeslné dílny, kovářské sympózium i aktivity pro děti. Součástí budou také komentované prohlídky rotundy svatého Petra a Pavla a samozřejmě stánky s občerstvením. Zřícenina hradu Zvířetice nedaleko Bakova nad Jizerou připomíná dobu, kdy se na skalnatém ostrohu tyčil mohutný hrad. Původně gotické sídlo

0: obec Chudoplesy nedalekou přes vlastně Brod, pozdější mosty a přívozy přes řeku Jizeru a probíhala tady kolem toho hradu Zvířetice, takže zřejmě to byl komerční hrad, vybíralo se tady mýto.
1: Nejvýznamnějším majitelem zámku byla hrabinka Marie Eleonora, která převzala správu nad tímto panstvím po smrti svého muže ve svých 27 letech. Z dochovaných záznamů vyplývá, že se o zámek starala velmi dobře. Historické zmínky však vykreslují i v jiném světle.
0: Takže třeba v účetní knize ze 17. století stojí, že u bakovského řezníka Krejbicha koupila husičky, které nechala pobíhat na zvířetickém nádvoří a v radosté kratochvíli se svým synem Arnoštem je honití ráčela a jimi hlavičky se mačetami sekati ráčela. Takže takto se bavilo panstvo v 17. století.
1: Důležitým milníkem pro renesanční zámek byl rok 1720, kdy byl zachvácen požárem. Poté už nebyl opraven a nevyužitý postupně chátral.
0: Slavíme tedy 300 let od požáru zámku Zvířetice. Údajně to bylo 15. září, kdy do zámecké věže uhodil blesk a Zvířetice podlehly zničujícímu požáru. To nebylo úplně jakoby devastující požár, ale byla to asi taková symbolická tečka, že vlastně už nestálo za to hrabatům z Valdštejna, majitelům tehdejšího panství, se o to víceméně jakoby starat.
1: Zřícenina je dobře viditelná od vlakového nádraží Bakov nad Jizerou, odkud vede cesta dlouhá necelý kilometr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po modré turistické značce. Vstup na tuto chráněnou kulturní památku je zdarma. David Vilček, Televize Praha.
2: Ať už vás dnes zaujal některý z našich výletů, historická památka, tradice nebo třeba podzimní akce, jedno je jisté, zajímavá místa máme často mnohem blíž, než si myslíme. Stačí si jen vybrat směr a vyrazit. Děkuji, že jste dnešní putování v regionech absolvovali se mnou a přeji vám spoustu krásných cest a nových objevů. Těším se na vás zase příště. Na viděnou.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je

vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu Libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla Libeňská sokolovna o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě, a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Na Růžovém vrchu v Karlových Varech mají nové sportoviště. Areál u základní školy Krušnohorská prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově slouží nejen školákům, ale i sportovním klubům a veřejnosti.
2: Město pravidelně investuje na školách do školních hřišť, protože sport je pro nás velmi důležitý a spousta dětí nemá možnosti chodit například na Matony arénu, na AC Start a podobně, takže ta školní hřiště jsou pro nás velmi důležitá.
3: Bylo nám postaveno nebo rekonstruováno sportovní hřiště, které obsahuje atletický ovál 250 metrů dlouhý, dvě fotbalová hřiště s umělou trávou, dva streetballová kurty, jedno hřiště na petánk, nízká lana a workoutový koutek.
1: Dopoledne areál využívají žáci školy, odpoledne se otevírá sportovním klubům i veřejnosti.
3: Dopoledne je provoz určen pro žáky naší školy, který tělocvikáři hodně využívají a po roce odmlky jsou strašně rádi za to, že můžou tohle hřiště využívat. V odpoledních hodinách od 4 do 8 primárně je pro veřejnost otevřeno, kdy kromě umělých trav, které jsou většinou smluvně zajištěny, protože ten provoz něco stojí, tak na ostatní sportoviště může veřejnost zdarma si kdykoliv zacvičit.
2: Takže jsou přesně dány časy, kdy si může veřejnost přijít zakopat.
1: Každý, kdo chce sportoviště využít, se musí nejdřív zapsat na vrátnici areálu. Škola tak chce mít přehled o tom, kdo hřiště využívá a předcházet případnému poškození vybavení. Rekonstrukce sportoviště vyšla na bezmála 20 milionů korun. Město chce do sportovišť u škol investovat i v dalších letech. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A chtěli do sekolenu této hlavní důvodce zhromažďovat připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
1: Burning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
5: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
1: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
6: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
7: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
1: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
8: Je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to tam super.
9: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Burning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
10: Škoda Sportpark na plzeňských Slovanech má další novinku. Sportovní areál nově zdobí 10 metrů vysoká lezecká věž, která nahradila původní konstrukci z roku 2004.
11: Bylo to samozřejmě nutnost, protože byla to velká investice, ale ta původní stěna už tady byla více než 20 let, uteklo to. Takže bylo to kvůli bezpečnosti lesců. Byli jsme nuceni vyměnit tu věž. Slavnostní otevření proběhlo hlavně za účasti paní ředitelky mateřské školy, která taky leze, takže nám tam vylezla na věž a úplně nahoru pověsila vlaječku Slovan.
10: Lezecká věž dlouhodobě patřila mezi velmi oblíbené prvky Škoda Sportparku.
12: Původní věž z roku 2004 již dosloužila. Zájem o lezení nám stoupá. Je to prostě sport, který můžete dělat sám s parťáky, místíte se a odreagujete se. Horolezecká stěna je 10 metrů vysoká, má 4 různé profily a přes 220 metrů čtvereční lezecké plochy, jak pro začátečníky, tak pro horolezecké vytrvalce.
10: Věž nabízí výstupy různých obtížností, které jsou rozlišeny podle barvy použitých chytů. Obtížnost každé cesty je uvedena ve dvou klasifikačních systémech. Platí přitom, že čím nižší číslo, tím lehčí cesta.
13: Zatím, co jsem zkoušel, tak jsou tady spíš trošku těžší cesty, takže ještě tu stěnu zkusíme, ale spíš je to středně a těžší cesty, bych to viděl. Vyloženě trojky, čtyřky pro nějaké děti a to není asi.
10: Druhý plzeňský obvod modernizuje areál postupně, ale to z něm přibylo hned několik novinek. Vzniklo zde nové multifunkční hřiště a také zázemí, které mohou využívat sportovci i návštěvníci areálu.
11: Když to začínalo, tak tady byly dvě rezavé překážky na skate a za celou tu dobu se sem investovalo už přes 70 milionů.
10: Škoda Sportpark patří mezi nejvyužívanější sportovní areály. Každoročně se míří tisíce návštěvníků za sportem, odpočinkem i rodinnou zábavou.
12: Já chci na Slovanech sport dostupný pro všechny a tím se nám nabízí Škoda Sportpark. Škoda Sportpark je přístupný veřejnosti, je tady všechno zdarma a každý si tu může vyzkoušet to své a v rámci volného času jsem ráda, že děti nesedí doma a že přijdou k nám sportovat. Je pravda, že letos jsme sem investovali hodně peněz, ale mám z toho velkou radost.
10: Kompletní lezecký sektor bude hotový na jaře příštího roku, kdy v areálu přibydou dvě boulderingové stěny. Ty nabídnou další možnosti tréninku bez nutnosti jištění a budou vhodné i pro méně zkušené lezce. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Habermanův park se na 2 dny proměnil v místo plné dobrého jídla, vína i muziky. Od 18. září zde probíhala jedna z nejnavštěvovanějších akcí Plzeňské čtyřky – Doubravecké slavnosti vína.
1: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít u 9. ročníku, vlastně už tradičních vín tady u nás na Doubravce. Vždycky přivezeme kousek Moravy přímo sem do Habermanova parku a já mám velkou radost, že se tady schází velké množství lidí a jsou to takové naše sousedské slavnosti. Vidíte, za námi svítí světelka. Myslím si, že ten park noci bude krásný a všichni se tady užíváme cymbálovku, víno a dobré jídlo.
2: Dnes tady máme krásnou atmosféru, přijelo k nám 14 tuzemských vinařů, kteří přivezli svá vína, které zde mohou lidé ochutnat. Máme tady také chutné občerstvení a také muziku, která k vínu patří, cymbálovku a zítra swing.
0: Stánky s vínem byly v obležení od začátku až do konce. Vinaři do Plzně přivezli jak klasická tichá vína, tak i vína perlivá či burčáky.
3: Já jsem přijel z Čejkovic, jezdím sem už léta, vlastně dá se říct už od těch prvních ročníků. No a mám tady celou škálu vín, od suchých po sladký, červený, takže každý si myslím vybere. Zatím, co tak mám vypozorovaný, tak jsou to spíš ty sladší vína, ale je fakt, že hodně už přechází do těch suších, že asi už mají napito a propili se do těch suších vín.
4: My jsme z rodiny Vinařství Sedlák a z Velkých Bílovic a přivezli jsme vám bílé víno, červené a růžové. Máme tady kompletní nabídku 12 odrůd. A jsme tady po druhé, loni jsme byli poprvé a nejoblíbenější samozřejmě Hibernal, oblíbené jsou bublinky, takže prodáváme Frizante, ale máme takovou zajímavost, přivezli jsme letní víno, což je kive, a samozřejmě takovou už odrůdu Neuburské, která bohužel má ustupující tendenci, ale my se jí stále věnujeme.
0: Program vyvrcholil v sobotu, a to koncertem kapely Electric Therapy. Z Doubravky pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: V budově radnice 4. plzeňského obvodu se uskutečnilo veřejné představení studie nazvané Park svatého Jiří. Historicky i kulturně cenné území zůstane i nadále přírodním unikátem. Krajinářští architekti jej plánují rozdělit do několika zón podle navržené péče, intenzity a způsobu využití.
1: My určitě nechceme měnit celé místo u svatého Jiří. My bychom chtěli to místo zpřístupnit lidem a ukázat jim možná kousíčky, které neznají, ukázat jim nějaký vstup do řeky, ukázat možnost, kde byl třeba starý brod v tom místě. Chtěli bychom tam udělat novou výsadbu a byli bychom rádi, aby to místo bylo navštěvované tak, jak je místními a aby jim zůstalo zachováno.
5: Koncepce vznikla na základě zjištění architektů a výsledků pocitové mapy, do které se zapojili obyvatelé širokého okolí. Jedná se o poměrně velké území, které zasahuje i mimo obvod čtyřky. Počítá se například s propojením s lokalitou, kde stávalo pozdně středověké tvrziště Pecihrádek.
6: Samozřejmě to není jenom záležitost čtyřky, je to výsledek spolupráce obvodu 4 a obvodu 1 plzeňských obvodů. A je to zajímavé v tom, že to řeší skutečně rozsáhlé území, které je hodně navštěvované lidmi a to území má dnes ten potenciál daleko větší, než v daném okamžiku nabízí.
5: Jedním z cílů je zpřístupnit některá místa, která jsou v současnosti neprostupná nebo špatně přístupná. Místa ponechána přirozenému vývoji budou přístupnější, ale bez laviček. Využívat se bude čistě přírodních prvků, jako jsou kameny nebo kmeny stromů. Naproti tomu v místech, která jsou využívána nebo mají reprezentativní charakter, se počítá s častější údržbou vegetace a vhodným mobiliářem.
7: Tady tento prostor Parku svatého Jiří by mohl být vlastně jedním z takových prvních komplexních řešení ploch, které jsou, bych řekla, takovou jako ukázkou, jak zacházet s přírodou, jak tu plochu ponechat maximálně v tom stavu přírodě blízkém, ale současně lidem, obyvatelům nabídnout tak důležitý komfort té přírody, ochlazování prostoru, zejména v letním období, přítomnost vody, přítomnost přírody, biodiverzity a tak dále.
5: Koncepce je zveřejněna na webových stránkách obvodu a své připomínky mohou občané zasílat až do konce října na e-mail parksvjiri@plzen.eu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohly vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroči, ne? Jo, to pak cukre a ještě špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opést bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila světovou špičku v boči. Do města se sjeli sportovci z řady zemí, aby poměřili své síly v tomto atraktivním paralympijském sportu. Mezinárodní turnaj ukázal nejen špičkové výkony, ale také odhodlání a bojovnost závodníků.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli si tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Buřty v lese, hry, dobrodružství a spousta zábavy pro celou rodinu. Oblíbená akce se po čase vrátila na svatý Linhard v Karlových Varech a přilákala děti i dospělé. Ti si užili den plný aktivit uprostřed přírody.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba a dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroči, ne?
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opést Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče? Byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, navštívila Prahu. V pražském kině přítomnost osobně uvedla českou premiéru dokumentárního filmu o jejím životě.
9: Světově uznávaná pedagožka, autorka a výrazná osobnost spojená se Silicon Valley Ester Vojčicky navštívila Českou republiku. V pražském kině Přítomnost 16. září osobně uvedla českou premiéru dokumentu o jejím životě s názvem Kmotra Silicon Valley. Kromě projekce filmu byla součástí pražského programu také živá diskuze, networking a exkluzivní VIP meet and greet.
10: I really enjoy this evening because I like talking to people.
11: Tento večer si opravdu užívám. Protože ráda mluvím s lidmi a ráda odpovídám na jejich dotazy. Lidé se někdy bojí položit dotaz před větší skupinou lidí. Může je to uvádět do rozpaků, proto jsem ráda, že jsem tady měla příležitost popovídat si s každým zvlášť jen mezi dvěma očima. A bylo to prostě skvělé.
10: Then that makes me feel good about it.
9: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, vedla po desetiletí legendární žurnalistický program v Palo Alto. Její životní příběh se protíná s významnými osobnostmi technologického světa. Je spojena s příběhem Steva Jobse i s počátky Google, který vznikal v garáži její dcery Susan Vojčicky.
12: Kmotra Silicon Valley je dokument o Ester Vojčicky, která je legendární pedagožkou a autorkou. Podílela se na rozvoji mladých lidí, pomohla jim stát se technologickými lídry ve Spojených státech. Mnoho z nich se také stalo extrémně úspěšnými podnikateli. Ku příkladu její dcera, pozdější výkonná ředitelka společnosti YouTube.
9: Akci v kině Přítomnost uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, investory a technologické lídry v Česku i ve světě. Jejím zakladatelem je Patrik Juránek, který během večera předal Ester cenu za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, inovací a leadershipů.
13: Dnešní akce je opravdu výjimečná, protože se nám podařilo po 6 letech vlastně našich aktivit ve Startup Disruptu pozvat sem Ester Vojčickou. Spousta osobností s tolika oceněními a úspěchy by mluvila jenom sama o sobě, ale přitom Ester hlavně mluví o těch žácích a nejenom o těch úspěšných, ale i o tom, co teďka zažívá, co jí třeba trápí, velmi ráda to sdílí a můžu potvrdit, že opravdu za ty dva dny, co jí tady máme a už jsme s ní taky něco zažili, tak se snaží hlavně pomáhat, aby je užitečná.
9: Události se zúčastnila řada studentek, pro které je Ester velkou inspirací, ale také pedagožek a podnikatelek.
14: Naše
4: společnost se zabývala tím, že vlastně kupujeme nemovitosti, budujeme je do hotelů, které jsou v centru vždycky měst a v centru, dejme tomu, jakoby evropských metropolí a pak i ty hotely následně i operujeme. V současné době máme otevřený hotel The Julius v Praze, který je vlastně první takový flagship hotel tady té sítě a do budoucna v dalších 2-3 letech budeme odevírat hotely v Berlíně, v Bukurešti a v Budapešti.
14: Pro mě byl ten film a celý večer hrozně inspirativní. A jak jsem se bavila s ostatníma lidma tady, tak myslím, že dneska nám to tak brnklo každému na nějakou naší strunu a každý si z toho vzal něco svýho.
15: Je nesmírně inspirativní vidět Ester, která je 85 nebo 86, jestli se nepletu, která do dneška jsme ji viděli zvedat kettlebelly, viděli jsme ji na lyžích, že prostě, když chci, tak to jde bez ohledu na věk. To je jako skvělý.
9: Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
8: Přes 2000 účastníků přilákal do ostravského Gongu festival umělé inteligence Černá AI. Odborníci představovali její využití ve firmách, zdravotnictví i tvůrčích profesích. Návštěvníci si mohli technologie také sami vyzkoušet.
16: 7 scén, 20 praktických workshopů a setkání s lidmi, kteří umělou inteligenci vyvíjejí i denně používají. Ostravský Gong nabídl prostor pro otázky, zkušenosti i vlastní zkoušení.
17: Moravskoslezský kraj dokazuje i to, že AI komunita se tady nejenom může potkávat, ale může se tady propojit s veřejností i s biznisem. A budu velice rád, pokud tady vzniknou nějaké zajímavé nápady, které pomůžou Moravskoslezskému kraji.
18: My jsme byli v situaci, kdy odvozujeme od té černé kostky mnoho našich aktivit a Černá AI nám přišla jako kdyby zajímavý název pro AI platformu, tak proto Černá.
19: Co jsme měli na papíře, tak dnešním dnem se stalo skutečností a ten zájem je enormní. Krom toho, kolik je tady účastníků dneska fyzicky přítomno, tak dalších zhruba 700 čeká doma, na které se nedostalo.
16: Za platformou Černá AI stojí také Dalibor Mráz. Věnuje se vývoji systému, které firmám pomáhají zpracovávat a využívat data. Podílel se například na řešení pro vyhledávání a propojování informací z vědeckých studií. Na festivalu tak mohl nabídnout zkušenosti přímo z vývoje i zavádění umělé inteligence do praxe.
20: My na lidi hodně apelujeme, aby byli AI, jakoby, jak to říct, trošku obezřetní, protože hodně lidí jakoby věří tomu, co dostává zpátky. On to není takzvaný jako deterministický systém, to znamená, když se zeptáte 10x většinou na to stejné, tak vám může přijít 10x trošku jiná odpověď. Znamená, v tom je to lehce nebezpečné, to znamená, je velice důležité tu technologii trošku pochopit a potom vlastně se s ní velice dobře dá pracovat. Ono opravdu mi jako opravdu hodně pomoct, dokáže vás zrychlit, dokáže vyřešit i určité jako problémy.
16: Festival spojil technologie také s kreativní tvorbou. Pro Černou kostku je právě propojení vzdělávání, kultury a nových technologií součástí jejího zaměření. Budoucí krajská knihovna má nabídnout zázemí také pro vlastní tvorbu a experimentování.
18: My teď v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom opravdu byli moderní knihovna, takzvaná knihovna budoucnosti, abychom tomu návštěvníkovi nabídli obrovské množství témat, které nějakým způsobem mu pomohou se zorientovat dnešní moderní světě technologií a informací. Jak my si představujeme, pardon, tu novou moderní knihovnu něco podobného, jak teď v tuto chvíli tuto konferenci. To znamená místo, kde se potkají technologie s lidmi a lidi navzájem a posuneme se dál.
16: Přes 2000 účastníků ukázali, jak velký zájem téma vyvolává. Další krok přijde v každodenní práci.
19: Příležitostně si vyhledávám nějaké informace, které jsou na jednom místě, třeba o historii, o cestování, ale i pracovní záležitosti.
18: Většinou ve dvou věcech. Jedna je taková ta monotonní, když se jedná o třeba přípravu nějaké prezentace nebo analýzy nějakého textu, který vyžaduje příliš času a ten čas nemám, takže to je jako velmi dobrý nástroj. A druhá věc je takový partner v brainstormingu.
16: Umělá inteligence může ušetřit čas i usnadnit práci. Jak ji ale využijeme a co jí svěříme, zůstává na nás. Ostravský festival k tomu nabídl inspiraci i praktické zkušenosti.
8: Zahrada Panského domu se proměnila na veřejný prostor přímo v centru města. Obyvatelé Uherského Brodu a jeho návštěvníci tam najdou nejen klid k odpočinku, ale také reprezentativní místo na pořádání kulturních a společenských akcí. Její slavnostní otevření bylo první z nich a vrátilo zahradu do dob posledního šlechtického uživatele Václava Hraběte z Kounic.
2: Málo které centrum města se dnes může pochlubit tak příjemným místem pro odpočinek, na jaké se během necelého roku proměnila zahrada Panského domu v Uherském Brodě. Její revitalizace je ukázkovým příkladem toho, jak se dají smysluplně využít evropské dotace a spojit tak příjemné s užitečným.
21: Je to nejstarší historická světská památka ve městě, má dneska více než 500 let, takže jsme opravili vnitřní části prostor budov, ať to byly nízkoprahové denní centrum, byla to knihovna a další prostory, tak dnes otevíráme tu třešničku na dortu a to je Panská zahrada, místo, které bude sloužit k relaxaci, ke kulturním programům a vůbec, ať se tady lidi cítí dobře, ať se tady schází, protože bude to otevřené a dělalo se to vlastně pro lidi.
2: Celkové náklady na revitalizaci prostoru dosáhly přibližně 27 milionů korun. Z toho 17,5 milionu korun pokryla dotace Evropské unie z integrovaného regionálního operačního programu.
22: Ten prostor byl dlouhodobě zanedbaný, to znamená, došlo k rozsáhlým terénním úpravám, odvezlo se snad 200 nákladních aut zeminy pryč a spodní stavba spočívala v nových rozvodech vody, protože jí máme srážkové vody ze střech, ale kompletně nová elektroinstalace a osvětlení a odpadní potrubí.
2: Zahrada s novými architektonickými prvky, altánem nebo dvouramenným pískovcovým schodištěm se proměnila na zelené místo, které už není jen průchozí částí centra. Jejím návštěvníkům nabídne možnost na chvíli zpomalit a zůstat tam déle.
23: Je to radost pohledět a je opravdu krásné vidět, že se tady něco děje a že to roste.
24: Já mám radost, že je tady spoustu dětí, že tady přišli lidi, protože přesně to jsme chtěli, aby naše zahrádka právě sloužila i všem.
8: V areálu Univerzity Palackého v Olomouci letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Roste na pokusných plochách, které v areálu provozuje Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu. Botanici jeho výskyt zdokumentovali a část rostlin míří také do herbářových sbírek.
25: Kriticky ohrožený ibišek trojdílný vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, které sídlí v holickém areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Na poli, kde dříve centrum pěstovalo soju, jej náhodně objevila Kateřina Smékalová z výzkumného týmu genetického zdroje zelenin a speciálních plodin.
26: Tady zrovna stojíme v takovém epicentru výskytu těch rostlin, kdy tady kolem dokola, když budu počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 rostlin určitě tady je.
27: V této bolce je tak 20 semen.
25: Je to vůbec poprvé, co se takto rozsáhle ibišek na Moravě rozšířil. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
28: Je to rostlina, která patří do čeledi slézovité, což je čeleď, ze které vy znáte určitě takové ty běžně pěstované ibišky, třeba ibišek syrský a tak dále. A u nás tenhle ten ibišek trojdílný je velmi vzácná, kriticky ohrožená rostlina, která se vyskytuje hlavně na jižní Moravě. No a trochu to překvapení je, že tady v Olomouci jsme vlastně na víceméně severní hranici areálu jejího rozšíření u nás na Moravě a proto je to takováhle jako zvláštnost.
25: Na rozdíl od běžných ibišků je tento druh jednoletý. Zajímavostí je i samotný květ, který vydrží otevřený jen několik hodin. I proto má v angličtině přezdívku One Hour Flower, tedy květ jedné hodiny. Jak se rostlina na výzkumné pole dostala, není zatím zcela jasné.
28: Buď se sem teda dostal nějakým způsobem přirozeně, protože ta nejbližší známá lokalita leží u Olšan, to je několik málo kilometrů odsud, směrem na jih. Druhá možnost je, že jsem byl zavlečený s nějakým osivem jako příměs. A třetí, že tady byl dlouhodobě, byl přehlížený a jenom ty letošní podmínky mu teda pomohly tady k tomuto masivnímu výskytu.
25: Na zemědělských plochách je jeho výskyt ale problematický. Ibišek totiž může sloužit jako mezihostitel viru mozaikovitosti okurek.
26: My na jednu stranu jsme pracoviště, které se zaměřuje na ochranu, podporu biodiverzity, protože jsme jedním z pracovišť, které dodává semena do genové banky. My tady konkrétně v Olomouci máme na starosti kolekce genetických zdrojů zelenin a léčivých aromatických a kořeninových rostlin a z toho titulu máme za úkol různé genetické zdroje těchto plodin zhromažďovat, množit, popisovat, hodnotit. A na jednu stranu podpora diverzity, to znamená i tady těchto dnes už vzácných plevelů je důležitá a máme to dělat. Na druhou stranu konkrétně tento druh napadá tenhle virus i právě naše genetické zdroje okurek a dýní. A tak, jak vidíme, dýně tady pěstujeme, hned za mnou je velké pole, tak my si nemůžeme dovolit tady mít rostliny, které jsou potenciálně nebezpečné.
25: Odborníci proto už museli část ibišků odklidit. Některé rostliny putují do herbářových sbírek, kde zůstanou jako doklad letošního výskytu a poslouží i budoucímu výzkumu. Díky jejich velkému množství se o část vzorků podělí také další vědecké instituce. Aneta Lindovská, Televize Morava.
8: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Každý výlet začíná nápadem. Někdy stačí zahlédnout zajímavé místo, zaslechnout příběh nebo jen zjistit, co je za kopcem, kolem kterého každý den projíždíme. I dnes jsme pro vás takových míst vybrali hned několik. Vypravíme se za historií, tradicemi, krásnou přírodou i akcemi, které stojí za to vidět na vlastní oči. Tak si udělejte pohodlí a vydejte se s námi na další putování v regionech. Zoo Praha letos slaví už 95 let od svého otevření a tradiční výroční slavnost připadá na 28. září, na Den české státnosti. Návštěvníky tu čeká celodenní program napříč celým areálem a příležitost připomenout si, jak se pražská zoo během 9 desetiletí proměnila, od prvních jednoduchých kotců až po moderní prostorné expozice. Pokud tedy chcete oslavit významné výročí společně se zvířaty, 28. září máte v Zoo Praha o program postaráno. V další reportáži z našeho putování po Horním Rakousku se vydáme do Bad Goisern, malebného městečka v srdci oblasti Salzkammergut. Obklopují ho majestátní hory, jezera a krásná alpská krajina. A právě tady můžeme poznat také tradiční život a kulturu tohoto regionu. Bad Goisern je navíc skvělým výchozím bodem pro objevování okolních přírodních krás. Pojďme se tedy podívat, co všechno toto místo nabízí a proč stojí za to se tu zastavit.

0: Moravský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáváme do 6 regionů Solné komory. Dnes společně objevíme kouzlo a tradice městečka Bad Gäusern. Mimořádnému přírodnímu a kulturnímu bohatství se Solná komora v sousedním Horním Rakousku může pyšnit zápisem do seznamu světového dědictví UNESCO. Společně s městečky Gossau, Hallstatt a Obertraun patří do jádra tohoto regionu také půvabný Bad Gäusern. Oblíbené klimatické lázně lákají nejen k odpočinku a ke zlepšení kondice na čerstvém vzduchu, ale dokonce i k velkým sportovním výkonům. Na své si tu přijdou také milovníci místních tradic, kultury a původních řemesel předávaných z generace na generaci. Takzvaná vnitřní Solná komora, jak se regionu odjakživa říká, se rozkládá kolem známého města Hallstatt a Dachsteinu, což je nejvyšší vrchol Horního Rakouska. V unikátní krasové oblasti s rozsáhlými jeskyněmi najdeme i tajemnou skálu zvanou Věčná stěna, čili Ewige Wand. Z Bad Gäusern k ní vede příjemná cesta smíšeným lesem, který poskytuje chladivý stín, případně poslouží jako deštník. Typickými růžovými květy zdobí krajinu brambořík horský, najdeme tu i horské kapradí nebo vraní oko čtyřlisté. Pak se terén otevře a před námi se vyne dobrodružná cesta po hraně skální stěny. Místo zpravidla turisté vyhledávají pro úchvatné výhledy. Nám počasí tolik nepřálo, i přesto jsme tu načerpali spoustu inspirujících zážitků. Terezo, představte nám toto místo a jaký příběh se k němu váže.
1: Hallo, wir sind heute in der Welterbe-Region Dachstein-Salzkammergut.
2: Vítáme vás v hornorakouském regionu Salzkammergut nad městem Bad Gäusern a nacházíme se v místě nazvaném Věčná stěna, ke které se váže krásná legenda. Vypráví o tom, jak král Gäusern vyrušil draka a probudil ho ze spánku, za což se drak pomstil tím, že vytvořil tuto skalní stěnu s jeskyněmi a prohlubněmi. Tak vznikl tento unikátní přírodní útvar.
0: Jedna z nejzajímavějších stezek v této oblasti je skvěle značená a doplněná zastaveními, která zaujmou i děti. Je dostatečně široká a velmi dobře zajištěná, takže je bezpečná jak pro pěší, tak pro cyklisty.
1: Der Weg wurde um 1950 erbaut.
2: Cesta ve stěně byla proražena roku 1950. Je velmi atraktivní dokonce i pro špičkové závodníky, kteří zde trénují i soutěží. Každý rok se tu koná legendární maraton horských kol Salzkammergut Trophy. Odtud z vyhlídky můžeme spatřit údolí Dachsteinu, jádro Solné komory, jejímž nejznámějším artiklem je samozřejmě sůl. Toto bílé zlato, pocházející ze Solné hory Hallstatt, přitahovalo lidi do této alpské krajiny již před tisíci lety. V regionu se stále naplno využívají jak léčebné účinky soli, tak její zpracování v gastronomii.
0: Vyhlášeným centrem lokálního kulinářství je právě Bad Gäusern, poklidné město s malebným historickým centrem, kde několik domů zdobí popínavé hrušky, má více než 7 000 obyvatel a skýtá mnoho příležitostí k relaxu, který podporují zdejší klimatické lázně a jodovo-sirné prameny.
1: Bad Gäusern ist eine Marktgemeinde.
2: Gäusern byla obec s právem trhu a od 30. let minulého století se začala prosazovat coby výletní místo působící jako klimatické lázně. Od roku 1955 je tedy slovo Bad součástí názvu města, které se soustředí především na zachování a předávání tradic, kultury a udržování místních hodnot.
0: Bad Gäusern leží na řece Traun u severního břehu Hallstattského jezera, 7 kilometrů jižně od známější nynějšího lázeňského města Bad Ischl, které se v roce 2024 stane evropským hlavním městem kultury. Bude to velká událost pro celou Solnou komoru. Tento prestižní titul totiž Evropská unie uděluje s cílem podpořit rozvoj kultury a zdůraznit bohatství a rozmanitost různých zemí. A právě o to se snaží i zdejší dům řemesel.
2: V důsledku vývoje, který byl na přelomu tisíciletí pozorovatelný v celém Rakousku, přišla potřeba čelit globalizaci, sdružovat se ve spolcích, aby tradiční řemesla mohla v regionu přežít. Náš dům řemesel vznikl v květnu roku 2009 jako projekt vzešlý z tehdejší zemské výstavy. Cílem je představovat tradiční řemesla typická pro náš region, ukazovat jejich pestrost a význam nejen z historického hlediska, ale taky jejich přínos pro kvalitu současného života.
0: Tvůrci zde tradičním způsobem vyrábějí a zároveň prezentují typické regionální výrobky, třeba speciální brýle z paroží, klobouky z ovčí vlny i zaječí srsti, šperky z átrze nebo ženské kroje, takzvané dirndly. Řemeslům se v současnosti věnují hlavně ženy, které si v expozici přijdou na své, neboť je v ní bohatě zastoupené vše, co se týká oblékání a stavu.

0: ani ukázky činností, které souvisejí s hospodařením nebo stavitelstvím. Typické jsou pro tuto zemi lédrhóze, kožené kalhoty, které vyžadovaly kvalitní zpracování, aby vydržely pokud možno po celý život. Muži je používali na práci a často se kalhoty dědily z generace na generaci. Známým pojmem jsou rovněž tzv. Gojsernschuhe, čili speciální místní boty. Zdobené regionální kroje doplňují ukázky každodenního oblečení i vysoké krejčoviny.
1: U příležitosti slavností, které se budou konat v rámci Evropského hlavního města kultury, chystá dům řemesel Handwerkhaus v příštím roce velký projekt nazvaný Skala. Městečko Bad Goisern přivítá nejen rakouské umělce, ale přijedou k nám řemeslníci z celého světa. Budeme společně tvořit výrobky z textilu, kůže, kovu, dřeva i papíru a své zkušenosti a zážitky umělci předají také místním školákům a lidem z tohoto alpského regionu. Součástí celého projektu bude i speciální výstava, která začne 25. května příštího roku. Představí díla umělců, jejich ručně zhotovené výrobky a objekty.
0: Dům řemesel ukazuje, že na kulturní dědictví je třeba pohlížet jako na součást vlastní přítomnosti a budoucnosti a také jako na velký potenciál směřující k rozvoji místní ekonomiky. V příštím dílu vás pozveme do míst, která vás donutí zpomalit a užívat si zasloužené dovolené. Ukážeme vám smaragdově modrou hladinu jezera Wolfgangsee, obklopenou vysokými horskými masivy. Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do oblasti Solné komory vydávají. Tak na viděnou zase za týden.
2: České Budějovice budou od 28. září do 3. října patřit milovníkům kávy. Už po čtvrté se tu uskuteční Budějovický kávový týden, který nabídne workshopy, přednášky, ochutnávky výběrové kávy i program přímo v místních kavárnách. Workshopy a přednášky jsou zdarma, je ale potřeba se předem registrovat. Vyvrcholením bude Budějecký Coffee Fest 2.0, který se uskuteční 2. a 3. října na výstavišti České Budějovice. V další reportáži se vydáme do Kotulovy dřevěnky v Havířově, jedné z nejstarších dochovaných lidových staveb v této části Slezska. Roubené stavení přibližuje, jak se na vesnici žilo před více než 100 lety, od tradičního bydlení až po způsob hospodaření a každodenní práci. Součástí areálu jsou také hospodářské stavby a ukázky dobového vybavení. Pojďme se tedy podívat, jak vypadal běžný život našich předků v tradiční slezské chalupě.
3: Kotulova dřevěnka byla postavena ke konci 18. století a patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku.
4: Byla vystavena v roce 1781 a je dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Jejím majitelem byl Michal Folvarčný, jehož příjmení je dodnes vyryto na trámu vedle vstupních dveří. Po něm obývala dřevěnku rodina Kotulova, která zde se trvala až do roku 1975. Po ní je také dřevinka pojmenována. Do areálu patří také zděná stodola s chlévem, větrný mlýnek nazývaný Vjatrák, sloužící ke šrotování obilí a bylinková zahrádka. Kotulova dřevinka je otevřena sezóně. Sezónu zahajujeme 1. května velikou akcí, tradiční akcí nazvanou Den řemesel, na které se představuje množství řemeslníků, ať už je to kovář, krajkářka, perníkářka, výrobce šindelů, provazu. Návštěvníci mají možnost si spoustu těchto řemesel v tento den také vyzkoušet. V průběhu celé sezóny pořádáme množství akcí. Sezónu ukončujeme 1. září.
3: Expozice bydlení v Kotulově dřevěnce prezentuje vybavení domácího interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska.
5: V takové chalupě Těšínska někdy žilo i 30 lidí a ne vždycky to byly spřízněné osoby. Ano, byly to třeba už dvě různé rodiny, které žily právě v tomto domě. Co se týká chalupy, Tak typický dům Těšínska, ano, prezentuje vlastně tato chalupa, jak se kdysi na tom Těšínsku žilo. Takže když se podíváme na chalupu z hora, na půdorys, tak uvidíme obdélníkovou stavbu vždycky. Chalupy bývají velice často podezděny a aby ušetřili nějaké peníze, tak do té podezdívky hodně často používali kámen. Cihly tehdy totiž byly velmi drahé a ty se šetřily hlavně na komín. Ty hrubě opracované trámy, ty jsou utěsněny mechem, ano, takže toto měli za úkol děti sbírat a všechny spáry se pořádně utěsnily. Teďka se nacházíme ve sváteční izbě, ano, tady se chodilo, když se šlo spát, anebo když přišla velmi vzácná návštěva. Pokud přišli sousedé nebo nejbližší rodina, tak se většinou sedávalo tady vedle v kuchyni a tam se všechno řešilo. Tady opravdu zvali jenom ty vážené osoby. Jinak taková izba nebývala nějak bohatě vybavená. Opravdu jsou tady základní věci, které tak používali středně zámožní zemědělci. Kde teďka chodili spát, když žilo v takové chalupě hodně lidí? Tady tato postel. To je nejlepší místo v celé té chalupě, takže tady samozřejmě spál majitel. Takže na posteli bychom mohli vidět hospodáře, hospodyní, ale u nohou ještě mývali často jedno nebo dvě malé děti. Spávalo se také na lavicích, tady za tou naší hospodyní je taková lavice, která je vylepšená. Opíradlo lavice se dá překlopit směrem k tomu stolu, udělá tím pádem takovou zábranu a ty menší děti tam spávaly. Samozřejmě v protější izbě se také spávalo a všichni ostatní, kteří už se tady nevešli, ti přespávali nahoře na půdě. Jinak na věšáku můžeme vidět potom takový krásný kabátek, kterému se v tom nářečí říká jakle. Šněrovacím botám koženým se říká brinelky, zouvák spousta lidí zná, pomocí toho se ty vysoké kožené boty vyzouvaly. No a nesmí tak na hospodářství chybět i nůžky. Jsou tam nůžky, kterýma se stříhaly ovečky, takže ty jsou na vlnu. Teď se nacházíme v kuchyni. V kuchyni pro návštěvníky možná nejzajímavější ta keramika. Je to totiž místní bludovická keramika. Tady v Dolních Bludovicích a Dolní Datyni se vyráběla a Bludovičtí se časem trošku odlišili tím, že začali v pozdější době používat tu bílou glazuru a na tom ty květinové vzory. Takže to je opravdu vzácné, protože samozřejmě keramika je křehká a nedochovalo se tolik kousku, takže to je možná nejzajímavější celé té kuchyni. No a samozřejmě v kuchyni je běžné takové nádobí, co se i dodnes používá. Spíš upozorňuji jenom na takové zajímavosti. Tady třeba ten první předmět na té lavici, zajímavý, taková plechová koule v takovém stojanu, to je vlastně taková malá pražírna, ano. Kdysi se dělalo jakoby kafíčko, taková ta náhražka kávy z cikorky, z žita, ano. Takže museli to vždycky upražit.
3: Tehdejší obyvatelé pěstovali obilí, brambory, zeleninu, chovali krávu, prase, králíky, slepice a často i včely.
2: Na Budči u Zákolan se 28. září uskuteční tradiční svatováclavské slavnosti. Na návštěvníky tu čeká pestrý program pro celou rodinu. Průvod svatého Václava, historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, divadlo, hudba, řemeslné dílny, kovářské sympózium i aktivity pro děti. Součástí budou také komentované prohlídky rotundy svatého Petra a Pavla a samozřejmě stánky s občerstvením. Zřícení na hradu Zvířetice nedaleko Bakova nad Jizerou připomíná dobu, kdy se na skalnatém ostrohu tyčil mohutný hrad. Původně gotické sídlo prošlo později přestavbou na renesanční zámek, jehož osud ale spečetil požár na začátku 18. století. Dnes z něj zůstaly působivé ruiny, které lákají nejen milovníky historie, ale také návštěvníky, kteří si chtějí užít krásné výhledy do okolní krajiny.
6: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu asi 2 kilometry jihozápadně od města Bakov nad Jizerou v nadmořské výšce 250 metrů. Hrad se nacházel na obchodní stezce. Jeho cílem tak bylo vybírat mýtné.
7: Probíhala tady vlastně obchodní stezka z Prahy do severních Čech, takže vůbec proto asi zvířetice vznikly tady na té obchodní stezce, která se vinula vlastně tady přes obec Chudoplesy nedaleko přes vlastně brod, pozdější mosty a přívozy přes řeku Jizeru a probíhala tady

0: Je honití Ráčela a jimi hlavičky s mačetami sekati Ráčela. Takže takto se bavilo panstvo v 17. století.
1: Důležitým milníkem pro renesanční zámek byl rok 1720, kdy byl zachvácen požárem. Poté už nebyl opraven a nevyužitý postupně chátral.
0: Slavíme tedy 300 let od požáru zámku z Výřidice. Údajně to bylo 15. září, kdy do zámecké věže uhodil blesk a Výřidice podlehly zničujícímu požáru. To nebylo úplně jakoby devastující požár, ale byla to asi taková symbolická tečka, že vlastně už nestálo za to hrabatům z Valdštejna, majitelům tehdejšího panství, se o to víceméně jakoby starat.
1: Zřícenina je dobře viditelná od vlakového nádraží Bakov nad Jizerou, odkud vede cesta dlouhá necelý kilometr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po modré turistické značce. Vstup na tuto chráněnou kulturní památku je zdarma. David Vilček, Televize Praha.
2: Ať už vás dnes zaujal některý z našich výletů, historická památka, tradice nebo třeba podzimní akce, jedno je jisté, zajímavá místa máme často mnohem blíž, než si myslíme. Stačí si jen vybrat směr a vyrazit. Děkuji, že jste dnešní putování v regionech absolvovali se mnou a přeji vám spoustu krásných cest a nových objevů. Těším se na vás zase příště. Na viděnou.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně v Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna, o kousek dál, na rohu

Zenklovy a Sokolovské ulice byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě, a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Na Růžovém vrchu v Karlových Varech mají nové sportoviště. Areál u základní školy Krušnohorská prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově slouží nejen školákům, ale i sportovním klubům a veřejnosti.
2: Město pravidelně investuje na školách do školních hřišť, protože sport je pro nás velmi důležitý a spousta dětí nemá možnosti chodit například na Matony arénu, na AC Start a podobně, takže ta školní hřiště jsou pro nás velmi důležitá.
3: Bylo nám postaveno nebo rekonstruováno sportovní hřiště, které obsahuje atletický ovál 250 metrů dlouhý, dvě fotbalová hřiště s umělou trávou, dva streetballová kurty, jedno hřiště na petánk, nízká lana a workoutový koutek.
1: Dopoledne areál využívají žáci školy, odpoledne se otevírá sportovním klubům i veřejnosti.
3: Dopoledne je provoz určen pro žáky naší školy, který tělocvikáři hodně využívají a po roce odmlky jsou strašně rádi za to, že můžou tohle hřiště využívat. V odpoledních hodinách od 4 do 8 primárně je pro veřejnost otevřeno, kdy kromě umělých trav, které jsou většinou smluvně zajištěny, protože ten provoz něco stojí, tak na ostatní sportoviště může veřejnost zdarma si kdykoliv zacvičit.
2: Takže jsou přesně dány časy, kdy si může veřejnost přijít zakopat.
1: Každý, kdo chce sportoviště využít, se musí nejdřív zapsat na vrátnici areálu. Škola tak chce mít přehled o tom, kdo hřiště využívá a předcházet případnému poškození vybavení. Rekonstrukce sportoviště vyšla na bezmála 20 milionů korun. Město chce do sportovišť u škol investovat i v dalších letech. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A chtěl bych se kolem této vlajky, kdo se zhromažďuje, připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ní.
1: Berning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.

0: i letí.
1: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
0: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
2: Jasně, že to člověka potěší. Teď jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
3: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
0: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
4: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku,

0: toho se fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Berning tak své slavnosti oslavil společně napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Škoda Sportpark na plzeňských Slovanech má další novinku. Sportovní areál nově zdobí 10 metrů vysoká lezecká věž, která nahradila původní konstrukci z roku 2004.
3: Byla to samozřejmě nutnost, protože byla to velká investice, ale ta původní stěna už tady byla více než 20 let, uteklo to. Takže bylo to kvůli bezpečnosti lesců. Byli jsme nuceni vyměnit tu věž. Slavnostní otevření proběhlo hlavně za účasti paní ředitelky mateřské školy, která taky leze, takže nám tam vylezla na věž a úplně nahoru pověsila vlaječku Slovan.
2: Lezecká věž dlouhodobě patřila mezi velmi oblíbené prvky Škoda Sportparku.
4: Původní věž z roku 2004 již dosloužila. Zájem o lezení nám stoupá. Je to prostě sport, který můžete dělat sám s parťáky, místíte se a odreagujete se. Horolezecká stěna je 10 metrů vysoká, má 4 různé profily a přes 220 metrů čtvereční lezecké plochy, jak pro začátečníky, tak pro horolezecké vytrvalce.
2: Věž nabízí výstupy různých obtížností, které jsou rozlišeny podle barvy použitých chytů. Obtížnost každé cesty je uvedena ve dvou klasifikačních systémech. Platí přitom, že čím nižší číslo, tím lehčí cesta.
5: Zatímco jsem zkoušel, tak jsou tady spíš trošku těžší cesty, takže ještě tu stěnu zkusíme, ale spíš je to středně a těžší cesty, bych to viděl. Vyloženě trojky, čtyřky pro nějaký děti a to není asi.
2: Druhý plzeňský obvod modernizuje areál postupně, ale to z něm přibylo hned několik novinek. Vzniklo zde nové multifunkční hřiště a také zázemí, které mohou využívat sportovci i návštěvníci areálu.
3: Když to začínalo, tak tady byly dvě rezavé překážky na skate. A za celou tu dobu se sem investovalo už přes 70 milionů.
2: Škoda Sportpark patří mezi nejvyužívanější sportovní areály. Každoročně se míří tisíce návštěvníků za sportem, odpočinkem i rodinnou zábavou.
4: Já chci na Slovanech sport dostupný pro všechny a tím se nám nabízí Škoda Sportpark. Škoda Sportpark je přístupný veřejnosti, je tady všechno zdarma a každý si tu může vyzkoušet to své a v rámci volného času jsem ráda, že děti nesedí doma a že přijdou k nám sportovat. Je pravda, že letos jsme sem investovali hodně peněz, ale mám z toho velkou radost.
2: Kompletní lezecký sektor bude hotový na jaře příštího roku, kdy v areálu přibydou dvě boulderingové stěny. Ty nabídnou další možnosti tréninku bez nutnosti jištění a budou vhodné i pro méně zkušené lezce. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Habermanův park se na 2 dny proměnil v místo plné dobrého jídla, vína i muziky. Od 18. září zde probíhala jedna z nejnavštěvovanějších akcí Plzeňské čtyřky – Doubravecké slavnosti vína.
1: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít u 9. ročníku, vlastně už tradičních vín tady u nás na Doubravce. Vždycky přivezeme kousek Moravy přímo sem do Habermanova parku a já mám velkou radost, že se tady schází velké množství lidí a jsou to takové naše sousedské slavnosti. Vidíte, za námi svítí světelka. Myslím si, že ten park noci bude krásný a všichni si tady užíváme cymbálovku, víno a dobré jídlo.
2: Dnes tady máme krásnou atmosféru, přijelo k nám 14 tuzemských vinařů, kteří přivezli svá vína, které zde mohou lidé ochutnat. Máme tady také chutné občerstvení a také muziku, která k vínu patří, cymbálovku a zítra swing.
0: Stánky s vínem byly v obležení od začátku až do konce. Vinaři do Plzně přivezli jak klasická tichá vína, tak i vína perlivá či burčáky.
3: Já jsem přijel z Čejkovic, jezdím sem už léta, vlastně dá se říct už od těch prvních ročníků. No a mám tady celou škálu vín, od suchých po sladký, červený, takže každý si myslím vybere. Zatím, co tak mám vypozorovaný, tak jsou to spíš ty sladší vína, ale je fakt, že hodně už přechází do těch suších, že asi už mají napito a propili se do těch suších vín.
4: My jsme z rodiny Vinařství Sedlák a z Velkých Bílovic a přivezli jsme vám bílé víno, červené a růžové. Máme tady kompletní nabídku 12 odrůd. Jsme tady podruhé, loni jsme byli poprvé a nejoblíbenější samozřejmě Hibernal, oblíbené jsou bublinky, takže prodáváme Frizante, ale máme takovou zajímavost, přivezli jsme letní víno, což je kive, a samozřejmě takovou už odrůdu Neuburské, která bohužel má ustupující tendenci, ale my se jí stále věnujeme.
0: Program vyvrcholil v sobotu, a to koncertem kapely Electric Therapy. Z Doubravky pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: V budově radnice 4. plzeňského obvodu se uskutečnilo veřejné představení studie nazvané Park svatého Jiří. Historicky i kulturně cenné území zůstane i nadále přírodním unikátem. Krajinářští architekti jej plánují rozdělit do několika zón podle navržené péče, intenzity a způsobu využití.
1: My určitě nechceme měnit celé místo u svatého Jiří. My bychom chtěli to místo zpřístupnit lidem a ukázat jim možná kousíčky, které neznají, ukázat jim nějaký vstup do řeky, ukázat možnost, kde byl třeba starý brod v tom místě. Chtěli bychom tam udělat novou výsadbu a byli bychom rádi, aby to místo bylo navštěvované tak, jak je místními a aby jim zůstalo zachováno.
5: Koncepce vznikla na základě zjištění architektů a výsledků pocitové mapy, do které se zapojili obyvatelé širokého okolí. Jedná se o poměrně velké území, které zasahuje i mimo obvod čtyřky. Počítá se například s propojením s lokalitou, kde stávalo pozdně středověké tvrziště Pecihrádek.
6: Samozřejmě to není jenom záležitost čtyřky, je to výsledek spolupráce obvodu 4 a obvodu 1 plzeňských obvodů. A je to zajímavé v tom, že to řeší skutečně rozsáhlé území, které je hodně navštěvované lidmi. A to území má dnes ten potenciál daleko větší, než v daném okamžiku nabízí.
5: Jedním z cílů je zpřístupnit některá místa, která jsou v současnosti neprostupná nebo špatně přístupná. Místa ponechána přirozenému vývoji budou přístupnější, ale bez laviček. Využívat se bude čistě přírodních prvků, jako jsou kameny nebo kmeny stromů. Naproti tomu v místech, která jsou využívána nebo mají reprezentativní charakter, se počítá s častější údržbou vegetace a vhodným mobiliářem.
7: Tady tento prostor Parku svatého Jiří by mohl být vlastně jedním z takových prvních komplexních řešení ploch, které jsou, bych řekla, takovou jako ukázkou, jak zacházet s přírodou, jak tu plochu ponechat maximálně v tom stavu přírodě blízkém, ale současně lidem, obyvatelům nabídnout tak důležitý komfort té přírody, ochlazování prostoru, zejména v letním období, přítomnost vody, přítomnost přírody, biodiverzity a tak dále.
5: Koncepce je zveřejněna na webových stránkách obvodu a své připomínky mohou občané zasílat až do konce října na e-mail parksvjiri@plzen.eu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroži, ne? Jo, to právě pak cukre a se špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila světovou špičku v boči. Do města se sjeli sportovci z řady zemí, aby poměřili své síly v tomto atraktivním paralympijském sportu. Mezinárodní turnaj ukázal nejen špičkové výkony, ale také odhodlání a bojovnost závodníků.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přelákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli si tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslíme, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Buřty v lese, hry, dobrodružství a spousta zábavy pro celou rodinu. Oblíbená akce se po čase vrátila na svatý Linhard v Karlových Varech a přilákala děti i dospělé. Ti si užili den plný aktivit uprostřed přírody.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře. Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
4: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opést Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
5: Atmosféra je nádherná.
6: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
7: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, navštívila Prahu. V pražském kině přítomnost osobně uvedla českou premiéru dokumentárního filmu o jejím životě.
8: Světově uznávaná pedagožka, autorka a výrazná osobnost spojená se Silicon Valley Ester Vojčicky navštívila Českou republiku. V pražském kině Přítomnost 16. září osobně uvedla českou premiéru dokumentu o jejím životě s názvem Kmotra Silicon Valley. Kromě projekce filmu byla součástí pražského programu také živá diskuze, networking a exkluzivní VIP meet and greet.
9: Tento večer si opravdu užívá. Protože ráda mluvím s lidmi a ráda odpovídám na jejich dotazy. Lidé se někdy bojí položit dotaz před větší skupinou lidí. Může je to uvádět do rozpaku, proto jsem ráda, že jsem tady měla příležitost popovídat si s každým zvlášť jen mezi dvěma očima. A bylo to prostě skvělé.
8: Then that makes me feel good about it. Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, vedla po desetiletí legendární žurnalistický program v Palo Alto. Její životní příběh se protíná s významnými osobnostmi technologického světa. Je spojena s příběhem Steva Jobse i z počátky Google, který vznikal v garáži její dcery Susan Vojčicky.
10: Kmotra Silicon Valley je dokument o Ester Vojčicky, která je legendární pedagožkou a autorkou. Podílela se na rozvoji mladých lidí, pomohla jim stát se technologickými lídry ve Spojených státech. Mnoho z nich se také stalo extrémně úspěšnými podnikateli. Ku příkladu její dcera, pozdější výkonná ředitelka společnosti YouTube.
8: Akci v kině Přítomnost uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, investory a technologické lídry v Česku i ve světě. Jejím zakladatelem je Patrik Juránek, který během večera předal Ester cenu za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, inovací a leadershipů.
11: Dnešní akce je opravdu výjimečná, protože se nám podařilo po 6 letech vlastně našich aktivit ve Startup Disruptu pozvat sem Ester Vojčickou. Spousta osobností s tolika oceněními a úspěchy by mluvila jenom sama o sobě, ale přitom Ester hlavně mluví o těch žácích a nejenom o těch úspěšných, ale i o tom, co teďka zažívá, co jí třeba trápí, velmi ráda to sdílí a můžu potvrdit, že opravdu za ty dva dny, co jí tady máme a už jsme s ní taky něco zažili, tak se snaží hlavně pomáhat, aby je užitečná.
8: Události se zúčastnila řada studentek, pro které je Ester velkou inspirací, ale také pedagožek a podnikatelek.
12: Naše společnost se zabývala tím, že vlastně kupujeme nemovitosti, budujeme je do hotelů, které jsou v centru vždycky měst a v centru, dejme tomu, jakoby evropských metropolí a pak i ty hotely následně i operujeme. V současné době máme otevřený hotel The Julius v Praze, který je vlastně první takový flagship hotel tady té sítě a do budoucna v dalších 2-3 letech budeme odevírat hotely v Berlíně, v Bukurešti a v Budapešti.
13: Pro mě byl ten film a celý večer hrozně inspirativní. A jak jsem se bavila s ostatníma lidma tady, tak myslím, že dneska nám to tak brnklo každému na nějakou naší strunu a každý si z toho vzal něco svýho.
14: Je nesmírně inspirativní vidět Ester, která je 85 nebo 86, jestli se nepletu, která do dneška jsme ji viděli zvedat kettlebelly, viděli jsme ji na lyžích, že prostě když chci, tak to jde bez ohledu na věk. To je jako skvělý.
8: Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
7: Přes 2000 účastníků přilákal do ostravského Gongu festival umělé inteligence Černá AI. Odborníci představovali její využití ve firmách zdravotnictví i tvůrčích profesích. Návštěvníci si mohli technologie také sami vyzkoušet.
15: 7 scén, 20 praktických workshopů a setkání s lidmi, kteří umělou inteligenci vyvíjejí i denně používají. Ostravský Gong nabídl prostor pro otázky, zkušenosti i vlastní zkoušení.
16: Moravskoslezský kraj dokazuje i to, že AI komunita se tady nejenom může potkávat, ale může se tady propojit s veřejností i s biznisem. A budu velice rád, pokud tady vzniknou nějaké zajímavé nápady, které pomůžou Moravskoslezskému kraji.
17: My jsme byli v situaci, kdy odvozujeme otečené kostky mnoho našich aktivit a Černá AI nám přišla jako kdyby zajímavý název pro AI platformu, tak proto Černá.
18: Co jsme měli na papíře, tak dnešním dnem se stalo skutečností a ten zájem je enormní. Krom toho, kolik je tady účastníků dneska fyzicky přítomno, tak dalších zhruba 700 čeká doma, na které se nedostalo.
15: Za platformou Černá AI stojí také Dalibor Mráz. Věnuje se vývoji systému, které firmám pomáhají zpracovávat a využívat data. Podílel se například na řešení pro vyhledávání a propojování informací z vědeckých studií. Na festivalu tak mohl nabídnout zkušenosti přímo z vývoje i zavádění umělé inteligence do praxe.
19: My na lidi hodně apelujeme, aby byli AI, jakoby, jak to říct, trošku obezřetní, protože hodně lidí jakoby věří tomu, co dostává zpátky. On to není takzvaný jako deterministický systém, to znamená, když se zeptáte 10x většinou na to stejné, tak vám může přijít 10x trošku jiná odpověď. Znamená, v tom je to lehce nebezpečné, to znamená, je velice důležité tu technologii trošku pochopit a potom vlastně se s ní velice dobře dá pracovat. Ono opravdu mi jako opravdu hodně pomoct, dokáže vás zrychlit, dokáže vyřešit i určité jako problémy.
15: Festival spojil technologie také s kreativní tvorbou. Pro Černou kostku je právě propojení vzdělávání, kultury a nových technologií součástí jejího zaměření. Budoucí krajská knihovna má nabídnout zázemí také pro vlastní tvorbu a experimentování.
17: My teď v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom opravdu byli moderní knihovna, takzvaná knihovna budoucnosti, abychom tomu návštěvníkovi nabídli obrovské množství témat, které nějakým způsobem mu pomohou se zorientovat dnešní moderní světě technologií a informací. Jak my si představujeme, pardon, tu novou moderní knihovnu něco podobného, jak teď v tuto chvíli tuto konferenci. To znamená místo, kde se potkají technologie s lidmi a lidi navzájem a posuneme se dále.
15: Přes 2000 účastníků ukázali, jak velký zájem téma vyvolává. Další krok přijde v každodenní práci.
18: Příležitostně si vyhledávám nějaké informace, které jsou na jednom místě, třeba o historii, o cestování, ale i pracovní záležitosti.
17: Většinou ve dvou věcech. Jedna je taková ta monotonní, když se jedná o třeba přípravu nějaké prezentace nebo analýzy nějakého textu, který vyžaduje příliš času a ten čas nemám, takže to je jako velmi dobrý nástroj. A druhá věc je takový partner v brainstormingu.
15: Umělá inteligence může ušetřit čas i usnadnit práci. Jak ji ale využijeme a co jí svěříme, zůstává na nás. Ostravský festival k tomu nabídl inspiraci i praktické zkušenosti.
7: Zahrada Panského domu se proměnila na veřejný prostor přímo v centru města. Obyvatelé Uherského Brodu a jeho návštěvníci tam najdou nejen klid k odpočinku, ale také reprezentativní místo na pořádání kulturních a společenských akcí. Její slavnostní otevření bylo první z nich a vrátilo zahradu do dob posledního šlechtického uživatele Václava Hraběte z Kounic.
20: Málo které centrum města se dnes může pochlubit tak příjemným místem pro odpočinek, na jaké se během necelého roku proměnila zahrada Panského domu v Uherském Brodě. Její revitalizace je ukázkovým příkladem toho, jak se dají smysluplně využít evropské dotace a spojit tak příjemné s užitečným.
21: Je to nejstarší historická světská památka ve městě. Má dneska více než 500 let, takže jsme opravili vnitřní části prostor budov. Ať to byly nízkoprahové denní centrum, byla to knihovna a další prostory, tak dnes otevíráme tu třešničku na dortu a to je Panská zahrada, místo, které bude sloužit k relaxaci, ke kulturním programům a vůbec, ať se tady lidi cítí dobře, ať se tady schází, protože bude to otevřené a dělalo se to vlastně pro lidi.
20: Celkové náklady na revitalizaci prostoru dosáhly přibližně 27 milionů korun. Z toho 17,5 milionu korun pokryla dotace Evropské unie z integrovaného regionálního operačního programu.
22: Ten prostor byl dlouhodobě zanedbaný, to znamená, došlo k rozsáhlým terénním úpravám, odvezlo se snad 200 nákladních aut zeminy pryč a spodní stavba spočívala v nových rozvodech vody, protože jí máme srážkové vody ze střech, dále kompletně nová elektroinstalace a osvětlení a odpadní potrubí.
20: Zahrada s novými architektonickými prvky, altánem nebo dvouramenným pískovcovým schodištěm se proměnila na zelené místo, které už není jen průchozí částí centra. Jejím návštěvníkům nabídne možnost na chvíli zpomalit a zůstat tam déle.
23: Je to radost pohledět a je opravdu krásné vidět, že se tady něco děje a že to roste.
24: Já mám radost, že je tady spoustu dětí, že tady přišli lidi, protože přesně to jsme chtěli, aby naše zahrádka právě sloužila i všem.
7: Areálu Univerzity Palackého v Olomouci letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Roste na pokusných plochách, které v areálu provozuje Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu. Botanici jeho výskyt zdokumentovali a část rostlin míří také do herbářových sbírek.
25: Kriticky ohrožený ibišek trojdílný vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, které sídlí v holickém areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Na poli, kde dříve centrum pěstovalo soju, jej náhodně objevila Kateřina Smékalová z výzkumného týmu genetického zdroje zelenin a speciálních plodin.
26: Tady zrovna stojíme v takovém epicentru výskytu těch rostlin, kdy tady kolem dokola, když budu počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 rostlin určitě tady je.
27: V té tobolce je tak 20 semen.
25: Je to vůbec poprvé, co se takto rozsáhle ibišek na Moravě rozšířil. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
28: Je to rostlina, která patří do čeledi slézovité, což je čeleď, ze které vy znáte určitě takové ty běžně pěstované ibišky, třeba ibišek syrský a tak dále. A u nás tenhle ten ibišek trojdílný je velmi vzácná, kriticky ohrožená rostlina, která se vyskytuje hlavně na jižní Moravě. No a trochu to překvapení je, že tady v Olomouci jsme vlastně na víceméně severní hranici areálu jejího rozšíření u nás na Moravě a proto je to takováhle jako zvláštnost.
25: Na rozdíl od běžných ibišků je tento druh jednoletý. Zajímavostí je i samotný květ, který vydrží otevřený jen několik hodin. I proto má v angličtině přezdívku One Hour Flower, tedy květ jedné hodiny. Jak se rostlina na výzkumné pole dostala, není zatím zcela jasné.
28: Buď se sem teda dostal nějakým způsobem přirozeně, protože ta nejbližší známá lokalita leží u Olšan, to je několik málo kilometrů odsud, směrem na jih. Druhá možnost je, že jsem byl zavlečený s nějakým osivem jako příměs. A třetí, že tady byl dlouhodobě, byl přehlížený a jenom ty letošní podmínky mu teda pomohly tady k tomuto masivnímu výskytu.
25: Na zemědělských plochách je jeho výskyt ale problematický. Ibišek totiž může sloužit jako mezihostitel viru mozaikovitosti okurek.
26: My na jednu stranu jsme pracoviště, které se zaměřuje na ochranu, podporu biodiverzity, protože jsme jedním z pracovišť, které dodává semena do genové banky. My tady konkrétně v Olomouci máme na starosti kolekce genetických zdrojů zelenin a léčivých aromatických a kořeninových rostlin a z toho titulu máme za úkol různé genetické zdroje těchto plodin zhromažďovat, množit, popisovat, hodnotit. A na jednu stranu podpora diverzity, to znamená i tady těchto dnes už vzácných plevelů je důležitá a máme to dělat. Na druhou stranu konkrétně tento druh napadá tenhle virus i právě naše genetické zdroje okurek a dýní. A tak, jak vidíme, dýně tady pěstujeme, hned za mnou je velké pole, tak my si nemůžeme dovolit tady mít rostliny, které jsou potenciálně nebezpečné.
25: Odborníci proto už museli část ibišků odklidit. Některé rostliny putují do herbářových sbírek, kde zůstanou jako doklad letošního výskytu a poslouží i budoucímu výzkumu. Díky jejich velkému množství se o část vzorků podělí také další vědecké instituce. Aneta Lindovská, Televize Morava.
7: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Každý výlet začíná nápadem. Někdy stačí zahlédnout zajímavé místo, zaslechnout příběh nebo jen zjistit, co je za kopcem, kolem kterého každý den projíždíme. I dnes jsme pro vás takových míst vybrali hned několik. Vypravíme se za historií, tradicemi, krásnou přírodou i akcemi, které stojí za to vidět na vlastní oči. Tak si udělejte pohodlí a vydejte se s námi na další putování v regionech. Zoo Praha letos slaví už 95 let od svého otevření a tradiční výroční slavnost připadá na 28. září, na Den české státnosti. Návštěvníky tu čeká celodenní program napříč celým areálem a příležitost připomenout si, jak se pražská zoo během 9 desetiletí proměnila, od prvních jednoduchých kotců až po moderní prostorné expozice. Pokud tedy chcete oslavit významné výročí společně se zvířaty, 28. září máte v Zoo Praha o program postaráno. V další reportáži z našeho putování po Horním Rakousku se vydáme do Bad Goisern, malebného městečka v srdci oblasti Salzkammergut. Obklopují ho majestátní hory, jezera a krásná alpská krajina. A právě tady můžeme poznat také tradiční život a kulturu tohoto regionu. Bad Goisern je navíc skvělým výchozím bodem pro objevování okolních přírodních krás. Pojďme se tedy podívat, co všechno toto místo nabízí a proč stojí za to se tu zastavit.

0: Moravský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáváme do 6 regionů Solné komory. Dnes společně objevíme kouzlo a tradice městečka Bad Gäusern. Díky mimořádnému přírodnímu a kulturnímu bohatství se Solná komora v sousedním Horním Rakousku může pyšnit zápisem do seznamu světového dědictví UNESCO. Společně s městečky Gossau, Hallstatt a Obertraun patří do jádra tohoto regionu také půvabný Bad Gäusern. Oblíbené klimatické lázně lákají nejen k odpočinku a ke zlepšení kondice na čerstvém vzduchu, ale dokonce i k velkým sportovním výkonům. Na své si tu přijdou také milovníci místních tradic, kultury a původních řemesel předávaných z generace na generaci. Takzvaná vnitřní Solná komora, jak se regionu odjakživa říká, se rozkládá kolem známého města Hallstatt a Dachsteinu, což je nejvyšší vrchol Horního Rakouska. Unikátní krasové oblasti s rozsáhlými jeskyněmi najdeme i tajemnou skálu zvanou Věčná stěna, čili Ewige Wand. Z Bad Gäusern k ní vede příjemná cesta smíšeným lesem, který poskytuje chladivý stín, případně poslouží jako deštník. Typickými růžovými květy zdobí krajinu brambořík horský, najdeme tu i horské kapradí nebo vraní oko čtyřlisté. Pak se terén otevře a před námi se vyne dobrodružná cesta po hraně skální stěny. Toto místo zpravidla turisté vyhledávají pro úchvatné výhledy. Nám počasí tolik nepřálo, i přesto jsme tu načerpali spoustu inspirujících zážitků. Terezo, představte nám toto místo a jaký příběh se k němu váže.
1: Hallo, wir sind heute in der Welterbe-Region Dachstein-Salzkammergut.
2: Vítáme vás v hornorakouském regionu Salzkammergut nad městem Bad Gäusern a nacházíme se v místě nazvaném Věčná stěna, ke které se váže krásná legenda. Vypráví o tom, jak král Gäusern vyrušil draka a probudil ho ze spánku, za což se drak pomstil tím, že vytvořil tuto skalní stěnu s jeskyněmi a prohlubněmi. Tak vznikl tento unikátní přírodní útvar.
0: Jedna z nejzajímavějších stezek v této oblasti je skvěle značená a doplněná zastaveními, která zaujmou i děti. Je dostatečně široká a velmi dobře zajištěná, takže je bezpečná jak pro pěší, tak pro cyklisty.
1: Der Weg wurde 1950 erbaut.
2: Cesta ve stěně byla proražena roku 1950. Je velmi atraktivní dokonce i pro špičkové závodníky, kteří zde trénují i soutěží. Každý rok se tu koná legendární maraton horských kol Salzkammergut Trophy. Odtud z vyhlídky můžeme spatřit údolí Dachsteinu, jádro Solné komory, jejímž nejznámějším artiklem je samozřejmě sůl. Toto bílé zlato, pocházející ze Solné hory Hallstatt, přitahovalo lidi do této alpské krajiny již před tisíci lety. V regionu se stále naplno využívají jak léčebné účinky soli, tak její zpracování v gastronomii.
0: Vyhlášeným centrem lokálního kulinářství je právě Bad Gäusern. Poklidné město s malebným historickým centrem, kde několik domů zdobí popínavé hrušky, má více než 7 000 obyvatel a skýtá mnoho příležitostí k relaxu, který podporují zdejší klimatické lázně a jodovo-sirné prameny.
1: Bad Gäusern ist eine Marktgemeinde.
2: Gäusern byla obec s právem trhu a od 30. let minulého století se začala prosazovat coby výletní místo působící jako klimatické lázně. Od roku 1955 je tedy slovo Bad součástí názvu města, které se soustředí především na zachování a předávání tradic, kultury a udržování místních hodnot.
0: Bad Gäusern leží na řece Traun u severního břehu Hallstattského jezera, 7 kilometrů jižně od známější dalšího lázeňského města Bad Ischl, které se v roce 2024 stane evropským hlavním městem kultury. Bude to velká událost pro celou Solnou komoru. Tento prestižní titul totiž Evropská unie uděluje s cílem podpořit rozvoj kultury a zdůraznit bohatství a rozmanitost různých zemí. A právě o to se snaží i zdejší dům řemesel.
2: V důsledku vývoje, který byl na přelomu tisíciletí pozorovatelný v celém Rakousku, přišla potřeba čelit globalizaci, sdružovat se ve spolcích, aby tradiční řemesla mohla v regionu přežít. Náš dům řemesel vznikl v květnu roku 2009 jako projekt vzešlý z tehdejší zemské výstavy. Cílem je představovat tradiční řemesla typická pro náš region, ukazovat jejich pestrost a význam nejen z historického hlediska, ale tak i jejich přínos pro kvalitu současného života.
0: Tvůrci zde tradičním způsobem vyrábějí a zároveň prezentují typické regionální výrobky, třeba speciální brýle z paroží, klobouky z ovčí vlny i zaječí srsti, šperky z átrze nebo ženské kroje, takzvané dirndly. Řemeslům se v současnosti věnují hlavně ženy, které si v expozici přijdou na své, neboť je v ní bohatě zastoupené vše, co se týká oblékání a stavu.

0: ani ukázky činností, které souvisejí s hospodařením nebo stavitelstvím. Typické jsou pro tuto zemi lédrhóze, kožené kalhoty, které vyžadovaly kvalitní zpracování, aby vydržely pokud možno po celý život. Muži je používali na práci a často se kalhoty dědily z generace na generaci. Známým pojmem jsou rovněž tzv. Gojsernschuhe, čili speciální místní boty. Zdobené regionální kroje doplňují ukázky každodenního oblečení i vysoké krejčoviny.
1: U příležitosti slavností, které se budou konat v rámci Evropského hlavního města kultury, chystá dům řemesel Handwerkhaus v příštím roce velký projekt nazvaný Skala. Městečko Bad Goisern přivítá nejen rakouské umělce, ale přijedou k nám řemeslníci z celého světa. Budeme společně tvořit výrobky z textilu, kůže, kovu, dřeva i papíru a své zkušenosti a zážitky umělci předají také místním školákům a lidem z tohoto alpského regionu. Součástí celého projektu bude i speciální výstava, která začne 25. května příštího roku. Představí díla umělců, jejich ručně zhotovené výrobky a objekty.
0: Dům řemesel ukazuje, že na kulturní dědictví je třeba pohlížet jako na součást vlastní přítomnosti a budoucnosti a také jako na velký potenciál směřující k rozvoji místní ekonomiky. V příštím dílu vás pozveme do míst, která vás donutí zpomalit a užívat si zasloužené dovolené. Ukážeme vám smaragdově modrou hladinu jezera Wolfgangsee, obklopenou vysokými horskými masivy. Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do oblasti Solné komory vydávají. Tak na viděnou zase za týden.
2: České Budějovice budou od 28. září do 3. října patřit milovníkům kávy. Už po čtvrté se tu uskuteční Budějovický kávový týden, který nabídne workshopy, přednášky, ochutnávky výběrové kávy i program přímo v místních kavárnách. Workshopy a přednášky jsou zdarma, je ale potřeba se předem registrovat. Vyvrcholením bude Budějecký Coffee Fest 2.0, který se uskuteční 2. a 3. října na výstavišti České Budějovice. V další reportáži se vydáme do Kotulovy dřevěnky v Havířově, jedné z nejstarších dochovaných lidových staveb v této části Slezska. Roubené stavení přibližuje, jak se na vesnici žilo před více než 100 lety, od tradičního bydlení až po způsob hospodaření a každodenní práci. Součástí areálu jsou také hospodářské stavby a ukázky dobového vybavení. Pojďme se tedy podívat, jak vypadal běžný život našich předků v tradiční slezské chalupě.
3: Kotulova dřevěnka byla postavena ke konci 18. století a patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku.
4: Byla vystavena v roce 1781 a je dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Jejím majitelem byl Michal Folvarčný, jehož příjmení je dodnes vyryto na trámu vedle vstupních dveří. Po něm obývala dřevěnku rodina Kotulova, která zde setrvala až do roku 1975. Po nich je také dřevinka pojmenována. Do areálu patří také zděná stodola s chlévem, větrný mlýnek nazývaný Vjatrák, sloužící ke šrotování obilí a bylinková zahrádka. Kotulova dřevinka je otevřena sezóně. Sezonu zahajujeme 1. května velikou akcí, tradiční akcí nazvanou Den řemesel, na které se představuje množství řemeslníků, ať už je to kovář, krajkářka, perníkářka, výrobce šindelů, provazu. Návštěvníci mají možnost si spoustu těchto řemesel v tento den také vyzkoušet. V průběhu celé sezóny pořádáme množství akcí. Sezonu ukončujeme 1. září.
3: Expozice bydlení v Kotulově dřevěnce prezentuje vybavení domácího interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska.
5: V takové chalupě Těšínska někdy žilo i 30 lidí a ne vždycky to byly spřízněné osoby. Ano, byly to třeba už dvě různé rodiny, které žily právě v tomto domě. Co se týká chalupy, tak typický dům Těšínska, ano, prezentuje vlastně tato chalupa, jak se kdysi na tom Těšínsku žilo. Takže když se podíváme na chalupu z hora, na půdorys, tak uvidíme obdélníkovou stavbu vždycky. Chalupy bývají velice často podezděny a aby ušetřili nějaké peníze, tak do té podezdívky hodně často používali kámen. Cihly tehdy totiž byly velmi drahé a ty se šetřily hlavně na komín. Ty hrubě opracované trámy, ty jsou utěsněny mechem, ano, takže toto měli za úkol děti sbírat a všechny spáry se pořádně utěsnily. Teďka se nacházíme ve sváteční izbě, ano, tady se chodilo, když se šlo spát, anebo když přišla velmi vzácná návštěva. Pokud přišli sousedé nebo nejbližší rodina, tak se většinou sedávalo tady vedle v kuchyni a tam se všechno řešilo. Tady opravdu zvali jenom ty vážené osoby. Jinak taková izba nebývala nějak bohatě vybavená. Opravdu jsou tady základní věci, které tak používali středně zámožní zemědělci. Kde teďka chodili spát, když žilo v takové chalupě hodně lidí? Tady tato postel. To je nejlepší místo v celé té chalupě, takže tady samozřejmě spál majitel. Takže na posteli bychom mohli vidět hospodáře, hospodyní, ale u nohou ještě mívali často jedno nebo dvě malé děti. Spávalo se také na lavicích, tady za tou naší hospodyní je taková lavice, která je vylepšená. Opíradlo lavice se dá překlopit směrem k tomu stolu, udělá tím pádem takovou zábranu a ty menší děti tam spávaly. Samozřejmě v protější izbě se také spávalo a všichni ostatní, kteří už se tady nevešli, ti přespávali nahoře na půdě. Jinak na věšáku můžeme vidět potom takový krásný kabátek, kterému se v tom nářečí říká jakle. Šněrovacím botám koženým se říká brinelky, zouvák spousta lidí zná, pomocí toho se ty vysoké kožené boty vyzouvaly. No a nesmí tak na hospodářství chybět i nůžky. Jsou tam nůžky, kterýma se stříhaly ovečky, takže ty jsou na vlnu. Teď se nacházíme v kuchyni. V kuchyni pro návštěvníky možná nejzajímavější ta keramika. Je to totiž místní bludovická keramika. Tady v Dolních Bludovicích a Dolní Datyni se vyráběla a Bludovičtí se časem trošku odlišili tím, že začali v pozdější době používat tu bílou glazuru a na tom ty květinové vzory. Takže to je opravdu vzácné, protože samozřejmě keramika je křehká a nedochovalo se tolik kousku, takže to je možná nejzajímavější celé té kuchyni. No a samozřejmě v kuchyni je běžné takové nádobí, co se i dodnes používá. Spíš upozorňuji jenom na takové zajímavosti. Tady třeba ten první předmět na té lavici, zajímavý, taková plechová koule v takovém stojanu, to je vlastně taková malá pražírna, ano. Kdysi se dělalo jakoby kafíčko, taková ta náhražka kávy z cikorky, z žita, ano. Takže museli to vždycky upražit.
3: Tehdejší obyvatelé pěstovali obilí, brambory, zeleninu, chovali krávu, prase, králíky, slepice a často i včely.
2: Na Budči u Zákolan se 28. září uskuteční tradiční svatováclavské slavnosti. Na návštěvníky tu čeká pestrý program pro celou rodinu. Průvod svatého Václava, historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, divadlo, hudba, řemeslné dílny, kovářské sympózium i aktivity pro děti. Součástí budou také komentované prohlídky rotundy svatého Petra a Pavla a samozřejmě stánky s občerstvením. Zřícení na hradu Zvířetice nedaleko Bakova nad Jizerou připomíná dobu, kdy se na skalnatém ostrohu tyčil mohutný hrad. Původně gotické sídlo prošlo později přestavbou na renesanční zámek, jehož osud ale spečetil požár na začátku 18. století. Dnes z něj zůstaly působivé ruiny, které lákají nejen milovníky historie, ale také návštěvníky, kteří si chtějí užít krásné výhledy do okolní krajiny.
6: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu asi 2 km jihozápadně od města Bakov nad Jizerou v nadmořské výšce 250 metrů. Hrad se nacházel na obchodní stezce. Jeho cílem tak bylo vybírat mýtné.
7: Probíhala tady vlastně obchodní stezka z Prahy do severních Čech, takže vůbec proto asi Zvířetice vznikly tady na té obchodní stezce, která se vinula vlastně tady přes obec Chudoplesy nedaleko přes přes vlastně Brod, pozdější mosty a přívozy přes řeku Jizeru a probíhala tady kolem toho hradu Zvířetice, takže zřejmě to byl komerční hrad, vybíralo se tady mýto.
6: Nejvýznamnějším majitelem zámku byla hrabinka Marie Eleonora, která převzala správu nad tímto panstvím po smrti svého muže ve svých 27 letech. Z dochovaných záznamů vyplývá, že se o zámek starala velmi dobře. Historické zmínky však vykreslují i v jiném světle.
7: Takže třeba v účetní knize ze 17. století stojí, že u bakovského řezníka Krejbicha koupila husičky, které nechala pobíhat na Zvířetickém nádvoří a v radosté kratochvíli se svým synem Arnoštem je honiti ráčela a jimi hlavičky se mačetami sekati ráčela. Takže takto se bavilo panstvo v 17.

0: Kilometr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po modré turistické značce. Vstup na tuto chráněnou kulturní památku je zdarma. David Vilček, Televize Praha.
1: Ať už vás dnes zaujal některý z našich výletů, historická památka, tradice nebo třeba podzimní akce, jedno je jisté, zajímavá místa máme často mnohem blíž, než si myslíme. Stačí si jen vybrat směr a vyrazit. Děkuji, že jste dnešní putování v regionech absolvovali se mnou a přeji vám spoustu krásných cest a nových objevů. Těším se na vás zase příště. Na viděnou.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy. Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě,

a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Na Růžovém vrchu v Karlových Varech mají nové sportoviště. Areál u základní školy Krušnohorská prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově slouží nejen školákům, ale i sportovním klubům a veřejnosti.
2: Město pravidelně investuje na školách do školních hřišť, protože sport je pro nás velmi důležitý a spousta dětí nemá možnosti chodit například na Matony arénu, na AC Start a podobně, takže ta školní hřiště jsou pro nás velmi důležitá.
3: Bylo nám postaveno nebo rekonstruováno sportovní hřiště, které obsahuje atletický ovál 250 metrů dlouhý, dvě fotbalová hřiště s umělou trávou, dva streetballová kurty, jedno hřiště na petánk, nízká lana a workoutový koutek.
1: Dopoledne areál využívají žáci školy, odpoledne se otevírá sportovním klubům i veřejnosti.
3: Dopoledne je provoz určen pro žáky naší školy, kteří tělocvikáři hodně využívají a po roce odmlky jsou strašně rádi za to, že můžou tohle hřiště využívat. V odpoledních hodinách od 4 do 8 primárně je pro veřejnost otevřeno, kdy kromě umělých trav, které jsou většinou směně zajištěny, protože ten provoz něco stojí, tak na ostatní sportoviště může veřejnost zdarma si kdykoliv zacvičit.
2: Takže jsou přesně dány časy, kdy si může veřejnost přijít zakopat.
1: Každý, kdo chce sportoviště využít, se musí nejdřív zapsat na vrátnici areálu. Škola tak chce mít přehled o tom, kdo hřiště využívá a předcházet případnému poškození vybavení. Rekonstrukce sportoviště vyšla na bezmála 20 milionů korun. Město chce do sportovišť u škol investovat i v dalších letech. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A těm, kdo se kolem této majší budoucí zhromažďuje, připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před nimi.
1: Perning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
5: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
1: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
6: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
7: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
1: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a

0: zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
1: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to ten super.
2: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
0: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
3: Škoda Sportpark na plzeňských Slovanech má další novinku. Sportovní areál nově zdobí 10 metrů vysoká lezecká věž, která nahradila původní konstrukci z roku 2004.
4: Bylo to samozřejmě nutnost, protože byla to velká investice, ale ta původní stěna už tady byla více než 20 let, uteklo to. Takže bylo to kvůli bezpečnosti lesců. Byli jsme nuceni vyměnit tu věž. Slavnostní otevření proběhlo hlavně za účasti paní ředitelky mateřské školy, která taky leze, takže nám tam vylezla na věž a úplně nahoru pověsila vlaječku Slovan.
3: Lezecká věž dlouhodobě patřila mezi velmi oblíbené prvky Škoda Sportparku.
5: Původní věž z roku 2004 již dosloužila. Zájem o lezení nám stoupá. Je to prostě sport, který můžete dělat sám s parťáky, místíte se a odreagujete se. Horolezecká stěna je 10 metrů vysoká, má 4 různé profily a přes 220 metrů čtvereční lezecké plochy, jak pro začátečníky, tak pro horolezecké vytrvalce.
3: Věž nabízí výstupy různých obtížností, které jsou rozlišeny podle barvy použitých chytů. Obtížnost každé cesty je uvedena ve dvou klasifikačních systémech. Platí přitom, že čím nižší číslo, tím lehčí cesta.
6: Zatímco jsem zkoušel, tak jsou tady spíš trošku těžší cesty, takže ještě tu stěnu zkusíme, ale spíš je to středně a těžší cesty, bych to viděl. Vyloženě trojky, čtyřky pro nějaké děti a to není asi.
3: Druhý plzeňský obvod modernizuje areál postupně, ale to z něm přibylo hned několik novinek. Vzniklo zde nové multifunkční hřiště a také zázemí, které mohou využívat sportovci i návštěvníci areálu.
4: Když to začínalo, tak tady byly dvě rezavé překážky na skate. A za celou tu dobu se sem investovalo už přes 70 milionů.
3: Škoda Sportpark patří mezi nejvyužívanější sportovní areály. Každoročně se míří tisíce návštěvníků za sportem, odpočinkem i rodinnou zábavou.
5: Já chci na Slovanech sport dostupný pro všechny a tím se nám nabízí Škoda Sportpark. Škoda Sportpark je přístupný veřejnosti, je tady všechno zdarma a každý si tu může vyzkoušet to své a v rámci volného času jsem ráda, že děti nesedí doma a že přijdou k nám sportovat. Je pravda, že letos jsme sem investovali hodně peněz, ale mám z toho velkou radost.
3: Kompletní lezecký sektor bude hotový na jaře příštího roku, kdy v areálu přibydou dvě boulderingové stěny. Ty nabídnou další možnosti tréninku bez nutnosti jištění a budou vhodné i pro méně zkušené lezce. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Habermanův park se na dva dny proměnil v místo plné dobrého jídla, vína i muziky. Od 18. září zde probíhala jedna z nejnavštěvovanějších akcí plzeňské čtyřky – Doubravecké slavnosti vína.
1: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít u 9. ročníku, vlastně už tradičních vín tady u nás na Doubravce. Vždycky přivezeme kousek Moravy přímo sem do Habermanova parku a já mám velkou radost, že se tady schází velké množství lidí a jsou to takové naše sousedské slavnosti. Vidíte, za námi svítí světelka. Myslím si, že ten park noci bude krásný a všichni si tady užíváme cymbálovku, víno a dobré jídlo.
2: Dnes tady máme krásnou atmosféru, přijelo k nám 14 tuzemských vinařů, kteří přivezli svá vína, které zde mohou lidé ochutnat. Máme tady také chutné občerstvení a také muziku, která k vínu patří, cymbálovku a zítra swing.
0: Stánky s vínem byly v obležení od začátku až do konce. Vinaři do Plzně přivezli jak klasická tichá vína, tak i vína perlivá či burčáky.
3: Já jsem přijel z Čejkovic, jezdím sem už léta, vlastně dá se říct už od těch prvních ročníků. No a mám tady celou škálu vín, od suchých po sladký, červený, takže každý si myslím vybere. Zatím, co tak mám vypozorovaný, tak jsou to spíš ty sladší vína, ale je fakt, že hodně už přechází do těch suších, že asi už mají napito a propili se do těch suších vín.
4: My jsme z rodiny Vinařství Sedlák a z Velkých Bílovic a přivezli jsme vám bílé víno, červené a růžové. Máme tady kompletní nabídku 12 odrůd. Jsme tady podruhé, loni jsme byli poprvé a nejoblíbenější samozřejmě Hibernal, oblíbené jsou bublinky, takže prodáváme Frizante, ale máme takovou zajímavost, přivezli jsme letní víno, což je kivé, a samozřejmě takovou už odrůdu neuburské, která bohužel má ustupující tendenci, ale my se jí stále věnujeme.
0: Program vyvrcholil v sobotu, a to koncertem kapely Electric Therapy. Z Doubravky pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: V budově radnice 4. plzeňského obvodu se uskutečnilo veřejné představení studie nazvané Park svatého Jiří. Historicky i kulturně cenné území zůstane i nadále přírodním unikátem. Krajinářští architekti jej plánují rozdělit do několika zón podle navržené péče, intenzity a způsobu využití.
1: My určitě nechceme měnit celé místo u svatého Jiří. My bychom chtěli to místo zpřístupnit lidem a ukázat jim možná kousíčky, které neznají, ukázat jim nějaký vstup do řeky, ukázat možnost, kde byl třeba starý brod v tom místě. Chtěli bychom tam udělat novou výsadbu a byli bychom rádi, aby to místo bylo navštěvované tak, jak je místními a aby jim zůstalo zachováno.
5: Koncepce vznikla na základě zjištění architektů a výsledků pocitové mapy, do které se zapojili obyvatelé širokého okolí. Jedná se o poměrně velké území, které zasahuje i mimo obvod čtyřky. Počítá se například s propojením s lokalitou, kde stávalo pozdně středověké tvrziště Pecihrádek.
6: Samozřejmě to není jenom záležitost čtyřky, je to výsledek spolupráce obvodu 4 a obvodu 1 plzeňských obvodů. A je to zajímavé v tom, že to řeší skutečně rozsáhlé území, které je hodně navštěvované lidmi a to území má dnes ten potenciál daleko větší, než v daném okamžiku nabízí.
5: Jedním z cílů je zpřístupnit některá místa, která jsou v současnosti neprostupná nebo špatně přístupná. Místa ponechána přirozenému vývoji budou přístupnější, ale bez laviček. Využívat se bude čistě přírodních prvků, jako jsou kameny nebo kmeny stromů. Naproti tomu v místech, která jsou využívána nebo mají reprezentativní charakter, se počítá s častější údržbou vegetace a vhodným mobiliářem.
7: Tady tento prostor Parku svatého Jiří by mohl být vlastně jedním z takových prvních komplexních řešení ploch, které jsou, bych řekla, takovou jako ukázkou, jak zacházet s přírodou, jak tu plochu ponechat maximálně v tom stavu přírodě blízkém, ale současně lidem, obyvatelům nabídnout tak důležitý komfort té přírody, ochlazování prostoru, zejména v letním období, přítomnost vody, přítomnost přírody, biodiverzity a tak dále.
5: Koncepce je zveřejněna na webových stránkách obvodu a své připomínky mohou občané zasílat až do konce října na e-mail parksvjiri@plzen.eu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí, a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohly vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroži, ne? No, to pak cukre a to špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct buřty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila světovou špičku v boči. Do města se sjeli sportovci z řady zemí, aby poměřili své síly v tomto atraktivním paralympijském sportu. Mezinárodní turnaj ukázal nejen špičkové výkony, ale také odhodlání a bojovnost závodníků.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivcích jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
0: Buřty v lese, hry, dobrodružství a spousta zábavy pro celou rodinu. Oblíbená akce se po čase vrátila na svatý Linhard v Karlových Varech a přilákala děti i dospělé. Ti si užili den plný aktivit uprostřed přírody.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroči, ne? No, to pak cukré a ještě špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče? Byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: Ester Vojčický, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, navštívila Prahu. V pražském kině přítomnost osobně uvedla českou premiéru dokumentárního filmu o jejím životě.
9: Světově uznávaná pedagožka, autorka a výrazná osobnost spojená se Silicon Valley Ester Vojčický navštívila Českou republiku. V pražském kině Přítomnost 16. září osobně uvedla českou premiéru dokumentu o jejím životě s názvem Kmotra Silicon Valley. Kromě projekce filmu byla součástí pražského programu také živá diskuse, networking a exkluzivní VIP meet and greet.
10: I really enjoy this evening because I like talking to people.
11: Tento večer si opravdu užívám, protože ráda mluvím s lidmi a ráda odpovídám na jejich dotazy. Lidé se někdy bojí položit dotaz před větší skupinou lidí. Může je to uvádět do rozpaku, proto jsem ráda, že jsem tady měla příležitost popovídat si s každým zvlášť jen mezi dvěma očima. A bylo to prostě skvělé.
10: Then that makes me feel good about it.
9: Ester Vojčický, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, vedla po desetiletí legendární žurnalistický program v Palo Alto. Její životní příběh se protíná s významnými osobnostmi technologického světa. Je spojena s příběhem Steva Jobse i z počátky Google, který vznikal v garáži její dcery Susan Vojčický.
12: Kmotra Silicon Valley je dokument o Ester Vojčický, která je legendární pedagožkou a autorkou. Podílela se na rozvoji mladých lidí, pomohla jim stát se technologickými lídry ve Spojených státech. Mnoho z nich se také stalo extrémně úspěšnými podnikateli. Ku příkladu její dcera, pozdější výkonná ředitelka společnosti YouTube.
9: Akci v kině Přítomnost uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, investory a technologické lídry v Česku i ve světě. Jejím zakladatelem je Patrik Juránek, který během večera předal Ester cenu za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, inovací a leadershipů.
13: Dnešní akce je opravdu výjimečná, protože se nám podařilo po 6 letech vlastně našich aktivit ve Startup Disruptu pozvat sem Ester Vojčickou. Spousta osobností s tolika oceněními a úspěchy by mluvila jenom sama o sobě, ale přitom Ester hlavně mluví o těch žácích a nejenom o těch úspěšných, ale i o tom, co teďka zažívá, co jí třeba trápí, velmi ráda to sdílí a můžu potvrdit, že opravdu za ty 2 dny, co jí tady máme a už jsme s ní taky něco zažili, tak se snaží hlavně pomáhat, aby je užitečná.
9: Události se zúčastnila řada studentek, pro které je Ester velkou inspirací, ale také pedagožek a podnikatelek.
14: Naše naše společnost se zabývá tím, že vlastně kupujeme nemovitosti, budujeme je do hotelů, které jsou v centru vždycky měst a v centru, dejme tomu, jakoby evropských metropolí a pak i ty hotely následně i operujeme. V současné době máme otevřený hotel The Julius v Praze, který je vlastně první takový flagship hotel tady té sítě a do budoucna v dalších 2-3 letech budeme odevírat hotely v Berlíně, v Bukurešti a v Budapešti.
15: Pro mě byl ten film a celý večer hrozně inspirativní. A jak jsem se bavila s ostatníma lidma tady, tak myslím, že dneska nám to tak brnklo každému na nějakou naší strunu a každý si z toho vzal něco svýho.
16: Je nesmírně inspirativní vidět Ester, která je 85 nebo 86, jestli se nepletu, která do dneška jsme ji viděli zvedat kettlebelly, viděli jsme ji na lyžích, že prostě, když chci, tak to jde bez ohledu na věk. To je jako skvělý.
9: Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
8: Přes 2000 účastníků přilákal do ostravského Gongu festival umělé inteligence Černá AI. Odborníci představovali její využití ve firmách zdravotnictví i tvůrčích profesích. Návštěvníci si mohli technologie také sami vyzkoušet.
17: 7 scén, 20 praktických workshopů a setkání s lidmi, kteří umělou inteligenci vyvíjejí i denně používají. Ostravský Gong nabídl prostor pro otázky, zkušenosti i vlastní zkoušení.
18: Moravskoslezský kraj dokazuje i to, že AI komunita se tady nejenom může potkávat, ale může se tady propojit s veřejností i s biznisem. A budu velice rád, pokud tady vzniknou nějaké zajímavé nápady, které pomůžou Moravskoslezskému kraji.
19: My jsme byli v situaci, kdy odvozujeme od té černé kostky mnoho našich aktivit a Černá AI nám přišla jako kdyby zajímavý název pro AI platformu, tak proto Černá.
20: Co jsme měli na papíře, tak dnešním dnem se stalo skutečností a ten zájem je enormní. Krom toho, kolik je tady účastníků dneska fyzicky přítomno, tak dalších zhruba 700 čeká doma, na které se nedostalo.
17: Za platformou Černá AI stojí také Dalibor Mráz. Věnuje se vývoji systému, které firmám pomáhají zpracovávat a využívat data. Podílel se například na řešení pro vyhledávání a propojování informací z vědeckých studií. Na festivalu tak mohl nabídnout zkušenosti přímo z vývoje i zavádění umělé inteligence do praxe.
21: My na lidi hodně apelujeme, aby byli k AI, jak to říct, trošku obezřetní, protože hodně lidí věří tomu, co dostává zpátky. On to není takzvaný jako deterministický systém, to znamená, když se zeptáte 10x většinou na to stejné, tak vám může přijít 10x trošku jiná odpověď. Znamená, v tom je to lehce nebezpečné, to znamená, je velice důležité tu technologii trošku pochopit a potom vlastně se s ní velice dobře dá pracovat. Ono opravdu mi jako opravdu hodně pomoct, dokáže vás zrychlit, dokáže vyřešit i určité jako problémy.
17: Festival spojil technologie také s kreativní tvorbou. Pro Černou kostku je právě propojení vzdělávání, kultury a nových technologií součástí jejího zaměření. Budoucí krajská knihovna má nabídnout zázemí také pro vlastní tvorbu a experimentování.
19: My teď v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom opravdu byli moderní knihovna, takzvaná knihovna budoucnosti, abychom tomu návštěvníkovi nabídli obrovské množství témat, které nějakým způsobem mu pomohou se zorientovat dnešní moderní světě technologií a informací. Jak my si představujeme, tu novou moderní knihovnu, něco podobného, jak teď v tuto chvíli tuto konferenci. To znamená místo, kde se potkají technologie s lidmi a lidi navzájem a posuneme se dál.
17: Přes 2000 účastníků ukázali, jak velký zájem téma vyvolává. Další krok přijde v každodenní práci.
20: Příležitostně si vyhledávám nějaké informace, které jsou na jednom místě, třeba o historii, o cestování, ale i pracovní záležitosti.
19: Většinou ve dvou věcech. Jedna je taková ta monotonní, když se jedná o třeba přípravu nějaké prezentace nebo analýzy nějakého textu, který vyžaduje příliš času a já ten čas nemám, takže to je jako velmi dobrý nástroj. A druhá věc je takový partner v brainstormingu.
17: Umělá inteligence může ušetřit čas i usnadnit práci. Jak ji ale využijeme a co jí svěříme, zůstává na nás. Ostravský festival k tomu nabídl inspiraci i praktické zkušenosti.
8: Zahrada Panského domu se proměnila na veřejný prostor přímo v centru města. Obyvatelé Uherského Brodu a jeho návštěvníci tam najdou nejen klid k odpočinku, ale také reprezentativní místo na pořádání kulturních a společenských akcí. Její slavnostní otevření bylo první z nich a vrátilo zahradu do dob posledního šlechtického uživatele Václava Hraběte z Kounic.
2: Málo které centrum města se dnes může pochlubit tak příjemným místem pro odpočinek, na jaké se během necelého roku proměnila zahrada Panského domu v Uherském Brodě. Její revitalizace je ukázkovým příkladem toho, jak se dají smysluplně využít evropské dotace a spojit tak příjemné s užitečným.
3: Je to nejstarší historická světská památka ve městě. Má dneska více než 500 let, takže jsme opravili vnitřní části prostor budov. Ať to byly nízkoprahové denní centrum, byla to knihovna a další prostory, tak dnes otevíráme tu třešničku na dortu a to je Panská zahrada, místo, které bude sloužit k relaxaci, ke kulturním programům a vůbec, ať se tady lidi cítí dobře, ať se tady schází, protože bude to otevřené a dělalo se to vlastně pro lidi.
2: Celkové náklady na revitalizaci prostoru dosáhly přibližně 27 milionů korun. Z toho 17,5 milionů korun pokryla dotace Evropské unie z integrovaného regionálního operačního programu.
22: Ten prostor byl dlouhodobě zanedbaný, to znamená, došlo k rozsáhlým terénním úpravám, odvezlo se snad 200 nákladních aut zeminy pryč a spodní stavba spočívala v nových rozvodech vody, protože jí máme srážkové vody ze střech, dále kompletně nová elektroinstalace a osvětlení a odpadní potrubí.
2: Zahrada s novými architektonickými prvky, altánem nebo dvouramenným pískovcovým schodištěm se proměnila na zelené místo, které už není jen průchozí částí centra. Jejím návštěvníkům nabídne možnost na chvíli zpomalit a zůstat tam déle.
23: Je to radost pohledět a je opravdu krásné vidět, že se tady něco děje a že to roste.
24: Já mám radost, že je tady spoustu dětí, že tady přišli lidi, protože přesně to jsme chtěli, aby naše zahrádka právě sloužila i všem.
8: V areálu Univerzity Palackého v Olomouci letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Roste na pokusných plochách, které v areálu provozuje Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu. Botanici jeho výskyt zdokumentovali a část rostlin míří také do herbářových sbírek.
25: Kriticky ohrožený ibišek trojdílný vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, které sídlí v holickém areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Na poli, kde dříve centrum pěstovalo soju, jej náhodně objevila Kateřina Smékalová z výzkumného týmu genetického zdroje zelenin a speciálních plodin.
26: Tady zrovna stojíme v takovém epicentru výskytu těch rostlin, kdy tady kolem dokola, když budu počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 rostlin určitě tady je.
27: V této bolce je tak 20 semen.
25: Je to vůbec poprvé, co se takto rozsáhle ibišek na Moravě rozšířil. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
28: Je to rostlina, která patří do čeledi slézovité, což je čeleď, ze které vy znáte určitě takové ty běžně pěstované ibišky, třeba ibišek syrský a tak dále. A u nás tenhle ten ibišek trojdílný je velmi vzácná, kriticky ohrožená rostlina, která se vyskytuje hlavně na jižní Moravě. No a trochu to překvapení je, že tady v Olomouci jsme vlastně na víceméně severní hranici areálu jejího rozšíření u nás na Moravě a proto je to takováhle jako zvláštnost.
25: Na rozdíl od běžných ibišků je tento druh jednoletý. Zajímavostí je i samotný květ, který vydrží otevřený jen několik hodin. I proto má v angličtině přezdívku One Hour Flower, tedy květ jedné hodiny. Jak se rostlina na výzkumné pole dostala, není zatím zcela jasné.
28: Buď se sem teda dostal nějakým způsobem přirozeně, protože ta nejbližší známá lokalita leží u Olšan, to je několik málo kilometrů odsud, směrem na jih. Druhá možnost je, že jsem byl zavlečený s nějakým osivem jako příměs. A třetí, že tady byl dlouhodobě, byl přehlížený a jenom ty letošní podmínky mu teda pomohly tady k tomuto masivnímu výskytu.
25: Na zemědělských plochách je jeho výskyt ale problematický. Ibišek totiž může sloužit jako mezihostitel viru mozaikovitosti okurek.
26: My na jednu stranu jsme pracoviště, které se zaměřuje na ochranu, podporu biodiverzity, protože jsme jedním z pracovišť, které dodává semena do genové banky. My tady konkrétně v Olomouci máme na starosti kolekce genetických zdrojů zelenin a léčivých aromatických a kořeninových rostlin a z toho titulu máme za úkol různé genetické zdroje těchto plodin zhromažďovat, množit, popisovat, hodnotit. A na jednu stranu podpora diverzity, to znamená i tady těchto dnes už vzácných plevelů je důležitá a máme to dělat. Na druhou stranu konkrétně tento druh napadá tenhle virus i právě naše genetické zdroje okurek a dýní. A tak, jak vidíme, dýně tady pěstujeme, hned za mnou je velké pole, tak my si nemůžeme dovolit tady mít rostliny, které jsou potenciálně nebezpečné.
25: Odborníci proto už museli část ibišků odklidit. Některé rostliny putují do herbářových sbírek, kde zůstanou jako doklad letošního výskytu a poslouží i budoucímu výzkumu. Díky jejich velkému množství se o část vzorků podělí také další vědecké instituce. Aneta Lindovská, Televize Morava.
8: Z dnešního Týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Každý výlet začíná nápadem. Někdy stačí zahlédnout zajímavé místo, zaslechnout příběh nebo jen zjistit, co je za kopcem, kolem kterého každý den projíždíme. I dnes jsme pro vás takových míst vybrali hned několik. Vypravíme se za historií, tradicemi, krásnou přírodou i akcemi, které stojí za to vidět na vlastní oči. Tak si udělejte pohodlí a vydejte se s námi na další putování v regionech. Zoo Praha letos slaví už 95 let od svého otevření a tradiční výroční slavnost připadá na 28. září, na Den české státnosti. Návštěvníky tu čeká celodenní program napříč celým areálem a příležitost připomenout si, jak se pražská zoo během 9 desetiletí proměnila, od prvních jednoduchých kotců až po moderní prostorné expozice. Pokud tedy chcete oslavit významné výročí společně se zvířaty, 28. září máte v zoo Praha o program postaráno. V další reportáži z našeho putování po Horním Rakousku se vydáme do Bad Goisern, malebného městečka v srdci oblasti Salzkammergut. Obklopují ho majestátní hory, jezera a krásná alpská krajina. A právě tady můžeme poznat také tradiční život a kulturu tohoto regionu. Bad Goisern je navíc skvělým výchozím bodem pro objevování okolních přírodních krás. Pojďme se tedy podívat, co všechno toto místo nabízí a proč stojí za to se tu zastavit.

0: Moravský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáváme do 6 regionů Solné komory. Dnes společně objevíme kouzlo a tradice městečka Bad Gäusern. Díky mimořádnému přírodnímu a kulturnímu bohatství se Solná komora v sousedním Horním Rakousku může pyšnit zápisem do seznamu světového dědictví UNESCO. Společně s městečky Gossau, Hallstatt a Obertraun patří do jádra tohoto regionu také půvabný Bad Gäusern. Oblíbené klimatické lázně lákají nejen k odpočinku a ke zlepšení kondice na čerstvém vzduchu, ale dokonce i k velkým sportovním výkonům. Na své si tu přijdou také milovníci místních tradic, kultury a původních řemesel předávaných z generace na generaci. Takzvaná vnitřní Solná komora, jak se regionu odjakživa říká, se rozkládá kolem známého města Hallstatt a Dachsteinu, což je nejvyšší vrchol Horního Rakouska. Unikátní krasové oblasti s rozsáhlými jeskyněmi najdeme i tajemnou skálu zvanou Věčná stěna, čili Ewige Wand. Z Bad Gäusern k ní vede příjemná cesta smíšeným lesem, který poskytuje chladivý stín, případně poslouží jako deštník. Typickými růžovými květy zdobí krajinu brambořík horský, najdeme tu i horské kapradí nebo vraní oko čtyřlisté. Pak se terén otevře a před námi se vyne dobrodružná cesta po hraně skální stěny. Toto místo zpravidla turisté vyhledávají pro úchvatné výhledy. Nám počasí tolik nepřálo, i přesto jsme tu načerpali spoustu inspirujících zážitků. Terezo, představte nám toto místo a jaký příběh se k němu váže.
1: Hallo, wir sind heute in der Welterbe-Region Dachstein Salzkammergut.
2: Vítáme vás v hornorakouském regionu Salzkammergut nad městem Bad Gäusern a nacházíme se v místě nazvaném Věčná stěna, ke které se váže krásná legenda. Vypráví o tom, jak král Gäusern vyrušil draka a probudil ho ze spánku, za což se drak pomstil tím, že vytvořil tuto skalní stěnu s jeskyněmi a prohlubněmi. Tak vznikl tento unikátní přírodní útvar.
0: Jedna z nejzajímavějších stezek v této oblasti je skvěle značená a doplněná zastaveními, která zaujmou i děti. Je dostatečně široká a velmi dobře zajištěná, takže je bezpečná jak pro pěší, tak pro cyklisty.
2: Cesta ve stěně byla proražena roku 1950. Je velmi atraktivní dokonce i pro špičkové závodníky, kteří zde trénují i soutěží. Každý rok se tu koná legendární maraton horských kol Salzkammergut Trophy. Odtud z vyhlídky můžeme spatřit údolí Dachsteinu, jádro Solné komory, jejímž nejznámějším artiklem je samozřejmě sůl. Toto bílé zlato pocházející ze Solné hory Hallstatt přitahovalo lidi do této alpské krajiny již před tisíci lety. V regionu se stále naplno využívají jak léčebné účinky soli, tak její zpracování v gastronomii.
0: Vyhlášeným centrem lokálního kulinářství je právě Bad Gäusern, poklidné město s malebným historickým centrem, kde několik domů zdobí popínavé hrušky, má více než 7 tisíc obyvatel a skýtá mnoho příležitostí k relaxu, který podporují zdejší klimatické lázně a jodovo-sirné prameny.
1: Bad Gäusern ist eine Marktgemeinde.
2: Gäusern byla obec s právem trhu a od 30. let minulého století se začala prosazovat coby výletní místo působící jako klimatické lázně. Od roku 1955 je tedy slovo Bad součástí názvu města, které se soustředí především na zachování a předávání tradic, kultury a udržování místních hodnot.
0: Bad Gäusern leží na řece Traun u severního břehu Hallstattského jezera, 7 kilometrů jižně od známější nejstarějšího lázeňského města Bad Ischl, které se v roce 2024 stane evropským hlavním městem kultury. Bude to velká událost pro celou Solnou komoru. Tento prestižní titul totiž Evropská unie uděluje s cílem podpořit rozvoj kultury a zdůraznit bohatství a rozmanitost různých zemí. A právě o to se snaží i zdejší dům řemesel.
2: V důsledku vývoje, který byl na přelomu tisíciletí pozorovatelný v celém Rakousku, přišla potřeba čelit globalizaci, sdružovat se ve spolcích, aby tradiční řemesla mohla v regionu přežít. Náš dům řemesel vznikl v květnu roku 2009 jako projekt vzešlý z tehdejší zemské výstavy. Cílem je představovat tradiční řemesla typická pro náš region, ukazovat jejich pestrost a význam nejen z historického hlediska, ale taky jejich přínos pro kvalitu současného života.
0: Tvůrci zde tradičním způsobem vyrábějí a zároveň prezentují typické regionální výrobky, třeba speciální brýle z paroží, klobouky z ovčí vlny i zaječí srsti, šperky z átrze nebo ženské kroje, takzvané dirndly. Řemeslům se v současnosti věnují hlavně ženy, které si v expozici přijdou na své, neboť je v ní bohatě zastoupené vše, co se týká oblékání a strany.

0: tu ani ukázky činností, které souvisejí s hospodařením nebo stavitelstvím. Typické jsou pro tuto zemi lédrhóze, kožené kalhoty, které vyžadovaly kvalitní zpracování, aby vydržely pokud možno po celý život. Muži je používali na práci a často se kalhoty dědily z generace na generaci. Známým pojmem jsou rovněž tzv. Gojsernschuhe, čili speciální místní boty. Zdobené regionální kroje doplňují ukázky každodenního oblečení i vysoké krejčoviny.
1: U příležitosti slavností, které se budou konat v rámci Evropského hlavního města kultury, chystá dům řemesel Handwerkhaus v příštím roce velký projekt nazvaný Skala. Městečko Bad Goisern přivítá nejen rakouské umělce, ale přijedou k nám řemeslníci z celého světa. Budeme společně tvořit výrobky z textilu, kůže, kovu, dřeva i papíru a své zkušenosti a zážitky umělci předají také místním školákům a lidem z tohoto alpského regionu. Součástí celého projektu bude i speciální výstava, která začne 25. května příštího roku. Představí díla umělců, jejich ručně zhotovené výrobky a objekty.
0: Dům řemesel ukazuje, že na kulturní dědictví je třeba pohlížet jako na součást vlastní přítomnosti a budoucnosti a také jako na velký potenciál směřující k rozvoji místní ekonomiky. V příštím dílu vás pozveme do míst, která vás donutí zpomalit a užívat si zasloužené dovolené. Ukážeme vám smaragdově modrou hladinu jezera Wolfgangse, obklopenou vysokými horskými masivy. Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do oblasti Solné komory vydávají. Tak na viděnou zase za týden.
2: České Budějovice budou od 28. září do 3. října patřit milovníkům kávy. Už po čtvrté se tu uskuteční Budějovický kávový týden, který nabídne workshopy, přednášky, ochutnávky výběrové kávy i program přímo v místních kavárnách. Workshopy a přednášky jsou zdarma, je ale potřeba se předem registrovat. Vyvrcholením bude Budějecký Coffee Fest 2.0, který se uskuteční 2. a 3. října na výstavišti České Budějovice. V další reportáži se vydáme do Kotulovy dřevěnky v Havířově, jedné z nejstarších dochovaných lidových staveb v této části Slezska. Roubené stavení přibližuje, jak se na vesnici žilo před více než 100 lety, od tradičního bydlení až po způsob hospodaření a každodenní práci. Součástí areálu jsou také hospodářské stavby a ukázky dobového vybavení. Pojďme se tedy podívat, jak vypadal běžný život našich předků v tradiční slezské chalupě.
3: Kotulova dřevěnka byla postavena ke konci 18. století a patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku.
4: Byla vystavena v roce 1781 a je dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Jejím majitelem byl Michal Folvarčný, jehož příjmení je dodnes vyryto na trámu vedle vstupních dveří. Po něm obývala dřevěnku rodina Kotulova, která zde setrvala až do roku 1975. Po ní je také dřevinka pojmenována. Do areálu patří také zděná stodola s chlévem, větrný mlýnek nazývaný Vjatrák, sloužící ke šrotování obilí a bylinková zahrádka. Kotulova dřevinka je otevřena sezóně. Sezónu zahajujeme 1. května velikou akcí, tradiční akcí nazvanou Den řemesel, na které se představuje množství řemeslníků, ať už je to kovář, krajkářka, perníkářka, výrobce šindelů, provazů. Návštěvníci mají možnost si spoustu těchto řemesel v tento den také vyzkoušet. V průběhu celé sezóny pořádáme množství akcí. Sezónu ukončujeme 1. září.
3: Expozice bydlení v Kotulově dřevěnce prezentuje vybavení domácího interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska.
5: V takové chalupě Těšínska někdy žilo i 30 lidí a ne vždycky to byly spřízněné osoby. Ano, byly to třeba už dvě různé rodiny, které žily právě v tomto domě. Co se týká chalupy, tak typický dům Těšínska, ano, prezentuje vlastně tato chalupa, jak se kdysi na tom Těšínsku žilo. Takže když se podíváme na chalupu zhora, na půdorys, tak uvidíme obdélníkovou stavbu vždycky. Chalupy bývají velice často podezděny a aby ušetřili nějaké peníze, tak do té podezdívky hodně často používali kámen. Cihly tehdy totiž byly velmi drahé a ty se šetřily hlavně na komín. Ty hrubě opracované trámy, ty jsou utěsněny mechem, ano, takže toto měli za úkol děti sbírat a všechny spáry se pořádně utěsnily. Teďka se nacházíme ve sváteční izbě, ano, tady se chodilo, když se šlo spát, anebo když přišla velmi vzácná návštěva. Pokud přišli sousedé nebo nejbližší rodina, tak se většinou sedávalo tady vedle v kuchyni a tam se všechno řešilo. Tady opravdu zvali jenom ty vážené osoby. Jinak taková izba nebývala nějak bohatě vybavená. Opravdu jsou tady základní věci, které tak používali středně zámožní zemědělci. Kdy teďka chodili spát, když žilo v takové chalupě hodně lidí? Tady tato postel. To je nejlepší místo v celé té chalupě, takže tady samozřejmě spál majitel. Takže na posteli bychom mohli vidět hospodáře, hospodyní, ale u nohou ještě mívali často jedno nebo dvě malé děti. Spávalo se také na lavicích, tady za tou naší hospodyní je taková lavice, která je vylepšená. Opíradlo lavice se dá překlopit směrem k tomu stolu, udělá tím pádem takovou zábranu a ty menší děti tam spávaly. Samozřejmě v protější izbě se také spávalo a všichni ostatní, kteří už se tady nevešli, ti přespávali nahoře na půdě. Jinak na věšáku můžeme vidět potom takový krásný kabátek, kterému se v tom nářečí říká jakle. Šněrovacím botám koženým se říká brinelky, zouvák spousta lidí zná, pomocí toho se ty vysoké kožené boty vyzouvaly. No a nesmí tak na hospodářství chybět i nůžky. Jsou tam nůžky, kterýma se stříhaly ovečky, takže ty jsou na vlnu. Teď se nacházíme v kuchyni. V kuchyni pro návštěvníky možná nejzajímavější ta keramika. Je to totiž místní bludovická keramika. Tady v Dolních Bludovicích a Dolní Datyni se vyráběla a Bludovičtí se časem trošku odlišili tím, že začali v pozdější době používat tu bílou glazuru a na tom ty květinové vzory. Takže to je opravdu vzácné, protože samozřejmě keramika je křehká a nedochovalo se tolik kousku, takže to je možná nejzajímavější celé té kuchyni. No a samozřejmě v kuchyni je běžné takové nádobí, co se i dodnes používá. Spíš upozorňuji jenom na takové zajímavosti. Tady třeba ten první předmět na té lavici, zajímavý, taková plechová koule v takovém stojanu, to je vlastně taková malá pražírna, ano. Kdysi se dělalo jakoby kafíčko, taková ta náhražka kávy z cikorky, z žita, ano. Takže museli to vždycky upražit.
3: Tehdejší obyvatelé pěstovali obilí, brambory, zeleninu, chovali krávu, prase, králíky, slepice a často i včely.
2: Na Budči u Zákolan se 28. září uskuteční tradiční svatováclavské slavnosti. Na návštěvníky tu čeká pestrý program pro celou rodinu. Průvod svatého Václava, historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, divadlo, hudba, řemeslné dílny, kovářské sympózium i aktivity pro děti. Součástí budou také komentované prohlídky rotundy svatého Petra a Pavla a samozřejmě stánky s občerstvením. Zřícení na hradu Zvířetice nedaleko Bakova nad Jizerou připomíná dobu, kdy se na skalnatém ostrohu tyčil mohutný hrad. Původně gotické sídlo prošlo později přestavbou na renesanční zámek, jehož osud ale spečetil požár na začátku 18. století. Dnes z něj zůstaly působivé ruiny, které lákají nejen milovníky historie, ale také návštěvníky, kteří si chtějí užít krásné výhledy do okolní krajiny.
6: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu asi 2 km jihozápadně od města Bakov nad Jizerou v nadmořské výšce 250 metrů. Hrad se nacházel na obchodní stezce. Jeho cílem tak bylo vybírat mýtné.
7: Probíhaly tady vlastně obchodní stezka z Prahy do severních Čech, takže vůbec proto asi zvířetice vznikly tady na té obchodní stezce, která se vynula vlastně tady přes obec Chudoplesy nedaleko přes vlastně Brod, pozdější mosty a přívozy přes řeku Jizeru a probíhala tady kolem toho hradu Zvířetice, takže zřejmě to byl komerční hrad, vybíralo se tady mýto.
6: Nejvýznamnějším majitelem zámku byla hrabinka Marie Eleonora, která převzala správu nad tímto panstvím po smrti svého muže ve svých 27 letech. Z dochovaných záznamů vyplývá, že se o zámek starala velmi dobře. Historické zmínky však vykreslují i v jiném světle.
7: Takže třeba v účetní knize ze 17. století stojí, že u bakovského řezníka Krejbicha koupila husičky, které nechala pobíhat na Zvířetickém nádvoří a v radosté kratochvíli se svým synem Arnoštem je honití ráčila a jimi hlavičky se mačetami sekati ráčila. Takže takto se bavilo panstvo v 17. století.
6: Důležitým milníkem pro renesanční zámek byl rok 1720, kdy byl zachvácen požárem. Poté už nebyl opraven a nevyužitý postupně chátral.
7: Slavíme tedy 300 let od požáru zámku Zvířetice. Údajně to bylo 15. září, kdy do zámecké věže uhodil blesk a Zvířetice podlehly zničujícímu požáru. To nebylo úplně jakoby devastující požár, ale byla to asi taková symbolická tečka, že vlastně už nestálo za to hrabatům z Valdštejna, majitelům tehdejšího panství, se o to víceméně jakoby starat.
6: Zřícenina je dobře viditelná od vlakového nádraží Bakov nad Jizerou, odkud vede cesta dlouhá necelý kilometr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po modré turistické značce. Vstup na tuto

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marii Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Na Růžovém vrchu v Karlových Varech mají nové sportoviště. Areál u základní školy Krušnohorská prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově slouží nejen školákům, ale i sportovním klubům a veřejnosti.
2: Město pravidelně investuje na školách do školních hřišť, protože sport je pro nás velmi důležitý a spousta dětí nemá možnosti chodit například na Matony arénu, na AC Start a podobně, takže ta školní hřiště jsou pro nás velmi důležitá.
3: Bylo nám postaveno nebo rekonstruováno sportovní hřiště, které obsahuje atletický ovál 250 metrů dlouhý, dvě fotbalová hřiště s umělou trávou, dva streetballová kurty, jedno hřiště na petánk, nízká lana a workoutový koutek.
1: Dopoledne areál využívají žáci školy, odpoledne se otevírá sportovním klubům i veřejnosti.
3: Dopoledne je provoz určen pro žáky naší školy, který tělocvikáři hodně využívají a po roce odmlky jsou strašně rádi za to, že můžou tohle hřiště využívat. V odpoledních hodinách od 4 do 8 primárně je pro veřejnost otevřeno, kdy kromě umělých trav, které jsou většinou smluvně zajištěny, protože ten provoz něco stojí, tak na ostatní sportoviště může veřejnost zdarma si kdykoliv zacvičit.
2: Takže jsou přesně dány časy, kdy si může veřejnost přijít zakopat.
1: Každý, kdo chce sportoviště využít, se musí nejdřív zapsat na vrátnici areálu. Škola tak chce mít přehled o tom, kdo hřiště využívá a předcházet případnému poškození vybavení. Rekonstrukce sportoviště vyšla na bezmála 20 milionů korun. Město chce do sportovišť u škol investovat i v dalších letech. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A chtěli to se kolem této vlajky, kterou se zhromažďuje, připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
1: Werning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
5: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
1: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
6: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
7: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
1: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
8: Je úplně nádherná. Já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to tam super.
9: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
10: Škoda Sportpark na plzeňských Slovanech má další novinku. Sportovní areál nově zdobí 10 metrů vysoká lezecká věž, která nahradila původní konstrukci z roku 2004.
11: Bylo to samozřejmě nutnost, protože byla to velká investice, ale ta původní stěna už tady byla více než 20 let, uteklo to. Takže bylo to kvůli bezpečnosti lesců. Byli jsme nuceni vyměnit tu věž. Slavnostní otevření proběhlo hlavně za účasti paní ředitelky mateřské školy, která taky leze, takže nám tam vylezla na věž a úplně nahoru pověsila vlaječku Slovan.
10: Lezecká věž dlouhodobě patřila mezi velmi oblíbené prvky Škoda Sportparku.
12: Původní věž z roku 2004 již dosloužila. Zájem o lezení nám stoupá. Je to prostě sport, který můžete dělat sám s parťáky, místíte se a odreagujete se. Horolezecká stěna je 10 metrů vysoká, má 4 různé profily a přes 220 metrů čtvereční lezecké plochy, jak pro začátečníky, tak pro horolezecké vytrvalce.
10: Věž nabízí výstupy různých obtížností, které jsou rozlišeny podle barvy použitých chytů. Obtížnost každé cesty je uvedena ve dvou klasifikačních systémech. Platí přitom, že čím nižší číslo, tím lehčí cesta.
13: Zatím, co jsem zkoušel, tak jsou tady spíš trošku těžší cesty, takže ještě tu stěnu zkusíme, ale spíš je to středně a těžší cesty, bych to viděl. Vyloženě trojky, čtyřky pro nějaké děti a to není asi.
10: Druhý plzeňský obvod modernizuje areál postupně, ale to z něm přibylo hned několik novinek. Vzniklo zde nové multifunkční hřiště a také zázemí, které mohou využívat sportovci i návštěvníci areálu.
11: Když to začínalo, tak tady byly dvě rezavé překážky na skate a za celou tu dobu se sem investovalo už přes 70 milionů.
10: Škoda Sportpark patří mezi nejvyužívanější sportovní areály. Každoročně se míří tisíce návštěvníků za sportem, odpočinkem i rodinnou zábavou.
12: Já chci na Slovanech sport dostupný pro všechny a tím se nám nabízí Škoda Sportpark. Škoda Sportpark je přístupný veřejnosti, je tady všechno zdarma a každý si tu může vyzkoušet to své a v rámci volného času jsem ráda, že děti nesedí doma a že přijdou k nám sportovat. Je pravda, že letos jsme sem investovali hodně peněz, ale mám z toho velkou radost.
10: Kompletní lezecký sektor bude hotový na jaře příštího roku, kdy v areálu přibydou dvě boulderingové stěny. Ty nabídnou další možnosti tréninku bez nutnosti jištění a budou vhodné i pro méně zkušené lezce. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Habermanův park se na dva dny proměnil v místo plné dobrého jídla, vína i muziky. Od 18. září zde probíhala jedna z nejnavštěvovanějších akcí Plzeňské čtyřky – Doubravecké slavnosti vína.
1: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít u 9. ročníku, vlastně už tradičních vín tady u nás na Doubravce. Vždycky přivezeme kousek Moravy přímo sem do Habermanova parku a já mám velkou radost, že se tady schází velké množství lidí a jsou to takové naše sousedské slavnosti. Vidíte, za námi svítí světelka. Myslím si, že ten park noci bude krásný a všichni se tady užíváme cymbálovku, víno a dobré jídlo.
2: Dnes tady máme krásnou atmosféru, přijelo k nám 14 tuzemských vinařů, kteří přivezli svá vína, které zde mohou lidé ochutnat. Máme tady také chutné občerstvení a také muziku, která k vínu patří, cymbálovku a zítra swing.
0: Stánky s vínem byly v obležení od začátku až do konce. Vinaři do Plzně přivezli jak klasická tichá vína, tak i vína perlivá či burčáky.
3: Já jsem přijel z Čejkovic, jezdím sem už léta, vlastně dá se říct už od těch prvních ročníků. No a mám tady celou škálu vín, od suchých po sladký, červený, takže každý si myslím vybere. Zatím, co tak mám vypozorovaný, tak jsou to spíš ty sladší vína, ale je fakt, že hodně už přechází do těch suších, že asi už mají napito a propili se do těch suších vín.
4: My jsme z rodiny vinařství Sedlák a z Velkých Bílovic a přivezli jsme vám bílé víno, červené a růžové. Máme tady kompletní nabídku 12 druhů. A jsme tady po druhé, loni jsme byli poprvé a nejoblíbenější samozřejmě Hibernal, oblíbené jsou bublinky, takže prodáváme Frizante, ale máme takovou zajímavost, přivezli jsme letní víno, což je kivé, a samozřejmě takovou už odrůdu Neuburské, která bohužel má ustupující tendenci, ale my se jí stále věnujeme.
0: Program vyvrcholil v sobotu, a to koncertem kapely Electric Therapy. Z Doubravky pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: V budově radnice 4. plzeňského obvodu se uskutečnilo veřejné představení studie nazvané Park svatého Jiří. Historicky i kulturně cenné území zůstane i nadále přírodním unikátem. Krajinářští architekti jej plánují rozdělit do několika zón podle navržené péče, intenzity a způsobu využití.
1: My určitě nechceme měnit celé místo u svatého Jiří. My bychom chtěli to místo zpřístupnit lidem a ukázat jim možná kousíčky, které neznají, ukázat jim nějaký vstup do řeky, ukázat možnost, kde byl třeba starý brod v tom místě. Chtěli bychom tam udělat novou výsadbu a byli bychom rádi, aby to místo bylo navštěvované tak, jak je místními a aby jim zůstalo zachováno.
5: Koncepce vznikla na základě zjištění architektů a výsledků pocitové mapy, do které se zapojili obyvatelé širokého okolí. Jedná se o poměrně velké území, které zasahuje i mimo obvod čtyřky. Počítá se například s propojením s lokalitou, kde stávalo pozdně středověké tvrziště Pecihrádek.
6: Samozřejmě to není jenom záležitost čtyřky, je to výsledek spolupráce obvodu 4 a obvodu 1 plzeňských obvodů. A je to zajímavé v tom, že to řeší skutečně rozsáhlé území, které je hodně navštěvované lidmi a to území má dnes ten potenciál daleko větší, než v daném okamžiku nabízí.
5: Jedním z cílů je zpřístupnit některá místa, která jsou v současnosti neprostupná nebo špatně přístupná. Místa ponechána přirozenému vývoji budou přístupnější, ale bez laviček. Využívat se bude čistě přírodních prvků, jako jsou kameny nebo kmeny stromů. Naproti tomu v místech, která jsou využívána nebo mají reprezentativní charakter, se počítá s častější údržbou vegetace a vhodným mobiliářem.
7: Tady tento prostor Parku svatého Jiří by mohl být vlastně jedním z takových prvních komplexních řešení ploch, které jsou, bych řekla, takovou jako ukázkou, jak zacházet s přírodou, jak tu plochu ponechat maximálně v tom stavu přírodě blízkém, ale současně lidem, obyvatelům nabídnout tak důležitý komfort té přírody, ochlazování prostoru, zejména v letním období, přítomnost vody, přítomnost přírody, biodiverzity a tak dále.
5: Koncepce je zveřejněna na webových stránkách obvodu a své připomínky mohou občané zasílat až do konce října na e-mail parksvjiri@plzen.eu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Zaparoží, ne? Jo, to pak cukre a je špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opést Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila světovou špičku v boči. Do města se sjeli sportovci z řady zemí, aby poměřili své síly v tomto atraktivním paralympijském sportu. Mezinárodní turnaj ukázal nejen špičkové výkony, ale také odhodlání a bojovnost závodníků.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli si tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslíme, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Buřty v lese, hry, dobrodružství a spousta zábavy pro celou rodinu. Oblíbená akce se po čase vrátila na svatý Linhard v Karlových Varech a přilákala děti i dospělé. Ti si užili den plný aktivit uprostřed přírody.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře. Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
4: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opést Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
5: Atmosféra je nádherná.
6: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
7: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, navštívila Prahu. V pražském kině přítomnost osobně uvedla českou premiéru dokumentárního filmu o jejím životě.
8: Světově uznávaná pedagožka, autorka a výrazná osobnost spojená se Silicon Valley Ester Vojčicky navštívila Českou republiku. V pražském kině Přítomnost 16. září osobně uvedla českou premiéru dokumentu o jejím životě s názvem Kmotra Silicon Valley. Kromě projekce filmu byla součástí pražského programu také živá diskuze, networking a exkluzivní VIP meet and greet.
9: I really enjoy this evening because I like talking to people.
10: Tento večer si opravdu užívám. Protože ráda mluvím s lidmi a ráda odpovídám na jejich dotazy. Lidé se někdy bojí položit dotaz před větší skupinou lidí. Může je to uvádět do rozpaku, proto jsem ráda, že jsem tady měla příležitost popovídat si s každým zvlášť jen mezi dvěma očima. A bylo to prostě skvělé.
9: Then that makes me feel good about it.
8: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, vedla po desetiletí legendární žurnalistický program v Palo Alto. Její životní příběh se protíná s významnými osobnostmi technologického světa. Je spojena s příběhem Steva Jobse i z počátky Google, který vznikal v garáži její dcery Susan Vojčicky.
11: Kmotra Silicon Valley je dokument o Ester Vojčicky, která je legendární pedagožkou a autorkou. Podílela se na rozvoji mladých lidí, pomohla jim stát se technologickými lídry ve Spojených státech. Mnoho z nich se také stalo extrémně úspěšnými podnikateli. Ku příkladu její dcera, pozdější výkonná ředitelka společnosti YouTube.
8: Akci v kině Přítomnost uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, investory a technologické lídry v Česku i ve světě. Jejím zakladatelem je Patrik Juránek, který během večera předal Ester cenu za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, inovací a leadershipů.
12: Dnešní akce je opravdu výjimečná, protože se nám podařilo po 6 letech vlastně našich aktivit ve Startup Disruptu pozvat sem Ester Vojčickou. Spousta osobností s tolika oceněními a úspěchy by mluvila jenom sama o sobě, ale přitom Ester hlavně mluví o těch žácích a nejenom o těch úspěšných, ale i o tom, co teďka zažívá, co jí třeba trápí, velmi ráda to sdílí a můžu potvrdit, že opravdu za ty dva dny, co jí tady máme a už jsme s ní taky něco zažili, tak se snaží hlavně pomáhat, aby je užitečná.
8: Události se zúčastnila řada studentek, pro které je Ester velkou inspirací, ale také pedagožek a podnikatelek.
13: Naše společnost se zabývá tím, že vlastně kupujeme nemovitosti, budujeme je do hotelů, které jsou v centru vždycky měst a v centru, dejme tomu, jakoby evropských metropolí a pak i ty hotely následně i operujeme. V současné době máme otevřený hotel The Julius v Praze, který je vlastně první takový flagship hotel tady té sítě a do budoucna v dalších 2-3 letech budeme odevírat hotely v Berlíně, v Bukurešti a v Budapešti.
14: Pro mě byl ten film a celý večer hrozně inspirativní. A jak jsem se bavila s ostatníma lidma tady, tak myslím, že dneska nám to tak brnklo každému na nějakou naší strunu a každý si z toho vzal něco svýho.
15: Je nesmírně inspirativní vidět Ester, která je 85 nebo 86, jestli se nepletu, která do dneška jsme ji viděli zvedat kettlebelly, viděli jsme ji na lyžích, že prostě když chci, tak to jde bez ohledu na věk. To je jako skvělý.
8: Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
7: Přes 2000 účastníků přilákal do ostravského Gongu festival umělé inteligence Černá AI. Odborníci představovali její využití ve firmách zdravotnictví i tvůrčích profesích. Návštěvníci si mohli technologie také sami vyzkoušet.
16: 7 scén, 20 praktických workshopů a setkání s lidmi, kteří umělou inteligenci vyvíjejí i denně používají. Ostravský Gong nabídl prostor pro otázky, zkušenosti i vlastní zkoušení.
17: Moravskoslezský kraj dokazuje i to, že AI komunita se tady nejenom může potkávat, ale může se tady propojit s veřejností i s biznisem. A budu velice rád, pokud tady vzniknou nějaké zajímavé nápady, které pomůžou Moravskoslezskému kraji.
18: My jsme byli v situaci, kdy odvozujeme od té černé kostky mnoho našich aktivit a Černá AI nám přišla jako kdyby zajímavý název pro AI platformu, tak proto Černá.
19: Co jsme měli na papíře, tak dnešním dnem se stalo skutečností a ten zájem je enormní. Krom toho, kolik je tady účastníků dneska fyzicky přítomno, tak dalších zhruba 700 čeká doma, na které se nedostalo.
16: Za platformou Černá AI stojí také Dalibor Mráz. Věnuje se vývoji systému, které firmám pomáhají zpracovávat a využívat data. Podílel se například na řešení pro vyhledávání a propojování informací z vědeckých studií. Na festivalu tak mohl nabídnout zkušenosti přímo z vývoje i zavádění umělé inteligence do praxe.
20: My na lidi hodně apelujeme, aby byli AI, jakoby, jak to říct, trošku obezřetní, protože hodně lidí jakoby věří tomu, co dostává zpátky. On to není takzvaný jako deterministický systém, to znamená, když se zeptáte 10x většinou na to stejné, tak vám může přijít 10x trošku jiná odpověď. Znamená, v tom je to lehce nebezpečné, to znamená, je velice důležité tu technologii trošku pochopit a potom vlastně se s ní velice dobře dá pracovat. Ono opravdu mi jako opravdu hodně pomoct, dokáže vás zrychlit, dokáže vyřešit i určité jako problémy.
16: Festival spojil technologie také s kreativní tvorbou. Pro Černou kostku je právě propojení vzdělávání, kultury a nových technologií součástí jejího zaměření. Budoucí krajská knihovna má nabídnout zázemí také pro vlastní tvorbu a experimentování.
18: My teď v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom opravdu byli moderní knihovna, takzvaná knihovna budoucnosti, abychom tomu návštěvníkovi nabídli obrovské množství témat, které nějakým způsobem mu pomohou se zorientovat dnešní moderní světě technologií a informací. Jak my si představujeme, pardon, tu novou moderní knihovnu něco podobného, jak teď v tuto chvíli tuto konferenci. To znamená místo, kde se potkají technologie s lidmi a lidi navzájem a posuneme se dále.
16: Přes 2000 účastníků ukázali, jak velký zájem téma vyvolává. Další krok přijde v každodenní práci.
19: Příležitostně si vyhledávám nějaké informace, které jsou na jednom místě, třeba o historii, o cestování, ale i pracovní záležitosti.
18: Většinou ve dvou věcech. Jedna je taková ta monotonní, když se jedná o třeba přípravu nějaké prezentace nebo analýzy nějakého textu, který vyžaduje příliš času a ten čas nemám, takže to je jako velmi dobrý nástroj. A druhá věc je takový partner v brainstormingu.
16: Umělá inteligence může ušetřit čas i usnadnit práci. Jak ji ale využijeme a co jí svěříme, zůstává na nás. Ostravský festival k tomu nabídl inspiraci i praktické zkušenosti.
7: Zahrada Panského domu se proměnila na veřejný prostor přímo v centru města. Obyvatelé Uherského Brodu a jeho návštěvníci tam najdou nejen klid k odpočinku, ale také reprezentativní místo na pořádání kulturních a společenských akcí. Její slavnostní otevření bylo první z nich a vrátilo zahradu do dob posledního šlechtického uživatele Václava Hraběte z Kounic.
2: Málo které centrum města se dnes může pochlubit tak příjemným místem pro odpočinek, na jaké se během necelého roku proměnila zahrada Panského domu v Uherském Brodě. Její revitalizace je ukázkovým příkladem toho, jak se dají smysluplně využít evropské dotace a spojit tak příjemné s užitečným.
21: Je to nejstarší historická světská památka ve městě. Má dneska více než 500 let, takže jsme opravili vnitřní části prostor budov. Ať to byly nízkoprahové denní centrum, byla to knihovna a další prostory, tak dnes otevíráme tu třešničku na dortu a to je Panská zahrada, místo, které bude sloužit k relaxaci, ke kulturním programům a vůbec, ať se tady lidi cítí dobře, ať se tady schází, protože bude to otevřené a dělalo se to vlastně pro lidi.
2: Celkové náklady na revitalizaci prostoru dosáhly přibližně 27 milionů korun. Z toho 17,5 milionu korun pokryla dotace Evropské unie z integrovaného regionálního operačního programu.
22: Ten prostor byl dlouhodobě zanedbaný, to znamená, došlo k rozsáhlým terénním úpravám, odvezlo se snad 200 nákladních aut zeminy pryč a spodní stavba spočívala v nových rozvodech vody, protože jí máme srážkové vody ze střech, dále kompletně nová elektroinstalace a osvětlení a odpadní potrubí.
2: Zahrada s novými architektonickými prvky, altánem nebo dvouramenným pískovcovým schodištěm se proměnila na zelené místo, které už není jen průchozí částí centra. Jejím návštěvníkům nabídne možnost na chvíli zpomalit a zůstat tam déle.
23: Je to radost pohledět a je opravdu krásné vidět, že se tady něco děje a že to roste.
24: Já mám radost, že je tady spoustu dětí, že tady přišli lidi, protože přesně to jsme chtěli, aby naše zahrádka právě sloužila i všem.
7: Areálu Univerzity Palackého v Olomouci letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Roste na pokusných plochách, které v areálu provozuje Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu. Botanici jeho výskyt zdokumentovali a část rostlin míří také do herbářových sbírek.
25: Kriticky ohrožený ibišek trojdílný vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, které sídlí v holickém areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Na poli, kde dříve centrum pěstovalo soju, jej náhodně objevila Kateřina Smékalová z výzkumného týmu genetického zdroje zelenin a speciálních plodin.
26: Tady zrovna stojíme v takovém epicentru výskytu těch rostlin, kdy tady kolem dokola, když budu počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 rostlin určitě tady je.
27: V té tobolce je tak 20 semen.
25: Je to vůbec poprvé, co se takto rozsáhle ibišek na Moravě rozšířil. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
28: Je to rostlina, která patří do čeledi slézovité, což je čeleď, ze které vy znáte určitě takové ty běžně pěstované ibišky, třeba ibišek syrský a tak dále. A u nás tenhle ten ibišek trojdílný je velmi vzácná, kriticky ohrožená rostlina, která se vyskytuje hlavně na jižní Moravě. No a trochu to překvapení je, že tady v Olomouci jsme vlastně na víceméně severní hranici areálu jejího rozšíření u nás na Moravě a proto je to takováhle jako zvláštnost.
25: Na rozdíl od běžných ibišků je tento druh jednoletý. Zajímavostí je i samotný květ, který vydrží otevřený jen několik hodin. I proto má v angličtině přezdívku One Hour Flower, tedy květ jedné hodiny. Jak se rostlina na výzkumné pole dostala, není zatím zcela jasné.
28: Buď se sem teda dostal nějakým způsobem přirozeně, protože ta nejbližší známá lokalita leží u Olšan, to je několik málo kilometrů odsud, směrem na jih. Druhá možnost je, že jsem byl zavlečený s nějakým osivem jako příměs. A třetí, že tady byl dlouhodobě, byl přehlížený a jenom ty letošní podmínky mu teda pomohly tady k tomuto masivnímu výskytu.
25: Na zemědělských plochách je jeho výskyt ale problematický. Ibišek totiž může sloužit jako mezihostitel viru mozaikovitosti okurek.
26: My na jednu stranu jsme pracoviště, které se zaměřuje na ochranu, podporu biodiverzity, protože jsme jedním z pracovišť, které dodává semena do genové banky. My tady konkrétně v Olomouci máme na starosti kolekce genetických zdrojů zelenin a léčivých, aromatických a kořeninových rostlin a z toho titulu máme za úkol různé genetické zdroje těchto plodin zhromažďovat, množit, popisovat, hodnotit. A na jednu stranu podpora diverzity, to znamená i tady těchto dnes už vzácných plevelů je důležitá a máme to dělat. Na druhou stranu konkrétně tento druh napadá tenhle virus i právě naše genetické zdroje okurek a dýní. A tak, jak vidíme, dýně tady pěstujeme, hned za mnou je velké pole, tak my si nemůžeme dovolit tady mít rostliny, které jsou potenciálně nebezpečné.
25: Odborníci proto už museli část ibišků odklidit. Některé rostliny putují do herbářových sbírek, kde zůstanou jako doklad letošního výskytu a poslouží i budoucímu výzkumu. Díky jejich velkému množství se o část vzorků podělí také další vědecké instituce. Aneta Lindovská, Televize Morava.
7: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Každý výlet začíná nápadem. Někdy stačí zahlédnout zajímavé místo, zaslechnout příběh nebo jen zjistit, co je za kopcem, kolem kterého každý den projíždíme. I dnes jsme pro vás takových míst vybrali hned několik. Vypravíme se za historií, tradicemi, krásnou přírodou i akcemi, které stojí za to vidět na vlastní oči. Tak si udělejte pohodlí a vydejte se s námi na další putování v regionech. Zoo Praha letos slaví už 95 let od svého otevření a tradiční výroční slavnost připadá na 28. září, na Den české státnosti. Návštěvníky tu čeká celodenní program napříč celým areálem a příležitost připomenout si, jak se pražská zoo během 9 desetiletí proměnila, od prvních jednoduchých kotců až po moderní prostorné expozice. Pokud tedy chcete oslavit významné výročí společně se zvířaty, 28. září máte v Zoo Praha o program postaráno. V další reportáži z našeho putování po Horním Rakousku se vydáme do Bad Goisern, malebného městečka v srdci oblasti Salzkammergut. Obklopují ho majestátní hory, jezera a krásná alpská krajina. A právě tady můžeme poznat také tradiční život a kulturu tohoto regionu. Bad Goisern je navíc skvělým výchozím bodem pro objevování okolních přírodních krás. Pojďme se tedy podívat, co všechno toto místo nabízí a proč stojí za to se tu zastavit.

0: moravský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáváme do 6 regionů Solné komory. Dnes společně objevíme kouzlo a tradice městečka Bad Gäusern. Díky mimořádnému přírodnímu a kulturnímu bohatství se Solná komora v sousedním Horním Rakousku může pyšnit zápisem do seznamu světového dědictví UNESCO. Společně s městečky Gossau, Hallstatt a Obertraun patří do jádra tohoto regionu také půvabný Bad Gäusern. Oblíbené klimatické lázně lákají nejen k odpočinku a ke zlepšení kondice na čerstvém vzduchu, ale dokonce i k velkým sportovním výkonům. Na své si tu přijdou také milovníci místních tradic, kultury a původních řemesel předávaných z generace na generaci. Takzvaná vnitřní solná komora, jak se regionu odjakživa říká, se rozkládá kolem známého města Hallstatt a Dachsteinu, což je nejvyšší vrchol Horního Rakouska. Unikátní krasové oblasti s rozsáhlými jeskyněmi najdeme i tajemnou skálu zvanou Věčná stěna, čili Ewige Wand. Z Bad Gäusern k ní vede příjemná cesta smíšeným lesem, který poskytuje chladivý stín, případně poslouží jako deštník. Typickými růžovými květy zdobí krajinu brambořík horský, najdeme tu i horské kapradí nebo vraní oko čtyřlisté. Pak se terén otevře a před námi se vine dobrodružná cesta po hraně skální stěny. Toto místo zpravidla turisté vyhledávají pro úchvatné výhledy. Nám počasí tolik nepřálo, i přesto jsme tu načerpali spoustu inspirujících zážitků. Terezo, představte nám toto místo a jaký příběh se k němu váže.
1: Hallo, wir sind heute in der Welterbe-Region Dachstein-Salzkammergut.
2: Vítáme vás v hornorakouském regionu Salzkammergut nad městem Bad Gäusern a nacházíme se v místě nazvaném Věčná stěna, ke které se váže krásná legenda. Vypráví o tom, jak král Gäusern vyrušil draka a probudil ho ze spánku, za což se drak pomstil tím, že vytvořil tuto skalní stěnu s jeskyněmi a prohlubněmi. Tak vznikl tento unikátní přírodní útvar.
0: Jedna z nejzajímavějších stezek v této oblasti je skvěle značená a doplněná zastaveními, která zaujmou i děti. Je dostatečně široká a velmi dobře zajištěná, takže je bezpečná jak pro pěší, tak pro cyklisty.
1: Der Weg wurde 1950 erbaut.
2: Cesta ve stěně byla proražena roku 1950. Je velmi atraktivní dokonce i pro špičkové závodníky, kteří zde trénují i soutěží. Každý rok se tu koná legendární maraton horských kol Salzkammergut Trophy. Odtud z vyhlídky můžeme spatřit údolí Dachsteinu, jádro solné komory, jejímž nejznámějším artiklem je samozřejmě sůl. Toto bílé zlato

0: pocházející ze Solné hory Hallstatt, přitahovalo lidi do této alpské krajiny již před tisíci lety. V regionu se stále naplno využívají jak léčebné účinky soli, tak její zpracování v gastronomii.
1: Vyhlášeným centrem lokálního kulinářství je právě Bad Gäusern, poklidné město s malebným historickým centrem, kde několik domů zdobí popínavé hrušky, má více než 7 tisíc obyvatel a skýtá mnoho příležitostí k relaxu, který podporují zdejší klimatické lázně a jodovo-sirné prameny.
2: Bad Gäusern ist eine Marktgemeinde.
0: Gäusern byla obec s právem trhu a od 30. let minulého století se začala prosazovat coby výletní místo působící jako klimatické lázně. Od roku 1955 je tedy slovo Bad součástí názvu města, které se soustředí především na zachování a předávání tradic, kultury a udržování místních hodnot.
1: Bad Gäusern leží na řece Traun u severního břehu Hallstattského jezera, 7 kilometrů jižně od známější lázeňského města Bad Ischl, které se v roce 2024 stane evropským hlavním městem kultury. Bude to velká událost pro celou Solnou komoru. Tento prestižní titul totiž Evropská unie uděluje s cílem podpořit rozvoj kultury a zdůraznit bohatství a rozmanitost různých zemí. A právě o to se snaží i zdejší dům řemesel.
2: Also es ist eine Entwicklung, die man eigentlich so in ganz Österreich.
0: V důsledku vývoje, který byl na přelomu tisíciletí pozorovatelný v celém Rakousku, přišla potřeba čelit globalizaci, združovat se ve spolcích, aby tradiční řemesla mohla v regionu přežít. Náš dům řemesel vznikl v květnu roku 2009 jako projekt vzešlý z tehdejší zemské výstavy. Cílem je představovat tradiční řemesla typická pro náš region, ukazovat jejich pestrost a význam nejen z historického hlediska, ale tak jejich přínos pro kvalitu současného života.
1: Tvůrci zde tradičním způsobem vyrábějí a zároveň prezentují typické regionální výrobky, třeba speciální brýle z paroží, klobouky z ovčí vlny i zaječí srsti, šperky z átrze nebo ženské kroje, takzvané dirndly. Řemeslům se v současnosti věnují hlavně ženy, které si v expozici přijdou na své, neboť je v ní bohatě zastoupené vše, co se týká oblékání a

0: Nechybí tu ani ukázky činností, které souvisejí s hospodařením nebo stavitelstvím. Typické jsou pro tuto zemi lédrhóze, kožené kalhoty, které vyžadovaly kvalitní zpracování, aby vydržely pokud možno po celý život. Muži je používali na práci a často se kalhoty dědily z generace na generaci. Známým pojmem jsou rovněž tzv. Gojsernschuhe, čili speciální místní boty. Zdobené regionální kroje doplňují ukázky každodenního oblečení i vysoké krejčoviny.
1: U příležitosti slavností, které se budou konat v rámci Evropského hlavního města kultury, chystá dům řemesel Handwerkhaus v příštím roce velký projekt nazvaný Skala. Městečko Bad Goisern přivítá nejen rakouské umělce, ale přijedou k nám řemeslníci z celého světa. Budeme společně tvořit výrobky z textilu, kůže, kovu, dřeva i papíru a své zkušenosti a zážitky umělci předají také místním školákům a lidem z tohoto alpského regionu. Součástí celého projektu bude i speciální výstava, která začne 25. května příštího roku. Představí díla umělců, jejich ručně zhotovené výrobky a objekty.
0: Dům řemesel ukazuje, že na kulturní dědictví je třeba pohlížet jako na součást vlastní přítomnosti a budoucnosti a také jako na velký potenciál směřující k rozvoji místní ekonomiky. V příštím dílu vás pozveme do míst, která vás donutí zpomalit a užívat si zasloužené dovolené. Ukážeme vám smaragdově modrou hladinu jezera Wolfgangsee, obklopenou vysokými horskými masivy. Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do oblasti Solné komory vydávají. Tak na viděnou zase za týden.
2: České Budějovice budou od 28. září do 3. října patřit milovníkům kávy. Už po čtvrté se tu uskuteční Budějovický kávový týden, který nabídne workshopy, přednášky, ochutnávky výběrové kávy i program přímo v místních kavárnách. Workshopy a přednášky jsou zdarma, je ale potřeba se předem registrovat. Vyvrcholením bude Budějecký Coffee Fest 2.0, který se uskuteční 2. a 3. října na výstavišti České Budějovice. V další reportáži se vydáme do Kotulovy dřevěnky v Havířově, jedné z nejstarších dochovaných lidových staveb v této části Slezska. Roubené stavení přibližuje, jak se na vesnici žilo před více než 100 lety, od tradičního bydlení až po způsob hospodaření a každodenní práci. Součástí areálu jsou také hospodářské stavby a ukázky dobového vybavení. Pojďme se tedy podívat, jak vypadal běžný život našich předků v tradiční slezské chalupě.
3: Kotulova dřevěnka byla postavena ke konci 18. století a patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku.
4: Byla vystavena v roce 1781 a je dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Jejím majitelem byl Michal Folvarčný, jehož příjmení je dodnes vyryto na trámu vedle vstupních dveří. Po něm obývala dřevěnku rodina Kotulova, která zde setrvala až do roku 1975. Po nich je také dřevinka pojmenována. Do areálu patří také zděná stodola s chlévem, větrný mlýnek nazývaný Vjatrák, sloužící ke šrotování obilí a bylinková zahrádka. Kotulova dřevinka je otevřena sezóně. Sezonu zahajujeme 1. května velikou akcí, tradiční akcí nazvanou Den řemesel, na které se představuje množství řemeslníků, ať už je to kovář, krajkářka, perníkářka, výrobce šindelů, provazu. Návštěvníci mají možnost si spoustu těchto řemesel v tento den také vyzkoušet. V průběhu celé sezóny pořádáme množství akcí. Sezonu ukončujeme 1. září.
3: Expozice bydlení v Kotulově dřevěnce prezentuje vybavení domácího interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska.
5: V takové chalupě Těšínska někdy žilo i 30 lidí a ne vždycky to byly spřízněné osoby. Ano, byly to třeba už dvě různé rodiny, které žily právě v tomto domě. Co se týká chalupy, tak typický dům Těšínska, ano, prezentuje vlastně tato chalupa, jak se kdysi na tom Těšínsku žilo. Takže když se podíváme na chalupu z hora, na půdorys, tak uvidíme obdélníkovou stavbu vždycky. Chalupy bývají velice často podezděny a aby ušetřili nějaké peníze, tak do té podezdívky hodně často používali kámen. Cihly tehdy totiž byly velmi drahé a ty se šetřily hlavně na komín. Ty hrubě opracované trámy, ty jsou utěsněny mechem, ano, takže toto měli za úkol děti sbírat a všechny spáry se pořádně utěsnily. Teďka se nacházíme ve sváteční izbě, ano, tady se chodilo, když se šlo spát, anebo když přišla velmi vzácná návštěva. Pokud přišli sousedé nebo nejbližší rodina, tak se většinou sedávalo tady vedle v kuchyni a tam se všechno řešilo. Tady opravdu zvali jenom ty vážené osoby. Jinak taková izba nebývala nějak bohatě vybavená. Opravdu jsou tady základní věci, které tak používali středně zámožní zemědělci. Kde teďka chodili spát, když žilo v takové chalupě hodně lidí? Tady tato postel. To je nejlepší místo v celé té chalupě, takže tady samozřejmě spal majitel. Takže na posteli bychom mohli vidět hospodáře, hospodyni, ale u nohou ještě mívali často jedno nebo dvě malé děti. Spávalo se také na lavicích, tady za tou naší hospodyní je taková lavice, která je vylepšená. Opíradlo lavice se dá překlopit směrem k tomu stolu, udělá tím pádem takovou zábranu a ty menší děti tam spávaly. Samozřejmě v protější izbě se také spávalo a všichni ostatní, kteří už se tady nevešli, ti přespávali nahoře na půdě. Jinak na věšáku můžeme vidět potom takový krásný kabátek, kterému se v tom nářečí říká jakle. Šněrovacím botám koženým se říká brinelky, zouvák spousta lidí zná, pomocí toho se ty vysoké kožené boty vyzouvaly. No a nesmí tak na hospodářství chybět i nůžky. Jsou tam nůžky, kterýma se stříhaly ovečky, takže ty jsou na vlnu. Teď se nacházíme v kuchyni. V kuchyni pro návštěvníky možná nejzajímavější ta keramika. Je to totiž místní bludovická keramika. Tady v Dolních Bludovicích a Dolní Datyni se vyráběla a Bludovičtí se časem trošku odlišili tím, že začali v pozdější době používat tu bílou glazuru a na tom ty květinové vzory. Takže to je opravdu vzácné, protože samozřejmě keramika je křehká a nedochovalo se tolik kousku, takže to je možná nejzajímavější celé té kuchyni. No a samozřejmě v kuchyni je běžné takové nádobí, co se i dodnes používá. Spíš upozorňuji jenom na takové zajímavosti. Tady třeba ten první předmět na té lavici, zajímavý, taková plechová koule v takovém stojanu, to je vlastně taková malá pražírna, ano. Kdysi se dělalo jakoby kafíčko, taková ta náhražka kávy z cikorky, z žita, ano. Takže museli to vždycky upražit.
3: Tehdejší obyvatelé pěstovali obilí, brambory, zeleninu, chovali krávu, prase, králíky, slepice a často i včely.
2: Na Budči u Zákolan se 28. září uskuteční tradiční svatováclavské slavnosti. Na návštěvníky tu čeká pestrý program pro celou rodinu. Průvod svatého Václava, historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, divadlo, hudba, řemeslné dílny, kovářské sympózium i aktivity pro děti. Součástí budou také komentované prohlídky rotundy svatého Petra a Pavla a samozřejmě stánky s občerstvením. Zřícení na hradu Zvířetice nedaleko Bakova nad Jizerou připomíná dobu, kdy se na skalnatém ostrohu tyčil mohutný hrad. Původně gotické sídlo prošlo později přestavbou na renesanční zámek, jehož osud ale spečetil požár na začátku 18. století. Dnes z něj zůstaly působivé ruiny, které lákají nejen milovníky historie, ale také návštěvníky, kteří si chtějí užít krásné výhledy do okolní krajiny.
6: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu asi 2 km jihozápadně od města Bakov nad Jizerou v nadmořské výšce 250 metrů. Hrad se nacházel na obchodní stezce. Jeho cílem tak bylo vybírat mýtné.
7: Probíhala tady vlastně obchodní stezka z Prahy do severních Čech, takže vůbec proto asi zvířetice vznikly tady na té obchodní stezce, která se vynula vlastně tady přes obec Chudoplesy nedalekou přes vlastně brod, pozdější mosty a přívozy přes řeku Jizeru a probíhala tady kolem toho hradu Zvířetice, takže zřejmě to byl komerční hrad, vybíralo se tady mýto.
6: Nejvýznamnějším majitelem zámku byla hrabinka Marie Eleonora, která převzala správu nad tímto panstvím po smrti svého muže ve svých 27 letech. Z dochovaných záznamů vyplývá, že se o zámek starala velmi dobře. Historické zmínky však vykreslují i v jiném světle.
7: Takže třeba v účetní knize ze 17. století stojí, že u bakovského řezníka Krejbicha koupila husičky, které nechala pobíhat na zvířetickém nádvoří a v radosté kratochvíli se svým synem Arnoštem je honiti ráčela a jimi hlavičky se mačetami sekati ráčela. Takže takto se bavilo panstvo v 17. století.
6: Důležitým milníkem pro renesanční zámek byl rok 1720, kdy byl zachvácen požárem. Poté už nebyl opraven a nevyužitý postupně chátral.
7: Slavíme tedy 300 let od požáru zámku Zvířidice. Údajně to bylo 15. září, kdy do zámecké věže uhodil blesk a Zvířidice podlehly zničujícímu požáru. To nebylo úplně jakoby devastující požár, ale byla to asi taková symbolická tečka, že vlastně už nestálo za to hrabatům z Valdštejna, majitelům tehdejšího panství, se o to víceméně jakoby starat.
6: Zřícenina je dobře viditelná od vlakového nádraží Bakov nad Jizerou, odkud vede cesta dlouhá necelý kilometr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po modré turistické značce. Vstup na tuto chráněnou kulturní památku je zdarma. David Vilček, Televize Praha.
2: Ať už vás dnes zaujal některý z našich výletů, historická památka, tradice nebo třeba podzimní akce, jedno je jisté, zajímavá místa máme často mnohem blíž, než si myslíme. Stačí si jen vybrat směr a vyrazit. Děkuji, že jste dnešní putování v regionech absolvovali se mnou a přeji vám spoustu krásných cest a nových objevů. Těším se na vás zase příště. Na viděnou.

Rytního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně Bohnicí, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi Libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena Libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl Libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu Libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla Libeňská sokolovna, o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Na Růžovém vrchu v Karlových Varech mají nové sportoviště. Areál u základní školy Krušnohorská prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově slouží nejen školákům, ale i sportovním klubům a veřejnosti.
2: Město pravidelně investuje na školách do školních hřišť, protože sport je pro nás velmi důležitý a spousta dětí nemá možnosti chodit například na Matony arénu, na AC Start a podobně, takže ta školní hřiště jsou pro nás velmi důležitá.
3: Bylo nám postaveno nebo rekonstruováno sportovní hřiště, které obsahuje atletický ovál 250 metrů dlouhý, dvě fotbalová hřiště s umělou trávou, dva streetballová kurty, jedno hřiště na petánk, nízká lana a workoutový koutek.
1: Dopoledne areál využívají žáci školy, odpoledne se otevírá sportovním klubům i veřejnosti.
3: Dopoledne je provoz určen pro žáky naší školy, který tělocvikáři hodně využívají a po roce odmlky jsou strašně rádi za to, že můžou tohle hřiště využívat. V odpoledních hodinách od 4 do 8 primárně je pro veřejnost otevřeno, kdy kromě umělých trav, které jsou většinou směně zajištěny, protože ten provoz něco stojí, tak na ostatní sportoviště může veřejnost zdarma si kdykoliv zacvičit.
2: Takže jsou přesně dány časy, kdy si může veřejnost přijít zakopat.
1: Každý, kdo chce sportoviště využít, se musí nejdřív zapsat na vrátnici areálu. Škola tak chce mít přehled o tom, kdo hřiště využívá a předcházet případnému poškození vybavení. Rekonstrukce sportoviště vyšla na bezmála 20 milionů korun. Město chce do sportovišť u škol investovat i v dalších letech. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A těm, kdo se kolem této vlajky budou shromažďovat, připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
1: Werning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
5: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
1: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
6: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
7: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
1: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
8: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to ten super.
9: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho robí taková píšťalka.
1: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
10: Škoda Sportpark na plzeňských Slovanech má další novinku. Sportovní areál nově zdobí 10 metrů vysoká lezecká věž, která nahradila původní konstrukci z roku 2004.
11: Byla to samozřejmě nutnost, protože byla to velká investice, ale ta původní stěna už tady byla více než 20 let, uteklo to. Takže bylo to kvůli bezpečnosti lesců. Byli jsme nuceni vyměnit tu věž. Slavnostní otevření proběhlo hlavně za účasti paní ředitelky mateřské školy, která taky leze, takže nám tam vylezla na věž a úplně nahoru pověsila vlaječku Slovan.
10: Lezecká věž dlouhodobě patřila mezi velmi oblíbené prvky Škoda Sportparku.
12: Původní věž z roku 2004 již dosloužila. Zájem o lezení nám stoupá. Je to prostě sport, který můžete dělat sám s parťáky, místíte se a odreagujete se. Horolezecká stěna je 10 metrů vysoká, má 4 různé profily a přes 220 metrů čtvereční lezecké plochy, jak pro začátečníky, tak pro horolezecké vytrvalce.
10: Věž nabízí výstupy různých obtížností, které jsou rozlišeny podle barvy použitých chytů. Obtížnost každé cesty je uvedena ve dvou klasifikačních systémech. Platí přitom, že čím nižší číslo, tím lehčí cesta.
13: Zatím, co jsem zkoušel, tak jsou tady spíš trošku těžší cesty, takže ještě tu stěnu zkusíme, ale spíš je to středně a těžší cesty, bych to viděl. Vyloženě trojky, čtyřky pro nějaké děti a to není asi.
10: Druhý plzeňský obvod modernizuje areál postupně, ale to z něm přibylo hned několik novinek. Vzniklo zde nové multifunkční hřiště a také zázemí, které mohou využívat sportovci i návštěvníci areálu.
11: Když to začínalo, tak tady byly dvě rezavé překážky na skate a za celou tu dobu se sem investovalo už přes 70 milionů.
10: Škoda Sport Park patří mezi nejvyužívanější sportovní areály. Každoročně se míří tisíce návštěvníků za sportem, odpočinkem i rodinnou zábavou.
12: Já chci na Slovanech sport dostupný pro všechny a tím se nám nabízí Škoda Sport Park. Škoda Sport Park je přístupný veřejnosti, je tady všechno zdarma a každý si tu může vyzkoušet to své a v rámci volného času jsem ráda, že děti nesedí doma a že přijdou k nám sportovat. Je pravda, že letos jsme sem investovali hodně peněz, ale mám z toho velkou radost.
10: Kompletní lezecký sektor bude hotový na jaře příštího roku, kdy v areálu přibydou dvě boulderingové stěny. Ty nabídnou další možnosti tréninku bez nutnosti jištění a budou vhodné i pro méně zkušené lezce. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Habermanův park se na 2 dny proměnil v místo plné dobrého jídla, vína i muziky. Od 18. září zde probíhala jedna z nejnavštěvovanějších akcí plzeňské čtyřky – Doubravecké slavnosti vína.
1: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít u 9. ročníku, vlastně už tradičních vín tady u nás na Doubravce. Vždycky přivezeme kousek Moravy přímo sem do Habermanova parku a já mám velkou radost, že se tady schází velké množství lidí. A jsou to takové naše sousedské slavnosti. Vidíte, za námi svítí světelka. Myslím si, že ten park noci bude krásný a všichni se tady užíváme cymbálovku, víno a dobré jídlo.
2: Dnes tady máme krásnou atmosféru, přijelo k nám 14 tuzemských vinařů, kteří přivezli svá vína, které zde mohou lidé ochutnat. Máme tady také chutné občerstvení a také muziku, která k vínu patří, cymbálovku a zítra swing.
0: Stánky s vínem byly v obležení od začátku až do konce. Vinaři do Plzně přivezli jak klasická tichá vína, tak i vína perlivá či burčáky.
3: Já jsem přijel z Čejkovic, jezdím sem už léta, vlastně dá se říct už od těch prvních ročníků. No a mám tady celou škálu vín, od suchých po sladký, červený, takže každý si myslím vybere. Zatím, co tak mám vypozorovaný, tak jsou to spíš ty sladší vína, ale je fakt, že hodně už přechází do těch suších, že asi už mají napito a propili se do těch suších vín.
4: My jsme z rodiny vinařství Sedlák a z Velkých Bílovic a přivezli jsme vám bílé víno, červené a růžové. Máme tady kompletní nabídku 12 druhů. A jsme tady podruhé, loni jsme byli poprvé a nejoblíbenější samozřejmě Hibernal, oblíbené jsou bublinky, takže prodáváme Frizante, ale máme takovou zajímavost, přivezli jsme letní víno, což je kive, a samozřejmě takovou už odrůdu Neuburské, která bohužel má ustupující tendenci, ale my se jí stále věnujeme.
0: Program vyvrcholil v sobotu, a to koncertem kapely Electric Therapy. Z Doubravky pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: V budově radnice 4. plzeňského obvodu se uskutečnilo veřejné představení studie nazvané Park svatého Jiří. Historicky i kulturně cenné území zůstane i nadále přírodním unikátem. Krajinářští architekti jej plánují rozdělit do několika zón podle navržené péče, intenzity a způsobu využití.
1: My určitě nechceme měnit celé místo u svatého Jiří. My bychom chtěli to místo zpřístupnit lidem a ukázat jim možná kousíčky, které neznají, ukázat jim nějaký vstup do řeky, ukázat možnost, kde byl třeba starý brod v tom místě. Chtěli bychom tam udělat novou výsadbu a byli bychom rádi, aby to místo bylo navštěvované tak, jak je místními a aby jim zůstalo zachováno.
5: Koncepce vznikla na základě zjištění architektů a výsledků pocitové mapy, do které se zapojili obyvatelé širokého okolí. Jedná se o poměrně velké území, které zasahuje i mimo obvod čtyřky. Počítá se například s propojením s lokalitou, kde stávalo pozdně středověké tvrziště Pecihrádek.
6: Samozřejmě to není jenom záležitost čtyřky, je to výsledek spolupráce obvodu 4 a obvodu 1 plzeňských obvodů. A je to zajímavé v tom, že to řeší skutečně rozsáhlé území, které je hodně navštěvované lidmi a to území má dnes ten potenciál daleko větší, než v daném okamžiku nabízí.
5: Jedním z cílů je zpřístupnit některá místa, která jsou v současnosti neprostupná nebo špatně přístupná. Místa ponechána přirozenému vývoji budou přístupnější, ale bez laviček. Využívat se bude čistě přírodních prvků, jako jsou kameny nebo kmeny stromů. Naproti tomu v místech, která jsou využívána nebo mají reprezentativní charakter, se počítá s častější údržbou vegetace a vhodným mobiliářem.
7: Tady tento prostor Parku svatého Jiří by mohl být vlastně jedním z takových prvních komplexních řešení ploch, které jsou, bych řekla, takovou jako ukázkou, jak zacházet s přírodou, jak tu plochu ponechat maximálně v tom stavu přírodě blízkém, ale současně lidem, obyvatelům nabídnout tak důležitý komfort té přírody, ochlazování prostoru, zejména v letním období, přítomnost vody, přítomnost přírody, biodiverzity a tak dále.
5: Koncepce je zveřejněna na webových stránkách obvodu a své připomínky mohou občané zasílat až do konce října na e-mail parksvjiri@plzen.eu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí, a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba a dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroži, ne? No, to pak cukre a to špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila světovou špičku v boči. Do města se sjeli sportovci z řady zemí, aby poměřili své síly v tomto atraktivním paralympijském sportu. Mezinárodní turnaj ukázal nejen špičkové výkony, ale také odhodlání a bojovnost závodníků.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivcích jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslíme, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
0: Buřty v lese, hry, dobrodružství a spousta zábavy pro celou rodinu. Oblíbená akce se po čase vrátila na svatý Linhard v Karlových Varech a přilákala děti i dospělé. Ti si užili den plný aktivit uprostřed přírody.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady služky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba a dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroží, ne? Jo, to pak cukré a se špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče? Byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, navštívila Prahu. V pražském kině přítomnost osobně uvedla českou premiéru dokumentárního filmu o jejím životě.
9: Světově uznávaná pedagožka, autorka a výrazná osobnost spojená se Silicon Valley,

0: Ester Vojčicky navštívila Českou republiku. V pražském kině Přítomnost 16. září osobně uvedla českou premiéru dokumentu o jejím životě s názvem Kmotra Silicon Valley. Kromě projekce filmu byla součástí pražského programu také živá diskuze, networking a exkluzivní VIP meet and greet.
1: Tento večer si opravdu užívám, protože ráda mluvím s lidmi a ráda odpovídám na jejich dotazy. Lidé se někdy bojí položit dotaz před větší skupinou lidí. Může je to uvádět do rozpaků, proto jsem ráda, že jsem tady měla příležitost popovídat si s každým zvlášť jen mezi dvěma očima. A bylo to prostě skvělé.
0: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, vedla po desetiletí legendární žurnalistický program v Palo Alto. Její životní příběh se protíná s významnými osobnostmi technologického světa. Je spojena s příběhem Steva Jobse i s počátky Google, který vznikal v garáži její dcery Susan Vojčicky.
2: Kmotra Silicon Valley je dokument o Ester Vojčicky, která je legendární pedagoškou a autorkou. Podílela se na rozvoji mladých lidí, pomohla jim stát se technologickými lídry ve Spojených státech. Mnoho z nich se také stalo extrémně úspěšnými podnikateli. Ku příkladu její dcera, pozdější výkonná ředitelka společnosti YouTube.
0: Akci v kině Přítomnost uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, investory a technologické lídry v Česku i ve světě. Jejím zakladatelem je Patrik Juránek, který během večera předal Ester cenu za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, inovací a leadershipů.
3: Dnešní akce je opravdu výjimečná, protože se nám podařilo po 6 letech vlastně našich aktivit ve Startup Disruptu pozvat sem Ester Vojčickou. Spousta osobností s tolika oceněními a úspěchy by mluvila jenom sama o sobě, ale přitom Ester hlavně mluví o těch žácích a nejenom o těch úspěšných, ale i o tom, co teďka zažívá, co jí třeba trápí. Velmi ráda to sdílí a můžu potvrdit, že opravdu za ty dva dny, co jí tady máme a už jsme s ní taky něco zažili, tak se snaží hlavně pomáhat, aby je užitečná.
0: Události se zúčastnila řada studentek, pro které je Ester velkou inspirací, ale také pedagožek a podnikatelek.
4: Naše společnost se zabývá tím, že vlastně kupujeme nemovitosti, budujeme je do hotelů, které jsou v centru vždycky měst a v centru, dejme tomu, jakoby evropských metropolí a pak i ty hotely následně i operujeme. V současné době máme otevřený hotel The Julius v Praze, který je vlastně první takový flagship hotel tady té sítě a do budoucna v dalších 2-3 letech budeme odevírat hotely v Berlíně, v Bukurešti a v Budapešti.
5: Pro mě byl ten film a celý večer hrozně inspirativní. A jak jsem se bavila s ostatníma lidma tady, tak myslím, že dneska nám to tak brnklo každému na nějakou naší strunu a každý si z toho vzal něco svýho.
6: Je nesmírně inspirativní vidět Ester, která je 85 nebo 86, jestli se nepletu, která do dneška jsme ji viděli zvedat kettlebelly, viděli jsme ji na lyžích, že prostě když chci, tak to jde bez ohledu na věk. To je jako skvělý.
0: Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová. Přes 2000 účastníků přilákal do ostravského Gongu festival umělé inteligence Černá AI. Odborníci představovali její využití ve firmách, zdravotnictví i tvůrčích profesích. Návštěvníci si mohli technologie také sami vyzkoušet.
7: 7 scén, 20 praktických workshopů a setkání s lidmi, kteří umělou inteligenci vyvíjejí i denně používají. Ostravský Gong nabídl prostor pro otázky, zkušenosti i vlastní zkoušení.
8: Moravskoslezský kraj dokazuje i to, že AI komunita se tady nejenom může potkávat, ale může se tady propojit s veřejností i s biznisem. A budu velice rád, pokud tady vzniknou nějaké zajímavé nápady, které pomůžou Moravskoslezskému kraji.
9: My jsme byli v situaci, kdy odvozujeme otečené kostky mnoho našich aktivit a černá AI nám přišla jako kdyby zajímavý název pro AI platformu, tak proto černá.
10: Co jsme měli na papíře, tak dnešním dnem se stalo skutečností a ten zájem je enormní. Krom toho, kolik je tady účastníků dneska fyzicky přítomno, tak dalších zhruba 700 čeká doma, na které se nedostalo.
7: Za platformou Černá AI stojí také Dalibor Mráz. Věnuje se vývoji systému, které firmám pomáhají zpracovávat a využívat data. Podílel se například na řešení pro vyhledávání a propojování informací z vědeckých studií. Na festivalu tak mohl nabídnout zkušenosti přímo z vývoje i zavádění umělé inteligence do praxe.
11: My na lidi hodně apelujeme, aby byli k AI, jakoby, jak to říct, trošku obezřetní, protože hodně lidí jakoby věří tomu, co dostává zpátky. On to není takzvaný jako deterministický systém, to znamená, když se zeptáte 10x většinou na to stejné, tak vám může přijít 10x trošku jiná odpověď. Znamená, v tom je to lehce nebezpečné, to znamená, je velice důležité tu technologii trošku pochopit a potom vlastně se s ní velice dobře dá pracovat. No, opravdu mi jako opravdu hodně pomoct, dokáže vás zrychlit, dokáže vyřešit i určité jako problémy.
7: Festival spojil technologie také s kreativní tvorbou. Pro Černou kostku je právě propojení vzdělávání, kultury a nových technologií součástí jejího zaměření. Budoucí krajská knihovna má nabídnout zázemí také pro vlastní tvorbu a experimentování.
9: My teď v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom opravdu byli moderní knihovna, takzvaná knihovna budoucnosti, abychom tomu návštěvníkovi nabídli obrovské množství témat, které nějakým způsobem mu pomohou se zorientovat dnešní moderní světě technologií a informací. Jak my si představujeme, tu novou moderní knihovnu, něco podobného, jak teď tuto chvíli, tuto konferenci, to znamená místo, kde se potkají technologie s lidmi a lidi navzájem a posuneme se dále.
7: Přes 2000 účastníků ukázali, jak velký zájem téma vyvolává. Další krok přijde v každodenní práci.
10: Příležitostně si vyhledávám nějaké informace, které jsou na jednom místě, třeba o historii, o cestování, ale i pracovní záležitosti.
9: Většinou ve dvou věcech. Jedna je taková ta monotonní, když se jedná o třeba přípravu nějaké prezentace nebo analýzy nějakého textu, který vyžaduje příliš času a já ten čas nemám, takže to je jako velmi dobrý nástroj. A druhá věc je takový partner v brainstormingu.
7: Umělá inteligence může ušetřit čas i usnadnit práci. Jak ji ale využijeme a co jí svěříme, zůstává na nás. Ostravský festival k tomu nabídl inspiraci i praktické zkušenosti.
0: Zahrada Panského domu se proměnila na veřejný prostor přímo v centru města. Obyvatelé Uherského Brodu a jeho návštěvníci tam najdou nejen klid k odpočinku, ale také reprezentativní místo na pořádání kulturních a společenských akcí. Její slavnostní otevření bylo první z nich a vrátilo zahradu do dob posledního šlechtického uživatele Václava Hraběte z Kounic.
12: Málo které centrum města se dnes může pochlubit tak příjemným místem pro odpočinek, na jaké se během necelého roku proměnila zahrada Panského domu v Uherském Brodě. Její revitalizace je ukázkovým příkladem toho, jak se dají smysluplně využít evropské dotace a spojit tak příjemné s užitečným.
13: Je to nejstarší historická světská památka ve městě. Má dneska více než 500 let, takže jsme opravili vnitřní části prostor budov. Ať to byly nízkoprahové denní centrum, byla to knihovna a další prostory. Tak dnes otevíráme tu třešničku na dortu a to je Panská zahrada, místo, které bude sloužit k relaxaci, ke kulturním programům a vůbec, ať se tady lidi cítí dobře, ať se tady schází, protože bude to otevřené a dělalo se to vlastně pro lidi.
12: Celkové náklady na revitalizaci prostoru dosáhly přibližně 27 milionů korun. Z toho 17,5 milionu korun pokryla dotace Evropské unie z integrovaného regionálního operačního programu.
14: Ten prostor byl dlouhodobě zanedbaný, to znamená, došlo k rozsáhlým terénním úpravám, odvezlo se snad 200 nákladních aut zeminy pryč a spodní stavba spočívala v nových rozvodech vody, protože jí máme srážkové vody ze střech, ale kompletně nová elektroinstalace a osvětlení a odpadní potrubí.
12: Zahrada s novými architektonickými prvky, altánem nebo dvouramenným pískovcovým schodištěm se proměnila na zelené místo, které už není jen průchozí částí centra. Jejím návštěvníkům nabídne možnost na chvíli zpomalit a zůstat tam déle.
15: Je to radost pohledět a je opravdu krásné vidět, že se tady něco děje a že to roste.
16: Já mám radost, že je tady spoustu dětí, že tady přišli lidi, protože přesně to jsme chtěli, aby naše zahrádka právě sloužila i všem.
0: V areálu Univerzity Palackého v Olomouci letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Roste na pokusných plochách, které v areálu provozuje Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu. Botanici jeho výskyt zdokumentovali a část rostlin míří také do herbářových sbírek.
17: Kriticky ohrožený ibišek trojdílný vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, které sídlí v holickém areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Na poli, kde dříve centrum pěstovalo soju, jej náhodně objevila Kateřina Smékalová z výzkumného týmu genetického zdroje zelenin a speciálních plodin.
18: Tady zrovna stojíme v takovém epicentru výskytu těch rostlin, kdy tady kolem dokola, když budu počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 rostlin určitě tady je.
19: V této bolce je tak 20 semen.
17: Je to vůbec poprvé, co se takto rozsáhle ibišek na Moravě rozšířil. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
20: Je to rostlina, která patří do čeledi slézovité, což je čeleď, ze které vy znáte určitě takové ty běžně pěstované ibišky, třeba ibišek syrský a tak dále. A u nás tenhle ten ibišek trojdílný je velmi vzácná, kriticky ohrožená rostlina, která se vyskytuje hlavně na jižní Moravě. No a trochu to překvapení je, že tady v Olomouci jsme vlastně na víceméně severní hranici areálu jejího rozšíření u nás na Moravě a proto je to takováhle jako zvláštnost.
17: Na rozdíl od běžných ibišků je tento druh jednoletý. Zajímavostí je i samotný květ, který vydrží otevřený jen několik hodin. I proto má v angličtině přezdívku One Hour Flower, tedy květ jedné hodiny. Jak se rostlina na výzkumné pole dostala, není zatím zcela jasné.
20: Buď se sem teda dostal nějakým způsobem přirozeně, protože ta nejbližší známá lokalita leží u Olšan, to je několik málo kilometrů odsud, směrem na jih. Druhá možnost je, že jsem byl zavlečený s nějakým osivem jako příměs a třetí, že tady byl dlouhodobě, byl přehlížený a jenom ty letošní podmínky mu teda pomohly tady k tomuto masivnímu výskytu.
17: Na zemědělských plochách je jeho výskyt ale problematický. Ibišek totiž může sloužit jako mezihostitel viru mozaikovitosti okurek.
18: My na jednu stranu jsme pracoviště, které se zaměřuje na ochranu, podporu biodiverzity, protože jsme jedním z pracovišť, které dodává semena do genové banky. My tady konkrétně v Olomouci máme na starosti kolekce genetických zdrojů zelenin a léčivých aromatických a kořeninových rostlin a z toho titulu máme za úkol různé genetické zdroje těchto plodin zhromažďovat, množit, popisovat, hodnotit. A na jednu stranu podpora diverzity, to znamená i tady těchto dnes už vzácných plevelů je důležitá a máme to dělat. Na druhou stranu konkrétně tento druh napadá tenhle virus i právě naše genetické zdroje okurek a dýní. A tak, jak vidíme, dýně tady pěstujeme, hned za mnou je velké pole, tak my si nemůžeme dovolit tady mít rostliny, které jsou potenciálně nebezpečné.
17: Odborníci proto už museli část ibišků odklidit. Některé rostliny putují do herbářových sbírek, kde zůstanou jako doklad letošního výskytu a poslouží i budoucímu výzkumu. Díky jejich velkému množství se o část vzorků podělí také další vědecké instituce. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Každý výlet začíná nápadem. Někdy stačí zahlédnout zajímavé místo, zaslechnout příběh nebo jen zjistit, co je za kopcem, kolem kterého každý den projíždíme. I dnes jsme pro vás takových míst vybrali hned několik. Vypravíme se za historií, tradicemi, krásnou přírodou i akcemi, které stojí za to vidět na vlastní oči. Tak si udělejte pohodlí a vydejte se s námi na další putování v regionech. Zoo Praha letos slaví už 95 let od svého otevření a tradiční výroční slavnost připadá na 28. září, na Den české státnosti. Návštěvníky tu čeká celodenní program napříč celým areálem a příležitost připomenout si, jak se pražská zoo během 9 desetiletí proměnila, od prvních jednoduchých kotců až po moderní prostorné expozice. Pokud tedy chcete oslavit významné výročí společně se zvířaty, 28. září máte v Zoo Praha o program postaráno. V další reportáži z našeho putování po Horním Rakousku se vydáme do Bad Goisern, malebného městečka v srdci oblasti Salzkammergut. Obklopují ho majestátní hory, jezera a krásná alpská krajina. A právě tady můžeme poznat také tradiční život a kulturu tohoto regionu. Bad Goisern je navíc skvělým výchozím bodem pro objevování okolních přírodních krás. Pojďme se tedy podívat, co všechno toto místo nabízí a proč stojí za to se tu zastavit.

0: Moravský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáváme do 6 regionů Solné komory. Dnes společně objevíme kouzlo a tradice městečka Bad Gäusern. Mimořádnému přírodnímu a kulturnímu bohatství se Solná komora v sousedním Horním Rakousku může pyšnit zápisem do seznamu světového dědictví UNESCO. Společně s městečky Gossau, Hallstatt a Obertraun patří do jádra tohoto regionu také půvabný Bad Gäusern. Oblíbené klimatické lázně lákají nejen k odpočinku a ke zlepšení kondice na čerstvém vzduchu, ale dokonce i k velkým sportovním výkonům. Na své si tu přijdou také milovníci místních tradic, kultury a původních řemesel předávaných z generace na generaci. Takzvaná vnitřní Solná komora, jak se regionu odjakživa říká, se rozkládá kolem známého města Hallstatt a Dachsteinu, což je nejvyšší vrchol Horního Rakouska. V unikátní krasové oblasti s rozsáhlými jeskyněmi najdeme i tajemnou skálu zvanou Věčná stěna, čili Ewige Wand. Z Bad Gäusern k ní vede příjemná cesta smíšeným lesem, který poskytuje chladivý stín, případně poslouží jako deštník. Typickými růžovými květy zdobí krajinu brambořík horský, najdeme tu i horské kapradí nebo vraní oko čtyřlisté. Pak se terén otevře a před námi se vyne dobrodružná cesta po hraně skální stěny. Místo zpravidla turisté vyhledávají pro úchvatné výhledy. Nám počasí tolik nepřálo, i přesto jsme tu načerpali spoustu inspirujících zážitků. Terezo, představte nám toto místo a jaký příběh se k němu váže.
1: Hallo, wir sind heute in der Welterbe-Region Dachstein Salzkammergut.
2: Vítáme vás v hornorakouském regionu Salzkammergut nad městem Bad Gäusern a nacházíme se v místě nazvaném Věčná stěna, ke které se váže krásná legenda. Vypráví o tom, jak král Gäusern vyrušil draka a probudil ho ze spánku, za což se drak pomstil tím, že vytvořil tuto skalní stěnu s jeskyněmi a prohlubněmi. Tak vznikl tento unikátní přírodní útvar.
0: Jedna z nejzajímavějších stezek v této oblasti je skvěle značená a doplněná zastaveními, která zaujmou i děti. Je dostatečně široká a velmi dobře zajištěná, takže je bezpečná jak pro pěší, tak pro cyklisty.
1: Der Weg wurde 1950 erbaut.
2: Cesta ve stěně byla proražena roku 1950. Je velmi atraktivní dokonce i pro špičkové závodníky, kteří zde trénují i soutěží. Každý rok se tu koná legendární maraton horských kol Salzkammergut Trophy. Odtud z vyhlídky můžeme spatřit údolí Dachsteinu, jádro Solné komory, jejímž nejznámějším artiklem je samozřejmě sůl. Toto bílé zlato pocházející ze Solné hory Hallstatt přitahovalo lidi do této alpské krajiny již před 1000 lety. V regionu se stále naplno využívají jak léčebné účinky soli, tak její zpracování v gastronomii.
0: Vyhlášeným centrem lokálního kulinářství je právě Bad Gäusern, poklidné město s malebným historickým centrem, kde několik domů zdobí popínavé hrušky, má více než 7 000 obyvatel a skýtá mnoho příležitostí k relaxu, který podporují zdejší klimatické lázně a jodovo-sirné prameny.
1: Bad Gäusern ist eine Marktgemeinde.
2: Gäusern byla obec s právem trhu a od 30. let minulého století se začala prosazovat coby výletní místo působící jako klimatické lázně. Od roku 1955 je tedy slovo Bad součástí názvu města, které se soustředí především na zachování a předávání tradic, kultury a udržování místních hodnot.
0: Bad Gäusern leží na řece Traun u severního břehu Hallstattského jezera, 7 kilometrů jižně od známějšího nejstarějšího lázeňského města Bad Ischl, které se v roce 2024 stane evropským hlavním městem kultury. Bude to velká událost pro celou Solnou komoru. Tento prestižní titul totiž Evropská unie uděluje s cílem podpořit rozvoj kultury a zdůraznit bohatství a rozmanitost různých zemí. A právě o to se snaží i zdejší dům řemesel.
2: V důsledku vývoje, který byl na přelomu tisíciletí pozorovatelný v celém Rakousku, přišla potřeba čelit globalizaci, sdružovat se ve spolcích, aby tradiční řemesla mohla v regionu přežít. Náš dům řemesel vznikl v květnu roku 2009 jako projekt vzešlý z tehdejší zemské výstavy. Cílem je představovat tradiční řemesla typická pro náš region, ukazovat jejich pestrost a význam nejen z historického hlediska, ale taky jejich přínos pro kvalitu současného života.
0: Tvůrci zde tradičním způsobem vyrábějí a zároveň prezentují typické regionální výrobky, třeba speciální brýle z paroží, klobouky z ovčí vlny i zaječí srsti, šperky z átrze nebo ženské kroje, takzvané dirndly. Řemeslům se v současnosti věnují hlavně ženy, které si v expozici přijdou na své, neboť je v ní bohatě zastoupené vše, co se týká oblékání a

0: Nechybí tu ani ukázky činností, které souvisejí s hospodařením nebo stavitelstvím. Typické jsou pro tuto zemi lédrhóze, kožené kalhoty, které vyžadovaly kvalitní zpracování, aby vydržely pokud možno po celý život. Muži je používali na práci a často se kalhoty dědily z generace na generaci. Známým pojmem jsou rovněž tzv. Gojsernschuhe, čili speciální místní boty. Zdobené regionální kroje doplňují ukázky každodenního oblečení i vysoké krejčoviny.
1: U příležitosti slavností, které se budou konat v rámci Evropského hlavního města kultury, chystá dům řemesel Handwerkhaus v příštím roce velký projekt nazvaný Skala. Městečko Bad Goisern přivítá nejen rakouské umělce, ale přijedou k nám řemeslníci z celého světa. Budeme společně tvořit výrobky z textilu, kůže, kovu, dřeva i papíru a své zkušenosti a zážitky umělci předají také místním školákům a lidem z tohoto alpského regionu. Součástí celého projektu bude i speciální výstava, která začne 25. května příštího roku. Představí díla umělců, jejich ručně zhotovené výrobky a objekty.
0: Dům řemesel ukazuje, že na kulturní dědictví je třeba pohlížet jako na součást vlastní přítomnosti a budoucnosti a také jako na velký potenciál směřující k rozvoji místní ekonomiky. V příštím dílu vás pozveme do míst, která vás donutí zpomalit a užívat si zasloužené dovolené. Ukážeme vám smaragdově modrou hladinu jezera Wolfgangsee, obklopenou vysokými horskými masivy. Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do oblasti Solné komory vydávají. Tak na viděnou zase za týden.
2: České Budějovice budou od 28. září do 3. října patřit milovníkům kávy. Už po čtvrté se tu uskuteční Budějovický kávový týden, který nabídne workshopy, přednášky, ochutnávky výběrové kávy i program přímo v místních kavárnách. Workshopy a přednášky jsou zdarma, je ale potřeba se předem registrovat. Vyvrcholením bude Budějecký Coffee Fest 2.0, který se uskuteční 2. a 3. října na výstavišti České Budějovice. V další reportáži se vydáme do Kotulovy dřevěnky v Havířově, jedné z nejstarších dochovaných lidových staveb v této části Slezska. Roubené stavení přibližuje, jak se na vesnici žilo před více než 100 lety, od tradičního bydlení až po způsob hospodaření a každodenní práci. Součástí areálu jsou také hospodářské stavby a ukázky dobového vybavení. Pojďme se tedy podívat, jak vypadal běžný život našich předků v tradiční slezské chalupě.
3: Kotulova dřevěnka byla postavena ke konci 18. století a patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku.
4: Byla vystavena v roce 1781 a je dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Jejím majitelem byl Michal Folvarčný, jehož příjmení je dodnes vyryto na trámu vedle vstupních dveří. Po něm obývala dřevěnku rodina Kotulova, která zde setrvala až do roku 1975. Po ní je také dřevěnka pojmenována. Do areálu patří také zděná stodola s chlévem, větrný mlýnek nazývaný Vjatrák, sloužící ke šrotování obilí a bylinková zahrádka. Kotulova dřevěnka je otevřena sezóně. Sezónu zahajujeme 1. května velikou akcí, tradiční akcí nazvanou Den řemesel, na které se představuje množství řemeslníků, ať už je to kovář, krajkářka, perníkářka, výrobce šindelů, provazu. Návštěvníci mají možnost si spoustu těchto řemesel v tento den také vyzkoušet. V průběhu celé sezóny pořádáme množství akcí. Sezónu ukončujeme 1. září.
3: Expozice bydlení v Kotulově dřevěnce prezentuje vybavení domácího interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska.
5: V takové chalupě Těšínska někdy žilo i 30 lidí a ne vždycky to byly spřízněné osoby. Ano, byly to třeba už dvě různé rodiny, které žily právě v tomto domě. Co se týká chalupy, tak typický dům Těšínska, ano, prezentuje vlastně tato chalupa, jak se kdysi na tom Těšínsku žilo. Takže když se podíváme na chalupu zhora, na půdorys, tak uvidíme obdélníkovou stavbu vždycky. Chalupy bývají velice často podezděny a aby ušetřili nějaké peníze, tak do té podezdívky hodně často používali kámen. Cihly tehdy totiž byly velmi drahé a ty se šetřily hlavně na komín. Ty hrubě opracované trámy, ty jsou utěsněny mechem, ano, takže toto měli za úkol děti sbírat a všechny spáry se pořádně utěsnily. Teďka se nacházíme ve sváteční izbě. Ano, tady se chodilo, když se šlo spát, anebo když přišla velmi vzácná návštěva. Pokud přišli sousedé nebo nejbližší rodina, tak se většinou sedávalo tady vedle v kuchyni a tam se všechno řešilo. Tady opravdu zvali jenom ty vážené osoby. Jinak taková izba nebývala nějak bohatě vybavená. Opravdu jsou tady základní věci, které tak používali středně zámožní zemědělci. Kdy teďka chodili spát, když žilo v takové chalupě hodně lidí? Tady tato postel. To je nejlepší místo v celé té chalupě, takže tady samozřejmě spál majitel. Takže na posteli bychom mohli vidět hospodáře, hospodyni, ale u nohou ještě mívali často jedno nebo dvě malé děti. Spávalo se také na lavicích, tady za tou naší hospodyní je taková lavice, která je vylepšená. Opíradlo lavice se dá překlopit směrem k tomu stolu, udělá tím pádem takovou zábranu a ty menší děti tam spávaly. Samozřejmě v protější izbě se také spávalo a všichni ostatní, kteří už se tady nevešli, ti přespávali nahoře na půdě. Jinak na věšáku můžeme vidět potom takový krásný kabátek, kterému se v tom nářečí říká jakle. Šněrovacím botám koženým se říká brinelky, zouvák spousta lidí zná, pomocí toho se ty vysoké kožené boty vyzouvaly. No a nesmí tak na hospodářství chybět i nůžky. Jsou tam nůžky, kterýma se stříhaly ovečky, takže ty jsou na vlnu. Teď se nacházíme v kuchyni. V kuchyni pro návštěvníky možná nejzajímavější ta keramika. Je to totiž místní bludovická keramika. Tady v Dolních Bludovicích a Dolní Datyni se vyráběla a Bludovičtí se časem trošku odlišili tím, že začali v pozdější době používat tu bílou glazuru a na tom ty květinové vzory. Takže to je opravdu vzácné, protože samozřejmě keramika je křehká a nedochovalo se tolik kousku, takže to je možná nejzajímavější celé té kuchyni. No a samozřejmě v kuchyni je běžné takové nádobí, co se i dodnes používá. Spíš upozorňuji jenom na takové zajímavosti. Tady třeba ten první předmět na té lavici, zajímavý, taková plechová koule v takovém stojanu, to je vlastně taková malá pražírna, ano. Kdysi se dělalo jakoby kafičko, taková ta náhražka kávy z cikorky, z žita, ano. Takže museli to vždycky upražit.
3: Tehdejší obyvatelé pěstovali obilí, brambory, zeleninu, chovali krávu, prase, králíky, slepice a často i včely.
2: Na Budči u Zákolan se 28. září uskuteční tradiční svatováclavské slavnosti. Na návštěvníky tu čeká pestrý program pro celou rodinu. Průvod svatého Václava, historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, divadlo, hudba, řemeslné dílny, kovářské sympózium i aktivity pro děti. Součástí budou také komentované prohlídky rotundy svatého Petra a Pavla a samozřejmě stánky s občerstvením. Zřícení na hradu Zvířetice nedaleko Bakova nad Jizerou připomíná dobu, kdy se na skalnatém ostrohu tyčil mohutný hrad. Původně gotické sídlo prošlo později přestavbou na renesanční zámek, jehož osud ale spečetil požár na začátku 18. století. Dnes z něj zůstaly působivé ruiny, které lákají nejen milovníky historie, ale také návštěvníky, kteří si chtějí užít krásné výhledy do okolní krajiny.
6: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu asi 2 km jihozápadně od města Bakov nad Jizerou v nadmořské výšce 250 metrů. Hrad se nacházel na obchodní stezce. Jeho cílem tak bylo vybírat mýtné.
7: Probíhaly tady vlastně obchodní stezka z Prahy do severních Čech, takže vůbec proto asi zvířetice vznikly tady na té obchodní stezce, která se vynula vlastně tady přes obec Chudoplesy nedaleko přes vlastně brod, pozdější mosty a přívozy přes řeku Jizeru a probíhala tady kolem toho hradu Zvířetice, takže zřejmě to byl komerční hrad, vybíralo se tady mýto.
6: Nejvýznamnějším majitelem zámku byla hrabinka Marie Eleonora, která převzala správu nad tímto panstvím po smrti svého muže ve svých 27 letech. Z dochovaných záznamů vyplývá, že se o zámek starala velmi dobře. Historické zmínky však vykreslují i v jiném světle.
7: Takže třeba v účetní knize ze 17. století stojí, že u bakovského řezníka Krejbicha koupila husičky, které nechala pobíhat na zvířetickém nádvoří a v radosté kratochvíli se svým synem Arnoštem je honití ráčila a jimi hlavičky se mačetami sekati ráčila. Takže takto se bavilo panstvo v 17. století.
6: Důležitým milníkem pro renesanční zámek byl rok 1720, kdy byl zachvácen požárem. Poté už nebyl opraven a nevyužitý postupně chátral.
7: Slavíme tedy 300 let od požáru zámku z Výřudice. Údajně to bylo 15. září, kdy do zámecké věže uhodil blesk a Výřudice podlehly zničujícímu požáru. To nebylo úplně jakoby devastující požár, ale byla to asi taková symbolická tečka, že vlastně už nestálo za to hrabatům z Valdštejna, majitelům tehdejšího panství, se o to víceméně jakoby starat.
6: Zřícenina je dobře viditelná od vlakového nádraží Bakov nad Jizerou, odkud vede cesta dlouhá necelý kilometr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po modré turistické značce. Vstup na tuto chráněnou kulturní památku je zdarma. David Vilček, Televize Praha.
2: Ať už vás dnes zaujal některý z našich výletů, historická památka, tradice nebo třeba podzimní akce, jedno je jisté, zajímavá místa máme často mnohem blíž, než si myslíme. Stačí si jen vybrat směr a vyrazit. Děkuji, že jste dnešní putování v regionech absolvovali se mnou a přeji vám spoustu krásných cest a nových objevů. Těším se na vás zase příště. Na viděnou.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritě?

vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně Bohnicí, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi Libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena Libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl Libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu Libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla Libeňská sokolovna, o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marii Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Na Růžovém vrchu v Karlových Varech mají nové sportoviště. Areál u základní školy Krušnohorská prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově slouží nejen školákům, ale i sportovním klubům a veřejnosti.
2: Město pravidelně investuje na školách do školních hřišť, protože sport je pro nás velmi důležitý a spousta dětí nemá možnosti chodit například na Matony arénu, na AC Start a podobně, takže ta školní hřiště jsou pro nás velmi důležitá.
3: Bylo nám postaveno nebo rekonstrukce.

0: Konstruováno sportovní hřiště, které obsahuje atletický ovál 250 metrů dlouhý, dvě fotbalová hřiště s umělou trávou, dva streetballová kurty, jedno hřiště na petánk, nízká lana a workoutový koutek.
1: Dopoledne areál využívají žáci školy, odpoledne se otevírá sportovním klubům i veřejnosti.
0: Dopoledne je provoz určen pro žáky naší školy, který tělocvikáři hodně využívají a po roce odmlky jsou strašně rádi za to, že můžou tohle hřiště využívat. V odpoledních hodinách od 4 do 8 primárně je pro veřejnost otevřeno, kdy kromě umělých trav, které jsou většinou smluvně zajištěny, protože ten provoz něco stojí, tak na ostatní sportoviště může veřejnost zdarma si kdykoliv zacvičit.
2: Takže jsou přesně dány časy, kdy si může veřejnost přijít zakopat.
1: Každý, kdo chce sportoviště využít, se musí nejdřív zapsat na vrátnici areálu. Škola tak chce mít přehled o tom, kdo hřiště využívá a předcházet případnému poškození vybavení. Rekonstrukce sportoviště vyšla na bezmála 20 milionů korun. Město chce do sportovišť u škol investovat i v dalších letech. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
3: A těm, kdo se kolem této vlajky zhromažďuje, připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
1: Werning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
4: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
1: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
5: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
6: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
1: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
7: Je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to tak super.
8: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
9: Škoda Sportpark na plzeňských Slovanech má další novinku. Sportovní areál nově zdobí 10 metrů vysoká lezecká věž, která nahradila původní konstrukci z roku 2004.
10: Bylo to samozřejmě nutnost, protože byla to velká investice, ale ta původní stěna už tady byla více než 20 let, uteklo to. Takže bylo to kvůli bezpečnosti lesců. Byli jsme nuceni vyměnit tu věž. Slavnostní otevření proběhlo hlavně za účasti paní ředitelky mateřské školy, která taky leze, takže nám tam vylezla na věž a úplně nahoru pověsila vlaječku Slovan.
9: Lezecká věž dlouhodobě patřila mezi velmi oblíbené prvky Škoda Sportparku.
11: Původní věž z roku 2004 již dosloužila. Zájem o lezení nám stoupá. Je to prostě sport, který můžete dělat sám s parťáky, místíte se a odreagujete se. Horolezecká stěna je 10 metrů vysoká, má 4 různé profily a přes 220 metrů čtvereční lezecké plochy, jak pro začátečníky, tak pro horolezecké vytrvalce.
9: Věž nabízí výstupy různých obtížností, které jsou rozlišeny podle barvy použitých chytů. Obtížnost každé cesty je uvedena ve dvou klasifikačních systémech. Platí přitom, že čím nižší číslo, tím lehčí cesta.
12: Zatím, co jsem zkoušel, tak jsou tady spíš trošku těžší cesty, takže ještě tu stěnu zkusíme, ale spíš je to středně a těžší cesty, bych to viděl. Vyloženě trojky, čtyřky pro nějaké děti a to není asi.
9: Druhý plzeňský obvod modernizuje areál postupně, ale to z něm přibylo hned několik novinek. Vzniklo zde nové multifunkční hřiště a také zázemí, které mohou využívat sportovci i návštěvníci areálu.
10: Když to začínalo, tak to byly dvě rezavé překážky na skate. a za celou tu dobu se sem investovalo už přes 70 milionů.
9: Škoda Sportpark patří mezi nejvyužívanější sportovní areály. Každoročně se míří tisíce návštěvníků za sportem, odpočinkem i rodinnou zábavou.
11: Já chci na Slovanech sport dostupný pro všechny a tím se nám nabízí Škoda Sportpark. Škoda Sportpark je přístupný veřejnosti, je tady všechno zdarma a každý si tu může vyzkoušet to své a v rámci volného času jsem ráda, že děti nesedí doma a že přijdou k nám sportovat. Je pravda, že letos jsme sem investovali hodně peněz, ale mám z toho velkou radost.
9: Kompletní lezecký sektor bude hotový na jaře příštího roku, kdy v areálu přibydou dvě boulderingové stěny. Ty nabídnou další možnosti tréninku bez nutnosti jištění a budou vhodné i pro méně zkušené lezce. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.

0: Habermanův park se na 2 dny proměnil v místo plné dobrého jídla, vína i muziky. Od 18. září zde probíhala jedna z nejnavštěvovanějších akcí plzeňské čtyřky – Doubravecké slavnosti vína.
1: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít u 9. ročníku, vlastně už tradičních vín tady u nás na Doubravce. Vždycky přivezeme kousek Moravy přímo sem do Habermanova parku a já mám velkou radost, že se tady schází velké množství lidí. A jsou to takové naše sousedské slavnosti, vidíte za námi svítí světelka, myslím si, že ten park noci bude krásný a všichni se tady užíváme cymbálovku, víno a dobré jídlo.
2: Dnes tady máme krásnou atmosféru, přijelo k nám 14 tuzemských vinařů, kteří přivezli svá vína, které zde mohou lidé ochutnat. Máme tady také chutné občerstvení a také muziku, která k vínu patří, cymbálovku a zítra swing.
0: Stánky s vínem byly v obležení od začátku až do konce. Vinaři do Plzně přivezli jak klasická tichá vína, tak i vína perlivá či burčáky.
3: Já jsem přijel z Čejkovic, jezdím sem už léta, vlastně dá se říct už od těch prvních ročníků. No a mám tady celou škálu vín, od suchých po sladký, červený, takže každý si myslím vybere. Zatím, co tak mám vypozorovaný, tak jsou to spíš ty sladší vína, ale fakt, že hodně už přechází do těch suších, že asi už mají napito a propili se do těch suších vín.
4: My jsme z rodiny vinařství Sedlák a z Velkých Bílovic a přivezli jsme vám bílé víno, červené a růžové. Máme tady kompletní nabídku 12 odrůd. Jsme tady po druhé, loni jsme byli poprvé a nejoblíbenější samozřejmě Hibernal, oblíbené jsou bublinky, takže prodáváme Frizante, ale máme takovou zajímavost, přivezli jsme letní víno, což je kive, a samozřejmě takovou už odrůdu Neuburské, která bohužel má ustupující tendenci, ale my se jí stále věnujeme.
0: Program vyvrcholil v sobotu, a to koncertem kapely Electric Therapy. Z Doubravky pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: V budově radnice 4. plzeňského obvodu se uskutečnilo veřejné představení studie nazvané Park svatého Jiří. Historicky i kulturně cenné území zůstane i nadále přírodním unikátem. Krajinářští architekti jej plánují rozdělit do několika zón podle navržené péče, intenzity a způsobu využití.
1: My určitě nechceme měnit celé místo u svatého Jiří. My bychom chtěli to místo zpřístupnit lidem a ukázat jim možná kousíčky, které neznají, ukázat jim nějaký vstup do řeky, ukázat možnost, kde byl třeba starý brod v tom místě. Chtěli bychom tam udělat novou výsadbu a byli bychom rádi, aby to místo bylo navštěvované tak, jak je místními a aby jim zůstalo zachováno.
5: Koncepce vznikla na základě zjištění architektů a výsledků pocitové mapy, do které se zapojili obyvatelé širokého okolí. Jedná se o poměrně velké území, které zasahuje i mimo obvod čtyřky. Počítá se například s propojením s lokalitou, kde stávalo pozdně středověké tvrziště Pecihrádek.
6: Samozřejmě to není jenom záležitost čtyřky, je to výsledek spolupráce obvodu 4 a obvodu 1 plzeňských obvodů. A je to zajímavé v tom, že to řeší skutečně rozsáhlé území, které je hodně navštěvované lidmi a to území má dnes ten potenciál daleko větší, než v daném okamžiku nabízí.
5: Jedním z cílů je zpřístupnit některá místa, která jsou v současnosti neprostupná nebo špatně přístupná. Místa ponechána přirozenému vývoji budou přístupnější, ale bez laviček. Využívat se bude čistě přírodních prvků, jako jsou kameny nebo kmeny stromů. Naproti tomu v místech, která jsou využívána nebo mají reprezentativní charakter, se počítá s častější údržbou vegetace a vhodným mobiliářem.
7: Tady tento prostor Parku svatého Jiří by mohl být vlastně jedním z takových prvních komplexních řešení ploch, které jsou, bych řekla, takovou jako ukázkou, jak zacházet s přírodou, jak tu plochu ponechat maximálně v tom stavu přírodě blízkém, ale současně lidem, obyvatelům nabídnout tak důležitý komfort té přírody, ochlazování prostoru, zejména v letním období, přítomnost vody, přítomnost přírody, biodiverzity a tak dále.
5: Koncepce je zveřejněna na webových stránkách obvodu a své připomínky mohou občané zasílat až do konce října na e-mail parksvjiri@plzen.eu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Zaparoží, ne? Jo, to pak cukre a to špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opést Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila světovou špičku v boči. Do města se sjeli sportovci z řady zemí, aby poměřili své síly v tomto atraktivním paralympijském sportu. Mezinárodní turnaj ukázal nejen špičkové výkony, ale také odhodlání a bojovnost závodníků.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli si tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Buřty v lese, hry, dobrodružství a spousta zábavy pro celou rodinu. Oblíbená akce se po čase vrátila na svatý Linhard v Karlových Varech a přilákala děti i dospělé. Ti si užili den plný aktivit uprostřed přírody.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroží, ne?
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opést buřty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče? Byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, navštívila Prahu. V pražském kině přítomnost osobně uvedla českou premiéru dokumentárního filmu o jejím životě.
9: Světově uznávaná pedagožka, autorka a výrazná osobnost spojená se Silicon Valley Ester Vojčicky navštívila Českou republiku. V pražském kině Přítomnost 16. září osobně uvedla českou premiéru dokumentu o jejím životě s názvem Kmotra Silicon Valley. Kromě projekce filmu byla součástí pražského programu také živá diskuze, networking a exkluzivní VIP meet and greet.
10: Tento večer si opravdu užívá. Protože ráda mluvím s lidmi a ráda odpovídám na jejich dotazy. Lidé se někdy bojí položit dotaz před větší skupinou lidí. Může je to uvádět do rozpaků, proto jsem ráda, že jsem tady měla příležitost popovídat si s každým zvlášť jen mezi dvěma očima. A bylo to prostě skvělé.
8: Then that makes me feel good about it.
9: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, vedla po desetiletí legendární žurnalistický program v Palo Alto. Její životní příběh se protíná s významnými osobnostmi technologického světa. Je spojena s příběhem Steva Jobse i s počátky Google, který vznikal v garáži její dcery Susan Vojčicky.
11: Kmotra Silicon Valley je dokument o Ester Vojčicky, která je legendární pedagožkou a autorkou. Podílela se na rozvoji mladých lidí, pomohla jim stát se technologickými lídry ve Spojených státech. Mnoho z nich se také stalo extrémně úspěšnými podnikateli. Ku příkladu její dcera, pozdější výkonná ředitelka společnosti YouTube.
9: Akci v kině Přítomnost uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, investory a technologické lídry v Česku i ve světě. Jejím zakladatelem je Patrik Juránek, který během večera předal Ester cenu za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, inovací a leadershipů.
12: Dnešní akce je opravdu výjimečná, protože se nám podařilo po 6 letech vlastně našich aktivit ve Startup Disruptu pozvat sem Ester Vojčickou. Spousta osobností s tolika oceněními a úspěchy by mluvila jenom sama o sobě, ale přitom Ester hlavně mluví o těch žácích a nejenom o těch úspěšných, ale i o tom, co teďka zažívá, co jí třeba trápí, velmi ráda to sdílí a můžu potvrdit, že opravdu za ty dva dny, co jí tady máme a už jsme s ní taky něco zažili, tak se snaží hlavně pomáhat, aby je užitečná.
9: Události se zúčastnila řada studentek, pro které je Ester velkou inspirací, ale také pedagožek a podnikatelek.
13: Naše
4: společnost se zabývá tím, že vlastně kupujeme nemovitosti, budujeme je do hotelů, které jsou v centru vždycky měst a v centru, dejme tomu, jakoby evropských metropolí a pak i ty hotely následně i operujeme. V současné době máme otevřený hotel The Julius v Praze, který je vlastně první takový flagship hotel tady té sítě a do budoucna v dalších 2-3 letech budeme odevírat hotely v Berlíně, v Bukurešti a v Budapešti.
13: Pro mě byl ten film a celý večer hrozně inspirativní. A jak jsem se bavila s ostatníma lidma tady, tak myslím, že dneska nám to tak brnklo každému na nějakou naší strunu a každý si z toho vzal něco svýho.
14: Je nesmírně inspirativní vidět Ester, která je 85 nebo 86, jestli se nepletu, která do dneška jsme ji viděli zvedat kettlebelly, viděli jsme ji na lyžích, že prostě, když chci, tak to jde bez ohledu na věk. To je jako skvělý.
9: Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
8: Přes 2000 účastníků přilákal do ostravského Gongu festival umělé inteligence Černá AI. Odborníci představovali její využití ve firmách, zdravotnictví i tvůrčích profesích. Návštěvníci si mohli technologie také sami vyzkoušet.
15: 7 scén, 20 praktických workshopů a setkání s lidmi, kteří umělou inteligenci vyvíjejí i denně používají. Ostravský Gong nabídl prostor pro otázky, zkušenosti i vlastní zkoušení.
16: Moravskoslezský kraj dokazuje i to, že AI komunita se tady nejenom může potkávat, ale může se tady propojit s veřejností i s biznisem. A budu velice rád, pokud tady vzniknou nějaké zajímavé nápady, které pomůžou Moravskoslezskému kraji.
17: My jsme byli v situaci, kdy odvozujeme od té černé kostky mnoho našich aktivit a Černá AI nám přišla jako kdyby zajímavý název pro AI platformu, tak proto Černá.
18: Co jsme měli na papíře, tak dnešním dnem se stalo skutečností a ten zájem je enormní. Krom toho, kolik je tady účastníků dneska fyzicky přítomno, tak dalších zhruba 700 čeká doma, na které se nedostalo.
15: Za platformou Černá AI stojí také Dalibor Mráz. Věnuje se vývoji systému, které firmám pomáhají zpracovávat a využívat data. Podílel se například na řešení pro vyhledávání a propojování informací z vědeckých studií. Na festivalu tak mohl nabídnout zkušenosti přímo z vývoje i zavádění umělé inteligence do praxe.
19: My na lidi hodně apelujeme, aby byli k AI, jakoby, jak to říct, trošku obezřetní, protože hodně lidí jakoby věří tomu, co dostává zpátky. On to není takzvaný jako deterministický systém, to znamená, když se zeptáte 10x většinou na to stejné, tak vám může přijít 10x trošku jiná odpověď. Znamená, v tom je to lehce nebezpečné, to znamená, je velice důležité tu technologii trošku pochopit a potom vlastně se s ní velice dobře dá pracovat. Ono opravdu mi jako opravdu hodně pomoct, dokáže vás zrychlit, dokáže vyřešit i určité jako problémy.
15: Festival spojil technologie také s kreativní tvorbou. Pro Černou kostku je právě propojení vzdělávání, kultury a nových technologií součástí jejího zaměření. Budoucí krajská knihovna má nabídnout zázemí také pro vlastní tvorbu a experimentování.
17: My teď v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom opravdu byli moderní knihovna, takzvaná knihovna budoucnosti, abychom tomu návštěvníkovi nabídli obrovské množství témat, které nějakým způsobem mu pomohou se zorientovat dnešní moderní světě technologií a informací. Jak my si představujeme, pardon, tu novou moderní knihovnu něco podobného, jak teď v tuto chvíli tuto konferenci. To znamená místo, kde se potkají technologie s lidmi a lidi navzájem a posuneme se dále.
15: Přes 2000 účastníků ukázali, jak velký zájem téma vyvolává. Další krok přijde v každodenní práci.
18: Příležitostně si vyhledávám nějaké informace, které jsou na jednom místě, třeba o historii, o cestování, ale i pracovní záležitosti.
17: Většinou ve dvou věcech. Jedna je taková ta monotonní, když se jedná o třeba přípravu nějaké prezentace nebo analýzy nějakého textu, který vyžaduje příliš času a já ten čas nemám, takže to je jako velmi dobrý nástroj. A druhá věc je takový partner v brainstormingu.
15: Umělá inteligence může ušetřit čas i usnadnit práci. Jak ji ale využijeme a co jí svěříme, zůstává na nás. Ostravský festival k tomu nabídl inspiraci i praktické zkušenosti.
8: Zahrada Panského domu se proměnila na veřejný prostor přímo v centru města. Obyvatelé Uherského Brodu a jeho návštěvníci tam najdou nejen klid k odpočinku, ale také reprezentativní místo na pořádání kulturních a společenských akcí. Její slavnostní otevření bylo první z nich a vrátilo zahradu do dob posledního šlechtického uživatele Václava Hraběte z Kounic.
20: Málo které centrum města se dnes může pochlubit tak příjemným místem pro odpočinek, na jaké se během necelého roku proměnila zahrada Panského domu v Uherském Brodě. Její revitalizace je ukázkovým příkladem toho, jak se dají smysluplně využít evropské dotace a spojit tak příjemné s užitečným.
21: Je to nejstarší historická světská památka ve městě, má dneska více než 500 let, takže jsme opravili vnitřní části prostor budov, ať to byly nízkoprahové denní centrum, byla to knihovna a další prostory, tak dnes otevíráme tu třešničku na dortu a to je Panská zahrada, místo, které bude sloužit k relaxaci, ke kulturním programům a vůbec, ať se tady lidi cítí dobře, ať se tady schází, protože bude to otevřené a dělalo se to vlastně pro lidi.
20: Celkové náklady na revitalizaci prostoru dosáhly přibližně 27 milionů korun. Z toho 17,5 milionů korun pokryla dotace Evropské unie z integrovaného regionálního operačního programu.
22: Ten prostor byl dlouhodobě zanedbaný, to znamená, došlo k rozsáhlým terénním úpravám, odvezlo se snad 200 nákladních aut zeminy pryč a spodní stavba spočívala v nových rozvodech vody, protože jí máme srážkové vody ze střech, dále kompletně nová elektroinstalace a osvětlení a odpadní potrubí.
20: Zahrada s novými architektonickými prvky, altánem nebo dvouramenným pískovcovým schodištěm se proměnila na zelené místo, které už není jen průchozí částí centra. Jejím návštěvníkům nabídne možnost na chvíli zpomalit a zůstat tam déle.
23: Je to radost pohledět a je opravdu krásné vidět, že se tady něco děje a že to roste.
24: Já mám radost, že je tady spoustu dětí, že tady přišli lidi, protože přesně to jsme chtěli, aby naše zahrádka právě sloužila i všem.
8: V areálu Univerzity Palackého v Olomouci letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Roste na pokusných plochách, které v areálu provozuje Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu. Botanici jeho výskyt zdokumentovali a část rostlin míří také do herbářových sbírek.
25: Kriticky ohrožený ibišek trojdílný vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, které sídlí v holickém areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Na poli, kde dříve centrum pěstovalo soju, jej náhodně objevila Kateřina Smékalová z výzkumného týmu genetického zdroje zelenin a speciálních plodin.
26: Tady zrovna stojíme v takovém epicentru výskytu těch rostlin, kdy tady kolem dokola, když budu počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 rostlin určitě tady je.
27: V této bolce je tak 20 semen.
25: Je to vůbec poprvé, co se takto rozsáhle ibišek na Moravě rozšířil. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
28: Je to rostlina, která patří do čeledi slézovité, což je čeleď, ze které vy znáte určitě takové ty běžně pěstované ibišky, třeba ibišek syrský a tak dále. A u nás tenhle ten ibišek trojdílný je velmi vzácná, kriticky ohrožená rostlina, která se vyskytuje hlavně na jižní Moravě. No a trochu to překvapení je, že tady v Olomouci jsme vlastně na víceméně severní hranici areálu jejího rozšíření u nás na Moravě a proto je to takováhle jako zvláštnost.
25: Na rozdíl od běžných ibišků je tento druh jednoletý. Zajímavostí je i samotný květ, který vydrží otevřený jen několik hodin. I proto má v angličtině přezdívku One Hour Flower, tedy květ jedné hodiny. Jak se rostlina na výzkumné pole dostala, není zatím zcela jasné.
28: Buď se sem teda dostal nějakým způsobem přirozeně, protože ta nejbližší známá lokalita leží u Olšan, to je několik málo kilometrů odsud, směrem na jih. Druhá možnost je, že jsem byl zavlečený s nějakým osivem jako příměs a třetí, že tady byl dlouhodobě, byl přehlížený a jenom ty letošní podmínky mu teda pomohly tady k tomuto masivnímu výskytu.
25: Na zemědělských plochách je jeho výskyt ale problematický. Ibišek totiž může sloužit jako mezihostitel viru mozaikovitosti okurek.
26: My na jednu stranu jsme pracoviště, které se zaměřuje na ochranu, podporu biodiverzity, protože jsme jedním z pracovišť, které dodává semena do genové banky. My tady konkrétně v Olomouci máme na starosti kolekce genetických zdrojů zelenin a léčivých aromatických a kořeninových rostlin a z toho titulu máme za úkol různé genetické zdroje těchto plodin zhromažďovat, množit, popisovat, hodnotit. A na jednu stranu podpora diverzity, to znamená i tady těchto dnes už vzácných plevelů je důležitá a máme to dělat. Na druhou stranu konkrétně tento druh napadá tenhle virus i právě naše genetické zdroje okurek a dýní. A tak, jak vidíme, dýně tady pěstujeme, hned za mnou je velké pole, tak my si nemůžeme dovolit tady mít rostliny, které jsou potenciálně nebezpečné.
25: Odborníci proto už museli část ibišků odklidit. Některé rostliny putují do herbářových sbírek, kde zůstanou jako doklad letošního výskytu a poslouží i budoucímu výzkumu. Díky jejich velkému množství se o část vzorků podělí také další vědecké instituce. Aneta Lindovská, Televize Morava.
8: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Každý výlet začíná nápadem. Někdy stačí zahlédnout zajímavé místo, zaslechnout příběh nebo jen zjistit, co je za kopcem, kolem kterého každý den projíždíme. I dnes jsme pro vás takových míst vybrali hned několik. Vypravíme se za historií, tradicemi, krásnou přírodou i akcemi, které stojí za to vidět na vlastní oči. Tak si udělejte pohodlí a vydejte se s námi na další putování v regionech. Zoo Praha letos slaví už 95 let od svého otevření a tradiční výroční slavnost připadá na 28. září, na Den české státnosti. Návštěvníky tu čeká celodenní program napříč celým areálem a příležitost připomenout si, jak se pražská zoo během 9 desetiletí proměnila, od prvních jednoduchých kotců až po moderní prostorné expozice. Pokud tedy chcete oslavit významné výročí společně se zvířaty, 28. září máte v Zoo Praha o program postaráno. V další reportáži z našeho putování po Horním Rakousku se vydáme do Bad Goisern, malebného městečka v srdci oblasti Salzkammergut. Obklopují ho majestátní hory, jezera a krásná alpská krajina. A právě tady můžeme poznat také tradiční život a kulturu tohoto regionu. Bad Goisern je navíc skvělým výchozím bodem pro objevování okolních přírodních krás. Pojďme se tedy podívat, co všechno toto místo nabízí a proč stojí za to se tu zastavit.

0: Moravský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáváme do 6 regionů Solné komory. Dnes společně objevíme kouzlo a tradice městečka Bad Gäusern. Díky mimořádnému přírodnímu a kulturnímu bohatství se Solná komora v sousedním Horním Rakousku může pyšnit zápisem do seznamu světového dědictví UNESCO. Společně s městečky Gossau, Hallstatt a Obertraun patří do jádra tohoto regionu také půvabný Bad Gäusern. Oblíbené klimatické lázně lákají nejen k odpočinku a ke zlepšení kondice na čerstvém vzduchu, ale dokonce i k velkým sportovním výkonům. Na své si tu přijdou také milovníci místních tradic, kultury a původních řemesel předávaných z generace na generaci. Takzvaná vnitřní Solná komora, jak se regionu odjakživa říká, se rozkládá kolem známého města Hallstatt a Dachsteinu, což je nejvyšší vrchol Horního Rakouska. Unikátní krasové oblasti s rozsáhlými jeskyněmi najdeme i tajemnou skálu zvanou Věčná stěna, čili Ewige Wand. Z Bad Gäusern k ní vede příjemná cesta smíšeným lesem, který poskytuje chladivý stín, případně poslouží jako deštník. Typickými růžovými květy zdobí krajinu brambořík horský, najdeme tu i horské kapradí nebo vraní oko čtyřlisté. Pak se terén otevře a před námi se vyne dobrodružná cesta po hraně skální stěny. Toto místo zpravidla turisté vyhledávají pro úchvatné výhledy. Nám počasí tolik nepřálo, i přesto jsme tu načerpali spoustu inspirujících zážitků. Terezo, představte nám toto místo a jaký příběh se k němu váže.
1: Hallo, wir sind heute in der Welterbe-Region Dachstein-Salzkammergut.
2: Vítáme vás v hornorakouském regionu Salzkammergut nad městem Bad Gäusern a nacházíme se v místě nazvaném Věčná stěna, ke které se váže krásná legenda. Vypráví o tom, jak král Gäusern vyrušil draka a probudil ho ze spánku, za což se drak pomstil tím, že vytvořil tuto skalní stěnu s jeskyněmi a prohlubněmi. Tak vznikl tento unikátní přírodní útvar.
0: Jedna z nejzajímavějších stezek v této oblasti je skvěle značená a doplněná zastaveními, která zaujmou i děti. Je dostatečně široká a velmi dobře zajištěná, takže je bezpečná jak pro pěší, tak pro cyklisty.
2: Cesta ve stěně byla proražena roku 1950. Je velmi atraktivní dokonce i pro špičkové závodníky, kteří zde trénují i soutěží. Každý rok se tu koná legendární maraton horských kol Salzkammergut Trophy. Odtud z vyhlídky můžeme spatřit údolí Dachsteinu, jádro Solné komory, jejímž nejznámějším artiklem je samozřejmě sůl. Toto bílé zlato, pocházející ze Solné hory Hallstatt, přitahovalo lidi do této alpské krajiny již před tisíci lety. V regionu se stále naplno využívají jak léčebné účinky soli, tak její zpracování v gastronomii.
0: Vyhlášeným centrem lokálního kulinářství je právě Bad Gäusern, poklidné město s malebným historickým centrem, kde několik domů zdobí popínavé hrušky, má více než 7 000 obyvatel a skýtá mnoho příležitostí k relaxu, který podporují zdejší klimatické lázně a jodovo-sirné prameny.
1: Bad Gäusern ist eine Marktgemeinde.
2: Gäusern byla obec s právem trhu a od 30. let minulého století se začala prosazovat co by výletní místo působící jako klimatické lázně. Od roku 1955 je tedy slovo Bad součástí názvu města, které se soustředí především na zachování a předávání tradic, kultury a udržování místních hodnot.
0: Bad Gäusern leží na řece Traun u severního břehu Hallstattského jezera, 7 kilometrů jižně od známější dalšího lázeňského města Bad Ischl, které se v roce 2024 stane evropským hlavním městem kultury. Bude to velká událost pro celou Solnou komoru. Tento prestižní titul totiž Evropská unie uděluje s cílem podpořit rozvoj kultury a zdůraznit bohatství a rozmanitost různých zemí. A právě o to se snaží i zdejší dům řemesel.
2: V důsledku vývoje, který byl na přelomu tisíciletí pozorovatelný v celém Rakousku, přišla potřeba čelit globalizaci, sdružovat se ve spolcích, aby tradiční řemesla mohla v regionu přežít. Náš dům řemesel vznikl v květnu roku 2009 jako projekt vzešlý z tehdejší zemské výstavy. Cílem je představovat tradiční řemesla typická pro náš region, ukazovat jejich pestrost a význam nejen z historického hlediska, ale tak jejich přínos pro kvalitu současného života.
0: Tvůrci zde tradičním způsobem vyrábějí a zároveň prezentují typické regionální výrobky, třeba speciální brýle z paroží, klobouky z ovčí vlny i zaječí srsti, šperky z átrze nebo ženské kroje, takzvané dirndly. Řemeslům se v současnosti věnují hlavně ženy, které si v expozici přijdou na své, neboť je v ní bohatě zastoupené vše, co se týká oblékání a stavu.

0: ani ukázky činností, které souvisejí s hospodařením nebo stavitelstvím. Typické jsou pro tuto zemi lédrhóze, kožené kalhoty, které vyžadovaly kvalitní zpracování, aby vydržely pokud možno po celý život. Muži je používali na práci a často se kalhoty dědily z generace na generaci. Známým pojmem jsou rovněž tzv. Geusernschuhe, čili speciální místní boty. Zdobené regionální kroje doplňují ukázky každodenního oblečení i vysoké krejčoviny.
1: U příležitosti slavností, které se budou konat v rámci Evropského hlavního města kultury, chystá Dům řemesel Handwerkhaus v příštím roce velký projekt nazvaný Skala. Městečko Bad Geusern přivítá nejen rakouské umělce, ale přijedou k nám řemeslníci z celého světa. Budeme společně tvořit výrobky z textilu, kůže, kovu, dřeva i papíru a své zkušenosti a zážitky umělci předají také místním školákům a lidem z tohoto alpského regionu. Součástí celého projektu bude i speciální výstava, která začne 25. května příštího roku. Představí díla umělců, jejich ručně zhotovené výrobky a objekty.
0: Dům řemesel ukazuje, že na kulturní dědictví je třeba pohlížet jako na součást vlastní přítomnosti a budoucnosti a také jako na velký potenciál směřující k rozvoji místní ekonomiky. V příštím dílu vás pozveme do míst, která vás donutí zpomalit a užívat si zasloužené dovolené. Ukážeme vám smaragdově modrou hladinu jezera Wolfgangsee, obklopenou vysokými horskými masivy. Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do oblasti Solné komory vydávají. Tak na viděnou zase za týden.
2: České Budějovice budou od 28. září do 3. října patřit milovníkům kávy. Už po čtvrté se tu uskuteční Budějovický kávový týden, který nabídne workshopy, přednášky, ochutnávky výběrové kávy i program přímo v místních kavárnách. Workshopy a přednášky jsou zdarma, je ale potřeba se předem registrovat. Vyvrcholením bude Budějecký Coffee Fest 2.0, který se uskuteční 2. a 3. října na výstavišti České Budějovice. V další reportáži se vydáme do Kotulovy dřevěnky v Havířově, jedné z nejstarších dochovaných lidových staveb v této části Slezska. Roubené stavení přibližuje, jak se na vesnici žilo před více než 100 lety, od tradičního bydlení až po způsob hospodaření a každodenní práci. Součástí areálu jsou také hospodářské stavby a ukázky dobového vybavení. Pojďme se tedy podívat, jak vypadal běžný život našich předků v tradiční slezské chalupě.
3: Kotulova dřevěnka byla postavena ke konci 18. století a patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku.
4: Byla vystavena v roce 1781 a je dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Jejím majitelem byl Michal Folvarčný, jehož příjmení je dodnes vyryto na trámu vedle vstupních dveří. Po něm obývala dřevěnku rodina Kotulova, která zde se trvala až do roku 1975. Po ní je také dřevinka pojmenována. Do areálu patří také zděná stodola s chlévem, větrný mlýnek nazývaný Vjatrák, sloužící ke šrotování obilí a bylinková zahrádka. Kotulova dřevinka je otevřena sezóně. Sezonu zahajujeme 1. května velikou akcí, tradiční akcí nazvanou Den řemesel, na které se představuje množství řemeslníků, ať už je to kovář, krajkářka, perníkářka, výrobce šindelů, provazu. Návštěvníci mají možnost si spoustu těchto řemesel v tento den také vyzkoušet. V průběhu celé sezóny pořádáme množství akcí. Sezonu ukončujeme 1. září.
3: Expozice bydlení v Kotulově dřevěnce prezentuje vybavení domácího interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska.
5: V takové chalupě Těšínska někdy žilo i 30 lidí a ne vždycky to byly spřízněné osoby. Ano, byly to třeba už dvě různé rodiny, které žily právě v tomto domě. Co se týká chalupy, tak typický dům Těšínska, ano, prezentuje vlastně tato chalupa, jak se kdysi na tom Těšínsku žilo. Takže když se podíváme na chalupu z hora, na půdorys, tak uvidíme obdélníkovou stavbu vždycky. Chalupy bývají velice často podezděny a aby ušetřili nějaké peníze, tak do té podezdívky hodně často používali kámen. Cihly tehdy totiž byly velmi drahé a ty se šetřily hlavně na komín. Ty hrubě opracované trámy, ty jsou utěsněny mechem, ano, takže toto měli za úkol děti sbírat a všechny spáry se pořádně utěsnily. Teďka se nacházíme ve sváteční izbě, ano, tady se chodilo, když se šlo spát, anebo když přišla velmi vzácná návštěva. Pokud přišli sousedé nebo nejbližší rodina, tak se většinou sedávalo tady vedle v kuchyni a tam se všechno řešilo. Tady opravdu zvali jenom ty vážené osoby. Jinak taková izba nebývala nějak bohatě vybavená. Opravdu jsou tady základní věci, které tak používali středně zámožní zemědělci. Kdy teďka chodili spát, když žilo v takové chalupě hodně lidí? Tady tato postel. To je nejlepší místo v celé té chalupě, takže tady samozřejmě spal majitel. Takže na posteli bychom mohli vidět hospodáře, hospodyni, ale u nohou ještě mývali často jedno nebo dvě malé děti. Spávalo se také na lavicích, tady za tou naší hospodyní je taková lavice, která je vylepšená. Opíradlo lavice se dá překlopit směrem k tomu stolu, udělá tím pádem takovou zábranu a ty menší děti tam spávaly. Samozřejmě v protější izbě se také spávalo a všichni ostatní, kteří už se tady nevešli, ti přespávali nahoře na půdě. Jinak na věšáku můžeme vidět potom takový krásný kabátek, kterému se v tom nářečí říká jakle. Šněrovacím botám koženým se říká brinelky, zouvák spousta lidí zná, pomocí toho se ty vysoké kožené boty vyzouvaly. No a nesmí tak na hospodářství chybět i nůžky. Jsou tam nůžky, kterýma se stříhaly ovečky, takže ty jsou na vlnu. Teď se nacházíme v kuchyni. V kuchyni pro návštěvníky možná nejzajímavější ta keramika. Je to totiž místní bludovická keramika. Tady v Dolních Bludovicích a Dolní Datyni se vyráběla a Bludovičtí se časem trošku odlišili tím, že začali v pozdější době používat tu bílou glazuru a na tom ty květinové vzory. Takže to je opravdu vzácné, protože samozřejmě keramika je křehká a nedochovalo se tolik kousku, takže to je možná nejzajímavější celé té kuchyni. No a samozřejmě v kuchyni je běžné takové nádobí, co se i dodnes používá. Spíš upozorňuji jenom na takové zajímavosti. Tady třeba ten první předmět na té lavici, zajímavý, taková plechová koule v takovém stojanu, to je vlastně taková malá pražírna, ano. Kdysi se dělalo jakoby kafičko, taková ta náhražka kávy z cikorky, z žita, ano. Takže museli to vždycky upražit.
3: Tehdejší obyvatelé pěstovali obilí, brambory, zeleninu, chovali krávu, prase, králíky, slepice a často i včely.
2: Na Budči u Zákolan se 28. září uskuteční tradiční svatováclavské slavnosti. Na návštěvníky tu čeká pestrý program pro celou rodinu. Průvod svatého Václava, historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, divadlo, hudba, řemeslné dílny, kovářské sympózium i aktivity pro děti. Součástí budou také komentované prohlídky rotundy svatého Petra a Pavla a samozřejmě stánky s občerstvením. Zřícenina hradu Zvířetice nedaleko Bakova nad Jizerou připomíná dobu, kdy se na skalnatém ostrohu tyčil mohutný hrad. Původně gotické sídlo prošlo později přestavbou na renesanční zámek, jehož osud ale spečetil požár na začátku 18. století. Dnes z něj zůstaly působivé ruiny, které lákají nejen milovníky historie, ale také návštěvníky, kteří si chtějí užít krásné výhledy do okolní krajiny.
6: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu asi 2 kilometry jihozápadně od města Bakov nad Jizerou v nadmořské výšce 250 metrů. Hrad se nacházel na obchodní stezce. Jeho cílem tak bylo vybírat mýtné.
7: Probíhala tady vlastně obchodní stezka z Prahy do severních Čech, takže vůbec proto asi Zvířetice vznikly tady na té obchodní stezce, která se vinula vlastně tady přes obec Chudoplesy nedaleko přes vlastně brod, pozdější mosty a přívozy přes řeku Jizeru a probíhala tady kolem toho hradu Zvířetice, takže zřejmě to byl komerční hrad, vybíralo se tady mýto.
6: Nejvýznamnějším majitelem zámku byla hrabinka Marie Eleonora, která převzala správu nad tímto panstvím po smrti svého muže ve svých 27 letech. Z dochovaných záznamů vyplývá, že se o zámek starala velmi dobře. Historické zmínky však vykreslují i v jiném světle.
7: Takže třeba v účetní knize ze 17. století stojí, že u bakovského řezníka Krejbicha koupila husičky, které nechala pobíhat na zvíředickém nádvoří a v radosté kratochvíli se svým synem Arnoštem je honití ráčela a jimi hlavičky se mačetami sekati ráčela. Takže takto se bavilo panstvo v 17. století.
6: Důležitým milníkem pro renesanční zámek byl rok 1720, kdy byl zachvácen požárem. Poté už nebyl opraven a nevyužitý postupně chátral.
7: Slavíme tedy 300 let od požáru zámku Zvířidice. Údajně to bylo 15. září, kdy do zámecké věže uhodil blesk a Zvířidice podlehly zničujícímu požáru. To nebylo úplně jakoby devastující požár, ale byla to asi taková symbolická tečka, že vlastně už nestálo za to hrabatům z Valdštejna, majitelům tehdejšího panství, se o to víceméně jakoby starat.
6: Zřícenina je dobře viditelná od vlakového nádraží Bakov nad Jizerou, odkud vede cesta dlouhá necelý kilometr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po modré turistické značce. Vstup na tuto chráněnou kulturní památku je zdarma. David Vilček, Televize Praha.
2: Ať už vás dnes zaujal některý z našich výletů, historická památka, tradice nebo třeba podzimní akce, jedno je jisté, zajímavá místa máme často mnohem blíž, než si myslíme. Stačí si jen vybrat směr a vyrazit. Děkuji, že jste dnešní putování v regionech absolvovali se mnou a přeji vám spoustu krásných cest a nových objevů. Těším se na vás zase příště. Na viděnou.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava.

0: stavbu půjdeme podívat zblízka.
1: Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí Sokolovny. Vidíme tam motiv těch 4 Atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu Libeňské Sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále Sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla Libeňská Sokolovna o kousek dál na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili 3 stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Na Růžovém vrchu v Karlových Varech mají nové sportoviště. Areál u základní školy Krušnohorská prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově slouží nejen školákům, ale i sportovním klubům a veřejnosti.
2: Město pravidelně investuje na školách do školních hřišť, protože sport je pro nás velmi důležitý a spousta dětí nemá možnosti chodit například na Matony arénu, na AC Start a podobně, takže ta školní hřiště jsou pro nás velmi důležitá.
3: Bylo nám postaveno nebo rekonstruováno sportovní hřiště, které obsahuje atletický ovál 250 metrů dlouhý, dvě fotbalová hřiště s umělou trávou, dva streetballová kurty, jedno hřiště na petánk, nízká lana a workoutový koutek.
1: Dopoledne areál využívají žáci školy, odpoledne se otevírá sportovním klubům i veřejnosti.
3: Dopoledne je provoz určen pro žáky naší školy, který tělocvikáři hodně využívají a po roce odmlky jsou strašně rádi za to, že můžou tohle hřiště využívat. V odpoledních hodinách od 4 do 8 primárně je pro veřejnost otevřeno, kdy kromě umělých trav, které jsou většinou směně zajištěny, protože ten provoz něco stojí, tak na ostatní sportoviště může veřejnost zdarma si kdykoliv zacvičit.
2: Takže jsou přesně dány časy, kdy si může veřejnost přijít zakopat.
1: Každý, kdo chce sportoviště využít, se musí nejdřív zapsat na vrátnici areálu. Škola tak chce mít

0: přehled o tom, kdo hřiště využívá a předcházet případnému poškození vybavení. Rekonstrukce sportoviště vyšla na bezmála 20 milionů korun. Město chce do sportovišť u škol investovat i v dalších letech. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
1: A chtěli do sektoru této majitý důležitosti zhromažďovat připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před nimi.
0: Verning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
2: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
0: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
3: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
4: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
0: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
5: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to tam super.
6: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
0: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
7: Škoda Sportpark na plzeňských Slovanech má další novinku. Sportovní areál nově zdobí 10 metrů vysoká lezecká věž, která nahradila původní konstrukci z roku 2004.
8: Bylo to samozřejmě nutnost, protože byla to velká investice, ale ta původní stěna už tady byla více než 20 let, uteklo to. Takže bylo to kvůli bezpečnosti lesců. Byli jsme nuceni vyměnit tu věž. Slavnostní otevření proběhlo hlavně za účasti paní ředitelky mateřské školy, která taky leze, takže nám tam vylezla na věž a úplně nahoru pověsila vlaječku Slovan.
7: Lezecká věž dlouhodobě patřila mezi velmi oblíbené prvky Škoda Sportparku.
9: Původní věž z roku 2004 již dosloužila. Zájem o lezení nám stoupá. Je to prostě sport, který můžete dělat sám s parťáky, místíte se a odreagujete se. Horolezecká stěna je 10 metrů vysoká, má 4 různé profily a přes 220 metrů čtvereční lezecké plochy, jak pro začátečníky, tak pro horolezecké vytrvalce.
7: Věž nabízí výstupy různých obtížností, které jsou rozlišeny podle barvy použitých chytů. Obtížnost každé cesty je uvedena ve dvou klasifikačních systémech. Platí přitom, že čím nižší číslo, tím lehčí cesta.
10: Zatímco jsem zkoušel, tak jsou tady spíš trošku těžší cesty, takže ještě tu stěnu zkusíme, ale spíš je to středně a těžší cesty, bych to viděl. Vyloženě trojky, čtyřky pro nějaký děti a to není asi.
7: Druhý plzeňský obvod modernizuje areál postupně, ale to z něm přibylo hned několik novinek. Vzniklo zde nové multifunkční hřiště a také zázemí, které mohou využívat sportovci i návštěvníci areálu.
8: Když to začínalo, tak tady byly dvě rezavé překážky na skate. A za celou tu dobu se sem investovalo už přes 70 milionů.
7: Škoda Sportpark patří mezi nejvyužívanější sportovní areály. Každoročně se míří tisíce návštěvníků za sportem, odpočinkem i rodinnou zábavou.
9: Já chci na Slovanech sport dostupný pro všechny a tím se nám nabízí Škoda Sportpark. Škoda Sportpark je přístupný veřejnosti, je tady všechno zdarma a každý si tu může vyzkoušet to své a v rámci volného času jsem ráda, že děti nesedí doma a že přijdou k nám sportovat. Je pravda, že letos jsme sem investovali hodně peněz, ale mám z toho velkou radost.
7: Kompletní lezecký sektor bude hotový na jaře příštího roku, kdy v areálu přibydou dvě boulderingové stěny. Ty nabídnou další možnosti tréninku bez nutnosti jištění a budou vhodné i pro méně zkušené lezce. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Habermanův park se na 2 dny proměnil v místo plné dobrého jídla, vína i muziky. Od 18. září zde probíhala jedna z nejnavštěvovanějších akcí Plzeňské čtyřky – Doubravecké slavnosti vína.
1: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít u 9. ročníku, vlastně už tradičních vín tady u nás na Doubravce. Vždycky přivezeme kousek Moravy přímo sem do Habermanova parku a já mám velkou radost, že se tady schází velké množství lidí a jsou to takové naše sousedské slavnosti. Vidíte, za námi svítí světelka. Myslím si, že ten park noci bude krásný a všichni se tady užíváme cymbálovku, víno a dobré jídlo.
2: Dnes tady máme krásnou atmosféru, přijelo k nám 14 tuzemských vinařů, kteří přivezli svá vína, které zde mohou lidé ochutnat. Máme tady také chutné občerstvení a také muziku, která k vínu patří, cymbálovku a zítra swing.
0: Stánky s vínem byly v obležení od začátku až do konce. Vinaři do Plzně přivezli jak klasická tichá vína, tak i vína perlivá či burčáky.
3: Já jsem přijel z Čejkovic, jezdím sem už léta, vlastně dá se říct už od těch prvních ročníků. No a mám tady celou škálu vín, od suchých po sladký, červený, takže každý si myslím vybere. Zatím, co tak mám vypozorovaný, tak jsou to spíš ty sladší vína, ale fakt, že hodně už přechází do těch suších, že asi už mají napito a propili se do těch suších vín.
4: My jsme z rodiny vinařství Sedlák a z Velkých Bílovic a přivezli jsme vám bílé víno, červené a růžové. Máme tady kompletní nabídku 12 odrůd. Jsme tady po druhé, loni jsme byli poprvé a nejoblíbenější samozřejmě Hibernal, oblíbené jsou bublinky, takže prodáváme Frizante, ale máme takovou zajímavost, přivezli jsme letní víno, což je kive, a samozřejmě takovou už odrůdu Neuburské, která bohužel má ustupující tendenci, ale my se jí stále věnujeme.
0: Program vyvrcholil v sobotu, a to koncertem kapely Electric Therapy. Z Doubravky pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: V budově radnice 4. plzeňského obvodu se uskutečnilo veřejné představení studie nazvané Park svatého Jiří. Historicky i kulturně cenné území zůstane i nadále přírodním unikátem. Krajinářští architekti jej plánují rozdělit do několika zón podle navržené péče, intenzity a způsobu využití.
1: My určitě nechceme měnit celé místo u svatého Jiří. My bychom chtěli to místo zpřístupnit lidem a ukázat jim možná kousíčky, které neznají, ukázat jim nějaký vstup do řeky, ukázat možnost, kde byl třeba starý brod v tom místě. Chtěli bychom tam udělat novou výsadbu a byli bychom rádi, aby to místo bylo navštěvované tak, jak je místními a aby jim zůstalo zachováno.
5: Koncepce vznikla na základě zjištění architektů a výsledků pocitové mapy, do které se zapojili obyvatelé širokého okolí. Jedná se o poměrně velké území, které zasahuje i mimo obvod čtyřky. Počítá se například s propojením s lokalitou, kde stávalo pozdně středověké tvrziště Pecihrádek.
6: Samozřejmě to není jenom záležitost čtyřky, je to výsledek spolupráce obvodu 4 a obvodu 1 plzeňských obvodů. A je to zajímavé v tom, že to řeší skutečně rozsáhlé území, které je hodně navštěvované lidmi a to území má dnes ten potenciál daleko větší, než v daném okamžiku nabízí.
5: Jedním z cílů je zpřístupnit některá místa, která jsou v současnosti neprostupná nebo špatně přístupná. Místa ponechána přirozenému vývoji budou přístupnější, ale bez laviček. Využívat se bude čistě přírodních prvků, jako jsou kameny nebo kmeny stromů. Naproti tomu v místech, která jsou využívána nebo mají reprezentativní charakter, se počítá s častější údržbou vegetace a vhodným mobiliářem.
7: Tady tento prostor Parku svatého Jiří by mohl být vlastně jedním z takových prvních komplexních řešení ploch, které jsou, bych řekla, takovou jako ukázkou, jak zacházet s přírodou, jak tu plochu ponechat maximálně v tom stavu přírodě blízkém, ale současně lidem, obyvatelům nabídnout tak důležitý komfort té přírody, ochlazování prostoru, zejména v letním období, přítomnost vody, přítomnost přírody, biodiverzity a tak dále.
5: Koncepce je zveřejněna na webových stránkách obvodu a své připomínky mohou občané zasílat až do konce října na e-mail parksvjiri@plzen.eu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroži, ne? Jo, to pak cukre a to špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opést Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila světovou špičku v boči. Do města se sjeli sportovci z řady zemí, aby poměřili své síly v tomto atraktivním paralympijském sportu. Mezinárodní turnaj ukázal nejen špičkové výkony, ale také odhodlání a bojovnost závodníků.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: World Boccia Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
0: Buřty v lese, hry, dobrodružství a spousta zábavy pro celou rodinu. Oblíbená akce se po čase vrátila na svatý Linhard v Karlových Varech a přilákala děti i dospělé. Ti si užili den plný aktivit uprostřed přírody.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroši, ne? No, to pak cukre a ještě špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opést Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče? Byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: Ester Vojčický, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, navštívila Prahu. V pražském kině přítomnost osobně uvedla českou premiéru dokumentárního filmu o jejím životě.
9: Světově uznávaná pedagožka, autorka a výrazná osobnost spojená se Silicon Valley Ester Vojčický navštívila Českou republiku. V pražském kině Přítomnost 16. září osobně uvedla českou premiéru dokumentu o jejím životě s názvem Kmotra Silicon Valley. Kromě projekce filmu byla součástí pražského programu také živá diskuze, networking a exkluzivní VIP meet and greet.
10: I really enjoy this evening because I like talking to people.
11: Tento večer si opravdu užívám. Protože ráda mluvím s lidmi a ráda odpovídám na jejich dotazy. Lidé se někdy bojí položit dotaz před větší skupinou lidí. Může je to uvádět do rozpaku, proto jsem ráda, že jsem tady měla příležitost popovídat si s každým zvlášť jen mezi dvěma očima. A bylo to prostě skvělé.
10: Then that makes me feel good about it.
9: Ester Vojčický, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, vedla po desetiletí legendární žurnalistický program v Palo Alto. Její životní příběh se protíná s významnými osobnostmi technologického světa. Je spojena s příběhem Steva Jobse i z počátky Google, který vznikal v garáži její dcery Susan Vojčický.
12: Kmotra Silicon Valley je dokument o Ester Vojčický, která je legendární pedagožkou a autorkou. Podílela se na rozvoji mladých lidí, pomohla jim stát se technologickými lídry ve Spojených státech. Mnoho z nich se také stalo extrémně úspěšnými podnikateli. Ku příkladu její dcera, pozdější výkonná ředitelka společnosti YouTube.
9: Akci v kině Přítomnost uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, investory a technologické lídry v Česku i ve světě. Jejím zakladatelem je Patrik Juránek, který během večera předal Ester cenu za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, inovací a leadershipů.
13: Dnešní akce je opravdu výjimečná, protože se nám podařilo po 6 letech vlastně našich aktivit ve Startup Disruptu pozvat sem Ester Vojčickou. Spousta osobností s tolika oceněními a úspěchy by mluvila jenom sama o sobě, ale přitom Ester hlavně mluví o těch žácích a nejenom o těch úspěšných, ale i o tom, co teďka zažívá, co jí třeba trápí, velmi ráda to sdílí a můžu potvrdit, že opravdu za ty dva dny, co jí tady máme a už jsme s ní taky něco zažili, tak se snaží hlavně pomáhat, aby je užitečná.
9: Události se zúčastnila řada studentek, pro které je Ester velkou inspirací, ale také pedagožek a podnikatelek.
14: Naše společnost se zabývá tím, že vlastně kupujeme nemovitosti, budujeme je do hotelů, které jsou v centru vždycky měst a v centru, dejme tomu, jakoby evropských metropolí a pak i ty hotely následně i operujeme. V současné době máme otevřený hotel The Julius v Praze, který je vlastně první takový flagship hotel tady té sítě a do budoucna v dalších 2-3 letech budeme odevírat hotely v Berlíně, v Bukurešti a v Budapešti.
15: Pro mě byl ten film a celý večer hrozně inspirativní. A jak jsem se bavila s ostatníma lidma tady, tak myslím, že dneska nám to tak brnklo každému na nějakou naší strunu a každý si z toho vzal něco svýho.
16: Je nesmírně inspirativní vidět Ester, která je 85 nebo 86, jestli se nepletu, která do dneška jsme ji viděli zvedat kettlebelly, viděli jsme ji na lyžích, že prostě když chci, tak to jde bez ohledu na věk. To je jako skvělý.
9: Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
8: Přes 2000 účastníků přilákal do ostravského Gongu festival umělé inteligence Černá AI. Odborníci představovali její využití ve firmách zdravotnictví i tvůrčích profesích. Návštěvníci si mohli technologie také sami vyzkoušet.
17: 7 scén, 20 praktických workshopů a setkání s lidmi, kteří umělou inteligenci vyvíjejí i denně používají. Ostravský Gong nabídl prostor pro otázky, zkušenosti i vlastní zkoušení.
18: Moravskoslezský kraj dokazuje i to, že AI komunita se tady nejenom může potkávat, ale může se tady propojit s veřejností i s biznisem. A budu velice rád, pokud tady vzniknou nějaké zajímavé nápady, které pomůžou Moravskoslezskému kraji.
19: My jsme byli v situaci, kdy odvozujeme od té černé kostky mnoho našich aktivit a Černá AI nám přišla jako kdyby zajímavý název pro AI platformu, tak proto Černá.
20: Co jsme měli na papíře, tak dnešním dnem se stalo skutečností a ten zájem je enormní. Krom toho, kolik je tady účastníků dneska fyzicky přítomno, tak dalších zhruba 700 čeká doma, na které se nedostalo.
17: Za platformou Černá AI stojí také Dalibor Mráz. Věnuje se vývoji systému, které firmám pomáhají zpracovávat a využívat data. Podílel se například na řešení pro vyhledávání a propojování informací z vědeckých studií. Na festivalu tak mohl nabídnout zkušenosti přímo z vývoje i zavádění umělé inteligence do praxe.
21: My na lidi hodně apelujeme, aby byli jak to říct, obezřetní, protože hodně lidí věří tomu, co dostává zpátky. On to není takzvaný jako deterministický systém, to znamená, když se zeptáte 10x většinou na to stejné, tak vám může přijít 10x trošku jiná odpověď. Znamená, v tom je to lehce nebezpečné, to znamená, je velice důležité tu technologii trošku pochopit a potom vlastně se s ní velice dobře dá pracovat. Ono opravdu mi jako opravdu hodně pomoct, dokáže vás zrychlit, dokáže vyřešit i určité jako problémy.
17: Festival spojil technologie také s kreativní tvorbou. Pro Černou kostku je právě propojení vzdělávání, kultury a nových technologií součástí jejího zaměření. Budoucí krajská knihovna má nabídnout zázemí také pro vlastní tvorbu a experimentování.
19: My teď v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom opravdu byli moderní knihovna, takzvaná knihovna budoucnosti, abychom tomu návštěvníkovi nabídli obrovské množství témat, které nějakým způsobem mu pomohou se zorientovat dnešní moderní světě technologií a informací. Jak my si představujeme, tu novou moderní knihovnu něco podobného, jak teď v tuto chvíli tuto konferenci. To znamená místo, kde se potkají technologie s lidmi a lidi navzájem a posuneme se dále.
17: Přes 2000 účastníků ukázali, jak velký zájem téma vyvolává. Další krok přijde v každodenní práci.
20: Příležitostně si vyhledávám nějaké informace, které jsou na jednom místě, třeba o historii, o cestování, ale i pracovní záležitosti.
19: Většinou ve dvou věcech. Jedna je taková ta monotonní, když se jedná o třeba přípravu nějaké prezentace nebo analýzy nějakého textu, který vyžaduje příliš času a ten čas nemám, takže to je jako velmi dobrý nástroj. A druhá věc je takový partner v brainstormingu.
17: Umělá inteligence může ušetřit čas i usnadnit práci. Jak ji ale využijeme a co jí svěříme, zůstává na nás. Ostravský festival k tomu nabídl inspiraci i praktické zkušenosti.
8: Zahrada Panského domu se proměnila na veřejný prostor přímo v centru města. Obyvatelé Uherského Brodu a jeho návštěvníci tam najdou nejen klid k odpočinku, ale také reprezentativní místo na pořádání kulturních a společenských akcí. Její slavnostní otevření bylo první z nich a vrátilo zahradu do dob posledního šlechtického uživatele Václava Hraběte z Kounic.
2: Málo které centrum města se dnes může pochlubit tak příjemným místem pro odpočinek, na jaké se během necelého roku proměnila zahrada Panského domu v Uherském Brodě. Její revitalizace je ukázkovým příkladem toho, jak se dají smysluplně využít evropské dotace a spojit tak příjemné s užitečným.
3: Je to nejstarší historická světská památka ve městě. Má dneska více než 500 let, takže jsme opravili vnitřní části prostor budov. Ať to byly nízkoprahové denní centrum, byla to knihovna a další prostory, tak dnes otevíráme tu třešničku na dortu a to je Panská zahrada, místo, které bude sloužit k relaxaci, ke kulturním programům a vůbec, ať se tady lidi cítí dobře, ať se tady schází, protože bude to otevřené a dělalo se to vlastně pro lidi.
2: Celkové náklady na revitalizaci prostoru dosáhly přibližně 27 milionů korun. Z toho 17,5 milionu korun pokryla dotace Evropské unie z integrovaného regionálního operačního programu.
22: Ten prostor byl dlouhodobě zanedbaný, to znamená, došlo k rozsáhlým terénním úpravám, odvezlo se snad 200 nákladních aut zeminy pryč a spodní stavba spočívala v nových rozvodech vody, protože jí máme srážkové vody ze střech, dále kompletně nová elektroinstalace a osvětlení a odpadní potrubí.
2: Zahrada s novými architektonickými prvky, altánem nebo dvouramenným pískovcovým schodištěm se proměnila na zelené místo, které už není jen průchozí částí centra. Jejím návštěvníkům nabídne možnost na chvíli zpomalit a zůstat tam déle.
23: Je to radost pohledět a je opravdu krásné vidět, že se tady něco děje a že to roste.
24: Já mám radost, že je tady spoustu dětí, že tady přišli lidi, protože přesně to jsme chtěli, aby naše zahrádka právě sloužila i všem.
8: Areálu Univerzity Palackého v Olomouci letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Roste na pokusných plochách, které v areálu provozuje Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu. Botanici jeho výskyt zdokumentovali a část rostlin míří také do herbářových sbírek.
25: Kriticky ohrožený ibišek trojdílný vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, které sídlí v holickém areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Na poli, kde dříve centrum pěstovalo soju, jej náhodně objevila Kateřina Smékalová z výzkumného týmu genetického zdroje zelenin a speciálních plodin.
26: Tady zrovna stojíme v takovém epicentru výskytu těch rostlin, kdy tady kolem dokola, když budu počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 rostlin určitě tady je.
27: V té tobolce je tak 20 semen.
25: Je to vůbec poprvé, co se takto rozsáhle ibišek na Moravě rozšířil. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
28: Je to rostlina, která patří do čeledi slézovité, což je čeleď, ze které vy znáte určitě takové ty běžně pěstované ibišky, třeba ibišek syrský a tak dále. A u nás tenhle ten ibišek trojdílný je velmi vzácná, kriticky ohrožená rostlina, která se vyskytuje hlavně na jižní Moravě. No a trochu to překvapení je, že tady v Olomouci jsme vlastně na víceméně severní hranici areálu jejího rozšíření u nás na Moravě a proto je to takováhle jako zvláštnost.
25: Na rozdíl od běžných ibišků je tento druh jednoletý. Zajímavostí je i samotný květ, který vydrží otevřený jen několik hodin. I proto má v angličtině přezdívku One Hour Flower, tedy květ jedné hodiny. Jak se rostlina na výzkumné pole dostala, není zatím zcela jasné.
28: Buď se sem teda dostal nějakým způsobem přirozeně, protože ta nejbližší známá lokalita leží u Olšan, to je několik málo kilometrů odsud, směrem na jih. Druhá možnost je, že jsem byl zavlečený s nějakým osivem jako příměs. A třetí, že tady byl dlouhodobě, byl přehlížený a jenom ty letošní podmínky mu teda pomohly tady k tomuto masivnímu výskytu.
25: Na zemědělských plochách je jeho výskyt ale problematický. Ibišek totiž může sloužit jako mezihostitel viru mozaikovitosti okurek.
26: My na jednu stranu jsme pracoviště, které se zaměřuje na ochranu, podporu biodiverzity, protože jsme jedním z pracovišť, které dodává semena do genové banky. My tady konkrétně v Olomouci máme na starosti kolekce genetických zdrojů zelenin a léčivých, aromatických a kořeninových rostlin a z toho titulu máme za úkol různé genetické zdroje těchto plodin zhromažďovat, množit, popisovat, hodnotit. A na jednu stranu podpora diverzity, to znamená i tady těchto dnes už vzácných plevelů je důležitá a máme to dělat. Na druhou stranu konkrétně tento druh napadá tenhle virus i právě naše genetické zdroje okurek a dýní. A tak, jak vidíme, dýně tady pěstujeme, hned za mnou je velké pole, tak my si nemůžeme dovolit tady mít rostliny, které jsou potenciálně nebezpečné.
25: Odborníci proto už museli část ibišků odklidit. Některé rostliny putují do herbářových sbírek, kde zůstanou jako doklad letošního výskytu a poslouží i budoucímu výzkumu. Díky jejich velkému množství se o část vzorků podělí také další vědecké instituce. Aneta Lindovská, Televize Morava.
8: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Každý výlet začíná nápadem. Někdy stačí zahlédnout zajímavé místo, zaslechnout příběh nebo jen zjistit, co je za kopcem, kolem kterého každý den projíždíme. I dnes jsme pro vás takových míst vybrali hned několik. Vypravíme se za historií, tradicemi, krásnou přírodou i akcemi, které stojí za to vidět na vlastní oči. Tak si udělejte pohodlí a vydejte se s námi na další putování v regionech. Zoo Praha letos slaví už 95 let od svého otevření a tradiční výroční slavnost připadá na 28. září, na Den české státnosti. Návštěvníky tu čeká celodenní program napříč celým areálem a příležitost připomenout si, jak se pražská zoo během 9 desetiletí proměnila, od prvních jednoduchých kotců až po moderní prostorné expozice. Pokud tedy chcete oslavit významné výročí společně se zvířaty, 28. září máte v Zoo Praha o program postaráno. V další reportáži z našeho putování po Horním Rakousku se vydáme do Bad Goisern, malebného městečka v srdci oblasti Salzkammergut. Obklopují ho majestátní hory, jezera a krásná alpská krajina. A právě tady můžeme poznat také tradiční život a kulturu tohoto regionu. Bad Goisern je navíc skvělým výchozím bodem pro objevování okolních přírodních krás. Pojďme se tedy podívat, co všechno toto místo nabízí a proč stojí za to se tu zastavit.

Moravský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáváme do 6 regionů Solné komory. Dnes společně objevíme kouzlo a tradice městečka Bad Gäusern. Mimořádnému přírodnímu a kulturnímu bohatství se Solná komora v sousedním Horním Rakousku může pyšnit zápisem do seznamu světového dědictví UNESCO. Společně s městečky Gossau, Hallstatt a Obertraun patří do jádra tohoto regionu také půvabný Bad Gäusern. Oblíbené klimatické látky.

0: vlastně lákají nejen k odpočinku a ke zlepšení kondice na čerstvém vzduchu, ale dokonce i k velkým sportovním výkonům. Na své si tu přijdou také milovníci místních tradic, kultury a původních řemesel předávaných z generace na generaci. Takzvaná vnitřní solná komora, jak se regionu odjakživa říká, se rozkládá kolem známého města Hallstatt a Dachsteinu, což je nejvyšší vrchol Horního Rakouska. V unikátní krasové oblasti s rozsáhlými jeskyněmi najdeme i tajemnou skálu zvanou Věčná stěna, čili Evigewand. Z Bad Goisern k ní vede příjemná cesta smíšeným lesem, který poskytuje chladivý stín, případně poslouží jako deštník. Typickými růžovými květy zdobí krajinu brambořík horský, najdeme tu i horské kapradí nebo vraní oko čtyřlisté. Pak se terén otevře a před námi se vyne dobrodružná cesta po hraně skální stěny. Místo zpravidla turisté vyhledávají pro úchvatné výhledy. Nám počasí tolik nepřálo, i přesto jsme tu načerpali spoustu inspirujících zážitků. Terezo, představte nám toto místo a jaký příběh se k němu váže.
1: Hallo, wir sind heute in der Welterbe-Region Dachstein-Salzkammergut.
2: Vítáme vás v hornorakouském regionu Salzkammergut nad městem Bad Goisern a nacházíme se v místě nazvaném Věčná stěna, ke které se váže krásná legenda. Vypráví o tom, jak král Goisern vyrušil draka a probudil ho ze spánku, za což se drak pomstil tím, že vytvořil tuto skalní stěnu s jeskyněmi a prohlubněmi. Tak vznikl tento unikátní přírodní útvar.
0: Jedna z nejzajímavějších stezek v této oblasti je skvěle značená a doplněná zastaveními, která zaujmou i děti. Je dostatečně široká a velmi dobře zajištěná, takže je bezpečná jak pro pěší, tak pro cyklisty.
1: Der Weg wurde 1950 erbaut.
2: Cesta ve stěně byla proražena roku 1950. Je velmi atraktivní dokonce i pro špičkové závodníky, kteří zde trénují i soutěží. Každý rok se tu koná legendární maraton horských kol Salzkammergut Trophy. Odtud z vyhlídky můžeme spatřit údolí Dachsteinu, jádro solné komory, jejímž nejznámějším artiklem je samozřejmě sůl. Toto bílé zlato pocházející ze solné hory Hallstatt přitahovalo lidi do této alpské krajiny již před tisíci lety. V regionu se stále naplno využívají jak léčebné účinky soli, tak její zpracování v gastronomii.
0: Vyhlášeným centrem lokálního kulinářství je právě Bad Goisern, poklidné město s malebným historickým centrem, kde několik domů zdobí popínavé hrušky, má více než 7000 obyvatel a skýtá mnoho příležitostí k relaxu, který podporují zdejší klimatické lázně a jodovo-sirné prameny.
1: Bad Goisern ist eine Marktgemeinde.
2: Goisern byla obec s právem trhu a od 30. let minulého století se začala prosazovat coby výletní místo působící jako klimatické lázně. Od roku 1955 je tedy slovo Bad součástí názvu města, které se soustředí především na zachování a předávání tradic, kultury a udržování místních hodnot.
0: Bad Goisern leží na řece Traun u severního břehu Hallstattského jezera, 7 kilometrů jižně od známější lázeňského města Bad Ischl, které se v roce 2024 stane evropským hlavním městem kultury. Bude to velká událost pro celou solnou komoru. Tento prestižní titul totiž Evropská unie uděluje s cílem podpořit rozvoj kultury a zdůraznit bohatství a rozmanitost různých zemí. A právě o to se snaží i zdejší dům řemesel.
1: Also es ist eine Entwicklung, die man eigentlich so ganz Österreich.
2: V důsledku vývoje, který byl na přelomu tisíciletí pozorovatelný v celém Rakousku, přišla potřeba čelit globalizaci, združovat se ve spolcích, aby tradiční řemesla mohla v regionu přežít. Náš dům řemesel vznikl v květnu roku 2009 jako projekt vzešlý z tehdejší zemské výstavy. Cílem je představovat tradiční řemesla typická pro náš region, ukazovat jejich pestrost a význam nejen z historického hlediska, ale taky jejich přínos pro kvalitu současného života.
0: Tvůrci zde tradičním způsobem vyrábějí a zároveň prezentují typické regionální výrobky, třeba speciální brýle z paroží, klobouky z ovčí vlny i zaječí srsti, šperky z átrze nebo ženské kroje, takzvané dirndly. Řemeslům se v současnosti věnují hlavně ženy, které si v expozici přijdou na své, neboť je v ní bohatě zastoupené vše, co se týká oblékání a strany.

0: nejsou ani ukázky činností, které souvisejí s hospodařením nebo stavitelstvím. Typické jsou pro tuto zemi lédrhóze, kožené kalhoty, které vyžadovaly kvalitní zpracování, aby vydržely pokud možno po celý život. Muži je používali na práci a často se kalhoty dědily z generace na generaci. Známým pojmem jsou rovněž tzv. Gojsernschuhe, čili speciální místní boty. Zdobené regionální kroje doplňují ukázky každodenního oblečení i vysoké krejčoviny.
1: U příležitosti slavností, které se budou konat v rámci Evropského hlavního města kultury, chystá Dům řemesel Handwerkhaus v příštím roce velký projekt nazvaný Skala. Městečko Bad Gäusern přivítá nejen rakouské umělce, ale přijedou k nám řemeslníci z celého světa. Budeme společně tvořit výrobky z textilu, kůže, kovu, dřeva i papíru a své zkušenosti a zážitky umělci předají také místním školákům a lidem z tohoto alpského regionu. Součástí celého projektu bude i speciální výstava, která začne 25. května příštího roku. Představí díla umělců, jejich ručně zhotovené výrobky a objekty.
0: Dům řemesel ukazuje, že na kulturní dědictví je třeba pohlížet jako na součást vlastní přítomnosti a budoucnosti a také jako na velký potenciál směřující k rozvoji místní ekonomiky. V příštím dílu vás pozveme do míst, která vás donutí zpomalit a užívat si zasloužené dovolené. Ukážeme vám smaragdově modrou hladinu jezera Wolfgangsee, obklopenou vysokými horskými masivy. Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do oblasti Solné komory vydávají. Tak na viděnou zase za týden.
2: České Budějovice budou od 28. září do 3. října patřit milovníkům kávy. Už po čtvrté se tu uskuteční Budějovický kávový týden, který nabídne workshopy, přednášky, ochutnávky výběrové kávy i program přímo v místních kavárnách. Workshopy a přednášky jsou zdarma, je ale potřeba se předem registrovat. Vyvrcholením bude Budějecký Coffee Fest 2.0, který se uskuteční 2. a 3. října na výstavišti České Budějovice. V další reportáži se vydáme do Kotulovy dřevěnky v Havířově, jedné z nejstarších dochovaných lidových staveb v této části Slezska. Roubené stavení přibližuje, jak se na vesnici žilo před více než 100 lety, od tradičního bydlení až po způsob hospodaření a každodenní práci. Součástí areálu jsou také hospodářské stavby a ukázky dobového vybavení. Pojďme se tedy podívat, jak vypadal běžný život našich předků v tradiční slezské chalupě.
3: Kotulova dřevěnka byla postavena ke konci 18. století a patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku.
4: Byla vystavena v roce 1781 a je dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Jejím majitelem byl Michal Folvarčný, jehož příjmení je dodnes vyryto na trámu vedle vstupních dveří. Po něm obývala dřevěnku rodina Kotulova, která zde se trvala až do roku 1975. Po ní je také dřevinka pojmenována. Do areálu patří také zděná stodola s chlévem, větrný mlýnek nazývaný Vjatrák, sloužící ke šrotování obilí a bylinková zahrádka. Kotulova dřevinka je otevřena sezóně. Sezónu zahajujeme 1. května velikou akcí, tradiční akcí nazvanou Den řemesel, na které se představuje množství řemeslníků, ať už je to kovář, krajkářka, perníkářka, výrobce šindelů, provazu. Návštěvníci mají možnost si spoustu těchto řemesel v tento den také vyzkoušet. V průběhu celé sezóny pořádáme množství akcí. Sezónu ukončujeme 1. září.
3: Expozice bydlení v Kotulově dřevěnce prezentuje vybavení domácího interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska.
5: V takové chalupě Těšínska někdy žilo i 30 lidí a ne vždycky to byly spřízněné osoby. Ano, byly to třeba už dvě různé rodiny, které žily právě v tomto domě. Co se týká chalupy, tak ty typický dům Těšínska, ano, prezentuje vlastně tato chalupa, jak se kdysi na tom Těšínsku žilo. Takže když se podíváme na chalupu z hora, na půdorys, tak uvidíme obdélníkovou stavbu vždycky. Chalupy bývají velice často podezděny a aby ušetřili nějaké peníze, tak do té podezdívky hodně často používali kámen. Cihly tehdy totiž byly velmi drahé a ty se šetřily hlavně na komín. Ty hrubě opracované trámy, ty jsou utěsněny mechem, ano, takže toto měli za úkol děti sbírat a všechny spáry se pořádně utěsnily. Teďka se nacházíme ve sváteční izbě, ano, tady se chodilo, když se šlo spát, anebo když přišla velmi vzácná návštěva. Pokud přišli sousedé nebo nejbližší rodina, tak se většinou sedávalo tady vedle v kuchyni a tam se všechno řešilo. Tady opravdu zvali jenom ty vážené osoby. Jinak taková izba nebývala nějak bohatě vybavená. Opravdu jsou tady základní věci, které tak používali středně zámožní zemědělci. Kde teďka chodili spát, když žilo v takové chalupě hodně lidí? Tady tato postel. To je nejlepší místo v celé té chalupě, takže tady samozřejmě spál majitel. Takže na posteli bychom mohli vidět hospodáře, hospodyni, ale u nohou ještě mývali často jedno nebo dvě malé děti. Spávalo se také na lavicích, tady za tou naší hospodyní je taková lavice, která je vylepšená. Opíradlo lavice se dá překlopit směrem k tomu stolu, udělá tím pádem takovou zábranu a ty menší děti tam spávaly. Samozřejmě v protější izbě se také spávalo a všichni ostatní, kteří už se tady nevešli, ti přespávali nahoře na půdě. Jinak na věšáku můžeme vidět potom takový krásný kabátek, kterému se v tom nářečí říká jakle. Šněrovacím botám koženým se říká brinelky, zouvák spousta lidí zná, pomocí toho se ty vysoké kožené boty vyzouvaly. No a nesmí tak na hospodářství chybět i nůžky. Jsou tam nůžky, kterýma se stříhaly ovečky, takže ty jsou na vlnu. Teď se nacházíme v kuchyni. V kuchyni pro návštěvníky možná nejzajímavější ta keramika. Je to totiž místní bludovická keramika. Tady v Dolních Bludovicích a Dolní Datyni se vyráběla a Bludovičtí se časem trošku odlišili tím, že začali v pozdější době používat tu bílou glazuru a na tom ty květinové vzory. Takže to je opravdu vzácné, protože samozřejmě keramika je křehká a nedochovalo se tolik kousku, takže to je možná nejzajímavější celé té kuchyni. No a samozřejmě v kuchyni je běžné takové nádobí, co se i dodnes používá. Spíš upozorňuji jenom na takové zajímavosti. Tady třeba ten první předmět na té lavici, zajímavý, taková plechová koule v takovém stojanu, to je vlastně taková malá pražírna, ano, kdysi se dělalo jakoby kafičko, taková ta náhražka kávy z cikorky, ze žita, ano, takže museli to vždycky upražit.
3: Tehdejší obyvatelé pěstovali obilí, brambory, zeleninu, chovali krávu, prase, králíky, slepice a často i včely.
2: Na Budči u Zákolan se 28. září uskuteční tradiční svatováclavské slavnosti. Na návštěvníky tu čeká pestrý program pro celou rodinu. Průvod svatého Václava, historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, divadlo, hudba, řemeslné dílny, kovářské sympózium i aktivity pro děti. Součástí budou také komentované prohlídky rotundy svatého Petra a Pavla a samozřejmě stánky s občerstvením. Zřícenina hradu Zvířetice nedaleko Bakova nad Jizerou připomíná dobu, kdy se na skalnatém ostrohu tyčil mohutný hrad. Původně gotické sídlo prošlo později přestavbou na renesanční zámek, jehož osud ale spečetil požár na začátku 18. století. Dnes z něj zůstaly působivé ruiny, které lákají nejen milovníky historie, ale také návštěvníky, kteří si chtějí užít krásné výhledy do okolní krajiny.
6: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu asi 2 km jihozápadně od města Bakov nad Jizerou v nadmořské výšce 250 metrů. Hrad se nacházel na obchodní stezce. Jeho cílem tak bylo vybírat mýtné.
7: Probíhala tady vlastně obchodní stezka z Prahy do severních Čech, takže vůbec proto asi Zvířetice vznikly tady na té obchodní stezce, která se vinula vlastně tady přes obec Chudoplesy nedaleko přes vlastně brod, pozdější mosty a přívozy přes řeku Jizeru a probíhala tady kolem toho hradu Zvířetice, takže zřejmě to byl komerční hrad, vybíralo se tady mýto.
6: Nejvýznamnějším majitelem zámku byla hrabinka Marie Eleonora, která převzala správu nad tímto panstvím po smrti svého muže ve svých 27 letech. Z dochovaných záznamů vyplývá, že se o zámek starala velmi dobře. Historické zmínky však vykreslují i v jiném světle.
7: Takže třeba v účetní knize ze 17. století stojí, že u bakovského řezníka Krejbicha koupila husičky, které nechala pobíhat na zvířetickém nádvoří a v radosté kratochvíli se svým synem Arnoštem je honití ráčila a jimi hlavičky se mačetami sekati ráčila. Takže takto se bavilo panstvo v 17. století.
6: Důležitým milníkem pro renesanční zámek byl rok 1720, kdy byl zachvácen požárem. Poté už nebyl opraven a nevyužitý postupně chátral.
7: Slavíme tedy 300 let od požáru zámku Zvířetice. Údajně to bylo 15. září, kdy do zámecké věže uhodil blesk a Zvířetice podlehly zničujícímu požáru. To nebylo úplně jakoby devastující požár, ale byla to asi taková symbolická tečka, že vlastně už nestálo za to hrabatům z Valdštejna, majitelům tehdejšího panství, se o to víceméně jakoby starat.
6: Zřícenina je dobře viditelná od vlakového nádraží Bakov nad Jizerou, odkud vede cesta dlouhá necelý kilometr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po modré turistické značce. Vstup na tuto chráněnou kulturní památku je zdarma. David Vilček, Televize Praha.
2: Ať už vás dnes zaujal některý z našich výletů, historická památka, tradice nebo třeba podzimní akce, jedno je jisté, zajímavá místa máme často mnohem blíž, než si myslíme. Stačí si jen vybrat směr a vyrazit. Děkuji, že jste dnešní putování v regionech absolvovali se mnou a přeji vám spoustu krásných cest a nových objevů. Těším se na vás zase příště. Na viděnou.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně v Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny.

Ve stejnou dobu, kdy se stavěla Libeňská sokolovna o kousek dál na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě, a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Na Růžovém vrchu v Karlových Varech mají nové sportoviště. Areál u základní školy Krušnohorská prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově slouží nejen školákům, ale i sportovním klubům a veřejnosti.
2: Město pravidelně investuje na školách do školních hřišť, protože sport je pro nás velmi důležitý a spousta dětí nemá možnosti chodit například na Matony arénu, na AC Start a podobně, takže ta školní hřiště jsou pro nás velmi důležitá.
3: Bylo nám postaveno nebo rekonstruováno sportovní hřiště, které obsahuje atletický ovál 250 metrů dlouhý, dvě fotbalová hřiště s umělou trávou, dva streetballová kurty, jedno hřiště na petánk, nízká lana a workoutový koutek.
1: Dopoledne areál využívají žáci školy, odpoledne se otevírá sportovním klubům i veřejnosti.
3: Dopoledne je provoz určen pro žáky naší školy, který tělocvikáři hodně využívají a po roce odmlky jsou strašně rádi za to, že můžou tohle hřiště využívat. V odpoledních hodinách od 4 do 8 primárně je pro veřejnost otevřeno, kdy kromě umělých trav, které jsou většinou smluvně zajištěny, protože ten provoz něco stojí, tak na ostatní sportoviště může veřejnost zdarma si kdykoliv zacvičit.
2: Takže jsou přesně dány časy, kdy si může veřejnost přijít zakopat.
1: Každý, kdo chce sportoviště využít, se musí nejdřív zapsat na vrátnici areálu. Škola tak chce mít přehled o tom, kdo hřiště využívá a předcházet případnému poškození vybavení. Rekonstrukce sportoviště vyšla na bezmála 20 milionů korun. Město chce do sportovišť u škol investovat i v dalších letech. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A chtěli to se kolem této hlavní zhromažďovat připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
1: Perning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem v parku

0: U kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
1: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy od obec.
0: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
2: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
3: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
0: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
4: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to tam super.
5: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho robí taková píšťalka.
0: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
6: Škoda Sportpark na plzeňských Slovanech má další novinku. Sportovní areál nově zdobí 10 metrů vysoká lezecká věž, která nahradila původní konstrukci z roku 2004.
7: Bylo to samozřejmě nutnost, protože byla to velká investice, ale ta původní stěna už tady byla více než 20 let, uteklo to. Takže bylo to kvůli bezpečnosti lesců. Byli jsme nuceni vyměnit tu věž. Slavnostní otevření proběhlo hlavně za účasti paní ředitelky mateřské školy, která taky leze, takže nám tam vylezla na věž a úplně nahoru pověsila vlaječku Slovan.
6: Lezecká věž dlouhodobě patřila mezi velmi oblíbené prvky Škoda Sportparku.
8: Původní věž z roku 2004 již dosloužila. Zájem o lezení nám stoupá. Je to prostě sport, který můžete dělat sám s parťáky, místíte se a odreagujete se. Horolezecká stěna je 10 metrů vysoká, má 4 různé profily a přes 220 metrů čtvereční lezecké plochy, jak pro začátečníky, tak pro horolezecké vytrvalce.
6: Věž nabízí výstupy různých obtížností, které jsou rozlišeny podle barvy použitých chytů. Obtížnost každé cesty je uvedena ve dvou klasifikačních systémech. Platí přitom, že čím nižší číslo, tím lehčí cesta.
9: Zatím, co jsem zkoušel, tak jsou tady spíš trošku těžší cesty, takže ještě tu stěnu zkusíme, ale spíše to středně a těžší cesty bych to viděl. Vyloženě trojky, čtyřky pro nějaké děti a to není asi.
6: Druhý plzeňský obvod modernizuje areál postupně, ale to z něm přibylo hned několik novinek. Vzniklo zde nové multifunkční hřiště a také zázemí, které mohou využívat sportovci i návštěvníci areálu.
7: Když to začínalo, tak tady byly dvě rezavé překážky na skate. A za celou tu dobu se sem investovalo už přes 70 milionů.
6: Škoda Sportpark patří mezi nejvyužívanější sportovní areály. Každoročně se míří tisíce návštěvníků za sportem, odpočinkem i rodinnou zábavou.
8: Já chci na Slovanech sport dostupný pro všechny a tím se nám nabízí Škoda Sportpark. Škoda Sportpark je přístupný veřejnosti, je tady všechno zdarma a každý si tu může vyzkoušet to své a v rámci volného času jsem ráda, že děti nesedí doma a že přijdou k nám sportovat. Je pravda, že letos jsme sem investovali hodně peněz, ale mám z toho velkou radost.
6: Kompletní lezecký sektor bude hotový na jaře příštího roku, kdy v areálu přibydou dvě boulderingové stěny. Ty nabídnou další možnosti tréninku bez nutnosti jištění a budou vhodné i pro méně zkušené lezce. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Habermanův park se na dva dny proměnil v místo plné dobrého jídla, vína i muziky. Od 18. září zde probíhala jedna z nejnavštěvovanějších akcí plzeňské čtyřky – Doubravecké slavnosti vína.
1: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít u 9. ročníku, vlastně už tradičních vín tady u nás na Doubravce. Vždycky přivezeme kousek Moravy přímo sem do Habermanova parku a já mám velkou radost, že se tady schází velké množství lidí. A jsou to takové naše sousedské slavnosti, vidíte, za námi svítí světelka, myslím si, že ten park noci bude krásný a všichni si tady užíváme cymbálovku, víno a dobré jídlo.
2: Dnes tady máme krásnou atmosféru, přijelo k nám 14 tuzemských vinařů, kteří přivezli svá vína, které zde mohou lidé ochutnat. Máme tady také chutné občerstvení a také muziku, která k vínu patří, cymbálovku a zítra swing.
0: Stánky s vínem byly v obležení od začátku až do konce. Vinaři do Plzně přivezli jak klasická tichá vína, tak i vína perlivá či burčáky.
3: Já jsem přijel z Čejkovic, jezdím sem už léta, vlastně dá se říct už od těch prvních ročníků. No a mám tady celou škálu vín, od suchých po sladký, červený, takže každý si myslím vybere. Zatím, co tak mám vypozorovaný, tak jsou to spíš ty sladší vína, ale je fakt, že hodně už přechází do těch suších, že asi už mají napito a propili se do těch suších vín.
4: My jsme z rodiny Vinařství Sedlák a z Velkých Bílovic a přivezli jsme vám bílé víno, červené a růžové. Máme tady kompletní nabídku 12 odrůd. Jsme tady podruhé, loni jsme byli poprvé a nejoblíbenější samozřejmě Hibernal, oblíbené jsou bublinky, takže prodáváme Frizante, ale máme takovou zajímavost, přivezli jsme letní víno, což je kivé, a samozřejmě takovou už odrůdu Neuburské, která bohužel má ustupující tendenci, ale my se jí stále věnujeme.
0: Program vyvrcholil v sobotu, a to koncertem kapely Electric Therapy. Z Doubravky pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: V budově radnice 4. plzeňského obvodu se uskutečnilo veřejné představení studie nazvané Park svatého Jiří. Historicky i kulturně cenné území zůstane i nadále přírodním unikátem. Krajinářští architekti jej plánují rozdělit do několika zón podle navržené péče, intenzity a způsobu využití.
1: My určitě nechceme měnit celé místo u svatého Jiří. My bychom chtěli to místo zpřístupnit lidem a ukázat jim možná kousíčky, které neznají, ukázat jim nějaký vstup do řeky, ukázat možnost, kde byl třeba starý brod v tom místě. Chtěli bychom tam udělat novou výsadbu a byli bychom rádi, aby to místo bylo navštěvované tak, jak je místními, a aby jim zůstalo zachováno.
5: Koncepce vznikla na základě zjištění architektů a výsledků pocitové mapy, do které se zapojili obyvatelé širokého okolí. Jedná se o poměrně velké území, které zasahuje i mimo obvod čtyřky. Počítá se například s propojením s lokalitou, kde stávalo pozdně středověké tvrziště Pecihrádek.
6: Samozřejmě to není jenom záležitost čtyřky, je to výsledek spolupráce obvodu 4 a obvodu 1 plzeňských obvodů. A je to zajímavé v tom, že to řeší skutečně rozsáhlé území, které je hodně navštěvované lidmi, a to území má dnes ten potenciál daleko větší, než v daném okamžiku nabízí.
5: Jedním z cílů je zpřístupnit některá místa, která jsou v současnosti neprostupná nebo špatně přístupná. Místa ponechána přirozenému vývoji budou přístupnější, ale bez laviček. Využívat se bude čistě přírodních prvků, jako jsou kameny nebo kmeny stromů. Naproti tomu v místech, která jsou využívána nebo mají reprezentativní charakter, se počítá s častější údržbou vegetace a vhodným mobiliářem.
7: Tady tento prostor Parku svatého Jiří by mohl být vlastně jedním z takových prvních komplexních řešení ploch, které jsou, bych řekla, takovou jako ukázkou, jak zacházet s přírodou, jak tu plochu ponechat maximálně v tom stavu přírodě blízkém, ale současně lidem, obyvatelům nabídnout tak důležitý komfort té přírody, ochlazování prostoru, zejména v letním období, přítomnost vody, přítomnost přírody, biodiverzity a tak dále.
5: Koncepce je zveřejněna na webových stránkách obvodu a své připomínky mohou občané zasílat až do konce října na e-mail parksvjiri@plzen.eu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí, a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohly vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady služky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou.

0: Je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
1: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
2: Za paroži, ne? Jo, to pár cukre a se špatně.
1: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
3: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct buřty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
4: Atmosféra je nádherná.
5: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
1: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
6: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
1: Čtvrté buřty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
7: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila světovou špičku v boči. Do města se sjeli sportovci z řady zemí, aby poměřili své síly v tomto atraktivním paralympijském sportu. Mezinárodní turnaj ukázal nejen špičkové výkony, ale také odhodlání a bojovnost závodníků.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přelákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli si tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Bušty v lese, hry, dobrodružství a spousta zábavy pro celou rodinu. Oblíbená akce se po čase vrátila na svatý Linhard v Karlových Varech a přilákala děti i dospělé. Ti si užili den plný aktivit uprostřed přírody.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroši, ne? No, to pak cukre a ještě špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče? Byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: Ester Vojčický, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, navštívila Prahu. V pražském kině přítomnost osobně uvedla českou premiéru dokumentárního filmu o jejím životě.
9: Světově uznávaná pedagožka, autorka a výrazná osobnost spojená se Silicon Valley Ester Vojčický navštívila Českou republiku. V pražském kině Přítomnost 16. září osobně uvedla českou premiéru dokumentu o jejím životě s názvem Kmotra Silicon Valley. Kromě projekce filmu byla součástí pražského programu také živá diskuze, networking a exkluzivní VIP meet and greet.
10: I really enjoy this evening because I like talking to people.
11: Tento večer si opravdu užívám. Protože ráda mluvím s lidmi a ráda odpovídám na jejich dotazy. Lidé se někdy bojí položit dotaz před větší skupinou lidí, může je to uvádět do rozpaku, proto jsem ráda, že jsem tady měla příležitost popovídat si s každým zvlášť jen mezi dvěma očima. A bylo to prostě skvělé.
10: Then that makes me feel good about it.
9: Ester Vojčický, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, vedla po desetiletí legendární žurnalistický program v Palo Alto. Její životní příběh se protíná s významnými osobnostmi technologického světa. Je spojena s příběhem Steva Jobse i z počátky Google, který vznikal v garáži její dcery Susan Vojčický.
12: Kmotra Silicon Valley je dokument o Ester Vojčický, která je legendární pedagožkou a autorkou. Podílela se na rozvoji mladých lidí, pomohla jim stát se technologickými lídry ve Spojených státech. Mnoho z nich se také stalo extrémně úspěšnými podnikateli. Ku příkladu její dcera, pozdější výkonná ředitelka společnosti YouTube.
9: Akci v kině Přítomnost uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, investory a technologické lídry v Česku i ve světě. Jejím zakladatelem je Patrik Juránek, který během večera předal Ester cenu za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, inovací a leadershipů.
13: Dnešní akce je opravdu výjimečná, protože se nám podařilo po 6 letech vlastně našich aktivit ve Startup Disruptu pozvat sem Ester Vojčickou. Spousta osobností s tolika oceněními a úspěchy by mluvila jenom sama o sobě, ale přitom Ester hlavně mluví o těch žácích a nejenom o těch úspěšných, ale i o tom, co teďka zažívá, co jí třeba trápí, velmi ráda to sdílí a můžu potvrdit, že opravdu za ty dva dny, co jí tady máme a už jsme s ní taky něco zažili, tak se snaží hlavně pomáhat, aby je užitečná.
9: Události se zúčastnila řada studentek, pro které je Ester velkou inspirací, ale také pedagožek a podnikatelek.
14: Naše společnost se zabývala tím, že vlastně kupujeme nemovitosti, budujeme je do hotelů, které jsou v centru vždycky měst a v centru, dejme tomu, jakoby evropských metropolí a pak i ty hotely následně i operujeme. V současné době máme otevřený hotel The Julius v Praze, který je vlastně první takový flagship hotel tady té sítě a do budoucna v dalších 2-3 letech budeme odevírat hotely v Berlíně, v Bukurešti a v Budapešti.
15: Pro mě byl ten film a celý večer hrozně inspirativní. A jak jsem se bavila s ostatníma lidma tady, tak myslím, že dneska nám to tak brnklo každému na nějakou naší strunu a každý si z toho vzal něco svýho.
16: Je nesmírně inspirativní vidět Ester, která je 85 nebo 86, jestli se nepletu, která do dneška jsme ji viděli zvedat kettlebelly, viděli jsme ji na lyžích, že prostě, když chci, tak to jde bez ohledu na věk. To je jako skvělý.
9: Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
8: Přes 2000 účastníků přilákal do ostravského Gongu festival umělé inteligence Černá AI. Odborníci představovali její využití ve firmách zdravotnictví i tvůrčích profesích. Návštěvníci si mohli technologie také sami vyzkoušet.
17: 7 scén, 20 praktických workshopů a setkání s lidmi, kteří umělou inteligenci vyvíjejí i denně používají. Ostravský Gong nabídl prostor pro otázky, zkušenosti i vlastní zkoušení.
18: Moravskoslezský kraj dokazuje i to, že AI komunita se tady nejenom může potkávat, ale může se tady propojit s veřejností i s biznisem. A budu velice rád, pokud tady vzniknou nějaké zajímavé nápady, které pomůžou Moravskoslezskému kraji.
19: My jsme byli v situaci, kdy odvozujeme otečené kostky mnoho našich aktivit a Černá AI nám přišla jako kdyby zajímavý název pro AI platformu, tak proto Černá.
20: Co jsme měli na papíře, tak dnešním dnem se stalo skutečností a ten zájem je enormní. Krom toho, kolik je tady účastníků dneska fyzicky přítomno, tak dalších zhruba 700 čeká doma, na které se nedostalo.
17: Za platformou Černá AI stojí také Dalibor Mráz. Věnuje se vývoji systému, které firmám pomáhají zpracovávat a využívat data. Podílel se například na řešení pro vyhledávání a propojování informací z vědeckých studií. Na festivalu tak mohl nabídnout zkušenosti přímo z vývoje i zavádění umělé inteligence do praxe.
21: My na lidi hodně apelujeme, aby byli AI, jakoby, jak to říct, trošku obezřetní, protože hodně lidí jakoby věří tomu, co dostává zpátky. On to není takzvaný jako deterministický systém, to znamená, když se zeptáte 10x většinou na to stejné, tak vám může přijít 10x trošku jiná odpověď. Znamená, v tom je to lehce nebezpečné, to znamená, je velice důležité tu technologii trošku pochopit a potom vlastně se s ní velice dobře dá pracovat. Ono opravdu mi jako opravdu hodně pomoct, dokáže vás zrychlit, dokáže vyřešit i určité jako problémy.
17: Festival spojil technologie také s kreativní tvorbou. Pro Černou kostku je právě propojení vzdělávání, kultury a nových technologií součástí jejího zaměření. Budoucí krajská knihovna má nabídnout zázemí také pro vlastní tvorbu a experimentování.
19: My teď v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom opravdu byli moderní knihovna, takzvaná knihovna budoucnosti, abychom tomu návštěvníkovi nabídli obrovské množství témat, které nějakým způsobem mu pomohou se zorientovat dnešní moderní světě technologií a informací. Jak my si představujeme, pardon, tu novou moderní knihovnu něco podobného, jak teď v tuto chvíli tuto konferenci. To znamená místo, kde se potkají technologie s lidmi a lidi navzájem a posuneme se dál.
17: Přes 2000 účastníků ukázali, jak velký zájem téma vyvolává. Další krok přijde v každodenní práci.
20: Příležitostně si vyhledávám nějaké informace, které jsou na jednom místě, třeba o historii, o cestování, ale i pracovní záležitosti.
19: Většinou ve dvou věcech. Jedna je taková ta monotonní, když se jedná o třeba přípravu nějaké prezentace nebo analýzy nějakého textu, který vyžaduje příliš času a já ten čas nemám, takže to je jako velmi dobrý nástroj. A druhá věc je takový partner v brainstormingu.
17: Umělá inteligence může ušetřit čas i usnadnit práci. Jak ji ale využijeme a co jí svěříme, zůstává na nás. Ostravský festival k tomu nabídl inspiraci i praktické zkušenosti.
8: Zahrada Panského domu se proměnila na veřejný prostor přímo v centru města. Obyvatelé Uherského Brodu a jeho návštěvníci tam najdou nejen klid k odpočinku, ale také reprezentativní místo na pořádání kulturních a společenských akcí. Její slavnostní otevření bylo první z nich a vrátilo zahradu do dob posledního šlechtického uživatele Václava Hraběte z Kounic.
2: Málo které centrum města se dnes může pochlubit tak příjemným místem pro odpočinek, na jaké se během necelého roku proměnila zahrada Panského domu v Uherském Brodě. Její revitalizace je ukázkovým příkladem toho, jak se dají smysluplně využít evropské dotace a spojit tak příjemné s užitečným.
3: Je to nejstarší historická světská památka ve městě. Má dneska více než 500 let, takže jsme opravili vnitřní části prostor budov. Ať to byly nízkoprahové denní centrum, byla to knihovna a další prostory. Tak dnes otevíráme tu třešničku na dortu a to je Panská zahrada, místo, které bude sloužit k relaxaci, ke kulturním programům a vůbec, ať se tady lidi cítí dobře, ať se tady schází, protože bude to otevřené a dělalo se to vlastně pro lidi.
2: Celkové náklady na revitalizaci prostoru dosáhly přibližně 27 milionů korun. Z toho 17,5 milionu korun pokryla dotace Evropské unie z integrovaného regionálního operačního programu.
22: Ten prostor byl dlouhodobě zanedbaný, to znamená, došlo k rozsáhlým terénním úpravám, odvezlo se snad 200 nákladních aut zeminy pryč a spodní stavba spočívala v nových rozvodech vody, protože jí máme srážkové vody ze střech, dále kompletně nová elektroinstalace a osvětlení a odpadní potrubí.
2: Zahrada s novými architektonickými prvky, altánem nebo dvouramenným pískovcovým schodištěm se proměnila na zelené místo, které už není jen průchozí částí centra. Jejím návštěvníkům nabídne možnost na chvíli zpomalit a zůstat tam déle.
23: Je to radost pohledět a je opravdu krásné vidět, že se tady něco děje a že to roste.
24: Já mám radost, že je tady spoustu dětí, že tady přišli lidi, protože přesně to jsme chtěli, aby naše zahrádka právě sloužila i všem.
8: Areálu Univerzity Palackého v Olomouci letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Roste na pokusných plochách, které v areálu provozuje Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu. Botanici jeho výskyt zdokumentovali a část rostlin míří také do herbářových sbírek.
25: Kriticky ohrožený ibišek trojdílný vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, které sídlí v holickém areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Na poli, kde dříve centrum pěstovalo soju, jej náhodně objevila Kateřina Smékalová z výzkumného týmu genetického zdroje zelenin a speciálních plodin.
26: Tady zrovna stojíme v takovém epicentru výskytu těch rostlin, kdy tady kolem dokola, když budu počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 rostlin určitě tady je.
27: V této bolce je tak 20 semen.
25: Je to vůbec poprvé, co se takto rozsáhle ibišek na Moravě rozšířil. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
28: Je to rostlina, která patří do čeledi slézovité, což je čeleď, ze které vy znáte určitě takové ty běžně pěstované ibišky, třeba ibišek syrský a tak dále. A u nás tenhle ten ibišek trojdílný je velmi vzácná, kriticky ohrožená rostlina, která se vyskytuje hlavně na jižní Moravě. No a trochu to překvapení je, že tady v Olomouci jsme vlastně na víceméně severní hranici areálu jejího rozšíření u nás na Moravě a proto je to takováhle jako zvláštnost.
25: Na rozdíl od běžných ibišků je tento druh jednoletý. Zajímavostí je i samotný květ, který vydrží otevřený jen několik hodin. I proto má v angličtině přezdívku One Hour Flower, tedy květ jedné hodiny. Jak se rostlina na výzkumné pole dostala, není zatím zcela jasné.
28: Buď se sem teda dostal nějakým způsobem přirozeně, protože ta nejbližší známá lokalita leží u Olšan, to je několik málo kilometrů odsud, směrem na jih. Druhá možnost je, že jsem byl zavlečený s nějakým osivem jako příměs. A třetí, že tady byl dlouhodobě, byl přehlížený a jenom ty letošní podmínky mu teda pomohly tady k tomuto masivnímu výskytu.
25: Na zemědělských plochách je jeho výskyt ale problematický. Ibišek totiž může sloužit jako mezihostitel viru mozaikovitosti okurek.
26: My na jednu stranu jsme pracoviště, které se zaměřuje na ochranu, podporu biodiverzity, protože jsme jedním z pracovišť, které dodává semena do genové banky. My tady konkrétně v Olomouci máme na starosti kolekce genetických zdrojů zelenin a léčivých aromatických a kořeninových rostlin a z toho titulu máme za úkol různé genetické zdroje těchto plodin zhromažďovat, množit, popisovat, hodnotit. A na jednu stranu podpora diverzity, to znamená i tady těchto dnes už vzácných plevelů je důležitá a máme to dělat. Na druhou stranu konkrétně tento druh napadá tenhle virus i právě naše genetické zdroje okurek a dýní. A tak, jak vidíme, dýně tady pěstujeme, hned za mnou je velké pole, tak my si nemůžeme dovolit tady mít rostliny, které jsou potenciálně nebezpečné.
25: Odborníci proto už museli část ibišků odklidit. Některé rostliny putují do herbářových sbírek, kde zůstanou jako doklad letošního výskytu a poslouží i budoucímu výzkumu. Díky jejich velkému množství se o část vzorků podělí také další vědecké instituce. Aneta Lindovská, Televize Morava.
8: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Každý výlet začíná nápadem. Někdy stačí zahlédnout zajímavé místo, zaslechnout příběh nebo jen zjistit, co je za kopcem, kolem kterého každý den projíždíme. I dnes jsme pro vás takových míst vybrali hned několik. Vypravíme se za historií, tradicemi, krásnou přírodou i akcemi, které stojí za to vidět na vlastní oči. Tak si udělejte pohodlí a vydejte se s námi na další putování v regionech. Zoo Praha letos slaví už 95 let od svého otevření a tradiční výroční slavnost připadá na 28. září, na Den české státnosti. Návštěvníky tu čeká celodenní program napříč celým areálem a příležitost připomenout si, jak se pražská zoo během 9 desetiletí proměnila, od prvních jednoduchých kotců až po moderní prostorné expozice. Pokud tedy chcete oslavit významné výročí společně se zvířaty, 28. září máte v Zoo Praha o program postaráno. V další reportáži z našeho putování po Horním Rakousku se vydáme do Bad Goisern, malebného městečka v srdci oblasti Salzkammergut. Obklopují ho majestátní hory, jezera a krásná alpská krajina. A právě tady můžeme poznat také tradiční život a kulturu tohoto regionu. Bad Goisern je navíc skvělým výchozím bodem pro objevování okolních přírodních krás. Pojďme se tedy podívat, co všechno toto místo nabízí a proč stojí za to se tu zastavit.

0: Moravský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáváme do 6 regionů Solné komory. Dnes společně objevíme kouzlo a tradice městečka Bad Gäusern. Díky mimořádnému přírodnímu a kulturnímu bohatství se Solná komora v sousedním Horním Rakousku může pyšnit zápisem do seznamu světového dědictví UNESCO. Společně s městečky Gossau, Hallstatt a Obertraun patří do jádra tohoto regionu také půvabný Bad Gäusern. Oblíbené klimatické lázně lákají nejen k odpočinku a ke zlepšení kondice na čerstvém vzduchu, ale dokonce i k velkým sportovním výkonům. Na své si tu přijdou také milovníci místních tradic, kultury a původních řemesel předávaných z generace na generaci. Takzvaná vnitřní Solná komora, jak se regionu odjakživa říká, se rozkládá kolem známého města Hallstatt a Dachsteinu, což je nejvyšší vrchol Horního Rakouska. Unikátní krasové oblasti s rozsáhlými jeskyněmi najdeme i tajemnou skálu zvanou Věčná stěna, čili Ewige Wand. Z Bad Gäusern k ní vede příjemná cesta smíšeným lesem, který poskytuje chladivý stín, případně poslouží jako deštník. Typickými růžovými květy zdobí krajinu brambořík horský, najdeme tu i horské kapradí nebo vraní oko čtyřlisté. Pak se terén otevře a před námi se vyne dobrodružná cesta po hraně skální stěny. Toto místo zpravidla turisté vyhledávají pro úchvatné výhledy. Nám počasí tolik nepřálo, i přesto jsme tu načerpali spoustu inspirujících zážitků. Terezo, představte nám toto místo a jaký příběh se k němu váže.
1: Hallo, wir sind heute in der Welterbe-Region Dachstein Salzkammergut.
2: Vítáme vás v hornorakouském regionu Salzkammergut nad městem Bad Gäusern a nacházíme se v místě nazvaném Věčná stěna, ke které se váže krásná legenda. Vypráví o tom, jak král Gäusern vyrušil draka a probudil ho ze spánku, za což se drak pomstil tím, že vytvořil tuto skalní stěnu s jeskyněmi a prohlubněmi. Tak vznikl tento unikátní přírodní útvar.
0: Jedna z nejzajímavějších stezek v této oblasti je skvěle značená a doplněná zastaveními, která zaujmou i děti. Je dostatečně široká a velmi dobře zajištěná, takže je bezpečná jak pro pěší, tak pro cyklisty.
1: Der Weg wurde 1950 erbaut.
2: Cesta ve stěně byla proražena roku 1950. Je velmi atraktivní dokonce i pro špičkové závodníky, kteří zde trénují i soutěží. Každý rok se tu koná legendární maraton horských kol Salzkammergut Trophy. Odtud z vyhlídky můžeme spatřit údolí Dachsteinu, jádro Solné komory, jejímž nejznámějším artiklem je samozřejmě sůl. Toto bílé zlato pocházející ze Solné hory Hallstatt přitahovalo lidi do této alpské krajiny již před 1000 lety. V regionu se stále naplno využívají jak léčebné účinky soli, tak její zpracování v gastronomii.
0: Vyhlášeným centrem lokálního kulinářství je právě Bad Gäusern, poklidné město s malebným historickým centrem, kde několik domů zdobí popínavé hrušky, má více než 7 000 obyvatel a skýtá mnoho příležitostí k relaxu, který podporují zdejší klimatické lázně a jodovo-sirné prameny.
1: Bad Gäusern ist eine Marktgemeinde.
2: Gäusern byla obec s právem trhu a od 30. let minulého století se začala prosazovat coby výletní místo působící jako klimatické lázně. Od roku 1955 je tedy slovo Bad součástí názvu města, které se soustředí především na zachování a předávání tradic, kultury a udržování místních hodnot.
0: Bad Gäusern leží na řece Traun u severního břehu Hallstattského jezera, 7 kilometrů jižně od známější lázeňského města Bad Ischl, které se v roce 2024 stane evropským hlavním městem kultury. Bude to velká událost pro celou Solnou komoru. Tento prestižní titul totiž Evropská unie uděluje s cílem podpořit rozvoj kultury a zdůraznit bohatství a rozmanitost různých zemí. A právě o to se snaží i zdejší dům řemesel.
2: V důsledku vývoje, který byl na přelomu tisíciletí pozorovatelný v celém Rakousku, přišla potřeba čelit globalizaci, sdružovat se ve spolcích, aby tradiční řemesla mohla v regionu přežít. Náš dům řemesel vznikl v květnu roku 2009 jako projekt vzešlý z tehdejší zemské výstavy. Cílem je představovat tradiční řemesla typická pro náš region, ukazovat jejich pestrost a význam nejen z historického hlediska, ale taky jejich přínos pro kvalitu současného života.
0: Tvůrci zde tradičním způsobem vyrábějí a zároveň prezentují typické regionální výrobky, třeba speciální brýle z paroží, klobouky z ovčí vlny i zaječí srsti, šperky z átrze nebo ženské kroje, takzvané dirndly. Řemeslům se v současnosti věnují hlavně ženy, které si v expozici přijdou na své, neboť je v ní bohatě zastoupené vše, co se týká oblékání a

0: Nechybí tu ani ukázky činností, které souvisejí s hospodařením nebo stavitelstvím. Typické jsou pro tuto zemi lédr hóze, kožené kalhoty, které vyžadovaly kvalitní zpracování, aby vydržely pokud možno po celý život. Muži je používali na práci a často se kalhoty dědily z generace na generaci. Známým pojmem jsou rovněž takzvané Geusernschuhe, čili speciální místní boty. Zdobené regionální kroje doplňují ukázky každodenního oblečení i vysoké krejčoviny.
1: U příležitosti slavností, které se budou konat v rámci Evropského hlavního města kultury, chystá dům řemesel Handwerkhaus v příštím roce velký projekt nazvaný Skala. Městečko Bad Geusern přivítá nejen rakouské umělce, ale přijedou k nám řemeslníci z celého světa. Budeme společně tvořit výrobky z textilu, kůže, kovu, dřeva i papíru a své zkušenosti a zážitky umělci předají také místním školákům a lidem z tohoto alpského regionu. Součástí celého projektu bude i speciální výstava, která začne 25. května příštího roku. Představí díla umělců, jejich ručně zhotovené výrobky a objekty.
0: Dům řemesel ukazuje, že na kulturní dědictví je třeba pohlížet jako na součást vlastní přítomnosti a budoucnosti a také jako na velký potenciál směřující k rozvoji místní ekonomiky. V příštím dílu vás pozveme do míst, která vás donutí zpomalit a užívat si zasloužené dovolené. Ukážeme vám smaragdově modrou hladinu jezera Wolfgangsee, obklopenou vysokými horskými masivy. Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do oblasti Solné komory vydávají. Tak na viděnou zase za týden.
2: České Budějovice budou od 28. září do 3. října patřit milovníkům kávy. Už po čtvrté se tu uskuteční Budějovický kávový týden, který nabídne workshopy, přednášky, ochutnávky výběrové kávy i program přímo v místních kavárnách. Workshopy a přednášky jsou zdarma, je ale potřeba se předem registrovat. Vyvrcholením bude Budějecký Coffee Fest 2.0, který se uskuteční 2. a 3. října na výstavišti České Budějovice. V další reportáži se vydáme do Kotulovy dřevěnky v Havířově, jedné z nejstarších dochovaných lidových staveb v této části Slezska. Roubené stavení přibližuje, jak se na vesnici žilo před více než 100 lety, od tradičního bydlení až po způsob hospodaření a každodenní práci. Součástí areálu jsou také hospodářské stavby a ukázky dobového vybavení. Pojďme se tedy podívat, jak vypadal běžný život našich předků v tradiční slezské chalupě.
3: Kotulova dřevěnka byla postavena ke konci 18. století a patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku.
4: Byla vystavena v roce 1781 a je dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Jejím majitelem byl Michal Folvarčný, jehož příjmení je dodnes vyryto na trámu vedle vstupních dveří. Po něm obývala dřevěnku rodina Kotulova, která zde setrvala až do roku 1975. Po ní je také dřevinka pojmenována. Do areálu patří také zděná stodola s chlévem, větrný mlýnek nazývaný Vjatrák, sloužící ke šrotování obilí a bylinková zahrádka. Kotulova dřevinka je otevřena sezóně. Sezonu zahajujeme 1. května velikou akcí, tradiční akcí nazvanou Den řemesel, na které se představuje množství řemeslníků, ať už je to kovář, krajkářka, perníkářka, výrobce šindelů, provazu. Návštěvníci mají možnost si spoustu těchto řemesel v tento den také vyzkoušet. V průběhu celé sezóny pořádáme množství akcí. Sezonu ukončujeme 1. září.
3: Expozice bydlení v Kotulově dřevěnce prezentuje vybavení domácího interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska.
5: V takové chalupě Těšínska někdy žilo i 30 lidí a ne vždycky to byly spřízněné osoby. Ano, byly to třeba už dvě různé rodiny, které žily právě v tomto domě. Co se týká chalupy, tak typický dům Těšínska, ano, prezentuje vlastně tato chalupa, jak se kdysi na tom Těšínsku žilo. Takže když se podíváme na chalupu zhora, na půdorys, tak uvidíme obdélníkovou stavbu vždycky. Chalupy bývají velice často podezděny a aby ušetřili nějaké peníze, tak do té podezdívky hodně často používali kámen. Cihly tehdy totiž byly velmi drahé a ty se šetřily hlavně na komín. Ty hrubě opracované trámy, ty jsou utěsněny mechem, ano, takže toto měli za úkol děti sbírat a všechny spáry se pořádně utěsnily. Teďka se nacházíme ve sváteční izbě, ano, tady se chodilo, když se šlo spát, anebo když přišla velmi vzácná návštěva. Pokud přišli sousedé nebo nejbližší rodina, tak se většinou sedávalo tady vedle v kuchyni a tam se všechno řešilo. Tady opravdu zvali jenom ty vážené osoby. Jinak taková izba nebývala nějak bohatě vybavená. Opravdu jsou tady základní věci, které tak používali středně zámožní zemědělci. Kde teďka chodili spát, když žilo v takové chalupě hodně lidí? Tady tato postel. To je nejlepší místo v celé té chalupě, takže tady samozřejmě spál majitel. Takže na posteli bychom mohli vidět hospodáře, hospodyni, ale u nohou ještě mývali často jedno nebo dvě malé děti. Spávalo se také na lavicích, tady za tou naší hospodyní je taková lavice, která je vylepšená. Opíradlo lavice se dá překlopit směrem k tomu stolu, udělá tím pádem takovou zábranu a ty menší děti tam spávaly. Samozřejmě v protější izbě se také spávalo a všichni ostatní, kteří už se tady nevešli, ti přespávali nahoře na půdě. Jinak na věšáku můžeme vidět potom takový krásný kabátek, kterému se v tom nářečí říká jakle. Šněrovacím botám koženým se říká brinelky, zouvák spousta lidí zná, pomocí toho se ty vysoké kožené boty vyzouvaly. No a nesmí tak na hospodářství chybět i nůžky. Jsou tam nůžky, kterýma se stříhaly ovečky, takže ty jsou na vlnu. Teď se nacházíme v kuchyni. V kuchyni pro návštěvníky možná nejzajímavější ta keramika. Je to totiž místní bludovická keramika. Tady v Dolních Bludovicích a Dolní Datyni se vyráběla a Bludovičtí se časem trošku odlišili tím, že začali v pozdější době používat tu bílou glazuru a na tom ty květinové vzory. Takže to je opravdu vzácné, protože samozřejmě keramika je křehká a nedochovalo se tolik kousku, takže to je možná nejzajímavější celé té kuchyni. No a samozřejmě v kuchyni je běžné takové nádobí, co se i dodnes používá. Spíš upozorňuji jenom na takové zajímavosti. Tady třeba ten první předmět na té lavici, zajímavý, taková plechová koule v takovém stojanu, to je vlastně taková malá pražírna, ano. Kdysi se dělalo jakoby kafíčko, taková ta náhražka kávy z cikorky, z žita, ano. Takže museli to vždycky upražit.
3: Tehdejší obyvatelé pěstovali obilí, brambory, zeleninu, chovali krávu, prase, králíky, slepice a často i včely.
2: Na Budči u Zákolan se 28. září uskuteční tradiční svatováclavské slavnosti. Na návštěvníky tu čeká pestrý program pro celou rodinu. Průvod svatého Václava, historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, divadlo, hudba, řemeslné dílny, kovářské sympózium i aktivity pro děti. Součástí budou také komentované prohlídky rotundy svatého Petra a Pavla a samozřejmě stánky s občerstvením. Zřícení na hradu Zvířetice nedaleko Bakova nad Jizerou připomíná dobu, kdy se na skalnatém ostrohu tyčil mohutný hrad. Původně gotické sídlo prošlo později přestavbou na renesanční zámek, jehož osud ale spečetil požár na začátku 18. století. Dnes z něj zůstaly působivé ruiny, které lákají nejen milovníky historie, ale také návštěvníky, kteří si chtějí užít krásné výhledy do okolní krajiny.
6: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu asi 2 kilometry jihozápadně od města Bakov nad Jizerou v nadmořské výšce 250 metrů. Hrad se nacházel na obchodní stezce. Jeho cílem tak bylo vybírat mýtné.
7: Probíhala tady vlastně obchodní stezka z Prahy do severních Čech, takže vůbec proto asi Zvířetice vznikly tady na té obchodní stezce, která se vynula vlastně tady přes obec Chudoplesy nedaleko přes vlastně brod, pozdější mosty a přívozy přes řeku Jizeru a probíhala tady kolem toho hradu Zvířetice, takže zřejmě to byl komerční hrad, vybíralo se tady mýto.
6: Nejvýznamnějším majitelem zámku byla hrabinka Marie Eleonora, která převzala správu nad tímto panstvím po smrti svého muže ve svých 27 letech. Z dochovaných záznamů vyplývá, že se o zámek starala velmi dobře. Historické zmínky však vykreslují i v jiném světle.
7: Takže třeba v účetní knize ze 17. století stojí, že u bakovského řezníka Krejbicha koupila husičky, které nechala pobíhat na zvíředickém nádvoří a v radosté kratochvíli se svým synem Arnoštem je honití ráčela a jimi hlavičky se bačetami sekati ráčela. Takže takto se bavilo panstvo v 17. století.
6: Důležitým milníkem pro renesanční zámek byl rok 1720, kdy byl zachvácen požárem. Poté už nebyl opraven a nevyužitý postupně chátral.
7: Slavíme tedy 300 let od požáru zámku Zvířidice. Údajně to bylo 15. září, kdy do zámecké věže uhodil blesk a Zvířidice podlehly zničujícímu požáru. To nebyl úplně jakoby devastující požár, ale byla to asi taková symbolická tečka, že vlastně už nestálo za to hrabatům z Valštejna, majitelům tehdejšího panství, se o to víceméně jakoby starat.
6: Zřícenina je dobře viditelná od vlakového nádraží Bakov nad Jizerou, odkud vede cesta dlouhá necelý kilometr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po modré turistické značce. Vstup na tuto chráněnou kulturní památku je zdarma. Taver Vilček, Televize Praha.
2: Ať už vás dnes zaujal některý z našich výletů, historická památka, tradice nebo třeba podzimní akce, jedno je jisté, zajímavá místa máme často mnohem blíž, než si myslíme. Stačí si jen vybrat směr a vyrazit. Děkuji, že jste dnešní putování v regionech absolvovali se mnou a přeji vám spoustu krásných cest a nových objevů. Těším se na vás zase příště. Na viděnou.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně Bohnicí, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy. Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice,

Jungbanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě, a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Na Růžovém vrchu v Karlových Varech mají nové sportoviště. Areál u základní školy Krušnohorská prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově slouží nejen školákům, ale i sportovním klubům a veřejnosti.
2: Město pravidelně investuje na školách do školních hřišť, protože sport je pro nás velmi důležitý a spousta dětí nemá možnosti chodit například na Matony arénu, na AC Start a podobně, takže ta školní hřiště jsou pro nás velmi důležitá.
3: Bylo nám postaveno nebo rekonstruováno sportovní hřiště, které obsahuje atletický ovál 250 metrů dlouhý, dvě fotbalová hřiště s umělou trávou, dva streetbalová kurty, jedno hřiště na petánk, nízká lana a workoutový koutek.
1: Dopoledne areál využívají žáci školy, odpoledne se otevírá sportovním klubům i veřejnosti.
3: Dopoledne je provoz určen pro žáky naší školy, kteří tělocvikáři hodně využívají a po roce odmlky jsou strašně rádi za to, že můžou tohle hřiště využívat. V odpoledních hodinách od 4 do 8 primárně je pro veřejnost otevřeno, kdy kromě umělých trav, které jsou většinou směně zajištěny, protože ten provoz něco stojí, tak na ostatní sportoviště může veřejnost zdarma si kdykoliv zacvičit.
2: Takže jsou přesně dány časy, kdy si může veřejnost přijít zakopat.
1: Každý, kdo chce sportoviště využít, se musí nejdřív zapsat na vrátnici areálu. Škola tak chce mít přehled o tom, kdo hřiště využívá a předcházet případnému poškození vybavení. Rekonstrukce sportoviště vyšla na bezmála 20 milionů korun. Město chce do sportovišť u škol investovat i v dalších letech. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A těm, kdo se kolem této majitý důležitosti zhromažďuje, připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
1: Verning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
5: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
1: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
6: Jasně, že to člověka potěší. Teď jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
7: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
1: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě, nechyběly řemeslné.

0: Dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
1: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to tady super.
2: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho robí taková píšťalka.
0: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
3: Škoda Sportpark na plzeňských Slovanech má další novinku. Sportovní areál nově zdobí 10 metrů vysoká lezecká věž, která nahradila původní konstrukci z roku 2004.
4: Byla to samozřejmě nutnost, protože byla to velká investice, ale ta původní stěna už tady byla více než 20 let, uteklo to. Takže bylo to kvůli bezpečnosti lesců. Byli jsme nuceni vyměnit tu věž. Slavnostní otevření proběhlo hlavně za účasti paní ředitelky mateřské školy, která taky leze, takže nám tam vylezla na věž a úplně nahoru pověsila vlaječku Slovan.
3: Lezecká věž dlouhodobě patřila mezi velmi oblíbené prvky Škoda Sportparku.
5: Původní věž z roku 2004 již dosloužila. Zájem o lezení nám stoupá. Je to prostě sport, který můžete dělat sám s parťáky, místíte se a odreagujete se. Horolezecká stěna je 10 metrů vysoká, má 4 různé profily a přes 220 metrů čtvereční lezecké plochy, jak pro začátečníky, tak pro horolezecké vytrvalce.
3: Věž nabízí výstupy různých obtížností, které jsou rozlišeny podle barvy použitých chytů. Obtížnost každé cesty je uvedena ve dvou klasifikačních systémech. Platí přitom, že čím nižší číslo, tím lehčí cesta.
6: Zatím, co jsem zkoušel, tak jsou tady spíš trošku těžší cesty, takže ještě tu stěnu zkusíme, ale spíš je to středně a těžší cesty, bych to viděl. Vyloženě trojky, čtyřky pro nějaké děti a to není asi.
3: Druhý plzeňský obvod modernizuje areál postupně, ale to z něm přibylo hned několik novinek. Vzniklo zde nové multifunkční hřiště a také zázemí, které mohou využívat sportovci i návštěvníci areálu.
4: Když to začínalo, tak tady byly dvě rezavé překážky na skate. A za celou tu dobu se sem investovalo už přes 70 milionů.
3: Škoda Sportpark patří mezi nejvyužívanější sportovní areály. Každoročně se míří tisíce návštěvníků za sportem, odpočinkem i rodinnou zábavou.
5: Já chci na Slovanech sport dostupný pro všechny a tím se nám nabízí Škoda Sportpark. Škoda Sportpark je přístupný veřejnosti, je tady všechno zdarma a každý si tu může vyzkoušet to své. A v rámci volného času jsem ráda, že děti nesedí doma a že přijdou k nám sportovat. Je pravda, že letos jsme sem investovali hodně peněz, ale mám z toho velkou radost.
3: Kompletní lezecký sektor bude hotový na jaře příštího roku, kdy v areálu přibydou dvě boulderingové stěny. Ty nabídnou další možnosti tréninku bez nutnosti jištění a budou vhodné i pro méně zkušené lezce. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Habermanův park se na 2 dny proměnil v místo plné dobrého jídla, vína i muziky. Od 18. září zde probíhala jedna z nejnavštěvovanějších akcí plzeňské čtyřky – Doubravecké slavnosti vína.
1: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít u 9. ročníku, vlastně už tradičních vín tady u nás na Doubravce. Vždycky přivezeme kousek Moravy přímo sem do Habermanova parku a já mám velkou radost, že se tady schází velké množství lidí a jsou to takové naše sousedské slavnosti. Vidíte, za námi svítí světelka. Myslím si, že ten park noci bude krásný a všichni se tady užíváme cymbálovku, víno a dobré jídlo.
2: Dnes tady máme krásnou atmosféru, přijelo k nám 14 tuzemských vinařů, kteří přivezli svá vína, které zde mohou lidé ochutnat. Máme tady také chutné občerstvení a také muziku, která k vínu patří, cymbálovku a zítra swing.
0: Stánky s vínem byly v obležení od začátku až do konce. Vinaři do Plzně přivezli jak klasická tichá vína, tak i vína perlivá či burčáky.
3: Já jsem přijel z Čejkovic, jezdím sem už léta, vlastně dá se říct už od těch prvních ročníků. No a mám tady celou škálu vín, od suchých po sladký, červený, takže každý si myslím vybere. Zatím, co tak mám vypozorovaný, tak jsou to spíš ty sladší vína, ale je fakt, že hodně už přechází do těch suších, že asi už mají napito a propili se do těch suších vín.
4: My jsme z rodiny vinařství Sedlák a z Velkých Bílovic a přivezli jsme vám bílé víno, červené a růžové. Máme tady kompletní nabídku 12 druhů. A jsme tady po druhé, loni jsme byli poprvé a nejoblíbenější samozřejmě Hibernal, oblíbené jsou bublinky, takže prodáváme Frizante, ale máme takovou zajímavost, přivezli jsme letní víno, což je Kive, a samozřejmě takovou už odrůdu Neuburské, která bohužel má ustupující tendenci, ale my se jí stále věnujeme.
0: Program vyvrcholil v sobotu, a to koncertem kapely Electric Therapy. Z Doubravky pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: V budově radnice 4. plzeňského obvodu se uskutečnilo veřejné představení studie nazvané Park svatého Jiří. Historicky i kulturně cenné území zůstane i nadále přírodním unikátem. Krajinářští architekti jej plánují rozdělit do několika zón podle navržené péče, intenzity a způsobu využití.
1: My určitě nechceme měnit celé místo u svatého Jiří. My bychom chtěli to místo zpřístupnit lidem a ukázat jim možná kousíčky, které neznají, ukázat jim nějaký vstup do řeky, ukázat možnost, kde byl třeba starý brod v tom místě. Chtěli bychom tam udělat novou výsadbu a byli bychom rádi, aby to místo bylo navštěvované tak, jak je místními a aby jim zůstalo zachováno.
5: Koncepce vznikla na základě zjištění architektů a výsledků pocitové mapy, do které se zapojili obyvatelé širokého okolí. Jedná se o poměrně velké území, které zasahuje i mimo obvod čtyřky. Počítá se například s propojením s lokalitou, kde stávalo pozdně středověké tvrziště Pecihrádek.
6: Samozřejmě to není jenom záležitost čtyřky, je to výsledek spolupráce obvodu 4 a obvodu 1 plzeňských obvodů. A je to zajímavé v tom, že to řeší skutečně rozsáhlé území, které je hodně navštěvované lidmi a to území má dnes ten potenciál daleko větší, než v daném okamžiku nabízí.
5: Jedním z cílů je zpřístupnit některá místa, která jsou v současnosti neprostupná nebo špatně přístupná. Místa ponechána přirozenému vývoji budou přístupnější, ale bez laviček. Využívat se bude čistě přírodních prvků, jako jsou kameny nebo kmeny stromů. Naproti tomu v místech, která jsou využívána nebo mají reprezentativní charakter, se počítá s častější údržbou vegetace a vhodným mobiliářem.
7: Tady tento prostor Parku svatého Jiří by mohl být vlastně jedním z takových prvních komplexních řešení ploch, které jsou, bych řekla, takovou jako ukázkou, jak zacházet s přírodou, jak tu plochu ponechat maximálně v tom stavu přírodě blízkém, ale současně lidem, obyvatelům nabídnout tak důležitý komfort té přírody, ochlazování prostoru, zejména v letním období, přítomnost vody, přítomnost přírody, biodiverzity a tak dále.
5: Koncepce je zveřejněna na webových stránkách obvodu a své připomínky mohou občané zasílat až do konce října na e-mail parksvjiri@plzen.eu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroči, ne? To pak cukre a to špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opést buřty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom Lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila světovou špičku v boči. Do města se sjeli sportovci z řady zemí, aby poměřili své síly v tomto atraktivním paralympijském sportu. Mezinárodní turnaj ukázal nejen špičkové výkony, ale také odhodlání a bojovnost závodníků.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: World Boccia Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslíme, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
0: Buřty v lese, hry, dobrodružství a spousta zábavy pro celou rodinu. Oblíbená akce se po čase vrátila na svatý Linhart v Karlových Varech a přilákala děti i dospělé. Ti si užili den plný aktivit uprostřed přírody.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohly vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroži, ne? No, to právě pak cukre a se špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče? Byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, navštívila Prahu. V pražském kině Přítomnost osobně uvedla českou premiéru dokumentárního filmu o jejím životě.
9: Světově uznávaná pedagožka, autorka a výrazná osobnost spojená se Silicon Valley Ester Vojčicky navštívila Českou republiku. V pražském kině Přítomnost 16. září osobně uvedla českou premiéru dokumentu o jejím životě s názvem Kmotra Silicon Valley. Kromě projekce filmu byla součástí pražského programu také živá diskuze, networking a exkluzivní VIP meet and greet.
10: I really enjoy this evening because I like talking to people.
11: Tento večer si opravdu užívám, protože ráda mluvím s lidmi a ráda odpovídám na jejich dotazy. Lidé se někdy bojí položit dotaz před větší skupinou lidí. Může je to uvádět do rozpaku, proto jsem ráda, že jsem tady měla příležitost popovídat si s každým zvlášť jen mezi dvěma očima. A bylo to prostě skvělé.
10: Then that makes me feel good about it.
9: Ester Vojčicky, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, vedla po desetiletí legendární žurnalistický program v Palo Alto. Její životní příběh se protíná s významnými osobnostmi technologického světa. Je spojena s příběhem Steva Jobse i s počátky Google, který vznikal v garáži její dcery Susan Vojčicky.
12: Kmotra Silicon Valley je dokument o Ester Vojčicky, která je legendární pedagožkou a autorkou. Podílela se na rozvoji mladých lidí, pomohla jim stát se technologickými lídry ve Spojených státech. Mnoho z nich se také stalo extrémně úspěšnými podnikateli. Ku příkladu její dcera, pozdější výkonná ředitelka společnosti YouTube.
9: Akci v kině Přítomnost uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, investory a technologické lídry v Česku i ve světě. Jejím zakladatelem je Patrik Juránek, který během večera předal Ester cenu za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, inovací a leadershipů.
13: Dnešní akce je opravdu výjimečná, protože se nám podařilo po 6 letech vlastně našich aktivit ve Startup Disruptu pozvat sem Ester Vojčickou. Spousta osobností s tolika oceněními a úspěchy by mluvila jenom sama o sobě, ale přitom Ester hlavně mluví o těch žácích a nejenom o těch úspěšných, ale i o tom, co teďka zažívá, co jí třeba trápí. Velmi ráda to sdílí a můžu potvrdit, že opravdu za ty 2 dny, co jí tady máme a už jsme s ní taky něco zažili, tak se snaží hlavně pomáhat, aby je užitečná.
9: Události se zúčastnila řada studentek, pro které je Ester velkou inspirací, ale také pedagožek a podnikatelek.
14: Naše naše společnost se zabývá tím, že vlastně kupujeme nemovitosti, budujeme je do hotelů, které jsou v centru vždycky měst a v centru, dejme tomu, jakoby evropských metropolí a pak i ty hotely následně i operujeme. V současné době máme otevřený hotel The Julius v Praze, který je vlastně první takový flagship hotel tady té sítě a do budoucna v dalších 2-3 letech budeme odevírat hotely v Berlíně, v Bukurešti a v Budapešti.
15: Pro mě byl ten film a celý večer hrozně inspirativní. A jak jsem se bavila s ostatníma lidma tady, tak myslím, že dneska nám to tak brnklo každému na nějakou naší strunu a každý si z toho vzal něco svýho.
16: Je nesmírně inspirativní vidět Ester, která je 85 nebo 86, jestli se nepletu, která do dneška jsme ji viděli zvedat kettlebelly, viděli jsme ji na lyžích, že prostě když chci, tak to jde bez ohledu na věk. To je jako skvělý.
9: Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
8: Přes 2000 účastníků přilákal do ostravského Gongu festival umělé inteligence Černá AI. Odborníci představovali její využití ve firmách zdravotnictví i tvůrčích profesích. Návštěvníci si mohli technologie také sami vyzkoušet.
17: 7 scén, 20 praktických workshopů a setkání s lidmi, kteří umělou inteligenci vyvíjejí i denně používají. Ostravský Gong nabídl prostor pro otázky, zkušenosti i vlastní zkoušení.
18: Moravskoslezský kraj dokazuje i to, že AI komunita se tady nejenom může potkávat, ale může se tady propojit s veřejností i s biznisem. A budu velice rád, pokud tady vzniknou nějaké zajímavé nápady, které pomůžou Moravskoslezskému kraji.
19: My jsme byli v situaci, kdy odvozujeme od té černé kostky mnoho našich aktivit a Černá AI nám přišla jako kdyby zajímavý název pro AI platformu, tak proto Černá.
20: Co jsme měli na papíře, tak dnešním dnem se stalo skutečností a ten zájem je enormní. Krom toho, kolik je tady účastníků dneska fyzicky přítomno, tak dalších zhruba 700 čeká doma, na které se nedostalo.
17: Za platformou Černá AI stojí také Dalibor Mráz. Věnuje se vývoji systému, které firmám pomáhají zpracovávat a využívat data. Podílel se například na řešení pro vyhledávání a propojování informací z vědeckých studií. Na festivalu tak mohl nabídnout zkušenosti přímo z vývoje i zavádění umělé inteligence do praxe.
21: My na lidi hodně apelujeme, aby byli trošku obezřetní, protože hodně lidí jakoby věří tomu, co dostává zpátky. On to není takzvaný jako deterministický systém, to znamená, když se zeptáte 10x většinou na to stejné, tak vám může přijít 10x trošku jiná odpověď. Znamená, v tom je to lehce nebezpečné, to znamená, je velice důležité tu technologii trošku pochopit a potom vlastně se s ní velice dobře dá pracovat. Ono opravdu mi jako opravdu hodně pomoct, dokáže vás zrychlit, dokáže vyřešit i určité jako problémy.
17: Festival spojil technologie také s kreativní tvorbou. Pro Černou kostku je právě propojení vzdělávání, kultury a nových technologií součástí jejího zaměření. Budoucí krajská knihovna má nabídnout zázemí také pro vlastní tvorbu a experimentování.
19: My teď v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom opravdu byli moderní knihovna, takzvaná knihovna budoucnosti, abychom tomu návštěvníkovi nabídli obrovské množství témat, které nějakým způsobem mu pomohou se zorientovat v dnešním moderním světě technologií a informací. Jak my si představujeme, tu novou moderní knihovnu něco podobného, jak teď v tuto chvíli tuto konferenci. To znamená místo, kde se potkají technologie s lidmi a lidi navzájem a posuneme se dále.
17: Přes 2000 účastníků ukázali, jak velký zájem téma vyvolává. Další krok přijde v každodenní práci.
20: Příležitostně si vyhledávám nějaké informace, které jsou na jednom místě, třeba o historii, o cestování, ale i pracovní záležitosti.
19: Většinou ve dvou věcech. Jedna je taková ta monotonní, když se jedná o třeba přípravu nějaké prezentace nebo analýzy nějakého textu, který vyžaduje příliš času a já ten čas nemám, takže to je jako velmi dobrý nástroj. A druhá věc je takový partner v brainstormingu.
17: Umělá inteligence může ušetřit čas i usnadnit práci. Jak ji ale využijeme a co jí svěříme, zůstává na nás. Ostravský festival k tomu nabídl inspiraci i praktické zkušenosti.
8: Zahrada Panského domu se proměnila na veřejný prostor přímo v centru města. Obyvatelé Uherského Brodu a jeho návštěvníci tam najdou nejen klid k odpočinku, ale také reprezentativní místo na pořádání kulturních a společenských akcí. Její slavnostní otevření bylo první z nich a vrátilo zahradu do dob posledního šlechtického uživatele Václava Hraběte z Kounic.
2: Málo které centrum města se dnes může pochlubit tak příjemným místem pro odpočinek, na jaké se během necelého roku proměnila zahrada Panského domu v Uherském Brodě. Její revitalizace je ukázkovým příkladem toho, jak se dají smysluplně využít evropské dotace a spojit tak příjemné s užitečným.
3: Je to nejstarší historická světská památka ve městě. Má dneska více než 500 let, takže jsme opravili vnitřní části prostor budov. Ať to byly nízkoprahové denní centrum, byla to knihovna a další prostory, tak dnes otevíráme tu třešničku na dortu a to je Panská zahrada, místo, které bude sloužit k relaxaci, ke kulturním programům a vůbec, ať se tady lidi cítí dobře, ať se tady schází, protože bude to otevřené a dělalo se to vlastně pro lidi.
2: Celkové náklady na revitalizaci prostoru dosáhly přibližně 27 milionů korun. Z toho 17,5 milionů korun pokryla dotace Evropské unie z integrovaného regionálního operačního programu.
22: Ten prostor byl dlouhodobě zanedbaný, to znamená, došlo k rozsáhlým terénním úpravám, odvezlo se snad 200 nákladních aut zeminy pryč a spodní stavba spočívala v nových rozvodech vody, protože jímáme srážkové vody ze střech, dále kompletně nová elektroinstalace a osvětlení a odpadní potrubí.
2: Zahrada s novými architektonickými prvky, altánem nebo dvouramenným pískovcovým schodištěm se proměnila na zelené místo, které už není jen průchozí částí centra. Jejím návštěvníkům nabídne možnost na chvíli zpomalit a zůstat tam déle.
23: Je to radost pohledět a je opravdu krásné vidět, že se tady něco děje a že to roste.
24: Já mám radost, že je tady spoustu dětí, že tady přišli lidi, protože přesně to jsme chtěli, aby naše zahrádka právě sloužila i všem.
8: V areálu Univerzity Palackého v Olomouci letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Roste na pokusných plochách, které v areálu provozuje Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu. Botanici jeho výskyt zdokumentovali a část rostlin míří také do herbářových sbírek.
25: Kriticky ohrožený ibišek trojdílný vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, které sídlí v holickém areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Na poli, kde dříve centrum pěstovalo soju, jej náhodně objevila Kateřina Smékalová z výzkumného týmu genetického zdroje zelenin a speciálních plodin.
26: Tady zrovna stojíme v takovém epicentru výskytu těch rostlin, kdy tady kolem dokola, když budu počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 rostlin určitě tady je.
27: V této bolce je tak 20 semen.
25: Je to vůbec poprvé, co se takto rozsáhle ibišek na Moravě rozšířil. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
28: Je to rostlina, která patří do čeledi slézovité, což je čeleď, ze které vy znáte určitě takové ty běžně pěstované ibišky, třeba ibišek syrský a tak dále. A u nás tenhle ten ibišek trojdílný je velmi vzácná, kriticky ohrožená rostlina, která se vyskytuje hlavně na jižní Moravě. No a trochu to překvapení je, že tady v Olomouci jsme vlastně na víceméně severní hranici areálu jejího rozšíření u nás na Moravě a proto je to takováhle jako zvláštnost.
25: Na rozdíl od běžných ibišků je tento druh jednoletý. Zajímavostí je i samotný květ, který vydrží otevřený jen několik hodin. I proto má v angličtině přezdívku One Hour Flower, tedy květ jedné hodiny. Jak se rostlina na výzkumné pole dostala, není zatím zcela jasné.
28: Buď se sem teda dostal nějakým způsobem přirozeně, protože ta nejbližší známá lokalita leží u Olšan, to je několik málo kilometrů odsud, směrem na jih. Druhá možnost je, že jsem byl zavlečený s nějakým osivem jako příměs. A třetí, že tady byl dlouhodobě, byl přehlížený a jenom ty letošní podmínky mu teda pomohly tady k tomuto masivnímu výskytu.
25: Na zemědělských plochách je jeho výskyt ale problematický. Ibišek totiž může sloužit jako mezihostitel viru mozaikovitosti okurek.
26: My na jednu stranu jsme pracoviště, které se zaměřuje na ochranu, podporu biodiverzity, protože jsme jedním z pracovišť, které dodává semena do genové banky. My tady konkrétně v Olomouci máme na starosti kolekce genetických zdrojů zelenin a léčivých aromatických a kořeninových rostlin a z toho titulu máme za úkol různé genetické zdroje těchto plodin zhromažďovat, množit, popisovat, hodnotit. A na jednu stranu podpora diverzity, to znamená i tady těchto dnes už vzácných plevelů je důležitá a máme to dělat. Na druhou stranu konkrétně tento druh napadá tenhle virus i právě naše genetické zdroje okurek a dýní. A tak, jak vidíme, dýně tady pěstujeme, hned za mnou je velké pole, tak my si nemůžeme dovolit tady mít rostliny, které jsou potenciálně nebezpečné.
25: Odborníci proto už museli část ibišků odklidit. Některé rostliny putují do herbářových sbírek, kde zůstanou jako doklad letošního výskytu a poslouží i budoucímu výzkumu. Díky jejich velkému množství se o část vzorků podělí také další vědecké instituce. Aneta Lindovská, Televize Morava.
8: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Každý výlet začíná nápadem. Někdy stačí zahlédnout zajímavé místo, zaslechnout příběh nebo jen zjistit, co je za kopcem, kolem kterého každý den projíždíme. I dnes jsme pro vás takových míst vybrali hned několik. Vypravíme se za historií, tradicemi, krásnou přírodou i akcemi, které stojí za to vidět na vlastní oči. Tak si udělejte pohodlí a vydejte se s námi na další putování v regionech. Zoo Praha letos slaví už 95 let od svého otevření a tradiční výroční slavnost připadá na 28. září, na Den české státnosti. Návštěvníky tu čeká celodenní program napříč celým areálem a příležitost připomenout si, jak se pražská zoo během 9 desetiletí proměnila, od prvních jednoduchých kotců až po moderní prostorné expozice. Pokud tedy chcete oslavit významné výročí společně se zvířaty, 28. září máte v zoo Praha o program postaráno. V další reportáži z našeho putování po Horním Rakousku se vydáme do Bad Goisern, malebného městečka v srdci oblasti Salzkammergut. Obklopují ho majestátní hory, jezera a krásná alpská krajina. A právě tady můžeme poznat také tradiční život a kulturu tohoto regionu. Bad Goisern je navíc skvělým výchozím bodem pro objevování okolních přírodních krás. Pojďme se tedy podívat, co všechno toto místo nabízí a proč stojí za to se tu zastavit.

0: Moravský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáváme do 6 regionů Solné komory. Dnes společně objevíme kouzlo a tradice městečka Bad Gäusern. Mimořádnému přírodnímu a kulturnímu bohatství se Solná komora v sousedním Horním Rakousku může pyšnit zápisem do seznamu světového dědictví UNESCO. Společně s městečky Gossau, Hallstatt a Obertraun patří do jádra tohoto regionu také půvabný Bad Gäusern. Oblíbené klimatické lázně lákají nejen k odpočinku a ke zlepšení kondice na čerstvém vzduchu, ale dokonce i k velkým sportovním výkonům. Na své si tu přijdou také milovníci místních tradic, kultury a původních řemesel předávaných z generace na generaci. Takzvaná vnitřní Solná komora, jak se regionu odjakživa říká, se rozkládá kolem známého města Hallstatt a Dachsteinu, což je nejvyšší vrchol Horního Rakouska. V unikátní krasové oblasti s rozsáhlými jeskyněmi najdeme i tajemnou skálu zvanou Věčná stěna, čili Ewigewand. Z Bad Gäusern k ní vede příjemná cesta smíšeným lesem, který poskytuje chladivý stín, případně poslouží jako deštník. Typickými růžovými květy zdobí krajinu brambořík horský, najdeme tu i horské kapradí nebo vraní oko čtyřlisté. Pak se terén otevře a před námi se vyne dobrodružná cesta po hraně skální stěny. Místo zpravidla turisté vyhledávají pro úchvatné výhledy. Nám počasí tolik nepřálo, i přesto jsme tu načerpali spoustu inspirujících zážitků. Terezo, představte nám toto místo a jaký příběh se k němu váže.
1: Hallo, wir sind heute in der Welterbe-Region Dachstein-Salzkammergut.
2: Vítáme vás v hornorakouském regionu Salzkammergut nad městem Bad Gäusern a nacházíme se v místě nazvaném Věčná stěna, ke které se váže krásná legenda. Vypráví o tom, jak král Gäusern vyrušil draka a probudil ho ze spánku, za což se drak pomstil tím, že vytvořil tuto skalní stěnu s jeskyněmi a prohlubněmi. Tak vznikl tento unikátní přírodní útvar.
0: Jedna z nejzajímavějších stezek v této oblasti je skvěle značená a doplněná zastaveními, která zaujmou i děti. Je dostatečně široká a velmi dobře zajištěná, takže je bezpečná jak pro pěší, tak pro cyklisty.
1: Der Weg wurde 1950 erbaut.
2: Cesta ve stěně byla proražena roku 1950. Je velmi atraktivní dokonce i pro špičkové závodníky, kteří zde trénují i soutěží. Každý rok se tu koná legendární maraton horských kol Salzkammergut Trophy. Odtud z vyhlídky můžeme spatřit údolí Dachsteinu, jádro Solné komory, jejímž nejznámějším artiklem je samozřejmě sůl. Toto bílé zlato, pocházející ze Solné hory Hallstatt, přitahovalo lidi do této alpské krajiny již před tisíci lety. V regionu se stále naplno využívají jak léčebné účinky soli, tak její zpracování v gastronomii.
0: Vyhlášeným centrem lokálního kulinářství je právě Bad Gäusern, poklidné město s malebným historickým centrem, kde několik domů zdobí popínavé hrušky, má více než 7000 obyvatel a skýtá mnoho příležitostí k relaxu, který podporují zdejší klimatické lázně a jodovo-sirné prameny.
1: Bad Gäusern ist eine Marktgemeinde.
2: Gäusern byla obec s právem trhu a od 30. let minulého století se začala prosazovat coby výletní místo působící jako klimatické lázně. Od roku 1955 je tedy slovo Bad součástí názvu města, které se soustředí především na zachování a předávání tradic, kultury a udržování místních hodnot.
0: Bad Gäusern leží na řece Traun u severního břehu Hallstattského jezera, 7 kilometrů jižně od známější nynějšího lázeňského města Bad Ischl, které se v roce 2024 stane evropským hlavním městem kultury. Bude to velká událost pro celou Solnou komoru. Tento prestižní titul totiž Evropská unie uděluje s cílem podpořit rozvoj kultury a zdůraznit bohatství a rozmanitost různých zemí. A právě o to se snaží i zdejší dům řemesel.
2: V důsledku vývoje, který byl na přelomu tisíciletí pozorovatelný v celém Rakousku, přišla potřeba čelit globalizaci, sdružovat se ve spolcích, aby tradiční řemesla mohla v regionu přežít. Náš dům řemesel vznikl v květnu roku 2009 jako projekt vzešlý z tehdejší zemské výstavy. Cílem je představovat tradiční řemesla typická pro náš region, ukazovat jejich pestrost a význam nejen z historického hlediska, ale taky jejich přínos pro kvalitu současného života.
0: Tvůrci zde tradičním způsobem vyrábějí a zároveň prezentují typické regionální výrobky, třeba speciální brýle z paroží, klobouky z ovčí vlny i zaječí srsti, šperky z átrze nebo ženské kroje, takzvané dirndly. Řemeslům se v současnosti věnují hlavně ženy, které si v expozici přijdou na své, neboť je v ní bohatě zastoupené vše, co se týká oblékání a stavu.

0: nejsou ani ukázky činností, které souvisejí s hospodařením nebo stavitelstvím. Typické jsou pro tuto zemi lédrhóze, kožené kalhoty, které vyžadovaly kvalitní zpracování, aby vydržely pokud možno po celý život. Muži je používali na práci a často se kalhoty dědily z generace na generaci. Známým pojmem jsou rovněž tzv. Gojsernschuhe, čili speciální místní boty. Zdobené regionální kroje doplňují ukázky každodenního oblečení i vysoké krejčoviny.
1: U příležitosti slavností, které se budou konat v rámci Evropského hlavního města kultury, chystá Dům řemesel Handwerkhaus v příštím roce velký projekt nazvaný Skala. Městečko Bad Gojsern přivítá nejen rakouské umělce, ale přijedou k nám řemeslníci z celého světa. Budeme společně tvořit výrobky z textilu, kůže, kovu, dřeva i papíru a své zkušenosti a zážitky umělci předají také místním školákům a lidem z tohoto alpského regionu. Součástí celého projektu bude i speciální výstava, která začne 25. května příštího roku. Představí díla umělců, jejich ručně zhotovené výrobky a objekty.
0: Dům řemesel ukazuje, že na kulturní dědictví je třeba pohlížet jako na součást vlastní přítomnosti a budoucnosti a také jako na velký potenciál směřující k rozvoji místní ekonomiky. V příštím dílu vás pozveme do míst, která vás donutí zpomalit a užívat si zasloužené dovolené. Ukážeme vám smaragdově modrou hladinu jezera Wolfgangsee, obklopenou vysokými horskými masivy. Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do oblasti Solné komory vydávají. Tak na viděnou zase za týden.
2: České Budějovice budou od 28. září do 3. října patřit milovníkům kávy. Už po čtvrté se tu uskuteční Budějovický kávový týden, který nabídne workshopy, přednášky, ochutnávky výběrové kávy i program přímo v místních kavárnách. Workshopy a přednášky jsou zdarma, je ale potřeba se předem registrovat. Vyvrcholením bude Budějecký Coffee Fest 2.0, který se uskuteční 2. a 3. října na výstavišti České Budějovice. V další reportáži se vydáme do Kotulovy dřevěnky v Havířově, jedné z nejstarších dochovaných lidových staveb v této části Slezska. Roubené stavení přibližuje, jak se na vesnici žilo před více než 100 lety, od tradičního bydlení až po způsob hospodaření a každodenní práci. Součástí areálu jsou také hospodářské stavby a ukázky dobového vybavení. Pojďme se tedy podívat, jak vypadal běžný život našich předků v tradiční slezské chalupě.
3: Kotulova dřevěnka byla postavena ke konci 18. století a patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku.
4: Byla vystavena v roce 1781 a je dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Jejím majitelem byl Michal Folvarčný, jehož příjmení je dodnes vyryto na trámu vedle vstupních dveří. Po něm obývala dřevěnku rodina Kotulova, která zde se trvala až do roku 1975. Po ní je také dřevinka pojmenována. Do areálu patří také zděná stodola s chlévem, větrný mlýnek nazývaný Vjatrák, sloužící ke šrotování obilí a bylinková zahrádka. Kotulova dřevinka je otevřena sezóně. Sezonu zahajujeme 1. května velikou akcí, tradiční akcí nazvanou Den řemesel, na které se představuje množství řemeslníků, ať už je to kovář, krajkářka, perníkářka, výrobce šindelů, provazu. Návštěvníci mají možnost si spoustu těchto řemesel v tento den také vyzkoušet. V průběhu celé sezóny pořádáme množství akcí. Sezonu ukončujeme 1. září.
3: Expozice bydlení v Kotulově dřevěnce prezentuje vybavení domácího interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska.
5: V takové chalupě Těšínska někdy žilo i 30 lidí a ne vždycky to byly spřízněné osoby. Ano, byly to třeba už dvě různé rodiny, které žily právě v tomto domě. Co se týká chalupy, tak typický dům Těšínska, ano, prezentuje vlastně tato chalupa, jak se kdysi na tom Těšínsku žilo. Takže když se podíváme na chalupu z hora, na půdorys, tak uvidíme obdélníkovou stavbu vždycky. Chalupy bývají velice často podezděny a aby ušetřili nějaké peníze, tak do té podezdívky hodně často používali kámen. Cihly tehdy totiž byly velmi drahé a ty se šetřily hlavně na komín. Ty hrubě opracované trámy, ty jsou utěsněny mechem, ano, takže toto měli za úkol děti sbírat a všechny spáry se pořádně utěsnily. Teďka se nacházíme ve sváteční izbě, ano, tady se chodilo, když se šlo spát, anebo když přišla velmi vzácná návštěva. Pokud přišli sousedé nebo nejbližší rodina, tak se většinou sedávalo tady vedle v kuchyni a tam se všechno řešilo. Tady opravdu zvali jenom ty vážené osoby. Jinak taková izba nebývala nějak bohatě vybavená. Opravdu jsou tady základní věci, které tak používali středně zámožní zemědělci. Kdy teďka chodili spát, když žilo v takové chalupě hodně lidí? Tady tato postel. To je nejlepší místo v celé té chalupě, takže tady samozřejmě spál majitel. Takže na posteli bychom mohli vidět hospodáře, hospodyni, ale u nohou ještě mývali často jedno nebo dvě malé děti. Spávalo se také na lavicích, tady za tou naší hospodyní je taková lavice, která je vylepšená. Opíradlo lavice se dá překlopit směrem k tomu stolu, udělá tím pádem takovou zábranu a ty menší děti tam spávaly. Samozřejmě v protější izbě se také spávalo a všichni ostatní, kteří už se tady nevešli, ti přespávali nahoře na půdě. Jinak na věšáku můžeme vidět potom takový krásný kabátek, kterému se v tom nářečí říká jakle. Šněrovacím botám koženým se říká brinelky, zouvák spousta lidí zná, pomocí toho se ty vysoké kožené boty vyzouvaly. No a nesmí tak na hospodářství chybět i nůžky. Jsou tam nůžky, kterýma se stříhaly ovečky, takže ty jsou na vlnu. Teď se nacházíme v kuchyni. V kuchyni pro návštěvníky možná nejzajímavější ta keramika. Je to totiž místní bludovická keramika. Tady v Dolních Bludovicích a Dolní Datyni se vyráběla a Bludovičtí se časem trošku odlišili tím, že začali v pozdější době používat tu bílou glazuru a na tom ty květinové vzory. Takže to je opravdu vzácné, protože samozřejmě keramika je křehká a nedochovalo se tolik kousku, takže to je možná nejzajímavější celé té kuchyni. No a samozřejmě v kuchyni je běžné takové nádobí, co se i dodnes používá. Spíš upozorňuji jenom na takové zajímavosti. Tady třeba ten první předmět na té lavici, zajímavý, taková plechová koule v takovém stojanu, to je vlastně taková malá pražírna, ano. Kdysi se dělalo jakoby kafičko, taková ta náhražka kávy z cikorky, z žita, ano. Takže museli to vždycky upražit.
3: Tehdejší obyvatelé pěstovali obilí, brambory, zeleninu, chovali krávu, prase, králíky, slepice a často i včely.
2: Na Budči u Zákolan se 28. září uskuteční tradiční svatováclavské slavnosti. Na návštěvníky tu čeká pestrý program pro celou rodinu. Průvod svatého Václava, historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, divadlo, hudba, řemeslné dílny, kovářské sympózium i aktivity pro děti. Součástí budou také komentované prohlídky rotundy svatého Petra a Pavla a samozřejmě stánky s občerstvením. Zřícenina hradu Zvířetice nedaleko Bakova nad Jizerou připomíná dobu, kdy se na skalnatém ostrohu tyčil mohutný hrad. Původně gotické sídlo prošlo později přestavbou na renesanční zámek, jehož osud ale spečetil požár na začátku 18. století. Dnes z něj zůstaly působivé ruiny, které lákají nejen milovníky historie, ale také návštěvníky, kteří si chtějí užít krásné výhledy do okolní krajiny.
6: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu asi 2 km jihozápadně od města Bakov nad Jizerou v nadmořské výšce 250 metrů. Hrad se nacházel na obchodní stezce. Jeho cílem tak bylo vybírat mýtné.
7: Probíhala tady vlastně obchodní stezka z Prahy do severních Čech, takže vůbec proto asi Zvířetice vznikly tady na té obchodní stezce, která se vinula vlastně tady přes obec Chudoplesy nedaleko přes vlastně brod, pozdější mosty a přívozy přes řeku Jizeru a probíhala tady kolem toho hradu Zvířetice, takže zřejmě to byl komerční hrad, vybíralo se tady mýto.
6: Nejvýznamnějším majitelem zámku byla hrabinka Marie Eleonora, která převzala správu nad tímto panstvím po smrti svého muže ve svých 27 letech. Z dochovaných záznamů vyplývá, že se o zámek starala velmi dobře. Historické zmínky však vykreslují i v jiném světle.
7: Takže třeba v účetní knize ze 17. století stojí, že u bakovského řezníka Krejbicha koupila husičky, které nechala pobíhat na zvíředickém nádvoří a v radosté kratochvíli se svým synem Arnoštem je honití ráčila a jimi hlavičky se mačetami sekati ráčila. Takže takto se bavilo panstvo v 17. století.
6: Důležitým milníkem pro renesanční zámek byl rok 1720, kdy byl zachvácen požárem. Poté už nebyl opraven a nevyužitý postupně chátral.
7: Slavíme tedy 300 let od požáru zámku Zvířidice. Údajně to bylo 15. září, kdy do zámecké věže uhodil blesk a Zvířidice podlehly zničujícímu požáru. To nebylo úplně jakoby devastující požár, ale byla to asi taková symbolická tečka, že vlastně už nestálo za to hrabatům z Valdštejna, majitelům tehdejšího panství, se o to víceméně jakoby starat.
6: Zřícenina je dobře viditelná od vlakového nádraží Bakov nad Jizerou, odkud vede cesta dlouhá necelý kilometr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po modré turistické značce. Vstup na tuto chráněnou kulturní památku je zdarma. Taver Vilček, Televize Praha.
2: Ať už vás dnes zaujal některý z našich výletů, historická památka, tradice nebo třeba podzimní akce, jedno je jisté, zajímavá místa máme často mnohem blíž, než si myslíme. Stačí si jen vybrat směr a vyrazit. Děkuji, že jste dnešní putování v regionech absolvovali se mnou a přeji vám spoustu krásných cest a nových objevů. Těším se na vás zase příště. Na viděnou.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně v Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě, a

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Na Růžovém vrchu v Karlových Varech mají nové sportoviště. Areál u základní školy Krušnohorská prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově slouží nejen školákům, ale i sportovním klubům a veřejnosti.
2: Město pravidelně investuje na školách do školních hřišť, protože sport je pro nás velmi důležitý a spousta dětí nemá možnosti chodit například na Matony arénu, na AC Start a podobně, takže ta školní hřiště jsou pro nás velmi důležitá.
3: Bylo nám postaveno nebo rekonstruováno sportovní hřiště, které obsahuje atletický ovál 250 metrů dlouhý, dvě fotbalová hřiště s umělou trávou, dva streetballová kurty, jedno hřiště na petánk, nízká lana a workoutový koutek.
1: Dopoledne areál využívají žáci školy, odpoledne se otevírá sportovním klubům i veřejnosti.
3: Dopoledne je provoz určen pro žáky naší školy, který tělocvikáři hodně využívají a po roce odmlky jsou strašně rádi za to, že můžou tohle hřiště využívat. V odpoledních hodinách od 4 do 8 primárně je pro veřejnost otevřeno, kdy kromě umělých trav, které jsou většinou směně zajištěny, protože ten provoz něco stojí, tak na ostatní sportoviště může veřejnost zdarma si kdykoliv zacvičit.
2: Takže jsou přesně dány časy, kdy si může veřejnost přijít zakopat.
1: Každý, kdo chce sportoviště využít, se musí nejdřív zapsat na vrátnici areálu. Škola tak chce mít přehled o tom, kdo hřiště využívá a předcházet případnému poškození vybavení. Rekonstrukce sportoviště vyšla na bezmála 20 milionů korun. Město chce do sportovišť u škol investovat i v dalších letech. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A těm, kdo se kolem této vlajky budou se zhromažďovat, připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
1: Werning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
5: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
1: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
6: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
7: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
1: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
8: Akce je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to tam super.
9: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho robí taková píšťalka.
1: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová.

0: Pavlová Vachová.
1: Škoda Sportpark na plzeňských Slovanech má další novinku. Sportovní areál nově zdobí 10 metrů vysoká lezecká věž, která nahradila původní konstrukci z roku 2004.
2: Bylo to samozřejmě nutnost, protože byla to velká investice, ale ta původní stěna už tady byla více než 20 let, uteklo to. Takže bylo to kvůli bezpečnosti lesců. Byli jsme nuceni vyměnit tu věž. Slavnostní otevření proběhlo hlavně za účasti paní ředitelky mateřské školy, která taky leze, takže nám tam vylezla na věž a úplně nahoru pověsila vlaječku Slovan.
1: Lezecká věž dlouhodobě patřila mezi velmi oblíbené prvky Škoda Sportparku.
3: Původní věž z roku 2004 již dosloužila. Zájem o lezení nám stoupá. Je to prostě sport, který můžete dělat sám s parťáky, místíte se a odreagujete se. Horolezecká stěna je 10 metrů vysoká, má 4 různé profily a přes 220 metrů čtvereční lezecké plochy, jak pro začátečníky, tak pro horolezecké vytrvalce.
1: Věž nabízí výstupy různých obtížností, které jsou rozlišeny podle barvy použitých chytů. Obtížnost každé cesty je uvedena ve dvou klasifikačních systémech. Platí přitom, že čím nižší číslo, tím lehčí cesta.
4: Zatím, co jsem zkoušel, tak jsou tady spíš trošku těžší cesty, takže ještě tohle tu stěnu zkusíme, ale spíše to středně a těžší cesty bych to viděl. Vyloženě trojky, čtyřky pro nějaký děti a to není asi.
1: Druhý plzeňský obvod modernizuje areál postupně, ale to z něm přibylo hned několik novinek. Vzniklo zde nové multifunkční hřiště a také zázemí, které mohou využívat sportovci i návštěvníci areálu.
2: Když to začínalo, tak tady byly dvě rezavé překážky na skate a za celou tu dobu se sem investovalo už přes 70 milionů.
1: Škoda Sportpark patří mezi nejvyužívanější sportovní areály. Každoročně se míří tisíce návštěvníků za sportem, odpočinkem i rodinnou zábavou.
3: Já chci na Slovanech sport dostupný pro všechny a tím se nám nabízí Škoda Sportpark. Škoda Sportpark je přístupný veřejnosti, je tady všechno zdarma a každý si tu může vyzkoušet to své a v rámci volného času jsem ráda, že děti nesedí doma a že přijdou k nám sportovat. Je pravda, že letos jsme sem investovali hodně peněz, ale mám z toho velkou radost.
1: Kompletní lezecký sektor bude hotový na jaře příštího roku, kdy v areálu přibydou dvě boulderingové stěny. Ty nabídnou další možnosti tréninku bez nutnosti jištění a budou vhodné i pro méně zkušené lezce. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.

0: Habermanův park se na dva dny proměnil v místo plné dobrého jídla, vína i muziky. Od 18. září zde probíhala jedna z nejnavštěvovanějších akcí plzeňské čtyřky – Doubravecké slavnosti vína.
1: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít u 9. ročníku, vlastně už tradičních vín tady u nás na Doubravce. Vždycky přivezeme kousek Moravy přímo sem do Habermanova parku a já mám velkou radost, že se tady schází velké množství lidí a jsou to takové naše sousedské slavnosti. Vidíte, za námi svítí světelka. Myslím si, že ten park noci bude krásný a všichni si tady užíváme cymbálovku, víno a dobré jídlo.
2: Dnes tady máme krásnou atmosféru, přijelo k nám 14 tuzemských vinařů, kteří přivezli svá vína, které zde mohou lidé ochutnat. Máme tady také chutné občerstvení a také muziku, která k vínu patří, cymbálovku a zítra swing.
0: Stánky s vínem byly v obležení od začátku až do konce. Vinaři do Plzně přivezli jak klasická tichá vína, tak i vína perlivá či burčáky.
3: Já jsem přijel z Čejkovic, jezdím sem už léta, vlastně dá se říct už od těch prvních ročníků. No a mám tady celou škálu vín, od suchých po sladký, červený, takže každý si myslím vybere. Zatím, co tak mám vypozorovaný, tak jsou to spíš ty sladší vína, ale je fakt, že hodně už přechází do těch suších, že asi už mají napito a propili se do těch suších vín.
4: My jsme z rodiny Vinařství Sedlák a z Velkých Bílovic a přivezli jsme vám bílé víno, červené a růžové. Máme tady kompletní nabídku 12 odrůd. Jsme tady podruhé, loni jsme byli poprvé a nejoblíbenější samozřejmě Hibernal, oblíbené jsou bublinky, takže prodáváme Frizante, ale máme takovou zajímavost, přivezli jsme letní víno, což je kive, a samozřejmě takovou už odrůdu Neuburské, která bohužel má ustupující tendenci, ale my se jí stále věnujeme.
0: Program vyvrcholil v sobotu, a to koncertem kapely Electric Therapy. Z Doubravky pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: V budově radnice 4. plzeňského obvodu se uskutečnilo veřejné představení studie nazvané Park svatého Jiří. Historicky i kulturně cenné území zůstane i nadále přírodním unikátem. Krajinářští architekti jej plánují rozdělit do několika zón podle navržené péče, intenzity a způsobu využití.
1: My určitě nechceme měnit celé místo u svatého Jiří. My bychom chtěli to místo zpřístupnit lidem a ukázat jim možná kousíčky, které neznají, ukázat jim nějaký vstup do řeky, ukázat možnost, kde byl třeba starý brod v tom místě. Chtěli bychom tam udělat novou výsadbu a byli bychom rádi, aby to místo bylo navštěvované tak, jak je místními a aby jim zůstalo zachováno.
5: Koncepce vznikla na základě zjištění architektů a výsledků pocitové mapy, do které se zapojili obyvatelé širokého okolí. Jedná se o poměrně velké území, které zasahuje i mimo obvod čtyřky. Počítá se například s propojením s lokalitou, kde stávalo pozdně středověké tvrziště Pecihrádek.
6: Samozřejmě to není jenom záležitost čtyřky, je to výsledek spolupráce obvodu 4 a obvodu 1 plzeňských obvodů. A je to zajímavé v tom, že to řeší skutečně rozsáhlé území, které je hodně navštěvované lidmi a to území má dnes ten potenciál daleko větší, než v daném okamžiku nabízí.
5: Jedním z cílů je zpřístupnit některá místa, která jsou v současnosti neprostupná nebo špatně přístupná. Místa ponechána přirozenému vývoji budou přístupnější, ale bez laviček. Využívat se bude čistě přírodních prvků, jako jsou kameny nebo kmeny stromů. Naproti tomu v místech, která jsou využívána nebo mají reprezentativní charakter, se počítá s častější údržbou vegetace a vhodným mobiliářem.
7: Tady tento prostor Parku svatého Jiří by mohl být vlastně jedním z takových prvních komplexních řešení ploch, které jsou, bych řekla, takovou jako ukázkou, jak zacházet s přírodou, jak tu plochu ponechat maximálně v tom stavu přírodě blízkém, ale současně lidem, obyvatelům nabídnout tak důležitý komfort té přírody, ochlazování prostoru, zejména v letním období, přítomnost vody, přítomnost přírody, biodiverzity a tak dále.
5: Koncepce je zveřejněna na webových stránkách obvodu a své připomínky mohou občané zasílat až do konce října na e-mail parksvjiri@plzen.eu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba a dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroži, ne? Jo, to pár cukre a se špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opět z Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila světovou špičku v boči. Do města se sjeli sportovci z řady zemí, aby poměřili své síly v tomto atraktivním paralympijském sportu. Mezinárodní turnaj ukázal nejen špičkové výkony, ale také odhodlání a bojovnost závodníků.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: World Bocha Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Bocha Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Bocha Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
0: Buřty v lese, hry, dobrodružství a spousta zábavy pro celou rodinu. Oblíbená akce se po čase vrátila na svatý Linhard v Karlových Varech a přilákala děti i dospělé. Ti si užili den plný aktivit uprostřed přírody.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroši, ne? No, to pak cukre a ještě špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opést buřty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče? Byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: Ester Vojčický, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, navštívila Prahu. V pražském kině přítomnost osobně uvedla českou premiéru dokumentárního filmu o jejím životě.
9: Světově uznávaná pedagožka, autorka a výrazná osobnost spojená se Silicon Valley Ester Vojčický navštívila Českou republiku. V pražském kině Přítomnost 16. září osobně uvedla českou premiéru dokumentu o jejím životě s názvem Kmotra Silicon Valley. Kromě projekce filmu byla součástí pražského programu také živá diskuze, networking a exkluzivní VIP meet and greet.
10: Tento večer si opravdu užívám. Protože ráda mluvím s lidmi a ráda odpovídám na jejich dotazy. Lidé se někdy bojí položit dotaz před větší skupinou lidí. Může je to uvádět do rozpaku, proto jsem ráda, že jsem tady měla příležitost popovídat si s každým zvlášť jen mezi dvěma očima. A bylo to prostě skvělé.
9: Then that makes me feel good about it. Ester Vojčický, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, vedla po desetiletí legendární žurnalistický program v Palo Alto. Její životní příběh se protíná s významnými osobnostmi technologického světa. Je spojena s příběhem Steva Jobse i z počátky Google, který vznikal v garáži její dcery Susan Vojčický.
11: Kmotra Silicon Valley je dokument o Ester Vojčický, která je legendární pedagožkou a autorkou. Podílela se na rozvoji mladých lidí, pomohla jim stát se technologickými lídry ve Spojených státech. Mnoho z nich se také stalo extrémně úspěšnými podnikateli. Ku příkladu její dcera, pozdější výkonná ředitelka společnosti YouTube.
9: Akci v kině Přítomnost uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, investory a technologické lídry v Česku i ve světě. Jejím zakladatelem je Patrik Juránek, který během večera předal Ester cenu za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, inovací a leadershipů.
12: Dnešní akce je opravdu výjimečná, protože se nám podařilo po 6 letech vlastně našich aktivit ve Startup Disruptu pozvat sem Ester Vojčickou. Spousta osobností s tolika oceněními a úspěchy by mluvila jenom sama o sobě, ale přitom Ester hlavně mluví o těch žácích a nejenom o těch úspěšných, ale i o tom, co teďka zažívá, co jí třeba trápí. Velmi ráda to sdílí a můžu potvrdit, že opravdu za ty 2 dny, co jí tady máme a už jsme s ní taky něco zažili, tak se snaží hlavně pomáhat, aby je užitečná.
9: Události se zúčastnila řada studentek, pro které je Ester velkou inspirací, ale také pedagožek a podnikatelek.
13: Naše společnost se zabývá tím, že vlastně kupujeme nemovitosti, budujeme je do hotelů, které jsou v centru vždycky měst a v centru, dejme tomu, jakoby evropských metropolí a pak i ty hotely následně i operujeme. V současné době máme otevřený hotel The Julius v Praze, který je vlastně první takový flagship hotel tady té sítě a do budoucna v dalších 2-3 letech budeme odevírat hotely v Berlíně, v Bukurešti a v Budapešti.
14: Pro mě byl ten film a celý večer hrozně inspirativní. A jak jsem se bavila s ostatníma lidma tady, tak myslím, že dneska nám to tak brnklo každému na nějakou naší strunu a každý si z toho vzal něco svýho.
15: Je nesmírně inspirativní vidět Ester, která je 85 nebo 86, jestli se nepletu, která do dneška jsme ji viděli zvedat kettlebelly, viděli jsme ji na lyžích, že prostě když chci, tak to jde bez ohledu na věk. To je jako skvělý.
9: Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
8: Přes 2000 účastníků přilákal do ostravského Gongu festival umělé inteligence Černá AI. Odborníci představovali její využití ve firmách zdravotnictví i tvůrčích profesích. Návštěvníci si mohli technologie také sami vyzkoušet.
16: 7 scén, 20 praktických workshopů a setkání s lidmi, kteří umělou inteligenci vyvíjejí i denně používají. Ostravský Gong nabídl prostor pro otázky, zkušenosti i vlastní zkoušení.
17: Moravskoslezský kraj dokazuje i to, že AI komunita se tady nejenom může potkávat, ale může se tady propojit s veřejností i s biznisem. A budu velice rád, pokud tady vzniknou nějaké zajímavé nápady, které pomůžou Moravskoslezskému kraji.
18: My jsme byli v situaci, kdy odvozujeme otečené kostky mnoho našich aktivit a Černá AI nám přišla jako kdyby zajímavý název pro AI platformu, tak proto Černá.
19: Co jsme měli na papíře, tak dnešním dnem se stalo skutečností a ten zájem je enormní. Krom toho, kolik je tady účastníků dneska fyzicky přítomno, tak dalších zhruba 700 čeká doma, na které se nedostalo.
16: Za platformou Černá AI stojí také Dalibor Mráz. Věnuje se vývoji systému, které firmám pomáhají zpracovávat a využívat data. Podílel se například na řešení pro vyhledávání a propojování informací z vědeckých studií. Na festivalu tak mohl nabídnout zkušenosti přímo z vývoje i zavádění umělé inteligence do praxe.
20: My na lidi hodně apelujeme, aby byli AI, jak to říct, trošku obezřetní, protože hodně lidí věří tomu, co dostává zpátky. On to není takzvaný jako deterministický systém, to znamená, když se zeptáte 10x většinou na to stejné, tak vám může přijít 10x trošku jiná odpověď. Znamená, v tom je to lehce nebezpečné, to znamená, je velice důležité tu technologii trošku pochopit a potom vlastně se s ní velice dobře dá pracovat. Ono opravdu mi jako opravdu hodně pomoct, dokáže vás zrychlit, dokáže vyřešit i určité jako problémy.
16: Festival spojil technologie také s kreativní tvorbou. Pro Černou kostku je právě propojení vzdělávání, kultury a nových technologií součástí jejího zaměření. Budoucí krajská knihovna má nabídnout zázemí také pro vlastní tvorbu a experimentování.
18: My teď v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom opravdu byli moderní knihovna, takzvaná knihovna budoucnosti, abychom tomu návštěvníkovi nabídli obrovské množství témat, které nějakým způsobem mu pomohou se zorientovat dnešní moderní světě technologií a informací. Jak my si představujeme, tu novou moderní knihovnu něco podobného, jak teď v tuto chvíli tuto konferenci. To znamená místo, kde se potkají technologie s lidmi a lidi navzájem a posuneme se dál.
16: Přes 2000 účastníků ukázali, jak velký zájem téma vyvolává. Další krok přijde v každodenní práci.
19: Příležitostně si vyhledávám nějaké informace, které jsou na jednom místě, třeba o historii, o cestování, ale i pracovní záležitosti.
18: Většinou ve dvou věcech. Jedna je taková ta monotonní, když se jedná o třeba přípravu nějaké prezentace nebo analýzy nějakého textu, který vyžaduje příliš času a já ten čas nemám, takže to je jako velmi dobrý nástroj. A druhá věc je takový partner v brainstormingu.
16: Umělá inteligence může ušetřit čas i usnadnit práci. Jak ji ale využijeme a co jí svěříme, zůstává na nás. Ostravský festival k tomu nabídl inspiraci i praktické zkušenosti.
8: Zahrada Panského domu se proměnila na veřejný prostor přímo v centru města. Obyvatelé Uherského Brodu a jeho návštěvníci tam najdou nejen klid k odpočinku, ale také reprezentativní místo na pořádání kulturních a společenských akcí. Její slavnostní otevření bylo první z nich a vrátilo zahradu do dob posledního šlechtického uživatele Václava Hraběte z Kounic.
2: Málo které centrum města se dnes může pochlubit tak příjemným místem pro odpočinek, na jaké se během necelého roku proměnila zahrada Panského domu v Uherském Brodě. Její revitalizace je ukázkovým příkladem toho, jak se dají smysluplně využít evropské dotace a spojit tak příjemné s užitečným.
21: Je to nejstarší historická světská památka ve městě. Má dneska více než 500 let, takže jsme opravili vnitřní části prostor budov. Ať to byly nízkoprahové denní centrum, byla to knihovna a další prostory, tak dnes otevíráme tu třešničku na dortu a to je Panská zahrada, místo, které bude sloužit k relaxaci, ke kulturním programům a vůbec, ať se tady lidi cítí dobře, ať se tady schází, protože bude to otevřené a dělalo se to vlastně pro lidi.
2: Celkové náklady na revitalizaci prostoru dosáhly přibližně 27 milionů korun. Z toho 17,5 milionů korun pokryla dotace Evropské unie z integrovaného regionálního operačního programu.
22: Ten prostor byl dlouhodobě zanedbaný, to znamená, došlo k rozsáhlým terénním úpravám, odvezlo se snad 200 nákladních aut zeminy pryč a spodní stavba spočívala v nových rozvodech vody, protože jí máme srážkové vody ze střech, dále kompletně nová elektroinstalace a osvětlení

0: padní potrubí.
1: Zahrada s novými architektonickými prvky, altánem nebo dvouramenným pískovcovým schodištěm se proměnila na zelené místo, které už není jen průchozí částí centra. Jejím návštěvníkům nabídne možnost na chvíli zpomalit a zůstat tam déle.
2: Je to radost pohledět a je opravdu krásné vidět, že se tady něco děje a že to roste.
3: Já mám radost, že je tady spoustu dětí, že tady přišli lidi, protože přesně to jsme chtěli, aby naše zahrádka právě sloužila i všem.
4: V areálu Univerzity Palackého v Olomouci letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Roste na pokusných plochách, které v areálu provozuje Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu. Botanici jeho výskyt zdokumentovali a část rostlin míří také do herbářových sbírek.
5: Kriticky ohrožený ibišek trojdílný vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, které sídlí v holickém areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Na poli, kde dříve centrum pěstovalo soju, jej náhodně objevila Kateřina Smékalová z výzkumného týmu genetického zdroje zelenin a speciálních plodin.
6: Tady zrovna stojíme v takovém epicentru výskytu těch rostlin, kdy tady kolem dokola, když budu počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 rostlin určitě tady je.
7: V té tobolce je tak 20 semen.
5: Je to vůbec poprvé, co se takto rozsáhle ibišek na Moravě rozšířil. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
8: Je to rostlina, která patří do čeledi slézovité, což je čeleď, ze které vy znáte určitě takové ty běžně pěstované ibišky, třeba ibišek syrský a tak dále. A u nás tenhle ten ibišek trojdílný je velmi vzácná, kriticky ohrožená rostlina, která se vyskytuje hlavně na jižní Moravě. No a trochu to překvapení je, že tady v Olomouci jsme vlastně na víceméně severní hranici areálu jejího rozšíření u nás na Moravě a proto je to takováhle jako zvláštnost.
5: Na rozdíl od běžných ibišků je tento druh jednoletý. Zajímavostí je i samotný květ, který vydrží otevřený jen několik hodin. I proto má v angličtině přezdívku One Hour Flower, tedy květ jedné hodiny. Jak se rostlina na výzkumné pole dostala, není zatím zcela jasné.
8: Buď se sem teda dostal nějakým způsobem přirozeně, protože ta nejbližší známá lokalita leží u Olšan, to je několik málo kilometrů odsud, směrem na jih. Druhá možnost je, že jsem byl zavlečený s nějakým osivem jako příměs. A třetí, že tady byl dlouhodobě, byl přehlížený a jenom ty letošní podmínky mu teda pomohly tady k tomuto masivnímu výskytu.
5: Na zemědělských plochách je jeho výskyt ale problematický. Ibišek totiž může sloužit jako mezihostitel viru mozaikovitosti okurek.
6: My na jednu stranu jsme pracoviště, které se zaměřuje na ochranu, podporu biodiverzity, protože jsme jedním z pracovišť, které dodává semena do genové banky. My tady konkrétně v Olomouci máme na starosti kolekce genetických zdrojů zelenin a léčivých aromatických a kořeninových rostlin a z toho titulu máme za úkol různé genetické zdroje těchto plodin zhromažďovat, množit, popisovat, hodnotit. A na jednu stranu podpora diverzity, to znamená i tady těchto dnes už vzácných plevelů je důležitá a máme to dělat. Na druhou stranu konkrétně tento druh napadá tenhle virus i právě naše genetické zdroje okurek a dýní. A tak, jak vidíme, dýně tady pěstujeme, hned za mnou je velké pole, tak my si nemůžeme dovolit tady mít rostliny, které jsou potenciálně nebezpečné.
5: Odborníci proto už museli část ibišků odklidit. Některé rostliny putují do herbářových sbírek, kde zůstanou jako doklad letošního výskytu a poslouží i budoucímu výzkumu. Díky jejich velkému množství se o část vzorků podělí také další vědecké instituce. Aneta Lindovská, Televize Morava.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Každý výlet začíná nápadem. Někdy stačí zahlédnout zajímavé místo, zaslechnout příběh nebo jen zjistit, co je za kopcem, kolem kterého každý den

projíždíme. I dnes jsme pro vás takových míst vybrali hned několik. Vypravíme se za historií, tradicemi, krásnou přírodou i akcemi, které stojí za to vidět na vlastní oči. Tak si udělejte pohodlí a vydejte se s námi na další putování v regionech. Zoo Praha letos slaví už 95 let od svého otevření a tradiční výroční slavnost připadá na 28. září, na Den české státnosti. Návštěvníky tu čeká celodenní program napříč celým areálem a příležitost připomenout si, jak se pražská zoo během 9 desetiletí proměnila, od prvních jednoduchých kotců až po moderní prostorné expozice. Pokud tedy chcete oslavit významné výročí společně se zvířaty, 28. září máte v Zoo Praha o program postaráno. V další reportáži z našeho putování po Horním Rakousku se vydáme do Bad Goisern, malebného městečka v srdci oblasti Salzkammergut. Obklopují ho majestátní hory, jezera a krásná alpská krajina. A právě tady můžeme poznat také tradiční život a kulturu tohoto regionu. Bad Goisern je navíc skvělým výchozím bodem pro objevování okolních přírodních krás. Pojďme se tedy podívat, co všechno toto místo nabízí a proč stojí za to se tu zastavit.

0: Moravský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáváme do 6 regionů Solné komory. Dnes společně objevíme kouzlo a tradice městečka Bad Gäusern. Mimořádnému přírodnímu a kulturnímu bohatství se Solná komora v sousedním Horním Rakousku může pyšnit zápisem do seznamu světového dědictví UNESCO. Společně s městečky Gossau, Hallstatt a Obertraun patří do jádra tohoto regionu také půvabný Bad Gäusern. Oblíbené klimatické lázně lákají nejen k odpočinku a ke zlepšení kondice na čerstvém vzduchu, ale dokonce i k velkým sportovním výkonům. Na své si tu přijdou také milovníci místních tradic, kultury a původních řemesel předávaných z generace na generaci. Takzvaná vnitřní Solná komora, jak se regionu odjakživa říká, se rozkládá kolem známého města Hallstatt a Dachsteinu, což je nejvyšší vrchol Horního Rakouska. V unikátní krasové oblasti s rozsáhlými jeskyněmi najdeme i tajemnou skálu zvanou Věčná stěna, čili Ewige Wand. Z Bad Gäusern k ní vede příjemná cesta smíšeným lesem, který poskytuje chladivý stín, případně poslouží jako deštník. Typickými růžovými květy zdobí krajinu brambořík horský, najdeme tu i horské kapradí nebo vraní oko čtyřlisté. Pak se terén otevře a před námi se vyne dobrodružná cesta po hraně skální stěny. Místo zpravidla turisté vyhledávají pro úchvatné výhledy. Nám počasí tolik nepřálo, i přesto jsme tu načerpali spoustu inspirujících zážitků. Terezo, představte nám toto místo a jaký příběh se k němu váže.
1: Hallo, wir sind heute in der Welterbe-Region Dachstein-Salzkammergut.
2: Vítáme vás v hornorakouském regionu Salzkammergut nad městem Bad Gäusern a nacházíme se v místě nazvaném Věčná stěna, ke které se váže krásná legenda. Vypráví o tom, jak král Gäusern vyrušil draka a probudil ho ze spánku, za což se drak pomstil tím, že vytvořil tuto skalní stěnu s jeskyněmi a prohlubněmi. Tak vznikl tento unikátní přírodní útvar.
0: Jedna z nejzajímavějších stezek v této oblasti je skvěle značená a doplněná zastaveními, která zaujmou i děti. Je dostatečně široká a velmi dobře zajištěná, takže je bezpečná jak pro pěší, tak pro cyklisty.
1: Der Weg wurde 1950 erbaut.
2: Cesta ve stěně byla proražena roku 1950. Je velmi atraktivní dokonce i pro špičkové závodníky, kteří zde trénují i soutěží. Každý rok se tu koná legendární maraton horských kol Salzkammergut Trophy. Odtud z vyhlídky můžeme spatřit údolí Dachsteinu, jádro Solné komory, jejímž nejznámějším artiklem je samozřejmě sůl. Toto bílé zlato, pocházející ze Solné hory Hallstatt, přitahovalo lidi do této alpské krajiny již před tisíci lety. V regionu se stále naplno využívají jak léčebné účinky soli, tak její zpracování v gastronomii.
0: Vyhlášeným centrem lokálního kulinářství je právě Bad Gäusern, poklidné město s malebným historickým centrem, kde několik domů zdobí popínavé hrušky, má více než 7 tisíc obyvatel a skýtá mnoho příležitostí k relaxu, který podporují zdejší klimatické lázně a jodovo-sirné prameny.
1: Bad Gäusern ist eine Marktgemeinde.
2: Gäusern byla obec s právem trhu a od 30. let minulého století se začala prosazovat coby výletní místo působící jako klimatické lázně. Od roku 1955 je tedy slovo Bad součástí názvu města, které se soustředí především na zachování a předávání tradic, kultury a udržování místních hodnot.
0: Bad Gäusern leží na řece Traun u severního břehu Hallstattského jezera, 7 kilometrů jižně od známější nynějšího lázeňského města Bad Ischl, které se v roce 2024 stane evropským hlavním městem kultury. Bude to velká událost pro celou Solnou komoru. Tento prestižní titul totiž Evropská unie uděluje s cílem podpořit rozvoj kultury a zdůraznit bohatství a rozmanitost různých zemí. A právě o to se snaží i zdejší dům řemesel.
2: V důsledku vývoje, který byl na přelomu tisíciletí pozorovatelný v celém Rakousku, přišla potřeba čelit globalizaci, sdružovat se ve spolcích, aby tradiční řemesla mohla v regionu přežít. Náš dům řemesel vznikl v květnu roku 2009 jako projekt vzešlý z tehdejší zemské výstavy. Cílem je představovat tradiční řemesla typická pro náš region, ukazovat jejich pestrost a význam nejen z historického hlediska, ale taky jejich přínos pro kvalitu současného života.
0: Tvůrci zde tradičním způsobem vyrábějí a zároveň prezentují typické regionální výrobky, třeba speciální brýle z paroží, klobouky z ovčí vlny i zaječí srsti, šperky z átrze nebo ženské kroje, takzvané dirndly. Řemeslům se v současnosti věnují hlavně ženy, které si v expozici přijdou na své, neboť je v ní bohatě zastoupené vše, co se týká oblékání a stylu.

0: ani ukázky činností, které souvisejí s hospodařením nebo stavitelstvím. Typické jsou pro tuto zemi lédrhóze, kožené kalhoty, které vyžadovaly kvalitní zpracování, aby vydržely pokud možno po celý život. Muži je používali na práci a často se kalhoty dědily z generace na generaci. Známým pojmem jsou rovněž tzv. Geusernschuhe, čili speciální místní boty. Zdobené regionální kroje doplňují ukázky každodenního oblečení i vysoké krejčoviny.
1: U příležitosti slavností, které se budou konat v rámci Evropského hlavního města kultury, chystá dům řemesel Handwerkhaus v příštím roce velký projekt nazvaný Skala. Městečko Bad Goisern přivítá nejen rakouské umělce, ale přijedou k nám řemeslníci z celého světa. Budeme společně tvořit výrobky z textilu, kůže, kovu, dřeva i papíru a své zkušenosti a zážitky umělci předají také místním školákům a lidem z tohoto alpského regionu. Součástí celého projektu bude i speciální výstava, která začne 25. května příštího roku. Představí díla umělců, jejich ručně zhotovené výrobky a objekty.
0: Dům řemesel ukazuje, že na kulturní dědictví je třeba pohlížet jako na součást vlastní přítomnosti a budoucnosti a také jako na velký potenciál směřující k rozvoji místní ekonomiky. V příštím dílu vás pozveme do míst, která vás donutí zpomalit a užívat si zasloužené dovolené. Ukážeme vám smaragdově modrou hladinu jezera Wolfgangsee, obklopenou vysokými horskými masivy. Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do oblasti Solné komory vydávají. Tak na viděnou zase za týden.
2: České Budějovice budou od 28. září do 3. října patřit milovníkům kávy. Už po čtvrté se tu uskuteční Budějovický kávový týden, který nabídne workshopy, přednášky, ochutnávky výběrové kávy i program přímo v místních kavárnách. Workshopy a přednášky jsou zdarma, je ale potřeba se předem registrovat. Vyvrcholením bude Budějecký Coffee Fest 2.0, který se uskuteční 2. a 3. října na výstavišti České Budějovice. V další reportáži se vydáme do Kotulovy dřevěnky v Havířově, jedné z nejstarších dochovaných lidových staveb v této části Slezska. Roubené stavení přibližuje, jak se na vesnici žilo před více než 100 lety, od tradičního bydlení až po způsob hospodaření a každodenní práci. Součástí areálu jsou také hospodářské stavby a ukázky dobového vybavení. Pojďme se tedy podívat, jak vypadal běžný život našich předků v tradiční slezské chalupě.
3: Kotulova dřevěnka byla postavena ke konci 18. století a patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku.
4: Byla vystavena v roce 1781 a je dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Jejím majitelem byl Michal Folvarčný, jehož příjmení je dodnes vyryto na trámu vedle vstupních dveří. Po nich je také dřevěnka pojmenována. Do areálu patří také zděná stodola Selka, je otevřena sezóně velikou akcí, tradiční akcí nazvanou Den řemesel, na které se představuje množství řemeslníků, ať už je to kovář, krajkářka, perníkářka, výrobce šindelů, provazu. Návštěvníci mají možnost si spoustu těchto řemesel v tento den také vyzkoušet. V průběhu celé sezóny pořádáme množství akcí. Sezónu ukončujeme 1. září.
3: Expozice bydlení v Kotulově dřevěnce prezentuje vybavení domácího interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska.
5: V takové chalupě Těšínska někdy žilo i 30 lidí a ne vždycky to byly spřízněné osoby. Ano, byly to třeba už dvě různé rodiny, které žily právě v tomto domě. Co se týká chalupy, tak typický dům Těšínska, ano, prezentuje vlastně tato chalupa, jak se kdysi na tom Těšínsku žilo. Takže když se podíváme na chalupu z hora, na půdorys, tak uvidíme obdélníkovou stavbu vždycky. Chalupy bývají velice často podezděny a aby ušetřili nějaké peníze, tak do té podezdívky hodně často používali kámen. Cihly tehdy totiž byly velmi drahé a ty se šetřily hlavně na komín. Ty hrubě opracované trámy, ty jsou utisněny mechem, ano, takže toto měli za úkol děti sbírat a všechny spáry se pořádně utěsnily. Teďka se nacházíme ve sváteční izbě. Ano, tady se chodilo, když se šlo spát, anebo když přišla velmi vzácná návštěva. Pokud přišli sousedé nebo nejbližší rodina, tak se většinou sedávalo tady vedle v kuchyni a tam se všechno řešilo. Tady opravdu zvali jenom ty vážené osoby. Jinak taková izba nebývala nějak bohatě vybavená. Opravdu jsou tady základní věci, které tak používali středně zámožní zemědělci. Kdy teďka chodili spát, když žilo v takové chalupě hodně lidí? Tady tato postel. To je nejlepší místo v celé té chalupě, takže tady samozřejmě spál majitel. Takže na posteli bychom mohli vidět hospodáře, hospodyni, ale u nohou ještě mívali často jedno nebo dvě malé děti. Spávalo se také na lavicích, tady za tou naší hospodyní je taková lavice, která je vylepšená. Opíradlo lavice se dá překlopit směrem k tomu stolu, udělá tím pádem takovou zábranu a ty menší děti tam spávaly. Samozřejmě v protější izbě se také spávalo a všichni ostatní, kteří už se tady nevešli, ti přespávali nahoře na půdě. Jinak na věšáku můžeme vidět potom takový krásný kabátek, kterému se v tom nářečí říká jakle. Šněrovacím botám koženým se říká brinelky, zouvák spousta lidí zná, pomocí toho se ty vysoké kožené boty vyzouvaly. No a nesmí tak...

0: Na hospodářství chybět i nůžky. Jsou tam nůžky, kterými se stříhaly ovečky, takže ty jsou na vlnu. Teď se nacházíme v kuchyni. V kuchyni pro návštěvníky možná nejzajímavější ta keramika. Je to totiž místní bludovická keramika. Tady v Dolních Bludovicích a Dolní Datyni se vyráběla a Bludovičtí se časem trošku odlišili tím, že začali v pozdější době používat tu bílou glazuru a na tom ty květinové vzory. Takže to je opravdu vzácné, protože samozřejmě keramika je křehká a nedochovalo se tolik kousku, takže to je možná nejzajímavější celé té kuchyni. No a samozřejmě v kuchyni je běžné takové nádobí, co se i dodnes používá. Spíš upozorňuji jenom na takové zajímavosti. Tady třeba ten první předmět na té lavici, zajímavý, taková plechová koule v takovém stojanu, to je vlastně taková malá pražírna, ano. Kdysi se dělalo jakoby kafičko, taková ta náhražka kávy z cikorky, z žita, ano. Takže museli to vždycky upražit.
1: Tehdejší obyvatelé pěstovali obilí, brambory, zeleninu, chovali krávu, prase, králíky, slepice a často i včely.
2: Na Budči u Zákolan se 28. září uskuteční tradiční svatováclavské slavnosti. Na návštěvníky tu čeká pestrý program pro celou rodinu. Průvod svatého Václava, historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, divadlo, hudba, řemeslné dílny, kovářské sympózium i aktivity pro děti. Součástí budou také komentované prohlídky rotundy svatého Petra a Pavla a samozřejmě stánky s občerstvením. Zřícenina hradu Zvířetice nedaleko Bakova nad Jizerou připomíná dobu, kdy se na skalnatém ostrohu tyčil mohutný hrad. Původně gotické sídlo prošlo později přestavbou na renesanční zámek, jehož osud ale spečetil požár na začátku 18. století. Dnes z něj zůstaly působivé ruiny, které lákají nejen milovníky historie, ale také návštěvníky, kteří si chtějí užít krásné výhledy do okolní krajiny.
3: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu asi 2 kilometry jihozápadně od města Bakov nad Jizerou v nadmořské výšce 250 metrů. Hrad se nacházel na obchodní stezce. Jeho cílem tak bylo vybírat mýtné.
4: Probíhala tady vlastně obchodní stezka z Prahy do severních Čech, takže vůbec proto asi zvířetice vznikly tady na té obchodní stezce, která se vynula vlastně tady přes obec Chudoplesy nedaleko přes vlastně brod, pozdější mosty a přívozy přes řeku Jizeru a probíhala tady kolem toho hradu Zvířetice, takže zřejmě to byl komerční hrad, vybíralo se tady mýto.
3: Nejvýznamnějším majitelem zámku byla hrabinka Marie Eleonora, která převzala správu nad tímto panstvím po smrti svého muže ve svých 27 letech. Z dochovaných záznamů vyplývá, že se o zámek starala velmi dobře. Historické zmínky však vykreslují i v jiném světle.
4: Takže třeba v účetní knize ze 17. století stojí, že u bakovského řezníka Krejbicha koupila husičky, které nechala pobíhat na zvířetickém nádvoří a v radosté kratochvíli se svým synem Arnoštem je honití ráčela a jimi hlavičky se mačetami sekati ráčela. Takže takto se bavilo panstvo v 17. století.
3: Důležitým milníkem pro renesanční zámek byl rok 1720, kdy byl zachvácen požárem. Poté už nebyl opraven a nevyužitý postupně chátral.
4: Slavíme tedy 300 let od požáru zámku Zvířetice. Údajně to bylo 15. září, kdy do zámecké věže uhodil blesk a Zvířetice podlehly zničujícímu požáru. To nebylo úplně jakoby devastující požár, ale byla to asi taková symbolická tečka, že vlastně už nestálo za to hrabatům z Valdštejna, majitelům tehdejšího panství, se o to víceméně jakoby starat.
3: Zřícenina je dobře viditelná od vlakového nádraží Bakov nad Jizerou, odkud vede cesta dlouhá necelý kilometr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po modré turistické značce. Vstup na tuto chráněnou kulturní památku je zdarma. David Vilček, Televize Praha.
2: Ať už vás dnes zaujal některý z našich výletů, historická památka, tradice nebo třeba podzimní akce, jedno je jisté, zajímavá místa máme často mnohem blíž, než si myslíme. Stačí si jen vybrat směr a vyrazit. Děkuji, že jste dnešní putování v regionech absolvovali se mnou a přeji vám spoustu krásných cest a nových objevů. Těším se na vás zase příště. Na viděnou.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní. Vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně v Bohnicích, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy, Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Na Růžovém vrchu v Karlových Varech mají nové sportoviště. Areál u základní školy Krušnohorská prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově slouží nejen školákům, ale i sportovním klubům a veřejnosti.
2: Město pravidelně investuje na školách do školních hřišť, protože sport je pro nás velmi důležitý a spousta dětí nemá možnosti chodit například na Matony arénu, na AC Start a podobně, takže ta školní hřiště jsou pro nás velmi důležitá.
3: Bylo nám postaveno nebo rekonstruováno sportovní hřiště, které obsahuje atletický ovál 250 metrů dlouhý, dvě fotbalová hřiště s umělou trávou, dva streetbalová kurty, jedno hřiště na petánk, nízká lana a workoutový koutek.
1: Dopoledne areál využívají žáci školy, odpoledne se otevírá sportovním klubům i veřejnosti.
3: Dopoledne je provoz určen pro žáky naší školy, který tělocvikáři hodně využívají a po roce odmlky jsou strašně rádi za to, že můžou tohle hřiště využívat. V odpoledních hodinách od 4 do 8 primárně je pro veřejnost otevřeno, kdy kromě umělých trav, které jsou většinou smluvně zajištěny, protože ten provoz něco stojí, tak na ostatní sportoviště může veřejnost zdarma si kdykoliv zacvičit.
2: Takže jsou přesně dány časy, kdy si může veřejnost přijít zakopat.
1: Každý, kdo chce sportoviště využít, se musí nejdřív zapsat na vrátnici areálu. Škola tak chce mít přehled o tom, kdo hřiště využívá a předcházet případnému poškození vybavení. Rekonstrukce sportoviště vyšla na bezmála 20 milionů korun. Město chce do sportovišť u škol investovat i v dalších letech. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A chtěli, kdo se kolem této vlajky zhromažďuje, připomíná odpovědnost za druhé, ochotu pomoci v nebezpečí a úctu ke všem, kdo tuto službu konali před ním.
1: Werning v sobotu 19. září slavil. Tradiční slavnosti obce letos připomněly hned dvě významná výročí. 494 let od jejího založení a 160 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Dopoledne začalo mší a slavnostním průvodem. V parku u Kašny pak starosta ocenil hasiče, kteří se o tradici sboru starají už 16 desetiletí.
5: Jsme předali našim hasičům nejenom teda za věrnost, a to od okresního sdružení hasičského, medaile, ale dostali medaile za zásluhy o obec.
1: Pro oceněné hasiče má ale podobné uznání především osobní význam.
6: Jasně, že to člověka potěší. Když jsem tady u hasičů 52 let, no, takže to už je kus věku.
7: Byla jsem velice mile překvapena, vůbec jsem to nečekala a jsem strašně moc ráda, že nám vyšlo i hezký počasí a moc se mi tady líbí.
1: Po oficiálitách už patřil park hlavně zábavě. Nechyběly řemeslné dílny, program pro děti, občerstvení ani několik hudebních vystoupení. Zazněly hity Queen a zahrály kapely Stará škola nebo Znouzecnost.
8: Je úplně nádherná, já jsem sama hasička, sice z Potůčku, ale dříve jsem začínala v Perninku. Akce je úžasná, počasí přeje, krásní lidi, krásní stánky, jo, je tady toho spoustu k vidění, je to ten super.
9: Vyrábil jsem tady takový kuličky, do toho se fouká a se toho vyrobí taková píšťalka.
1: Perning tak své slavnosti oslavil společně, napříč generacemi a s pořádnou dávkou muziky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
10: Škoda Sportpark na plzeňských Slovanech má další novinku. Sportovní areál nově zdobí 10 metrů vysoká lezecká věž, která nahradila původní konstrukci z roku 2004.
11: Bylo to samozřejmě nutnost, protože byla to velká investice, ale ta původní stěna už tady byla více než 20 let, uteklo to. Takže bylo to kvůli bezpečnosti lesců. Byli jsme nuceni vyměnit tu věž. Slavnostní otevření proběhlo hlavně za účasti paní ředitelky mateřské školy, která taky leze, takže nám tam vylezla na věž a úplně nahoru pověsila vlaječku Slovan.
10: Lezecká věž dlouhodobě patřila mezi velmi oblíbené prvky Škoda Sportparku.
12: Původní věž z roku 2004 již dosloužila. Zájem o lezení nám stoupá. Je to prostě sport, který můžete dělat sám s parťáky, místíte se a odreagujete se.

0: Horolezecká stěna je 10 metrů vysoká, má 4 různé profily a přes 220 metrů čtvereční lezecké plochy, jak pro začátečníky, tak pro horolezecké vytrvalce.
1: Věž nabízí výstupy různých obtížností, které jsou rozlišeny podle barvy použitých chytů. Obtížnost každé cesty je uvedena ve dvou klasifikačních systémech. Platí přitom, že čím nižší číslo, tím lehčí cesta.
2: Zatím, co jsem zkoušel, tak jsou tady spíš trošku těžší cesty, takže ještě tohle tu stěnu zkusíme, ale spíš je to středně a těžší cesty, bych to viděl. Vyloženě trojky, čtyřky pro nějaký děti a to není asi.
1: Druhý plzeňský obvod modernizuje areál postupně, ale to z něm přibylo hned několik novinek. Vzniklo zde nové multifunkční hřiště a také zázemí, které mohou využívat sportovci i návštěvníci areálu.
3: Když to začínalo, tak tady byly dvě rezavé překážky na skate. A za celou tu dobu se sem investovalo už přes 70 milionů.
1: Škoda Sport Park patří mezi nejvyužívanější sportovní areály. Každoročně se míří tisíce návštěvníků za sportem, odpočinkem i rodinnou zábavou.
0: Já chci na Slovanech sport dostupný pro všechny a tím se nám nabízí Škoda Sport Park. Škoda Sport Park je přístupný veřejnosti, je tady všechno zdarma a každý si tu může vyzkoušet to své. A v rámci volného času jsem ráda, že děti nesedí doma a že přijdou k nám sportovat. Je pravda, že letos jsme sem investovali hodně peněz, ale mám z toho velkou radost.
1: Kompletní lezecký sektor bude hotový na jaře příštího roku, kdy v areálu přibydou dvě boulderingové stěny. Ty nabídnou další možnosti tréninku bez nutnosti jištění a budou vhodné i pro méně zkušené lezce. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Habermanův park se na 2 dny proměnil v místo plné dobrého jídla, vína i muziky. Od 18. září zde probíhala jedna z nejnavštěvovanějších akcí Plzeňské čtyřky – Doubravecké slavnosti vína.
1: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít u 9. ročníku, vlastně už tradičních vín tady u nás na Doubravce. Vždycky přivezeme kousek Moravy přímo sem do Habermanova parku a já mám velkou radost, že se tady schází velké množství lidí a jsou to takové naše sousedské slavnosti. Vidíte, za námi svítí světelka. Myslím si, že ten park noci bude krásný a všichni se tady užíváme cymbálovku, víno a dobré jídlo.
2: Dnes tady máme krásnou atmosféru, přijelo k nám 14 tuzemských vinařů, kteří přivezli svá vína, které zde mohou lidé ochutnat. Máme tady také chutné občerstvení a také muziku, která k vínu patří, cymbálovku a zítra swing.
0: Stánky s vínem byly v obležení od začátku až do konce. Vinaři do Plzně přivezli jak klasická tichá vína, tak i vína perlivá či burčáky.
3: Já jsem přijel z Čejkovic, jezdím sem už léta, vlastně dá se říct už od těch prvních ročníků. No a mám tady celou škálu vín, od suchých po sladký, červený, takže každý si myslím vybere. Zatím, co tak mám vypozorovaný, tak jsou to spíš ty sladší vína, ale je fakt, že hodně už přechází do těch suších, že asi už mají napito a propili se do těch suších vín.
4: My jsme z rodiny Vinařství Sedlák a z Velkých Bílovic a přivezli jsme vám bílé víno, červené a růžové. Máme tady kompletní nabídku 12 odrůd. Jsme tady podruhé, loni jsme byli poprvé a nejoblíbenější samozřejmě Hibernal, oblíbené jsou bublinky, takže prodáváme Frizante, ale máme takovou zajímavost, přivezli jsme letní víno, což je kive, a samozřejmě takovou už odrůdu Neuburské, která bohužel má ustupující tendenci, ale my se jí stále věnujeme.
0: Program vyvrcholil v sobotu, a to koncertem kapely Electric Therapy. Z Doubravky pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: V budově radnice 4. plzeňského obvodu se uskutečnilo veřejné představení studie nazvané Park svatého Jiří. Historicky i kulturně cenné území zůstane i nadále přírodním unikátem. Krajinářští architekti jej plánují rozdělit do několika zón podle navržené péče, intenzity a způsobu využití.
1: My určitě nechceme měnit celé místo u svatého Jiří. My bychom chtěli to místo zpřístupnit lidem a ukázat jim možná kousíčky, které neznají, ukázat jim nějaký vstup do řeky, ukázat možnost, kde byl třeba starý brod v tom místě. Chtěli bychom tam udělat novou výsadbu a byli bychom rádi, aby to místo bylo navštěvované tak, jak je místními a aby jim zůstalo zachováno.
5: Koncepce vznikla na základě zjištění architektů a výsledků pocitové mapy, do které se zapojili obyvatelé širokého okolí. Jedná se o poměrně velké území, které zasahuje i mimo obvod čtyřky. Počítá se například s propojením s lokalitou, kde stávalo pozdně středověké tvrziště Pecihrádek.
6: Samozřejmě to není jenom záležitost čtyřky, je to výsledek spolupráce obvodu 4 a obvodu 1 plzeňských obvodů. A je to zajímavé v tom, že to řeší skutečně rozsáhlé území, které je hodně navštěvované lidmi. A to území má dnes ten potenciál daleko větší, než v daném okamžiku nabízí.
5: Jedním z cílů je zpřístupnit některá místa, která jsou v současnosti neprostupná nebo špatně přístupná. Místa ponechána přirozenému vývoji budou přístupnější, ale bez laviček. Využívat se bude čistě přírodních prvků, jako jsou kameny nebo kmeny stromů. Naproti tomu v místech, která jsou využívána nebo mají reprezentativní charakter, se počítá s častější údržbou vegetace a vhodným mobiliářem.
7: Tady tento prostor Parku svatého Jiří by mohl být vlastně jedním z takových prvních komplexních řešení ploch, které jsou, bych řekla, takovou jako ukázkou, jak zacházet s přírodou, jak tu plochu ponechat maximálně v tom stavu přírodě blízkém, ale současně lidem, obyvatelům nabídnout tak důležitý komfort té přírody, ochlazování prostoru, zejména v letním období, přítomnost vody, přítomnost přírody, biodiverzity a tak dále.
5: Koncepce je zveřejněna na webových stránkách obvodu a své připomínky mohou občané zasílat až do konce října na e-mail parksvjiri@plzen.eu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Buřty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Buřty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady služky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroži, ne? Jo, to pak cukre a to špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct Buřty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče, byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Buřty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeň hostila světovou špičku v boči. Do města se sjeli sportovci z řady zemí, aby poměřili své síly v tomto atraktivním paralympijském sportu. Mezinárodní turnaj ukázal nejen špičkové výkony, ale také odhodlání a bojovnost závodníků.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boča Challenger přelákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli si tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boča Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
0: Buřty v lese, hry, dobrodružství a spousta zábavy pro celou rodinu. Oblíbená akce se po čase vrátila na svatý Linhard v Karlových Varech a přilákala děti i dospělé. Ti si užili den plný aktivit uprostřed přírody.

0: Svatý Linhard v sobotu 19. září ožil. Už po čtvrté se sem lidé vydali na akci Bušty v lese. Odpoledne nabídlo zábavu pro celou rodinu i možnost poznat práci těch, kteří se starají o zdejší lesy a jejich obyvatele.
1: Mám obrovskou radost, že přišlo spousta lidí. Je to asi i díky počasí a protože ta akce už letos probíhá po čtvrté, takže mám radost, že Bušty v lese se podařily.
0: Na své si přišli malí i velcí. Děti si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity, podívat se zblízka na techniku nebo se dozvědět víc o životě v lese.
2: Všechno se mi tady líbí.
3: Máme tady složky policie, armády České republiky, ukázky naší techniky, jsou tady kinologové od myslivců, je tady Česká zemědělská univerzita s lesní pedagogikou, je tady střelba ze vzduchovky, grilované pochutinky, hudba, dobrá zábava.
0: Velkou pozornost budila hasičská a lesnická technika. Nechyběly ani myslivecký program nebo komentované krmení zvěře v oboře.
4: Za paroži, ne? Jo, to pak cukre a ještě špatně.
0: Letošní ročník přinesl také několik novinek. Poprvé se návštěvníkům představila armádní technika. Nechyběl sokolník, ukázky vábení zvěře nebo laserová střelnice.
5: Přišli jsme jen tak s rodinkou, opéct Bušty a podívat se na zvířátka a je hezký počasí, takže super.
6: Atmosféra je nádherná.
7: Viděli jsme hasiče? Byli jsme krmit zvěř a to je zatím všechno.
0: Program doplnila hudba, tvořivé dílny i lesní pedagogika. A kdo si chtěl od všech aktivit na chvíli odpočinout, mohl zamířit k ohni.
1: A ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří se podíleli na zajištění této akce a nejenom lázeňským lesům a parkům, ale všem ostatním příspěvkovým organizacím města Karlovy Vary.
0: Čtvrté Bušty v lese tak nabídly nejen odpoledne v přírodě, ale i pohled do práce lidí, kteří se o městské lesy starají. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
8: Ester Vojčický, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, navštívila Prahu. V pražském kině přítomnost osobně uvedla českou premiéru dokumentárního filmu o jejím životě.
9: Světově uznávaná pedagožka, autorka a výrazná osobnost spojená se Silicon Valley Ester Vojčický navštívila Českou republiku. V pražském kině Přítomnost 16. září osobně uvedla českou premiéru dokumentu o jejím životě s názvem Kmotra Silicon Valley. Kromě projekce filmu byla součástí pražského programu také živá diskuze, networking a exkluzivní VIP meet and greet.
10: I really enjoy this evening because I like talking to people.
11: Tento večer si opravdu užívám. Protože ráda mluvím s lidmi a ráda odpovídám na jejich dotazy. Lidé se někdy bojí položit dotaz před větší skupinou lidí. Může je to uvádět do rozpaku, proto jsem ráda, že jsem tady měla příležitost popovídat si s každým zvlášť jen mezi dvěma očima. A bylo to prostě skvělé.
10: Then that makes me feel good about it.
9: Ester Vojčický, jedna z nejvýraznějších osobností amerického vzdělávání, vedla po desetiletí legendární žurnalistický program v Palo Alto. Její životní příběh se protíná s významnými osobnostmi technologického světa. Je spojena s příběhem Steva Jobse i z počátky Google, který vznikal v garáži její dcery Susan Vojčický.
12: Kmotra Silicon Valley je dokument o Ester Vojčický, která je legendární pedagožkou a autorkou. Podílela se na rozvoji mladých lidí, pomohla jim stát se technologickými lídry ve Spojených státech. Mnoho z nich se také stalo extrémně úspěšnými podnikateli. Ku příkladu její dcera, pozdější výkonná ředitelka společnosti YouTube.
9: Akci v kině Přítomnost uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, investory a technologické lídry v Česku i ve světě. Jejím zakladatelem je Patrik Juránek, který během večera předal Ester cenu za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, inovací a leadershipů.
13: Dnešní akce je opravdu výjimečná, protože se nám podařilo po 6 letech vlastně našich aktivit ve Startup Disruptu pozvat sem Ester Vojčickou. Spousta osobností s tolika oceněními a úspěchy by mluvila jenom sama o sobě, ale přitom Ester hlavně mluví o těch žácích a nejenom o těch úspěšných, ale i o tom, co teďka zažívá, co jí třeba trápí. Velmi ráda to sdílí a můžu potvrdit, že opravdu za ty 2 dny, co jí tady máme a už jsme s ní taky něco zažili, tak se snaží hlavně pomáhat, aby je užitečná.
9: Události se zúčastnila řada studentek, pro které je Ester velkou inspirací, ale také pedagožek a podnikatelek.
14: Naše společnost se zabývala tím, že vlastně kupujeme nemovitosti, budujeme je do hotelů, které jsou v centru vždycky měst a v centru, dejme tomu, jakoby evropských metropolí a pak i ty hotely následně i operujeme. V současné době máme otevřený hotel The Julius v Praze, který je vlastně první takový flagship hotel tady té sítě a do budoucna v dalších 2-3 letech budeme odevírat hotely v Berlíně, v Bukurešti a v Budapešti.
15: Pro mě byl ten film a celý večer hrozně inspirativní. A jak jsem se bavila s ostatníma lidma tady, tak myslím, že dneska nám to tak brnklo každému na nějakou naší strunu a každý si z toho vzal něco svýho.
16: Je nesmírně inspirativní vidět Ester, která je 85 nebo 86, jestli se nepletu, která do dneška jsme ji viděli zvedat kettlebelly, viděli jsme ji na lyžích, že prostě když chci, tak to jde bez ohledu na věk. To je jako skvělý.
9: Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
8: Přes 2000 účastníků přilákal do ostravského Gongu festival umělé inteligence Černá AI. Odborníci představovali její využití ve firmách zdravotnictví i tvůrčích profesích. Návštěvníci si mohli technologie také sami vyzkoušet.
17: 7 scén, 20 praktických workshopů a setkání s lidmi, kteří umělou inteligenci vyvíjejí i denně používají. Ostravský Gong nabídl prostor pro otázky, zkušenosti i vlastní zkoušení.
18: Moravskoslezský kraj dokazuje i to, že AI komunita se tady nejenom může potkávat, ale může se tady propojit s veřejností i s biznisem. A budu velice rád, pokud tady vzniknou nějaké zajímavé nápady, které pomůžou Moravskoslezskému kraji.
19: My jsme byli v situaci, kdy odvozujeme otečené kostky mnoho našich aktivit a Černá AI nám přišla jako kdyby zajímavý název pro AI platformu, tak proto Černá.
20: Co jsme měli na papíře, tak dnešním dnem se stalo skutečností a ten zájem je enormní. Krom toho, kolik je tady účastníků dneska fyzicky přítomno, tak dalších zhruba 700 čeká doma, na které se nedostalo.
17: Za platformou Černá AI stojí také Dalibor Mráz. Věnuje se vývoji systému, které firmám pomáhají zpracovávat a využívat data. Podílel se například na řešení pro vyhledávání a propojování informací z vědeckých studií. Na festivalu tak mohl nabídnout zkušenosti přímo z vývoje i zavádění umělé inteligence do praxe.
21: My na lidi hodně apelujeme, aby byli k AI, jakoby, jak to říct, trošku obezřetní, protože hodně lidí jakoby věří tomu, co dostává zpátky. On to není takzvaný jako deterministický systém, to znamená, když se zeptáte 10x většinou na to stejné, tak vám může přijít 10x trošku jiná odpověď. Znamená, v tom je to lehce nebezpečné, to znamená, je velice důležité tu technologii trošku pochopit a potom vlastně se s ní velice dobře dá pracovat. Ono opravdu mi jako opravdu hodně pomoct, dokáže vás zrychlit, dokáže vyřešit i určité jako problémy.
17: Festival spojil technologie také s kreativní tvorbou. Pro Černou kostku je právě propojení vzdělávání, kultury a nových technologií součástí jejího zaměření. Budoucí krajská knihovna má nabídnout zázemí také pro vlastní tvorbu a experimentování.
19: My teď v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom opravdu byli moderní knihovna, takzvaná knihovna budoucnosti, abychom tomu návštěvníkovi nabídli obrovské množství témat, které nějakým způsobem mu pomohou se zorientovat dnešní moderní světě technologií a informací. Jak my si představujeme, pardon, tu novou moderní knihovnu, něco podobného, jak teď v tuto chvíli tuto konferenci. To znamená místo, kde se potkají technologie s lidmi a lidi navzájem a posuneme se dál.
17: Přes 2000 účastníků ukázali, jak velký zájem téma vyvolává. Další krok přijde v každodenní práci.
20: Příležitostně si vyhledávám nějaké informace, které jsou na jednom místě, třeba o historii, o cestování, ale i pracovní záležitosti.
19: Většinou ve dvou věcech. Jedna je taková ta monotonní, když se jedná o třeba přípravu nějaké prezentace nebo analýzy nějakého textu, který vyžaduje příliš času a já ten čas nemám, takže to je jako velmi dobrý nástroj. A druhá věc je takový partner v brainstormingu.
17: Umělá inteligence může ušetřit čas i usnadnit práci. Jak ji ale využijeme a co jí svěříme, zůstává na nás. Ostravský festival k tomu nabídl inspiraci i praktické zkušenosti.
8: Zahrada Panského domu se proměnila na veřejný prostor přímo v centru města. Obyvatelé Uherského Brodu a jeho návštěvníci tam najdou nejen klid k odpočinku, ale také reprezentativní místo na pořádání kulturních a společenských akcí. Její slavnostní otevření bylo první z nich a vrátilo zahradu do dob posledního šlechtického uživatele Václava Hraběte z Kounic.
2: Málo které centrum města se dnes může pochlubit tak příjemným místem pro odpočinek, na jaké se během necelého roku proměnila zahrada Panského domu v Uherském Brodě. Její revitalizace je ukázkovým příkladem toho, jak se dají smysluplně využít evropské dotace a spojit tak příjemné s užitečným.
3: Je to nejstarší historická světská památka ve městě. Má dneska více než 500 let, takže jsme opravili vnitřní části prostor budov. Ať to byly nízkoprahové denní centrum, byla to knihovna a další prostory. Tak dnes otevíráme tu třešničku na dortu a to je Panská zahrada, místo, které bude sloužit k relaxaci, ke kulturním programům a vůbec, ať se tady lidi cítí dobře, ať se tady schází, protože bude to otevřené a dělalo se to vlastně pro lidi.
2: Celkové náklady na revitalizaci prostoru dosáhly přibližně 27 milionů korun. Z toho 17,5 milionů korun pokryla dotace Evropské unie z integrovaného regionálního operačního programu.
22: Ten prostor byl dlouhodobě zanedbaný, to znamená, došlo k rozsáhlým terénním úpravám, odvezlo se snad 200 nákladních aut zeminy pryč a spodní stavba spočívala v nových rozvodech vody, protože jí máme srážkové vody ze střech, dále kompletně nová elektroinstalace a osvětlení a odpadní potrubí.
2: Zahrada s novými architektonickými prvky, altánem nebo dvouramenným pískovcovým schodištěm se proměnila na zelené místo, které už není jen průchozí částí centra. Jejím návštěvníkům nabídne možnost na chvíli zpomalit a zůstat tam déle.
23: Je to radost pohledět a je opravdu krásné vidět, že se tady něco děje a že to roste.
24: Já mám radost, že je tady spoustu dětí, že tady přišli lidi, protože přesně to jsme chtěli, aby naše zahrádka právě sloužila i všem.
8: V areálu Univerzity Palackého v Olomouci letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Roste na pokusných plochách, které v areálu provozuje Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu. Botanici jeho výskyt zdokumentovali a část rostlin míří také do herbářových sbírek.
25: Kriticky ohrožený ibišek trojdílný vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, které sídlí v holickém areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Na poli, kde dříve centrum pěstovalo soju, jej náhodně objevila Kateřina Smékalová z výzkumného týmu genetického zdroje zelenin a speciálních plodin.
26: Tady zrovna stojíme v takovém epicentru výskytu těch rostlin, kdy tady kolem dokola, když budu počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 rostlin určitě tady je.
27: V této bolce je tak 20 semen.
25: Je to vůbec poprvé, co se takto rozsáhle ibišek na Moravě rozšířil. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
28: Je to rostlina, která patří do čeledi slézovité, což je čeleď, ze které vy znáte určitě takové ty běžně pěstované ibišky, třeba ibišek syrský a tak dále. A u nás tenhle ten ibišek trojdílný je velmi vzácná, kriticky ohrožená rostlina, která se vyskytuje hlavně na jižní Moravě. No a trochu to překvapení je, že tady v Olomouci jsme vlastně na víceméně severní hranici areálu jejího rozšíření u nás na Moravě a proto je to takováhle jako zvláštnost.
25: Na rozdíl od běžných ibišků je tento druh jednoletý. Zajímavostí je i samotný květ, který vydrží otevřený jen několik hodin. I proto má v angličtině přezdívku One Hour Flower, tedy květ jedné hodiny. Jak se rostlina na výzkumné pole dostala, není zatím zcela jasné.
28: Buď se sem teda dostal nějakým způsobem přirozeně, protože ta nejbližší známá lokalita leží u Olšan, to je několik málo kilometrů odsud, směrem na jih. Druhá možnost je, že jsem byl zavlečený s nějakým osivem, jako příměs. A třetí, že tady byl dlouhodobě, byl přehlížený a jenom ty letošní podmínky mu teda pomohly tady k tomuto masivnímu výskytu.
25: Na zemědělských plochách je jeho výskyt ale problematický. Ibišek totiž může sloužit jako mezihostitel viru mozaikovitosti okurek.
26: My na jednu stranu jsme pracoviště, které se zaměřuje na ochranu, podporu biodiverzity, protože jsme jedním z pracovišť, které dodává semena do genové banky. My tady konkrétně v Olomouci máme na starosti kolekce genetických zdrojů zelenin a léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. A z toho titulu máme za úkol různé genetické zdroje těchto plodin zhromažďovat, množit, popisovat, hodnotit. A na jednu stranu podpora diverzity, to znamená, i tady těchto dnes už vzácných plevelů je důležitá a máme to dělat. Na druhou stranu konkrétně tento druh napadá tenhle virus i právě naše genetické zdroje okurek a dýní. A tak, jak vidíme, dýně tady pěstujeme, hned za mnou je velké pole, tak my si nemůžeme dovolit tady mít rostliny, které jsou potenciálně nebezpečné.
25: Odborníci proto už museli část ibišků odklidit. Některé rostliny putují do herbářových sbírek, kde zůstanou jako doklad letošního výskytu a poslouží i budoucímu výzkumu. Díky jejich velkému množství se o část vzorků podělí také další vědecké instituce. Aneta Lindovská, Televize Morava.
8: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Každý výlet začíná nápadem. Někdy stačí zahlédnout zajímavé místo, zaslechnout příběh nebo jen zjistit, co je za kopcem, kolem kterého každý den projíždíme. I dnes jsme pro vás takových míst vybrali hned několik. Vypravíme se za historií, tradicemi, krásnou přírodou i akcemi, které stojí za to vidět na vlastní oči. Tak si udělejte pohodlí a vydejte se s námi na další putování v regionech. Zoo Praha letos slaví už 95 let od svého otevření a tradiční výroční slavnost připadá na 28. září, na Den české státnosti. Návštěvníky tu čeká celodenní program napříč celým areálem a příležitost připomenout si, jak se pražská zoo během 9 desetiletí proměnila, od prvních jednoduchých kotců až po moderní prostorné expozice. Pokud tedy chcete oslavit významné výročí společně se zvířaty, 28. září máte v zoo Praha o program postaráno. V další reportáži z našeho putování po Horním Rakousku se vydáme do Bad Goisern, malebného městečka v srdci oblasti Salzkammergut. Obklopují ho majestátní hory, jezera a krásná alpská krajina. A právě tady můžeme poznat také tradiční život a kulturu tohoto regionu. Bad Goisern je navíc skvělým výchozím bodem pro objevování okolních přírodních krás. Pojďme se tedy podívat, co všechno toto místo nabízí a proč stojí za to se tu zastavit.

0: Moravský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáváme do 6 regionů Solné komory. Dnes společně objevíme kouzlo a tradice městečka Bad Gäusern. Díky mimořádnému přírodnímu a kulturnímu bohatství se Solná komora v sousedním Horním Rakousku může pyšnit zápisem do seznamu světového dědictví UNESCO. Společně s městečky Gossau, Hallstatt a Obertraun patří do jádra tohoto regionu také půvabný Bad Gäusern. Oblíbené klimatické lázně lákají nejen k odpočinku a ke zlepšení kondice na čerstvém vzduchu, ale dokonce i k velkým sportovním výkonům. Na své si tu přijdou také milovníci místních tradic, kultury a původních řemesel předávaných z generace na generaci. Takzvaná vnitřní solná komora, jak se regionu odjakživa říká, se rozkládá kolem známého města Hallstatt a Dachsteinu, což je nejvyšší vrchol Horního Rakouska. Unikátní krasové oblasti s rozsáhlými jeskyněmi najdeme i tajemnou skálu zvanou Věčná stěna, čili Ewige Wand. Z Bad Gäusern k ní vede příjemná cesta smíšeným lesem, který poskytuje chladivý stín, případně poslouží jako deštník. Typickými růžovými květy zdobí krajinu brambořík horský, najdeme tu i horské kapradí nebo vraní oko čtyřlisté. Pak se terén otevře a před námi se vyne dobrodružná cesta po hraně skální stěny. Toto místo zpravidla turisté vyhledávají pro úchvatné výhledy. Nám počasí tolik nepřálo, i přesto jsme tu načerpali spoustu inspirujících zážitků. Terezo, představte nám toto místo a jaký příběh se k němu váže.
1: Hallo, wir sind heute in der Welterbe-Region Dachstein-Salzkammergut.
2: Vítáme vás v hornorakouském regionu Salzkammergut nad městem Bad Gäusern a nacházíme se v místě nazvaném Věčná stěna, ke které se váže krásná legenda. Vypráví o tom, jak král Gäusern vyrušil draka a probudil ho ze spánku, za což se drak pomstil tím, že vytvořil tuto skalní stěnu s jeskyněmi a prohlubněmi. Tak vznikl tento unikátní přírodní útvar.
0: Jedna z nejzajímavějších stezek v této oblasti je skvěle značená a doplněná zastaveními, která zaujmou i děti. Je dostatečně široká a velmi dobře zajištěná, takže je bezpečná jak pro pěší, tak pro cyklisty.
1: Der Weg wurde 1950 erbaut.
2: Cesta ve stěně byla proražena roku 1950. Je velmi atraktivní dokonce i pro špičkové závodníky, kteří zde trénují i soutěží. Každý rok se tu koná legendární maraton horských kol Salzkammergut Trophy. Odtud z vyhlídky můžeme spatřit údolí Dachsteinu, jádro solné komory, jejímž nejznámějším artiklem je samozřejmě sůl. Toto bílé zlato, pocházející ze solné hory Hallstatt, přitahovalo lidi do této alpské krajiny již před tisíci lety. V regionu se stále naplno využívají jak léčebné účinky soli, tak její zpracování v gastronomii.
0: Vyhlášeným centrem lokálního kulinářství je právě Bad Gäusern. Poklidné město s malebným historickým centrem, kde několik domů zdobí popínavé hrušky, má více než 7 000 obyvatel a skýtá mnoho příležitostí k relaxu, který podporují zdejší klimatické lázně a jodovo-sirné prameny.
1: Bad Gäusern ist eine Marktgemeinde.
2: Gäusern byla obec s právem trhu a od 30. let minulého století se začala prosazovat coby výletní místo působící jako klimatické lázně. Od roku 1955 je tedy slovo Bad součástí názvu města, které se soustředí především na zachování a předávání tradic, kultury a udržování místních hodnot.
0: Bad Gäusern leží na řece Traun u severního břehu Hallstattského jezera, 7 kilometrů jižně od známější dalšího lázeňského města Bad Ischl, které se v roce 2024 stane evropským hlavním městem kultury. Bude to velká událost pro celou Solnou komoru. Tento prestižní titul totiž Evropská unie uděluje s cílem podpořit rozvoj kultury a zdůraznit bohatství a rozmanitost různých zemí. A právě o to se snaží i zdejší dům řemesel.
2: V důsledku vývoje, který byl na přelomu tisíciletí pozorovatelný v celém Rakousku, přišla potřeba čelit globalizaci, sdružovat se ve spolcích, aby tradiční řemesla mohla v regionu přežít. Náš dům řemesel vznikl v květnu roku 2009 jako projekt vzešlý z tehdejší zemské výstavy. Cílem je představovat tradiční řemesla typická pro náš region, ukazovat jejich pestrost a význam nejen z historického hlediska, ale tak i jejich přínos pro kvalitu současného života.
0: Tvůrci zde tradičním způsobem vyrábějí a zároveň prezentují typické regionální výrobky, třeba speciální brýle z paroží, klobouky z ovčí vlny i zaječí srsti, šperky z átrze nebo ženské kroje, takzvané dirndly. Řemeslům se v současnosti věnují hlavně ženy, které si v expozici přijdou na své, neboť je v ní bohatě zastoupené vše, co se týká oblékání a strany.

0: ani ukázky činností, které souvisejí s hospodařením nebo stavitelstvím. Typické jsou pro tuto zemi lédrhóze, kožené kalhoty, které vyžadovaly kvalitní zpracování, aby vydržely pokud možno po celý život. Muži je používali na práci a často se kalhoty dědily z generace na generaci. Známým pojmem jsou rovněž takzvané Geusserschuhe, čili speciální místní boty. Zdobené regionální kroje doplňují ukázky každodenního oblečení i vysoké krejčoviny.
1: U příležitosti slavností, které se budou konat v rámci Evropského hlavního města kultury, chystá dům řemesel Handwerkhaus v příštím roce velký projekt nazvaný Skala. Městečko Bad Geusern přivítá nejen rakouské umělce, ale přijedou k nám řemeslníci z celého světa. Budeme společně tvořit výrobky z textilu, kůže, kovu, dřeva i papíru a své zkušenosti a zážitky umělci předají také místním školákům a lidem z tohoto alpského regionu. Součástí celého projektu bude i speciální výstava, která začne 25. května příštího roku. Představí díla umělců, jejich ručně zhotovené výrobky a objekty.
0: Dům řemesel ukazuje, že na kulturní dědictví je třeba pohlížet jako na součást vlastní přítomnosti a budoucnosti a také jako na velký potenciál směřující k rozvoji místní ekonomiky. V příštím dílu vás pozveme do míst, která vás donutí zpomalit a užívat si zasloužené dovolené. Ukážeme vám smaragdově modrou hladinu jezera Wolfgangsee, obklopenou vysokými horskými masivy. Překrásná příroda je však jen jedním z mnoha lákadel pro turisty, kteří se po celý rok do oblasti Solné komory vydávají. Tak na viděnou zase za týden.
2: České Budějovice budou od 28. září do 3. října patřit milovníkům kávy. Už po čtvrté se tu uskuteční Budějovický kávový týden, který nabídne workshopy, přednášky, ochutnávky výběrové kávy i program přímo v místních kavárnách. Workshopy a přednášky jsou zdarma, je ale potřeba se předem registrovat. Vyvrcholením bude Budějecký Coffee Fest 2.0, který se uskuteční 2. a 3. října na výstavišti České Budějovice. V další reportáži se vydáme do Kotulovy dřevěnky v Havířově, jedné z nejstarších dochovaných lidových staveb v této části Slezska. Roubené stavení přibližuje, jak se na vesnici žilo před více než 100 lety, od tradičního bydlení až po způsob hospodaření a každodenní práci. Součástí areálu jsou také hospodářské stavby a ukázky dobového vybavení. Pojďme se tedy podívat, jak vypadal běžný život našich předků v tradiční slezské chalupě.
3: Kotulova dřevěnka byla postavena ke konci 18. století a patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku.
4: Byla vystavena v roce 1781 a je dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Jejím majitelem byl Michal Folvarčný, jehož příjmení je dodnes vyryto na trámu vedle vstupních dveří. Po něm obývala dřevěnku rodina Kotulova, která zde setrvala až do roku 1975. Po nich je také dřevinka pojmenována. Do areálu patří také zděná stodola s chlévem, větrný mlýnek nazývaný Vjatrák, sloužící ke šrotování obilí a bylinková zahrádka. Kotulova dřevinka je otevřena sezóně. Sezonu zahajujeme 1. května velikou akcí, tradiční akcí nazvanou Den řemesel, na které se představuje množství řemeslníků, ať už je to kovář, krajkářka, perníkářka, výrobce šindelů, provazu. Návštěvníci mají možnost si spoustu těchto řemesel v tento den také vyzkoušet. V průběhu celé sezóny pořádáme množství akcí. Sezonu ukončujeme 1. září.
3: Expozice bydlení v Kotulově dřevěnce prezentuje vybavení domácího interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska.
5: V takové chalupě Těšínska někdy žilo i 30 lidí a ne vždycky to byly spřízněné osoby. Ano, byly to třeba už dvě různé rodiny, které žily právě v tomto domě. Co se týká chalupy, tak typický dům Těšínska, ano, prezentuje vlastně tato chalupa, jak se kdysi na tom Těšínsku žilo. Takže když se podíváme na chalupu z hora, na půdorys, tak uvidíme obdélníkovou stavbu vždycky. Chalupy bývají velice často podezděny a aby ušetřili nějaké peníze, tak do té podezdívky hodně často používali kámen. Cihly tehdy totiž byly velmi drahé a ty se šetřily hlavně na komín. Ty hrubě opracované trámy, ty jsou utěsněny mechem, ano, takže toto měli za úkol děti sbírat a všechny spáry se pořádně utěsnily. Teďka se nacházíme ve sváteční izbě. Ano, tady se chodilo, když se šlo spát, anebo když přišla velmi vzácná návštěva. Pokud přišli sousedé nebo nejbližší rodina, tak se většinou sedávalo tady vedle v kuchyni a tam se všechno řešilo. Tady opravdu zvali jenom ty vážené osoby. Jinak taková izba nebývala nějak bohatě vybavená. Opravdu jsou tady základní věci, které tak používali středně zámožní zemědělci. Kde teďka chodili spát, když žilo v takové chalupě hodně lidí? Tady tato postel. To je nejlepší místo v celé té chalupě, takže tady samozřejmě spál majitel. Takže na posteli bychom mohli vidět hospodáře, hospodyni, ale u nohou ještě mívali často jedno nebo dvě malé děti. Spávalo se také na lavicích, tady za tou naší hospodyní je taková lavice, která je vylepšená. Opíradlo lavice se dá překlopit směrem k tomu stolu, udělá tím pádem takovou zábranu a ty menší děti tam spávaly. Samozřejmě v protější izbě se také spávalo a všichni ostatní, kteří už se tady nevešli, ti přespávali nahoře na půdě. Jinak na věšáku můžeme vidět potom takový krásný kabátek, kterému se v tom nářečí říká jakle. Šněrovacím botám koženým se říká brinelky, zouvák spousta lidí zná, pomocí toho se ty vysoké kožené boty vyzouvaly. No a nesmí tak na hospodářství chybět i nůžky. Jsou tam nůžky, kterýma se stříhaly ovečky, takže ty jsou na vlnu. Teď se nacházíme v kuchyni. V kuchyni pro návštěvníky možná nejzajímavější ta keramika. Je to totiž místní bludovická keramika. Tady v Dolních Bludovicích a Dolní Datyni se vyráběla a Bludovičtí se časem trošku odlišili tím, že začali v pozdější době používat tu bílou glazuru a na tom ty květinové vzory. Takže to je opravdu vzácné, protože samozřejmě keramika je křehká a nedochovalo se tolik kousku, takže to je možná nejzajímavější celé té kuchyni. No a samozřejmě v kuchyni je běžné takové nádobí, co se i dodnes používá. Spíš upozorňuji jenom na takové zajímavosti. Tady třeba ten první předmět na té lavici, zajímavý, taková plechová koule v takovém stojanu, to je vlastně taková malá pražírna, ano. Kdysi se dělalo jakoby kafíčko, taková ta náhražka kávy z cikorky, z žita, ano. Takže museli to vždycky upražit.
3: Tehdejší obyvatelé pěstovali obilí, brambory, zeleninu, chovali krávu, prase, králíky, slepice a často i včely.
2: Na Budči u Zákolan se 28. září uskuteční tradiční svatováclavské slavnosti. Na návštěvníky tu čeká pestrý program pro celou rodinu. Průvod svatého Václava, historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, divadlo, hudba, řemeslné dílny, kovářské sympózium i aktivity pro děti. Součástí budou také komentované prohlídky rotundy svatého Petra a Pavla a samozřejmě stánky s občerstvením. Zřícení na hradu Zvířetice nedaleko Bakova nad Jizerou připomíná dobu, kdy se na skalnatém ostrohu tyčil mohutný hrad. Původně gotické sídlo prošlo později přestavbou na renesanční zámek, jehož osud ale spečetil požár na začátku 18. století. Dnes z něj zůstaly působivé ruiny, které lákají nejen milovníky historie, ale také návštěvníky, kteří si chtějí užít krásné výhledy do okolní krajiny.
6: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu asi 2 kilometry jihozápadně od města Bakov nad Jizerou v nadmořské výšce 250 metrů. Hrad se nacházel na obchodní stezce. Jeho cílem tak bylo vybírat mýtné.
7: Probíhala tady vlastně obchodní stezka z Prahy do severních Čech, takže vůbec proto asi Zvířetice vznikly tady na té obchodní stezce, která se vinula vlastně tady přes obec Chudoplesy nedaleko přes přes vlastně Brod, pozdější mosty a přívozy přes řeku Jizeru a probíhala tady kolem toho hradu Zvířetice, takže zřejmě to byl komerční hrad, vybíralo se tady mýto.
6: Nejvýznamnějším majitelem zámku byla hrabinka Marie Eleonora, která převzala správu nad tímto panstvím po smrti svého muže ve svých 27 letech. Z dochovaných záznamů vyplývá, že se o zámek starala velmi dobře. Historické zmínky však vykreslují i v jiném světle.
7: Takže třeba v účetní knize ze 17. století stojí, že u bakovského řezníka Krejbicha koupila husičky, které nechala pobíhat na Zvířetickém nádvoří a v radosté kratochvíli se svým synem Arnoštem je honití ráčela a jimi hlavičky se bačetami sekati ráčela. Takže takto se bavilo panstvo v 17. století.
6: Důležitým milníkem pro renesanční zámek byl rok 1720, kdy byl zachvácen požárem. Poté už nebyl opraven a nevyužitý postupně chátral.
7: Slavíme tady 300 let od požáru zámku Zvířetice. Údajně to bylo 15. září, kdy do zámecké věže uhodil blesk a Zvířetice podlehly zničujícímu požáru. To nebylo úplně jakoby devastující požár, ale byla to asi taková symbolická tečka, že vlastně už nestálo za to hrabatům z Valdštejna, majitelům tehdejšího panství, se o to víceméně jakoby starat.
6: Zřícenina je dobře viditelná od vlakového nádraží Bakov nad Jizerou, odkud vede cesta dlouhá necelý kilometr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po modré turistické značce. Vstup na tuto chráněnou kulturní památku je zdarma. Taver Vilček, Televize Praha.
2: Ať už vás dnes zaujal některý z našich výletů, historická památka, tradice nebo třeba podzimní akce, jedno je jisté, zajímavá místa máme často mnohem blíž, než si myslíme. Stačí si jen vybrat směr a vyrazit. Děkuji, že jste dnešní putování v regionech absolvovali se mnou a přeji vám spoustu krásných cest a nových objevů. Těším se na vás zase příště. Na viděnou.

Obec Libeň byla připojena k Velké Praze na počátku 20. století a hned byl zájem postavit tady nový kostel. Nakonec došlo ke kompromisu. Postaven byl kostelík provizorní, vzniklo to vlastně z iniciativy Spolku svatého Bonifáce v roce 1904 a kostel provedla potom firma Matěje Blechy. Projekt byl dílem architekta Emila Králíčka, který pro tuto firmu pracoval. Protože se jednalo o provizorní stánek, tak byly zvoleny jednoduché materiály, cihly a dřevo. Ovšem, co je na tom raritního, že tento kostelík svatého Vojtěcha je první sakrální secesní stavbou v Praze, realizovanou pro katolickou církev. My se teď půjdeme podívat dovnitř. Velice působivý interiér jednolodního kostelíka svatého Vojtěcha je tady kolem nás. Stěny jsou cihlové, omítané, ale je tady překrásná dřevěná konstrukce krovů a střechy, která nám možná trošku připomíná třeba stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách na Radhošti. A především je tady uplatněn secesní styl, který u sakrální architektury v té době rozhodně nebyl obvyklý. Kostelík byl postaven jako provizorní stavba, ale jak vidíme, tak vydržel až do dnešních dnů. Zařízení je z části původní, z části potom sem bylo přemístěno z kostela svatého Václava v psychiatrické léčebně Bohnicí, který byl také postaven v secesním stylu, ale až o něco později. Na pozemku mezi kostelíkem svatého Vojtěcha a mezi libeňským zámkem byla v letech 1908 až 1910 postavena libeňská sokolovna. Projektantem byl opět architekt Emil Králíček a stavěla opět firma Matěje Blechy. Zajímavá je i sochařská výzdoba, na níž se podíleli tři absolventi umělecko-průmyslové školy. Antonín Weigand, Antonín Odehnal a Karel Pavlík. Styl libeňské sokolovny je pozdní takzvaná geometrická secese. A my se teď na stavbu budeme podívat zblízka. Teď si můžeme velice hezky prohlédnout hlavní průčelí sokolovny. Vidíme tam motiv těch čtyř atlantů, kteří podpírají balkón. A tam je vidět vliv prací významného německého sochaře France Metznera. A nahoře potom je štít, který je vložen mezi dvě věže a na něm je geometrický dekor a samozřejmě značka Sokola. Vstoupili jsme do vestibulu libeňské sokolovny a je tady skutečně krásný prostor s monumentálním schodištěm. Teď se nacházíme ve velkém sále sokolovny, respektive na ochozu toho velkého sálu. Ten sál samozřejmě sloužil různým účelům, mohly se tady taky konat různé plesy anebo divadelní představení. Do třetice Emil Králíček a Matěj Blecha. Ve stejnou dobu, kdy se stavěla libeňská sokolovna, o kousek dál, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice, byl vystavěn podle jejich projektu dům Palmovka. To znamená, bylo to na konci první dekády minulého století. Pojďme si teď obě osobnosti krátce představit. Matěj Blecha byl v té době majitelem největší pražské stavební firmy, která prováděla celou řadu významných objektů nejenom v centru Prahy. Emil Králíček byl od roku 1907 šéf-projektantem projekčního ateliéru firmy Matěje Blechy a byl autorem celé řady staveb ve stylu pozdní secese a později i kubismu. My už jsme si představili třeba jeho lucernu na Jungmanově náměstí. Králíček se narodil v roce 1877 v německém, tedy Havlíčkově Brodě a prošel praxí u slavného rakouského architekta Josefa Marie Olbricha na stavbě umělecké kolonie v Darmstadtu. My jsme si dnes představili tři stavby, které vytvořila dvojice Králíček-Blecha v poměrně malém území pražské Lidně, která byla k Praze připojena na počátku 20. století jako nová samostatná čtvrť.